0: pardubické železniční stanice. Policie z místa hlásila pohyb chodce. Na trase Karlovy Vary Praha po dálnici D6 a 6C u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad 260 tun 5 metrů na šířku. Na trase pojedou k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Je to mezi kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Aktuálně plynule a s omezením souvisí i uzavírka na exitu nebo na sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Objíždí se otočením na exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Stejně jako Češi i Angličané jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhonek ale není vůbec jednoduché. Víte, co spojuje Krušné hory, Drážďany a české země? Jsou to jedny z nejstarších hutí na světě. Mají vlastní dialekt, vlastní písně, vlastní zvyky. Latgalové jsou na svou specifickou kulturu hrdí, stejně jako jsou hrdými Lotyši. Vydáme se za nimi v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako i v Česku v Británii měly zahrádkářské kolonie na kahánku. Dnes ale zažívá zahrádkáření renesanci. S naším reportérem Jaromírem Markem se teď vydáme do zahrádkářské kolonie v severním Londýně.
4: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
5: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
4: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostruženy a taky květiny.
5: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získaly záhumenky během druhé světové války, kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
6: 70% of your allotment should be productive.
4: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
5: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
4: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
5: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: V Krušných horách se po staletí těžilo stříbro. Méně se ale ví, že skutečné bohatství vznikalo až o několik desítek kilometrů dál, v hutích, kde se ruda tavila. Náš spolupracovník Pavel Polák nás zavede do saských Muldenhütten u města Freiberg, do jednoho z nejstarších hutních areálů na světě, který dodnes připomíná, jak úzce byly české země a Sasko po staletí propojené.
7: Před Freibergem vede přes řeku Muldu vysoký viadukt, po kterém už skoro dvě století jezdí vlaky. Kdo se v tu chvíli podívá z okna, spatří průmyslový areál, kolem kterého dělá řeka velký oblouk. V jedné jeho části jsou vidět staré haly, rezavé konstrukce a nad nimi vysoké komíny. Je tu ticho, protože se tu už několik desítek let nic nevyrábí a nedělá. To jsou Muldenhütten, jedny z nejstarších hutí na světě. Stříbrné rudy tady tavily už ve 14. století. I proto jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO. Zasadil se o to muž, který hornictví v Krušných horách zná jako málo kdo. Profesor Helmut Albrecht.
8: Dieser Hüttenkomplex ist der nicht nur der älteste, er ist auch der am meisten produziert hat. Hier ist das meiste.
9: Tento hutní komplex není jenom nejstarší, ale také nejvýznamnější. Právě tady se zpracovalo nejvíce stříbra, vlastně celé bohatství Saska. Dá se říct, že nádhera Drážďan byla financovaná stříbrem z Krušných hor. Ruda se svážela sem do Muldenhütten, kde se tavila. Teprve tady totiž vznikala skutečná hodnota samotné stříbra.
8: Hier eingeschmolzen und erst dann entsteht ja das Silber.
7: Stříbro se tu zpracovávalo až do 19. století. Pak zinek, olovo, kadmium, všechno z místního regionu.
8: Das heißt, hier war auch ein Innovationsort.
9: Bylo to také místo inovací. Díky Báňské akademii ve Freiberku se právě tady vyvíjely nové postupy, jak z rudy získat i poslední zbytky cenných kovů, které bylo možné dál zpracovat a prodat. A právě v tom spočívá mimořádný význam tohoto místa.
7: Až do roku 1991 se v místní, dnes už zrezivělé a nadobro vyhaslé peci tavily krušnohorské rudy. K mnoha set leté historii zdejších saských hutí patří ale i české země.
9: Existovala dohoda mezi Saským královstvím a Českým králem, respektive Habsburky, o využívání dřeva. Lesy v okolí už totiž byly kvůli hornictví a hutnictví téměř vykácené. Dřevo se proto dopravovalo z české části Krušných hor vodními kanály a po řece Mulde až sem.
7: Později dřevo nahradil nový zdroj energie. Hnědé uhlí, kterého bylo v české kotlině hned za saskými hranicemi dost. Bývalé hutě mají slavnou minulost. Ukázat ji ale vůbec není snadné, ale také ani nemožné. Je to úkol, kterého se zhostil profesor Albrecht.
9: Je to místo s mimořádným historickým významem, ale zároveň velmi problematické. Půda je totiž silně kontaminovaná těžkými kovy. Areál byl svou vlastní výrobou doslova zamořen.
7: Je to světové dědictví, které chce profesor Albrecht zpřístupnit. Pohled z projíždějícího vlaku totiž nestačí.
3: My si ještě víc nejen o propojení Saska s Českem povíme s autorem předchozí reportáže, naším spolupracovníkem Pavlem Polákem. Pavle, tě vítám ve vysílání.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Pavle, jaký ty máš vztah ke Krušnohoří?
10: Velmi hluboký, řekl bych. Krušnohoří mám velmi rád, protože je to česko-německé pohoří, to za prvé. Je to pohoří, které bylo dlouhou dobu zanedbávané nebo zapomenuté a z těch všech českých hor bylo jako poslední, řekl bych, objevené A je to krajina, která skrývá mnoho krásných zákoutí. Je to krajina plná historie, ne té hornické. Je to také krajina, která v sobě obsahuje spoustu pohnutých osudů. A jeden důvod, proč mám ke Krušnohoří také velmi vřelý vztah, je, že opravuji a podílím se na záchraně nádraží v Kovářské, což je jedno z nejkrásnějších nádraží na světě.
3: Pavle, když se vrátím k té tvé reportáži, my jsme slyšeli, že právě v Moldenhitten vznikalo bohatství Saska. Čím jsou výjimečné v evropském měřítku?
10: Moldenhitten představuje jeden z nejstarších nepřetržitě využívaných hutních areálů v Evropě a už to samo o sobě je dost výjimečné. Od 14. století se sem svážely rudy z celých Krušných hor a právě tady se z nich potom získávalo stříbro, které tvořilo hospodářský základ saského kurfyrství a pozdějšího království. Takže se dá říct, že bez těchto hutí, bez Moldenhitten, by vůbec nemohlo vzniknout bohatství, které můžeme dodnes obdivovat v Drážďanech, když tam přijedeme, všechny ty sbírky, všechny ty paláce, všechny ty umělecké stavby, tak ty byly, dá se říct, financovány právě z tohoto bohatství, které se tavilo a získávalo v Moldenhitten.
3: Velkou roli v příběhu hutí hrály i české země, nejdřív dodávkami dřeva a později hnědého uhlí. Je dnes tohle společné česko-saské dědictví na obou stranách hranice dostatečně známé?
10: Já bych řekl, že zatím moc není, protože ty dnešní státní hranice často vytváří dojem, že šlo o dva oddělené světy, ale ve skutečnosti byly Krušné hory po staletí jedním hospodářským prostorem. A když v Sasku začalo chybět dřevo pro hutě, tak se právě připlavovalo třeba z české strany hor a později stejnou roli převzalo hnědé uhlí, které bylo v české pánvi dost, ale v Sasku chybělo a také se vlastně pohybovali odborníci, obchodníci i nové technologie z jedné strany nebo z jedné země do druhé, takže ten zápis hornického regionu na seznam UNESCO je důležitý, protože připomíná, že jde o společné dědictví Česka a Saska a že se nejedná o dva oddělené příběhy.
3: Pavle, areál je součástí světového dědictví UNESCO, přesto není běžně přístupný. Existuje šance, že se to v budoucnu změní a lidé si budou moct bývalé hutě prohlédnout?
10: Ta šance tady je a je to i dlouhodobý cíl profesora Albrechta, který v té reportáži vystupuje, ale zatím nejde jenom o otázku organizace prohlídek, protože po stovkách let té hutní výroby zůstala půda silně znečištěná těžkými kovy a celý ten areál musí projít velmi náročnou sanací. Zároveň ale jde o to zachovat tu autenticitu, protože právě ta je jedním z důvodů, proč byly tyto hutě zapsány na seznam UNESCO. A já věřím, že to nadšení profesora Albrechta je tak velké, i ta jeho odbornost je samozřejmě neoddiskutovatelná, takže díky tomu se potom podaří vytvořit bezpečné návštěvnické trasy a lidé se tam také budou moci toto mimořádné, z mého pohledu jednoznačně mimořádné místo prohlédnout zblízka, protože, jak už zaznělo i v té reportáži, ten pohled okna projíždějícího vlaku prostě nestačí, aby člověk pochopil ten skutečný význam tohoto místa hutí Moldenhitten.
3: Říká náš spolupracovník Pavel Polák. A ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
10: Velmi rád, pěkný den.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. A není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
11: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia, příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
12: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
11: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
12: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Protože pro nás je to takový, kdyby psal o nás, o každodenních lidech v Budapešti nebo v Maďarsku.
11: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
9: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. Natolik mne uchvátili, že jsem začal schánět i Hrabalovy knihy. A proč je to tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
11: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
13: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
12: Nádraží.
11: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
14: Při našich cestách po vaší zemi dáváme přednost místům, kam běžně chodí Češi. Nezajímají nás turistické atrakce, ale autentická místa preferovaná lidmi v Česku.
11: A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
14: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
11: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šereze, Hrabalova pivnice.
12: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti, založil, který udělal Mikloš Ohrvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
11: U vchodu najde člověk pamětní desku, když se trochu přikrčí, je věnovaná Bohumilu Hrabalovi a usazená je podle stejného zadání jako pamětní desky v Praze 8 nebo v pivovaru v Nymburku.
12: V českém jazyce a maďarském jazyce je tady je citát od Bohumila Hrabala.
11: Je tam napsáno, já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi. Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti a dospělé. To není obrázek jen Česka v těchto dnech. Takhle čelí vedrům i jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou už mají dlouholetou zkušenost a navíc se jim bude hodit i v zimě. Jakou? To nám teď prozradí náš zpravodaj v jihovýchodní Asii, David Jakš.
15: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do tzv. Cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou tzv. Cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
16: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
15: Směje se pán Sivon. Nejčastěji mají cool centra podobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
4: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
15: Vysvětlí paní Cha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
3: Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá – Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt – latgalštinu. Nechybělo přitom mnoho a autoritářské režimy ve 20. století mohly jazyk zahubit. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková natáčela s folklorní skupinou Cejdéry, která latgalské tradice udržuje. Yeah!

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohlo mluvit latgalsky.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Juris Willums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Juris Willums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
5: Jedno silné téma, dva hosté s jiným názorem. To je pořad Pro a proti. Aktuální události ve společnosti, politice nebo ekonomice z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu včera zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny namísto obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, a to třeba učitelům, hercům anebo lékařům. A nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Podařilo se je dohledat v pražském Klementinu. Expozice s názvem Ze stínů ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začíná dnes a potrvá až do října. Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. Se 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující 3x odvrátila matchball, pak prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
7: Omezení na dálnici D1 u 9 křížů a komplikace možné na trase Karlovy Vary Praha. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů, kilometr 170,5. Blokuje pravý pruh 1 ze 3. Vozidlo je označené policejní hlídkou, dejte pozor, hlavně nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. V Pardubicích už skončila uzavírka na průjezdu městem. Kvůli chodci byla neprůjezdná silnice 37 u pardubické železniční stanice. A na trase Karlovy Vary Praha, dálnici D6 u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad. 5 metrů na šířku míří k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na cestě bude několik dnů, jedou do Starého Hrozenkova na hranice se Slovenskem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jak provádět změny v demokratické společnosti? Proč dává smysl postavit jez v Děčíně? Jsou ostroví Rusko, pozvánka k jedné zajímavé knize. A bílá voda u Javorníka nutí k zamyšlení nad pomíjivostí života. To jsou některá z témat.

0: 20 českých ekonomů, který má přesvědčit poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, rozvířil debatu o změnách pravidel, a to nejenom těch rozpočtových. Připomeňme, že premiér Babiš reagoval na prezidentovo veto hysterickým útokem na prezidenta, který prý ohrožuje české zdravotnictví, obrany schopnost naší země, výstavbu škol i bezpečnost našich spoluobčanů. Vládní snahu rozvolnit rozpočtová pravidla celkem přesně vystihl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Podle něho nejde o nějakou drobnou změnu pravidel. Minulý ministr financí Stanjura prý také při tvorbě rozpočtu zkoušel zamaskovaný faul nebo hru offside, ale tato vláda říká, že máme čáry z hřiště úplně umazat. Důvody takového vymazání čar jsou ryze politické. Andrej Babiš chce zamaskovat masivní zadlužování země, které potřebuje plnění populistických předvolebních slibů. Bohužel nejde o jedinou snahu změnit pravidla tak, aby se Babišovi snáze vládlo. Nedávno vyšlo najevo, že vedoucí úřadu vlády, tedy nikým nevolená úřednice, připravila dost zásadní změnu jednacího řádu vlády. Přijetím tohoto návrhu by se výrazně zmenšil počet míst, která mohou připomínkovat vládní materiály, rozšířila by se možnost přijímat usnesení bez rozpravy a také by se výrazně zredukoval zápis jednání a o pořízení nebo nepořízení zvukového záznamu by rozhodoval předseda vlády. Vůbec bychom se třeba nedozvěděli, jak který ministr hlasoval. Cílem novely je posílit pravomoci premiéra. Dalším příkladem změny pravidel je omezení pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Zde se vládní koalice ani nesnaží důvody změny nějak zamaskovat a všem je jasné, že jde o pomstu prezidentovi. V parlamentní demokracii, jako v každém společenství, je samozřejmě čas od času nutné změnit pravidla. Bez toho by systém ustrnul. Politici tomu říkají reformy. Ale podstatné je, z jakého důvodu a jakým způsobem k reformám dochází. Rozhodně by se neměla měnit pravidla proto, aby se jednomu člověkovi snadněji vládlo nad celou společností, což je bohužel případ současných změn. Změnám pravidel musí předcházet celospolečenská diskuze a přijatá změna musí reflektovat všechny podstatné a zásadní připomínky. Bez celospolečenského konsenzu většinou příští vláda zase změní pravidla podle svých preferencí a společnost, která pravidla neustále mění, nemůže efektivně fungovat. V současné době je snad jediným příkladem aspoň částečného hledání konsenzu přijetí novely jednacího řádu sněmovny. Jde ovšem o řešení problému, který nazrával již dlouho a byl do očí bijící. V každé demokracii existuje permanentní konflikt mezi legalitou a legitimitou. Společnost se mění a tak mohou být některé požadavky legitimní, ačkoliv nejsou v dané chvíli legální. Politické elity by měly být schopny tyto rozpory minimalizovat a legalizovat legitimní požadavky na změny. K tomu je ale potřeba dialog. Bohužel současná vláda postupuje zcela opačně a legalizuje chování, které jak odborníci, tak minimálně polovina společnosti pokládá za nepřijatelné, tedy nelegitimní. Dialog se společností vláda odmítá a dává najevo, že části české populace vyloženě opovrhuje a domnívá se, že její vítězství ve volbách dává mandát neohlížet se na její názory.
1: Tolik komentář Jana Vávry. Rok 2029 je dalším z řady termínů pro zahájení stavby jezu na Labi v Děčíně. Plány na plavební stupeň v tomhle místě vznikly už někdy v 90. letech. Od té doby panují dohady, jestli se stavba ekonomicky vyplatí a jak velké budou negativní dopady na přírodu. Luboš Palata, evropský editor Deníku, se domnívá, že jez v Děčíně smysl dává. Více v jeho komentáři.
2: Na jednu stranu to vypadá jako další pokračování snu ex-prezidenta Miloše Zemana o lodním kanálu Labe Odra Dunaj. Jez u Děčína, který se má po desítkách let odkladu konečně začít za 3 roky stavět a dotáhnout tak české regulované Labe až k německé hranici, však svůj smysl má. A to přes mnohá ale. Před 4 lety jsem v těchto dnech začínal

0: svoji cestu kolem Labe z Čech až k jeho ústí v Severním moři, z níž vznikl o rok později román Elbe. A proto mohu potvrdit, že dnešní Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně je nejmělčí částí Labe na celém jeho toku. Zároveň je to takové nesmyslné slepé střevo českého Labe, které je už od Špindlerova mlýna regulovanou řekou plnou jezů z Dymadel a přehrad, po většinu toku téměř rovnou, jako podle pravítka, téměř zbavenou všech možných historických ramen a koryt. Bojovat v této situaci za pár kilometrů přírodního Labe kolem Děčína nedává logiku, byť připouštím, že jsou tam krásná místa, včetně jediného lososího říčního úseku v celém Česku. Ale jak ujišťují plánovači z Dymadla v Děčíně, tak na to projekt myslel a já to tady nemíním rozporovat. Děčínský stupeň má smysl i proto, že je už 2 roky v platnosti česko-německá dohoda o splavnosti Labe, kde se Německo zavazuje prohloubit písky zanesené koryto Labe na přijatelnou plavební hloubku a my postavit Dymadlo v Děčíně. Zároveň ale jako člověk, který to Labe objel, mohu konstatovat, že lodě dnes výjimkou několika výletních úseků po německém Labi až téměř k Hamburku moc nejezdí. To ale zároveň neznamená, že by se v Německu zboží po vodě nepřepravovalo. Ostatně německý výkon kolem 40 miliard tunokilometrů, tvořící třetinu vnitrozemské lodní přepravy v celé Evropské unii, mluví za vše. Stejně jako využívaný kanál Dunaj-Rýn, který umožňuje převést lodní náklad od Severního moře až do Černého moře středem kontinentu. Lodní doprava se totiž v Německu odehrává z velké části po lodních kanálech. Česká lodní doprava by se tak na Labi mohla třeba napojit už za Magdeburkem na středoněmecký kanál přes 300 kilometrů dlouhou spojnici, dobudovanou teprve po sjednocení Německa a propojující Balt, Berlín, Labe a Rýn. Samozřejmě v letošním suchém létě, kdy není nyní splavný ani neregulovaný Dunaj, se najde mnoho argumentů proti, ale jen co zaprší, najde se podle mě zrovna tolik argumentů pro. Myslím, že ty ve chvíli, až bude Dymadlo v Děčíně postaveno, nakonec převáží. A že budeme nakonec mnoha důvodů rádi, že tu lodní spojnici k moři a do Německa, fungující po drtivou většinu roku, my Češi máme. A že se s tím příroda, včetně proti proudu táhnoucích labských lososů, nakonec poradí.
1: Tolik Luboš Palata. Je mnoho způsobů, jak se snažit pochopit Rusko, to Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. Publicista Karel Hvížděla ve svém příspěvku upozorňuje na zajímavou knihu Rusisty a semiotika Tomáše Glance. Podle ní jedna z nápověd leží v kultuře.
2: Kniha Soustroví Rusko ve válce proti Ukrajině s podtitulem Kultura a kontexty 2022 až 2025, jak píše Tomáš Glanc, vznikla za války a pojednává o válce. Jím těžištěm ale není rozbor primárně vojenský nebo politický. Zaměřuje se na kulturní kontext v jeho různých podobách a projevech. A právě díky tomu, že se vyhnul všem aktualitám a spekulacím o vývoji konfliktu, dokázal o ruské agresi na Ukrajině říct víc, než tak činí svědci, vojáci a politologové. Na pomoc při tomto záměru si vzal autor filozofa Niklase Luhmanna a jeho princip kontingence, který představuje prostor mezi poli nutnosti a nemožnosti. Kontingentní je podle něho takový stav, který není ani nevyhnutelný, ani vyloučený. Glanc píše, válka není s kulturními jevy v žádném předem definovaném stavu. Představuje tragickou a v jistém smyslu neřešitelnou výzvu, po které následuje množství nejrůznějších vzájemně se doplňujících a mezi sebou polemizujících reakcí. Tento autorův přístup předpokládá princip jedinečných řešení, která jsou z jistého hlediska patřičná, pochopitelná, opodstatněná nebo za jistých okolností dávají smysl. A hlavně, píše autor, vyžaduje osobní zodpovědnost za vyslovené soudy a vykonané volby, aniž by je tím prohlašovala za určitě správné nebo jedině platné. Zásadní otázka, kterou si klade, zní, jak se na válce podílejí jevy pocházející z kulturního pole, nebo ještě jinak, jak se vede kultuře za války. Odpověď zní, v Rusku těžko, protože i na začátku 21. století, kdy sice existovaly různé kulturní aktivity, za nimiž stál soukromý kapitál, byly ale jako vždy v Rusku buď kontrolovány z centra moci, nebo přímo byly v rukou mocenského aparátu. Změna ale bohužel ne k lepšímu nastala v roce 2008 až 2012, kdy do tohoto procesu se začlenily postavy z nejvyšších pater státně podnikatelské elity, umožňující rapidní rozvoj dotovaný gigantickými finančními částkami. A ty umělce, které se po vypuknutí přímé agrese v roce 2022 do manipulativních nástrah podnikatelů nepovedlo začlenit a měli schopnost mobilizovat občanskou společnost, buď eliminovali, tedy zavřeli, nebo vypudili za hranice, ale přesto jejich kreativitu nedokázali zastavit. A právě o těchto umělcích je Glancova knížka, která zkoumá jejich jazyk, ukazuje na logiku represí, zkoumá symbol války, kterým je písmeno Z, které v kyrilice vůbec neexistuje, dívá se na válku jako na divadlo, či připomíná živelně šířené heslo chuj vojně, válce chuj, za jeho šíření i v podobě abstraktní šifry 3 a 5 teček s pomlčkou jsou lidé stíháni. Kniha má bezmála 500 stran, proto jsem se soustředil pouze na Glancovu metodu, která nám napovídá, jak můžeme i my dnes přistupovat ke kulturní válce, chceme-li se o ní i o sobě dovědět, jací jsme a za co jsme ochotni nést zodpovědnost. Je-li údělem člověka hledání smyslu života při vědomí, že důležitější je cesta než cíl, Tomáš Glanc to tímto záměrem potvrdil. Osud pak vstupuje na tuto cestu a klade mu různé překážky, jenže když je dotyčný bere jen jako výzvu, tak ho posílí. Štěstí, kterým je v tomto případě tato kniha, je Glancovou odměnou za vytrvalost, za to, že neuhnul z cesty.
1: Publicista Karel Hvížděla.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je mnoho míst, kde člověk cítí jisté usebrání na duši. Z mnoha důvodů ho něco nutí k zamyšlení nebo prostě tam jen cítí dnes tak nedostatkový klid. K jednomu takovému napsala pár slov komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
4: Jen málo obcí u nás se během posledních 100 let změnilo tak zásadním způsobem jako bílá voda u Javorníka. V časech socialismu to byl doslova konec světa. Bílá voda, původním názvem Weisswasser, byla ještě za první republiky německou. Dodnes je to patrné z architektury starších domů, nebo aspoň těch, které nebyly zničeny. Tehdy po druhé světové válce, která i v tomto kraji znamenala výměnu obyvatelstva, zde byly přerušeny silnice a cesty. Rozdělil je hraniční plot, za kterým už bylo Polsko. V 50. letech minulého století se stala Bílá voda místem, kde byly z rozhodnutí úřadů z celé republiky svezeny a internovány řeholní sestry. Komunistický režim se je tak snažil odsunout i geograficky na okraj společnosti a izolovat je. Život na tomto konci světa byl velmi tvrdý, plný odříkání. Naštěstí to ale nikdy nebylo tak, že by se komunisty zamýšlenou izolaci podařilo dotáhnout do všech důsledků. Sestry musely pracovat pracovat na polích státních statků, jako dělnice v továrnách, některé směly pečovat o těžce nemocné. Při všech těchto situacích přicházeli do kontaktu s okolním světem a zpravidla na něj zapůsobili víc, než mohlo být komunistům milé. Hlavně tím, jak sestry snášely svůj úděl a vzájemně si pomáhali, nehledě na vlastní řádovou příslušnost, ukazovali svou sílu i vnitřní svobodu, jakkoliv se to mohlo zdát paradoxní. Už to samo o sobě přitahovalo mnoho lidí zvenčí, kteří v časech reálného socialismu právě něco takového hledali. Kdo si pamatuje Bílou vodu u Javorníka koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, ví, že navzdory všem těžkostem šlo o místo plné života. V roce 1990 žilo v Bílé vodě ještě asi 500 řeholních sester. Když sem byly v 50. letech násilně sestěhovány, snášely to mnohdy s těžkým srdcem. Podobný pocit mnohé z nich zachvátil v 90. letech, kdy se po pádu komunistického režimu mohly vrátit na svá staronová působiště. Tehdy se mnohým z nich z Bílé vody vlastně ani nechtělo. Díky výrazně lepšímu dopravnímu spojení se dnes stala i kdysi odlehlá Bílá voda dostupnější. Jenom z Prahy to trvá autem 3 hodiny, pokud se využije spojení přes Polsko. A je třeba přiznat, že k popularizaci tohoto místa přispěl i stejnojmenný obsáhlý román Kateřiny Tučkové. Mnozí tak zavítají i do kostela navštívení Panny Marie, kde je na oltářním obraze znázorněna Matka Boží neobvyklým způsobem a sice v klobouku. Obzvlášť silným místem je zdejší hřbitov, na kterém je pochováno několik stovek řeholnic. Strohé pomníčky podávají svědectví o jejich životech. Už jenom to samo o sobě vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a lidského konání zde na zemi. V místech, jako je Bílá voda u Javorníka, si to člověk uvědomuje možná daleko silněji než kdekoliv jinde.
1: Kamila Pešeková. V následujících příspěvcích se vrátíme i ke komentářům z tohoto týdne. Publicista Petr Holub komentoval výsledky regulace cen benzínu a nafty. Od 20. července se ceny vrátily do rukou trhu.
5: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Lze jistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili v již zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůhví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvýš krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
1: Publicista Petr Holub. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland se ve složitém propletenci událostí na Blízkém východě tentokrát zaměřil na středeční americko-saudský útok proti Iráku. Proč si pozornost zaslouží i vedlejší bojiště?
6: Americko-saudský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saudskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale proto, že někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Iránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Irán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proiránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saudské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na denodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě v loni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolá Chameneího přesunula část těžiště šítské autority do Iráku, zejména do rukou ajatoláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
1: Komentářem Jana Fingerlanda končí nedělní vydání Názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.

0: tři hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní, varuje premiér Maďar. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. Fotbalisté Olomouce remizovali v šancelize s Mladou Boleslaví 2-2 a dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení, podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
3: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
4: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
3: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 tisíc těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4700, upřesňuje mluvčí resortu Adam Dazler.
5: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
2: Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na Výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kivadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
6: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
7: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
2: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a je dál 100%. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0. A Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin porazila 2-1 na sety po skoro 3 hodinách na kurtu. Další soupeřkou české tenistky bude Polka Iga Świąteková, která měla v prvním kole volno.
8: Nehoda na D35 na Olomoucku a překážka na dálnici D1 u 9 křížů. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice srazilo nákladní auto Zvěř. Za sjezdem na Unčovice na kilometru 252 je zavřený pravý jízdní pruh. Je tam slabý provoz, v místě nehody se nezdržíte. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stojí autobus mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů, kilometr 170,5, blokuje pravý pruh 1 ze 3. U auta je policejní hlídka a na místo před chvílí přijela i silničářská šipka. Hlavně nákladní auta v místě vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka mezi Porubou a odbočkou. Na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním jízdním pruhem, zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Vítejte v Leonardo Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodní ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
9: No máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 letá a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšků to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistácie, ne ohříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje. Protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je zodpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšků a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistáci je chutná, kešu oříšky míň.
0: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vyléčit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
9: No, ono v těch případě těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo, většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu ten náš imunitní systém se začne pléct a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravených alergií to souvisí se střevem, jo, s propustou tlustostí střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiomem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádné potraviny nereaguje. To znamená, že to naše tělo se nějakým způsobem naučilo správně rozpoznávat potraviny za neškodné. A tahle ta terapie, kterou naše dcera podstoupila, vlastně využívá tenhle mechanismus, že v malinkatých, až bych řekl, homeopatických množství tu látku dodáváte a postupně ji zvyšujete a to tělo si na ní navyká, až vlastně ta imunitní odpověď se přeprogramuje a místo zánětu vlastně to tělo na tu látku přestane reagovat.
0: Je to svým způsobem forma učení těla?
9: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různý kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky, s tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen, je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
0: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
9: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
0: U dětí třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijel jako možnost?
9: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry a například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě proto, že velká část té skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A tak to je třeba jako jeden z důvodů, který je spojený právě jako s nějakou integritou té kůže, ale je to imunitní onemocnění, imunitní odpověď na nějaké látky, které vlastně tělu jsou nevlastní, ale nejsou nebezpečné, tak my na ně reagujeme. Vlastně řekl bych i možná u 90% ekzémů ta příčina je opět nějaká alergie na jídlo. Jo? Akorát o ní nevíme a nedokážeme to vlastně změřit, protože je to trošku jiný druh té reakce, než to, co měla moje dcera. Tam se to dá změřit protilátkami, ekzémy, tak ty nejsou způsobovány protilátkami.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tedy pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
9: Je to můj osobní názor, myslím si, že existují studie, o kterých se dokážu opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko, vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní, jako kaseiny, a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
0: Jenom připomnu, že kasein, to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
9: Ano, ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce. A v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se sunarem. A třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu sunaru je vlastně daleko nebezpečnější než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom sunaru. A vlastně to má svoji logiku, existují na to studie, vlastně pokud dítě dostane sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh nějakési infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně, tak on se naučí vlastně to vnímat jako bezpečnou látku. Takže pokud dítě bylo v nemocnici vystavené sunaru a maminka by chtěla dál kojit, tak ať klidně dál kojí, ale akorát mu každý den dává třeba lžičku toho sunaru.
0: Takový aperitiv.
9: Takový aperitiv, nebo digestiv.
0: Proč mluvíme o Izraeli často a o těch vlastně výzkumných situacích tamta, protože můj host je vedoucím výzkumné skupiny na Weizmannově institutu v Izraeli a krom toho působí tady v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co se přihodí, když přijede kolega, v tomto případě alergolog z Columbia University? To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
9: Já jsem měl to štěstí, že asi před 2 měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě, a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiemi.
0: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto ano. Se to prodává i někdy jako dodatek výživy. Že?
9: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroj energie. Například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroj energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
0: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
9: Tak které buňky to potřebují? Tak které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těchto buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu. A pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná. Takže zase syndrom propustnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky, a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit. Pokud zná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat a k tomu potřebuje L-glutamin.
0: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí, lidově řečeno.
9: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé neškodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
0: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
9: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele a ten se dokáže zacelit.
0: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jakoby byl trochu stranou. Přitom je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
9: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam s věkem klesa. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by i nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, a nebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
0: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost k infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhletu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
9: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně dál daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
0: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
9: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve třech dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn, to je věku 3 dnů, nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří ty lymfocyty, a pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak ty lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
0: To je hezký příměr, vlastně, že člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
9: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu s virem, pokud se s ním setkáme po druhé, nebo po třetí, nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
0: Už jsme sledovali mimo jiné během covidu.
9: Ano.
0: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
9: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by se s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci, tu imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
0: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslelo, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
9: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
0: Weizmannův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weizmannův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
9: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weizmannově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci, beru za nezdílnou součást vědce. Takže já učím několik předmětů imunologie na Weizmannově institutu a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
0: Na čem zakládáte svojisté učení? Co je pro vás důležité?
9: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci a vlastně ten kurz učím tak, že je to takový styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House a vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
0: Jaká část nemocí má nějaký imunologický podklad?
9: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
0: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
9: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weizmannův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teďkon je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
0: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
9: Přesně tak, tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat. A nejprestižnější a vlastně pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo? Prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy toho daného vědce.
0: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
9: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
0: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
9: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
0: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weizmannově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
1: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akci to bude 42 korun. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V současnosti má společnost 168 tisíc akcionářů. Při nedělní srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě vrtulník nemají. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. Jeho nejsilnějším soupeřem bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. A pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Čeští hokejisté do 18 let porazili v přípravě na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj mladých hráčů zahájí český tým v pondělí večer zápasem proti Američanům.
8: Překážka na D1 u devíti křížů a chystané uzavírky v Bzenci. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy stále stojí autobus. Mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5 blokuje pravý pruh. Je to jeden ze tří pruhů. Na místě už je silničářská šipka. Objíždí se plynule. Dálnice hlavní tahy bez nahlášených nehod. V Bzenci na průjezdu městem dnes ráno začnou nové uzavírky omezení. Na silnici 54 u obchodu Penny a náměstí Svobody se bude několik měsíců jezdit kyvadlově a měsíc zavřená bude Strážnická ulice u hlavního tahu ve městě.
10: Bude zřízen na třech semaforech, to hlavně z důvodu, že se budou budovat dva kruhové objezdy a jeden ostrůvek.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky anebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
11: Dnes s Pavlou Hubálkovou. Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
12: Ahoj, díky za pozvání. Žárovky.
11: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
12: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
11: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
12: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je,

0: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
1: Ano.
0: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta
1: čistější voda. Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty jonty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
0: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
1: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
0: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první česko-slovenský tým. Jak jste se k sobě dostali?
1: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tímto jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil, hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
0: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
1: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
0: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
1: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
0: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
1: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni tam vzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
0: Tak já vám budu moc držet palce.
1: Děkujeme.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš?
1: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat, ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
0: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
1: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů

0: to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, cesta po žďárských vrších s uranem v batohu. Myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dření z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
1: A mám si to představit tak, že si to začínal opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
0: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
1: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpolednech?
0: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
1: Tomáši, krom vědeckých projektů, máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
0: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal teďka, mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
1: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
0: Je hodně. A nejčastěji potřebuji ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná a dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
1: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
0: Tak ono to dává svým způsobem smysl, ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu, že jo. Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel, a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
1: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
0: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů. Mě prostě baví řešit ty problémy. Ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký. Ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
1: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
0: Momentálně už je nás přes 350.
1: Hádám, že jste napříč celou Českou
0: republikou.
1: Napříč
0: celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
1: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
0: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky, teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz, takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
1: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM hubu?
0: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
1: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
0: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fozovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět. Jak to vypadá?
1: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje? Jak se ukazuje krása vědy?
0: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
0: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznesu, do managementu, a vlastně do podnikání a proto je prostě Imperial naprostá špička.
1: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
0: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky, STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
1: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
0: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně, ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům, a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpořej. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpořej a prostě budou vás v tom jako podporovat.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Doplň prosím, věda je?
0: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
1: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
0: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
1: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
0: Budu soudním lékařem, 100%.
1: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
0: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
1: Tak z tohohle mám velkou radost, protože to jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
0: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
1: Žárovky. Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
0: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě mají, nechápu emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
1: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
0: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
1: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
0: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebujou, když se cítějí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
1: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
0: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
1: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
0: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala, já jsem byl velmi asociální, introvertní, vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe a on tak nějak nechápal mě, ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom, takže v tom je ten proces a to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle, to prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou, jo, vlastně vyrovnání se s tím, tak dlouhý proces.
1: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
0: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové. Ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
1: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
0: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělám. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
1: Ale já vím, že tam jsi zuháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
0: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
1: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
0: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
1: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
0: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. Já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme učit, že jo. To je jasný.
1: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
0: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
1: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
0: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Devadesátkové léto.
4: Chystaný rozpad Československa oznámil obyvatelům země jako první ze zahrady brněnské vily Tugendhat v létě 92 slovenský premiér Vladimír Mečiar.
5: Předpokládáme, že do konce septembra by byly přijaty federální zákony, a to zákon o způsobu zániku České a Slovenské federativní republiky, kterým by se nahradil doterajší zákon o referendě, který poznal jen jeden právně nečistý způsob.
3: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
6: Co jsou to přímé daně?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
3: Hosté zvučných jmen, názory, které musí zaznít, osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská.
7: Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Nedostatečně naplněné dětské skupiny podpořené státem by mohly o část dotace přijít. Do Rumunska opět dopadly trosky dronů, nezpůsobily škody. Fotbalista Jablonce jsou v Šancelize dál 100%, stejně jako Slavia a Teplice. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik více než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Například na jihu Moravy kvótu zatím nesplnily dětské skupiny v Unkovicích nebo v Hustopečích. Starostové ale věří, že se to do září podaří. Pokud ne, mohli by přijít o část dotace, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
9: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
8: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2500 evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou v neděli opět dopadly trosky dronu, informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Město Hradec Králové dnes otevírá další části nově přestavěné křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
10: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
8: Fotbalisté Jablonce se po druhém kole Šanceligy přidali ke Slavii a Teplicím a mají také plný počet bodů. Jablonec vyhrál v Pardubicích 2-0, Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A golfistka Sára Kousková vylepšila české maximum na turnajích kategorie Major. Na British Open byla 12.
11: V posledním čtvrtém kole turnaje byla Kousková nejlepší ze všech. Zahrála 4 rány pod par hřiště a to jí posunulo na konečné 12. místo. Česká golfistka zaostala za vítěznou Japonkou Shiho Kuwakiovou o 5 úderů. Celkově zakončila Kousková turnaj v paru hřiště. Z celkové dotace turnaje, která byla 10 milionů dolarů, získala téměř 150 tisíc, tedy v přepočtu přes 3 miliony korun. Kousková výrazně vylepšila dosavadní nejlepší české umístění. Tím bylo 50. místo na Brity Open Kláry Davidson-Spilkové z roku 2018. František Kuna, Radiožurnál.
12: Omezení na dálnici D1 u Devíti křížů a uzavírka v Ostravě. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se stále objíždí odstavený autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5. Blokuje pravý pruh jeden ze tří. U auta je silničářská šipka a hlavně nákladní auta v místě náhle vybočují vlevo. Dejte pozor. V Ostravě v Rudné ulici je od soboty nová uzavírka mezi Porubou a odbočkou. Na jih se jezdí jen po půlce Rudné ulice. Obousměrně jedním pruhem. Zřejmě to bude hlavně během dne komplikovat, zpomalovat provoz. To omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přeháňky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách pak většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Červenec roku 1971. Otevírá se první souvislý úsek první československé dálnice. Byla to tehdy slavnostní událost. Pravda, ten první úsek D1 měřil pouhých 23 kilometrů. Jak pravil poněkud jedovatě dobový filmový žurnál, nový úsek dálnice jste projeli dřív, než jste stačili vykouřit jednu cigaretu. Dálnice měla smysl především pro víkendové cesty Pražanů do posázavských chat. Ale nějak se začít muselo, každý začátek je těžký a s dálnicemi to u nás nebylo jinak. Začátky dálniční sítě se u nás budovaly předlouhých 30, možná 40 let. Samozřejmě s přestávkami způsobenými hlavně politikou. A co všechno se přitom dělo, si poslechneme v dnešním Archivu Plus. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
7: Archiv Plus.
13: Jak je možná známo, první dálnice v Evropě se stavěly v Itálii a pochopitelně v Německu, i když mýtus o tom, že Hitler vymyslel dálnice, je nepřesný. První dálnici v Německu otevíral ještě před Hitlerovou érou 6. srpna 1932 tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později poválečný kancléř Spolkové republiky Německo Konrad Adenauer a jednalo se o prvních 20 kilometrů mezi Kolínem a Bonnem. Samozřejmě nacistický režim pak dokázal dálnici propagandisticky využít. Pokud ovšem použijete pojem Hitlerova dálnice v českém prostředí, bude se nejspíš týkat nedostavěné dálnice Vroclav-Vídeň, k té se ale ještě dostaneme. V roce 2012 vznikl rozhlasový pořad z cyklu Česko země neznámá, věnovaný právě historii dálnic u nás. A z něho pochází i rozhovor s historikem dopravy Václavem Lídlem. Tak nejprve, proč vůbec vznikla na počátku 30. let minulého století potřeba dálnice stavět? Nebývale totiž vzrostl automobilový provoz.
14: Stala se situace, že motorová vozidla ohrožovala pomalu jedoucí vozidla nemotorová, naopak ta překážela motorovým. Takže vznikla taková filozofie oddělit tyto dopravy. To vedlo vlastně k nápadu silnice pro motorová vozidla, dálkové silnice, kam by nesměli ani jiný druh vozidel, a na zbývajících silnicích omezit rychlost tak, aby ta kolize, aby nedocházelo k této kolizi. Výsledkem těchto úvah byly první návrhy dálkových silnic. V Pražské sdružení inženýrů a architektů vypracovalo návrh dálkové silnice Plzeň-Košice. Ta byla poměrně v parametrech dnešní dálnice, i když v uších. A i takové ty technické parametry by neodpovídaly. Míjela Prahu, což je zajímavé, tak jako tu páteř chtěla dodržet. To bylo v roce 1935. Zároveň brněnský region vypracoval návrh taky dálkové silnice Cheb, Chust, což Chust právě bylo nejvýchodnější velké město na podkarpatské Rusy. Tu vedl ve dvou trasách. Takže severní trasa šla Prahou, jižní šla Brnem, pak se spojili a po Slovensku a tak šla jedna. Protože veřejnost cítila ten nárůst toho motorismu a tu začínající zahlcování silnic, dnešního pohledu teda se to zdá legrační, ale jim to tak připadalo, tak ty návrhy uvítala. Vláda se k tomu postavila zatím chladně. Ale tím to neskončilo. Podnikatel J.A. Baťa, který se snažil pozvednout celkově republiku po všech stránkách, takže napsal knížku Budujme stát pro 40 milionů lidí. Tam řeší železniční páteř, silniční a takže i tu silniční páteř, silnici, dálkovou silnici Cheb, Velký Bočkov a zase míjí Prahu, jak je obvykle. S tím už se vláda začala zabývat ale do konce první republiky bohužel ke stavbě nedošlo.
13: Dálnice, národní cesta, autostráda. Čtyřproudé silnici, na které by se auta bezpečně měla, se na počátku říkalo všelijak. Pojem dálnice se ovšem ujal poměrně brzy. K tomu, jak vznikl, se vrátíme ještě na konci pořadu. Do konce první republiky měli českoslovenští stavbaři spíš úkol v šibeniční lhůtě dostavět opevnění republiky, což se stejně nestihlo a jak to dopadlo politicky, je snad dostatečně známo. Dá se říct, že po Mnichově byla stavba dálnice snad jediné ideologicky přijatelné soutěžení, ve kterém bylo zmrzačené druhé republice částečně povoleno se s úsilím Němců nebo Italů poměřovat. Přitom samozřejmě dálnice jako strategická dopravní tepna nebyla vůbec ideologicky neutrální záležitostí. Souvisela s kultem síly, schopnosti národa být na výši doby. Následující ukázka pochází z pořadu Večerní okénko z října 1938.
15: Předevčírem projednala ministerská rada stavební plán první autostrády našeho nového státu. Bude to naše první národní cesta. V dnešním okénku promluví k vám jeden z našich povolaných znalců národní motorizace a propagátor motorismu, redaktor František Elstner, reportér našeho rozhlasu. Jeho mínění má pro nás také cenu praktickou, protože osobně projel v automobilu téměř všemi státy civilizovaného světa, Evropou, Severní, Střední a Jižní Amerikou a Afrikou. Řekne nám, čím je autostráda pro život národa.
16: Motoristé, jestliže vás takto oslovujeme, oslovujeme celý národ. Vláda našeho nového státu prohlásila, že provede motorizaci druhé republiky. Tím stali se motoristy všichni občané. Především ovšem majitelé motorových vozidel, vycvičení řidiči, členové občanských organizací motoristů, zaměstnanci automobilového průmyslu a obchodu a všichni členové pracovních útvarů, kteří s lopatami v ruce jdou na stavby nových silnic.
13: Mimochodem, František Alexander Elstner byl výhlasný cestovatel. Se svou manželkou Evou procestovali mezi válkami pěkný kus světa, ale v době nahrávání tohoto příspěvku už měl s cestováním utrum. Za války ani po ní už se jeho cestovatelská kariéra zdaleka v původním rozsahu neobnovila, ale to jen na okraj. Františku Elstnerovi dáme slovo ještě jednou, především proto, že v jeho přednášce se poměrně jasně odráží atmosféra druhé republiky. Nejenom v podobě naprosté politické deziluze, ale i ve víře, že projekt autostrády nebo chcete-li dálnice zachrání naše hospodářství i národní hrdost.
16: Žili jsme dosud tak, že obchodník v Praze se loučil s rodinou, když se připravoval na cestu do Brna. Věděli jsme přitom, že obchodník v New Yorku se neloučí, když nastupuje 7denní automobilovou cestu do San Francisca. Na té daleké cestě je v moci neviditelných rukou silniční služby, ty jej dopravují z města do města, chrání a podporují. Národ, který vybuduje autostradu, věří ve svoji budoucnost. Úzké silnice zarostou travou, ale autostrada je pro děti a pro vnuky. Nedivíme se nikomu z členů svého národa, který dnes nemá dosti důvěry v budoucnost a řekne prostě nevěřím. Ale nevěřit, to znamená zemřít.
13: Bylo 2. května 1939, když slavnostním prvním výkopem zahájil stavbu dnešní dálnice D1 u Průhonic Václav Nosek. Prosím neplést s pozdějším komunistickým ministrem vnitra. Tento Václav Nosek stál v čele úřadu vzniklého na konci roku 1938 Generálního ředitelství silnic a dálnic. Ve svém projevu se vracel k myšlence českých zemí jako křižovatky Evropy a inspiraci nacházel až v dobách Marie Terezie. Ke konci proslovu pak uvažuje o výstavbě dálnic na vrcholného státního úředníka až poeticky.
16: Stavbu dálnice nejlépe zhodnotí generace, jež přijdou po nás, tak jako my dnes obdivujeme římské silnice, po něž kdysi hrdě kráčely slavné římské legiony na válečná tažení, nebo velkoryse stavěné silnice Marie Terezie, po nich ještě dnes pojíždějí velkými rychlostmi motorová vozidla, o nich se vojenským inženýrům Marie Terezie ani nezdálo. až dvojitá bílá čára dálnice protkne zeleň luhů a lesů a moc vod našich krásných krajů, pak sluncem krásna zaleje se naše drahá vlast a výraz štěstí vtiskne se nám všem do tváře, neboť si budeme moci říci, toť naše dílo. A až se první gumy autovozidel dotknou bílé plochy betonové vozovky dálnice, pak všichni pochopí cenu tohoto díla, jež si chudý národ ze skromných prostředků postavil.
14: Stavilo se napřed docela svižně. Pak ale přišel taková věc, která byla naprosto do té doby neznámá. Katastrofální nedostatek pracovních sil. O tu práci na dálnici nebyl zájem moc, takže třeba na tom úseku bylo potřeba 600 pracovníků, sehnalo se 200. Nikde se nedostal víc než 200. I když bylo strojní vybavení poměrně velké na tu dobu, ta ruční práce tak měla svůj podíl a ještě před započetím války už zaostávala stavba za plánem právě kvůli tomu nedostatku pracovních sil. Němci nám tu dálnici sice povolili, ale dívali se nějakou na protektorátní jenom, takže ji přeci jen nefandili tolik jako své dálnici, která šla přes naše území Wroclaw, Vídeň. Tam bylo větší nasazení, lepší platy a tak. Tahle naše byla tak trošku jakoby popelkou, ale přesto ta stavba běžela výrazně kupředu. No ale ještě před napadením Sovětského svazu začaly být už trošku zásobování problémy. Bylo zavedeno řízené hospodářství a stavba dálnice mohla pokračovat, protože se to všechno jako tím řízeným hospodářstvím, když se to naplánovalo, jak to ještě fungovalo.
13: Historik Václav Lídl mluvil o plánované dálnici přes území Moravy ze severu na jih. To byl politický projekt nacistického Německa, který měl propojit nově připojené Rakousko s tehdy německou Wroclaví, německy Breslau. Němci ho plánovali dokonce ještě v poslední éře existence Československa. Češi a pozdější protektorát v tomto projektu nehráli velkou roli. Protektorátní občané měli mít možnost na tuto takzvanou exteritoriální dálnici najíždět pouze přes celnice, přičemž celá dálnice i její bezprostřední okolí mělo patřit německé říši. Se začátkem protektorátu tedy padly poslední překážky stavby a začalo se budovat velmi svižně, jenomže už během 2 let Němce dohnal nedostatek materiálu a dálnice přestala být prioritou.
14: V roce 1941 první srpem byl takový první mezník, kdy bylo takzvaný zákaz novostaveb, takže byly zastaveny všechny novostavby, civilní stavby byly omezeny, dálnice dostala výjimku a jako stavělo se, ale to už to tempo nebylo, to bylo takový už jenom dožívání a 30. dubna 1942 Němci nařídili zastavení stavby, dokonce telefonicky, protože to nějak spěchalo a zastavili teda i všechny svoje stavby, to jako nejen tu naši. A perlička je tam v tom, že bylo tam v tom nařízení, aby byl oficiální ukončení až 5. května, aby dělníci dostali zaplacen svátek práce.
13: S postupující vidinou porážky se tedy nacisté rozhodli na zbytné stavby typu dálnice rezignovat. A tak ačkoliv dodnes na mnoha místech, například v okolí Jevíčka, můžete narazit na mnohé technické pozůstatky dálničního tělesa, včetně už dobudovaných mostů, dálnice nikdy nebyla zprovozněna ani dostavěna. S výjimkou malé části na okraji Brna, která míří přibližně ze směru dnešní dálnice D1 k brněnské přehradě. A možná nejviditelnější památka po této stavbě je obrovský pylon přímo u přehrady, na kterém dnes cvičí své umění horolezci. Na konci války bylo u nás rozestavěno neuvěřitelných 188 kilometrů dálnic, včetně desítek mostů a dalších objektů. Možná se ptáte, proč v rámci budovatelského nadšení po roce 1945 nebylo okamžitě pokračováno ve stavbě započatých dálnic. Pravda je, že se stavělo dál, ale pouze do roku 1950, kdy byly dostavěny a zakonzervovány hlavní dálniční mosty. Důvody se nevysvětlují zrovna lehce, ale mají jistou logiku, tedy z hlediska Sovětského svazu. V rámci paranoidních představ studené války nebylo pro Sověty vůbec žádoucí, aby jejich poslední satelitní výspa byla protkaná sítí dálnic, po kterých by se teoreticky mohlo posouvat nepřátelské vojsko rychle na východ. A tak zatímco se u nás vesele budoval těžký průmysl, hutnictví, strojírenství, lámaly se stachanovské rekordy v dolech a na stavbách mládeže, rozestavěné dálnice ležely ledem víc než dalších 16 let. Pomalu, ale přece jen postupně rostoucí počet majitelů luxusního zboží, teď mám na mysli vlastní auto, ale nakonec v 60. letech československou vládu přinutil přehodnotit dosavadní dopravní politiku a stavbu dálnic začít opět plánovat. Od vládního nařízení z roku 1963 ovšem byla ještě tříletá cesta ke konkrétním činům. 8. března 67 pak byla slavnostně znovu zahájena stavba u Mirošovic po dlouhých 17 letech. A za další víc než 4 roky, 12. července 1971, pak bylo možné zprovoznit první část. Slovo v dobové reportáži dostal nejprve ředitel silnic a dálnic inženýr Josef Kopecký.
17: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 30 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna. Význam těchto prvních 23 kilometrů nutno spatřovat především v tom, že se nám podařilo získat konkrétní zkušenosti na úseku investora, projektových i stavebních dodavatelských organizací, kdy při nejlepší vůli nejsme schopni všechno z zahraničí letadla tudy vyčíst.
13: A v historickém záznamu z 12. července 1971 dejme ještě slovo Jiřímu Poupě, prvnímu zástupci hlavního velitele veřejné bezpečnosti.
18: Soudruhu Poupě, prosím vás, jak bude zajištěna bezpečnost provozu na dálnici?
19: Současně s provozem prvního úseku dálnice zahájilo činnost první oddělení veřejné bezpečnosti, to je dálniční oddělení. Jeho příslušníci mají za úkol, aby sledovali a dbali o bezpečnost na tomto úseku, který byl dnešního dne dán do provozu. Přejeme všem uživatelům tohoto úseku dobrou jízdu, přejeme jim, aby tohoto úseku využili v plné míře i ke své radosti, i pochopitelně ke všemu, co souvisí s naší ekonomikou. Máme však jednu prosbu, aby všichni se chovali na dálnici ukázněně, aby se seznámili s doplňkem vyhlášky číslo 80, která stanoví přesná pravidla, jak se řidiči na dálnicích mají chovat. Jsme toho názoru, aby řidiči nechali maximální rychlosti závodníkům a aby sami používali přiměřené rychlosti, to je takové rychlosti, aby nebyl narušen bezpečnostní provoz na dálnici.
13: Tak to byl rozumný apel, bohužel musíme dodat, že se na našich dálnicích mnozí neumí chovat dodnes, ani po těch 50 letech.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
13: Posloucháte Archiv Plus dnes na téma výstavby československých dálnic mezi lety 1940 a 1990. Počínaje rokem 1971 se výstavba D1 a postupně i dalších dopravních tepen rozjela poměrně energicky. Už 2. listopadu 1973 se zpravodaj Ilja Jenča přihlásil z dálniční křižovatky Kývalka při příležitosti otevření dalšího úseku D1.
20: Já jsem si udělal tento týden takový malý pokus. Projel jsem trať Velká Bíteš Brno po staré silnici, která dlouhá léta sloužila jako hlavní výpadovka z Brna na Prahu. Při dodržení všech předpisů a s ohledem na hustotu provozu mi trvala cesta téměř půl hodiny. Dálnice umožňuje překonat stejnou vzdálenost za 17 minut při stálé cestovní rychlosti 100 km v hodině. A teď to nejhlavnější. Úsek do Velké Bíteše měl být odevzdán do provozu vlastně v poslední den tohoto roku. Budovatelé dálnice si dali závazek na počest výročí Velké říjnové socialistické revoluce, že svoji práci skončí 7. listopadu. Dnes je 2. listopadu a federální ministr dopravy inženýr Štefan Šutka už může přistoupit k modré stuze, aby dálnici celé 2 měsíce před stanoveným termínem otevřel.
21: A už je potom, tak za službu motorismu. Budeš ty to máš na starost.
22: Vidíš.
0: Promiňte, u zrodu velkých věcí se obyčejně vyslovují nějaká přání. Jak je vás napadlo v tom momentě, kdy jste přestříhával pásku na novém otevřeném úseku dálnice?
1: Mňa napadla ta myšlenka, kterou jsem aj vyjadril nahlas, aby dálnica sloužila motorizmu, aby sloužila našim ľuďom. A ještě také skromné želanie, tak jak už bylo aj oficiálně povedané, aby jsme postupně otvárali ďalšie úseky, aby jsme spojili ten úsek, který jsme si dali, Praha-Brno, Bratislava.
13: Teď si na chvilku odpočineme od otvírání nových úseků dálnic a ještě se vrátíme k památkám na dálniční úseky, které nikdy nebyly uvedeny do provozu. Je jich u nás pořád k vidění poměrně dost. Zarůstající náspy zaříznuté do krajiny, mosty vedoucí od nikud nikam nebo tyčící se nad vodní hladinou. Opuštěné a nedostavěné technické památky v krajině jsou turistickým magnetem zvláštního druhu. O jedné z nich, totiž dvou zatopených mostev ve vodní nádrži Želivka, mluví opět historik Václav Lídl.
14: Přehradní nádrž na Želivce byla před válkou projektována výše po proudu, takže ty dva mosty by překlenovaly malé potůčky, malé přítoky Želivky. Jeden je velký obloukový most u Borovska, který je zaplaven po špičku oblouku, když je plná hladina, je dokončen, ať se zdá, že není, protože tam už měl být násyp. To všechno by bylo na suchu. A ten právě byl dokončen z větší části až po válce. Tam se nejdéle pracovalo, a to až do podzimu roku 1950. Zpátky ku Praze je menší most přes Senpanský potok a mezi nimi je to těleso někde zachované, někde pak už rozorané.
13: Kompletně byla dálnice Praha-Brno-Bratislava dokončena 8. listopadu 1980, tedy po 13 letech od obnovení stavby v roce 1967. Nechceme srovnávat, ale musíme. Jistě, že komunistický režim nemusel řešit například tolik problémů s vykupováním pozemků nebo s protesty ekologů, ale přesto. Srovnejte si to s dnešním tempem výstavby naší dálniční sítě a asi vás trochu přepadnou chmury. Naposledy se dnes na vývoj okolo československých dálnic podíváme do 12. října 1989. Tehdy byl na návštěvě ve Spolkové republice Německo federální ministr dopravy a spojů František Podlena. Šlo o otázku do budoucna zásadní. Jak se postupně dálnice blížila k západním hranicím, vlastně se chtě nechtě muselo začít uvažovat, nakolik se chceme napojovat na západoevropskou dálniční síť v situaci, kdy zdaleka nehodláme umožnit každému tímto směrem cestovat.
22: Chtěl bych říct, že jsem informoval německou stranu o tom, že Československo je technicky i kapacitně připraveno celý postup výstavby této dálnice urychlit. Samozřejmě musíme řešit ve vlastní dopravě mnoho jiných otázek a z hlediska zátěžových proudů ve vnitrostátní československé dopravě není tento úsek prioritní. Proto jsme také zvažovali otázku případné finanční účasti Spolkové republiky na tomto projektu, protože výstavba dálnice mezi Plzní a státní hranicí by měla sloužit v této fázi především usnadnění transitní dopravy a průjezdu vozidel z Německé spolkové republiky, které jsou více obsaženy v tomto úseku než vlastní československé dopravní prostředky.
13: Byla to šalamounská úvaha typická pro českou perestrojku. Západní Němci by k nám mohli jezdit utrácet víc marek a aby se jim sem lépe jezdilo, mohli by nám přispět na dálnici mezi Plzní a Rozvadovem. Naštěstí za dva měsíce bylo všechno jinak a o tom, kam se Češi a Slováci mohou podívat, přestala rozhodovat strana a vláda, které se po 40 letech zase oddělily do stavu samostatných útvarů. A úplně na závěr tu pro vás mám postřeh historika Václava Lídla, jak vlastně vzniklo české slovo dálnice.
14: V době projektové přípravy v roce 1938 na podzim štábní kapitán Inženýr Karel Chmel, jeden z vynikajících odborníků, tak si psal dálkové silnice, pak si zkracoval dál pomlčkanice a všem se zdálo, že to vystihuje dálnice, tak to navrhli jako oficiální slovo, bylo to schváleno. Tam trošku dali vznešenější důvod jako ta dálnost, že to je dálné silnice, ale on to našel tak.
13: A to je pro dnešek z mé strany vše. Na Archivu Plus technicky spolupracoval Ladislav Čurda. Šťastnou cestu a také pevnou naději, že to jednou konečně všechno dostavíme, vám přeje Jan Sedmidubský.
7: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu?
2: jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Dnes končí lhůta, do kdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcii, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60-70% lékáren v Česku. A dnes se začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat další bývalí hokejisté Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Prvním soupeřem Litvínova bude v nové sezóně v polovině září na domácím ledě Kometa Brno.
12: Na D1 u Humpolce překážka a u 9 křížů odstavený autobus. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí nákladní auto s defektem. 91. kilometr na krajnici a kousek před ním pozor, v pruhu je kus pneumatiky.
4: Je tam odstavený na blikačkách a za ním je v pravým pruhu, zhruba 100 metrů za ním, tak je slečenej ten, ta pneumatika, jo, tak jenom až do toho nikdo nevrazí.
12: Na dálnici D1 za Brnem do Prahy se objíždí porouchaný autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů na kilometru 170,5, blokuje pravý jízdní pruh jeden ze tří. Místo je dobře označené, dejte pozor, nákladní auta tam náhle vybočují vlevo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ujediněle objeví přehánky a nebo bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co má společného Donald Trump, starý kmerský chrám a online kriminalita? Všichni mají svou stopu v posledním kole starého sporu mezi Kambodžou a Tajskem, které se přou, kudy přesně vede jejich společná hranice. Bilance bojů, které začaly loni v červenci a s přestávkami se vedly až skoro do konce roku 2025, jsou desítky mrtvých vojáků a civilistů, stovky zraněných na obou stranách a stovky tisíc vnitřně vysídlených. Krize ukončila kariéru tajské premiérky a nadlouho pošramotila vztahy mezi oběma zeměmi. Několik starých kmerských chrámů ležících stojící přímo na hranici. Teď místo turistů navštěvují jen vojáci a pyrotechnici. Za obzor thajsko-kambodžského konfliktu vás od mikrofonu zavede Jana Karasová.
3: Posloucháte pořad Za obzorem.
5: Hraniční spor, a není to nic nezvyklého, se táhne až do koloniálních dob, kdy na začátku 20. století Francouzi vytyčovali hranice mezi Siamským královstvím, dnešním Thajskem a francouzskou Indočínou, která zahrnovala i dnešní Kambodžu. Tehdy nakreslená linka na mapě se přelila do ozbrojeného konfliktu po kambodžské samostatnosti v roce 1953. Od té doby se spor rozhořel ještě několikrát. Naposled to bylo loni.
6: Border areas escalated rapidly.
9: Fighting has spread along practically all areas of the border. At least 13 people have died and around 100.
23: The battles also raged in a series of ancient Khmer temples along the borderline.
5: Půlroční ozbrojení

0: Další ostnaté dráty na území, které oba státy považují za své a pokoušeli se vystěhovat vesničany z jedné strany hranice na druhou. V thajském centru pro uprchlíky se tehdy se svou rodinou ukryla i 53-letá žena.
1: Starali jsme se doma o matku a v tom uslyšeli výstřely. Hlasité dunění, bum, bum, bum a pak nepřetržité zvuky explozí. Odjeli jsme tak rychle, že jsme si sebou nevzali nic. Byli jsme v šoku. Nikdo nechce, aby se to dělo. Je mi líto hlavně starších a postižených lidí, protože je pro ně velmi těžké se sem dostat. Někteří mají auta, ale pro lidi, kteří je nemají, je to opravdu obtížné.
0: V podstatě stejné to bylo i na druhé straně hranice v Kambodži. Někteří uprchli až do města Siem Reap, do kterého jinak míří hlavně zahraniční turisté, aby si prohlédli chrámový komplex Angkor Wat. Ozbrojené potyčky mezi místními vyvolaly také děsivé vzpomínky na pohnuté momenty z druhé poloviny minulého století. V Siem Reapu jsem si o tom povídala s místním zpracovatelem kešu ořechu Pirumem Polem.
2: Režim Pol Pota, kterému se na západě často říká režim rudých Kmérů nebo období vražedných polí, trval od roku 1975 do roku 1978. 3 roky, 8 měsíců a 20 dní. Během této doby zahynuli více než 3 miliony lidí. Když tento režim skončil, bylo to díky tomu, že do země vstoupila vietnamská armáda a bojovala proti jednotkám Pol Pota. Vietnamci nakonec zvítězili a Pol Potovy jednotky ustupovaly na západ k hranicím s Thajskem. Moje vesnice tehdy ležela poměrně blízko thajských hranic a armáda vražedných polí se tam stále pohybovala. Často přicházeli do vesnic, požadovali jídlo, peníze a další zásoby. Taky odváděli muže, aby bojovali v jejich jednotkách. Takže ani roky, které následovaly po pádu jejich režimu, nebyly jednoduché.
0: Boje mezi vietnamskou armádou a partizánskými jednotkami rudých Kmérů, podporovanými Thajskem, ale i Spojenými státy u thajsko-kambodžských hranic pokračovaly po celá 80. léta.
2: Narodil jsem se v roce 1984 a dnes je mi 42 let. Ještě si pamatuju dobu, kdy do naší vesnice přicházely ozbrojené skupiny. Boje tehdy probíhaly i v okolí našeho domova. Než vojáci dorazili do vesnice, často nejprve padaly rakety. Některé zasáhly naše sousedy, přátele i další obyvatele vesnice. Můj otec v té době také zemřel. Bylo mi tehdy pouhých 8 měsíců. Dobře si vzpomínám na rok 1992. Jednotky OSN přijely, aby pomohly ukončit válku a nastolit mír. Přesto ještě několik let pokračovaly vnitřní boje. Teprve kolem roku 1998 se podařilo situaci úplně stabilizovat. Vláda zničila zbraně a snažila se sjednotit společnost. Vyzývali lidi, aby spolu žili v míru a přestali se navzájem obviňovat. Dříve měl skoro každý zbraň a lidé žili ve strachu. Dnes je společnost mnohem klidnější. Po roce 1998 Kambodža postupně zesílila, stabilizovala se a žila v míru. Teď ale znovu zažíváme napětí ve vztazích s Thajskem. My válku nechceme. Nechceme bojovat. Máme s tím zkušenost a víme, že ve válce nikdo skutečně nevyhraje. Prohrávají obě strany. Nejvíce byli zasaženi farmáři žijící v blízkosti hranice. Thajské letectvo je bombardovalo. Právě v době, kdy se farmáři měli starat o své plantáže před sklizní, museli své domovy opustit. Dopad na životy lidí je obrovský. Nemohou se vrátit ke svým domům, nemohou se starat o hospodářství. Některým uhynula zvířata. Jejich farmy jsou zničené, nemohou sklidit ani své kešu ořechy. Dříve mi lidé volali a říkali, chceš koupit kešu? Ale teď mnoho z nich zmizelo. Nevím, kde jsou. Někteří se vrátili do svých rodných vesnic, jiní zůstali v uprchlických táborech.
0: Vypráví kambodžský zpracovatel kešu Pirum Pol o dopadech loňského ozbrojeného konfliktu mezi Kambodžou a Thajskem. Červencové příměří lidem na hranicích klid nepřineslo. Potyčky pokračovaly dál a s nimi i vyjednávání o příměří. V srpnu Kambodža oznamuje, že navrhuje na Nobelovu cenu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa.

0: It started up today. Tomorrow I have to make a phone call and I think they'll get us.
1: V dopise do Norska vyzdvihuje Trumpovu inovativní diplomacii, která údajně pomohla situaci mezi oběma zeměmi uklidnit.
0: Countries, Thailand and Cambodia, they're going at it again. But I'll do it.
1: 26. října před zraky amerického prezidenta na summitu států ASEAN v Malajsii, Thajsko a Kambodža podepisují mírovou dohodu. Ta sice hraniční spor, který byl příčinou bojů, jen odsunula k dořešení na někdy v budoucnu, slibovala ale alespoň ukončení bojů. Jenže nestalo se ani to. Další eskalace přišla už v listopadu a v prosinci se znovu rozhořily boje. Několikadenní otevřený konflikt skončil těsně před koncem roku už třetím příměřím, které zatím trvá. V konfliktu nicméně nejde jen o pár chrámů a několik kilometrů čtverečních pohraničních vesnic. Speciální kapitolou posledních půtek bylo zničení několika center online kriminality, která vyrostla ve speciálních zónách na kambodžské straně hranice. Využívali spolehlivé thajské připojení k internetu a slabou vymahatelnost práva v Kambodži. Několik takových center thajská armáda obsadila, zničila, zabavila v nich peníze a cennosti v hodnotě mnoha miliard a centra podle médií mají vazby na kambodžské, ale třeba i čínské podnikatele a politiky. Spor mezi Thajskem a Kambodžou tak zdaleka nekončí jen u tahanic o pár kilometrů čtverečních. Konflikt je úzce propojený taky s domácí politikou obou států, ekonomickými otázkami, přeshraniční kriminalitou, ale třeba i s rostoucím nacionalismem v obou zemích a historickou pamětí plnou křivd. A na tato témata se v následujících minutách podíváme podrobněji.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
1: A my se teď na thajsko-kambodžský, kambodžsko-thajský konflikt podíváme do hloubky a do hloubky především historické, a to s indonézistou a odborníkem na jihovýchodní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Tomášem Petru. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Která ta území konkrétně jsou ta území, která jsou právě jádrem toho sporu mezi Thajskem a Kambodžou?
3: Tak je to několik hinduistických chrámů postavených Kmery mezi 11. a 12. stoletím, prakticky přímo na thajsko-kambodžské hranici, které byly špatně zakresleny do map z hlediska vlastně obou těch států a především Thajců, protože vlastně francouzští kartografové, kteří tehdy, protože Francie byla vlastně koloniálním pánem Kambodže, zakreslili ty chrámy spíše na kmerské nebo potažmo kambodžské straně.
1: Pojďme do toho 11. století, kdy zhruba ty první chrámy začaly vznikat a řekněme si něco i o té kmerské říši.
3: Největší rozkvět té kmerské civilizace byl právě za Angkorské říše, potažmo Velké kmerské říše, a to byla skutečně neskutečná záležitost, neskutečný impérium, který zahrnoval nejen území vlastní Kambodže, ale i dnešního jižního Vietnamu, velké části Laosu a obrovské části Thajska. A tady všude vlastně Kmerové něco budovali a zůstali tady také etničtí Kmerové, takže třeba etničtí Kmerové právě žijí na území jihovýchodního Thajska.
1: Co ale potom vedlo k tomu jejímu zániku?
3: No, byli to vlastně její sousedé, především Thajci, nebo tedy Siamci, jak se jim říkalo dříve, a jejich království Ayutthaya, které od 14. století útočilo vytrvale právě na to ústředí Angkoru a pak 1431 definitivně rozvrátili toto hlavní město a s ním i celou říši. Oni vlastně odvlekli tehdy 10 000 lidí do thajského zajetí, ať už to byli nádeníci, řemeslníci, ale právě také vlastně jakoby kulturně fungující lidé, tanečnice, hudebníci, písaři. Takže vlastně dneska Kambodžané tak nějak jako poukazují na to, že Thajci by měli více si vážit toho kmerského dědictví už jako integrovaného do té thajské kultury. A ono je to ale pak vzájemné, protože Thajci pak říkají, že od 18. století zase Kambodžané si vypůjčovali od Thajců, ale to je logické, protože ty národy žili vlastně v těsném sepětí.
1: Co se tam dělo v té první polovině 20. století? Jak se potom změnilo to území v období dekolonizace, která přichází po druhé světové válce?
3: Tak tam je velmi zajímavý období vojenského režimu, vlastně polofašistického režimu Phibuna Songkrama, který vlastně byl taký militaristický, jako šovinistický, opravdu velmi silně nacionalistický režim, který v době oslabení Francouzů, potažmo byli vlastně ta vláda ve Vichy, spojenci Japonců, ti Tajci sem vpadli a zase ta území, která předtím ztratili v těch letech 1904 až 7, tak se zase anektovali k tomu Thajsku zpátky. A když pak Francouzi padli a opustili tedy Kambodžu v 53. a prohráli úplně vlastně v Indočíně v 54., tak pak zase na některá ta inkriminovaná území vpadla thajská vojska.
1: Takže my máme vlastně území, které většinu staletí tvořilo nějaké jako nárazníkové pásmo. A nakonec vlastně máme po dekolonizaci dva samostatné státy. Ty první spory mezi už těmi současnými státy se vlastně objevují už na konci těch 50. let minulého století. Jenomže potom se v Kambodži mění politická situace a vypadá to, že ty spory jdou trochu stranou. Tak co se děje v těch jako 70. letech toho minulého století?
3: Tady už se dostáváme právě k nechválně proslulému režimu rudých Kmerů, vedených Polpotem. Vlastně zajetí královské rodiny, vysídlení celých měst, vlastně rok nula, jo, návrat do pravěku, kdy vlastně ta země jde úplně jako úplně na dřeň, že ti lidé vlastně, kdokoliv má brýle nebo pracoval prostě v úřadu s knihami, tak je vlastně zabit často i jako velmi brutálně, například jenom ranou motyky do týla, protože prostě na něj nebudou přece plýtvat střelivem a byla to vlastně jedna z nejhorší genocida od konce druhé světové války a oni vlastně tu zemi, která do roku 1970 byla takovým jihovýchodoazijským Švýcarskem, tak bohužel ta země se propadla úplně do neskutečných hrůz. Byl to v podstatě takový jako ultramaoistický až genocidální experiment. A ten ukončili paradoxně sousední Vietnamci, socialistický Vietnam, který sem vpadl s velkou armádou 100-tisícovou a nastolil tady nový režim. A rudí Kmerové se stáhli do Thajska a vlastně proto také vlastně je tady rivalita a taková jako nevraživost mezi těmito dvěma státy, protože Kambodža má vlastně Thajsku za zlé, že i když to byl vlastně spíše pravicový proamerický režim, tak právě toleroval, dokonce poskytoval podporu těmto vlastně vrahounům a šílencům z řad rudých Kmerů. Takže tady vlastně jdeme do toho přelomu 70. a 80. let, kvůli čemu se také nemají rádi.
1: Teď, když jsme se bavili o tom posledním propuknutí toho konfliktu, tak jeden z těch momentů byly taky vztahy mezi současným politickým vedením Kambodži a politickým vedením Thajska. Takže se tam nakonec oba dva ty režimy trošilinku zblížily. Co se teda stalo po tom roce 1990 a na začátku toho nového tisíciletí? Jak se vlastně oba dva ty režimy vyvinuly až do dnešní doby?
3: To je dobrá otázka. Ono se nedá říct, že by se nějak úplně zblížili systémově, ale spíš to byla záležitost, řekněme, osobní až rodina, kdy tehdejší populistický premiér Thaksin Shinawatra byl poměrně dobrým přítelem vlastně bývalého vládce Chuna Sena a poté, co byl vlastně de facto sesazen armádou v roce 2006, tak odchází do exilu právě do Kambodže, kde se stává nejen osobním poradcem, ale také ekonomickým poradcem právě tehdejšího premiéra Kambodže, což bylo těmi konzervativními kruhy vnímáno jako velká zrada. A na to navázala de facto jeho dcera Petongtan Shinawatra, která vlastně měla dobré vztahy právě s Hun Senem a bohužel teda došlo k uniknutí nahrávky jejich 17-minutového telefonátu z léta loňského roku.
4: Between Thai Prime Minister Petongtan Shinawat and Cambodian Senate President Hun Sen has gone viral on social media.
3: Kdy ona mluví o thajské armádě jako o druhé straně nebo té opačné straně a toho Hun Sena oslovuje strýčku. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou protireakci zase v Thajsku, takže Petongtan Shinawatra byla sesazena a vlastně toto přátelství skončilo.
1: Těch 30 let toho osobního přátelství mezi vedením Kambodže a vedením Thajska, ale úplně neznamená, že by se ty dvě země zblížily. Naopak spíš v nich narůstá nějaký nacionalismus, který možná potom taky ovlivňuje to, jakým způsobem ten spor v současnosti vypadal. Tak jenom krátce, jaké jsou to vlastně ty současné režimy v Thajsku a v Kambodži?
3: Perfektní otázka, perfektní komentář. Tady je to vlastně zajímavé to vidět posledních 15 let, protože třeba zhruba před těmi 15-20 lety Thajsko dosáhlo nějakého ekonomického vrcholu a patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám celého regionu. A tím pádem vlastně bralo Kambodžu jako svého takového chudšího bratra, kam hodně investovalo a vlastně přenášelo ty technologie a zase vlastně Kambodža na oplátku levně vyvážela některé své produkty a třeba i málo zpracované, takže to z toho zase těžilo spíše Thajsko, které třeba rafinovalo a prodávalo s vyšší přidanou hodnotou. Ovšem vlastně Thajsko se nějakým způsobem ekonomicky přehřálo nebo zastavilo a vlastně s tím, jak teda upadla ta thajská ekonomika, tak vlastně sem pronikají jednak už také velice dlouho, což je asi určitě všeobecně známo, Číňané, kteří vlastně učinili z Kambodže do určité míry svoji takovou jako ekonomickou kolonii, tak tím dalším velkým investorem zase odvěký rival Thajska a tím je Vietnam. Takže tady vlastně Vietnam má takovou politiku Vietnam plus one a tím plus one je zase Kambodža, což vlastně Thajsko jako nese opět nelibě a jak jste říkala, vlastně s tím, jak vlastně sílí v těch obou zemích autoritářství. V Kambodži je to vlastně osobní diktatura té rodiny vlastně Chunů. Nejdříve Hun Sen, teď jeho syn Hun Manet. Takže tady vlastně to je takový už téměř jako uzavřený autoritářský režim, kde je opozice decimována, její představitelé zavírání, různě diskriminování a podobně. V Thajsku je ta míra pluralismu o něco vyšší, ale pořád vlastně je tady dědictví toho bývalého armádního režimu, který tady vládl do roku vlastně 2019 a pak tady vládl jeho bývalý představitel Chan Ocha, který sice už jako slékl uniformu, ale pořád to byl bývalý představitel armády. Takže s tím, jak ty režimy jsou stále více autoritářské, tak přirozeně hrají mnohem více na tu nacionalistickou notu. No a tím se vlastně proeskaluje vlastně to napětí, nebo zesiluje to napětí a jakmile tam nějaký trigger, nějaký spouštěč, který můžou být třeba konflikty nebo nějaká drobná přestřelka, tak se pak to může vlastně rozlít do nějakého půl roku trvajícího ozbrojeného konfliktu.
1: Co se tam odehrálo a proč to přicházelo ve vlnách? Byl tam velký tlak od současné americké administrativy Donalda Trumpa, respektive možná i jeho osobní tlak v té snaze ukončit co nejvíce konfliktů a kvalifikovat se s tím na Nobelovu cenu míru. Mm-hmm. Tak jaká dynamika se tam rozvíjela?
3: Jak říkáte, na jednu stranu ta snaha Donalda Trumpa být takto viděn a oceněn a současně na straně druhé ty nacionalistické sentimenty, kdy ani jedna strana nechtěla úplně jaksi ustoupit. Na druhou stranu vlastně žádná strana to nechtěla vyeskalovat do celonárodního konfliktu, kdyby to vlastně pokročilo nějak jako hlouběji do území jednoho nebo druhého státu. Čili pak tady jako byl tady samozřejmě i tlak Číny a vlastně Sdružení národů jihovýchodní Asie, tedy ASEANu, což je nejvýznamnější sdružení vlastně po Evropské unii tohoto typu, kdy ten ASEAN má určitě jako preventivní nějaké dopady ve smyslu prevence tedy konfliktů. Byla tady snaha skutečně dostat vlastně jakoby k jednacímu stolu. A Thajsko si bylo vědomo své militární převahy, protože prostě ta armáda je mnohem pokročilejší, co se týče technologií, je třikrát větší, má prostě Gripeny F-16, na tanky je to 6-1 ve prospěch Thajska, takže Kambodža zase pak hrála spíš na tu diplomatickou notu a podporu ze strany právě regionálních partnerů.
1: Nakonec se ale podařilo znovu ty dvě strany dotlačit k nějakému příměří. Ono to bylo na několikrát, ale teď to vypadá, že to příměří už prošlo delší dobou a vypadá to, že drží. Co vlastně motivuje ty obě strany teď ten konflikt dál neeskalovat? Je tam i třeba nějaká motivace toho, že jde o chrámy, které jsou turisticky zajímavé. Obě ty země část svého průmyslu staví právě na turismu a minimálně v případě Kambodži. Ta eskalace je stála tu pověst relativně bezpečné země. Co může to současné příměří udržet dál a kdyby naopak hrozila nějaká další eskalace, co by mohlo být tou další rozbuškou?
3: Tady by to musel být nějaká vnitropolitická krize na jedné nebo druhé straně, třeba nějaký armádní puč nebo zase nějaká hluboká politická krize, zvláště v tom Thajsku, které vlastně je jakoby méně stabilní. Tady se vyměnili 4 premiéři za poslední 3 roky, zatímco ta Kambodža je vlastně ovládána jednou stranou a jednou politickou dynastií. Jinak si myslím, že na obou stranách teď rozhodně platí a je evidentní zájem udržet to příměří, protože vlastně ty ekonomické ztráty jsou nedozírné, protože jak jste říkala, vlastně ten přeshraniční kontakt, přeshraniční obchod, ta drobná každodenní migrace za prací nebo se zeleninou na prodej, nebo i řekněme systémová nějaká dlouhodobější pracovní migrace, zvláště ze strany Kambodžanů do rozvinutějšího Thajska, kdy pak vlastně po tom rozhoření hlavního konfliktu loni v červenci se 100 tisíce Kambodžanů vrátili a ti pak chyběli na tom thajském pracovním trhu a někteří byli pohlceni vlastně novými průmyslovými parky v Kambodži, což teda pomohlo vlastně paradoxně spíše části kambodžské ekonomiky. Tak ale v tom přeshraničním nebo příhraničním regionu nebo regionech to má jako pořád neblahý důsledky, jsou tam nově žiletkové ploty, je to neprůchodné, spousta těch hraničních přechodů je uzavřena, takže ti lidé na tom vlastně tratí. Jediný asi takový z mála pozitivních přínosů této války bylo rozbití takzvaných scam centers, těch podvodných center na kambodžské straně, které záměrně zlikvidovala, ať už fyzicky, nebo prostě rozbitím vlastně té organizace thajská armáda, a plus vlastně těch některých kasín na kambodžské straně, na což se váží další neblahý vlastně jako ekonomický fenomén, a to je prostituce, organizovaný vlastně zločin, pašování lidí, že obchod s bílým masem a tedy. Takže to jsou některé jakoby pozitivní důsledky, ale spíše samozřejmě jsou dlouhodobě negativní a ono to jakoby pokazilo nejen jakoby ten běžný obchod, ale samozřejmě i ten turistický průmysl celkově.
1: Něco, co by mohlo vypadat jenom jako spor o hranici nakreslenou před více než 100 lety na mapě, je mnohem komplexnější a mnohem barvitější spor, který ovlivňují vnitrostátní politiky obou zemí, ale taky globalizovaný obchod a globalizované cestování. A my jsme to teď všechno probrali s Tomášem Petrů, indonézistou, expertem na celou jihovýchodní Asii z Orientu Mentálního ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky, že jste byl hostem pořadu Za obzorem.
3: Děkuji za pozvání.
1: To je z dnešního pořadu Za obzorem vše. Hudba, která dílem provázela, je z vystoupení kambodžského nového cirkusu. Do Kambodže se můžete ještě vrátit v archivu pořadu, kde najdete například epizodu o vnitrokambodžské politice i vlivu Číny v zemi. A do Thajska třeba zamíříme ještě někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová.
5: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Evropská unie má nová pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb současnou hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce jsou v lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. A bude slunečno a horko. Odpoledne na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Na Moravě až 38.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být nově označené. Pravidla vycházejí z evropského nařízení. Uživatelé by měli taky poznat, že třeba na stránkách e-shopu mluví s chatbotem a ne s živým člověkem. Další povinnosti dopadají přímo na firmy, které vyvíjejí AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
7: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
6: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení hrozí v krajních případech sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Spojené státy a Írán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát v čele největší latinskoamerické země. Jeho nejsilnějším soupeřem ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale podle průzkumu zůstává da Silva. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují učitelé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou taky další časově náročné profese, třeba lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4. Nemají ale volné víkendy, vysvětluje informační důstojník Martin Kresta.
8: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniforem, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
6: Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Měli přitom výrazně méně ze hry a i méně gólových šancí. Byli v nich ale efektivní a to je dovedlo k výhře. Pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
9: Nemusíme si nic nalhávat. Myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum. Že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
6: Jablonec má po dvou kolech plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2.
10: Omezení na dálnici D5 u Prahy a překážka na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou stojí osobní auto s defektem. Řidič mění kolo zhruba čtvrtý kilometr.
11: Řidič mění kolo do silnice, jedna blikačka bez vesty, kolo není žádná, ale to spíš o tom, aby lidi dávali pozor, aby nikoho nesrazili.
10: Dálnice bez kolon na D1 za Brnem do Prahy se už několik hodin objíždí autobus. Stojí mezi sjezdy na Ostrovačice a 9 křížů. Kilometr 170,5 blokuje pravý pruh, jeden ze tří. Nákladní auta hlavně, tam náhle vybočují vlevo. A v Ostravě v Rudné ulici je od soboty nové omezení uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce silnice obousměrně, jedním pruhem zatím plynule. Směr Opava jsou zavřené odbočky na Plzeňskou, k Avion Shopping Parku a taky dálnici D1, obě se to dá otočením na ulici 17. listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude slunečno, odpoledne místy kupovitá oblačnost a na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ukrajinský startup přenáší raketovou válku hluboko na území Ruska.
13: Saúdská Arábie zjistila pravdu o diplomacii Donalda Trumpa.
12: Největší španělský požár může před klíčovým volebním rokem zavařit konzervativcům.
13: Kubánci pořádají večírky, kterými chtějí vybojovat politickou změnu.
12: Proč populismus nakonec sežere sám sebe?
13: Taková jsou témata následujícího pořadu.
12: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
13: Od mikrofonu vás vítají
12: Lenka Buriánková
13: a Martin Benda.
2: Svět ve 20 minutách.
12: Největší ukrajinská zbrojovka vyrábí zhruba stovku střel s plochou dráhou letu Flamengo měsíčně. Toto tempo stačí k tomu, aby armáda mohla dlouhodobě útočit v týlu nepřítele. Zasáhnout tak může i cíle, které jsou hluboko na ruském území. Podle šéfky zbrojovky Iriny Terechové chrlí firma Firepoint taky stovky bezpilotních letounů denně, píše britský deník Guardian.
13: Vývoj tohoto startupu od jeho založení v roce 2022 jasně ukazuje, jak rychle dospívá ukrajinský zbrojní průmysl. Armáda díky němu konečně získala zbraně dlouhého doletu, tedy právě ty, které jí Západ na začátku konfliktu odpíral.
12: Nevím o žádném úderu hluboko v týlu nepřítele za posledních pár měsíců, ve kterém by nefigurovaly naše produkty, říká Terechová. Raketových a dronových útoků s municí od Firepointu je teď v průměru 5 až 15 denně.
13: Střely Flamengo dokážou nést 1150 kg výbušnin. To hravě stačí na proražení betonových zdí. Právě tyto zbraně Ukrajinci v červnu nasadili při útoku na továrnu na vojenské součástky v ruských Čeboksarech. Jejich letová dráha připatřila k těm vůbec nejdelším v historii podobných misí. Šéfka zbrojovky Terechová upřesnila, že kvůli složitému manévrování rakety urazili zhruba 1800 kilometrů.
12: Jedna střela Flamengo přitom vyjde na necelých $600,000. To je výrazně méně než americký Tomahawk, který stojí zhruba $3,5 milionu, skoro sedmkrát tolik.
13: Podle Terechové má teď zbrojovka Firepoint v provozu 83 továren na Ukrajině a jednu další v Dánsku. Zaměstnává v nich už zhruba 6 tisíc lidí. To je výrazný nárůst oproti 3,5 tisícům na konci loňského roku. Novináři Guardianu loni v prosinci navštívili jeden z těchto výrobních závodů. Desítky mužů tam z překlišky, plastu a uhlíkových vláken montovali dohromady celé drony.
12: Zbrojovka Firepoint navíc vyvíjí i vůbec první ukrajinské balistické rakety. Její šéfka doufá, že se je podaří poprvé odpálit ještě do konce letošního roku. Varianta rakety krátkého doletu FP-7 se mezitím stane základem samostatného projektu Freya. Jde o mezinárodní iniciativu, která má vytvořit alternativu k americkému systému protivzdušné obrany Patriot. Do projektu se zapojí Ukrajina a s ní dalších 9 evropských zemí. Zbrojovka pro něj vyrobí odpalovací zařízení i záchytné střely. Cílová cena by se přitom měla pohybovat kolem $1 milionu za kus.
13: Systémy Patriot prostě zbožňujeme, říká Terechová. Dodává ale, že celosvětová výroba ani zdaleka nestačí pokrýt současnou poptávku. Zastavit ruské balistické rakety mířící na Kyjev a další města totiž dokážou jedině Patrioty. Ukrajinské zásoby jsou už ale úplně na dně.
12: Celosvětově se za rok vyrobí jen asi 600 až 700 raket PAK-3. To je přesně tolik, kolik jich na Blízkém východě vylétalo za pouhé 2 týdny, podotýká Terechová. Doufá, že se novou ukrajinskou technologii podaří poprvé otestovat nejpozději do července příštího roku.
13: Zbrojní startup je podle jeho šéfky Terechové jasnou ukázkou toho, k čemu ruská invaze Ukrajinu nekompromisně donutila. Země, která kdysi bývala srdcem sovětského průmyslu, teď musí rychle modernizovat a znovu se postavit na nohy.
12: V poválečné ekonomice bude Ukrajina muset vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou. Už zkrátka nechceme být jen světovou obilnicí, říká Terechová s odkazem na slavnou ukrajinskou zemědělskou tradici. Kvůli obrovským válečným nárokům se ale zbraně od Firepointu zatím do zahraničí logicky nevyvážejí, uzavírá deník Guardian.
13: Nespolehlivý, chaotický a skorumpovaný povaha Donalda Trumpa formuje i jeho zahraniční politiku. Nejnovější obětí je Saúdská Arábie. Detailů kolem nejnovější jaderné dohody mezi Washingtonem a Riádem si všímá americký deník The Atlantic.
12: Americký ministr energetiky Chris Wright a jeho saudsko-arabský protějšek podepsali 22. července dohodu o civilním jaderném partnerství. Kontrakt umožní americkým firmám stavět a provozovat komerční jaderné elektrárny na saudsko-arabské půdě.
13: Saudové o podobnou dohodu usilovali už bezmála 20 let. Američané jí sice byli nakloněni, ale vždy si kladli dvě jasné podmínky. Každá dohoda musela obsahovat záruky, že Saúdská Arábie nezneužije obohacování uranu k výrobě jaderných zbraní a Riád musel přistoupit na normalizaci vztahů s Izraelem.
12: Když se Trump v roce 2024 vrátil do Bílého domu, Saudové doufali, že přišla jejich chvíle. Saúdská Arábie totiž do Trumpa a jeho rodiny masivně investovala. Uzavřela s jeho firmami licenční smlouvy, které mohou mít hodnotu miliard dolarů. Nalila také obrovské sumy do investičního fondu, který založil Trumpův zeť Jared Kushner.
13: Detaily nové dohody jsou sice zatím kuse. Washington Post ale upozornil, že pakt otevírá cestu k obohacování uranu a tím pádem i k tomu, aby Saudové časem získali vlastní jadernou zbraň. Z dohody navíc podle všeho vypadla i zásadní podmínka, tedy že by Saúdská Arábie musela nejprve oficiálně uznat Izrael.
12: Saudové v podstatě dostali všechno, co chtěli a moc je to nestálo. Už teď se ale z paktu začalo couvat. Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil, že dohoda vlastně žádné obohacování uranu nezahrnuje a že je plně podmíněná tím, aby se Saúdská Arábie připojila k takzvaným abrahamovským dohodám, tedy aby normalizovala vztahy s Izraelem.
13: Zdá se, že nikdo netuší, co bude dál. Trump totiž svůj dodatečný požadavek se saudsko-arabským vedením vůbec nekonzultoval. Vytasil se s ním chvíli po slavnostním podpisu smlouvy. Co to teď znamená pro její osud v kongresu, je také ve hvězdách. Saudové z toho musí být pořádně zmatení.
12: Tento obrat přichází pro Saúdskou Arábii ve velmi špatnou chvíli. Zemi už tak poškodila Trumpova válka s Íránem. Šéf Bílého domu naopak Teheránu umožnil utáhnout smyčku kolem Hormuzského průlivu. Ten je nejdůležitější námořní cestou, která spojuje Saúdskou Arábii se světovými trhy s ropou.
13: Saúdská Arábie potřebuje ochranu. Její tradiční ochránce se ale ukázal jako slabý a nespolehlivý. Království tak možná vidí vlastní jaderné zbraně jako jedinou šanci na přežití na Blízkém východě. Američtí zastánci jaderné dohody se Saudy už dlouho varují, že pokud Washington s Riádem se nespojí, mohli by se Saudové v otázce jaderných technologií a užších vojenských vazeb obrátit na Rusko nebo Čínu.
12: Tradiční demokratičtí spojenci Ameriky se cítí podvedení a zmatení tím, jak je Trumpova diplomacie ve stylu něco za něco nevyzpytatelná. Jenže i ti, kteří jsou ochotní platit, mohou tvrdě narazit a zažít zradu. Saudové zahrnuli Trumpa a jeho rodinu penězi a dary. Pokud ale ani oni nemohou věřit jeho diplomacii, kdo na světě si pak může být vůbec něčím jistý, uzavírá magazín The Atlantic.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Největší lesní požár ve španělské historii se může proměnit v zásadní politický problém, zejména pro tamní středopravicovou lidovou stranu, kterou už příští rok čekají klíčové volby. Na konci července muselo opustit své domovy přes 100 000 lidí. Masivní plameny se prohnaly regiony Madrid, Ávila, Toledo a Castellón. Možných politických důsledků současných španělských požárů si všímá evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
12: Do řešení této celostátní krize se vložila centrální vláda. Odpovědnost za klíčové složky v první linii ale leží na regionech. Týká se to například záchranářů nebo správy lesů. Středopravicová lidová strana momentálně ovládá 11 ze 17 španělských regionů a právě teď čelí tvrdé politické kritice. Podle mnohých situaci strategicky nezvládla.
13: Na celostátní úrovni ale lidová strana dál bezpečně vede předvolební průzkumy. Má tak velmi slušně nakročeno k tomu, aby v roce 2027 převzala moc v zemi. Zjevně těží z rozsáhlých korupčních skandálů, do kterých se zapletla vládnoucí socialistická strana současného premiéra Pedra Sancheze.
12: Požáry však mohou naplno odhalit dosavadní slabiny. Konzervativci sklízejí kritiku za to, že zanedbali investice do hasičů a dalších záchranných složek. Riskují také, že budou v očích veřejnosti působit tak, že absolutně nechápou vážnost klimatické krize. Částečně za to mohou i jejich regionální spojenectví s krajně pravicovou stranou Vox, která tlačí lidovou stranu do čím dál víc protiekologických postojů.
13: Plnou sílu tohoto veřejného hněvu teď pocítila i vlivná šéfka madridského regionu Isabel Díazová Ayusová. Voliči jí otevřeně vyčítají, že namísto toho, aby investovala do hasičů, sypala peníze do podpory býčích zápasů, což jí spolehlivě přinášelo hlasy pravicového jádra.
12: Populistická šéfka madridského regionu obvinila své politické oponenty, že jen přiživují křivdy, aby lidi rozdělili. Dodala, že lesní požáry obzvlášť těžce postihly právě oblast býčích zápasů. Nesmíme zapomínat, že přišli o dobytek a půdu jako první, podotkla.
13: Jordi Vendrell, ředitel nadace Pau Costa Foundation, která se zaměřuje na správu a hašení lesních požárů, vysvětlil, že právě regionální úřady nesou zákonnou odpovědnost za prevenci katastrof a krizové řízení. Tato odpovědnost je teď pod mnohem větším drobnohledem kvůli vládním dohodám, které lidová strana uzavřela s krajně pravicovou stranou Vox v regionech, jako je Valencie, Aragonie a Andaluzie.
12: Konzervativní regionální lídři totiž museli výměnou za moc odmítnout Evropskou zelenou dohodu a převzít rétoriku, která zpochybňuje vliv lidské činnosti na změnu klimatu. Kvůli těmto postojům se lidová strana dostává čím dál víc do křížku s veřejným míněním. Podle opakovaných průzkumů Eurobarometru totiž Španělé dlouhodobě patří k lidem, které klima trápí nejvíc a kteří nejhlasitěji volají po vládních opatřeních.
13: Tato propast se mění v obří politický problém pokaždé, když Španělsko zasáhne nějaká klimatická katastrofa. Ať už šlo o ničivé záplavy, které v roce 2024 zabily ve Valencii přes 230 lidí, nebo o letošní devastující lesní požáry.
12: Mluvčí strany v parlamentu Ester Muñozová navíc zlehčovala nutnost řešit hlavní příčiny ničivých změn klimatu. Na stanici S Radio prohlásila, že klimatické proměny provázejí celou historii lidstva i samotné země.
13: Obrovský rozsah ničivého živlu a extrémní předpověď počasí ale donutili politické rivaly, aby alespoň po dobu nouzového stavu hodili vzájemné spory za hlavu. Spojili tak své síly, aby zachránili lidské životy a majetek.
12: Podle politologa Pabla Simona z Madridské univerzity Karlose III. Spolupráce vedla k jakési politické patové situaci. Jakékoliv snahy vytloukat z katastrofy politické body by se totiž mohly politikům rychle vymstít.
13: Z dlouhodobého hlediska nepředpokládám, že by se to stalo klíčovým tématem v celostátních volbách. Socialisté se to sice určitě pokusí vytáhnout a spojit lidovou stranu s Voxem, ale Španělé mají v těchto věcech až podezřele krát. Paměť, uzavírá slovy politologa Simona server Politico.
12: V Havaně opět vypadl proud a město se ponořilo do naprosté tmy. Výjimkou byl jen jeden rohový dům obrostlý popínavými rostlinami. Před vchodem stála zaparkovaná kola, vzadu fungoval bar a na verandě kolem domu vyhrávala osmičlenná kapela. Večírek pořádal 29-letý David González. Protáhl se zaplněným tanečním parketem a zamířil rovnou do sklepa. Šel zkontrolovat pomyslné tlukoucí srdce celého mejdanu. Baterii s kapacitou 10 1000 kWh, kterou dovezl ze Španělska. Reportáž z večírku, který se v kubánském hlavním městě pořádal i přes energetickou krizi, přináší americký deník New York Times.
13: Baterie a Gonzálesova osobní kuráž proměnili jeho rodný dům v jedno z nejoblíbenějších míst v celé Havaně, a to uprostřed nejhorší energetické krize, jakou Kuba pamatuje. Zároveň tu ale vzniká i podhoubí pro nově se rodící politické hnutí.
12: Ropná blokáda Trumpovy administrativy během posledního půl roku uvrhla ostrov do naprosté temnoty. Havanské noci tak teď prozařují hlavně Gonzálesovy večírky. Od pátku do neděle se u něj doma scházejí mladí umělci, aktivisté a intelektuálové z celého města. Všechno je navíc součástí širší kulturní iniciativy, které Gonzáles říká El Proyecto, tedy v překladu projekt.
13: Lidé na Kubě jsou pod neustálým dohledem, kritika vlády se tam tvrdě trestá a režim okamžitě potlačuje jakákoliv politická hnutí. V takovém prostředí se formou odporu stávají samotné večírky.
12: Neexistuje lepší způsob, jak jít proti této vládě, než být prostě šťastný, vysvětluje organizátor a dodává. Chtějí vás mít frustrované, naštvané. Pravda je ale taková, že čím míň nenávisti a vzteku v sobě dusíte, tím líp se jim dokážete postavit. Tak to bojujeme. Hlavně v dobré náladě a s pozitivní energií, popisuje González.
13: Americká nátlaková kampaně dostává kubánskou vládu na okraj propasti. Většina země má zapnutý proud jen pár hodin denně. Jindy vyhlášený noční život v Havaně kvůli tomu úplně vyhasl. Minulý měsíc musela zavřít dokonce i nejuznávanější kulturní instituce ve městě, Fábrica de Arte Cubano, v překladu Kubánská továrna na umění. Šlo o hudební a umělecký klub, který fungoval v prostorách bývalé továrny. Místo něj teď nastoupila iniciativa El Proyecto.
12: Celé to začalo loni v srpnu nevinným promítáním filmů. Od té doby se přidaly koncerty, výstavy, přednášky nebo taneční večírky. Čím dál častěji se pořádají i politické debaty nebo protesty proti kubánské vládě. V záplavě neustálých výpadků proudu tak v dnešní Havaně nenajdete prakticky žádné jiné místo, které by se tomuto projektu aspoň trochu blížilo.
13: V čele celého hnutí stojí David González. Je to neuvěřitelně společenský a uvolněný muž. Na párty se proplétá davem, který tvoří převážně mladí z generace Z a sype ze sebe pozitivní energii. Zdraví se se štamgasty, vítá nováčky a na verandu si s lidmi chodí zapinkat ping-pong. Jak noc postupuje, řeč se často stočí k politice.
12: Jedna Kuba nám právě umírá před očima a zároveň se rodí úplně nová, myslí si González. V jistém smyslu se na tuto roli dlouhodobě připravoval. V roce 2022 odjel z Kuby do Londýna, aby tam získal magisterský titul v oboru politické komunikace. Sám tvrdí, že už dlouho detailně studuje nenásilná politická hnutí a analyzuje, díky čemu bývají úspěšná.
13: Iniciativa El Proyecto letos nabrala na síle a González ji chce posunout do mnohem aktivnější politické fáze. 11. července, to bylo přesně 5 let od posledních masových protestů proti kubánské vládě, González u této příležitosti uspořádal událost, jejímž hlavním tématem bylo právě to, jak na Kubě dosáhnout skutečné změny.
12: Opuštění vlasti by podle Gonzálese znamenalo, že se podvolila režimu. I když spousta mladých Kubánců už z ostrova odešla, každý večírek u něj doma prý ukazuje, že jich tam stále hodně zůstává a že jsou připraveni na změnu. Zatím sice nevíme, jak přesně k té změně přispějeme, ale něco uvnitř nám říká, abychom neodcházeli. Lidé chtějí být u toho, co teprve přijde, uzavírá slovy Davida Gonzálese New York Times.
13: Pamatujete si na scénu z filmu Život Briana, kde se lidová fronta Judeje k smrti urazí, když si ji někdo splete s judejskou lidovou frontou? Původně to byla satira mířená na levici. V 70. letech se totiž socialisté neustále štěpili na nejrůznější názorové proudy. Popsaná scéna je vtipná i dnes, jen už úplně neodpovídá současné politické realitě. Pokud chcete v roce 2026 vidět politické štěpení v praxi, stačí se podívat na pravici, píše komentátor britského deníku Financial Times Janan Ganesh.
12: Polská ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost se nemůže shodnout na dalším směřování. Část členů chce přitvrdit, zatímco druhá se snaží oslovit úplně jiný typ voličů. Výsledkem je čím dál otevřenější a oficiálnější rozkol. Mateusz Morawiecki vede uvnitř strany frakci s názvem Rozvoj Plus a představuje relativně umírněný hlas. Tato nálepka nahání západu evropským liberálům, kteří si ho pamatují ještě z funkce premiéra, spíše hrůzu.
13: Kam směřuje politická scéna v Polsku, tam už dávno došla Británie. Strana Reform UK pod vedením Nigela Farage totiž aktuálně přichází o voliče. Přetahuje jí je uskupení s podobným názvem, ale mnohem extrémnějším programem Restore Britain. Tuto novou stranu navíc vede Farageův bývalý kolega a nebere si servítky. O lídrovi konkurenční strany veřejně prohlásil, že je to zbabělec a zmije.
12: Američtí republikáni jsou uvnitř své strany o dost disciplinovanější. Společné uctívání Donalda Trumpa totiž drží pohromadě i lidi, kteří by se jinak neustále hádali. I tak se mezi nimi rýsuje bojiště. Viceprezident J.D. Vance odmítá zahraniční války, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio je výrazný jestřáb.
13: V amerických primárkách pro rok 2028 ale zahraniční politika vůbec nemusí být tématem. Mnohem zásadnější otázka zní, jestli se mají republikáni otevřeně přihlásit k vyhraněně křesťanskému směřování nebo dát raději přednost opatrnosti, aby nevyděsili čím dál sekulárnější voliče.
12: Populismus nakonec sežere sám sebe. Musí k tomu dojít, protože tento proud obdivuje agresivitu a žije z neustálých konfliktů. Liberalismus nevnímá jen jako něco špatného, ale zejména jako něco nudného. Proto se dřív nebo později nutně obrátí i proti vlastním řadám.
13: Pravice se teď sama štěpí a tento problém se nejspíš už brzy zhorší, myslí si autor. Všímá si totiž, že jediná věc, která tato uskupení drží pohromadě, je osobní charisma jejich vůdců. To je něco, co dokáže vyžehlit i jinak naprosto neslučitelné myšlenky a zájmy.
12: Bez společné oddanosti Trumpovi by americké hnutí MAGA bylo jen obřím fiaskem plným vnitřních rozporů. A nebýt Farage, britský populismus by se rozpadl na kousky mnohem dřív a v mnohem větším měřítku. Šance, že se angloamerický populismus po odchodu těchto mužů ze scény úplně rozdrolí, se podle Ganéše podceňuje. Liberálové se sice kultu osobnosti kolem Trumpa rádi posmívají, ale faktem je, že chrání republikány před vnitřními hádkami o směřování strany. Doslova je zachraňuje před tím, aby o podobných věcech museli sami přemýšlet.
13: Proti populistům neexistuje účinnější strategie, než počkat, až se sami rozštěpí. Zní to asi dost demotivačně, protože během čekání se dá napáchat spousta škod. Nezapomínejme ale, že populismus prorazil v době, kdy byla nízká inflace a kriminalita klesala.
12: To, co dnes dělá z liberálů silné soupeře, je právě vlastnost, kterou na nich populisté tolik nesnášejí. Tedy jejich ochota ke kompromisu a jakási názorová rozbředlost. I když dojde k nějakému rozkolu, jako byl například ten proti bývalému britskému premiérovi Keiru Starmerovi, podaří se ho udržet pod pokličkou jednoho uskupení. Za to Rupert Lowe, lídr radikální britské strany Restore, už vystřídal minimálně 4 různé partaje. To je zkrátka věčné dilema všech radikálů. Nemůžete většinu času obdivovat agresivitu a pak ji mezi svými přáteli jen tak vypnout. Uzavírá pro Financial Times komentátor Janan Ganesh.
2: Svět ve 20 minutách.
13: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přejí
12: Lenka Buriánková
13: a Martin Benda.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
14: Ano, drží českou politiku pevně v rukou. Střed zájmu Andreje Babiše ovšem nezmizel. Evropská komise se znovu ptá, komu premiér skutečně slouží. A opozice tápe. Mezitím se posouvají hranice přijatelného. Výroky, které ještě nedávno zněly krajně, dnes pronikají do hlavního proudu. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je politolog Lukáš Jelínek. Vítejte, dobrý den.
15: Krásný den vám i posluchačům.
14: A hezký den, respektive hezkou sobotu, specifický den z plusu přeje Barbora Tachecí.
16: Osobnost plus.
14: Jak podle vašeho názoru koalice SPD a motoristů poznamenává samotné ANO? Mění se nějak vlivem téhle koalice?
15: Mění se. Hnutí ANO právě proto, že samo není nějak příliš ideově vyhraněné a je schopné v různých volebních obdobích se chovat různě nebo orientovat se na různé politické partnery, tak v tuto chvíli zažívá něco, co v minulosti nezažilo, doposud vládlo se stranami, které byly součástí toho hlavního proudu, se sociálními demokraty, s lidovci. V okamžiku, kdy se musí opírat o politické radikály, ať už ty hodně extrémní, jako jsou SPD, nebo stranu, jako jsou motoristé, tak to pochopitelně hnutí ANO musí ovlivnit jednak, co se týká výkonu té moci, ale především té ideologie, protože právě protože je ideologicky nevyhraněné, tak velmi snadno přebírá nápady a podněty od svých koaličních partnerů.
14: Co největšího nebo pro vás nejvíc překvapivého ANO od svých koaličních partnerů přebralo?
15: Já jsem úplně nečekal, že Andrej Babiš bude chtít vykročit na tenký led v těch takových těch zdánlivě sice měkkých politických tématech, ale zároveň politických tématech, na kterých často ten politický nebo ústavní systém stojí. Jako je veřejná kontrola, jako je fungování veřejných institucí, jako je fungování občanské společnosti, včetně různých neziskovek. Je to vidět na vztahu k expertům, k odborným názorům, kterými najednou má často tendenci Andrej Babiš pohrdat a podobně. Já jsem si vždycky myslel, že se bude snažit ty koaliční partnery trochu vyvažovat, protože hnutí ANO má jiné voliče než SPD nebo motoristé. Jsou to lidé, kteří nejsou radikální, tak často jsou to lidé velmi umírnění, kteří pouze jdou za svými vlastními osobními životními cíly a neslušnost, nepoctivost, zloba v politice není asi něco, čemu by děli. Ovšem v okamžiku, kdy Andrej Babiš v tuto chvíli nemá s kým jiným spolupracovat a je to celkem logické a čím více se bude orientovat na radikály, tak tím víc to bude platit, že nemá s kým jiným spolupracovat, tak potom je celkem pochopitelné, že on sám čerpá benefity tady z tohoto vládnutí, no a voliči hnutí ANO si buď to budou muset zvyknout, a nebo se budou muset proměnit, což si myslím, že na tom také v současnosti Babiš pracuje. To znamená na tom, aby ty voliče, kteří v současnosti podporují motoristy nebo SPD, podporovali jeho.
14: Čili ta jeho oblíbená metoda, jakou nebyl sám, kdo měl tuhle metodu, ale vyslat maximum voličů, klidně i z koaličních stran, ta funguje pořád.
15: Já nevím, jestli to bude fungovat do nekonečna, ale zatím to funguje, takže on si ještě z těch předchozích volebních obdobích třeba ponechal ten důraz na sociální témata, aby uspokojil voliče, kteří v minulosti podporovali politickou levici, no a zároveň v současnosti už myslí na to, jakým způsobem fungovat v případě, že se třeba příště motoristé nebo SPD do poslanecké sněmovny nedostanou, a protože hnutí ANO může v tuto chvíli skutečně ztrácet ty umírněné voliče z řad učitelů nebo lékařů, kteří je podporovali, a už jsou na to i sociologická data, že ta podpora ze strany vysokoškoláků pro hnutí ANO v těch posledních volbách byla mnohem vyšší než kdykoliv předtím, tak to potom může také znamenat to, že když tito voliči se začnou trousit a budou odcházet, tak budou muset být nahrazeni nějakými jinými, třeba těmi, kteří dneska volí SPD nebo motoristy.
14: Vraťme se do současnosti, do dnešního dne. Máte pocit, že ANO se stáčí vlivem těch dvou zmíněných partnerů víc doprava nebo k takovému národoveckému vidění světa?
15: Oni sami hovoří o národním konzervativismu a to si myslím, že je celkem přesné, i když to není úplně vyčerpávající, protože to není jenom podpora konzervativních nebo vlasteneckých myšlenek, to je ještě něco, na čem by se nejspíš dokázalo politické spektrum shodnout, ale ono s tím samozřejmě hodně souvisí to, že takto vyprofilovaná koalice potom má tendenci uzurpovat z té moci mnohem více, než kolik jí náleží. No a zároveň, že ta, řekněme, vyhraněnost ideová, že ta vstupuje i do takových otázek, jako je vztah k menšinám, vztah k cizincům, vztah k zahraniční bezpečnostní politice, zkrátka k věcem, které ten politický takzvaný mainstream nikdy nepodceňoval, ale v tuto chvíli se ukazuje, že vlastně i na tom, že některá témata v té politice vytěsníte, zamlčíte nebo překryjete nějakými jinými, takže i na tom se dají získávat voličské hlasy.
14: Tak a řekněte mě, která v jakých oborech nebo směrech tahle koalice touží a praktikuje více moci, než kolik by jí příslušelo?
15: Já asi nedokážu ani vyjmenovat všechno, co do toho spadá a hodně mě mrzí, že spousta těch témat jakoby propadla roštem toho zájmu veřejnosti nebo třeba i politické opozice, protože začalo to samozřejmě tím nástupem a tou snahou si podřídit ty rezorty, ve kterých budou ti ministři působit. Nejenom ta obvyklá systemizace, ale i velmi rozsáhlé personální čistky, změna služebního zákona, změna nominačního zákona. To si myslím, že byl už první velký zločin na českém
14: státu.
15: Pardon,
14: ale tohle ze zákona vláda i jednotlivé šéfové rezortu mohou.
15: Ano, samozřejmě vláda vždycky působí v rámci legislativního rámce tak, jak je nastaven. Všechno probíhá naprosto legitimně, všechno je opřeno o parlamentní většinu. Mimochodem, když jsem zmínil třeba ta témata související s fungováním státní správy,

0: mnohem dramatičtější slova, než která zaznívala v minulosti od naší politické reprezentace. No a zmínil jsem třeba i to, jakým způsobem je nakládáno z názory expertů. Zmíním témata, jako je očkování, jako je inkluze ve školství, nebo v současnosti ta naprosto hloupá debata o rušení 9. ročníku základních škol. Tak to podle mě všechno ukazuje, že v tuto chvíli se zaprvé nikdo moc neohlíží na názory státní správy, na názory expertů, ať už uvnitř nebo zvenčí, a že se dělají prostě takové kroky, které politiky zrovna napadnou nebo jim připadají jako momentálně voličsky atraktivní.
1: Když si představíte, že tento typ vládnutí, to znamená ubírání důvěryhodnosti nezávislým institucím, odmítání názorů odborníků a tak dále, že to teď teda ještě pojede do konce, minimálně do konce tohoto volebního období, tak co to vlastně s tou zemí udělá? Kam ta země pod těmito idejemi, kam míří?
0: No do veliké mlhy, protože já nedokážu odhadnout, jak a kde to vyústí. Protože ta cesta, po které vláda nebo koalice šlape, je samozřejmě cestou Viktora Orbána nebo Roberta Fica. Ale jestli dojdou až tak daleko, jestli ta společnost to dovolí, jestli to bude akceptovat, tak to my samozřejmě nevíme, protože v každé té zemi jsou trochu jiné nálady a trochu jiné historické, kulturní a další souvislosti. Ale vzhledem k tomu, že podobným vývojem neprocházejí jenom některé postkomunistické státy střední nebo východní Evropy, ale že je to trend stále silnější v Evropě i v Americe, kde se samozřejmě Donaldem Trumpem kde kdo inspiruje, tak si nemyslím, že by tady toto období jen tak snadno skončilo. Skončí podle mě, když narazí na nějaké mantinely, ať už to budou mantinely ekonomické, bezpečnostní nebo třeba environmentální.
1: A nebo když současná vláda přestane vládnout prostě.
0: Ano, což ale sama se moci samozřejmě dobrovolně nevzdá a v tuto chvíli, že by tady byl někdo, kdo by jí tu moc trhal z rukou a měl tu šanci nebo tu pravděpodobnost, že bude úspěšnější, tak nikoho takového nevidíme.
1: Lukáš Jelínek, politolog, je dnešním sobotním hostem Osobnosti plus. Andrej Babiš tvrdí, že svůj střed zájmu vyřešil. Popravdě řečeno, Evropská komise si to zjevně nemyslí. Takže se ptám, v jakém je to celé vlastně stádiu v tuhle chvíli.
0: Já jsem si na počátku, když Andrej Babiš oznámil, že tentokrát vyřeší svůj střet zájmu tím, že vloží holding Agrofert do slepého svěřenského fondu, tak jsem si říkal, tak tady toto by mohlo být konečně řešení, které uspokojí jak Evropskou unii a bude i v souladu s naším právním řádem, tak zároveň to bude asi něco, by to mohlo být něco, co bude akceptovatelné i v rámci té české politické debaty jako to maximum možného nebo maximum toho, co je ochotný Andrej Babiš udělat. Jenže si myslím, že my vlastně nevíme, jak tu situaci vyřešil ve skutečnosti. My neznáme stanovy, my neznáme tu vnitřní strukturu toho svěřenského fondu a mě hodně překvapuje, že Andrej Babiš se tak zdráhá tady toto zveřejnit, nebo alespoň několik věd, které by se týkaly těch kontrolních mechanismů, které budou zaručovat, že skutečně nedojde k tomu, aby mohl ovlivňovat nějakým způsobem fungování toho holdingu, který založil. No a ta komunikace s Evropskou unií mně přijde docela komická nebo tragikomická, protože Evropská unie se zeptá, vyřešili jste střet zájmů, Česká republika odpoví ano. Zeptají se jak, tak řeknou slepým svěřenským fondem. Zeptají se, máte nějaké kontrolní mechanismy, pojistky, můžete to nějak zaručit, a najednou česká státní správa mlčí, nebo alespoň nám žádné takové informace jako české veřejnosti nezděluje, a co sdělí do Bruselu, je velký otazník. Takže nakonec to samozřejmě může dopadnout i tak, že Evropská komise nebude spokojená s tím Babišovým řešením.
1: No ale co se bude dít dál? Protože jakoby strana ANO, nebo hnutí ANO, včetně Babiše, říká, nás ujišťuje, že to nikdy nebude mít dopad do státního rozpočtu. A to je příliš optimistický výhled, nebo myslíte si, že tady by mohlo hrozit to odebrání části dotací?
0: No to je taková chytristika, protože ten státní rozpočet s tím počítá i nepočítá. Andrej Babiš vám řekne, že se jedná stejně o peníze z Evropské unie na projekty, které stejně musí Česká republika realizovat, protože to potřebuje pro

0: To, že potřebujeme stavět dálnice, silnice, nemocnice, školy a že my si to samozřejmě zaplatíme. No ano, ale v okamžiku, kdyby k nám plynuly evropské peníze tak jako doposud, tak dobrá polovina bude zaplacená z těch evropských prostředků a to znamená polovinu ušetříme. Ten státní rozpočet asi přímo na střet zájmu Andreje Babiše nedoplatí, ale Andrej Babiš je tím, který by nám mohl ušetřit velmi velké prostředky, kdyby se choval transparentně a on to prostě nedělá.
1: Čím si vysvětlujete, že tenhle faktor toho dosud nevyřešeného střetu zájmů Andreje Babiše, který je zároveň vrcholným politikem, premiérem a zároveň je stále ještě majitelem velkého konglomerátu firem. Tak se ptám jenom, jak si vysvětlujete, že mu to vlastně neublíží, že těm lidem, českým voličům, jak by to vlastně bylo jedno?
0: Já myslím, že tady toto je otázka, kterou už jsme tady řešili několikrát a myslím si, že ji nevyřešíme, protože ta podstata podle mě spočívá v tom, že pokud platí, že u nás se o politiku zajímá zhruba třetina voličů, zatímco ke sněmovním volbám chodí zhruba dvě třetiny voličů, tak to znamená, že přinejmenším jedna třetina voličů je naprosto nezorientovaná a orientuje se jenom na základě volební kampaně, emocí nebo nějakých předvolebních slibů. Ten marketing samozřejmě hnutí ANO umí dělat zdaleka nejlépe. Takže tady toto je první cesta, jak si získat voliče, aniž by ti se příliš šťourali v nějakých střetech zájmů nebo nějakých ústavních nebo legislativních souvislostech, do kterých nevidí oni a do kterých bohužel často ani nevidí čeští politici při tom, jak se snižuje podle mě trochu jakoby úroveň jejich kompetence. A to je první věc. A ta druhá věc je, že Andrej Babiš samozřejmě umí velmi šikovně komunikovat to, co pro ty svoje voliče dělá. On si to umí dokonce i šikovně načasovat, protože když třeba dneska máme pocit, že toho zase tolik od voleb nevykonal a že neplní svoje sliby třeba ohledně důchodové reformy, tak on moc dobře ví, proč to dělá. On moc dobře ví, co si chce nachystat na finále volební kampaně, aby se tím mohl pochlubit. A to jsou často takové kroky, u kterých potom ti voliči řeknou to otřepané, no sice možná, že to jeho podnikání a ta politika k sobě dohromady nejdou, možná, že to má i nějaké dopady, ale on se hlavně o nás stará. A vždycky to dají do kontrastu s nějakou předchozí politickou reprezentací, která tady z tohoto souboje vychází poražena.
1: Jasně. Víte, ale mě by zajímalo v okamžiku, když vlastně o tom faktickém stavu toho střetu zájmů nic nevíme z těch důvodů, které jste zmínil, tak co vlastně můžou běžní voliči potom premiérovi vyžadovat, jaký standard, když nikdo nic neví?
0: No, jako já si myslím, že v tuto chvíli voliči myslí především na svoji vlastní košili, než na kabát státu nebo státního rozpočtu nebo etiky v politice. A v okamžiku, kdy prostě Andrej Babiš dokáže vzbudit důvěru už jenom prostě tím, že působí autenticky, že působí lidově, že zkrátka dokáže navázat se svými příznivci mnohem užší pouto než ostatní politici, tak v tom okamžiku prostě i ta očekávání od toho politika jsou jiná, než jaká bychom prostě měli v jiných dobách od jiných politiků. Mně jenom na tom vadí, že kromě toho, že tady máme nedořešený střet zájmu jednoho politika, takže vlastně na tento styl výkonu moci nebo tento styl vládnutí doplácí celý stát, jednak úrovní legislativy, jednak vztahem k institucí a hlavně oslabováním té veřejné kontroly, což podle mě nekončí, protože určitě ten systém brzd a ústavních protivah leží těm současným koaličním politikům v žaludku velmi hluboko.
1: Ale vy říkáte střet zájmu jednoho politika. To není jeden politik. To je nejvýše postavený v exekutivní roli politik v této zemi. Čili jeho vliv je nedožírně větší než jakéhokoliv jiného politika. Je to tak?
0: No a hlavně on tím legitimizuje to, že se velmi podobným způsobem chovají potom další a další. Za střet zájmu sice bagatelní byla teď pokutována ministryně Mrázová, protože nenapsala rodinnou půjčku do svého majetkového přiznání, ale my podobných případů vidíme spoustu. Vidíme, co se děje okolo bývalé poradkyně pro evropské fondy na ministerstvu práce a sociálních věcí. Vidíme, jak motoristé umisťují do rezortu životního prostředí už přímo své sponzory, kteří mají také své přímo jasné zájmy jako v daném rezortu, v dané oblasti, a mohli bychom takhle pokračovat. Takže samozřejmě ten hlavní problém je, že si potom lidé začínají pomalu na něco podobného zvykat, a co v minulosti bylo výstřelkem nebo excesem a politici odcházeli z funkcí pro mnohem mírnější provinění, tak v tuto chvíli začínáme brát jako jakousi běžnou součást toho politického provozu. A to v kombinaci s tím, jaký je malý zájem o politiku v té české společnosti, mně přijde jako velmi nebezpečný koktejl.
1: Vy jste mě krásně dovedl k tématu, které jsem chtěla otevřít tak jako tak, a to je mainstream. Co všechno je vlastně dneska součástí té hlavní velké vlny české společnosti, české politiky, co dřív součástí nebylo?
0: My jsme si navykli v minulosti, že mainstreamem je to, co je osekáno o ty nejradikálnější výběžky nebo výstřelky, ale dneska naopak mám pocit, že se pozornost upíná často na ten radikální detail a podle toho se potom ty politické strany chovají nebo vyhraňují. Takže můžeme už mluvit o tom, že mainstreamem není to, co je součástí nějaké dlouhodobé politické historie, ale že mainstreamem je to, co zrovna vládne a co má právě tu silnou veřejnou podporu, což si myslím, že přinejmenším o hnutí ANO už platí. Pokud jsme hovořili v minulosti o hnutí ANO jako o hnutí protestním nebo o hnutí, které se nedá napasovat do nějakých politických škatulek, tak dneska už ty politické škatulky jsou v očích mnohých a bohužel především v očích voličů pase. Takže v tuto chvíli se skutečně hledí především na výkon a v okamžiku, kdy je hnutí ANO silné, manažersky orientované, podává nějaký výkon a má důvěru společnosti, tak tím pádem se podle mě stává součástí politického mainstreamu, ať se nám to líbí nebo nelíbí. I když o tom, že by byly součástí mainstreamu ty radikální strany SPD nebo motoristé, bych si ještě pořád troufl pochybovat, protože pravděpodobnost, že se podívají do Strakovy akademie ještě někdy příště, je podle mě spíš menší než větší.
1: No, v každém případě minimálně do konce toho volebního období tam budou. Takže do konce volebního období mohou být tyhle extrémní strany zařazeny do toho mainstreamu. Ne?
0: Ano, můžeme to tak udělat. Já sice občas kladu důraz i na taková ta normativní kritéria, jakože ten politický mainstream by přece měl ctít instituce, politickou kulturu nebo nějaké férové vztahy.
1: To byste si přál, ale realita je jiná.
0: Ano, to já vlastně už jenom vycházím z toho, co bývávalo, a to už jenom vzpomínám na ty staré dobré časy. Ta realita je opravdu jiná. V tuto chvíli jde jenom o to, jestli se podaří těm antisystémovým silám, které se podařilo nějakým způsobem inkorporovat do vlády, jestli se jim podaří oslabit ten systém brzd a protivah nebo nějakým způsobem narušit náš ústavní systém. Já tedy pevně doufám, že ne, protože je naštěstí zásluhou otců zakladatelů na začátku 90. let vystaven velmi pevně. A to, že se volí jiným způsobem a v jiných termínech do poslanecké sněmovny a do senátu, že jsou jinak nastaveny kompetence, že tady máme prezidenta, že tady máme ústavní soud, že tady máme i nejvyšší kontrolní úřad, který má poměrně silnou reputaci nebo velmi silnou autoritu ve společnosti, tak to jsou prostě věci, které nám podle mě pomůžou překonat i to období těch výstřelků. Ovšem, kdyby se přeneslo i do toho dalšího volebního období, tak už bych začal mít samozřejmě obavy i o tyto instituce, už jenom proto, že samozřejmě ta politická vlna už by se nemusela přelít jenom poslaneckou sněmovnou, ale i senátem nebo Pražským hradem.
1: Ale nedělá to, pane Jelínku, na vás ten dojem, že zatímco někde uvnitř, sám jste to přiznal, prostě berete stále SPD a motoristy jako extrémní stranu, že prostě neuvěřitelně rychle premiér české vlády, pan Babiš, vlastně přejal spoustu jejich témat, ale i slovník. Vidíte to tam?
0: Ano, je to tam to, co by se dalo prostě já mluvím o tolerování těch radikálních politických názorů ze strany Andreje Babiše, což tedy samozřejmě znamená de facto jejich legitimizaci, to, co bychom si v minulosti ani nepředstavili, ale protože on si uvědomuje, a mluvili jsme o tom na začátku, že spousta těch sloganů nebo spousta těch přístupů na určitou voličskou kategorii zabírá, a když on si uvědomuje, že se bude muset proměnit i elektorát hnutí ANO, že prostě někteří umírnění voliči tady po této zkušenosti odejdou a on musí nabrat nějaké další, tak proto začíná používat i ten slovník Tomia Okamury nebo Petra Macinky. Ono to taky souvisí i s tím, že prostě Andrej Babišovi jsou skutečně politické teorie, ideje, ústavní systémy, koaliční spolupráce, ale úplně jedno, on je vysazený na to, aby podal nějaký výkon jako premiér, aby se nějakým způsobem zapsal do české historie nejenom jako businessman, ale i jako politik, aby se na něj vzpomínalo a v jaké koaliční sestavě nebo s jakou retorikou na rtech, to možná zajímá nás, ale ne jeho.
1: Není vlastně pro všechny strany vládní koalice charakteristické to samé, co u Andreje Babiše, co jste teď řekl, že prostě pojmy jako ideje a tak dále jsou vzdálené a co je doma, to se počítá jinak.
0: No, je to takový prostě pragmatismus až na dřeň, který já si myslím, že je to určitá dobová epizoda. Možná, kdybychom tady měli s sebou nějakého historika, sociologa, by nám popsal, že k něčemu podobnému v dějinách dochází prostě opakovaně v nějakých vlnách nebo v nějaké spirále. Ale v současnosti si myslím, že jak česká domácí politika, tak ale i ta mezinárodní politika, i to, co se odehrává ve světě, kde sledujeme úpadek mezinárodního práva a jakéhokoliv respektu, tak prostě ta pravidla džungle nebo to právo silnějšího se začíná projevovat jak v tom domácím, tak i v tom světovém měřítku.
1: Ne? Ale otázka je, jestli když se to děje v okolním světě, jestli se tomu Česko mohlo vyhnout.
0: Podle mě asi ne úplně, ale mohlo se tomu snažit předcházet. Samozřejmě ten základ je v tom, že kdyby tady byla možná mnohem vzdělanější nebo politicky asertivnější společnost, kdyby prostě lidé měli větší důvěru v politiku, v politické strany, v to, čeho se dá prostřednictvím politiky dosáhnout, kdyby ta důvěra byla alespoň taková, jakou vidíme i v jiných zemích, které mají také problémy, ale přeci jenom v jiném rozpoložení nebo jiného rázu, když se podíváme na Německo, Británii, Francii, skandinávské země nebo Benelux, tak vidíme často, že tam se alespoň ty politické strany v minulosti snažily udržovat jakousi lojalitu svých voličů. Podle mě to, co jsme nazvali před chvílí bývalým politickým mainstreamem, tak to je něco, co prostě výrazně selhalo v komunikaci s lidmi a teďka sklízí ty trpké plody.
1: Lukáš Jelínek, politolog, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a přeju vám hezký konec víkendu.
0: Já moc děkuji za pozvání a krásné léto.
1: A Barbora Tachecí se loučí s vámi všemi, ať se vám daří.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
6: Hradec Králové z pevnostního města k Salonu republiky. V roce 1924 slavný kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár vyhrává architektonickou soutěž v Hradci Králové a o rok později jej tehdejší starosta města František Ulrich pověřuje zpracováním celkového regulačního plánu. Hradec Králové, věné město Českých královen, byl ještě před koncem 19. století pevnostním městem. Vojenská pevnost ve stylu Josefova obkružovala původní historii historické jádro. Koncem 19. století hradby padají. Poté, co se kvůli výkupu jejich staveb i pozemků, na kterých stojí, v roce 1893, město zadluží na svou dobu neuvěřitelnou částkou 500 tisíc zlatých. A téměř skokem se přenese do moderní doby. Naprosto klíčovou roli sehrává právě František Ulrich.
7: Byl to člověk vzdělaný, člověk, který měl obrovský rozhled a který měl zároveň obrovské vize. A ty se postupně tedy snažil naplňovat v průběhu svého mandátu. Členem městské rady se stal v roce 1893 a o dva roky později se stal starostou. Starostenský úřad vlastně vykonával až do roku 1929, což bylo jako na tehdejší dobu si myslím dost obdivuhodné.
6: Připomíná osobu Františka Ulricha, původně právníka, ale také básníka a jeden čas i poslance zemského sněmu, kurátor Muzea východních Čech Jan Jakl. Cihly z bývalých hradeb prodává město za nízké ceny svým obyvatelům. Naklání si je tak pro moderní výstavbu, ale přitahuje i nové obyvatele. Podstatné je, že od počátku v Hradci Králové existují plány rozvoje. Dokonce první, a to mezinárodní, soutěž na nové městské čtvrti vypisuje město už 9 let před podpisem kupní smlouvy na hradby a pozemky v roce 1884. Následují další dva plány. Ten nejdůležitější, který stanovuje podobu dnešního města, přináší Josef Gočár, žák Jana Kotěry. Ten pro Hradec Králové projektuje budovu muzea, která se stala zlomem vztahu místních k moderní architektuře. Josef Gočár předkládá koncem 20. let nový městský plán, který mimo jiné stanovuje šířku nové uliční sítě, prolouky i výšku nových budov v místech původních hradeb i mimo ně.
7: Gočár navázal tedy na své předchůdce, ať už to byl třeba Oldřich Liska, architekt Reichl, Freiwald. Prostě vytvořil v polovině 20. let, konkrétně v letech 1926 až 28, opravdu plán, který je považován za takový ukázkový městský plán. Navrhl tam vlastně novou městskou aglomeraci. Tady bylo i hezké, že ten Gočár s těmi svými předchůdci, že od počátku navrhoval, že prostě vznikne nové centrum, ale vedle toho nová výstavba se bude pak už rozšiřovat do samostatných satelitů. Takže vlastně tady pak vznikla všechna ta sídliště po druhé světové válce, která tady byla postavena, tak už vznikala za hranicemi té dnešní městské památkové zóny, té moderní architektury těch 20. a 30. let. Takže proluky tady opravdu žádné nebyly, to všechno se stihlo dostavit přesně do toho roku 1939, nebo trošku s malým přesahem. Takže po té druhé světové válce nebyla možnost ani nějak zastavit nějaký proluky nějakou špatnou architekturou.
6: Říká Jan Jakl, kurátor Muzea východních Čech. V roce 1893 má Hradec Králové zhruba 8 tisíc obyvatel. Těsně před druhou světovou válkou už je to mezi 40 až 50 tisíci obyvatel. A město je v tu chvíli v podstatě dostavěné, včetně velkorysého dopravního řešení, takzvaného Gočárova okruhu, které kapacitně přestalo stačit vlastně až na konci 20. století. Není divu, že po vzniku první republiky získává město označení Salon republiky.
8: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Maďarsko podle jeho premiéra čeká kvůli vedrům kritických 5 dní. Země bude muset odstavit i jadernou elektrárnu. ČEZ začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. Lidé by se od poloviny příštího roku mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Klidné pondělní ráno u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďára na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny čtyři reaktory.
9: Maďarsko podle premiéra Maďára čeká následujících pět dní kritické období.
10: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
9: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. V loni dostali akcionáři za jednu akci 47 korun.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Na rumunské území u hranice s Ukrajinou opět dopadly trosky dronu, informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany, podle kterého ale nevznikly žádné škody. Úřad zatím neuvedl, odkud bezpilotní stroj byl. Trosky dronu sestřeleného Ukrajinou dopadly poblíž Dunaje u rumunské vesnice Periprava. Začátkem týdne Bukurešť vyhostila ruského diplomata kvůli narušování rumunského vzdušného prostoru ruskými drony. Rusko v reakci na to uvedlo, že to byl neopodstatněný krok a že Rumunsko nepředložilo žádné důkazy o původu dronů. Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit taky do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
11: Když bychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
8: Pro očkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká, do 10%. Vedle chřipky by lékárny mohly očkovat také proti COVID-19. Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Marocké ministerstvo vnitra tvrdí, že španělská čísla nejsou pravdivá. Do Ceuty se podle něj dostalo asi o 10 tisíc migrantů méně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Město Hradec Králové dnes otevírá další části nově přestavěné křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
12: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
8: Začíná divadelní festival Letní grébovka. V pražských Havlíčkových sadech nabídne letošní sedmý ročník pět inscenací. Zahajuje ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Do 28. srpna se pak na scéně v novorenesanční grotě představí drama Být Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires. Vystupte. To vypadá v 6 hodin a téměř 6 minut na silnicích na D2 z Bratislavy na Brno. Pozor za hranicemi se Slovenskem. Na 54. kilometru havaroval kamion v omezení. Projíždí se jedním pruhem, ale kolona se zatím netvoří. Na příjezdu do Prahy po D7 se krátce zdržíte před omezením u letiště. Kolona začíná u sjezdu na Kněževec. Na 3. kilometru je to zatím na několik minut. V Praze už se jede pomalu v Novopatské, kde se zdržíte od sjezdu na Černý most před sjezd do Kbelské. Zdržení zatím do 10 minut. A uzavřená je stále ulice pod Krejcárkem směrem na Ohradu v úseku od ulice pod Plynojemem Ohrada. Kolona se zatím netvoří. Přejeme šťastnou cestu. 1. srpnové pondělí bude převážně slunečné, až odpoledne se místy má tvořit kupovitá oblačnost a na jižní polovině území se výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 31 až 35, na Moravě až na 38 stupňů, na horách bude kolem 27. Tolik zprávy a teď už zamíříme na východ.
13: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ. V dnešním díle vám přineseme záznam veřejného natáčení na festivalu Slunovrat v Opavě v druhé půlce června. Naším tématem byl tentokrát osobní život Vladimira Putina.
13: V Rusku vládne už 26 let a poslední roky intenzivně zaměstnává značnou část Evropy kvůli válce na Ukrajině. Může k jeho chování dát klíč právě lepší poznání jeho soukromí?
3: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
14: V roce 2024 byl Vladimír Putin zvolen po šesté ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt-Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1996 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
3: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
15: A také člověka, který tou dobou byl asi po 4 operacích srdce a 6 infarktech a podobně.
3: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faninek.
15: Tam mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no, na to, že jsme v 21. století.

0: Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila, rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983, těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo, existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi 3., 4. patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců i synonymum pro ten jejich vztah celou dobu. Hodně pracoval, moc doma nebyl. No a poté se snaží s tím Vladimirovičem ten jeho soused mluvit a říká: Vladimír Vladimiroviči, neblázni, máš ženu s malým dítětem, ta tahá těžký nákup, musíš jí pomoct. A to odpovědí je takový chladný pohled, jako co se děje, to si snad musí poradit. Takže už tehdy je tam jako cítit určitý odstup. Dokonce existuje teorie, že Ludmilu Škrebněvovou si Putin vzal především proto, aby měl ve východním Německu co nejlepší krytí.
1: No, především, aby se tam vůbec dostal, protože on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech, a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi, nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
0: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě.
1: Ale stejně doma. Prostě jste v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
0: Narodila se tedy dcera Marie 1985 a Jekaterina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo o ní neví, nikdo neví o té dceři, která se postupně peripetiemi ocitne až v Paříži, že je myslím, že v Paříži, tak to je vlastně jakoby první krok směrem od té rodiny, kterou sice Putin neustále vystavuje na venek.
1: A ono se to vlastně nevědělo veřejně až do doby, než ta dívka slavila 12. nebo 13. narozeniny a přišli na to ruští investigativní novináři vlastně jenom díky tomu, že v takové jako velmi luxusní rezidenční budově najednou objevili, že prostě jeden z těch největších bytů má nějaká Svetlana Krivonogich. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou. No a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit a ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat. Kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop. Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
0: Svetlana Krivonogich je o 20 let mladší od Vladimira Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu. Tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Svetlany Krivonogich se téměř přes noc stává závratně bohatá žena. Začíná se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka. A ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
1: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v 0. letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
0: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského nizozemského letadla a dalších věcí jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědeckým technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimira Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro, ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
1: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jakkoliv to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
0: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium, takže tolik Alina Kabájevová, vlastně úplně stejná trajektorie, obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku, v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabájevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
1: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irinu Rodninu, jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Alešera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně, když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. A stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
0: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimira 2019 a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimira Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka, teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít a nechcem to ani domýšlet.
1: Že to vlastně nechceme vědět.
0: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimira Putina, který vystupuje neméně silně a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane, my to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimira Putina, který se tou funkcí a tím machismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje a tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimira Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je COVID, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšenou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
1: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hodna toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo zradil v uvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové. Často jsou tam třeba jako na směny, no, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě a pak mají třeba 3 týdny volno.
0: Takže ten svět, jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let a tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
1: Přinejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my. Obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
2: Tak
0: Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
4: Dobré ráno, je 6:30.
3: Český rozhlas Plus.
4: V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíč. Tím můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Klíče došly v červnu a další čekají na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče dříve než v říjnu. Dnes končí lhůta, do kdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akcii, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude mezi 11. a 16. hodinou vystavena zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Zpěvák a skladatel zemřel při nehodě na motorce ve středu ráno ve věku 56 let. A čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův v Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Návštěvníci můžou vidět také výstavu o spisovateli Alojzi Jiráskovi, sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. 96. ročník festivalu pokračuje až do 8. srpna. Na řadě je doprava na D2 z Bratislavy. Směrem z Bratislavy se za hranicemi se Slovenskem na 54. kilometru řeší v omezení nehoda kamionů. Projíždí se jedním pruhem, projedete bez kolony. Na příjezdu do Prahy po D7 jsou od dnešního rána dvě omezení. Na 5. kilometru je uzavřený sjezd na Středokluky a také pravý pruh. Následně je omezení i před sjezdem na letiště na konci dálnice. Kolona ze 7. kilometru od sjezdu na Lidice vás zdrží až čtvrt hodiny. Silný provoz už je pak také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude převážně slunečno a horko. Na jihu území výjimečně s bouřkami nebo přeháňkami a s teplotami od 31 do 35 stupňů. Na Moravě bude teplej mezi 35 a 38 stupni. To byly zprávy a teď už nás čeká repríza názorů a argumentů.
5: Jak provádět změny v demokratické společnosti? Proč dává smysl postavit jez v Děčíně? Souostroví Rusko, pozvánka k jedné zajímavé knize a Bílá voda u Javorníka nutí k zamyšlení nad pomíjivostí života. To jsou některá z témat nedělních názorů a komentářů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
5: Pravidla je dobré čas od času změnit, jinak hrozí, že systém ustrne. Jak to ovšem provést v demokratické společnosti, aniž by to skončilo rozvratem? Nad tím se ve svém pravidelném komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
6: Dopis 20 českých ekonomů, který má přesvědčit poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, rozvířil debatu o změnách pravidel, a to nejenom těch rozpočtových. Připomeňme, že premiér Babiš reagoval na prezidentovo veto hysterickým útokem na prezidenta, který prý ohrožuje české zdravotnictví, obrany schopnost naší země, výstavbu škol i bezpečnost našich spoluobčanů. Vládní snahu rozvolnit rozpočtová pravidla celkem přesně vystihl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Podle něho nejde o nějakou drobnou změnu pravidel. Minulý ministr financí Stanjura prý také při tvorbě rozpočtu zkoušel zamaskovaný faul nebo hru offside, ale tato vláda říká, že máme čáry z hřiště úplně umazat. Důvody takového vymazání čar jsou ryze politické. Andrej Babiš chce zamaskovat masivní zadlužování země, které potřebuje k plnění populistických předvolebních slibů. Bohužel nejde o jedinou snahu změnit pravidla tak, aby se Babišovi snáze vládlo. Nedávno vyšlo najevo, že vedoucí úřadu vlády, tedy nikým nevolená úřednice, připravila dost zásadní změnu jednacího řádu vlády. Přijetím tohoto návrhu by se výrazně zmenšil počet míst, která mohou připomínkovat vládní materiály, rozšířila by se možnost přijímat usnesení bez rozpravy a také by se výrazně zredukoval zápis jednání a o pořízení nebo nepořízení zvukového záznamu by rozhodoval předseda vlády. Vůbec bychom se třeba nedozvěděli, jak který ministr hlasoval. Cílem novely je posílit pravomoci premiéra. Dalším příkladem změny pravidel je omezení pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Zde se vládní koalice ani nesnaží důvody změny nějak zamaskovat a všem je jasné, že jde o pomstu prezidentovi. V parlamentní demokracii, jako v každém společenství,

0: společenského konsenzu. Většinou příští vláda zase změní pravidla podle svých preferencí. A společnost, která pravidla neustále mění, nemůže efektivně fungovat. V současné době je snad jediným příkladem aspoň částečného hledání konsenzu přijetí novely jednacího řádu sněmovny. Jde ovšem o řešení problému, který nazrával již dlouho a byl do očí bijící. V každé demokracii existuje permanentní konflikt mezi legalitou a legitimitou. Společnost se mění a tak mohou být některé požadavky legitimní, ačkoliv nejsou v dané chvíli legální. Politické elity by měly být schopny tyto rozpory minimalizovat a legalizovat legitimní požadavky na změny. K tomu je ale potřeba dialog. Bohužel současná vláda postupuje zcela opačně a legalizuje chování, které jak odborníci, tak minimálně polovina společnosti pokládá za nepřijatelné, tedy nelegitimní. Dialog se společností vláda odmítá a dává najevo, že části české populace vyloženě opovrhuje a domnívá se, že její vítězství ve volbách dává mandát neohlížet se na její názory.
1: Tolik komentář Jana Vávry. Rok 2029 je dalším z řady termínů pro zahájení stavby jezu na Labi v Děčíně. Plány na plavební stupeň v tomhle místě vznikly už někdy v 90. letech. Od té doby panují dohady, jestli se stavba ekonomicky vyplatí a jak velké budou negativní dopady na přírodu. Luboš Palata, evropský editor deníku, se domnívá, že jez v Děčíně smysl dává. Více v jeho komentáři.
2: Na jednu stranu to vypadá jako další pokračování snu ex-prezidenta Miloše Zemana o lodním kanálu Labe Odra Dunaj. Jez u Děčína, který se má po desítkách let odkladu konečně začít za 3 roky stavět a dotáhnout tak české regulované Labe až k německé hranici, však svůj smysl má. A to přes mnohá ale. Před 4 lety jsem v těchto dnech začínal svoji cestu kolem Labe z Čech až k jeho ústí v Severním moři, z níž vznikl o rok později román Elbe. A proto mohu potvrdit, že dnešní Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně je nejmělčí částí Labe na celém jeho toku. Zároveň je to takové nesmyslné slepé střevo českého Labe, které je už od Špindlerova mlýna regulovanou řekou plnou jezů z dymadel a přehrad, po většinu toku téměř rovnou, jako podle pravítka, téměř zbavenou všech možných historických ramen a koryt. Bojovat v této situaci za pár kilometrů přírodního Labe kolem Děčína nedává logiku, byť připouštím, že jsou tam krásná místa, včetně jediného lososího říčního úseku v celém Česku. Ale jak ujišťují plánovači z dymadla v Děčíně, tak na to projekt myslel a já to tady nemíním rozporovat. Děčínský stupeň má smysl i proto, že je už 2 roky v platnosti česko-německá dohoda o splavnosti Labe, kde se Německo zavazuje prohloubit písky zanesené koryto Labe na přijatelnou plavební hloubku a my postavit zdymadlo v Děčíně. Zároveň ale jako člověk, který to Labe objel, mohu konstatovat, že lodě dnes výjimkou několika výletních úseků po německém Labi až téměř k Hamburku moc nejezdí. To ale zároveň neznamená, že by se v Německu zboží po vodě nepřepravovalo. Ostatně německý výkon kolem 40 miliard tunokilometrů, tvořící třetinu vnitrozemské lodní přepravy v celé Evropské unii, mluví za vše. Stejně jako využívaný kanál Dunaj-Rýn, který umožňuje převést lodní náklad od Severního moře až do Černého moře středem kontinentu. Lodní doprava se totiž v Německu odehrává z velké části po lodních kanálech. Česká lodní doprava by se tak na Labi mohla třeba napojit už za Magdeburkem na středoněmecký kanál přes 300 kilometrů dlouhou spojnici, dobudovanou teprve po sjednocení Německa a propojující Balt, Berlín, Labe a Rýn. Samozřejmě v letošním suchém létě, kdy není nyní splavný ani neregulovaný Dunaj, se najde mnoho argumentů proti, ale jen co zaprší, najde se podle mě zrovna tolik argumentů pro.

0: myslím, že ty ve chvíli, až bude zdymadlo v Děčíně postaveno, nakonec převáží a že budeme nakonec mnoha důvodů rádi, že tu lodní spojnici k moři a do Německa, fungující po drtivou většinu roku, my Češi máme a že si s tím příroda, včetně proti proudu táhnoucích labských lososů, nakonec poradí.
1: Tolik Luboš Palata. Je mnoho způsobů, jak se snažit pochopit Rusko, to Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. Publicista Karel Hvížděla ve svém příspěvku upozorňuje na zajímavou knihu Rusisty a semiotika Tomáše Glance. Podle ní jedna z nápověd leží v kultuře.
2: Kniha Soustroví Rusko ve válce proti Ukrajině s podtitulem Kultura a kontexty 2022 až 2025, jak píše Tomáš Glanc, vznikla za války a pojednává o válce. Jím těžištěm ale není rozbor primárně vojenský nebo politický. Zaměřuje se na kulturní kontext v jeho různých podobách a projevech. A právě díky tomu, že se vyhnul všem aktualitám a spekulacím o vývoji konfliktu, dokázal o ruské agresi na Ukrajině říct víc, než tak činí svědci, vojáci a politologové. Na pomoc při tomto záměru si vzal autor filozofa Niklase Luhmanna a jeho princip kontingence, který představuje prostor mezi poli nutnosti a nemožnosti. Kontingentní je podle něho takový stav, který není ani nevyhnutelný, ani vyloučený. Glanc píše, válka není s kulturními jevy v žádném předem definovaném stavu. Představuje tragickou a v jistém smyslu neřešitelnou výzvu, po které následuje množství nejrůznějších vzájemně se doplňujících a mezi sebou polemizujících reakcí. Tento autorův přístup předpokládá princip jedinečných řešení, která jsou z jistého hlediska patřičná, pochopitelná, opodstatněná nebo za jistých okolností dávají smysl. A hlavně, píše autor, vyžaduje osobní zodpovědnost za vyslovené soudy a vykonané volby, aniž by je tím prohlašovala za určitě správné nebo jedině platné. Zásadní otázka, kterou si klade, zní, jak se na válce podílejí jevy pocházející z kulturního pole, nebo ještě jinak, jak se vede kultuře za války. Odpověď zní, v Rusku těžko, protože i na začátku 21. století, kdy sice existovaly různé kulturní aktivity, za nimiž stál soukromý kapitál, byly ale jako vždy v Rusku buď kontrolovány z centra moci, nebo přímo byly v rukou mocenského aparátu. Změna ale bohužel ne k lepšímu nastala v roce 2008 až 2012, kdy do tohoto procesu se začlenily postavy z nejvyšších pater státně podnikatelské elity, umožňující rapidní rozvoj dotovaný gigantickými finančními částkami. A ty umělce, které se po vypuknutí přímé agrese v roce 2022 do manipulativních nástrah podnikatelů nepovedlo začlenit a měli schopnost mobilizovat občanskou společnost, buď eliminovali, tedy zavřeli, nebo vypudili za hranice, ale přesto jejich kreativitu nedokázali zastavit. A právě o těchto umělcích je Glancova knížka, která zkoumá jejich jazyk, ukazuje na logiku represí, zkoumá symbol války, kterým je písmeno Z, které v kyrilice vůbec neexistuje, dívá se na válku jako na divadlo, či připomíná živelně šířené heslo Chuj vojně, válce chuj, za jeho šíření i v podobě abstraktní šifry 3 a 5 teček s pomlčkou jsou lidé stíháni. Kniha má bezmála 500 stran, proto jsem se soustředil pouze na Glancovu metodu, která nám napovídá, jak můžeme i my dnes přistupovat ke kulturní válce, chceme-li se o ní i o sobě dovědět, jací jsme a za co jsme ochotni nést zodpovědnost. Je-li údělem člověka hledání smyslu života při vědomí, že důležitější je cesta než cíl, Tomáš Glanz to tímto záměrem potvrdil. Osud pak vstupuje na tuto cestu a klade mu různé překážky, jenže když je dotyčný bere jen jako výzvu, tak ho posílí. Štěstí, kterým je v tomto případě tato kniha, je Glancovou odměnou za vytrvalost, za to, že neuhnul z cesty.
1: Publicista Karel Hvížděla.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je mnoho míst, kde člověk cítí jisté usebrání na duši. Z mnoha důvodů ho něco nutí k zamyšlení nebo prostě tam jen cítí dnes tak nedostatkový klid. K jednomu takovému napsala pár slov komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
3: Jen málo obcí u nás se během posledních 100 let změnilo tak zásadním způsobem jako bílá voda u Javorníka. V časech socialismu to byl doslova konec světa. Bílá voda, původním názvem Weißwasser, byla ještě za první republiky Německou. Dodnes je to patrné z architektury starších domů, nebo aspoň těch, které nebyly zničeny. Tehdy po druhé světové válce, která i v tomto kraji znamenala výměnu obyvatelstva, zde byly přerušeny silnice a cesty. Rozdělil je hraniční plot, za kterým už bylo Polsko. V 50. letech minulého století se stala Bílá voda místem, kde byly z rozhodnutí úřadů z celé republiky svezeny a internovány řeholní sestry. Komunistický režim se je tak snažil odsunout i geograficky na okraj společnosti a izolovat je. Život na tomto konci světa byl velmi tvrdý, plný odříkání. Naštěstí to ale nikdy nebylo tak, že by se komunisty zamýšlenou izolaci podařilo dotáhnout do všech důsledků. Sestry musely pracovat na polích státních statků, jako dělnice v továrnách, některé směly pečovat o těžce nemocné. Při všech těchto situacích přicházeli do kontaktu s okolním světem a zpravidla na něj zapůsobili víc, než mohlo být komunistům milé. Hlavně tím, jak sestry snášely svůj úděl a vzájemně si pomáhali, nehledě na vlastní řádovou příslušnost, ukazovali svou sílu i vnitřní svobodu, jakkoliv se to mohlo zdát paradoxní. Už to samo o sobě přitahovalo mnoho lidí zvenčí, kteří v časech reálného socialismu právě něco takového hledali. Kdo si pamatuje bílou vodu u Javorníka koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, ví, že navzdory všem těžkostem šlo o místo plné života. V roce 1990 žilo v Bílé vodě ještě asi 500 řeholních sester. Když jsem byli v 50. letech násilně sestěhovány, snášeli to mnohdy s těžkým srdcem. Podobný pocit mnohé z nich zachvátil v 90. letech, kdy se po pádu komunistického režimu mohli vrátit na svá staronová působiště. Tehdy se mnohým z nich z Bílé vody vlastně ani nechtělo. Díky výrazně lepšímu dopravnímu spojení se dnes stala i kdysi odlehlá Bílá voda dostupnější. Jenom z Prahy to trvá autem 3 hodiny, pokud se využije spojení přes Polsko. A je třeba přiznat, že k popularizaci tohoto místa přispěl i stejnojmenný obsáhlý román Kateřiny Tučkové. Mnozí tak zavítají i do kostela navštívení Panny Marie, kde je na oltářním obraze znázorněna Matka Boží neobvyklým způsobem, a sice v klobouku. Obzvlášť silným místem je zdejší hřbitov, na kterém je pochováno několik stovek řeholnic. Strohé pomníčky podávají svědectví o jejich životech. Už jenom to samo o sobě vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a lidského konání zde na zemi. V místech, jako je Bílá voda u Javorníka, si to člověk uvědomuje možná daleko silněji než kdekoliv jinde.
1: Kamila Pešeková. V následujících příspěvcích se vrátíme i ke komentářům z tohoto týdne. Publicista Petr Holub komentoval výsledky regulace cen benzínu a nafty. Od 20. července se ceny vrátily do rukou trhu.
4: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 korun za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Lze jistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili v již zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůhví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvýš krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
1: Publicista Petr Holub. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland se ve složitém propletenci událostí na Blízkém východě tentokrát zaměřil na středeční americko-saudský útok proti Iráku. Proč si pozornost zaslouží i vedlejší bojiště?
5: Americko-saudský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saudskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale protože někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Íránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Írán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šítských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saúdské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě v loni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně, jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolá Chameneího přesunula část těžiště šítské autority do Iráku, zejména do rukou ajatoláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
1: Komentářem Jana Fingerlanda končí nedělní vydání Názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
6: Hovory. Její tvorbu poznáte snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Zároveň ale také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z ní vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě s humorem a fantazií. Mým hostem bude výtvarnice, ilustrátorka, animátorka Eliška Sofer Podzimek.
7: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
8: Bylo 7 hodin a v pondělí 3. srpna začíná živé vysílání Ranního Plusu. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
9: a Pavlína Nečásková.
10: Český rozhlas Plus.
9: Donald Trump tvrdí, že Spojené státy a Irán se dnes vrátí k jednacímu stolu. Jak to vidíte, Herán?
8: Jak se obce a města připravují na povinné rozšíření kapacit v zařízeních pro předškoláky?
9: A skoro 100 000 lidí přišlo kvůli superdávce o nárok na státní podporu. O které žadatele jde především?
8: Taková jsou naše témata. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Přeji pěkné ráno. Spojené státy a Irán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat, oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Iránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Podrobněji se tomu budeme v Ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od včerejška označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační notifikační úřad posuzovat individuálně, říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
12: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, další dvě utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Aleksandr Šuvajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. V Belgorodu hoří budova státní technické univerzity. Podle ukrajinského serveru 24 kanál tam ruská armáda stavěla a testovala bezpilotní letouny. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé můžou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4 700, upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
13: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
11: Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho čtvrtý mandát v čele největší latinskoamerické země. Při nástupu do úřadu v lednu příštího roku by mu bylo 81 let. Nejsilnějším soupeřem současného prezidenta ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumu zůstává da Silva. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ho loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
14: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V brněnských Bohunicích ode dneška platí systém rezidentního parkování. První oblast modré zóny kategorie C v městské části vznikla jižně od Jihlavské ulice. Spoplatněná je ve všední dny od 17 hodin do 6 ráno. Další rozšíření zón čeká Bohunice na začátku letošního října, vysvětluje starostka Lucie Stará z KDU-ČSL.
15: To je část od ulice Jihlavská směrem ke kampusu, k nemocnici a k věznici, takže se to týká ulic Netroufalky a nové výstavby nahoře u kampusu. Jsme domluveni i s magistrátem, že dáme tomu rok a pak zvážíme, jestli nepřejít třeba v některé té oblasti na Bčko.
11: V zóně kategorie B se parkovné platí ve všední dny celodenně. Na konci září a začátkem listopadu začnou modré zóny platit taky v sousedním Starém Lískovci. Začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty, zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
16: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
11: Na sobotu pak organizátoři přichystali tradiční duhový průvod Prahou. Začne na Václavském náměstí. Prague Pride je v Česku už 15. rokem. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 stojí v omezení na půltém kilometru nepojízdný kamion v pravém pruhu. Projíždí se velmi pomalu a v koloně ze 6. kilometru se zdržíte už víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. To potrvá asi čtvrt hodiny. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony od dálnice D5 a od Lohkova jsou zhruba na 15 minut a v Praze se bouralo na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Před sjezdem na Dolní Počernice se srazila dvě auta, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně od dálnice D11 se zdržíte až 20 minut a popojíždět budete také v Novopatské, kde je kolona od sjezdu na Černý most před Kbelskou. Je to asi na 15 minut. Přejeme klidnou jízdu. 3. srpen bude většinou slunečný a horký. Bude jasno až polojasno, odpoledne se místy bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů. Na Moravě se budou pohybovat mezi 35 a 38 stupni a na horách tam bude kolem 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
9: A začínáme 8 minut po 7 hodině. Spojené státy a Izrael o víkendu odložili chystané údery na energetickou infrastrukturu v Íránu. Teď americký prezident Donald Trump tvrdí, že dnes odpoledne začne Washington a Teherán znovu jednat. Íránská média píšou o tom, že tamní diplomacie finalizuje rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Co se událo v posledních hodinách, to teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
17: Pěkné ráno.
9: Co prezident Trump tvrdí o těch jednáních, která mají tedy údajně začít dnes odpoledne?
17: Tak detaily k tomu, co nebo kde se má dnes odehrát, americký prezident neřekl ani to, kdo by se konkrétně těch avizovaných jednání měl účastnit. Nicméně řekl, že prý dohoda o Hormuzském průlivu je podle něj na spadnutí a dodal, že v konečném důsledku má být i dohoda o denuklearizaci Íránu. Já tedy připomenu, že ten teď už pětiměsíční konflikt měl teoreticky skončit už v červnu podle tehdejšího memoranda mezi Washingtonem a Tehránem. By ještě v tuto chvíli mělo platit příměří na vyjednávání dlouhodobého urovnání, nicméně Spojené státy a Írán se v červenci začaly znovu ostřelovat. A před víkendem tedy Trump vyhrožoval rozsáhlým úderem, kterém teď zpětně říká, že to měl být největší útok od druhé světové války podle britské BBC, ale Trump odmítl odpovědět na otázku, jestli plánoval mířit i na civilní energetickou infrastrukturu, což by tedy podle mezinárodního práva byl válečný zločin.
9: Ano, to není poprvé, co americký prezident Trump vyhrožoval Tehránu rozsáhlými údery, ze kterých ale nakonec sešlo. Co za změnou rétoriky může stát nejspíš teď?
17: Tak Donald Trump v nedělním příspěvku na své sociální síti True Social to zdůvodnil tím, že o to prý požádal Tehrán podle iránských médií, to je ale lež. Zároveň Trump dodal, že ta žádost přišla i od dalších zemí v regionu. Konkrétně teď mluví o Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru. O tlaku z těchto států píše i americký deník The Wall Street Journal. Ten nicméně tvrdí, že například ze Spojených arabských emirátů přišly informace nebo Spojené arabské emiráty lobovaly spíš za nějakou vojenskou akci. Naopak Saudská Arábie volala po deeskalaci. Každopádně státy zálivu, jak o tom píše deník Wall Street Journal, jsou údajně frustrované z toho, že Spojeným státům chybí nějaká čitelná strategie v tom konfliktu.
9: Írán a Omán o Hormuzském průlivu jednají už nějakou dobu. Na čem by se nakonec mohly obě země shodnout?
17: Tak například izraelská média přišla se zprávou, že vyjednavači Kataru a Spojených států navrhli, aby ten společný sdílený management Hormuzského průlivu vypadal tak, že by lodě vpluly do zálivu na straně kontrolované Íránem a vypluly by přes ománskou stranu. Nicméně iránská tisková agentura Fars s odkazem na iránského člena vyjednávacího týmu napsala, že ty zprávy izraelských médií jsou nepravdivé. Tehrán se opakovaně odkazuje právě na to červnové memorandum o porozumění se Spojenými státy, které se tedy Tehrán vykládá tak, že mu dalo právo určovat režim v Hormuzském průlivu a opakuje, že provoz v této klíčové úžině se rozhodně nevrátí do té podoby před začátkem války, kdy průlivem lodě tedy proplouvaly bez omezení a bez poplatků. Včera mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Bagai prohlásil, že ta budoucí dohodnutá trasa v Hormuzském průlivu nemá být ani tou současnou severní trasou, tedy tou iránskou, ani jižní trasou, takzvanou ománskou, ale spíš by mělo jít o nějakou novou trasou, která právě má být určena tou dohodou přímo mezi Iránem a Ománem.
18: Jenom jaká je vlastně teď v Hormuzském průlivu situace ohledně námořní dopravy?
17: Tak v těch posledních dnech ty informace, které přecházejí, jsou podle velmi podobného scénáře. Lodní data většinou ukážou, že tou úžinou proplou jenom jednotky lodí, pokud nějaké, a britská námořní služba opakovaně informuje o útocích na některé lodi. Například v sobotu mělo jít o dvě lodě u ománských břehů. Jedna loď má mít poškozenou strojovnu a ztratila tak údajně kontrolu nad směrem své plavby. Další loď zase zaznamenala ve své blízkosti výbuch, sama ale zasažená nebyla.
18: Tolik naše zpravodajka na Blízkém východě Jana Karasová. Díky za to.
17: Pěkný den, naslyšenou.
8: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 12 minut a na Blízkém východě ještě zůstaneme i v dalších minutách. Izraelská armáda v pásmu Gazy zabila podle tamní civilní obrany nejméně 13 lidí, dalších minimálně 8 Palestinců zemřelo v sobotu. Izrael tvrdí, že při sobotním úderu zabil 3 teroristy. Mezi oběťmi je ale podle zdravotníků, na které se odvolává agentura Reuters, také 9leté dítě. Od loňského října platí mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas příměří. Obě strany se ale navzájem obvinují z jeho porušování. Situaci přiblíží Jiří Chábera ze zahraniční redakce, který je s námi ve studiu. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
8: Útoky v pásmu Gazy stále pokračují. To příměří tedy platí?
19: Tak podle obou dvou stran platí, ale drží to příměří, ale obě dvě strany tedy navzájem tvrdí, že je to právě druhá strana, která to příměří porušuje. Od už zmíněného loňského října při těch izraelských útocích na pásmo Gazy zemřelo tedy podle tvrzení tamních úřadů přes 1200 lidí. Z toho jenom za poslední měsíc, za červenec 2026, to bylo 152, což bylo vlastně nejvíc od začátku toho příměří. Izrael pak přišel celkem za ten minulý rok o 5 vojáků a jednoho externího zaměstnance armády. To příměří bylo vlastně součástí většího plánu, toho takzvaného 20-bodového, nebo někdo může říkat 15-bodového plánu na postupné odzbrojování Hamásu a zároveň tedy odchod izraelské armády z pásma Gazy.
8: Americký prezident Donald Trump před několika dny uvedl, že Hamás a ostatní ozbrojené skupiny v tomto regionu souhlasili s postupným odzbrojováním. Tak jak to tady je?
19: Ano, tu dohodu o odzbrojení tedy potvrdili pro agenturu AFP 2 vysoce postavené zdroje z Hamásu. To odevzdání zbraní se ale Hamás, a to je vlastně také součástí toho plánu, podmiňuje úplným stažením izraelské armády z pásma Gazy. Do Palestiny by pak měla přijít palestinská technokratická vláda, která tam vlastně bude dohlížet na ten odzbrojovací proces. Když už jste zmínil Donalda Trumpa, když už jsme u něj, tak to byla právě ta jeho rada míru, která údajně celou tu dohodu dojednala. Hamás tedy po té radě míru ale bude požadovat v rámci toho odzbrojování nějakou jistotu, nějakou garanci, že Izrael bude dodržovat ty podmínky a bude je plnit tak, jak má.
8: A co na to Izrael?
19: Tak oficiální stanovisko zatím ještě tedy od čtvrtka, kdy Donald Trump s těmi výroky přišel, nemáme. Ale mluvčí premiéra Izraele Benjamina Netanyahua ve vyjádření pro agenturu Reuters se vyjádřil, nechal se slyšet ohledně toho plánu s jakýmisi obavami. Ty podmínky mají být údajně podle signálu z Tel Avivu neuspokojivé. Izraeli údajně hlavně vadí, že zbraně, které by ten Hamas měl odevzdat, by vlastně odevzdal nově vzniklému výboru pro správu pásmo Gazy a že by tedy vlastně zůstali v pásmo Gazy, zůstali by na tom území, kde Hamas a jeho členové sídlí. Alespoň tak to tedy popisuje třeba izraelský Times of Israel. Podle těch už předchozích vyjádření premiéra Benjamina Netanyahu a to pak vypadá, že izraelský premiér je toho názoru, že Hamas vlastně nechce skutečně demilitarizovat, odzbrojit a že tedy vlastně z hlediska bezpečnosti Izraele armádu z Gazy prostě stahovat nebude.
8: A jak se k chování Izraele staví ta Trumpova rada míru a Spojené státy americké?
19: Tak podle jednoho z diplomatů, se kterými mluvil právě Times of Israel, rada míru při tom vyjednávání vyloženě vlastně počítala s tím, že izraelský premiér se bude snažit tu dohodu nějakým způsobem, doslova použili slovo, podkopat. Podle něj tedy roste v radě míru i vlastně v celých Spojených státech s izraelskými činy frustrace, protože Izrael dál podle nich pokračuje v náletech na pásmo Gazy a dává tak vlastně Hamásu záminku odstoupit od té demilitarizace a vlastně zhatit tak to několik několika měsíční snažení o nějaký konkrétní posun směrem k dlouhodobějšímu míru.
8: Aktuální vývoj v pásmu Gazy shrnul Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
19: Naslyšenou.
9: A teď v 7 hodin a 16 minut to doplníme o krátké zprávy. Spojené státy a Irán by mohly dnes odpoledne začít znovu jednat. Novinářům to sdělil Donald Trump, který předtím údajně odvolal rozsáhlý útok proti iránským cílům. Marocká vláda tvrdí, že za průnik desítek tisíc běženců do španělské enklávy Ceuta můžou pašeráci a šíření dezinformací. A v Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy musí povinně označovat materiály vygenerované pomocí AI nebo třeba upozornit zákazníka na komunikaci s chatbotem.
8: A v Ranním plusu teď přidáme další téma. Města a obce dokončují budování zázemí pro celkem 504 dětských skupin. Pokud by radnice neměly od září místo ve školkách a dětských skupinách pro tříleté děti, museli by rodinám přispívat na hlídání. Třeba v Soběhrdech na Benešovsku skupinu otevřeli kvůli velkému zájmu rodičů už teď o prázdninách.
20: Tak dobrý den, vítám vás u nás Třešňovce v naší dětské skupině.
21: Nezávislý starosta Soběhrad Pavel Bartík mě bere do dětské skupiny, co asi každého zaujme, kdo třeba i jede kolem. Takže vaše dětská skupina je veliká. Na to, jak jste v uvozovkách malá obec?
20: No, my jsme se snažili, když už jsme se do té stavby pustili, tak aby ten projekt byl opravdu velkoryse nastavený a velkoryse pojatý. Jsou tady teda místo pro dvě ty dětské skupiny, dvě třídy.
21: Pro zajímavost, kolik máte obyvatel?
20: My máme necelých 500 obyvatel, asi 490.
21: A kapacita dětské skupiny?
20: Kapacita je 2x12 dětí a teď momentálně teda máme takový poloviční provoz ty dětské skupiny o prázdninách, to znamená, bývá tady tak 80 dětí.
21: Tak a od září máte naplněnou tu kapacitu?
20: Od září máme tu kapacitu naplněnou, jsme v poslední chvíli odmítali některý zájemce.
21: Markéta Lukáčová, paní ředitelka, nás tady provede.
22: Ano, jsou tady šatničky, děti tady mají každý svoji přihrádku, ve které mají náhradní oblečení, je tady výzdoba výrobků dětí, které vlastně vytvořili s tetami, chůvami.
21: A jak jste řekla, s tetami, s chůvami, ono to úplně sedí, protože já když vidím tady ty maličké děti, od kolika let přijímáte?
22: Přijímáme děti od roka a půl.
21: To asi musí být i jiný režim, než tady v nějaké běžné školce, protože asi jsou potřeba ještě plínky přebalovat.
22: Ano, určitě potřebujeme plínky, vlhčené ubrousky, máme přebalovací pult.
21: Mě trochu překvapilo, že se podařila naplnit ta kapacita 24 dětí.
22: Nemáme děti jenom ze Soběhrd, ale vlastně máme děti i z Nespek, z Benešova a tak dál, takže jsme rádi, že je o dětskou skupinu velký zájem.
23: Sundáme botičky, máčko, půjdeme za tetama. Jo.
24: Já jsem Kateřina Fumferová.
21: Přicházíte se synem do dětské skupiny?
24: Se synem Jaromírkem. Teď jsme tady první týden na adaptaci a je to super.
21: A vy jste místní nebo někdo z okolí?
24: Z vedlejší vesnice z Mrače. Mm-hmm.
21: Kolik malému je?
24: Budou mu 2 roky.
21: Jste ráda, že vlastně že ho máte kam dát i v tomhle věku, protože třeba chcete jít do práce a tak?
24: Ano. Jsem pracovala teda bez přestávky víceméně, takže teď to bude takový uvolnění jak pro mě, tak pro babičky, které je zatím museli hlídat.
21: Právě i k dřívějšímu návratu rodičů s malými dětmi do práce mají přispět dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí na ně vyhlásilo dotační titul. Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka byl o něj obrovský zájem.
25: V rámci programu vznikne 504 dětských skupin s celkovou podporou ve výši 7 miliard 186 milionů korun. Máme zprávy, že dokončeno je už 485 budov pro dětské skupiny, tedy většina. Podmínkou dotace je obsazenost dětské skupiny 65%.
21: Nesplnění podmínky může vést ke krácení přidělené dotace. Ze Soběhrad Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: A na situaci s dětskými skupinami v ostatních krajích se v Ranním plusu podíváme znovu po 9. hodině.
9: A teď už v pondělí 3. srpna otevíráme zahraniční servery a zahraniční noviny. Současné sucho ve Spojeném království by podle prezidenta Britské národní farmářské unie Toma Bradshawa mohlo způsobit nedostatek některých potravin. Dlouhodobě nízký úhrn srážek a opakované vlny veder totiž zhoršují podmínky pro zemědělství. Tématu se detailněji věnuje britská BBC.
8: Farmáři v celé zemi si kvůli suchu stěžují i na špatnou úrodu pšenice a ovsa. Chovatelé hospodářských zvířat zase museli začít využívat zásoby krmiva určené na zimu, protože neroste dost trávy. A problémy se týkají i pěstitelů zeleniny, kteří nemají dost vody na zavlažování. Tato kombinace snižuje domácí produkci potravin a zároveň zvyšuje náklady na jejich pěstování, uvádí BBC.
9: Národní
18: farmářská unie proto vyzvala vládu k větším investicím do vodohospodářské infrastruktury. Spojené království by podle ní mělo budovat nové vodní nádrže. V rozhovoru pro BBC prezident unie Bradshaw navrhl podpořit farmáře daňovými úlevami na výstavbu zásobníků vody. Současný systém totiž nedokáže efektivně zachytit přebytečnou zimní vodu.
0: Problém je pak podle Bradshawa i ve skutečnosti, že klima se mění i v dalších zemích světa a není proto možné spoléhat na dovoz potravin z okolních států. Ve zprávě adresované premiérovi proto Bradshaw vyzval k upřednostnění domácí produkce potravin. BBC na závěr dodává, že sucho je v částech Anglie a v celém Walesu nejhorší za posledních více než 100 let.
18: A tématu klimatické krize se věnuje také německá veřejnoprávní Deutsche Welle. Ta informuje o nové studii zveřejněné v časopise Global Environmental Change. Z jejich závěru plyne, že v Německu přibývá lidí skeptických ke změně klimatu.
0: Podle autorů nejde nárůst skepticismu vysvětlit jen ekonomickou situací lidí. Významnější roli hrají politické postoje, zejména pravicová orientace, nedůvěra ke státním institucím nebo nespokojenost s fungováním demokracie. Názory na klimatickou změnu jsou navíc podle výzkumníků často ovlivněny skupinovou identitou. Lidé totiž mají tendenci přebírat postoje prostředí, se kterým se stotožňují, a to mnohdy bez ohledu na vědecké důkazy.
18: Výzkumníci v rámci studie rozšiřují různé formy klimatického skepticismu, píše Deutsche Welle. Někteří pouze odmítají klimatická opatření nebo pochybují o lidském vlivu na změnu klimatu. Jiní věří konspiračním teoriím, podle kterých je změna klimatu záměrně vykonstruovaná. Podobné teorie totiž můžou lidem krátkodobě poskytovat pocit kontroly nad nejistou situací. Dlouhodobě ale bývají spojovány se sociální izolací a dalšími negativními faktory.
0: Ze závěru studie podle Deutsche Welle plyne, že účinnou reakcí není zesměšňování skeptiků, ale srozumitelná komunikace založená na respektu a vědeckých důkazech. Média by podle vědců měla častěji vysvětlovat souvislost mezi extrémními projevy počasí a klimatickou změnou a zároveň zdůrazňovat nejen omezení spojená s klimatickou politikou, ale také její přínosy. Výzkumníci také upozorňují, že osobní zkušenost s vlnami veder, požáry nebo jinými extrémními jevy může postupně měnit postoje veřejnosti.
18: A ještě jeden titul. Španělský deník El País se věnuje tématu otroctví. Spolu s historikem Martinem Rodrigem Alariem zkoumá temnou stránku historie Španělska a upozorňuje na to, že značná část bohatství Barcelony a Katalánska vznikla díky obchodu s otroky v 18. a 19. století.
0: Sám Alaria ve svém výzkumu identifikoval víc než 220 míst spojených s otrokářstvím. Jsou mezi nimi banky nebo podniky založené na výnosech z obchodu s otroky. Ve své práci zdůrazňuje, že otroctví nebylo dílem několika málo jednotlivců, ale rozsáhlým ekonomickým systémem.
18: Cílem jeho práce proto není hledat viníky mezi dnešními potomky tehdejších obchodníků, ale otevřít veřejnou debatu o to často opomíjené části španělských dějin, uvádí El País. Kromě toho historik upozorňuje i na letošní rezoluci OSN, která označila obchod s africkými otroky a jejich zotročování za nejzávažnější zločin proti lidskosti.
0: Podle Alarii by Španělsko mělo následovat příklad zemí, jako je Nizozemsko nebo Francie, které svoji otrokářskou minulost oficiálně uznaly. Navrhuje toto téma začlenit do školní osnov a podporovat další výzkum i výstavy. Tak tolik El País, který uzavřel náš dnešní přehled zahraničního tisku.
18: Letní teploty zvětší mikrobům kazícím jídlo. Na to upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. V té lednici zase ztrácí chuťové vlastnosti. Je lepší je uchovávat mimo lednici. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Obecně vzato nepatří do ledničky ani brambory. Právě teď ale dostaneme odrůdy, u kterých to tak úplně neplatí, ukazuje Pavel Klouček.
1: Takzvané rané brambory, které nejsou dozrálé, nemají dobře vyvinutou slupku.
2: Prostě není hrubá, ale je to lesklá, hladká. A když si člověk koupí brambory teď na přímou spotřebu, tak jak dlouho asi vydrží?
1: Několik dní, řekněme, mohly být skladovány i třeba v lednici několik dní, i když u těch pozdních se to nedoporučuje, protože se jim mění chuť na sladkou, ale řekněme několik dní, jak v lednici, tak mimo ní, ale ne dlouho a začnou se rychle kazit.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině. Petržel, celer, řepu nebo mrkev bychom měli skladovat v chladu a vlhku.
1: Mrkev do chladného, vlhkého prostředí. Tady vidíme mrkve, které...
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není vyloženě křupavá mrkev.
1: Ne, ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu. Ona úplně zgumovatí. Není zkažená. Dokonce, kdybychom jí dali do vlhkého prostředí, částečně se jí ta křupavost vrátí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek. I když i u nich jsou věci, na které bychom si měli dát pozor.
1: Tady sklizený česnek už...
2: Ta matě je úplně suchá.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
5: Jsem si sem vzal lupu, protože jsem se chtěl kouknout, jestli neuvidíme ty roztoče.
2: Podrobně pod lupou na ten stroužek česneku.
1: Některé ty stroužky nejsou viditelně plesněné nebo schnilé, ale jsou jako gumové.
2: Tmavší barvu mají, jsou gumovější, takové svraskalější.
1: Tak to způsobují pouhým okem neviditelní roztoči.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů, tak aby zelenina vydržela ještě déle.
1: My hledáme látky, které jsou schopné zabíjet ty mikroorganismy. Takové samozřejmě existují, rostliny si je vyrábějí, takzvané esenciální oleje neboli silice. Jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
1: Vyvíjíme obaly, do kterých dáte tyhle plodiny.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Kdybychom do nich ale chtěli dát cibuli nebo česnek, museli by být dobře prodyšné a těkavé silice by z nich rychle vyprchaly. Výzkum proto dále pokračuje. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
7: Interview Plus.
6: Jak se v posledních 20 letech měnila česká politika a veřejná diskuse? O čem by čeští novináři měli více psát nebo vysílat? Petr Vizina se zeptá Roba Camerona, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC.
7: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
0: Posloucháte Ranní Plus a teď malá pozvánka k poslechu naší další půl hodiny, co vám nabídneme. Od 1. srpna ztratilo kvůli novým pravidlům takzvané superdávky nárok na státní pomoc skoro 100 000 lidí. Na jaké skupiny to dopadlo nejvíce?
18: Rekordní sucho na Dunaji omezuje chod jediné maďarské jaderné elektrárny. Jaké dopady to má na běžný život? Kdo pomůže Maďarsku s elektřinou a může se to stát i v Česku? To se zeptáme naší zpravodajky.
0: A ještě jedno téma od včerejška platí: nová pravidla o využívání umělé inteligence. I o tom si povíme víc.
18: Teď je 7 hodin a 30 minut a Monika Vrchotová vám přináší aktuální zprávy.
7: Český rozhlas Plus.
11: Přeji hezké ráno. Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akcii to bude 42 korun. Celkem tak ČES rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V současnosti má společnost 168 tisíc akcionářů. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt departmánu Var. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70 % lékáren v Česku. Do funkce ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě dnes nastoupí Daniel Štech. V úřadu vystřídá Jaroslava Zajíčka, který zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. 45-letý Štech má za sebou víc než 10 let v české diplomacii. Po působení na ministerstvu zahraničí byl například na české ambasádě ve Vídni. V kanceláři prezidenta republiky pracuje od roku 2023. A ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny, na místo obvyklých 6 účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo taky lékařům. Krátký pohled na silnice. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy se za sjezdem na Mělník na 12. kilometru srazila dodávka s nákladním autem v pravém pruhu. Kolona ze 17. kilometru je až na půl hodiny. Na D2 směrem z Bratislavy na Brno čekejte výraznou kolonu. Před nájezdem na dálnici D1 sice už odtáhli nepojízdný kamion, ale v koloně ze 7. kilometru se zdržíte asi 40 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. Je to asi 15 minut a provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony od dálnice D5 a od Zbraslavy jsou na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes nás opět čekají tropy, teploty vystoupají až na 35, na Moravě až na 38 stupňů a bude jasno až polojasno. Až odpoledne se má tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině republiky se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Ranní Plus.
12: A dobrý poslech vám přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Skoro 240 tisíc domácností v Česku pobírá nově od 1. srpna takzvanou superdávku, do níž se sloučily 4 dřívější formy pomoci. Dávka a doplatek na bydlení, dávka na živobytí a dávka na děti. Superdávka fungovala od loňského října v přechodném režimu. Od víkendu je ale možné žádat pouze o tuto formu pomoci. S novými částkami a také podle nových pravidel. A jak ukázaly statistiky úřadu práce, zhruba 100 tisíc lidí, kteří pobírali některou ze 4 původních dávek, už teď na superdávku nedosáhnou. Zhruba polovině lidí, kterým byla superdávka přiznána, zase vyplácená částka klesla minimálně o 500 korun. A já už ve vysílání vítám Ondřeje Dvořáka z organizace Tady a teď, který vede program Housing First. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Vaše organizace pomáhá sociálně znevýhodněným rodinám v Plzni. Jak jste svoje klienty připravovali na přechod na superdávku?
13: Tak vlastně s klienty už jsme se připravovali od října minulého roku, kdy začínalo přechodné období. Vysvětlovali jsme jim, co to znamená, na co mají nárok a jak ten proces bude celý probíhat. A vlastně teď jsme na konci přechodného období, vlastně už jsme od 1. srpna v ostrém provozu a teď vlastně čekáme i nějaký největší nápor vlastně vztahující se k té agendě a hodně existenčního ohrožení teďkonc hrozí těm starožadatelům. To je teďkonc jako téma číslo 1, které budeme řešit, protože hodně lidí, jak jste řekla, nedosáhlo na tu dávku nebo jim byla velmi hodně snížena.
12: Starožadatelé, to jsou lidi, kteří už tedy pobírali jeden z těch 4 příspěvků a teď se jim to sloučí do té superdávky, to jenom abych vysvětlila, ale co pro ně vlastně je v té superdávce jinak, jak jsou tedy ohroženi v tom, že by nemuseli tuto státní sociální podporu získat?
13: Právě v tom přechodném období ti lidi, kteří pobírali ty staré dávky, čekali na rozhodnutí a mnoho z nich, kteří pobírali ty dávky třeba i ve výši 10 000 nebo i více, jim nebyla přiznána dávka žádná. To jsou lidé, kteří teďkonc v srpnu vlastně nemusí být vyplacená vůbec žádná dávka, jsou existenčně ohrožení a velmi se bojí o to, aby nepřišli třeba i o svoje bydlení. Tady s těma lidma budeme vyřizovat takzvaně mimořádné okamžité pomoci, které by měly tento čas překlenout. Nicméně sami úřady práce ví, že budou velmi přetížený a máme strach, aby tyto dávky byly vyřizovány včas, tak aby mohli zaplatit svoje pohledávky, například nájemné a tak. Ne každý majitel chce a dokáže počkat a je to opravdu problém.
0: A lze říct, že ta nedostupnost té nové superdávky kvůli novým pravidlům dopadla více na některé skupiny, protože v našem vysílání už dříve sociální pracovníci z různých jiných organizací upozorňovali, že to může dopadnout hlavně na seniory a matky samoživitelky. Máte podobnou zkušenost?
13: Ano, to se nám potvrzuje i v terénu. Vlastně ten negativní dopad vidíme hlavně u těch menších domácností, u jednotlivců obzvlášť, jelikož normativy na bydlení jsou velmi nízké pod tržním nájemným. A to je vlastně jeden z těch hlavních bodů, proč jsou ty domácnosti ohrožený.
0: To znamená, abychom to vysvětlili, oni nebo ta superdávka počítá s nějakým tržním nájemným v dané lokalitě, ale bere to tržní nájemné, zatímco ty rodiny, které vy pomáháte, často

0: nejsou stavěny. Jo, my už jsme dlouho říkali, že by ty normativy měly odrážet to běžný nájemný v té lokalitě, například podle tabulek ministerstva financí, který jsou v tomhletom velmi přesný. Nicméně to v legislativě není.
1: Superdávku čeká od října další revize a změkčení pravidel. Máte o nich už teď dost informací. Pomůže to vašim klientům?
0: Jsou tam dvě hlavní změny, týká se rozšíření zranitelnosti, kdy se to dotkne hlavně samoživitelek a samoživitelů, tam ta domácnost bude zranitelná, když bude samoživitelka vychovávat dítě do 15 let, tuhle tu změnu vítáme, zvedlo se to ze 7 let a zároveň budou se nově vypočítávat normativy. Nyní se vypočítávaly podle 4 kategorií, ale budou se vypočítávat podle okresů, což by mohlo v některých částech republiky pomoct těm lidem. Ale nemyslíme si, že to takto stačí. Ten systém je stále problematický a v těch úpravách by se měl kontinuálně pokračovat.
1: Co se tedy zlepší a co zůstane problémem? Jak mohou lidé řešit ten okamžitý výpadek financí, o kterém jste teď mluvil, vlastně od srpna do října?
0: Od srpna do října vlastně těm lidem, kteří mají velký výpadek, nezbývá nic jiného, než podávat tu mimořádnou okamžitou pomoc. Doporučuji obrátit se na svého sociálního pracovníka, pracovnici a s jeho pomocí se obracet na úřady práce. To je teďkonc to hlavní, co vlastně těm lidem může pomoct.
1: Naším hostem byl Ondřej Dvořák z organizace Tady a teď, kde vede program Housing First. Děkujeme za rozhovor.
0: Díky, naslyšenou.
2: Maďarsko očekává odstavení jediné jaderné elektrárny v zemi. Kvůli nízké hladině Dunaje má vůbec poprvé po téměř půl století úplně přerušit provoz. Povinné omezování spotřeby elektřiny zatím v zemi nehrozí. Přesto maďarské podniky, rodiny i státní správa šetří energií, aby mohly situaci zlepšit. Víc k tomu teď dodá naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jaderná elektrárna pak funguje na minimum. Jak se to zatím projevuje v maďarské energetice?
3: Podle všeho zatím žádné mimořádnosti nejsou, Maďarsko nic nehlásí, ale v tuto chvíli vyšla zpráva, že hladina Dunaje přes noc opět klesla na minus 137. Včera to bylo minus 133 cm a Péter Maďar už tehdy vyhlásil, že od vypnutí jaderné elektrárny Maďarsko opravdu dělí jen jediný centimetr, to znamená, že k tomu odstavení by mělo pravděpodobně dojít dnes. A až se tak stane, tak bude muset země nahrazovat výkon, o který tím odstavením pakše přijde. Elektrárna dosud zajišťovala zhruba 47% domácí výroby elektřiny. Podle odborníka na jadernou energetiku Andreje Žiarovského budou nejnáročnější hlavně večerní hodiny, kdy prudce klesá výroba ze solárních elektráren.
4: Vtedy fakticky to Maďarsko okamžitě padá do mínusu, někde až 3,5 gigawatu a ono je to potom spojené aj s cenou, která z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách, to máte ještě krát dva, ta koncová cena. Je to vážné.
3: Například Slovensko už avizovalo, že je ochotné Maďarsku s dodávkami elektřiny pomoct.
2: Baro, jak přesně to odstavení vlastně vypadá?
3: Maďarská vláda i experti zdůrazňují, že odstavení jaderné elektrárny Paks neznamená žádné technické nebezpečí a podle Žiarovského je to vlastně prý velmi jednoduché.
4: Když to povím zjednodušeně, prostě zasunu se regulačné tyče do aktivní zóny a v průběhu pár sekund, 2,5-3 sekund, jednoducho štěpná reakce ustane. V té chvíli na prevádzkovém personáli už je len zabezpečení právě odvodu zbytkového tepla, to znamená to dodatočné chladení. A právě proto se znižuje ten výkon, aby se ta spotřeba alebo potřeba vody minimalizovala.
3: A vlastně i opětovné zapnutí celého zařízení je prý velmi rychlé, jednoduché. Je ale důležité zmínit, že odstavení elektrárny je velmi drahá záležitost. Podle maďarské vlády to bude stát asi 3 miliardy korun v přepočtu za měsíc.
2: No, Maďarsko zatím spoléhá hlavně na dobrovolné úspory. Funguje to?
3: Podle všeho ano, podle premiéra Pétera Maďára se za víkend podařilo domácnostem ušetřit zhruba 700 megawattů a veřejnosti, což označuje za velký úspěch. Dobrovolně se do toho šetření zapojilo už téměř 300 firem, mezi nimi například automobilky, ropný koncern MOL nebo taky operátor Telekom. Státní úředníci budou pracovat z domu, k tomu se rozhodly i další společnosti. Letiště by měla snižovat výkon klimatizací, zhasínají se nepotřebná nasvícení budov přes noc, to se týká například parlamentu,

0: Budínského hradu a dalších dominant nejen Budapešti. A dnes a zítra se navíc vždy mezi 5. a 10. hodinou večer zastaví nákladní železniční doprava.
1: Hrozí odstávky kvůli horkům také slovenským elektrárnám?
0: Nehrozí ani slovenským a tím pádem ani českým. Elektrárna Pakš je totiž chlazená řekou, zatímco ty naše využívají chladící věže, jak vysvětlil Žárovský.
2: Tu sa teplo odvádza do atmosféry a potreba vody sa obmedzuje akurát na ten odpar. Keď to hodím do čísel, tak na jeden blok vychádza zhruba 1000 kubických metrov za hodinu. Keď vezmeme vodnatosť váhu, je 200 tisíc kubických metrov za hodinu, alebo vodnatosť hrona je 80-90 tisíc v týchto suchých podmienkach. Takže pre slovenské a tým pádom ani pre české elektrárne tento problém nie je akútny a nie je na programe dňa.
0: To ale neznamená, že sucho nemá na energetiku žádný vliv. Ty nízké průtoky řek můžou komplikovat provoz některých vodních elektráren a dlouhodobě to vedro zvyšuje tlak na celou energetickou soustavu.
1: V souvislosti s Dunajem a elektrárnou Pakš už se objevily také různé dezinformace. Jak na ně kabinet premiéra Petra Maďara reaguje?
0: Ten se snaží vyvracet hlavně tvrzení, že za nedostatkem vody stojí sousední státy. Na sociálních sítích se objevily příspěvky, podle kterých Rakousko nebo Slovensko zadržují vodu na svých vodních dílech a tím vlastně zhoršují situaci v Maďarsku, což ale vláda v Maďarsku a úřady zodpovědné za vodní hospodářství odmítly s tím, že jde skutečně o dezinformace a nepravdivé informace.
1: No ale ty pravdivé informace nám teď do Ranního plusu dodala naše zpravodajka Bára Vránová. Díky za ně.
0: Naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus, tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 2,40 korun za akci. Celkem tak to vyplatí 22,6 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun.
1: Japonsko a Spojené státy provedly koordinovanou intervenci na nákup jenu s cílem zastavit propad této měny na nové 40-leté minimum. Podle japonského ministerstva financí jsou obě země připraveny akci kdykoliv zopakovat, aby zabránili globálním dopadům, které by mohly mít výprodej jenu a japonských státních dluhopisů.
3: A kubánská energetická síť v neděli opět skolabovala. Dnes o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba, kterou ropná blokáda Spojených států odřízla od dodávek paliva, se řadu týdnů potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě.
1: V Česku začala platit nová pravidla pro používání umělé inteligence. Lidé by měli být upozorněni, když třeba komunikují s AI chatbotem nebo když se dívají na fotografie a videa pořízená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely. Míří hlavně na firmy nebo instituce, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
4: Věci, které jsou v AI Actu, tak již dávno máme implementovány. Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
5: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli i hned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
6: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
5: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
6: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vejdete do té prodejny, tak tam musí být cedule. Tady v této prodejně jste vystaveni v systému umělé inteligencí. konkurence.
5: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
7: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
5: Každý případ ale bude podle Meravé posuzovaný individuálně. Český telekomunikační úřad kvůli tomu přijal i několik nových zaměstnanců. Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 49 minut. Práce žádná nebo špatně placená a navíc dlouhá pracovní doba. To patří k nejčastějším zdůvodněním toho, proč Maročané opouštějí svoji vlast. Říkají to alespoň někteří z těch, kteří s 10 000 dalšími minulý týden přišli do města Ceuta a zatím neodešli. Do španělské enklávy v severní Africe, hraničící na jedné straně s mořem a na druhé s Marokem, míříme v Ranní plusu v následující reportáži.
8: Jsme z čtvrtí mimo centrum města a tam byl klid. Žádné násilí ani nic podobného. I když samozřejmě napjaté to bylo.
9: Vypráví jedna z obyvatelek Ceuty Maria o čtvrtku a pátku, na který si prý bude Ceuta ještě dlouho pamatovat.
8: Máme po celém sousedství malé zahrádky a migranti tam teď spali. Přes den se tam snažili dostat do stínu, protože bývá opravdu horko. Skákali přes zdi, obsazovali dvorek školy a podobně, aby si našli místo k odpočinku. Všude je pak špína, oblečení, další věci, protože si prostě potřebují někde vyřídit své základní potřeby.
9: Na doporučení policie Maria raději nevycházela z domu. Tak jako jiní obyvatelé Ceuty se nad situací rozčiluje i důchodce pan Pepe. Nezlobí se na migranty, ale hlavně na Maroko. Jako řada dalších si Pepe myslí, že za celou situací stojí právě Severoafrické království.
10: Navíc naše vláda ani neobvinuje marockou vládu, což by měla. Ta je viníkem. Marocký král chce Ceutu a Meliu na 100%. Protože neuznává hranice. Říká, že Ceuta a Melilla patří jim.
9: Oficiálně Madrid ze situace obvinil pašerácké mafie. Podle deníku El País ale vládní činitelé neoficiálně přiznávají, že marocké bezpečnostní složky byly při průniku lidí přes hranice nečinné. Irene pracuje v místním centru pro migranty a pomáhá obětem obchodování s lidmi.
11: Centrum má kapacitu 512 lidí. Momentálně je dost překročená.
9: Někteří se do centra snažili vloupat a hlídá ho proto policie. Na nedaleké pláži del trampolín ale čekají na přijetí do centra nejméně stovky imigrantů. Tady převládají ti ze subsaharské Afriky. Chtějí totiž častěji žádat o azyl a v Maroku nemají rodinu ani jiné důvody k návratu. Maročané, nejčastěji mladí, náctiletí kluci, ale i mladší, se spíš toulají po městě, prosí o jídlo nebo vodu, občas se schovávají před policisty a vojáky, jindy si s nimi povídají. Ibrahim obeplaval hraniční plot na severovýchodě Ceuty, ne na jihu jako většina.
12: Plaval jsem asi 7 hodin, musel jsem se vyhnout marockému námořnictvu, bylo to namáhavé, skoro jsem umřel. Neměl jsem neopren nebo cokoliv, spím tu v ulicích a lesích. Policie nás vyhání, ale já se do Maroka nevrátím. Ne, hledám lepší život, příležitosti, práci, trpěl jsem dost. V Maroku nemám rodinu a pracuju tam 11 hodin denně za 10 eur.
9: Stěžuje si Ibrahim, který doufá, že svůj status zlegalizuje a bude smět do evropské části Španělska. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: A s autorem reportáže Dominikem Tesárem se do Seuty spojíme v Ranním plusu ještě po 9. hodině.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
1: Atmosféra má stále větší žízeň a právě to vysvětluje, proč Evropu trápí silnější sucho. I to zjednodušeně řečeno vyplývá z nové analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, která zkoumá vliv klimatických změn na konkrétní extrémní projevy počasí. Přestože srážky výrazně neubývají, vyšší teploty podle výzkumníků zásadně zvyšují výpar vody z krajin a prohlubují dopady sucha. Na studii se jako jediný český vědec podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity.
14: Tady, když se nadhneme, tak vidíme, jak část řetiště je obnažená. Je vidět, že ten průtok je teď poměrně nízký.
15: S hydrologem Oldřichem Rakovcem teď pozorujeme Unětický potok, jeden z přítoků Vltavy. Kameny, které bývají pod hladinou, jsou na suchu a kořeny stromů vykukují z vody.
14: Pršelo málo na jaře, ale když si to sečteme třeba na nějakých 3 nebo 6 měsíců, jsou to velice nízká čísla, ale zase nejsou tak jako extrémně nízká. Ale co je naopak jakoby velká změna, kterou můžeme přičíst klimatické změně, je to, že ta atmosféra je žíznivější a tím pádem rychleji nasává tu vodu a ztrácí se z vegetace, z půdy i z otevřených koryt řek a jezer.
15: Právě tady se tedy vypařilo velké množství vody, ale to neplatí jenom pro ty malé potůčky, ale i pro větší řeky.
14: Přesně tak, tento obrázek není pouze ukázkou jednoho malého povodí zde uprostřed středních Čech, ale ten region, který je zasažený, má opravdu velké evropské měřítko. Je to střední Evropa, je to východní Evropa. Na Dunaji musí zastavovat lodní dopravu, protože je velice málo vody v korytech řek. Podobná situace i na řece Rýn, kde také se musí snižovat zátěž lodí pouze na 10% a tím pádem ta cena té dopravy lodní se velmi zvýšila.
15: Zjištěním nové studie je tak to, že hlavní příčinou sucha je horko. Pokračuje jedna z jejich autorek, klimatoložka Sara Q z Nizozemského královského meteorologického ústavu.
16: Evropská léta se rychle mění. Naše studie ukázala, že hlavní příčinou sucha už není nedostatek deště, ale extrémní horko. To odpařuje vodu z půdy mnohem rychleji, než by tomu bylo bez klimatické změny. Jinými slovy, klimatická změna proměňuje období, která bychom dříve zvládali bez větších problémů, v těžká sucha. Pokud bude oteplování pokračovat, mohou se podobná sucha stát běžnou součástí evropského klimatu.
15: Vědci spočítali, že v západní Evropě je letošní půdní sucho kvůli klimatické změně přibližně 5x pravděpodobnější než ve světě bez vlivu člověka. Ve východní Evropě je to dokonce zhruba 10x. Jak se letošní sucho promítlo do českých řek, zkoumal pro mezinárodní tým právě Oldřich Rakovec. Analyzoval jejich průtoky za posledních 75 let a výsledkem je i jeden z varovných příkladů celé studie. Řeka Labe.
14: Koukal jsem se, jak rok 2026 je horší nebo lepší v porovnání s ostatními známými roky, kdy nastalo hydrologické sucho, jako například rok 2018, 2022 nebo 2025. Například ten průtok na Labi na jaře, duben, květen, červen, když si spočítáme ten průměr, tak je to nejnižší hodnota v porovnání s těma ostatními roky.
15: Podle vědců proto bude stále důležitější vracet vodu zpátky do krajiny, tedy obnovovat mokřady, říční nivy nebo zlepšovat vsakování vody do půdy, protože nejde jen o to, kolik vody spadne z nebe, ale kolik jí dokážeme v krajině udržet, než ji stále žíznivější atmosféra zase vysaje. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Jak chce vláda do budoucna dostat svým závazkům a snižovat schodky veřejných rozpočtů? Nad tím se v dnešním ranním komentáři zamýšlí šéfredaktor Práva Petr Šabata.
17: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard v příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet po pár měsících v úřadu schválenou legislativu daňovou, rušení úřadu a další, aby mohl výrazně snížit deficit rozpočtu už v příštím roce. A těžko mu vyčítat, že takto rychle není připravený. Horší je, že ani v plánu projednávaném s Unií není žádný konkrétnější postup, jak snižovat schodky ve slíbeném rychlém tempu v dalších letech. Když prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali členové vlády právě na to, že podle stávajících pravidel by museli tlačit schodek ke 150 miliardám a kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit. A zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
3: Říká ve svém ranním komentáři Petr Šabata.
1: Bylo 8 hodin a společnost vám dělá pondělní ranní plus s datem 3. srpna. Dobrý poslech vám přeji Pavlína Nečásková
3: a Daniela Vrbová.
13: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata pro další hodinu. Proč se od října budou měnit pravidla superdávky, když v ostrém provozu platíte prvé 3 dny?
1: O jaké důkazy opírá žalobkyně Petra Lastovecká své tvrzení, že jí nejvyšší státní zastupitelství vyřadilo z vyšetřování bitcoinové kauzy?
3: A v Praze začíná škola pro herní vývojáře. Jak si ve světové konkurenci stojí česká studia?
1: Nejprve jsou tady zprávy dnes s Monikou Vrchotovou.
18: Přeji hezké ráno. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
19: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
18: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
9: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
20: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
21: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
20: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
22: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
20: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
23: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
20: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
18: Na Kubě včera opět vypadl proud, energetická síť skolabovala a podle agentury AFP se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva. S výpadky elektřiny a kolapsem sítě se potýká už řadu týdnů. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
24: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
18: Posloucháte zprávy Plusu. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
25: Kapacita baterie u toho velkého modelu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už s těmi informacemi a pilota si navádět, leť mi vlevo, leť mi vpravo, vejš níž.
18: Na Kraví horu v Brně se tento týden vrací festival Planet. V parku bude ode dneška do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planeta vesmírných těles. Kromě Jupiteru, největší planety sluneční soustavy, kterému pořadatelé říkají Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků, upřesňuje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
26: Je to model měsíce Lunalon, model planety Země Teralona, Mars Melon, tedy Mars, astrosféra, hvězdný globus, heliosféra, naše slunce a potom planeta Země v noci, temnalona, a planeta Země bez vody, litosféra.
18: Vstup na festival je zdarma. Placený je program v planetáriu a doprovodné letní kino. Na Plusu teď míříme na silnice, na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se za sjezdem na Mělník na 12. kilometru srazila dodávka s nákladním autem v pravém pruhu. Kolona z 18. kilometru je až na půl hodiny. Na D7 před Prahou se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště, zdržení až 20 minut. Kolony v obou směrech čekejte na Pražském okruhu, směrem na letiště pojedete od sjezdu na Vestec ke Slivenci až půl hodiny, směrem na dálnici D1 pojedete od D5 k Ořechu čtvrt hodiny. Silný provoz je na okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové, je to kolem 20 minut. Popojíždět budete také v celé Novopatské před Kbelskou, brzdí se už na okruhu u Černého mostu, je to až na 25 minut a pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce popojíždí až za Barandovský most, je to zhruba na čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Pondělní obloha bude převážně slunečná, až odpoledne se místy nakupí mraky a v jižních oblastech se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty překročí 30, bude až 35, na Moravě dokonce až 38 stupňů. V 1000 metrech na horách se teploty budou pohybovat kolem 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
13: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dobrý poslech vám v 8 hodin a 8 minut přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Skoro 240 tisíc domácností v Česku pobírá od 1. srpna takzvanou superdávku. Ta sloučila čtyři dřívější formy pomoci. Dávku a doplatek na bydlení, dávku na živobytí a dávku na děti a upravila pravidla pro čerpání. Podle statistik úřadu práce kvůli tomu ztratilo nárok na superdávku na 100 tisíc lidí. Z těch, kteří uspěli, dostává víc než třetina příjemců podle nového výpočtu nejméně o 500 korun navíc. Naopak zhruba polovině jejich dosavadní částka klesla. Ministerstvo práce chystá od října další revizi této formy státní sociální pomoci a pravidla superdávky by se měla v některých parametrech zmírnit. Já už ve vysílání vítám dva poslance. Za vládní koalici jsme ve spojení s Tomášem Doleželem z hnutí SPD, místopředsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: A naším druhým hostem je poslankyně Olga Richterová z Pirátů, mimo jiné rovněž členka stejného výboru. Dobré ráno i vám.
2: Krásné ráno.
3: První otázka míří na vás oba. O čem podle vás svědčí to, že 100 tisíc lidí nově na tu superdávku nedosáhne a další stovce tisíc vlastně podpora klesla? Pane Doležele.
0: Tak vyplývá to ze samotného toho nastavení té superdávky, respektive z té celé konstrukce sloučení. Asi není žádným tajemstvím, když řeknu, že my jsme byli proti, byli jsme k tomu velmi skeptičtí, hlasovali jsme i proti tomu, tehdy jsme uplatnili mnoho pozměňovacích návrhů, mimochodem některé byly totožné i s pirátskými návrhy, některé byly uplatněny teď nebo začnou fungovat, co se týče zranitelných osob a normativů na bydlení, takže můj názor nebo ta moje odpověď zkráceně je, že došlo ke zhoršení, některé skupiny osob, osamělí seniori, rodiče, samoživitelé, tím byly určitým způsobem diskriminování finančně poškozený a musíme to po té zkušenosti napravit. A
3: takže už se taky částečně
0: děje, ale musí to být více.
3: Takže je to špatný design té superdávky, nikoli lepší adresnost, což byl vlastně jeden z cílů.
0: Ano, špatný design, které některé skupiny poškozuje, které objektivně pomoc potřebují.
3: Děkuji. Paní Richterová, váš názor, o čem svědčí ten pokles?
2: Já to možná rozvedu, koho konkrétně to zasahuje a co jsme kritizovali v té době, kdy, a to jako chci férově přiznat, kdy poté, co jsme se podíleli na té změně, tak potom jsme už byli odejiti a odešli jsme z vládní koalice a některé změny, které jsme prosazovali, se už nezapracovaly. A ta jedna změna byl dopad na solo rodiče, lidi, co sami vychovávají své dítě, je toho na ně hodně a my jsme prosadili alespoň, aby byla jako zvýšená doba zranitelnosti. Je to technický termín, ale prostě, aby měli lepší podmínky. Máme tátové, když jsou sami s dětmi do 7 let, ale říkali jsme, že děti jsou náročné a bývají nemocné i potom, takže proto jsme rádi, že tohle je jedna věc, která se teď nedávno opravila, ale zůstala chyba u studentů. A to je další obrovská věc, kdy naše země má setrvalý pokles lidí, co studují, a my je nebudeme schopni podle nové superdávky podporovat v tom, aby mohli studovat a přivydělávat si na život a aby zvládli bydlení. Což doteď tak bylo u přídavku na bydlení, a já chci upozornit, že je to vlastně proti zájmům, proti nějaké investici do budoucnosti naší země, a ti mladí lidé, ano, co teď mají rodiče, co nejsou schopni je podporovat na vysoké škole, co si musí vydělávat, tak se doteď opírali o ten státní sociální systém.
3: Dobře.
2: A s tím, jak je to nastavené nově, to bude mnohem těžší, a to mně přijde veliká škoda, že prostě pro studenty super dávka fungovat nebude.
3: To znamená, vy tam vidíte pokles kvůli například tomu, že na to nedosáhnou mladí lidé. Pane Doležale, do super dávky se nově zohledňuje i motivace žadatelů k hledání a udržení práce. Pomůže nebo pomohlo to už vrátit na trh práce lidi, kteří doposud takzvaně žili pouze z dávek?
0: Tak taková data ještě přesně asi nejsou k dispozici, ten pohyb.
3: Ale tak, jak je to nastaveno, myslíte, že je to dostatečné?
0: Více faktorů a víc. Je to může motivovat některé lidi, není to všespásné, není to zase dotažené až do konce, protože tam na jedné straně ta motivace není až příliš vysoká, když víme rozdíl souhrnu dávek a třeba velmi pořád nízké minimální mzdy, i když se zvyšuje, a situaci na trhu práce v některých odvětvích, v podstatě zaměstnanec nemá šanci dostat pojištěné zaměstnání, musí přes agenturu a podobně, to je trochu jiný problém. A na druhé straně samozřejmě je tady úzká skupina osob, která potřebuje hlubší rekvalifikace a více zapracovat, třeba za půl roku není schopná naskočit rovnou do práce po nějaké nepříjemné sociální situaci.
3: Pane Doležale, trochu nám kolísá signál. Zkuste prosím popojit, ano, teď dokonce se zdá, že jste se odpojil, tak budeme pokračovat v rozhovoru s paní poslankyní Olgou Richterovou z Pirátů a Tomáš Doležal se zkusí znovu připojit. Paní Richterová, tou výhodou superdávky mělo být zjednodušení a lepší adresnost. Není ale vlastně pro značnou část žadatelů nakonec tohle bariéra. Teď narážím hlavně na to, že o dávku lze pouze požádat online, nebo že žadatelé musí dokládat svůj majetek v takovém testu, což třeba v případě seniorů může být problém.
2: No, my jsme proto upozorňovali, že je obrovskou chybou hodit na úřady práce ještě další zátěž. Že tohle je tak veliká změna sama o sobě, že převést na úřady práce, což udělala tato vláda, ještě agendu podpory v bydlení, je nesmysl. A bohužel to se stalo, bude tam tenhle souběh dvou velkých nových věcí, a právě předtím jsme jako Piráti varovali, že na ten celý úřad je ta obrovská změna, která se děje, už jenom jedna dost, ale budou hnedka dvě na jednou.
3: Pojďme se podívat na tu revizi superdávky, která se plánuje od října. Vládní koalice už vlastně tu revizi avizovala od svého nástupu do funkcí, takže pane Doležale, bude to podle vás revize spíše technického nebo i ideologického charakteru?
0: Mělo by to být oba typy. Jednak se vyhodnotí ten dopad a rozdíly v příjmu, výše příjmu se sociálních dávek oproti předchozímu stavu a současně těch osob nových a starých žadatelů. A pak samozřejmě musíme ještě více se zaměřit na zranitelné osoby, na dopad té nějaké tajemství, více pomoci lidem exekucí, insolvencí, kteří řádně pracují a kterým se nezapočítají faktické příjmy, ale jenom ty fiktivní před stržením splátek.
3: No, na to jste například už upozorňoval ve vysílání Českého rozhlasu dříve. Právě se tam mluvilo o výjimutí přídavku na děti nebo zahrnutí příjmu jedince až po případných insolvenčních srážkách. Takže tohle je potvrzené, to tam od toho října vlastně bude v těch nových pravidlech, že se to bude vypočítávat z jiné částky.
0: Hned od října asi ne, mělo by to být od nového roku, co mám informace, protože tam je za nás kolegyně Šofránková ze sociálního výboru, ale informace o tom mám, a to vyjmutí přídavku na děti, to není už na pořadu dne, byla by to zase revoluční změna zpátky, tak to zřejmě nebo na 100% v dohledné době tam zůstane. Ale ty exekuce, respektive příjmy, započtení příjmu lidí v exekucích, insolvencích, to řešit musíme zásadně, ty jsou velmi poškozeny dlouhodobě.
3: Paní Richterová, jak se Piráti dívají na tyto návrhy, na tu revizi, dávají smysl plus, případně budete tam prosazovat další změny?
2: No, tady prostě musím říct větu, co opravdu neříkám často, že se shodneme dlouhodobě s SPD v tom, že v našem systému dávek, jak je nastavený, trestáme jak věřitele, tak dlužníky, protože to prostě špatně funguje pro lidi v insolvencích a když si legálně vydělají víc, tak dostanou pak méně peněz. S tou superdávkou se to bohužel nijak nevyřešilo a my jsme přitom jako Piráti měli konkrétní návrhy, předkládali jsme konkrétní řešení, pozměňovací návrhy, jak férově pomoci lidem v insolvencích, ale samozřejmě zároveň ten systém musí být vyvážený. Není možné, aby jaksi veřejnost se skládala na něčí dluhy. A to jsme tam měli ošetřené, bylo to v souladu třeba i s návrhy, co předkládají nezávislé instituty typu PAK Research. A to, co mě velice mrzí, je, že tahle debata probíhala, tohle bylo možné prosadit a prostě se to nestalo. Takže to, co dlouhodobě všichni odborníci říkají, a třeba ty naše dvě strany v jiných ohledech naprosto rozdílné, se na tom věcně shodnou, tak prostě ta vláda se neshodla na tom, že toto se stane. Já jsem proto velmi skeptická k tomu, že by se to mělo stát od ledna, i když by to naší zemi pomohlo. A těm lidem, kterým ti lidé, kteří vstoupili do insolvence, dluží, by potom prostě přistávalo více peněz, protože by spláceli víc a to si myslím, že má být cíl.
3: Od října se také mají měnit normativy na bydlení. Ondřej Dvořák z organizace Tady a teď, kde vede program Housing First, v našem vysílání zhruba před hodinou zmínil, že problém u seniorů, kteří také pobírají superdávku, může být v tom, že vlastně tam neodpovídají ty takzvané normativy, podle kterých se jim dávka vypočítává a tyto normativy tedy neodpovídají tržním hodnotám nájemného v dané lokalitě.
4: My už jsme dlouho říkali, že by ty normativy měly odrážet to běžný nájemný v té lokalitě, například podle tabulek ministerstva financí, které jsou v tomhletom velmi přesný. Nicméně to v legislativě není.
3: Paní Richterová, jsou ty normativy podle nových pravidel tedy nastaveny už lépe?
2: Naopak, opět jsme tam měli jako Piráti pozměňovací návrh, protože celkově hrozí, že se ten návrh odchýlí od toho cíle, aby se prostě férově odrážely ceny bydlení napříč republikou, které jsou velmi rozdílné, protože se to bude celé řídit systémem okresů. A my jsme upozorňovali, že když se na to podíváte matematicky, statisticky, tak prostě jsou dražší a levnější obce z hlediska nákladů na bydlení a to by měl ten státní systém umět zohlednit, mohlo by být třeba nějakých 5 pásem obcí. Ale to se prostě nestalo. Místo toho, bez nějakého hlubšího odůvodnění, se rozhodl pan ministr za hnutí ANO, že půjde po systému okresů a přitom z čísel bylo vidět, že to bude velice nevyrovnané, že to bude ovlivňovat vlastně pár domácností, ta čísla v některých okresech, protože se to pak ještě vypočítá podle počtu lidí v té domácnosti. Čili suma sumárum, došlo k velice, jako podle mého názoru, nepromyšlené změně, kde na jednu stranu, to v některých okresech může fungovat, když tam bude dostatek vstupů, dostatek čísel, jinými slovy, když jsou ty okresy dostatečně velké, ano. Ale v těch malých může být opravdu to velice riskantní a bude to hra malých čísel. Takže experti to kritizovali a netuším, proč se opravdu ministerstvo a hnutí ANO rozhodlo prosadit tuhle novinku. Je to další změna pro ten úřad práce, už tak zatížený.
3: Pane Doležele, pokud nás slyšíte, vy víte, proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo pro tuto novinku, nebo jak vy hodnotíte ty upravené normativy na bydlení, které by měly platit od října?
0: Obecně jako krok správným směrem, ale zde budu také souhlasit. Kolegyní, existují takzvané vnitřní periferie v mnoha okresech i krajích, čili ani to není za mě ideální cílový stav a mělo by se, dejme tomu, po roce toho fungování ještě do toho sáhnout hlouběji, abychom skutečně postihli rozdíly ceně bydlení napříč republikou.
3: Tak vám děkuji oběma za rozhovor. Našimi hosty byli Tomáš Dolešal, poslanec z hnutí ANO, a také poslankyně Olga Richterová z Pirátů. Děkujeme oběma, hezký den.
0: Děkuji moc a nashledanou.
2: Děkuji. A závěrem obří potíží bude bydlení pro studenty. Děkuji.
3: Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou.
5: Tento rozhovor dozněl v 8 hodin a 20 minut. Vy stále posloucháte Ranní plus. Spor státní zástupkyně Petry Lastovecké s Olomouckým vrchním státním zastupitelstvím a Nejvyšším státním zastupitelstvím pokračuje. Lastovecká investigativnímu týmu Českého rozhlasu poskytla dokumenty, které podle ní dokazují, že její lednové vyřazení z týmu dohlížejícímu na vyšetřování kauzy Bitcoin iniciovalo Nejvyšší státní zastupitelství. Vedení státního zastupitelství to popírá.
1: Víc informací k tomu má Martin Štorkan z našeho investigativního týmu. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
1: Tak jaké dokumenty jste získali?
6: Jde o e-maily, které si olomoučtí státní zástupci posílali mezi sebou. A k tomu je ještě jedna příloha, opatření místního náměstka Radka Bartoše. V tom prvním e-mailu ze 16. ledna Bartoš psal tehdejšímu šéfovi odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petru Šeredovi, že se o bitcoinovou kauzu zajímá nejen sám od sebe, ale i kvůli podnětu z nejvyššího státního zastupitelství. V dalším e-mailu, tentokrát ze 27. ledna, psal Bartoš dozorující státní zástupkyni Lucii Slámové. Informovali o tom, že bude kontrolovat rozhodnutí kolem dalšího vývoje kauzy a opět zmínil, že tím navazuje na požadavky nejvyššího státního zastupitelství. Podle Lastovecké to dokazuje, že kroky olomouckého vrchního zastupitelství, tedy i její vyloučení z týmu z 21. ledna, navazovaly na požadavky nejvyššího státního zastupitelství a pokračuje sama Lastovecká.
7: Oba maily považuji za podstatné. Podle mého názoru dokládají intervence nejvyššího státního zastupitelství do způsobu zpracování bitcoinové kauzy na vrchním státním zastupitelství v Olomouce, které ze své dosavadní profesní praxe považuji za nestandardní.
1: Jak na to reaguje státní zastupitelství?
6: Nesouhlasí s tím, že by šlo o něco nestandardního. Podle mluvčího Petra Malého v případu nejvyšší státní zastupitelství nedalo žádný pokyn ani nepožadovalo personální opatření. Podobně se vyjádřil i olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Z jeho písemných odpovědí citujeme.
8: Odmítám, že by vrchní státní zastupitelství v Olomouci dostalo v této kauze jakékoliv pokyny od nejvyššího státního zastupitelství, ať už ve vztahu k personálím, či dokonce ve vztahu k tomu, která konkrétní osoba by měla či neměla být obviněna.
6: Na Dragounův náměstek Radek Bartoš nám napsal, že měli pochyby už od chvíle, kdy se o zapojení Lastovecké do případu dověděli. To ale nesedí s tím, co nám říkala Lastovecká v rozhovoru v půlce dubna. Popisovala to tak, že o jejím fungování v kauze věděli a neměli s tím problém až do 6. ledna. Tehdy na poradě podle deníku N prohlásila, že mají dostatek důkazů ke stíhání ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, který za rezort miliardový dar v bitcoinech přijímal.
1: Můžeš ještě, prosím, připomenout celý ten spor?
6: Ten spor se teď vede hlavně kvůli rozhovoru Lastovecké pro radiožurnál z půlky dubna. V něm žalobkyně vůbec poprvé veřejně popsala svou roli ve vyšetřování bitcoinové kauzy a okolnosti jejího vyloučení. Vysvětlila, že jí o pomoc žádala dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která nestíhala zpracovávat všechny větve případů. Den po vydání toho rozhovoru dostala Lastovecká od Dragouna výtku, kterou ale 23. června zrušil kárný senát Pražského vrchního soudu. Teď se řeší, jestli státní zástupkyně dostane výtku znova. A já jenom doplním, že ex-ministra Blažka a jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela policie v kauze obvinila na začátku května.
1: To byl Martin Štorkan z našeho investigativního týmu. Děkujeme.
6: Díky, hezký den.
3: A tohle je Ranní plus. V 8 hodin a 24 minuty je čas na krátké hlavní zprávy dne. Spojené státy a Irán by spolu mohli dnes odpoledne začít opět jednat. Novinářům to řekl prezident Donald Trump, který předtím údajně odvolal rozsáhlý útok proti íránským cílům. Marocká vláda tvrdí, že za průnik desítek tisíc běženců do španělské enklávy Ceuta můžou pašeráci a šíření dezinformací. A v Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka na komunikaci s chatbotem.
1: Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli vůbec o očkování zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, v Brně a v Ostravě.
10: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
11: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel
20: odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
21: Když bychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
20: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
22: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
20: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
23: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
20: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. V těchto nejvýznamnějších světových operních domech působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
9: Bylo v roku 2000, kdy jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
12: Loge, polobůh ohně v opeře Zlatorýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
9: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuje do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
12: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlatorýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
14: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
12: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
9: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
15: Halo, halo, halo.
9: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text Halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
12: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: I v 8:30 vám Ranní plus přináší další zprávy. Slovo má Monika Vrchotová.
13: Český rozhlas plus.
5: Yeah.
16: Dobré ráno. Spojené státy a Irán dnes podle Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Americký prezident už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Iránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo udělí pokutu. Ta může být v krajních případech až 15 milionů eur, tedy víc než 360 milionů korun. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik víc než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity aspoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěváková rakev. Pohřeb bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Téma pro další vysílání Ranního plusu. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory. A začíná divadelní festival Letní grébovka. V pražských Havlíčkových sadech nabídne letošní sedmý ročník 5 inscenací. Zahajuje ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Do 28. srpna se pak na scéně v novorenesanční grotě představí dramata Beat Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires. Vystupte. Jak to vypadá na silnicích na dálnici D8 z Drážďan na Prahu za sjezdem na Mělník na 12. kilometru blokuje pravý pruh nehoda, kolona z 18. kilometru je až na půl hodiny. Na D7 před Prahou se za sjezdem na Středokluky na 3,5. kilometru projíždí po požáru osobního auta jen jedním pruhem. Od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru se zdržíte až 20 minut. Kolony v obou směrech popojíždí na Pražském okruhu, směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova, je to asi na 25 minut. Směrem na dálnici D1 je kolona od D5 k Ořechu na čtvrt hodiny. A popojíždět budete také v celé Novopatské před Kbelskou. Brzdí se už na okruhu za sjezdem na Běchovice a je to na více než půl hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes bude převážně slunečno a horko. Na jihu území výjimečně s bouřkami nebo přeháňkami a s teplotami od 31 do 35 stupňů. Na Moravě bude mezi 35 a 38 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
17: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to v 8 hodin a 34 minut. Dobrý poslech vám stále přejí Pavlína Nečásková a Daniela Vrbová. Ve Francii dál bojují asi 3000 hasičů s rozsáhlými lesními požáry. Na jihozápadě země v departmánu Gironde a na jihu v Provence sice mají oheň pod kontrolou, vysoké teploty a suchý vítr by ho ale mohly znovu rozdmíchat. Úřady přesto povolily návrat většiny evakuovaných lidí domů a v zemi se zvedla ohromná vlna solidarity. Detaily už připojí náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Marceli, dobré ráno.
18: Dobré ráno.
3: Kde teď přesně jsi a jaká je tam situace?
18: Já jsem teď přímo v Bordeaux, ale včera jsem celý den strávil cestováním po departmánu Gironde, kde požár spálil na 42 tisíc hektarů porostu. Když jsem jel autem, tak jsem podél silnice míjel kilometry spálených borových lesů a třeba i ohořelé domy nebo podniky. Občas to opravdu byly výjevy jako z filmu, třeba když se u domů větrem pohupovala dětská houpačka, která z nějakého důvodu tomu požáru odolala. Mluvil jsem taky s ženou, cvičitelkou držitelkou psů, která tam seděla na spáleném cvičišti a brečela tam. To cvičiště kompletně zničil požár. Ta žena mi říkala, že neví, co bude dál, kde teď bude pracovat. Když už je teď většina obcí v departmánu pro obyvatele bezpečná a můžou se tam vrátit, tak oblast hlídají policisté a nepustí tam lidi, kteří tam nebydlí. Evakuovaný je stále ale poloostrov Kap Ferre, kam mě policisté jako novináře pustili, a když jsem projížděl obcemi na tomto poloostrově, tak to byly takové zvláštní obrazy, protože teď by měl být vrchol turistické sezóny, cedule lákají třeba na degustaci vína nebo ústřic a místo toho jsou prázdninové domy a restaurace zavřené, pláže jsou prázdné a nikde není ani noha.
3: Už jsme říkali, že se v zemi zvedla obrovská vlna solidarity s lidmi postiženými požáry. Jak konkrétně Francouzi pomáhají?
18: No, lidé pomáhají, jak to jde, buď to vybírají peníze, někdo se zase třeba zapojil přímo do hašení požáru. Lidé třeba, kteří mají jiná povolání, tak si půjčili hasičskou výbavu a šli hasit. Po okolí, zejména v obcích, které byly přímo dotčené požáry nebo se před nimi oheň zastavil, zase můžeme vidět třeba na silnicích nápisy jako merci, tedy děkuji. Já když jsem včera projížděl autem jednou vesnicí, Lila se jmenuje, tak jsem u silnice viděl skupinku asi 50 lidí, byli to dospělí, ale i děti, měli nápisy a když projížděli hasiči, tak jim tleskali. Toto mi řekl jeden z nich, Julian.
0: Je to velká úleva. Nebylo nám úplně dobře, naše obec Lola byla v první linii, požár byl velmi blízko, asi 2 až 3 kilometry odsud. Takže teď se nám ulevilo a děláme, co můžeme. Sešli jsme se tady, abychom alespoň zatleskali hasičům.
18: Tady v Bordeaux se zase spojili dobrovolníci a několik restaurací a poskytují jídlo zdarma hasičům a poté jim ho dobrovolníci rozváží tam, kde je potřeba.
3: Požáry mají negativní vliv na turistický ruch, jak už jsi zmínil. Jak velké ty škody zatím jsou?
18: Vyčíslit se to zatím úplně nedá, protože ještě je na to podle úřadu brzy, ale ty škody budou pravděpodobně ve stovkách milionů eur. Situace tady v departmánu Giron je, co se týče turismu, ale katastrofální. Teď by měl být vrchol turistické sezóny a místo toho turisti zrušili rezervace, jsou prázdné restaurace, kempy, surfařské školy, protože tato oblast je vyhlášena dobrými vlnami. Pláže jsou tu vylidněné. Já jsem třeba včera mluvil s majitelkou restaurace v městečku Ares, které bylo taky evakuované, a ta mě říkala, že se bojí toho, co bude. Ta její restaurace sice byla plná, protože to byl první den, kdy mohla po evakuaci zase otevřít, takže přišli hlavně

0: covidu, kdy taky ze dne na den přišli o třeba 100% příjmů.
1: Tolik náš francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Zdravíme tě, hezký den.
0: Díky, hezký den.
2: Může český herní trh překonat úspěch Kingdom Come Deliverance? I to je výzva, kterou si klade pražský herní akcelerátor. To je letošní škola pro vývojáře herního průmyslu. V Praze startuje už jeho její druhý ročník a nadějným talentům by měl poskytnout know-how i zpětnou vazbu. My o tom teď budeme mluvit s naším hostem, kterým je Kateřina Kouba-Sanojca, manažerka rozvoje kreativních odvětví v Kreativní Praze a koordinátorka pražského herního akcelerátoru. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: S jakým zájmem o účast jste se letos setkali?
3: Jak jste vlastně zmínila na začátku, jedná se o relativně nový projekt, takže vstupujeme do druhého ročníku. První ročník byl dost specifický, protože byl zaměřený na studentský týmy jenom. V tento rok otevíráme to pro začínající vývojáře. A samozřejmě zájem o to je, dostali jsme kolem 20 přihlášek, ale určitě vidíme tam potenciál k dalšímu růstu.
2: Tak do projektu, pokud vím, bylo vybráno pouze 8 týmů, s čím přicházejí, čím vás oslovili?
3: My jsme vybírali projekty, nebo snažili jsme se vybrat projekty, které vnímáme, že mají největší tržní potenciál. Zároveň koukali jsme i na motivaci týmu, nakolik v tom vidí svoji vlastní kariérní cestu, protože cílem programu, je to program hlavního města Prahy, je vlastně podpora těch mladých talentů a podpora toho, aby ty studia, které tady budou vznikat, byly dlouhodobě udržitelné.
2: No, vy slibujete v programu desítky přednášek a individuálních konzultací. S kým je ti studující, pakliže tak můžu nazvat, povedou? Kdo budou jejich mentoři?
3: Já jsem ještě nezmínila, ale vlastně my máme velmi pestré přihlášky. Máme různého typu hry a máme tam třeba RPG hru zaměřenou na budování vesmírné flotily. Máme kooperativní hru, kde skupina bobrů provozuje letní tábor pro lesní zvířata. Máme politickou hru, která se zaměřuje na politický systém. Takže ty projekty jsou velmi pestré. Tím pádem my jsme se snažili i z tohohle hlediska vybírat lektory a máme vlastně velmi silný tým mentorů, lektorů, lidí, kteří tady působí na českém trhu třeba i 20 let, kteří se zabývají oblastma úplně napříč celým herním vývojem, od těch technických znalostí po víc kreativní znalosti, po hudbu, po zvuk, ale taky i dáváme velký důraz na soft skills, takže na různé prezentační dovednosti, na nějakou jako finanční gramotnost, jakým způsobem vlastně tu práci naceňovat, jakým způsobem jako nakladat třeba i v týmu jako s nějakým konfliktem, takže je tam i ta složka, která je zaměřena i na ten osobní rozvoj. Takže vlastně těch lektorů máme opravdu nespočet a chtěla bych zmínit minimálně vlastně tady Vladimíra Geršla z SAIL, což je taková jako společnost, která propojuje herní vývojáře s těma vydavatelama. Máme tady Lenku Gršovou, která se zabývá narrativním designem, která vlastně taky má obrovské zkušenosti. Máme tento rok i tři zahraniční mentory, což je pro nás taky velmi důležité. Máme Švéda Sebastiana Forstorma, který je velmi zkušeným publisherem, Sorena Lassa, který působil v marketingu a business developmentu, třeba ve společnosti Ubisoft, což je taková obrovská jakoby známá světová společnost.
2: Když jste zmínil,
3: takže opravdu jakoby snažíme se vždycky, snažíme se vždycky na potřebu toho konkrétního týmu najít toho nejlepšího odborníka, který jim s ním pomůže.
2: Když jste zmiňovala zahraniční hosty, tak jak jsou na tom česká herní studia, jak si stojí ve světové nebo evropské konkurenci?
3: Tak herní biznes v dnešní době už je opravdu jako světová záležitost. Tady samozřejmě český studia jsou silně zastoupené. Je to, vnímáme Česko pořád jako velmi silného aktéra, z ohledu samozřejmě i na velikost zemí, co

0: se týká české scény, máme tady přes 170 studií, přes 3000 zaměstnanců s obratem kolik 6-7 miliard korun ročně, což je v poměru na to, jakou zemí jsme, jsou krásné čísla. Samozřejmě je to teď jakoby průmysl, který je velký, s velkou konkurencí. Těch her na světě vyhází hodně, ale myslíme si, a proto vlastně i hlavní město Praha se rozhodlo dělat takhle program na podporu talentu, že ten talent tady opravdu je. A my vidíme i to na vlastně pestrosti těch přihlášených her a studií, že nejsme nějakým konkrétním způsobem zaměření, ale vlastně, že ta kreativita a že ten talent tady máme šanci rozvíjet a dávat tomu příležitost.
1: Říká Kateřina Kouba Sanojca, manažerka rozvoje kreativních odvětví v Kreativní Praze a také koordinátorka pražského herního akcelerátoru, který právě teď začíná. Děkujeme za rozhovor.
0: Moc děkuji, mějte se hezky.
2: Posloucháte Ranní plus a tady jsou hlavní zprávy, které s vámi dnes sledujeme. Spojené státy americké a Irán by spolu dnes mohli odpoledne začít opět jednat. Novinářům to řekl prezident Donald Trump, který předtím údajně odvolal rozsáhlý útok proti íránským cílům. Rusko dnes nad ránem bombardovalo okolí Záporoží. Jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění, uvedl velitel vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Největší ruský online prodejce Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na další jeho sklad. A v Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka na komunikaci s chatbotem.
1: Na těchto krátkým agenturním zprávám přidáme ještě informace z dnešních tuzemských novin a domácího tisku, s čím přichází v pondělí 3. srpna. Hospodářské noviny popisují nový ekonomický nešvar. Podle listu se někteří lidé naučili, jak se skrze finančního arbitra zbavit vysokých úroků a poplatků ze spotřebitelských úvěrů, a to i zpětně z těch úvěrů, které už splatili. Stát proto chystá nová pravidla, jak k takovým účelovým stížnostem zabránit.
2: Počet sporů u finančního arbitra se podle zjištění Hospodářek za poslední 3 roky zdesetinásobil a letos dosáhne 20 tisíc. Arbitr je tak počtem sporů zahlcen. A jelikož dlužníci začali vymáhat často přemrštěné úroky zpět ve velkém, nebankovním úvěrovým společnostem se přestává vyplácet půjčovat každému, aniž by si řádně prověřili jeho schopnost splácet.
1: Ukáže-li se, že si úvěrová společnost uchazeče o půjčku dostatečně neprověřila, znamená to, že neudělala dost a porušila zákon, připomínají Hospodářské noviny. Na vracení úroku si už podle nich postavili biznis některé advokátní kanceláře. Přímo od úvěrové firmy získávají až 50% z vymožené částky. Neziskovky tak přitom činí zdarma.
2: Pomoci by mohla projednávaná novela o spotřebitelském úvěru, která má začít platit od listopadu letošního roku. Jejím hlavním cílem je zastropování úroků, ale změnit se má i posuzování úvěru schopnosti. A pozměňovací návrh skupiny poslanců chce podle ministerstva financí omezit i nevhodné praktiky některých advokátních kanceláří, píší Hospodářské noviny.
1: No, v právu se dnes na titulní straně dočtete, že solidarita Čechů s Ukrajinou ani po 4,5 letech války neslábne. Některé sbírky dokonce avizují rekordní teplotu, přesto se ale nálada mezi dárci mění.
2: Občanská iniciativa Dárek pro Putina by letos mohla nazbírat až 440 milionů korun a úspěchy hlásí i menší organizace. Viditelné nárůsty darů přicházejí po každém medializovaném ruském útoku, u kterého jsou oběti z řad civilistů, uvádí právo.
1: Neziskové organizace však musí svým přispěvatelům stále častěji vysvětlovat, že podpora Kyjeva je nutná i nyní, v čase, kdy Ukrajina zaznamenává bojové úspěchy. Podle Martina Ondráčka z Dárku pro Putina je nutné rozlišovat mezi ukrajinskými úřady oficiálně prezentovanými úspěchy a realitou na bojišti.
2: Celkově příspěvky rostou dlouhodobě a stabilně. Čím déle válka trvá, tím víc lidé chápou, že Ukrajina potřebuje zbraně, aby se udržela. Tak cituje právo Martina Ondráčka. Loni sbírky pro Kyjev vynesly 770 milionů, o rok dříve to bylo zhruba 677 milionů korun.
1: A ještě stihneme ve stručnosti Deník N, ten přináší prohlášení svého šéfredaktora Pavla Tomáška k pátečnímu nevpuštění reportérky Zdislavy Pokorné na tiskovou konferenci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Odůvodnění, které se jí dostalo, považuje list za zcela nepřijatelné a nehorázné.
2: Podle Pavla Tomáška jde o další příklad toho, jak se Babišova vláda a ministerstva pod vedením motoristů pokoušejí znemožnit práci nezávislých médií v Česku a zabránit kontrole fungování čelních vládních představitelů. V odhodlání odhalovat nekalosti nejen na motoristických rezortech deníku N podle prohlášení žádné takové opatření nezabrání. Tak s tím jsme dočetli dnešní přehled domácích médií, a to v 8 hodin a 48 minut.
1: Přestože se letos očekává rekordní sklizeň kávy v Brazílii, její cena na světových trzích v posledních dnech prudce roste. Podle analýzy společnosti XTB zdražila arabika během pouhých 2 obchodních dní téměř o 10%. Co zatím stojí a hrozí, že si za kávu připlatíme také v obchodech, to teď probereme s Borisem Tomčiakem ze společnosti Finlord. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak je možné, že cena kávy roste, když se přitom očekává letos rekordní sklizeň?
3: Ano, předtím cena kávy vlastně do konce června poměrně výrazně klesala a potom skutečně nastal zase prudký nárast cen. Nastala zmena v očekáváních ohledně produkce. Nie, ani nie v tejto sezóne, pretože tá bude skutočne rekordne vysoká, ale už sa začínajú vytvárať produkcie na tú ďalšiu sezónu, pretože tá sklizeň v Brazílii je prakticky na nejakých 55% hotová a už sa musia robiť plány na ďalšiu sezónu. A práve tie sú ovplyvnené nejakými novými meteorologickými predpovediami, ktoré sú práve predovšetkým spojené s fenoménom El Niño, ktorý by mal byť veľmi silný a práve v období září až října, kedy budú kávovníky kvitnúť v Brazílii, tak je možné, že by do krajiny mohlo prísť práve kvôli El Niño sucho a to by bolo pre tú budúcu produkciu kávy v Brazílii veľmi nepríjemné.
1: No, chápu to tak, že vliv počasí bude nějakým způsobem redukovat tu sklizeň, nebo se může stát, že třeba i ta vypěstovaná káva může být nekvalitní?
3: To je, ano, to je další faktor, který teda aktuálně působí, jak jsem uvedl, jsou změny počasí v Brazílii a to zahrnovalo i velmi silné daždě právě v červnu, potom v červenci zase přišlo sucho a tyto silné daždě v červnu mohly způsobit, že ta kvalita zrn je nižší oproti normální úrovni, to se dozvíme až vlastně v nejbližších týdnech při nových vlastně analýzách tej úrody. Takže i to prispelo k tomu, že sa zmenili očakávania ohľadne vlastne dostupnosti kvalitných zrn na trhu.
1: No v té analýze XTB, o které jsme mluvili, se propočítává nebo počítá s velmi nízkými burzovními zásobami kávy. Ty klesly na nejnižší úroveň od přelomu roku 2023 a 2024 a to jsou nejnižší hodnoty od 90. let. To znamená, že hrozí skutečný nedostatek kávy na trhu?
3: Hrozí nedostatok veľmi kvalitnej kávy. Ako som uvedol, tam sa vlastne meria kvalita tých zrn a práve do tých buzových skladov tam sa dostávajú tie najkvalitnejšie s najvyššou kvalitou zrna a tam zásoby klesajú, ale samozrejme, keďže tá produkcia rekordne vysoká, tak zásoby všetkých kvalitatívnych druhov kávy tie sa budú pomalinky zvyšovať. Ale práve môže sa stať, že u tých najkvalitnejších zrn sa cena bude tam cena porastie.
1: A pane Tomčiaku, v tomto ohledu mluvíme pouze o arabice.
3: Toto je, ano, to je případ arabiky. Vlastně máme 2 druhy kávy dominantné, to je arabika a robusta. Arabika se používá v takých těch kvalitnějších směsích, například pri lepšej káve, čo sa vyrába. A robusta sa naopak vyrába, z robusty sa vyrába napríklad instantná káva. Takže to je, dá sa povedať, že menej kvalitná, alebo s nižšou kvalitou. A robusta sa produkuje aj v Brazílii, ale na robustu je zameraná produkcia predovšetkým v Vietname a ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie.
1: Co všechny tyto informace znamenají pro běžné spotřebitele? Znamená to, že třeba v příštím roce se i my tady v Česku za kávu připlatíme?
3: Mezi cenami na burze a tými maloobchodnými cenami, za které kupujeme kávu, tak je dost velké omeškanie, to může být až 8 či 10 měsíců. Takže zatiaľ tie ceny, které teraz budeme v najbližších měsících vidět na pultoch, tak budou ozrkadľovať ten vývoj v prvej polovici roku, kedy cena kávy klesala. Takže ono dokonca v najbližších mesiacoch na pultoch by cena sa mohla znížiť. Ale potom už koncom tohto roku a začiatkom budúceho roku by teda ten pokles cien sa zastavil a mohla by sa teda cena na pultoch i mierne zvýšiť práve s ohľadom na to zvýšenie cien na burzách. A to zvýšenie cien by teda malo byť predovšetkým u tých kvalitnejších káv, pretože predovšetkým zdražila tá arabika na burzovnom trhu.
1: Vysvetľuje Boris Tomčák, analytik ze spoločnosti Finlord. Ďakujeme za váš čas.
3: Ja ďakujem za pozvanie a pekne prajem.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, spoločnosť, biznis, vieda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: Lidé z celého světa se dnes v irském Dublinu začnou loučit s folkovým hudebníkem Glennem Hansardem. Zemřel minulý týden po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Hansard proslul jako výjimečný interpret, ale také kytarista skupiny The Frames nebo část kapely Swell Season, který utvořil s češkou Markétou Irglovou. Od oznámení jeho náhlého úmrtí postupně přicházejí kondolence od jeho kolegů a fanoušků. Víc informací přinesl do studia Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobrý den.
5: Dobré ráno.
2: Ví se tedy, jak bude poslední rozloučení s Glennem Hansardem vypadat?
5: Tak podle všeho to bude taková podsta Hansardovi i vlastně celému Dublinu, se kterým je umělec bytostně spojený. Dnes od 10 hodin dopoledne, to znamená asi za hodinu, do 3 hodin odpoledne našeho času, bude Hansardova rakev nebo jeho rakev vystavená v barokní kapli u Irského muzea moderního umění. Hansard pak bude pohřbený zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika, kde by vlastně měli zahrát i jeho přátelé z hudební branže, které oslovili Hansardovi přátelé a jeho rodina.
2: Je asi jen hrstka hudebníků, kteří jsou tak spjatí s irským Dublinem, jako právě Glenn Hansard. Jak tam na jeho úmrtí reagovali?
5: Tak ta vlna reakcí v Dublinu, tak ta byla opravdu obrovská, hlavně vlastně v ulicích, a to kvůli tomu, že Hansard byl už od začátku jeho kariéry spojený s tím symbolem takzvaného baskingu, to je vlastně hraní na ulici pro kolemjdoucí. Potom, co se začala šířit informace o jeho smrti, tak lidi spontánně v centru Dublinu začali zpívat a hrát na kytary jeho písničky, včetně tedy té úplně nejslavnější písničky, Falling Slowly, za kterou získal s Markétou Irglovou v roce 2008 Oscara. Nějak to v ulicích Dublinu znělo. Právě v tom oceněném filmu, ve filmu Once, stvárnil Hansard vlastně sám sebe, jak si vydělává na ulici s tou rozbitou kytarou, tedy tím, co nejvíc miluje už zmíněným baskingem. Od minulého týdne bylo možné taky napsat na dublinské radnici vzkaz do kondolenční knihy. Rodina Hansarda zároveň vyzvala veřejnost, aby místo květin na jeho počest darovali peníze nějaké charitativní organizaci. Doporučila třeba Simon Community, která pomáhá lidem bezdomova, anebo doporučila charitativní spolek Ukrainian Action. Na zítřejším posledním rozloučení v katedrále svatého Patrika potom bude omezená kapacita, takže by před katedrálou měli obřad snímat kamery a přenášet na obrazovky dění vevnitř předně.
2: Jiří, máme posledních 30 sekund, tak jak reagoval na úmrtí hudební svět?
5: Dalo by se říct, že hudební svět byl v šoku. Zároveň to rozpětí různých vzkazů, plných osobních zážitků ukázalo a možná i mnohé překvapilo, jak velký odkaz za sebou Glenn Hansard zanechal. Ať už to vlastně byla záplava vzpomínek od těch menších českých interpretů o tom, jak se nikdy nebránil vzít do ruky kytaru v těch nejmenších barech, nebo pocty od těch největších světových hudebních hvězd.
2: Tak tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Mluvili jsme o dnešním rozloučení s hudebníkem Glennem Hansardem v irském Dublinu. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
1: Ani tropické teploty neodradily tisíce lidí od návštěvy Litomyšl Festu. Filmový a hudební festival si letos připsal rekordní návštěvnost. Přijelo na něj víc než 22 tisíc lidí. Po loňském přesunu ze Slavonice tak renesanční Litomyšl už podruhé proměnila ve filmové město.
6: A v jednom ze sálů končí nedělní první projekce dokumentu Heleny Třeštíkové, Bára Basiková.
7: Jak hodnotíte druhý ročník v Litomyšli?
8: Výborně, výborně.
7: Co se vám tady líbilo nejvíc?
8: Všechno. Oproti loňsku je to úplně zase někde jinde a počasí vyšlo.
9: No, jsme tady od začátku a je to takový, že si člověk připadá, že je mezi svýma lidma.
10: Program je super. Je to takový náročný trošku to stíhat, ale viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
11: Tak Litomyšl je krásné, je tady spousta dobrých restaurací, kaváren, krásný prostředí zámku, takže jako úplně bez vaj. Jestli se to mělo někdy změnit jakoby ze Slavonic, tak to je úžasná volba.
5: A dokument Heleny Třeštíkové uvedla samotná Bára Basiková, která do Litomyšle jezdila už jako dítě. Z přestěhování festivalu právě sem má proto obrovskou radost.
12: Byla jsem nadšená, protože jsem si říkala, není jiné lepší místo. A nakonec tady druhý ročník nebo druhý rok, kdy jsou Slavonice v Litomyšli, se potvrzuje, že to byla správná volba.
5: Do Litomyšle se tak během 5 dnů sjelo více než 22 tisíc diváků. Potvrzuje to zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
13: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
5: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů a také 12 koncertů. Nádvoří zámku doslova praskalo ve švech, hlavně večer. Například při vystoupení kapely Tata Boys.
14: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
5: Říká hudebník Milan Cajs a dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
15: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu. Měl jsem informaci od hostů, že vlastně jsem znovu nadechl, dostal nový náboj přestěhováním, takže za nás dobrý.
5: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Krátce před celou rychlá pozvánka na poslech dnešní Osobnosti plus. V 10:30 bude hostem Barbory Tachecí politický marketér Petros Michopoulos.
1: Devět hodin a tohle je pondělní Ranní plus s datem 3. srpna. Dobrý poslech vám přejí Pavlína Nečásková
2: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas plus.
2: Tady jsou naše témata. Evropské země omezují své elektrárny kvůli nedostatku vody v řekách. Jak se na tyto situace můžou do budoucna adaptovat?
1: Jak ovlivnil život ve španělské exklávě Ceuta příchod 10 000 migrantů?
2: A daří se městům a obcím plnit kapacity v dětských skupinách, které museli podle zákona nově zřídit?
1: To všechno se dozvíte. Ještě předtím jsou tady zprávy s Monikou Vrchotovou.
16: Pěkné ráno přeju. Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a bude i dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzení zatím nevyjádřil.
17: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
16: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od včerejška označené. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli také poznat, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem a ne s živým člověkem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
18: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
16: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Ve Spokane a jeho okolí se kvůli mimořádnému suchu rozšířily celkem 3 samostatné požáry. V regionu navíc fouká silný vítr. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
19: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
20: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
19: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
21: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
19: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
16: Posloucháte zprávy Plusu. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemůžou. Učitelé. Výcvikem na Vojenské akademii spolu s nimi projdou i zástupci dalších časově náročných profesí. Lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4. Naopak ale nemají volné víkendy, popisuje tiskový a informační důstojník Martin Kresta.
22: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniform, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
16: Začíná lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění, vysvětluje za organizátory Nikola Páleníčková.
23: Reaguje na to, jak rychle se dnes proměňuje politická mapa, legislativa, jazyk i společenská pravidla, a to platí i uvnitř queer komunity. Ten klíčový vzkaz za nás je, že změna není dobrá ani špatná, prostě se děje. Queer lidé mají se změnou bohatou historickou zkušenost. Po generace se učí přizpůsobovat, vzdorovat a vytvářet nové způsoby soužití.
16: V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. My se teď na Plusu projedeme po silnicích. Dálnice D4 ze Strakonic na Prahu je za sjezdem na Příbram neprůjezdná. Po požáru osobního auta vozidlo je uhašené, hasiči teď čistí vozovku. Poslední volný sjezd je na 45. kilometru. Na D8 směrem z Drážďan na Prahu za sjezdem na Mělník na 12. kilometru blokuje pravý pruh nehoda. Kolona ze 16. kilometru je zhruba na 20 minut. Na D7 před Prahou se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště, zdržení až 20 minut a silný provoz v obou směrech čekejte na Pražském okruhu. Směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova, je to asi na 25 minut. Směrem na dálnici D1 kolona od dálnice D5 k Ohřechu, to je na 15:15 a pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankráce popojíždí až za Barandovský most, tady je to až na 20 minut. Dobře, dojeďte. Dnes bude převážně slunečno, odpoledne se místy nakupí mraky, na jihu se ojediněle přidají přehánky nebo bouřky a teploty 31 až 35, na Moravě až 38 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: A je 9 hodin a 7 minut a Ranním Plusem vás stále provází Daniela Vrbová a Pavlína Nečásková. Hladina Dunaje stále klesá. Nedostatek vody v evropském veletoku způsobuje komplikace energetické infrastruktury v několika státech. Srbsko například snížilo výkon 2 největších elektráren v zemi. Rumunsko odstřelilo kus skály, aby přesměřovalo víc vody k jaderné elektrárně Černá voda. A k úplnému zastavení provozu jaderné elektrárny Pakš došlo v Maďarsku. Jak sucho v řekách dopadá na evropské země? Na to všechno se teď budu ptát hydrologa Adama Viziny z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Je ta dnešní situace něčím výjimečná, nebo už to z minulosti znáte?
0: Tak co se týká těch hodnot, tak existuje třeba analogie v roce 2018 nebo v těch předchozích letech, co je vyskytuje víceméně poprvé na těch evropských veletocích, je posun, že se to nastává dříve, než tomu bylo dříve. Dříve ty minima byly převážně přelom září, říjen, ale teď tomu dochází konec července a začátkem srpna. Je to samozřejmě posunutím celého hydrologického režimu v těch zdrojových povodí, z těch horských povodí.
1: To znamená ale, že by ta situace neměla být ničím překvapivá, kromě tím tedy, že přichází třeba o 2-3 měsíce dřív.
0: No překvapivá může být v tom, že samozřejmě ten stav se může dále prohlubovat. Ty minima dříve nastávaly v říjnu a teďka máme začátek srpna, tudíž ta situace se může zhoršovat, protože ta zdrojová povodí jsou relativně suchá, jsou snížené stavy podzemních vod, které dotoví ty toky v samotných minimech, a pokud nejde k deštivým událostem, nejenom lokálním, ale nějakým rozsáhlejším, tak ten stav se spíše bude dále prohlubovat a můžeme očekávat snížení těch průtoků i na těch velkých tocích, jako je Dunaj, Rýn a jiných toků.
1: Když říkáte rozsáhlejší deštivé události, tak co si pod tím představit? Znamená to týden deště?
0: Tak samozřejmě jde týden deště, jde o množství té srážek, které spadne, a my se vyskytujeme stále v období letním, kdy jsou relativně vysoké teploty a ta vegetace je ještě v dobré kondici a má potenciál hodně dýchat. Tudíž my potřebujeme, aby něco oteklo do těch samotných toků, tak to nesmí spotřebovat samotná krajina, což není špatně, že krajina vodu spotřebuje, bude fungovat, nicméně do těch toků se dále nedostane. Takže aby ten tok byl dotován, tak musí být úhrn srážek větší, než ta krajina spotřebuje, což nelze úplně očekávat a není to úplně obvyklé, aby v těchto měsících ty srážkové úhrny byly vyšší než vlastně ten potenciál evapotranspirace.
1: Jaké řešení pro nedostatek vody navrhují hydrologové? Můžou podržet nebo pomoct na udržení chodu infrastruktury, stavby typu jezů, vodních děl?
0: Tak ta naše role se dá charakterizovat ve více otázkách, obdobně jako u povodní. My můžeme dávat nějaké dlouhodobé predikce, kolik té vody bude, což může být z pohledu toho, jaký dopad změny klimatu se lze očekávat v horizontu 20, 50 až 100 let. A jaké hodnoty lze očekávat a k tomu se nějak přizpůsobovat. Dále se pokoušíme vytvářet nějaké takzvané sezónní predikce, které sice mají nějakou nejistotu, ale jaké trendy na těch tocích mohou nastat v průběhu dalších měsíců. A samozřejmě ty adaptace jsou jak, dejme tomu, lehké, což je třeba změna manipulačních pravidel, nastavení legislativy, tak zadržování vody v krajině, zpomalování otoků, ale i ta tvrdší opatření, jako retence vody ve vodních nádržích. Co se týká těch vodních jezů, ty úplně tu retenční kapacitu sami o sobě nemají a spíše zvednou tu vodní hladinu na tom toku, aby mohla fungovat lodní doprava.
1: No, my jsme zmiňovali omezení, které třeba ke kterým přistupují určité státy v některých elektrárnách. Ono se týká většinou případů, kdy voda z řeky slouží rovnou k ochlazování jaderné elektrárny, což třeba není případ českých Dukovan, které mají chladící věže. Tak ukazuje se, že možná ta adaptace bude potřebná v tom ohledu, že ty elektrárny budou muset do budoucna začít fungovat jinak?
0: Tak samozřejmě mohou přejít na jiné způsoby chlazení, na nějaké hybridní režimy, a nejsou úplně energetik, ale v rámci těch odběrných míst nebo míst, tam, kde se ta voda vypouští, je důležité, že jsou stanoveny nějaké ekologické průtoky, to znamená nějaká minima, kdy ten tok musí dodržovat, a ono to v sebou nese i na třeba nastavení teplot vody, což je například v tom Maďarsku, kdy ta teplota vody je téměř 27 stupňů a samozřejmě je ta odebraná voda, která se chladí, se dále ohřeje a to ředění potom musí být větší, tudíž tam je problém nejenom samotné množství vody, ale i teplot vody a dodržení nějakých ekologických standardů, aby tento dokázal právě plnit jako systémové služby.
1: No, my se v posledních dnech věnujeme především situaci na Dunaji, ale jak jsou na tom další evropské řeky, které začínají být, nebo jejich stav začíná být také rizikový? Které to jsou?
0: Tak je to právě třeba Rýn, který se zmínil na začátku, který dosahuje skoro historický minimum, který byly dosaženy v roce 2018, ale je to především dáno nějakou sníženou dostupnosti zásob vody ve sněhu, kdy ta letošní zima i v těch Alpách byla podprůměrná a v kombinaci právě s nárůstem teplot a vlnou veder a snížením srážkových hrnů, je to nějaká kombinace. To sucho samotný je dlouhodobý jev, který se může propagovat i více let. Není to okamžitý dopad a ty nedostatky nebo ty deficity se dále načítají. Tudíž pokud byla srážkově podprůměrný rok například v Německu, který byl řádově 10-40%, tak se to dále propaguje v rámci celého vodního režimu až do dneška. Ten současný stav je právě kombinace všech těch negativních stavů.
1: Vysvětluje hydrolog Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Děkujeme za rozhovor s vámi.
0: Děkuju, přeji pěkný den a Janě vše nejlepší. A sanou.
2: Pěkný den vám přejeme z Ranního plusu i teď v 9 hodin a 14 minut. Rodiče můžou stále hlásit své děti do nových dětských skupin. Od září by jich v Česku mohlo přibýt přes 500. Obce na ně dostaly dotace od státu. Některým radnicím ale hrozí, že o část příspěvku přijdou. Ne všude se totiž zatím povedlo naplnit 65% celkové kapacity. A právě dvoutřetinová obsazenost je jednou z podmínek dotace. Jaká je situace na jižní Moravě, zjišťovala naše reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jsou na jihu Moravy obce a města, v nichž zatím není dětí v dětských skupinách dost?
3: Ano, je to třeba případ dětských skupin Manadličky a Bobulky v Hustopečích. Otevřeli už v květnu. Celkovou kapacitu mají téměř 50 míst a podle jejich vedení jsou teď zhruba na poloviční naplněnosti. Nezávislá starostka Hana Potměšilová ale věří, že se podaří do září volná místa obsadit.
6: Pořád ještě se hlásí někteří rodiče. Jsme v tom prázdninovém režimu a pevně věřím a doufám, že od září to splníme, protože to vlastně začalo jak v té menší třídě, tak s těma trošičku většíma dětma, aby se zaučovaly ty pečující osoby, tak samozřejmě ty dětičky a ty rodiče.
3: Polovinu míst má zatím volných taky skupina Elánek v Unkovicích na Brněnsku. Vyplývá to z informací na její webové stránce. I tamní starosta je přesvědčený, že se firmě, která má nábor na starost, povede kapacitu alespoň na 65% naplnit. Ve Chvalkovicích, místní části Ivanovic na Hané, jsou už volná asi jen dvě místa, tam se tedy dostali nad kvótu. Nad ní už jsou i v Hrušovanech u Brna a v Lisicích mají úplně plno.
2: Jak bude Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovat, pokud dětské skupiny nebudou tedy naplněné na těch 65%?
3: Rezort to bude sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Nejen k 1. září 2026 uklidňuje jeho mluvčí Anna Vacková.
7: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
3: Vzhledem k tomu, že v Česku klesá porodnost, tak je možné, že problémy s nedostatečnou naplněností skupin přetrvají. Zároveň ale mají dětské skupiny ve srovnání s mateřskými školami tu výhodu, že přijmejí i děti mladší 3 let. Každopádně rodiče za dětskou skupinu platí výrazně víc peněz než za běžnou školku. Třeba konkrétně v Hustopečích je ten rozdíl víc než trojnásobný.
2: A není to první problém, který obce v souvislosti s dotacemi na dětské skupiny řešily. Některé odsouvaly jejich vybudování, protože dlouho čekali na rozhodnutí o přidělení dotace. Stihli je nakonec tedy dodělat včas?
3: Některé obce žádaly o posunutí termínu dokončení, původně měly být hotové do konce dubna, pak do konce června a nakonec dostalo ještě 19 žadatelů výjimku do konce července. Ta lhůta vypršela v pátek, respektive v sobotu, takže rezort teprve bude zjišťovat, jestli mají všude hotovo. Pokud ne, budou situaci řešit ministerští úředníci individuálně. Seznam těchto obcí ale neposkytli. Podle dostupných informací by se problémy s nedodržením termínu neměly týkat jižní Moravy.
2: Tak tolik naše reportérka Alena Hesová. Děkujeme a zdravíme na Jižní Moravu.
3: Není zač, naslyšenou.
1: A teď v 9 hodin a 17 minut nabízíme hlavní události dnešního dne. Na takzvanou superdávku, která v ostrém provozu začala platit o víkendu, nově nedosáhne zhruba 100 000 lidí. Zhruba polovině příjemců potom vyplacená částka klesla nejméně o 500 korun. Japonsko a Spojené státy poprvé za 15 let podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích, aby podpořili japonskou měnu. Uvedl to americký prezident a japonští činitelé. Rusko nad ránem bombardovalo okolí Záporoží. Podle ukrajinských úřadů jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění. Ukrajinské útoky na ruském anektovaném Krymu v noci na dnešek zabili 3 lidi a 2 zranili. To uvádí tamní okupační zpráva.
2: A v Ranní plusu sledujeme i další zahraniční události. Španělské město Ceuta na pobřeží severní Afriky se dál zotavuje ze šoku po pátečním náhlém příchodu 10 000 lidí z Maroka. V ulicích autonomního města zůstává armáda, stejně jako skupiny imigrantů, kteří nemají kam jít. V Ceutě situaci sleduje náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Ty jsi včera v našem vysílání říkal, že ačkoliv většina těch běženců odešla zpět do Maroka, v ulicích města jsou pořád skupinky bezprizorných lidí. Jak přežívají?
8: No, nelehce. Centra pro migranty jsou prostě přeplněná, takže přespávají různě v ulicích, v keřích, na plážích. Viděl jsem třeba tříčlennou rodinu spát na ulici na matraci. Tady kousek ode mě je takový desítky metrů hluboký, prudký svah, skoro útes, bych řekl, zarostlý keři a pod ním je pláž a vždycky, když jdu kolem, tak z těch keřů někdo najednou vyskočí, prostě se tam přespává, schovává se tata. Pokud jde o jídlo a pití, tak jsou závislí na tom, co jim kdo dá. Když těch příchozích bylo nejdřív extrémně hodně, tak tohle asi nemohlo fungovat. Teď se mi zdá, že to funguje, protože večer chodili po městě zjevně imigranti a nosili si různé balíčky jídla, které jim lidi dávají. A i když řešili třeba něco s vojáky, i ti jim dávali vodu nebo limonády.
2: Jak vůbec vypadá pro běžného člověka ve městě to nasazení armády?
8: Tak Ceuta je vojenské město, je tu hodně vojáků trvalé. Je to strategicky položené území. Španělsko má díky němu kontrolu nad Gibraltarským průlivem z obou stran. Ale místní mi říkali, že tolik vojáků v ulicích tu nikdy neviděli, že to byl pro ně šok. Jezdí tu opravdu hodně vojenských džípů, občas mají na střeše dokonce v pohotovosti kulometčíka, nebo tu jezdí stejně jako policisti a celníci jezdí kolem, ti vojáci občas něco řeší s migranty, někdy je odvážejí pryč. Přístup vojáků chválil třeba místní rodák Diego.
9: Myslím, že vojáci zvládají tu situaci velmi dobře, protože se nesnaží používat sílu. Snaží se hodně mluvit, říkají, musíme zvládnout tohle, musíte jít zpátky do Maroka. V tomhle městě nemáte žádné možnosti. Není to ubytování, nemáte jídlo a taky říkají, nemáme kapacitu vám pomoct.
8: Je pravda, že vojáci někdy jen třeba velmi klidně příchozím vysvětlují, jak se dostat k hranici a vrátit se do Maroka. Někteří i mluví arabsky. Ono tady v Ceutě i místní jsou přece jen s Maročany promíchaní, mají v Maroku třeba i rodinné vazby. Nejsou si možná tak cizí, zkrátka místní Španělé a Maročani. Že je tady dokonce nezanedbatelná muslimská komunita, i když tedy španělská, ne marocká. A trochu zvláštní tedy je, že migranti před vojáky a policisty někdy utíkají a schovávají se, jindy kolem sebe procházejí jakoby nic. Celé je to trochu chaos a náhoda, zdá se mi. Obecně jsem tu ale viděl jen jednu lehce vyhrotenou situaci, kdy chtěli vojáci odvést zřejmě na hranici velkou skupinu migrantů, ano, kterou shromáždili u silnice, ale bylo tam hodně dětí a i uprchlíci ze Súdánu a řešilo se, aby všichni, kdo chtějí požádat o azyl, tu možnost podle práva měli. Zřejmě zejména nezletilé a Súdánce pak taky nakonec vojáci nechali jít.
2: To byl Dominik Tesár, který se přihlásil ze španělské enklávy Ceuta. Dominiko, děkujeme.
8: Naslyšenou.
1: V zahraničí zůstaneme, podíváme se na to, o čem píší dnešní světové servery. V Německu přibývá lidí skeptických ke změně klimatu. Všímá si toho německá veřejnoprávní Deutsche Welle, která informuje o nové studii zveřejněné v časopise Global Environmental Change.
2: Nárůst skepticismu podle autorů nelze vysvětlit jen ekonomickou situací lidí. Významnější roli hrají politické postoje, zejména pravicová orientace, nedůvěra ke státním institucím nebo nespokojenost s fungováním demokracie. Názory na klimatickou změnu jsou navíc podle výzkumníků často ovlivněny skupinovou identitou. Lidé totiž mají tendenci přebírat postoje prostředí, se kterým se ztotožňují, a to mnohdy bez ohledu na vědecké důkazy.
1: Výzkumníci v rámci studie rozlišují různé formy klimatického skepticismu, vysvětluje Deutsche Welle. Někteří lidé pouze odmítají klimatická opatření nebo pochybují o lidském vlivu na změnu klimatu. Jiní věří konspiračním teoriím, podle kterých je změna klimatu záměrně vykonstruovaná. Podobné teorie totiž mohou lidem krátkodobě poskytovat pocit kontroly nad nejistou situací. Dlouhodobě bývají ale spojeny se sociální izolací a dalšími negativními důsledky.
2: Ze závěrů studie podle Deutsche Welle plyne, že účinnou reakcí není zesměšňování skeptiků, ale srozumitelná komunikace založená na respektu a vědeckých důkazech. Média by podle vědců měla častěji vysvětlovat souvislosti mezi extrémními projevy počasí a klimatickou změnou.
1: Bruselský deník Politico informuje o pokračujícím boji s rozsáhlými lesními požáry v Řecku. Při zásazích už zemřelo celkem 5 hasičů. V neděli se při hašení požáru v západě od Athén srazili 2 hasicí vrtulníky, přičemž zemřeli 2 členové posádek. Další 3 muži přišli o život během zásahu na Krétě a Peloponésu.
2: Největší požár se aktuálně šíří západně od Athén. Úřady proto evakuovaly víc než 2,5 tisíce obyvatel, pokračuje Politico a píše, že kromě oblasti Atiky zasahují hasiči také na Peloponésu a na ostrově Kefalonie.
1: Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis označil současnou situaci za jedny z nejtěžších dní pro zemi. Vyjádřil soustrast rodinám všech obětí a přislíbil pomoc i těm, kteří přišli o své domovy, uzavírá Politico.
2: A ještě jedno téma jsme vybrali z britského deníku Guardian. Ten píše, že britské ministerstvo vnitra začalo některým občanům Evropské unie zpětně odebírat právo na pobyt. Toto právo jim přitom bylo po Brexitu přiznáno v rámci statusu osob dlouhodobě žijících v zemi. Úřad teď ale začal rozesílat oznámení, že status jim byl udělený chybně. Celá situace podle Guardianu vyvolává obavy z možného porušení dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
1: Organizace The 3 Million, hající práva unijních občanů ve Spojeném království, varuje, že dotčených lidí mohou být až stovky až tisíce. Po získání statusu v dobré víře budovali svůj život ve Velké Británii, našli si práci, založili rodiny a posílají děti do místních škol. No a teď čelí nejistotě ohledně své budoucnosti. Na to upozorňuje Guardian a s tímto britským listem uzavíráme dnešní přehled zahraničního tisku.
2: V 9 hodin a 25 minut. Rozhlasové stovky. To je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Čeka Londna z roku 1937.
10: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
11: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
12: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
13: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
11: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
12: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
24: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Kriče! Mrde! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
12: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
24: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
12: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Sirána z Beržeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
5: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
14: Tak ty ještěrky žijí v moři.
15: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jou do vody.
5: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
12: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
17: No a v následující půlhodině uslyšíte pořad pro a proti. Dnes se bude ptát na to, kdo zaplatí péči o seniory v následujících letech. Má podle demografů výrazně zrůst počet lidí. Moderovat bude Lukáš Matoška. No a za dnešní ranní plus odvysílaný v pondělí 30. srpna vám hezký den přeje
2: Daniela Vrbová
17: a Pavlína Nečásková.
16: Hezké dopoledne, je půl desáté.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
16: Ve Francii dál bojují asi 3000 hasičů s rozsáhlými lesními požáry. Na jihozápadě země v Gironde a na jihu v Provencálsku sice mají oheň pod kontrolou, vysoké teploty a suchý vítr by ho ale mohli znovu rozmíchat. Úřady přesto povolily návrat většiny evakuovaných lidí domů. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence, nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské belgorodské oblasti. Podle gubernátora Alexandra Šuvajeva při útoku zemřela 13-letá dívka, další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé můžou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra stále evidují zhruba 4700 těchto průkazů. Na Kubě včera opět vypadl proud, energetická síť skolabovala a podle agentury AFP se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva. S výpadky elektřiny a kolapsem sítě se potýká už řadu týdnů. Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Koncem týdne se mírně ochladí, nejvyšší teploty ale budou stále kolem 30 stupňů. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se můžou objevit každý den na většině území, má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Přesně před 100 lety začal pravidelně vysílat rozhlas na Slovensku. Jeho signál tehdy dosáhl jen do blízkého okolí Bratislavy. Vysílání původně začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Oslavistého výročí si dnes slovenský rozhlas připomene mimořádným vysíláním. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od dneška výjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy ROPID zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí, potvrzuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
18: Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky, noční linky a náhradní doprava za metro v případě, že by metro nejelo. Zůstanou na magistrále, jenom ty zastávky budou přesunuty o kousek dál.
16: Kvůli pracím je také magistrála zúžená do dvou pruhů v obou směrech. Omezení u hlavního nádraží by měla skončit v polovině listopadu. A na silnicích zůstáváme. Na dálnici D4 ze Strakonic na Prahu se za sjezdem na Příbram na 42. kilometru po požáru osobního auta už projíždí levým pruhem. Ze 44. kilometru pojedete v koloně asi 20 minut. Silný provoz v obou směrech čekejte na Pražském okruhu. Směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova. Je to asi na 25 minut. Směrem na D1 kolona od D5 k Ořechu na čtvrt hodiny. Provoz vázne na sjezdech k pražskému letiště směrem z Prahy je kolona od Evropské, směrem na Prahu se brzdí za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru dálnice D7. Zdržení čtvrt hodiny. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Teploty dnes budou tropické, vystoupají na 31 až 35, na Moravě až na 38 stupňů a bude slunečno, až odpoledne se má tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině republiky se ojediněle objeví přeháňky nebo i bouřky. Tolik zprávy a teď už nás čeká repríza pro a proti.
19: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé? Nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
19: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová, dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, dobrý den i vám.
21: Hezké dopoledne.
19: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
21: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé, občané České republiky, platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
19: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
20: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoliv z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb. A je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat nebo zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
0: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
21: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku.

0: majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi. Tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
1: My se bavíme to znamená, o tom, jenom aby, promiňte, aby ano. Bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
0: Jednak určitě ne péče. Péče je zdravotní, sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada mu je mu předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun, měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek je dobrovolný.
1: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, ale
2: omlouvám,
1: bylo by to z příjmu,
2: na...
1: promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
2: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký.
1: Určitě.
2: Ono v současnosti to takhle není. My obavíme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně a dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů, ano, ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
1: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
0: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoliv většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
1: A jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
0: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování, stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 tisíc korun nebo nějaká podobná 400 tisíc korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domovech pro seniory.

0: Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
1: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulaci nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
0: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, ano, nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
1: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících, a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, ano, protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
0: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc, tak jako tak?
2: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromí nebo veřejný, protože o tom to není. A domov s dotací,
0: pane Horecký,
2: a bez dotace.
0: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
2: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
0: Moc omlouvám, že vás znovu přerušu. Jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
2: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam úplně stejné jako u těch veřejných. Takže to je jenom objasnění jedné věci. A samozřejmě řada těch lidí si žádá tam i tam, protože těch míst je málo, ale tam, kde je vyžadována větší spoluúčast té rodiny, kde je absence té státní dotace, tak samozřejmě tam jde ten, jak vy říkáte, kdo je movitější. A já bych si ještě dovolil jenom jednou větou reagovat na ty dotace a kalkulace. My je nepotřebujeme dělat, jak říkala paní Desátová. My je máme. Péče je hrazena ve výši příspěvku na péči, přesně kalkulováno, kolik stojí měsíčně strava, přesně kalkulováno, kolik stojí ubytování, čili my nepotřebujeme jako si rozkládat a rozlišovat, jaké jsou příjmy a náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastních činností.
0: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
1: Takhle, těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje.
0: A tím chcete říct?
1: Tím chci říct, že že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavená do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péče nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debat, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
0: Čili
1: tak tím zase
0: říkáte,
1: zakládáme
0: že
1: jenom
0: potřeba
1: to, že
0: podpořit
1: bude
0: pečující osoby.
1: Samozřejmě.
0: Tak,
1: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty, jak podpořit pečující osoby ze strany státu?
2: Určitě ano, já jenom zase jednovětnou korekci, ta poslední věta paní Desátové, aby ze svých úspor platili za sobou péči. No, to nikdo nechce. Péče zdarma, sociální i zdravotní, znova potrhuju. Jestliže někdo
0: dobře,
2: platí
0: současně,
2: za ubytování a stravu...
0: Současně jako jsou to asi náklady, které jsou neodmyslitelné od toho pobytu v daném zařízení. Náklady
2: jsou daleko vyšší
0: za pobyt a
2: než ty náklady na ubytování a stravu. A ubytování a stravu si každý má hradit sám, když na to nemá. Má mu pomoct stát anebo rodina. Takže jenom ten princip, který se furt jako točí ohledně toho a sklouzává k té péči. Ty pilíře té péče jsou tři. Je to neformální péče, to je největší na celém světě, v celé Evropě, tvoří 60 až 80%, v České republice je to nějakých 80%+. Dokonce pak je to terénní ambulantní služby a pak jsou to pobytové služby a my musíme posilovat všechny tři složky, protože když budeme posilovat jenom jednu, tak to bude buď neuměrně drahé, anebo zvládneme ten nástup a zvýšené poptávky a stárnoucí generace za těch 10-15 let. To znamená ta debata o posilování kapacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče, to znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
0: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
1: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy. To je jasné.
0: Čili
1: ale
0: podle vás...
1: debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
0: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 000 lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
1: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
0: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
2: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký
0: příklad. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
2: Jo, ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
0: Paní Desátová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
1: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v Poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
0: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu, která říká, že tedy co 5 let, tak dalších 20 000 lidí bude potřebovat lůžko v domově pro
1: seniory?
0: Ale
1: samozřejmě na to existuje právě i práce České geriatrické a gerontologické společnosti, která s těmito daty pracuje, právě když byla žádat o to, aby geriatrická akutní lůžka a geriatrické ordinace byly brány vážně a byly zařazeny zdravotními pojišťovnami na úhradovou vyhlášku a přinášely ty důkazy, co to bude znamenat, kolik to stojí teď, ale kolik to tomu systému může uspořit v budoucnu, i přesný dopad, jak to funguje s těmito lidmi a kolik těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
0: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
2: Ne, já znova říkám, že se nám může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
0: a to který je
2: významně drahý. To nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích dvou dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit. Děkuju. Na zázrační lék se
0: nečeká. U toho skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Radiokniha.
9: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
3: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
10: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ukrajina útočila východně od Moskvy i na Krymu. Rusko zasáhlo ukrajinské nákladní lodě v Černém moři. ČEZ začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. A stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Praktičtí lékaři s tím nesouhlasí. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. 2 zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Ukrajina v noci zaútočila také na ruském kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Moskevské ministerstvo obrany na síti X zase informovalo o zasažení 3 ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
11: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
10: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Dnes končí lhůta, do kdy musí americká investiční společnost Castle Lake oficiálně podat nabídku na převzetí aerolinek EasyJet. Firma nabízí necelých 7 liber za akci, což aerolinky oceňuje v přepočtu zhruba na 147 miliard korun. Do vypršení lhůty musí americká společnost buď předložit závaznou nabídku, nebo od záměru definitivně ustoupit. Teď pohled na dopravu na dálnici D4 ze Strakonice na Prahu se za sjezdem na Příbram na 42. kilometru už projíždí po požáru osobního auta levým pruhem. Ze 43. kilometru pojedete v koloně zhruba 10 minut. V Praze vás zdrží omezení u letiště v obou směrech, kolony ze 4. kilometru dálnice D7 a v opačném směru od Evropské jsou na 15 až 20 minut. A kolonu čekejte taky na ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Běchovice až do Novo Opatské ke sjezdu na Kbelskou, celý úsek je stále až na půl hodiny a na Pražském okruhu směrem na letiště po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec za sjezd na Barrandov je to až na 25 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude převážně slunečno při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a naměříme 36 na Moravě až 38 stupňů. Tolik zprávy a teď už letní speciál Vinohradské 12.
8: Namazat, zapnout, poslouchat.
12: Že jim bydláci zabili slona.
13: Vražda Jána Martiny.
14: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
8: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu pětidílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
15: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
8: Odbyla 18. hodina. A bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky, potvrzuji. Doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně. Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil, no a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Komando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke 3 lidem najednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky, říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili 2 mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
12: Část druhá. Potichučky aj nahlas.
8: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018, ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí 3 domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi, ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Sabojem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zíral na to, co se právě stalo. Jak se jmenuješ? Křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo přimhouřenýma očima upřel pohled do policejní kamery. Tomáš, řekl tiše a polkl. Po schodech s rukama nad hlavou mezitím sestoupil do přízemí i jeho otec. Necelé 2 roky po synově zadržení zemřel. Jeho přiznání k podílu na vraždách se už nedožil. U Saboa taky našli jednu nábojnici. Když později kriminalisté prozkoumávali rýhy na jejím plášti, zjistili, že byla ve stejném zásobníku jako náboje použité při vraždě Jána a Martiny. Policii se podařilo zadržet i Sabova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi. Ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. 1, 2, 3, snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl. Ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli 2 po domácku upravené samopaly typu Škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
13: Časť 3. Jeden sa hneď zlomil.
8: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy s pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jaké z také ze záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže z kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle dali do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli k výslechu, zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby si z domu vzal léky. Opálený v bílé lněné košili stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
15: Část čtvrtá. Policajti u lekára.
8: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Tóth. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tóthovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na cele nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andrůškovi. V pátek, 28. září, ráno, vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla s dcerou do bílého Mercedesu. Překvapivě však nezamířili do školy, jako v jiné pracovní dny. Auto nechali zaparkované u Dunajského nábřeží v Komárně a společně odkráčeli k dětskému doktorovi. Policisté museli situaci rychle vyhodnotit. Nebylo totiž jasné, jestli se tam nechystá získat omluvenku pro dceru, aby mohli společně uprchnout. Do školy by mohli poslat potvrzení od lékaře, dívka by tak nikomu nechyběla. Pak by stačilo rychlým Mercedesem profrčet přes Komárenský most a byli by v Maďarsku. To by vše zkomplikovalo, protože zadržení osoby v zahraničí je byrokraticky náročnější. A zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žůžová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili jí, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žužová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žůžová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žůžová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
16: Část 5. Bod zlomu.
8: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Košnerovi už taky vyprávěl o Žužové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Košnerovou tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil suše Košner do sluchátka. Peter Todt začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A že na to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Košnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.
17: Hezké dopoledne, je 10:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a bude prý i dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo udělí pokutu. Ta může být v krajních případech až 15 milionů eur, tedy více než 360 milionů korun. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu, počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla začít v polovině příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku nižší než 10%. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude mezi 11. a 16. hodinou vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Glenn Hansard zemřel při nehodě na motorce ve středu ráno ve věku 56 let. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Loni ho využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů. Jihoindické státy Keralu a Karnataka Karnátaku o víkendu zasáhly povodně. Počet obětí v obou státech je momentálně 14. V Kerale museli úřady evakuovat téměř 8 tisíc lidí. Uzavřená je taky většina škol. V sousední Karnátace přepravil sesuv půdy o život tříčlenou rodinu. Úřad pro zvládání katastrof v Kerale očekává během dneška pokračování mírného deště a silný vítr. Čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův v Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedie Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Návštěvníci můžou vidět taky výstavu o spisovateli Aloisi Jiráskovi, Sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. 96. ročník festivalu pokračuje až do 8. srpna. Na řadě je doprava, na dálnici D1 z Vyškova na Brno se jede pomalu od sjezdu na Svitavy z kilometru 203 do omezení na 196. Je to asi na čtvrt hodiny. V Praze vás zdrží omezení u letiště v obou směrech, kolonie ze 3. kilometru D7 a v opačném směru od Evropské vždy asi na 10 až 15 minut. A dlouhou kolonu čekejte z jižní spojky z Lanového mostu přes Štěrboholskou a okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Celý úsek je na více než půl hodiny. Potom ještě Cínovecká směrem do centra. Tady zůstalo stát před sjezdem do Kbelské nepojízdné auto. V pravém pruhu kolona od sjezdu na Březině ves je na 10 minut. Šťastnou cestu. 3. srpem bude převážně slunečný, při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přeháňka nebo bouřka a teploty 31 až 36, na Moravě až 38 stupňů. Tolik zprávy, teď už Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
18: Politici jsou naši otroci a málo je urážíme, říká muž, který Andreje Babiše přirovnává k hyéně, Petra Fialu k želvě, a říká, že na politiku je třeba dívat se jako na zoologickou zahradu. Začíná Osobnost Plus. S mým hostem je spolutvůrce podcastu Keci a politika Petr Smichopoulos. Vítám vás tady.
19: Dobrý den, celý den.
18: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
18: Petroše, kdybyste měl po cirka 7 měsících fungování naší vlády jí charakterizovat jedním slovem, jaké by bylo?
19: To je těžká otázka. Asi bych si vybral slovo extremisti. Je to první vláda, kterou máme od roku 90, ve které zcela zjevně zasedají extremisti.
18: Jasně, ale ne každý člen té vlády je extremistou, je to tak?
19: Ne každý, ale když sedíte ve vládě, kde nějací extremisti jsou, tak se vlastně stáváte taky extremistou.
18: A teď mi řekněte, máte pocit, že ten dopad do reálného života téhle společnosti ve formě nějakého třeba zákona nebo čehokoliv už se této vládě podařil, v uvozovkách podařil, jako extremistický výstup?
19: No, ono to je složitý, protože pokud neděláte zrovna revoluci nebo převrat, tak ty změny, ty politické systémy mají nějakou setrvačnost. Ono se to vždycky projeví až s odstupem. To není tak, že ta vláda něco udělá a zítra se probudíme a žijeme v jiném státě. Takhle to nefunguje, ale ta vláda může dělat nějaký soubor nějakých kroků, které každý jeden z nich možná nemusí nutně jako vést k něčemu tragickému, ale když je dáte do řady za sebe, tak najednou třeba za 5 nebo za 10 let zjistíte, že žijete v úplně jiném státě, a to si myslím, že se teďka děje.
18: Příklad?
19: Tak já si myslím, že když poslanci a významní politici vládních stran volají po zrušení ústavního soudu jenom proto, že se jim nelíbí nějaký rozsudek, tak to já považuji za hlasité přiznání toho, že je někdo extremista, v tomhle případě prostě Filip Turek.
18: Mluvil někdo tady o faktickém zrušení ústavního soudu, a nebo jenom v uvozovkách, ono je to dost, zpochybňování jeho fungování?
19: No, já si myslím, že Filip Turek otevřeně řekl, že by se měl zrušit, takže... No, a to já považuji za úplný extremismus.
18: Jasně, Filip Turek není členem vlády.
19: Je vládním poslancem.
18: No to jo, ale
19: a je vládním zmocněncem a málem byl ministrem zahraničí, málem byl ministrem životního prostředí.
18: Ne, tohle není, že se ho zastávám. Jo. No. To je jenom, že prostě když mluvím o vládě, tak mluvím o souboru ministrů, premiéra a vicepremiérů. Takhle jako.
19: Aby jo, ale tak jako myslím, že vicepremiér Macinka se ho hlasitě ve všech situacích zastával, čímž se k tomu extremismu přihlásil. Takže, a ten je vicepremiérem vlády.
18: Vy jste napsal anebo řekl, teď netuším, protože vaše texty se mě pletou s tím, jak vystupujete v kecích a politice, ale rozhodně jste řekl, že říkáte, že mnoho senátorů, kteří formálně patří k současné opozici, jsou jednou nohou ve vládním táboře nebo minimálně v klíčových tématech sdílají vládní názory. Já se ptám, platí to i dnes? Podle vás, protože čas postoupil a možná někteří opoziční politici už zbrzdili. Tak se ptám, v jakém stavu je tohle dnes?
19: Co to znamená, že zbrzdili? Teď tomu nerozumím.
18: No, že vlastně názory...
19: Než vstřícní vládě.
18: Názory vstřícné k vládě opustili, já nevím.
19: No, já si myslím, že to jako je... I v tom senátu je to takový veřejný tajemství. Já jsem dokonce s několika těmi senátory mluvil, kteří přiznali, že jenom čekají na ty podzimní volby, aby založili nový senátní klub pod taktovkou Martina Kuby, což je pro mě jako B-tým jako Andreje Babiše, který je Andrejem Babišem oprašován a je mu pomáháno. Takže a může Martin Kuba říkat tisíckrát, že to je jinak, jo. Kolik jich je, to nevím, jo, ale já vím teda minimálně o dvou nebo o třech, takže a oni se netajili tím, že ten klub toho nového subjektu chtějí založit někdy na podzim, takže to si myslím, že v senátu se ví.
18: To jsou tedy senátoři, jenom abych to pochopila, to jsou senátoři, kteří už nebudou kandidovat

0: Je tenhle proud tam slabší nebo silnější, než byl?
1: Já si nemyslím, že existuje nějaký proud v ODS, který by tohle zastával ani teď, ani v minulosti. A pokud se k tomu vyjadřovali nějací politici ODS, tak to podle mého názoru, jestli si to dobře pamatuju, nebyli určitě politici, kteří sedí v parlamentu, nebo mají nějaké významné funkce ve vedení ODS, ať už na celostátní nebo krajské úrovni, to znamená v těch klíčových orgánech, které rozhodují o tom, jak se ta strana bude chovat. A pramenilo to podle mě z hlubokého omylu některých lidí, že s Andrejem Babišem se dá o něčem vyjednávat a že Andrej Babiš je politik, na jakého oni jsou z minulosti zvyklí v jiných stranách. To znamená, že Andrej Babiš má nějaké politické zájmy dlouhodobé, na kterých se dá stavět nějaké partnerství. To není pravda a oni jako žili v hlubokém omylu, že něco takové existuje a že Andrej Babiš se dá jako jakýmkoliv způsobem přivést k tomu, aby sjednával a dodržoval nějaké politické dohody. To je prostě hluboký omyl, který nevím, jestli už všichni pochopili, ale já doufám, že ano.
0: No, ale když si vezmeme konkrétní příběh toho vztahu ano k prezidentovi, který se jenom pod vlivem motoristů vlastně proměnil v postoj velmi negativní, který tam dřív nebyl, tak to trošku vypadalo, a já se ptám, jestli to na vás taky tak působilo, že to trochu vypadalo, že prostě přijmou bez jakéhokoliv zaváhání takovýhle impuls od koaliční strany.
1: Jako Andrej Babiš.
0: Ano.
1: Já jsem taky žil v takovémhle omylu, chvilku po volbách, jsem si myslel, že Andrej Babiš je spokojený s výsledkem těch voleb a že se bude snažit jako projít tím volebním obdobím bez nějakých zásadních konfliktů, které mu umožní jako klidné vládnutí. Ale dneska, když se na to dívám, tak to evidentně byl omyl, protože se ukazuje, že Andrej Babiš jako nikdy skutečně nevstřebal tu katastrofální porážku v prezidentských volbách. Což si myslím, že je chyba na jeho straně, protože já si pořád myslím, že to vlastně pro něj žádná porážka nebyla. Protože ta účast té prezidentské volby mu umožnilo získávat voliče dalších opozičních stran na svou stranu, což se ukázalo potom ve sněmovních volbách.
0: Pardon, jinými slovy, ale říkáte, Petrosi, že takový ten negativní postoj premiéra k prezidentovi by přišel, i kdyby nebyli ve vládě motoristé.
1: Ano, já jsem si tím naprosto jistý. On není schopen žádné konsenzuální politiky, on není schopen žádných ústupků, on má dneska pocit, a myslím, že na to čekal 10 let, že konečně může neomezeně vládnout, jak mu se líbí. A ta konstelace, kterou dneska má v té vládě, to znamená SPD a motoristi, mu to umožňuje ze 100%, ačkoliv to může z mediálního prostředí vypadat tak, že tam Tomi Okamura a Petr Macinka o něčem rozhodují. Myslím si, že to není pravda, že Andrej Babiš je přesně tak, jak to měl naplánované, nechává vytvářet nějakou pěnu dní na rezortech, které ho z velké části vůbec nezajímají. A na těch klíčových rezortech, které ho zajímají, řídí tu agendu napřímo on sám. To je jedna věc. A druhá věc, netvařme se, že tam SPD je jako koaliční partner. Jo. SPD de facto zaujalo pozici, kterou v minulosti ve vládě Andreje Babiše mělo KSČM. To znamená, oni de facto poskytli té vládě tichou podporu s tím, že Andrej Babiš jim dovolil, aby jeho nominanty na ministerstva pojmenovali jako své kandidáty. Jo. Protože nikdo z těch lidí, které tam SPD nominovalo, nejsou lidi SPD, jsou to všechno lidi Andreje Babiše a přesně takto se v té vládě chovají.
0: Ale když říkáte, že Andrej Babiš není schopen žádné konsensuální politiky, znamená to, že veškeré výstupy té vlády jsou z dílny Andreje Babiše?

0: No ty rozhodující, které ho zajímají, ano, jako samozřejmě, jako asi detailně ho nezajímají některé rezorty, které jsou mimo jeho zorné pole, ale ty klíčové, což jsou hlavně ekonomické rezorty, tak ty ho zajímají naprosto 100%. A tam se děje všechno pod jeho taktovkou a ti ministři v zásadě reportují jenom mu.
1: Řekněte, když tak ti menší koaliční partnery, a teď mám na mysli speciálně motoristy, tak jestliže si tak razantně vydobili své prostě na ministerstvech, které řídí a ze začátku v tom vztahu k tomu prezidentovi, tak proč si tahle koaliční strana nechá líbit, že se všechno jede, jak říkáte, podle taktovky hnutí ANO?
0: A jak by to mohli jinak dělat? Jich je prostě 10.
1: No,
0: to,
1: ale
0: to je jako prostě parta jako od jednoho hospodského stolu, která naprosto nemá žádnou šanci generovat žádný protinávrhy proti tomu velkému molochu, což je hnutí ANO.
1: No tak se ptám, jestli je to neschopnost, anebo je to prostě, že jinak tam vlak nejede s tou vládou.
0: Ale ta strana fakticky neexistuje, to je fakt jako 10 nebo 15 lidí, kteří nemají žádnou členskou základnu, žádný organizace, nejsou schopni generovat žádný návrhy, tak přesně z tohohle důvodu Petr Macinka velmi chytře zvolil strategii, že bude dělat rozruch v médiích, protože politicky nejsou schopni doručovat žádný výsledky. Jako všechno, co slibovali v předvolebním programu, tak opustili, všechno jim Andrej Babiš škrtnul a oni, aby vůbec ospravedlnili svoji existenci a voliči vůbec věděli, že existují, tak si zvolili jako ten konflikt s Hradem, protože to jim umožňuje přítomnost v těch médiích. A jak říká Bohumil Pečinka, my jsme tady v minulosti ten úplně identický konflikt jako s Hradem měli. A bylo to ve 30. letech z úplně jako stejných důvodů. Prostě existovala tady strana, která se jmenovala Národní obec fašistická, která neměla žádný prostě program, který by byl prosaditelný, takže prostě zvolili stejnou taktiku, to znamená permanentní válku s Masarykem a Hradem, která jim umožňovala existenci na tom politickém jako výsluní. Petr Macinka zvolil stejnou strategii, zatím mu to funguje. Otázka bude, co bude za 3 roky, až ti voliči budou opravdu chtít nějaké výsledky, protože nic z toho, co měli v tom volebním programu motoristi, se jako neděje.
1: Petros Michopoulos, dnešní host Osobnosti Plus, zaregistroval jste, těžko jste asi mohl nezaregistrovat, že manipulace politiků, nepravdy, v některých případech i lži, že vlastně nikomu neubírají body?
0: To nevíme ještě, já si myslím, že na to je moc brzo, abychom řekli, že to nikomu neubírá body.
1: No ne, stačí sledovat preference, že?
0: No ale to je moc brzo, podle mě ještě od voleb. Já si myslím, že tohle si můžeme říct, až ty preference budou stejný třeba v půlce příštího roku. Jo. Ale ano, jako přítomnost lží ze strany politiků v politickém světě není nic nového, co bychom tady jako měli my. Jo. To k té politice patří jako 2500 let. A 2500 let si na to jako všichni stěžujou, jak politici lžou a nevím co všechno.
1: Čili není nic výjimečného.
0: Není to nic výjimečného. A problém, ve kterém se, nebo situace, ve které se nacházíme my teď, a nejenom Česká republika, je to jako globální problém toho západního světa, je zánik těch kontrolních mechanismů. To znamená, v okamžiku, kdy mainstream, mediální mainstream nahradili sociální sítě a streamovací služby, ke kterým má přístup každý a může si tam vytvářet vlastní fanouškovskou základnu, tak neexistuje žádný generální korektiv jako toho, co je pravda a co je lež. Ta společnost se s tím bude muset nějak vyrovnat. Zatím teď jsme ve fázi, kdy každý si najde ten svůj zdroj, který ho utvrzuje v tom, že ta jeho lež je pravda a obráceně. A uvidíme, kam to dospěje a jestli ta společnost bude nakonec vyžadovat jako nějakou korekci, protože parlamentní republika s demokratickým způsobem volby, s tajným hlasováním, svobodnýma volbama, jako nemůže existovat bez toho, aniž by ty politiky někdo dramatickým způsobem kontroloval. Protože když kohokoliv nebudete kontrolovat, tak vždycky zvlčí a začne dělat věci, které se vám nelíbí. A jedna z těch kontrolních věcí nebo jeden z těch kontrolních mechanismů jsou svobodná nezávislá média. to je taky důvod, proč Andrej Babiš tak strašně chce zadupat do země ty veřejnoprávní média, na které nemá tu páku. Jako. To znamená, uvidíme.
1: Ne, víte, já jsem mluvila o tom, teďko vzpomenu událost několik desítek let starou, dekád, totiž jak Clinton měl průšvih se slečnou Luinskou, jestli si to pamatuje.
0: Ano, pamatuju si to dobře.
1: A on předstoupil tenkrát před americký parlament a lhal při svém projevu k ním. A podle zpráv z tehdejších médií jeho se zdálo, že prostě to, co mu média nemůžou jako odpárat, nebyl vztah s paní Luinskou, ale to, že lhal v tom kongresu, nebo kde to bylo.
0: V Senátu.
1: V Senátu, no. A tak se jenom vás ptám, máte stále pocit, že u nás ta přítomnost manipulací a lží a nepravd je stejně zhruba zastoupená, jako byla třeba před 5 lety?
0: Myslím si, že ano. Rozdíl je v tom, že není žádný žalobce. Jako ten Clinton tenkrát nakonec čelil tomu trestnímu vyšetřování a myslím si, že impeachmentu ne proto, že měl nějaký vztah, ale protože lhal před senátní komisi nebo před vyšetřovací komisi. My tady nic takového nemáme a to je důsledek toho, že důsledkem toho je to, že ti politici jako stupňují to nebezpečné chování, protože nikdo je nekonfrontuje s tím, že lžou a pro tu společnost se stává ta lež jako akceptovatelná, protože ten jejich mediální svět jim říká, že to není lež. V té Americe tenkrát ten problém byl v tom, že ta společnost neakceptovala tu lež. My akceptujeme z velké části a čím dál tím víc mizí z té politiky více do kontrolních mechanismů. Jedna věc jsou svobodná média, ať už soukromá nebo veřejnoprávní, a druhá věc je to, že vlastně tolerujeme neexistenci demokratických instrumentů uvnitř těch vládních stran nebo uvnitř parlamentních stran, tak bych to řekl jednodušeji. A ve chvíli, kdy ty samotné strany, které vládnou, nemají ve svých stanovách a ve svých politických vnitřnostech demokraticky kontrolní instrumenty, tak nemůžete čekat, že potom budou vládnout jiným způsobem.
1: Mimochodem, tohle se opravdu týká i dnešní opozice.
0: Myslím si, že v opozici většina stran, nebo všechny strany, demokratické instrumenty uvnitř mají. Týká se to hlavně vládních stran, týká se to hlavně SPD a hnutí ANO, a motoristi nejsou strana fakticky, jako, protože nemají členy, nemají žádné organizace, takže tam jako nevíme, asi mají demokratické stanovy, ale tam neexistuje žádný politický vnitřní život v té straně, kdežto v SPD a v ANO. Něco takového existuje, ale nemají tam ty demokratické instrumenty.
1: Dokážete odhadnout jenom to, jaká si myslíte, že tahle země v porovnání s dobou před rokem, stačí před volbami, tak jaká ta česká společnost země bude, až přijdou další volby?
0: No, bude ještě vyhroceně rozdělená, protože než nastanou ty sněmovní volby nebo to období po těch příštích sněmovních volbách, tak před sebou budeme mít ještě několik polarizačních okamžiků, kromě běžných voleb toho nižšího řádu, ať už do Senátu, do kraju nebo do obcí, nás čeká jako úplně extrémní situace, což budou prezidentské volby, a protože Andrej Babiš se rozhodl, že obsadí místo na Hradě, buď sebou nebo někým ze svých lidí, tak ta volba z logiky věci, protože je většinová, bude jako extrémně jako polarizující. Myslím, že ta kampaň bude násobně horší, než byly ty předchozí, a že ta společnost bude tak fatálně rozdělená, že do těch sněmovních voleb jako vstoupí v podstatě jako v situaci jako občanské války bez střelby. Jako.
1: Jinými slovy říkáte, že tahle vláda vlastně podporuje čím dál větší polarizaci téhle země.
0: No to samozřejmě Andrej Babišovi vyhovuje, že jo? Protože tomu umožňuje držet ty voliče v tom sektářském stavu, ve kterém je dneska má?
1: Jste přesvědčen o tom, o čem píší různé některé servery, totiž, že s tím novým vládním zákonem o změně jednacího řádu vlády vlastně Andrej Babiš nepřestává mít mocenské ambice, které se vlastně rozšiřují. Cítíte to stejně?
0: Já si myslím, že jsme to řešili tady u vás shodou okolností někdy před rokem, kdy jsme řešili to, jestli Andrej Babiš je schopen změnit systém vládnutí v tom státě. Já jsem vám říkal, že on nepotřebuje jako měnit ústavu ani dělat přebrat, že on není legislativní typ, že on je mocenský a exekutivní typ a že on ten parlament na nic nepotřebuje, teď myslím sněmovnu, že on je schopen exekutivními změnami uvnitř toho státu ten stát dramatickým způsobem změnit. A přesně na to přivezl z Maďarska paní Tinde Barta, která mu sem jako kopíruje ty modely, které tam 16 nebo 20 let praktikoval Viktor Orbán, tak to dělá stejným způsobem. Jako on de facto kopíruje to, co dělal Viktor Orbán, aniž by musel měnit ústavu, aniž by musel měnit moc zákonů. On si ten stát jako vezme tímhle exekutivním způsobem, to znamená oslabením kontrolních mechanismů, rozvolněním vztahu lidí k tomu státu, změnou fungování toho státu, obsazováním celé té struktury státní svými vlastními lidmi a tím to změní, že jo? Nepotřebuje na to měnit ústavu.
1: A teď mi řekněte, existuje na téhle cestě Babišově, existuje něco, co by celý ten kolotoč mohlo zbrzdit, nebo neexistuje?
0: Existuje jediná věc, kterou jsme vymysleli už dávno, a to jsou svobodné volby. Jako když se to lidem nebude líbit, co se děje, a budou si říkat, nám se nelíbí, že takovýmhle způsobem ta vláda vládne a tak dramaticky mění ten svět, ve kterém my žijeme, ať se to týká řízení vlády, řízení ministerstev nebo likvidaci veřejnoprávních médií, tak to můžou projevit ve volbách. Nikde jinde to projevovat moc nemůžou. Můžou samozřejmě demonstrovat, podepisovat petice, ale ten faktický exekutivní akt jsou volby. Takže pokud chtějí dát té vládě nějaký signál, že toto je cesta, která se jim nelíbí, tak musí chodit k volbám a volit někoho jiného. Jako, nebo volit je, jestli se jim to líbí, tak můžou samozřejmě volit je. To jako máme, pořád ještě máme férové a svobodné volby.
1: Petros Michopoulos dnes v Osobnosti Plus nabízí vám některá z opozičních stran nějakou skutečnou variantu do budoucna.
0: Jak říká Bohumil Pečinka, opoziční strany ještě pořád jsou v takovým jako poporážkovým karu, že pořád ještě smutněji z prohraných voleb. A myslím si, že na tu formaci, na to, aby se sformovali k nějakému zásadnímu střetu s těmi vládními stranami potřebují ještě nějaký čas. Myslím, že se to teď otestují na podzim v komunálních a senátních volbách a teprve potom se ukáže, kdo jak se z té prohry probral. A pak nás čekají prezidentské volby, které budou úplným jako džihádem proti Petru Pavlovi, kde moc prostoru ty politické strany mít nebudou. Ale to taky ukáže náladu v té společnosti. A jak říkám, prostě velké výzvy, velké prohry a velké chyby jako dávají šanci novým a nadějnějším lídrům. Takže já bych nebyl v tomhle jako v nějakém jako smutku.
1: A říkáte to jakoby s tou perspektivou, že dnešní lídři, třeba ODS, takže budou jako v historicky krátké době vyměněni?
0: Nemusí být vyměněni, můžou sami se změnit a začít jinak pracovat. To jako není řečeno, že ta změna musí nastat tím, že se personálně ty strany změní. Můžou ti lidi se začít jinak chovat, můžou jinak začít komunikovat, můžou se poučit z těch chyb. Jako já si myslím, že inteligentní bytosti jsou schopny se evolučně jako přizpůsobovat té situaci, takže buď se přizpůsobí, anebo prostě odejdou do propadliště dějin.
1: Petros Michopoulos, spoluautor úspěšného podcastu Kecy a politika, byl mým dnešním hostem. Jsem tomu ráda. Děkuju.
0: Děkuji za pozvání a pěkný den přeji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Olomoučtí žalobci obžalovali 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Energie budou v srpnu podle energetického regulačního úřadu dražší. Klidné pondělí u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Olomoucké vrchní státní zastupitelství obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Jeden z obviněných údajně v letech 2014 až 16 provozoval nelegální tržiště na takzvaném darknetu. Z něj měl legalizovat zhruba 1 miliardu korun. Zároveň přitom údajně nakládal s omamnými nebo psychotropními látkami. Další 2 obžalovaní se měli podílet na legalizaci formou darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Poslední obžalovaný měl celou akci zorganizovat. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
4: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
5: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
3: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vycházejí z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to má ale svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
6: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
3: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
7: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
8: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
9: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
8: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Krátce z dopravy dálnice D52 z Mikulova na Brno je za sjezdem na Pohořelice uzavřená kvůli rekonstrukci víkendové nehody. Provoz se odklání na 23. kilometru. Před odklonem je kolona až na 20 minut. V Praze čekejte dlouhou kolonu z jižní spojky od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku a okruh až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Celý úsek vám zabere více než půl hodiny a na příjezdu k letišti se tvoří kolona hlavně směrem z Prahy. Zastavíte se na pražském okruhu před Evropskou a zdržíte se až 20 minut. Dobře dojeďte. Dnes zůstane většinou slunečno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně objeví přehánky nebo bouřky a bude horko 31 až 36, na Moravě až 38 stupňů, zítra bude až 39 v celé republice. To byly zprávy a teď už jsou připravené bruselské chlebíčky.
10: In der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik scheitert Europa regelmäßig an einer aus der Zeit gefallenen Architektur. Es geht um Leben und Tod.
2: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
11: Komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou? Tuhle otázku měl kdysi položit americký ministr zahraničí Henry Kissinger. A i po letech zůstává překvapivě aktuální. Evropská unie má vlastní diplomatickou službu, přesto ale není vždy jasné, kdo za ní ve světě skutečně mluví. I proto se teď v Bruselu řeší možná reforma Evropské služby pro vnější činnost. Jak je možné zefektivnit její fungování? A v čem vězí spory mezi šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Mým hostem je dnes Eric Morris, expert na unijní instituce z think tanku European Policy Center. Vítejte opět po čase v bruselských chlebíčcích.
12: Hi, nice to be there again.
13: Dobrý den, díky, že jste mě zase pozvali.
11: So, the European External Evropská služba pro vnější činnost, ESVA, bývá občas zjednodušeně přirovnávaná k Ministerstvu zahraničí Evropské unie. Nakolik je tato analogie přiléhavá a v čem podle vás naopak pokulhává?
14: Where does the analogy break down?
12: Well, it's accurate in the sense that you
13: sedí to v tom smyslu, že zde máme diplomatický a úřednický systém se zaměstnanci, jak z členských států, tak z unijních institucí, kteří spolupracují na diplomatické činnosti Evropské unie. Máme také diplomatická zastoupení Evropské unie v zahraničí a máme vysokou představitelku pro zahraniční politiku. Takže v tomto smyslu je analogie s ministerstvem přiléhavá. Na druhou stranu ale nemáme jen jednu společnou diplomacii Evropské unie. ESVA doplňuje 27 ministerstev v zahraničí, 27 vlád členských států. Nenahrazuje je. Spolupracuje s nimi, ale nestojí nad nimi. Vysoká představitelka sama nedefinuje diplomatické postoje Evropské unie, takže ESVA nemá všechny atributy ministerstva zahraničí. Jejím úkolem je pomáhat 27 spolupracovat v zahraniční politice a ladit společné postoje. Ale nedá se jednoduše říct, že to je ministerstvo zahraničí Evropské unie.
11: Pojďme si udělat menší odbočku do historie, protože ESVA tu nebyla vždy. Ona vznikla v roce 2011 na základě Lisabonské smlouvy. Mohl byste připomenout, proč se tehdy členské státy rozhodly, že potřebují společnou službu pro oblast zahraniční politiky? Protože, jak říkáte, tak zahraniční politika je stále v kompetenci členských států, tak proč je potřeba tento společný úřad?
13: Jednak tu máme institucionální perspektivu, která sahá až k Maastrichtské smlouvě a založení Evropské unie. Tehdy při vzniku EU byla samozřejmě hlavní věcí jednotná měna jako suverénní a výlučná pravomoc v rámci celé unie. A v té době státy taky přidali další pilíř, který se týkal zahraniční a bezpečnostní politiky. Lisabonská smlouva pak tento pilíř pevněji zakotvila. Myšlenkou bylo, že už nejsme jen jednotný trh s jednotnou měnou, ale že potřebujeme jednotný hlas i v političtějších otázkách. A tak byla zřízena ESVA s cílem vytvořit tento jednotný hlas, který bude prezentovat evropské postoje ve světě. Pokud chcete, aby Evropa byla víc než jen jednotným trhem a ekonomickou mocností, pokud chcete mít diplomatickou moc a hlas na globální scéně, tak musíte mít vnější rozměr svých politik. Cílem bylo, aby Evropská unie vystupovala jako globální aktér. A proto potřebovala koordinovat a sjednocovat postoje 27 členských států. A k tomu potřebovala mít společnou diplomatickou službu. Proto v rámci Lisabonské smlouvy státy zřídily funkci vysoké představitelky. Zároveň taky zřídily pozici předsedy Evropské rady, který má také kompetence na světové scéně. Čili dříve měla Evropská unie navenek hlavně ekonomický rozměr. A cílem teď bylo, aby na světové scéně působila i jako politický aktér.
15: Teď jste tedy popsal teoretický plán, jak by to mělo fungovat. Otázkou ale je, jestli to tak funguje i v praxi a jak efektivně. Protože ESVA v Bruselu často čelí kritice, že její zahraniční politiku tvoří pouze prázdné fráze a že Evropská unie v současném světě nemá skutečnou moc. Sledujeme to například v konfliktu na Blízkém východě, ale i u dalších témat. Jak to vidíte vy?
13: No, to je velmi složitá otázka, protože zahraniční politiku definuje 27 členských států. A pokud si vezmete například otázku Izraele a Gazy, rozdíly mezi postoji členských států jsou opravdu velké. Totéž platí pro vztahy se Spojenými státy nebo s Čínou. Úkolem ESVA je snažit se mezi těmi 27 najít společnou řeč, pokusit se o ucelený postoj, což je velmi obtížné. Otázkou je, jestli je to proto, že je ESVA neefektivní, jestli zkrátka neslouží tak, jak má, nebo je to proto, že se členské státy nedokáží na ničem shodnout. A můžeme si také položit otázku, jak by zahraniční politika Evropské unie vypadala, pokud by ESVA neexistovala. Měla by Evropská unie nějaký hlas na globální scéně? Pokud investujete do humanitární pomoci nebo chcete vyjednávat obchodní dohody, tak zkrátka potřebujete mít i politickou váhu.
15: Tím tedy myslíte, že bez ESVA by to bylo ještě horší?
13: Ano, bylo by to horší, protože už by tu nebyla žádná snaha o společný postoj. Skutečnost, že schůzkám ministrů zahraničí předsedá vysoká představitelka a že ESVA hledá společný postoj, je motivací k vzájemné diskusi. Jinak by Francie měla vlastní zahraniční politiku, stejně tak Německo. Bylo by zde 27 různých postojů bez motivace hledat společnou řeč a na globální scéně by nebyl žádný evropský hlas. Je proto lepší mít slabý konsenzus, než nemít vůbec nic, vůbec žádné jasno v tom, co Evropská unie jako celek říká. Takže ano, bez ESVA by to bylo horší. A taky tu máte fakt, že Evropská komise se stále více angažuje v zahraničních záležitostech, protože řada aktuálních otázek má vnější rozměr. Regulace jednotného trhu, digitálních platform, společností zabývajících se umělou inteligencí. Pokud třeba mluvíme o obchodu s Čínou, tak nejde jen o ekonomické vztahy. Je to vysoce politická otázka. Máme zde mnoho aktérů. ESVA, členské státy, Evropskou komisi. A je poměrně obtížné hledat mezi nimi rovnováhu. A proto nyní diskutujeme o tom, jak lépe organizovat práci ESVA a jak jasněji definovat roli vysoké představitelky.
15: Na stole jsou teď konkrétní návrhy Francie a Německa na reformu fungování Evropské služby pro vnější činnost. Proč se ty návrhy objevují právě teď? A spočívá problém v samotném institucionálním uspořádání ESVA? A nebude spíš o neochotu členských států prosazovat skutečně společnou zahraniční politiku?
13: Je to obojí, ale do této rovnice bych přidal i Evropskou komisi. Pokud se totiž podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak vysoký představitel je osobou zastupující EU na diplomatické scéně a zároveň zastává funkci místopředsedy komise. Jeho hlavní rolí je však právě funkce vysokého představitele. Když se ale podíváme na současnou praxi, tak vysoká představitelka Kaja Kallasová je především místopředsedkyní komise, která zároveň zastává i post vysoké představitelky. To znamená, že namísto hlavního diplomata Evropské unie, který náleží i ke komisi, je to spíš eurokomisařka, která se věnuje diplomacii. To hodně vypovídá o tom, kdo je šéfem, kdo má hlavní slovo a kdo může například určovat priority.
15: Chcete tedy říct, že ve skutečnosti je šéfkou zahraniční politiky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová?
13: Ano, protože řada iniciativ vychází právě od ní, někdy dokonce bez konzultace s vysokou představitelkou. Šéfka komise jedná s vysokou představitelkou pouze jako s místopředsedkyní komise, nikoli jako s diplomatickým hlasem Evropské unie a autonomním aktérem. Právě na to často poukazoval předchůdce Kalasové Josep Borrell, který se kvůli tomu také dostal do konfliktu s von der Leyenovou. Ona totiž chtěla řídit a definovat vnější politiku Evropské unie. Jak jsme o tom mluvili, zahraniční politika je v kompetencích členských států, ale existuje tu vnější rozměr, například obchod či různé regulace, který stále více nabývá diplomatického charakteru. A v tom spolupráce mezi ESVou, komisí a členskými státy nefunguje dobře. Uprostřed toho všeho stojí vysoká představitelka. Ty úvahy Francie a Německa o reformě vycházejí právě z toho, že identita, role a míra pravomocí vysoké představitelky už nejsou jasné. Ono to nebylo zcela jasné ani na začátku, ve smlouvách, ale nyní je zřejmé, že předsedkyně komise chce v této oblasti hrát hlavní roli a být hlavním partnerem pro jednání s členskými státy, čímž vysokou představitelku pro zahraniční politiku zcela vytlačuje na vedlejší kolej.
15: Zmiňujete Josepa Borrella, předchůdce Kalasové, ale během jeho mandátu tyhle debaty o smyslu ESV nebyly až tak hlasité a viditelné jako teď. Nehraje v tom roli také vztah a určitá rivalita mezi Kajou Kalasovou a Ursulou von der Leyenovou? Není to zkrátka osobní?
13: Ano, je to osobní, i když oni by to samozřejmě popřeli. Osobní rovina hrála roli i u Borrella. Ovšem v prvním funkčním období Ursuly von der Leyenové ta její tendence řídit zahraniční politiku byla méně jednoznačná. V současném období ale dochází k daleko větší centralizaci v Evropské komisi. Ve sboru eurokomisařů chybí silné hlasy. V předchozím období patřil právě Borrell k těm silnějším osobnostem a tak panovala určitá rovnováha mezi von der Leyenovou, Borrellem a dalšími komisaři. Nyní je ale tato rovnováha oslabená. Kaja Kalasová je sice bývalou estonskou premiérkou, ale zdá se, že von der Leyenová nebere její politické zkušenosti a politickou váhu příliš potaz. A také všichni vnímáme globální vývoj. Válku na Blízkém východě, návrat Donalda Trumpa, politiku Číny, válku na Ukrajině. To vše ještě více zvyšuje význam zahraniční politiky. A motivuje to von der Leyenovou, aby se sama pokoušela definovat zahraniční vztahy Evropské unie.
15: Nebylo možná v minulosti to její soupeření s Josepem Borrellem tak trochu zastíněno její rivalitou s Charlesem Michelem, s bývalým předsedou Evropské rady?
13: Ano, protože to byly představitelé dvou hlavních institucí, Evropské komise a Evropské rady, která sdružuje hlavy států. Vztahy mezi von der Leyenovou a současným předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jsou nyní lepší. A pokud jde o Kalasovou, ne, že by měla přímo menší politický instinkt, ale možná se občas víc vystavuje riziku než Borrell. Ten sice hodně mluvil, ke všemu se vyjadřoval, ale zároveň byl zkušenější a měl tak větší svobodu se vyjadřovat. Kalasová se například několikrát pokoušela přijít s vlastními iniciativami, ale neuchopila to správně. Chyběla jí podpora členských států, případně šla do střetu s von der Leyenovou, pokoušela se znovu potvrdit svou autoritu a nevyšlo to.
15: Řekl byste, že je Kaja Kalasová slabou šéfkou unijní diplomacie?
13: Je oslabená. Pokud dva největší členské státy, Francie a Německo, uvažují o reformě ESV, znamená to, že si všichni uvědomují, že tu je problém. A to znamená, že šéfka této instituce je oslabená. Kdyby totiž oslabená nebyla, tak by žádný takový problém nebyl. Netvrdím, že ten problém způsobuje ona. Jak jsem řekl, jde o kombinaci chování členských států a předsedkyně Evropské komise. Ale objektivním důsledkem toho je oslabená pozice vysoké představitelky pro zahraniční politiku. Má to velmi těžké. Navíc byla na tento post vybrána z určitých důvodů. Vybrali ji, protože lídři Evropské unie potřebovali vysokou představitelku z řad centristů či liberálů kvůli rovnováze mezi politickými stranami. Chtěli také, aby tuto funkci zastávala žena a Kalasová byla a stále je silná v otázkách Ukrajiny, Ruska a celé východní fronty. Jenže Ukrajina je nyní jen jedním z mnoha témat, která musí Evropská unie řešit. A vše, co může Evropa reálně podniknout, je stále více určováno koalicí klíčových hráčů – Francií, Spojeným královstvím a Německem. Silná stránka Kalasové, tedy její přístup k Rusku a Ukrajině, se tak stala slabinou, protože roli Evropské unie vůči Ukrajině a Rusku je z diplomatického hlediska obtížné definovat, nikoli ale z hlediska podpory Ukrajiny. A pokud jde o Blízký východ, Izrael, Gazu, Irán, Trumpovu iniciativu či Rusko, existuje řada otázek, v níž Kalasová podle mého názoru není tak aktivní, jak by měla být. Nemá v těchto záležitostech dostatečnou autoritu, zejména pokud jde například o Gazu či Irán. V těchto záležitostech není uznávaná jako autorita a to je její problém.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Teď jsme tedy popsali problém a pojďme k možným řešením. Francie a Německo, jak jsme říkali, zvažují několik možností, včetně převedení částí agendy Evropské služby pro vnější činnost na Evropskou komisi, nebo na radu, anebo posílení pravomocí vysokého představitele pro zahraniční politiku. To jsou tedy tři zvažované varianty. Které z těchto řešení by podle vás skutečně zefektivnilo zahraniční politiku Evropské unie?
13: Tyto tři možnosti odrážejí stávající situaci. Šéfka unijní diplomacie se totiž nachází někde uprostřed mezi předsedkyní Evropské komise na jedné straně a členskými státy na straně druhé. První možností je tedy samozřejmě posílit pravomoci členských států vůči Kalasové, aby měli větší a jasnější kontrolu nad zahraniční politikou. Druhou možností je posílit předsedkyni Evropské komise a jasně stanovit, že má pravomoc v oblasti vnější činnosti a že vysoká představitelka je jí podřízená. Třetí možnost je pak pokusit se to vybalancovat a dát více pravomocí vysoké představitelce. Tyto tři možnosti jsou zcela relevantní a nyní jde o to najít nejlepší řešení. Cílem je určit, s kým by měla ESVA užej spolupracovat. Měla by to být komise nebo rada? Členské státy samozřejmě budou tvrdit, že to má být rada. Komise bude zase tvrdit, že to musí být komise. Mám tedy pocit, že řešením bude nějaký kompromis mezi komisí a radou.
15: Ale to by znamenalo, že zůstaneme v situaci, v jaké jsme nyní, ne?
13: Spíš by byla potíž v tom, že by to vyžadovalo vyjasnění rolí komise a rady. Mluvili jsme o rivalitě mezi Michelem a von der Leyenovou. S Koštou sice taková rivalita neexistuje, ale stále není jasné, co přesně by měla dělat Evropská komise. Uveďme si jako příklad obranou politiku. Podle unijních smluv se komise zabývá obranným průmyslem, organizací trhu v tomto odvětví a financováním výzkumu v oblasti obrany. Když ale posloucháte von der Leyenovou, tak ona hovoří o bezpečnostní architektuře Evropské unie. Iniciovala projekty týkající se dronů a mluví o odstrašování. Nic z toho by nemělo spadat do její kompetence, protože to smlouvy nestanovují. Na druhou stranu, vzhledem k vývoji situace na světové scéně, lze uvažovat o tom, že by Evropská komise v této oblasti měla hrát významnější roli. Tato otázka by se měla vyjasnit stejně jako role vysoké představitelky. Nemyslím si, že řešením či zvolenou cestou bude posílení její pozice. Podle mého názoru půjde buď o jasné podřízení její pozice předsedkyni Evropské komise, nebo o to, že se stane spíše hlasem členských států než autonomním aktérem prosazujícím evropské postoje ve světě. Podle mého názoru bude kompromis spočívat v tom, že si členské státy ponechají rozhodování o zásadních otázkách, avšak zároveň poskytnou komisi větší akceschopnost a širší pravomoci k jednání. Role vysoké představitelky se pravděpodobně rozdělí na dvě roviny. na rovinu procesní, která bude úzce propojená s komisí, a na rovinu politického rozhodování a politického rozměru, která bude blíže členským státům. What is political decision and political dimension
15: which will be closer to the member states? Any possible reform? Vyžadovala by případná reforma změnu unijních smluv a tím pádem tedy jednomyslnou podporu členských států. Je to tak? Support? Is that correct?
13: I think they can work around this because we all know that changing the treaty is difficult. Myslím, že se tomu lze vyhnout, protože všichni víme, jak obtížné je změnit smlouvy. Půjde tedy spíš o využití flexibility, kterou nám unijní smlouvy umožňují. Pokud jde o změnu smluv, tak všichni víme, že hlavní debata se nyní točí kolem rozšíření Evropské unie. A neexistuje tu vůle k jejich otevření. Taková změna vyžaduje jednomyslnost všech 27 států a pak ještě ratifikaci v členských státech, někde hlasováním v parlamentu, jinde formou referenda. A sladit 27 členských států tak, aby změnu smluv přijali, to je, jak všichni víme, téměř nemožné. Veškeré tyto reformy Evropské služby pro vnější činnost, vymezení pravomocí i pozice vysoké představitelky, tedy zřejmě budou probíhat beze změn smluv, alespoň v krátkodobém horizontu.
15: A myslíte si, že tyto reformy můžeme očekávat v příštích měsících, nebo aspoň do konce tohoto mandátu současné Evropské komise?
13: That's a good question. What would be interesting to see, and I'm not sure it's. To je dobrá otázka. Zajímavé bude sledovat, kolik členských států souhlasí s Francií a Německem v tom, že je třeba tu reformu rychle provést. Nejsem si jistý, jestli už je v tom jasno. Možná, že pro většinu zemí to není priorita. Pokud budou mít pocit, že současná situace skutečně blokuje nebo oslabuje akceschopnost Evropské unie, budou chtít ten proces urychlit. Já osobně si ale nemyslím, že to je priorita. Ano, problém tu je, ale domnívám se, že větší priority jsou nyní jinde. Nejsem si proto jistý, zda jsou všechny členské státy, anebo alespoň jejich většina, ochotné se touto otázkou zabývat a následně se shodnout na dalším postupu. Očekávám tedy, že se to bude ještě nějakou dobu vléct, přinejmenším do konce tohoto funkčního období.
15: A je podle vás na pořadu dne i debata o možné výměně Kai Kallasové na postu šéfky unijní diplomacie?
13: Nemyslím si. Navíc ani nevím, jak by to bylo proveditelné. Výběr vysokého představitele je totiž součástí balíčku klíčových funkcí, kam patří předsedové Evropské komise, Evropské rady a parlamentu a také právě vysoká představitelka. Předpokládám, že by Estonsko muselo se změnou souhlasit, tedy o tuto pozici přijít. A muselo by do Evropské komise nominovat někoho nového. To by znamenalo přeskupení celé Evropské komise. A otevřelo by to diskusi o dalších klíčových postech. A pokud jde konkrétně o Kaju Kallasovou, nemyslím si, že by ji chtěli měnit. Konec konců ona si nevede extrémně špatně. Neudělala nic, co by ospravedlňovalo tak radikální krok, jako je její výměna. Domnívám se tedy, že ve funkci setrvá až do konce svého mandátu.
15: Hostem bruselských chlebíčků byl Erik Morris, odborník z think tanku European Policy Center. Děkuji moc za rozhovor.
13: Děkuji, bylo mi potěšením.
15: A o čem dalším se tento týden mluví v unijních kruzích? Brusel přepíná do prázdninového režimu, kalendáře eurokomisařů se vyprázdnily, chodby evropských institucí utichly a bruselská bublina se na pár týdnů přesunula na pláže. Evropská komise ale úplně nezavírá. Kdyby přišla krize, musí být vždy někdo z eurokomisařů připraven na značkách. Evropu dál sužují rozsáhlé požáry a evropské družice Copernicus bedlivě sledují, kde hoří a kolik emisí přitom míří do ovzduší. Letos už v Evropské unii lehlo popelem skoro 450 tisíc hektarů půdy a požáry vypustily do ovzduší bezmála 18 milionů tun oxidu uhličitého. Evropská komise konečně vypsala dlouho odkládanou výzvu na vybudování až 7 gigatováren na umělou inteligenci. Brusel tak chce získat vlastní výpočetní svaly pro závod s Amerikou a Čínou. O unijní podporu při stavbě AI Gigafactory bude usilovat také Česko, respektive České radiokomunikace. Konkurence ale bude velká. Migrační krize v Seutě se rychle změnila v politické bojiště. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že Španělsko dostalo hranici pod kontrolu, zatímco strana Vox a další pravicoví populisté viní z chaosu jeho vstřícnou migrační politiku. Migranti se vrací do Maroka, politici ale na krizi dál budou sbírat body. To už je z těchto bruselských chlebíčků vše, díky za poslech. Naladit si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také v podcastových aplikacích nebo na webech Radiožurnálu a iRozhlasu. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Pěkné dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. 4 obvinění z březnového žhářského útoku v Pardubicích podali stížnost proti prodloužení vazby na další 3 měsíce. Informoval o tom soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Stížnostmi se bude zabývat krajský soud v Hradci Králové. Policie v případu stíhá 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 v Polsku. Požár výrobní haly zbrojovky LPP Holding způsobil škodu za stovky milionů korun. Ve Francii dál bojují asi 3 000 hasičů s rozsáhlými lesními požáry. Na jihozápadě země v Gironde a na jihu v Provencálsku sice mají oheň pod kontrolou, vysoké teploty a suchý vítr by ho ale mohly znovu rozdmíchat. Úřady přesto povolily návrat většiny evakuovaných lidí domů. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6,8 miliardy korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi 500 tun ryb, šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to Zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 km dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb. Podle spolku za to může prudký nárůst teploty vody. A komedie Jana Svěráka 5 švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o 4. český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. Film vypráví příběh 5 starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. Česká filmová a televizní akademie ho zařadila mezi kandidáty na českou nominaci na Oscara. Ještě pohled na silnice. Dálnice D52 z Mikulova na Brno je za sjezdem na Pohořilice teď uzavřená kvůli rekonstrukci víkendové nehody. Provoz se odklání na 23. kilometru. Před odklonem je kolona až na 20 minut. V Praze se na příjezdu k letišti tvoří kolona před omezením už z Pražského okruhu od Karlovarské. V koloně se navíc srazil kamion s osobním autem v nájezdu z Evropské. Zdržení až 25 minut. A popojíždět budete v celé Novopatské před Kbelskou. Brzdí se už na okruhu od sjezdu na dálnici D11 a je to na více než 20 minut a v Nové Povltavské kousek před tunelem se řeší nehoda, ale výrazněji se nezdržíte. Přejeme šťastnou cestu. Po zbytek dne má převažovat slunečno, jen přechodně se nakupí mraky a pak se výjimečně objeví i přehánka nebo bouřka a teploty dnes vystoupají na 31 až 36 na Moravě až na 38 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už začíná Interview Plus.
17: Jak se změnilo Česko pohledem britského novináře během víc než dvou desetiletí, jak se proměnila česká politika a veřejná diskuze, které tuzemské kauzy v posledních letech zajímaly zahraniční publikum a které jsme u nás doma nespravedlivě opomíjeli. A kdo je největší talent tuzemské politiky posledních dvou dekád? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
17: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC a kterého zdravím do Velké Británie. Dobrý den.
18: Dobrý den z Oxfordu.
17: Vy končíte jako korespondent v Praze. BBC dále zavírá posty dopisovatelů v Ženevě, v Lisabonu, na Balkáně a ve Varšavě. Celkem pokrývali dění ve 14 evropských zemích. Jsou důvodem ty 20% úspory, o kterých se mluví?
18: Údajně ano, to jsou ty oficiální důvody v rámci úspor, že ty pět míst končí, ale jako musím zdůraznit, že jak Praha, tak ty další místa, které jste uvedl, to jsou naprosto lidé na volné noze, to jsou freelancers. Takže nejenom já, ale i další kolegové a nejenom ty, kteří se to týkají, ale i další bývalí současných kolegů v BBC i mimo BBC se ptají, jaké jsou úspory, když ty lidé stojí buď velmi málo BBC, nebo i v mém případě v poslední půl roku absolutně nula. Takže my stále nechápeme, kde jsou ty úspory jako u konci takovou spolupráci.
17: Člen vedení zpravodajství BBC se nechal slyšet, že jediné zprávy, které od teď BBC zajímají, jsou Gaza, Ukrajina a všechno, co dělá Donald Trump. Je to podle vás pravda? Je to ten důvod možná?
18: Já si myslím, že no, pravda to možná je, já nevím, upřímně řečeno, ale určitě my jsme všichni cítili posledních 12 měsíců možná, že prostě ten zájem od Londýna na dění, která jako nesouvisí úzce s těma věci, které jste uvedl, určitě to klesá, ale klesá to dlouhodobě. Ale zase nechme stranou Česko a Slovensko, které já jsem 22 let pokryl jako zpravodaj BBC v Praze, jako ukončit spolupráce s mým kolegou Adamem ve Varšavě, Polsku, jako Polsko, která má klíčový strategický význam, co se týče války na Ukrajině, nebo Balkány, který nesouvisí přímo jako s válkou na Ukrajině, ale některé země na Balkáně jsou stále jako sud prachu. Takže nedává jako mně a nejenom mně žádnou logiku, žádný význam, když myslím, že prostě ty úspory se dá jako najít i jinde. Takže podle nás je to nelogický a nejenom podle nás.
17: No a máte dojem, že to, co řekl ten váš vysoce postavený kolega, že ta témata, která BBC odteď zajímají, jsou už jenom tahle tři, které jsem citoval, Gaza, Ukrajina a vše, co dělá Donald Trump. Že ten důvod je, řekněme, posluchačská nebo divácká přitažlivost? Jaký by to mělo dopad, kdyby to opravdu tak bylo?
18: No, já nevím, jestli je to... No, za A, my, samozřejmě, to jsou údajné slova nějaký vysoký člen managementu BBC News, který bylo v údajně nějaký jako online meeting s kolegy, ale jako samozřejmě to nevím, jestli to pravda nebo ne. Ale dá se to říct, že věci se pohybovaly jako v tom směru, že ne, my budeme soustředit na Ukrajinu, na Trumpa a tak dále, na Gazu. Takže to určitě to má nějakou logiku, ale zase prostě my nesouhlasíme s tím, že britský nebo každý, jako kdokoliv jako divák chce jako denní dietu každý vyjádřený Donalda Trumpa, když stejně druhý den říká něco úplně jiného. Jako třeba s Iránem, jako skoro nikdo jako nebere, co říká o Iránu vážně. Takže proč musíme jako každou tiskovku živě a každé slovo, které padá od Trumpa, slyšet jako v reálném čase. Jako to nedává zase moc smysl. Ale takže nejsem si jistý, jestli to je opravdu reálný, co říkal údajně ten kolega.
17: Vy jste byl doposud značně zdrženlivý nejen ve věci BBC, ale taky jste nekomentoval českou politiku, možná proto, abychom vaše názory nepřipisovali vašemu zaměstnavateli. Změní se tohle vaším odchodem z BBC? Mohu od vás v tomhle rozhovoru chtít komentáře k českým reálím?
18: No.

0: řekněme.
1: Největší hodnota, přesně tak. Takže já jsem dlouho nekomentoval českou politiku, ale teď určitě mám jako volnější ruce.
0: Tak to zkusme. Já vám dám jeden příklad. Novinářka deníku N nebyla minulý týden připuštěná na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. Mohlo by se to stát v Británii?
1: Ne.
0: Absolutně
1: ne.
0: Jaká je adekvátní reakce novinářů? Z logiky věci by novináři měli být solidární, protože příště se panující vládě mohou znelíbit oni. Tak co by se stalo v Británii, kdyby se to stalo?
1: No, osobně si myslím, že a vím, že jako mluví se o tom, že by mělo být nějaký bojkot, že by další kolegové v médii, nejenom soukromní, ale i veřejnoprávní, což je samozřejmě těžký, že by jako neměli chodit na tiskovky vlády nebo tiskovky pana ministra Macinky. Já nevím, tohle je docela extrémní řešení, ale zase možná je to řešení správně. Já prostě mám docela luxusní pozice, že prostě já už jako nechodím na žádné tiskovky už delší dobu, takže já to nemůžu řešit, ale si myslím, že bojkot je na místě, upřímně řečeno, a si myslím, že to psal, myslím, Miloš Čermák včera a já
0: Český
1: s tím docela souhlasím.
0: A řekněte mi, vy jste řekl zcela rozhodně, že v Británii by se tohle stát nemohlo, tak v čele Británie byli často impulzivní lidé, já nevím, třeba Boris Johnson, tak jak to, že nikdo neudělal tenhle ten krok?
1: Já si myslím, že tam je přece větší, nevím, profesionalita, že prostě i když samozřejmě jako Johnson a i jiné lídři, třeba Tony Blair a tak dále, jako některý z nich jako přímo nesnášeli různě deníky nebo novináře, ale jako nepustit na tiskovku, já si myslím, že to je prostě, podle mého je to prostě uznání, že my nemáme protiargumenty na jejich kritiku. A i když nesouhlasíme s tím, jak píšou o nás, o vládě, prostě jako role politika je dávat argumenty, které by pomohl pochopení jako pozice vlády. Takže nepustit někoho na tiskovku, si myslím, že to je prostě nelogický a nepomáhá právě vládě a právě ministru Macinky.
0: A je to z vašeho pohledu jako věc, kterou se Česko dostává do úplně jiné situace z hlediska, řekněme, politické kultury nebo zvyklostí?
1: To nevím. Já si myslím, že byste musel mě zeptat třeba za měsíc, protože je dost možné, že teď jsme v létě nebo před létem, jako celá věc se vyšumí, zase bude chodit Zdislava nebo někdo z Deníkem na tiskovky vlády a zase to bude zase jako vyšumět. Jako nevím, já bych to zase jako neúplně přehnal s tím, ale určitě je to znak něčeho, který není dobrý, není to zdravý pro společnost a je to další znak, že prostě ty příkopy, které vidíme nejenom v Čechách, se prohloubí.
0: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Zdá se, alespoň podle sociálních sítí, že probíráte archiv své práce za těch uplynulých 22 let. S jakými pocity?
1: Pocity velmi smíšení, trošku nostalgické. Jak jste správně řekl, že jsem dělal BBC 22 let. Předtím jsem měl 5 let v rozhlasu právě jako ve vašem baráku na Vinohradském jako pro Radio Praha a vysílání do zahraničí. A předtím 3 roky v Četce. Takže já mám docela dlouhou novinářskou kariéru v Čechách. Nevím, já mám hodně dobré vzpomínky i smutné vzpomínky, ale možná

0: nejhorší je s postupem času. Některé lidé, se kterým jsem měl velmi dobré, zajímavé, těžké rozhovory, už ani nejsou naživu. A to je možná nejhorší, když se dívám do svého archivu. A teď my jsme pár týdnů před výročí sovětské invaze a chystám něco o tom psát do svého Substacku Based in Bohemia. A jsem chtěl, nebo chci mluvit jako s různýma lidma, ale když pročesuju svůj adresář, prostě tady vidím, že jo, Erazim Kohák, aha, umřel. Václav Žák, bohužel, po smrti. Takže jsou různě lidi, se kterým jsem v minulosti mluvil a teď jako nejsou mezi námi. Jako, a samozřejmě to platí i pro třeba Jiří Dienstbier, Dana Nimsová a tak dále.
1: Vy jste se korespondentem BBC v Praze stal ve stejném měsíci a roce, kdy naše země vstupovala do Evropské unie, jestli se nepletu, v květnu 2004. Jakou nejlepší radu jste tehdy dostal od vašich kolegů nebo kamarádů před tím, než jste opravdu dostal tuhle tu pozici, že budete hlasem střední Evropy a Česká a Slovenska v BBC?
0: To je těžká otázka. Já si myslím, že největší rada, kterou jsem dostal vůbec, to bylo od mého předchůdce, který mimochodem je zpátky v Praze a žije v Praze a pracuje v Praze. A on říkal, BBC chce slyšet nějaký entuziasmus ve tvém hlasu, když budeš o tom něco vyreferovat na rádio nebo v televize. Chtějí ten drive, chtějí ten prostě, že jste opravdu, že žiješ jako tím příběhem. To je jedna věc. A druhá věc byla nikdy nepomlouvat kolegy z branci. A jsem se snažil jako to respektovat a si myslím, že se to docela dobře osvědčilo.
1: Řekněte mi k tomu entuziasmu. Úkolem toho místního korespondenta je nabízet vysílání, které sídlí v Londýně, co by mohla BBC odvysílat z Česka pro světové publikum. Třeba na stanici BBC World Service. Dá se říct obecně, kdy jste měl největší úspěch, co vlastně, kdy jste musel ten entuziasmus, kdy jste ho nemusel vlastně použít příliš, aby editoři řekli, to je skvělé.
0: Jasný. No, je spousta příkladů. Třeba spor Bolka Polivky jako údajný král Valašské království proti jeho ministr zahraniční věcí Tomáša Harabiše. Spor o království, který neexistuje, ale skončil před soudem. Jako opravdický spor mezi dvěma mužama. To nepotřebovalo žádný entuziasmus.
1: Ale to působí jako vtip, že jsme země Cimrmanů, kde neexistující království žaluje neexistujícího ministra zahraničí tohoto království.
0: Ale ten spor byl opravdový, takže to byl fakt spor o takzvaný jako intellectual property, že jo? Takže to jsem používal jako záminku trošku hlouběji proskoumat českou duši, proč Češi potřebují žít v nějakým světě, která neexistuje, jestli je to simrmanský nebo jo, to je takový ten jako internal exile.
1: Já jsem si říkal,
0: myslím, že to je opravdu jako vlastnost Čechů.
1: Já jsem tak typoval, vy mluvíte o intelektuálním vlastnictví a o tom, jak je to relevantní téma, přestože království Bolka Polívky neexistuje, tak jsem si říkal, jestli největší zájem budil třeba pád vlády Mirka Topolánka během českého předsednictví Evropské unie v roce 2009, anebo jestli to byly nakonec neuskutečněné plány postavit v Trokavci americký radar v roce 2007. Kdy jste měl nejvíc práce jako pražský korespondent?
0: No, bych o tom musel přemýšlet. Nejvíc práce, to asi to bylo určitě kolem evropské dění, evropské třeba summity, ale to bylo spíš z důvodu, že já jsem musel velmi rychle se naučit, jak funguje ta Evropská unie. Takže pro mě to bylo nejvíc práce, já jsem nejvíc čtení pravidla, zvyky, evropské, abych mohl referovat o nějaký jako rozhodnutí nebo nějaký summitu, co se týče Evropská unie, buď v Praze nebo v Bratislavě a tak dále. To nejvíc bolelo, protože jsem musel se velmi rychle naučit se orientovat v tom evropské dění, což Evropské unii, což je docela těžké.
1: Když jsme u těch zahraničních politiků v Česku, vy jste se nedávno svěřil, že na vás bývalý německý kancléř Gerhard Schröder byl nazlobený tak, že na vás málem křičel.
0: Ano.
1: Co se stalo?
0: No, dlouhá historka, se budu snažit to trošku zkrátit, ale my jsme byli na Hrzánském paláci, byl krásný, tuším, dubnový den, jako teplo, a bylo schůzka jednání mezi kancléřem Schröderem a tehdejší, teď už zesnulý premiérem Stanislavem Grossem. A já jsem byl docela pilný reportér BBC a můj úkol byl vždycky dostat se vyjádření, odpověď na tiskovce od světových nebo i českých a slovenských politiků a lídrů v angličtině. Což jako vždycky jsem se snažil o tom. Takže během tiskovky já jsem položil otázku panu kancléři Schröderovi v angličtině, protože já jsem věděl, že mluví velmi dobře anglicky. Já jsem ho slyšel rozhovor v angličtině. Takže jsem ho ptal, Mr. Chancellor, bla, bla, bla. A odpověděl, že ne. Německy odpověděl, ne, my jsme v Praze a budete se ptát buď německy,
1: nebo vůbec.
0: Nebo česky. A já jsem se smál a všichni se chechtěli kolem nás a to bylo, ta nálada byla dobrá. Ale já jsem jako se nedal a jsem položil otázku ještě jednou v angličtině, jako už po druhý, a zase velmi razantně říkal, ne, pane redaktore, my jsme v Praze, vy budete mluvit buď německy nebo česky. A já zase jako teď, jako to, ten smích trošku upadl, jako protože lidi začali být nervózní. Takže já jsem to pokusil po třetí a už jako se opravdu jako zlobil a říkal, vy sind nicht in London, vy sind in Prag. A prostě říkal, německy nebo česky.
1: Udělal byste to dneska jinak, pane Camerone?
0: Ne, asi to stejný, no. Ale ten konec bylo, že jsem se ho ptal velmi, myslím, plynulé česky. Jsem přešel do češtiny a položil jsem tu otázku česky, oni to předložili a on jako kýval, tak dobrý. A pak se v jednom krásném momentu se otáčel Grossovi a ptal se Grossa anglicky, so, how is his Czech? Jako, jak mluví česky? A Gross, který samozřejmě nemluvil ani anglicky, ani německy, prostě říkal, jenom jako kýval. A pak nakonec Schröder přišel ke mně po tiskovka, potřásl mi ruku a říkal, you know, your Czech really is better than my English. Což byl takový krásný moment.
1: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Když mluvíte o českých politicích, jak jste s nimi vycházel? Vy jste zažil prezidenty Klause, Zemana, Pavla, 10 českých premiérů. Kdo měl jako politik podle vás největší, a já použiju to slovo, charisma?
0: Zeman. Bezpochybně. Zeman, prezident Zeman. I když já jsem ho znal jako premiér, já jsem nikdy netočil rozhovor, tuším, s ním jako prezident, ale jako premiér. Ano, protože já jsem jel s ním ještě jako zaměstnanec Radio Praha, Český rozhlas, do Švédska, když byl na oficiální návštěvě Švédska. A byl naprosto kouzelný. Jako, můžeme říct o Zemanovi jako hodně, cokoliv. Určitě má velmi negativní stránky, ale když ho postavíte před publikum, před davem novinářů a různých lidí, on má tak perfektní jako comic timing, že to časování vtipu je prostě naprosto geniální. Jeden příklad byl, že byla velká tiskovka s, myslím, Joran Persen, nevím, jak se jmenoval, švédský premiér tehdy plus Zeman, a byly pár otázků v angličtině, česky, a pak přišel švédský novinář a se ptal svého premiéra a švédský premiér se omluvil Zemanovi a řekl, omlouvám se, ale teď musím odpovědět švédsky, takže chvíli nebudete rozumět. A Zeman řekl, nevadí, já mluvím několik slov, já umím několik slov ve švédštině, jako třeba skol. Jo. Ten smích jako byl přes celý sál. Takže on byl opravdu jako skvělý retorik a babič.
1: Když se bavíme o reflexi české politiky, jsou věci, které v Česku podle vás přehlížíme a měli bychom si jim jako novináři věnovat soustavněji?
0: No, když budu upřímný, váš kolega další Petr, se mi dal tuto otázku předem a přemýšlel jsem o tom a moc mě ne napadá. Já si myslím, že jako české média pokryje nejenom Českou republiku a sousední země, ale i jako svět docela dobře. Takže já jsem o tom musel přemýšlet. Možná jenom třeba věci, jako teď tuším, že Praha 40% Pražanů, myslím, jsou cizinci, což je pro mě naprosto neskutečný fakt. A si myslím, že tohle by mohl třeba zasloužit víc pozornost v českých médiích, ale to samozřejmě to tam je. Takže upřímně řečeno, nic mně jako nechybí.
1: Tak to byla otázka editora Petra Dudka. Ještě jedna věc. Britové přinejmenším v menším ve srovnání s Českem dobře rozumějí konceptu soft power, což je taková ta síla kultury, řekněme, té země. Váš velvyslanec Matt Field je v Česku populární postavou, dokonce vydal knihu nazvanou Jsem tady novej. Co by o sobě mohli současní Češi a současné Česko, co by mělo vyprávět? My taky hledáme český příběh, to je iniciativa Martina Vichtrleho, podnikatele, najít ten český příběh. Tak co podle vás je ten novodobý český příběh?
0: To je těžko, protože samozřejmě Česká republika hodně spolehla, co se týče soft power, na český pivo, což je správný, český sport, hokej a tak dále. Já si myslím, že jestli ten správný směr je uznat, že Česko není malá země. Jo, Česko je středně země. Nebo
1: středně veliká.
0: Středně malá země. Ano, středně veliká. A máme, a to říkám jako už českým občanem, že máme nějaký vliv, myslím, na světě, v Evropě. A si myslím, že ten vliv by klidně mohl být větší. Když se díváme teď třeba na Finsko, Finsko je podobně velký jako Česko, ale díky osobnosti jako třeba Alexander Stubb, který byl samozřejmě nedávno v Praze, jsem měl
1: finský prezident
0: moderovat, finský prezident moderovat diskusi mezi prezidentem Pavlem a Stubbem na hradě. Si myslím, že jako lidé jako on dokáže zvětšit vliv jeho docela skromná země. Myslím, že v Čechách máme dost lidí, kteří by mohli jako dokázat jako něco podobného, ale určitě není zakázat novinářů jako na tiskovky, to určitě tam jako cesta nevede.
1: Hostem Interview Plus byl novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: bitcoinové kauze padly 4 obžaloby, jedna z nich i na hlavního aktéra Tomáše Jiříkovského.
4: Obviněné osobě hrozí uložení souhrnného trestu, a to ve výši odnětí svobody 20 let a propadnutí majetku, propadnutí věci.
3: Washington pomohl Tokiu s posílením japonské měny. Snaží se zabránit chaosu na světových trzích.
5: Mají oslabující jen a potřebovali trochu pomoci. Pro Japonsko jsme vždycky k dispozici.
3: Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se 3. nejdražším českým fotbalistou v historii. Na konci dálnice D35 z Hradce na Mýto před Stradouní je kolona a počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů. Je pondělí 3. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle informací ČTK jde o už dřív odsouzeného Tomáše Jiříkovského a jeho advokáta. Dalším má být exministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo jeho náměstek.
6: Jiříkovskému navrhla žalobkyně 20 let za mřížemi za provozování darknetového tržiště. Dalších 9 let pak za darování skoro miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Viní ho z praní špinavých peněz. Exministru Blažko a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Danhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Na legalizaci výnosů se měli podílet. Poslední obžalovaný advokát Karim Tic podle státního zastupitelství celou akci zorganizoval. Hrozí mu odnětí svobody na 8 let, peněžitý trest v řádech desítek milionů korun a 8letý zákaz činnosti. Vyjádření obžalovaných scháníme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Japonsko a Spojené státy intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodej státních dluhopisů. Ekonomická krize v Japonsku by totiž mohla rozkolísat globální finanční trhy.
7: Japonský jen byl na konci minulého týdne proti dolaru nejslabší za posledních 40 let. Japonskou ekonomiku dlouhodobě trápí stoupající ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle japonské ministryně financí Satsuki Katayamaové jsou obě země připravené intervenovat na podporu měny i dál, pokud to bude potřeba. Pomoc komentoval i americký prezident Donald Trump. Podle něj obě země pojí velmi silné ekonomické vazby. Japonsko je mimo jiné největším vlastníkem amerických dluhopisů na světě. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
8: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
9: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládne.
8: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní taky Madrid.
10: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Seuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč. Potřebují ho k otvírání bezbariérových toalet, na nákup nových euroklíčů, ale chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
11: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
12: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku vcelku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích. Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
13: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
12: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
3: Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to hlavně pro instituce nebo firmy. Například ikonou s textem Vytvořeno AI.
14: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak.
15: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
16: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
15: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a taky před rizikem vzniku požárů. Teploty dnes dosáhnou až 36 stupňů, zítra porostou až k 39. Horký vzduch, který do Evropy proudí z Afriky, způsobí, že se neochladí ani v noci. Jak řeší vysoké teploty v ZOO v Ústí nad Labem, teď řekne redaktorka Kateřina Kučerová.
17: Rosomákům chovatele během tropických dnů dovážejí led. Tapíry pravidelně kropí vodou a třeba prasatům visajánským připravují ovocno-zeleninové nanuky. Zvířata se můžou ochladit taky v bahništích. Asijským antilopám pak stačí stín nebo možnost schovat se do vnitřních prostor. Alpaky chovatele během dne osvěžují vodou z hadice. Ze ZOO v Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
18: Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu, kde podepsal pětiletou smlouvu.
19: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček. A Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
20: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
19: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Šveda, Radiožurnál.
21: Nehody na D35 u Hradce a před Stradouní. Na D35 ve směru od Hradce Králové na Vysoké Mýto pozor na dvou místech. Nejdřív hned za sjezdem z D11 na kilometru 127,5 je po nehodě zabraný pravý pruh, vybočuje se tam bez kolony. Kolona potom vzniká na konci dálnice směr Mýto před dlouhodobou uzavírkou u Ostrova. Ze 156. kilometru se sunou hlavně kamiony asi 20 minut dál exitem 157 k nehodě před kruhovým objezdem. Před ním se popojíždí i silnicí 17 za Mrsk Chrudim od Stradouně zase kolem 20 minut. A dálnice D52 z Vídně do Brna je za Pohořelicemi už volně, plynule průjezdná. Rekonstrukci víkendové tragické nehody dokončili, provoz je obnovený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se výjimečně vytvoří přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A teď publicistika a Věra Štechrová.
0: Jak vlny veder a sucha ovlivňují chod jaderných elektráren? Je česká společnost tolerantnější vůči lidem s menšinovou sexuální orientací? A jak moc se zrychluje tání ledovců? To jsou naše témata. Rekordní sucho ohrožuje výrobu elektřiny v některých jaderných elektrárnách v Evropě. Kvůli nedostatku vody odstavila některé bloky Francie. Nízký průtok vody v Dunaji způsobil odstavení dvou reaktorů rumunské elektrárny Černá voda. Ze stejného důvodu může být tento týden úplně odstavená jaderná elektrárna Paks v Maďarsku. Stalo by se to poprvé za téměř 50 let. Já teď vítám ve vysílání předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to konkrétně znamená odstavit jadernou elektrárnu? Jak složitý je to proces?
1: V tomto případě je ten proces v podstatě poměrně standardní. Skládá se z celé řady kroků, které ta elektrárna nebo ten provozovatel provádí i v jiných případech, například v případě, kdy se dělají standardní odstávky za účelem výměny paliva, to znamená postupně se snižuje výkon reaktorů, zasouvají se regulační orgány do reaktorů, ta štěpná reakce postupně klesá až na nějaké nezbytné minimum nebo úplně na nulu a ten reaktor se následně už tím standardním způsobem chladí s mnohem menšími nebo nižšími nároky na spotřebu té chladící vody a těch kapacit. Takže je to něco, s čím se pracuje poměrně často. Ty odstávky za účelem výměny paliva probíhají většinou jednou do roka na každém bloku. I když v případě našich elektráren se teď ta doba prodlužovala a dá se říct, že je to něco, co má by každý provozovatel velmi dobře zvládnuto, má ty kroky velmi dobře vyzkoušeny a ví, co je třeba dělat. To, že se v tomto případě jedná o odstávku z důvodu nedostatku chlazení chladící vody, na tom faktu příliš mnoho nemění, protože stále je to řízený proces, kontrolovaný proces, ke kterému dochází vědomě, cíleně, s jasnou perspektivou, s jasnou vizí, co se má dělat, kdy se to má dělat. Takže toto není nehodová havarijní situace, která by byla nějakým způsobem kritická.
0: No každého, kdo viděl seriál Černobyl, asi napadne, jestli to odstavení elektrárny, byť třeba řízené, je spojené s nějakým rizikem.
1: Nemělo by tomu tak být. Toto je opravdu standardizovaný proces. Je fakt, že samozřejmě v každém takhle složitém procesu může dojít k nějaké chybě, ale to zařízení je navrženo tak, aby když dojde k nějaké chybě, zapracovali ochranné systémy a mechanismy, které zabrání jakékoliv havárii. Takže riziko při samotném odstavování je, řekl bych, zanedbatelné.
0: A proč pokles hladiny Dunaje pro elektrárnu Paks je tak podstatný? Voda přece v Dunaji stále je. Tak v čem je ten problém?
1: Jedná se o to, že elektrárna vlastně odebírá vodu z Dunaje nebo využívá vodu z Dunaje k chlazení s tím, že potřebuje, aby ta voda v tom Dunaji dosahovala určité hladiny, určité úrovně. A to se nyní nedaří. Ta voda tam sice stále je, ale je níž, než by měla být. Když si to velmi zjednodušíme, tak se dá pochápat tak, že jsou tam nějaké sací potrubí a ta potrubí už se dostala teď hodně blízko hladiny. Jo? Takže už není možné tu vodu nasávat stejně stabilně, stejně kompaktně, jako to bylo běžně. A proto je nutné i z těchto důvodů preventivně vlastně tu elektrárnu odstavit. Ten provozovatel by nikdy neměl připustit, aby nastala situace kritická, kdy skutečně nemá dostatek chladící vody a stále jede na plném provozu. Takže to, jak kolegové v Maďarsku, ale i v jiných zemích postupují, je zase standardizovaná situace, která je předjímána v nějakých provozních předpisech. Oni postupují podle těch provozních předpisů a je to konzervativní postup, který má zajistit, aby byla bezpečnost zajištěna.
0: Ten problém mají hlavně elektrárny s tím takzvaným průtočným chlazením. Ve Francii jsme to viděli opakovaně, už například loni. Dají se do budoucna nějak přizpůsobit, aby i při tom poklesu hladiny, který je větší než v minulosti, mohly fungovat dál?
1: Teoreticky to asi možné je, to bych teď mluvil spíš za projektanty těch zařízení. Dalo by se jít tou cestou, kterou používají zařízení v zemích, kde třeba je menší množství chladící vody. To je třeba i u nás vlastně ta situace, to znamená, my nevyužíváme ten průtočný systém, používáme chladící věže, ale jsou i země, jako je třeba jako jsou Spojené arabské emiráty s nedávno postavenou elektrárnou Baraka, kde tedy je pouštní prostředí, využívají tam chlazení mořem, ale předpokládá se, že část toho chlazení probíhá i hybridně. Ale zpátky k té vaší otázce, ta modifikace nebo ta přestavba té elektrárny na jiný typ chlazení nebo doplnění nějakého nového typu chlazení, který by tuhle situaci nějakým způsobem vyrovnával, by byla velice náročná. A zase je to spíš otázka nějakých ekonomických úvah a toho, jestli a do jaké míry se to vyplácí a do jaké míry je to vůbec v těch podmínkách v té lokalitě proveditelné. Postavit někde. Ono se to může zdát jako postavit chladící věže jako relativně malý problém, ale vy můžete pracovat s nějakým místem, s nějakým geologickým prostředím, které tam je. Ta věž je obrovský monolit železobetonový, který samozřejmě tu lokalitu nějakým způsobem zatěžuje, představuje zase i určité rizikové faktory, třeba z hlediska toho, kdyby tam došlo k zemětřesení a podobně. Takže ne všude se to dá využít tímhle způsobem, takže muselo by se to posuzovat individuálně. Teoreticky to asi možné je, ale nevím o tom, že by se touhle cestou zvažovalo v tuto chvíli jít.
0: Ony, ty české jaderné elektrárny, jak už jste říkal, využívají pro chlazení kondenzátoru ten systém chladící věží, který má výrazně nižší spotřebu vody. Ale může se i u nás i tak stát, že té vody může být nedostatek do budoucna?
1: Nemělo by se to stát už jenom proto, že ten náš systém nepracuje jenom s vodou, řekněme, přirozeně se vyskytující v přírodě s nějakou řekou, ale u obou elektráren jsou vodní nádrže, ve kterých se kumuluje ta voda na těch řekách a ty by měly zajistit dostatečné chlazení. Takhle je to projektováno, takhle se s tím počítá. Jsou tam samozřejmě i jiné aspekty, a to je třeba teplota té vody. Může se stát, že samozřejmě i té vody bude relativně málo v těch řekách, aby jaksi se zajistilo dlouhodobější chlazení, ale to už bychom se opravdu bavili o nějakých naprosto katastrofických klimatických scénářích, které podle stávajících prognóz v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Takže nemělo by se to stát, ano?
0: Ano, chtěla jsem se zeptat ještě na to, že tedy když se teď počítá s výstavbou dalších jaderných bloků v Dukovanech, tak předpokládám bylo velmi dobře spočítáno, aby té vody bylo dostatek pro chlazení i těch dalších nových jaderných bloků.
1: Ano, přesně. Tak, ty nové bloky, které by měly vyrůst vedle těch stávajících, počítají se systémem chlazení, který bude postavený na podobných principech a předpokládá se, a dá se to vyčíst dneska i z dokumentace třeba k posuzování vlivu na životní prostředí, že té chladící vody v té lokalitě by mělo být dost. Ale třeba v případě těch dukovanských nových bloků se počítá s tím, že se bude částečně využívat hybridní chlazení postavené na suchých principech právě proto, aby se tak nezatěžovala ta spotřeba nebo tou spotřebou nezatěžovala dalechická vodní nádrž a řeka Jihlava. Takže počítá se s tím, že do budoucna tam ty bloky budou, bude tam vyšší spotřeba chladící vody, ale mělo by se to zvládnout.
0: Říká předseda Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Právě dnes začíná 16. ročník festivalu sexuálních menšin Prague Pride. Na sobotním duhovém průvodu centrem Prahy pořadatelé očekávají až 50 tisíc lidí. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při podobné akci, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí i pražský festival přísnější bezpečnostní opatření. V ulicích budou stovky policistů. Letos má festival téma Časy se mění a jak se mění, i o tom budu mluvit s Matoušem Pilnáčkem, vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Mění se v Česku nějak výrazně počet lidí, kteří se hlásí k homosexuální orientaci?
4: No, já sice nejsem odborník na sexuální orientace, jsem odborník na veřejné mínění, ale z těch výzkumů, které jsem nerealizoval já, poměrně jasně plyne, že přibližně teď se k sexuální orientaci, která není heterosexuální, hlásí přibližně 7% populace, což je jako jasný nárůst oproti dřívějšku. Tam je ale důležité upozornit na to, že co už víme naopak z našich výzkumů, je, že ta tolerance vůči heterosexuálním menšinám se výrazně zvyšuje v průběhu času. My to monitorujeme posledních 20 let a ten nárůst jako je značný. To znamená, že i lidé jsou ochotnější se hlásit ke své sexuální orientaci.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože vím, že ten vztah české společnosti k sexuálním menšinám se dlouhodobě zlepšuje. Jak je to výrazné v těch posledních letech?
4: No, my jsme bohužel změnili metodiku našeho dotazování v posledních letech, takže my nemáme úplně přesné srovnání. Ale ten nárůst je tak jasný a stabilní, že vlastně můžeme říct, že pokračuje neustále. Zatímco třeba v roce 2005 podporovalo uzavření sňatku homosexuálních žen a mužů 38% dotázaných, tak nyní už je to 60%.
0: A jak je to třeba v případě adopce dětí právě homosexuálními páry?
4: Tam je to podobné. V tuto chvíli má adopce gayů a lezeb přibližně podporu 60% v populaci.
0: To znamená, že i tady se to mění směrem nahoru, tady se ta podpora také zvyšuje?
4: Ano, zde se také podpora výrazně zvyšuje. Tam se to zvýšilo přibližně z 20% v roce 2005 na 60% v současnosti.
0: A kde je ve společnosti ta dělící čára mezi přijetím lidí LGBTQ+ a jejich odmítáním? Jak se dají charakterizovat ty dvě skupiny lidí?
4: Výrazně tolerantnější vůči homosexuálním ženám a mužům jsou ženy a také mladší lidé. To znamená, že tady máme nějaký generační posun. Také jsou to daleko tolerantnější, jsou lidé, kteří mají nějaký lepší životní standard.
0: A je tam rozdíl mezi městem a venkověm, protože o tom se často mluvilo, že ve městech bývají lidé tolerantnější, ale nevím, jestli se to dá takhle ze všeobecnit.
4: Dříve to tak platí.
0: Tak a teď úplně nevím, jestli se stále slyšíme s Matoušem Pilnáčkem a bohužel zdá se, že spojení nám vypadlo, tak zkusíme se ještě dovolat vedoucímu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd. Mluvíme o tom, jak česká společnost přijímá lidi s odlišnou sexuální orientací. Tak bohužel spojení se nepodařilo. Vrátíme se k tématu někdy v dalším vysílání Českého rozhlasu. Evropské ledovce tají rychleji, ztrácejí sněhovou pokrývku i permafrost. Potvrzují to nové studie. Například rakouský projekt Cryomon AT zveřejnil výsledky sledování 13 ledovců v období let 2022 až 2024. Ty během nich přišly v průměru o 2 metry ledové vody. Nahoře Somblik vědci zaznamenali 66 po sobě jdoucích dnů bez mrazu, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu. Mimořádně rychlé odtávání ledovců potvrzuje také švýcarská glaciologická síť GLAMOS. Ta zmiňuje, že masa ledu naakumulovaná ve švýcarských ledovcích za celou poslední zimu, ta je nejrychleji za posledních 26 let, tedy s jednou výjimkou, a to v roce 2022. My jsme teď ve spojení s Janem Kavanem z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Je pro vědce ta rychlost tání ledovců překvapením?
5: No, překvapení to úplně není, protože ten trend, vlastně ten zrychlující trend je jako dlouhodobý, takže v podstatě až na nějaké ty výjimky, které jste zmínila, v těch posledních letech opravdu ty úbytky těch ledovců jsou extrémní.
0: Je to tání ledovců až k tomu, že opravdu zmizí v Evropě, nevratný proces?
5: No, zatím to tak bohužel vypadá, protože ten trend je opravdu neúprosný a v těch posledních jako desetiletích teploty neustále stoupají. A na rozdíl od některých jiných oblastí světa, tak nám klesají i srážky. Takže to zatím vypadá pro evropské ledovce velmi špatně.
0: A pokud by to takto pokračovalo, tak kdy bude Evropa úplně bez ledovců?
5: Tak je zhruba. To řádově ve stovkách let, protože některé ty velké ledovce ještě mají toho ledu poměrně dost, ale pravděpodobně ztratíme jako první ty malé ledovce, které jsou na okrajích těch pohoří a které jsou na ty změny nejcitlivější.
0: Kde na světě dochází k degradaci ledovců nejrychleji? Je to třeba právě alpská oblast?
5: Alpy je vlastně jeden z těch příkladů, ale obecně třeba Arktida, která se otepluje mnohem rychleji než zbytek světa, uvádí se, že až 4x rychleji než zbytek světa, a tam ty ubytky ledovců jsou opravdu řádově jako v několika metrech za rok, co se týče vlastně povrchu toho ledovce.
0: Když, dalo by se vyčíslit nějak průměrně, když v zimě ten ledovec přibude vlivem sněžení a mrazu, tak jaký je rozdíl mezi tím, o kolik přibude a o kolik potom v létě naopak ubude?
5: Tak tohle je právě ten základní problém, že kromě toho, že nám ty ledovce v létě hodně otávají, tak tím, jak se nám vlastně zkracuje to zimní období, tak nám vlastně ubývá i těch sněhových srážek. Takže ty ledovce v zimě vlastně nezískají dostatečné množství sněhu na to, aby vydrželi celé to léto. Takže to nám vlastně vychyluje tu dlouhodobou rovnováhu právě tady těch menších alpských ledovců.
0: Jak se díváte na ty pokusy, ten úbytek ledovců, řekněme, zpomalit? Viděla jsem v Alpách, že se i přikrývají a podobně.
5: Tak to je spíš takový, řekněme, zoufalý pokus. A může samozřejmě fungovat, funguje to na nějakých malých územích, ale z pohledu celých Alp je to samozřejmě jako zanedbatelné, protože jako přikrýt ledovec je finančně náročné a i logisticky náročné, takže tohle se opravdu děje třeba jenom v těch exponovaných lyžařských centrech, tak aby vlastně zachovali ty ledovce pro tu zimní sezónu, pro nějaké lyžování.
0: Co říkají studie o tom, jak se změní třeba právě Alpy po tom, co tam ledovce nebudou? Jak budou vypadat? Co bude jinak?
5: No, asi největší problém i z hlediska vlastně lidí a nějaké ekonomiky je to, že nám přes léto vlastně zmizí zdroje vody. Jo, to znamená, dneska jsme zvyklí, když přijedete do Alp, tak všechno ta údolí jsou protékána relativně velkými řekami, je tam spousta vody. A i státy jako Rakousko nebo Švýcarsko jsou z velké části třeba závislé na vodní energii, respektive na elektrické energii generované právě z vodních přehrad, které jsou napájeny tou vodou. Takže tohle může být takový problém do těch příštích dekád.
0: Kdyby se podařilo udržet ten nárůst teploty pod těmi 2 stupni Celsia, tak jaké jsou dlouhodobé plány, tak stále by to pro ledovce v Evropě znamenalo zánik?
5: No, pravděpodobně bychom dospěli do toho stavu, že by se udržely ty ledovce, které jsou výše položené. Ty ledovce, které zasahují do nižších nadmořských výšek, tak ty by samozřejmě vlastně zanikly nebo by se velmi, velmi zmenšily. Takže pravděpodobně by Alpy si zachovaly nějaké ledovce, ale byly by to pouze ty, řekněme, zbytky v těch hodně vysokých nadmořských výškách.
0: Jak je to potom v případě ledové masy v Arktidě a na Antarktidě? Tam je ta rychlost ubývání ledovce jaká? Dá se tam i pozorovat jako výrazné ubývání každoroční?
5: Tak ta Arktida je hodně specifická tím, že vlastně většinu Arktidy tvoří oceán, který samozřejmě je dlouhodobě zamrzlý, ale už se ukazuje, každý rok vlastně je ta plocha zamrzlá menší a menší. Tam nám potom funguje taková ta pozitivní zpětná vazba, kdy čím víc toho volného oceánu se nám vlastně objeví, tím větší množství té sluneční energie je do něj akumulováno a právě díky tomu se nám ta Arktida vlastně otepluje mnohem rychleji, než třeba ta Antarktida, která je v tomhle smyslu velmi, řekněme, konzistentní a ta setrvačnost těch změn je tam jako mnohem větší, protože Antarktida jako kontinent má na sobě ohromnou masu ledu, 2-3 kilometry ledu, takže tam vlastně ty teploty se nemění až tak výrazně, až tak rychle.
0: Ono se mluví o tom, že tání ledovců znamená riziko zvýšení hladiny světových moří. To je ale problém právě asi hlavně tání Antarktidy. To evropské tání by tam na to nemělo být větší vliv, nebo ano?
5: No, přesně jak říkáte, vlastně třeba samotné Grónsko, jako ten největší zásobárna ledu, má potenciál zvýšit vlastně hladinu moře asi o 6 metrů, Antarktida asi o 60. Takže řádově jsme jakoby někde jinde a opravdu ta Antarktida je v tomhle vlastně zásadní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tady se bavíme spíš o tisíciletích, než o nějakých nějaké blízké budoucnosti. Jo, a ty menší ledovce v Alpách nebo i v té evropské Arktidě jsou většinou velmi malé, takže to zvýšení hladiny oceánu je v podstatě zanedbatelné z tohle pohledu.
0: Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Naslyšenou, díky.
0: To byla polední publicistika, ta podvečerní tu bude v 18 hodina 10 minut. Už pro vás připravujeme další komentáře a rozhovory. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, teď jsou na řadě aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje dobré odpoledne. K našemu pořadu se můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz.
6: Dobré odpoledne, půl jedné.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Kromě odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Japonsko a Spojené státy společně intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodeji japonských státních dluhopisů. To by mohlo rozkolísat globální finanční trhy. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o více než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle, kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu taky výstavy, přednášky nebo workshopy. Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé 2 týdny byla uzavřená kvůli každoroční údržbě. Pracovníci čistili podlahy, koberce nebo sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřená bude každé pondělí a potom od středy do pátku. Dvě minuty po půl jedné pro vás. V odpoledním vysílání Plusu máme taky čerstvou dopravu. Na příjezdu k letišti se teď popojíždí v koloně z Pražského okruhu od sjezdu na Evropskou ulici. Zdržení aktuálně 10 až 15 minut. Popojíždět budete taky v celé Novopatské ulici před Bělskou v Praze. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na dálnici D11. Je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete taky na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut. A na magistrále vás teď zdrží omezení u hlavního nádraží v obou směrech. Zdržení kolem 10 minut. I tam dobře dojďte. Teď je jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přeháňka nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě dnes až 38, na horách nejčastěji kolem 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo na Moravě během dne mírný jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách bude přechodně zesilovat. A zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině, teploty 34 až 39 stupňů, na horách zítra kolem 30. To byly zprávy, přejeme hezké pondělí s Plusem a teď už pro vás máme čerstvé názory a argumenty.
7: Bitcoinová kauza jde k soudu. Snižování schodku naráží na realitu. Centrální banky mezi ropou a technologiemi. Blíží se ruské volby a napětí stoupá. Na čem záleží budoucnost Petera Maďara a malé drama na velkém letišti? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
7: Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, nyní je tady podaná žaloba. Do jaké fáze se celá kauza dostala tím?
8: Dá se říci, že ta kauza míří k soudu a že se tedy nenaplnila slova různých lidí, kteří poukazovali na to, že není snaha dotáhnout tu bitcoinovou aféru do konce, to znamená před soud, ale nyní se tak děje. Samozřejmě je ještě otevřené to, zda soud třeba nevrátí ještě před nařízením toho soudního líčení tu kauzu zpět státnímu zastupitelství, aby třeba něco doplnilo. Uvidíme to, že k tomu dochází v této době, to znamená k podání obžaloby, tak není úplně náhoda. Souvisí to s jednou docela zajímavou věcí. Hlavní aktér kauzy, pan Jiříkovský, je ve vazbě a to, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres a ten se také projevuje v tom, že jeden z těch obžalovaných, to znamená advokát Tic, se obrátil na ústavní soud a tvrdí, že práva na obhajobu byla krácena, že zkrátka policie a státní zastupitelství provádělo celou řadu úkonů, na které museli ve velmi krátké lhůtě reagovat právě ti obžalovaní, tehdy ještě obvinění, a že to bylo tedy v rozporu s tím, jaká má být obhajoba, jaké mají být možnosti. Ústavní soud předběžné opatření nevydal, to znamená, že se advokátovi nepodařilo zabránit tomu, aby se ta kauza nedostala k soudu. Žalobkyně má určitý názor na to, že například bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek se podíleli de facto na legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že přispěli k pokusu o praní špinavých peněz a že zneužili pravomoci úřední osoby. Pochopitelně ti obžalovaní mají právo se hájit tak, jak uznají za vhodné, a oni tvrdí, že de facto nic nespáchali, že byli možná trochu naivní a že chtěli získat pro stát miliardu korun a že místo, aby byli chváleni, tak jsou vlastně hanění a nyní stojí před soudem, ale vzhledem k tomu, z jaké velmi pravděpodobně trestné činnosti ty peníze nebo ten dar pocházel, jaká byla minulost právě pana Jiříkovského, jakým způsobem on se vůbec dostal k elektronice, aby se mohl dostat k bitcoinům a tak dále, tak to spíše ukazovalo na to, že to není náhoda, že snad ti, kteří se do toho zapojili, nebyli natolik prostí duchem, aby přehlédli celou řadu různých varovných signálů. Takže uvidíme, jak uspějí se svojí obhajobou u soudu. To, že byla podána obžaloba, že byl návrh na určité tresty, ještě zdaleka neznamená, že skutečně soud takto rozhodne.
7: Ta kauza sehrála poměrně velkou vnitropolitickou úlohu, možná ovlivnila minulé volby, pak se na ní trochu zapomnělo. Teď je tady zpátky. Sehraje možná ještě nějakou vnitropolitickou roli?
8: Uvidíme, jakým způsobem ta kauza se bude vyvíjet, co zazní u soudu, jak se budou ti obžalovaní hájit, zda do toho například v úzovkách nenamočí ještě nějaké politiky a podobně, ale myslím si, že pokud ten vývoj kauzy bude standardní, to znamená, bude rozhodovat soud, tak minimálně současná vládní koalice, když byla v opozici, tak tvrdila, že právě představitelé ODS a další se snaží tu kauzu zamést pod koberec, tak toto úplně tvrdit nebudou moci, ale pochopitelně budou poukazovat na různé nesrovnalosti a okolnosti té bitcoinové kauzy, kdy velmi nestandardním způsobem se chovalo také ministerstvo financí tehdy pod vedením Zbyňka Stanjury. Takže možná to budou nadále připomínat. Rozhodně tato kauza z politického prostředí úplně nezmizí a když dojde na nějaké vyhrocené spory mezi vládou a opozicí, tak je velmi pravděpodobné, že právě aféry typu bitcoinová kauza nebo další se dost často vytahují a probírají se ve veřejném prostoru.
7: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
8: Naslyšenou.
7: Vláda se zavázala, že bude snižovat schodky v dalších letech. To se snadno řekne, ale jak to udělá? Tuto otázku si klade náš spolupracovník Petr Šabata, šéfredaktor listu Právo.
9: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard v příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet.

0: ke 150 miliardám. A kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit. A zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
1: Konstatuje šéfredaktor listu Právo Petr Šabata. Rozhodování centrálních bank uvízlo mezi ropným trhem a novými technologiemi. Všímá si toho ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Červencová jednání hlavních centrálních bank světa, Evropské centrální banky a amerického Fedu žádné změny do nastavení měnové politiky nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy, má ve většině zemí světa negativní vliv na inflaci. Tento týden zasedá Bankovní rada České národní banky. Ani tady se po červnovém zvýšení úrokových sazeb o 0,25% nečekají žádná přelomová rozhodnutí. Ceny ropy, které ovlivňují postoj centrálních bankéřů po celém světě, mezitím předvádějí pohyb jako na houpačce. Aktuálně je neřídí ani tak nabídka a poptávka jako nečekané výroky prezidenta Donalda Trumpa, který obden informuje o tom, zda bude či nebude útočit na Irán. Ve chvíli, kdy se zdálo, že je tento konflikt zažehnán, ceny ropy klesly k $70 za barel. Posléze se ukázalo, že příměří bylo poněkud předčasné a ropa zdražila zpátky ke $100 za barel. Cena černého zlata mezitím opět klesla pod $90 za barel. Vzhledem k nevyzpytatelnosti vývoje je ovšem sázka na jakýkoliv trend ve vývoji cen na trhu extrémně nejistá. Paradoxně ve chvíli, kdy pozornost centrálních bankéřů váže především světový vývoj cen ropy a energií, přišla zastřešující organizace centrálních bank, Banka pro mezinárodní platby, s varováním před dopady umělé inteligence. Podle ní by její rozmach mohl výrazně zkomplikovat posuzování stavu ekonomiky a stanovování úrokových sazeb. Protože tato technologie současně posiluje jak poptávku, tak i nabídku. Podle analytiků banky prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, který je stále častěji financován dluhem, podporuje růst ekonomiky i cen akcí, což může přispět ke krátkodobým inflačním tlakům. Jenže záhyby umělá inteligence měla přinést také růst produktivity, což má zase opačný vliv na inflaci. Problém ovšem je, že rozsah, načasování a rozložení přínosu umělé inteligence k inflaci i jejímu potlačení je velmi nejistý. Zkrátka,

0: je jasné, že umělá inteligence mění svět. Jakým způsobem, kdy a o kolik je ale zatím záhadou. Což dost komplikuje rozhodování o úrokových sazbách. Centrální bankéři se tak ocitli na pomezí dvou světů. Starého, kde ceny určují fosilní paliva, a nového, kde hlavní roli hraje umělá inteligence, které navíc čase možná i nahradí. Pro spotřebitele to znamená ještě větší nejistotu. Měnová politika bude opatrnější a ještě méně předvídatelná než kdy předtím.
1: Konstatuje Julie Hrstková. Volby jsou citlivá záležitost i v zemích, kde poslanci o ničem nerozhodují. Týká se to i Ruska, kde se parlamentní volby do státní dumy, dolní komory federálního shromáždění Ruské federace, budou konat nejpozději 18. až 20. září. Minule drtivě zvítězila strana Jednotné Rusko, vedená Dmitrijem Medvěděvem. Proč to strana moci letos bude mít podstatně těžší, vysvětluje Libor Dvořák.
2: Není divu, že to Jednotné Rusko letos u volebních uren v skutku nebude mít snadné. Hlasování proběhne v kulisách trvalých ukrajinských útoků na ruskou energetickou a zpracovatelskou infrastrukturu, poklesu preferencí jak strany samotné, tak i prezidenta Putina a v neposlední řadě znepokojivých zvěstí o další vlně masové mobilizaci, která se očekává hned po volbách. Vědom si toho všeho, prezident na červnovém sjezdu Jednotného Ruska stranu vyzval, aby učinila vše pro vítězství ve zvláštní vojenské operaci. Už proto, že všechen ruský lid se dnes sjednotil ve jménu podpory přímých účastníků této operace a věří ve vítězství našich vojáků, říká Putin. Jenže, když současná státní duma 27. července uzavírala své jednání a její hurá vlastenecký předseda Vjačeslav Volodin po prohlášení, že stran je mnoho, kdežto Jednotné Rusko je jen jedno, a poté začal skandovat Rusko, Putin, vítězství, což zopakoval pětkrát, poslanci se k němu nepřidali a omezili se na zdvořilý potlesk. Jaký významnější signál nálad ve společnosti až po nejvyšší politické kruhy bychom ještě mohli chtít. Političtí analytici jsou přitom přesvědčeni, že strana moci Jednotné Rusko nějakou zřetelnou a srozumitelnou předvolební strategii jednoduše nemá. Je zřejmé, že Rusové jsou válkou unaveni a že vládnoucí strana zatím nevyprodukovala žádnou jasnou předvolební strategii. Ať jsou ovšem nálady ve společnosti jakékoliv, Jednotné Rusko je nuceno válce fandit, jen aby podpořilo toho, kvůli komu kdysi vzniklo, Vladimíra Putina. O možném byť vítězném, ale přece jen o dost nižším volebním výsledku Jednotného Ruska se s ostychem začíná mluvit dokonce i v Kremlu. A není divu, na pozadí zjevné krize ve straně a poklesu popularity samotného Putina by jakákoliv jásavá volební čísla Jednotného Ruska vypadala na nejvýš podezřele. A zároveň ještě dvě zajímavé skutečnosti, svědčící o předvolebních rozpadcích zdánlivě všemocného režimu. K volbám bude, pravda, bez svého vůdce Javlinského, připuštěno opoziční jabloko a do seznamu kandidátů Jednotného Ruska se naopak nedostal Dmitrij Medveděv, známý jestřáb, dožadující se vymazání Ukrajiny z povrchu zemského třeba jadernými zbraněmi. Inu také symptomy reálné síly současné ruské státní moci.
1: Všimá si Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Peter Maďar dostal ve volbách obrovskou příležitost. Nikde není psáno, že ji nový maďarský premiér využije dobře. O tom, čemu čelí už v tuto chvíli, uvažuje naše spolupracovnice Kamila Pešeková.
4: Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi a jeho straně TISA poprvé od dubnových parlamentních voleb klesla podpora občanů. Podle průzkumu agentury Median by stranu TISA dnes volilo 68% voličů. Před měsícem to bylo o 5% bodů více. Jde podle všeho o reakci na dění kolem odchodu bývalého prezidenta a pokračující hledání toho nového. Péterovi Maďarovi se podařilo dostat Tamáše Šujóka z prezidentského úřadu zákonem určeným přímo k tomuto účelu. To vyvolalo i v táboře Maďarových příznivců různorodé reakce, hlavně kvůli nejistotě, zda byly dané kroky legální. A když byla v zápětí po Šujókově odchodu jako nová hlava státu navržena šachová velmistryně Judit Polgárová, ukázalo se, že premiér neměl celou věc připravenou. Polgárová, která se politice nikdy nevěnovala, totiž nabídku odmítla. Vůbec poprvé tak novému šéfovi vlády někdo naznačil, kde jsou jeho hranice. Právě neprofesionální přístup premiéra ohledně výběru nové hlavy státu ho v očích voličů poškodil. Až do té doby byl premiér Maďar velmi iniciativní a nebylo dne, aby nepřišel s něčím novým. Mnohé z toho se dělo formou razantních změn, kdy byly z důležitých míst ve státě odstraňováni lidé svázaní s vládou předchozího premiéra Viktora Orbána. Za tímto účelem Maďarova většina v parlamentu schválila vznik Národního úřadu na ochranu a navrácení majetku. Jeho úkolem má být odhalení případů, kdy se s veřejnými financemi nehospodařilo transparentně a existuje silné podezření, že peníze nakonec skončily u lidí spjatých s minulou vládou. Úřad dostane do rukou výjimečné kompetence, bude mít možnost kontrolovat bankovní účty, smlouvy a další dokumenty. To je důležitou součástí procesu vyrovnání se s dědictvím 16-leté Orbánovy vlády. Na podzim by také měly podle původních plánů odstartovat práce na nové ústavě. Premiér Maďar k tomu slíbil celostátní konzultaci, při které budou moct své podněty podávat všichni občané. To bude i pro něj důležitý test, do jaké míry to myslí vážně s nastolením nových poměrů v zemi. Půjde hlavně o novou podobu dělby moci. Systém, který totiž v dosavadní ústavě zakotvil Viktor Orbán, byl silně orientovaný na jeho osobu. Rozhodování prakticky o všech záležitostech končilo u něj. Maďar hned po vyhraných volbách naznačoval, že by Maďarsko mohlo mít do budoucna přímo volenou hlavu státu. A to by byla oproti dosavadnímu systému výrazná novinka. Podobně závažná je také otázka, zda by nová ústava změnila i současný volební systém. I ten, který zatím platí, nechal předchozí premiér Orbán napsat na míru své straně Fidesz, která díky tomu mohla s nadpoloviční většinou hlasů dosáhnout na ústavní většinu v parlamentu. Tím dokázala Orbánova strana přetvořit Maďarsko k obrazu svému se všemi známými důsledky. Právě tento systém pomohl letos i Péterovi Maďarovi. Otázka, zda bude ochotný se ho vzdát nebo podlehne pokušení ho ponechat v platnosti a zajistit si tak ústavní většinu i po příštích volbách, bude pro nejbližší budoucnost Maďarska klíčová. Kromě těchto velkých otázek ale musí nový premiér řešit i daleko běžnější záležitosti. Například zajištění dodávek energie. Jak moc je Maďarsko v tomto ohledu zranitelné, ukazuje vynucená odstávka jeho jediné jaderné elektrárny v Pakši, která za normálních okolností vyrábí polovinu energie v zemi. Důvodem odstávky byla rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožovala chlazení elektrárny. Letos v dubnu to byly nakonec právě takové zdánlivě malé věci, které rozhodly o porážce Viktora Orbána, protože on i jeho lidé ztratili za ty roky cit pro to, co trápí běžné občany. A to nakonec také rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu vlády premiéra Pétera Maďara.
1: Hovořila Kamila Pešeková. Slovo není jen zvuk, který odezní, ale také věc, moc a symbol. Vyzkoušet si to můžete třeba na letišti, jak si toho povšiml spisovatel a náš spolupracovník Ondřej Neff.
5: Velká prázdninová dramata se odehrávají ve vysokých horách a v mořských vlnách. Malé drama jsme zaznamenali z počátku minulého týdne na pražském letišti. Rodina ve složení pán, paní a dvě děti se chystala k odletu do Istanbulu. Měli se na co těšit. Istanbul je krásné město a kupodivu je tam v těchto dnech menší horko než u nás, pokud mohu věřit informacím mého mobilu. Drama začalo v okamžiku, kdy úředník v zavazadle objevil rodině, zřejmě pánovi, moc silnou powerbanku. To je ten akumulátor, ze kterého si můžete nabíjet mobil. Pána to rozladilo a jak byl nevrlý, řekl něco v tom smyslu, že je terorista. Následovalo to, čemu se lidově říká élend. Sesypali se na něho, všecko prohledali a vyloučili ho z přepravy. A co rodina? Zpráva suše sděluje, že letiště pak v doprovodu policistů poklidně opustili. O tom poklidu si dovolují pochybovat. Zvláště pak po návratu domů asi padlo mnoho silných slov, zejména z dámské strany, a pokud jde o děti, možná i sem tam skanula nějaká ta slza. Vzpomněl jsem si přitom na vlastní příhodu z poloviny devadesátek. Putoval jsem po Americe s notebookem, vybaveným baterkou s kapacitou čistá nula. Musel být zapnutý do sítě, jinak si neškyt. No a jednou takhle při prohlídce na letišti mi úředník řekl, abych ho zapnul. Nastalo dohadování a já tenkrát taky usoudil něco, jako že jsem hol ten terorista. No jo, devadesátky v Americe, jako u nás, doba volnosti a snad i drzosti. Neznat, že by se úředník mé poznámce usmál, naopak, pořádně mě seřval. Ale nikdo mi neklekl na krk jako Floydovi a v letu jsem pokračoval. Po té lekci bych ale sprosté slovo na T na letišti nevyslovil ani v kabince na záchodě, tím méně v ruzeni. Možná tam nejsou nejpřísnější na světě, nebyl jsem na všech letištích světa, takže to nemůžu posoudit, ale jenom tam mě nahnali do kabinky, když moje kovová protéza kyčelního kloubu jako vždycky zapískala v bezpečnostním rámu. Nechali mě svléknout kalhoty a chtěli vidět jizvu po operaci. Žádnou nemám, ale od sondy skalpelem upustili. Dokonce nereagovali na můj dotaz, jestli když už tu stojím s holým zadkem, jestli se budou dívat dovnitř. V přepravě jsem pokračoval. Možná do Istanbulu nebo někam dál na Blízký východ. Tam podle mých zkušeností s přísností nepřehánějí. Zkoušet to nebudu, ale možná, že by mi tam prošla i poznámka o teroristovi. Oni přece vědí, jak terorista vypadá. Rozhodně ne jako plešatý dědek s endoprotézou, co chodí ve cvičkách, protože se neohne, aby si zavazel kaničky. Oni dobře vědí, vždyť od nich ti teroristé obvykle přicházejí.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Hovory. Její tvorbu poznáte snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Zároveň ale také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z ní vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě s humorem a fantazií. Mým hostem bude výtvarnice, ilustrátorka, animátorka Eliška Sofer-Podzimek.
6: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
7: Hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Japonsko a Spojené státy zasáhly do měnových trhů. Společně chtějí posílit japonský jen. A od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. Naladili jste si zprávy Plusu? Klidné pondělí vám přeje Ondřej Látala. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz. A to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
8: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
7: Podle ČTK jde o exministra spravedlnosti Pavla Blaška a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním ožalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek se nepovažuje za vinného v žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Japonsko a Spojené státy společně intervenovaly na devizových trzích, aby podpořili kurz jenu. Byl to první takový zásah do měnové politiky od roku 2011. Vlády obou zemí se snaží zastavit oslabování japonské měny a zabránit výprodeji japonských státních dluhopisů. To by mohlo rozkolísat globální finanční trhy.
9: Japonský jen byl na konci minulého týdne proti dolaru nejslabší za posledních 40 let. Japonskou ekonomiku dlouhodobě trápí stoupající ceny ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle japonské ministryně financí Satsuki Katayamaové jsou obě země připravené intervenovat na podporu měny i dál, pokud to bude potřeba. Pomoc komentoval i americký prezident Donald Trump. Podle něj obě země pojí velmi silné ekonomické vazby. Japonsko je mimo jiné největším vlastníkem amerických dluhopisů na světě. Jiří Chábera, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vycházejí z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjejí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
11: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
7: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Na D11C z Prahy do Hradce Králové v nájezdu na D35 ve směru do Pardubic na exitu 84 je nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, překáží teď v křížení dálnic a zpomaluje se. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kamiony stojí od Rousínova z kilometru 216 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Osobní auta projíždí rychleji v levém pruhu. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice se ucpává konec dálnice před Vysokým Mýtem. Za koncem dálnice u Stradouně na silnici 17 řeší nehodu a kolona z konce dálnice je z kilometru 155 asi na 20 minut. A na Pražském okruhu z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Na 15,5 kilometru je nehoda, kolona od Strakonické na 4 hodiny. Dobře dojeďte. Dále jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přeháňka nebo i bouřka. Teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě naměří až 38 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Pondělní plus.
12: Dobrý den a celý nový týden a také nový měsíc srpen. Až do pátku si v tomto čase můžete už tradičně poslechnout rozhovor s našimi hosty na aktuální témata, která hýbou společností. Děním zejména v České republice a české politice se budeme zabývat v příštích minutách. Ve studiu totiž usedl Petr Just, politolog a také prorektor pro kvalitu a rozvoj Metropolitní univerzity Praha. Vedoucího katedry politologie a anglofonních studií se zeptám zejména na to, jaká témata budou dominovat komunálním volbám, které nás čekají na podzim už za více než dva měsíce, co by znamenalo oslabení opozice v Senátu a jaké výhody či nevýhody má občanský kandidát na prezidenta oproti tomu stranickému. Zita Senková přeje nerušený poslech.
10: Jak to vidí?
12: Devátého a 10. října si všech 6373 obcí a městských obvodů zvolí nové zastupitelstvo. Komunální volby proběhnou spolu s prvním kolem voleb do Senátu, tak jak horký podzim politicky nás, pane Juste, čeká.
13: Myslím, že už se skoro z těch různých volebních cyklů ani nedostáváme do normálního režimu. Protože sotva nějaké volby skončí, tak už začíná nejdřív neformální a potom formální fáze. Takže myslím, že už jsme ve fázi, kdy ten horký podzim, zatím teda horké léto, ale možná i ten horký podzim, politicky horký podzim nás už začíná ovlivňovat a tak, jak se ty volby budou blížit, tak to bude intenzivnější a intenzivnější, zejména když vidíme, že to dění na politické scéně obecně, bez ohledu na to, jestli se zrovna nějaké volby konají nebo nekonají, je myslím energické a dynamické, abych použil nějaké eufemistické výrazy, tak je neustále. A pokud do toho vstoupí ještě volby, tak ty rozhodně pod ten kotel ještě víc přiloží. Takže ten podzim bude horký a možná to horké léto to trošku předznamenává.
12: Komunální volby jsou ze své podstaty jiné než ty takzvaně velké parlamentní. Tak jaký je o ně zájem? Nakolik lidé třeba už nyní sledují přípravu těch kandidátky se uzavírají?
13: Ony jsou jiné nejenom tím, že to je jiná úroveň vládnutí, ale zároveň, že asi nemůžeme úplně jednotně nahlížet na celou Českou republiku, na volby v každé jednotlivé části. Samozřejmě máme tady nějaká rámcová jednotná pravidla, ale přece jenom ten vlastní, ať už volební proces, nebo to, co těm volbám předchází a to, co potom i následuje při sestavování obecních rad, tak je hodně ovlivněno řadou aspektů, například tím, o jak velkou obec se jedná. Samozřejmě trošku jinak bude probíhat ta předvolební kampaň v Praze, trošku jinak bude probíhat na menších městech, v menších městech a na vesnicích. Otázka je taky, jaká témata do těch kampaní vstupují, protože zase v Praze třeba velké téma doprava, vidíme, že už v současné době se hodně to téma zase dostává do popředí, ono bylo udržováno na jednom z těch čelných míst po celé ty 4 roky a vlastně v každém tom cyklu, volebním cyklu každé pražské rady bývá doprava jedno z takových těch nejvýše postavených témat, ale před volbami se zdá, že to ještě víc, že se to ještě víc dostává do popředí, ale zase témata, která trápí lidi v jiných obcích, v jiných typech obcích, jsou třeba jiná. Takže ta odlišnost komunálních voleb a vůbec komunální úrovně je i v tom, že tady neexistuje nějaké jedno centrální zastřešující téma, které bychom mohli říct, a teď ty komunální volby jsou o tomto tématu.
12: Přesto všechno, pane Juste, myslíte si, že by jedním z těch témat, a také, jak jste popsal, nemusí to platit pro všechny regiony, všechny kouty naší vlasti, se propíše i nelegální migrace, a to v souvislosti s tím incidentem z minulého týdne, kdy desítky tisíc migrantů se snažili proniknout do španělského města Ceuta, což je exkláva na severu Afriky. Podle premiéra Andreje Babiše je zapotřebí okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko?
13: Tohle je téma, které bych řekl, že ani tak se neodráží v kampaních podle toho, jestli je to kampaň komunální, krajská, senátní, sněmovní, evropská, ale že to je vlastně obecné téma, na kterém se politické strany snaží ukázat, že jim jde o bezpečnost, protože téma migrace z velké části je u nás vázáno na téma bezpečnost. Ani tak není vázáno na ta jiná témata, přestože to taky proniká třeba do témat souvisejících se sociální politikou, se vzděláváním a podobně, ale migrace je vždycky primárně rámována tématem bezpečnosti a je přirozené, že bezpečnost je téma, které se řeší ať už na té centrální úrovni, to znamená, když vedeme kampaň do poslanecké sněmovny, je to bezpečnost je velké téma je ať už vnitřní bezpečnost nebo i ta vnější bezpečnost, ale i když jdeme na ty nižší úrovně, na úrovně krajů, na úrovně obcí, tak vlastně bezpečnostní témata jsou jedněmi z těch, které rozhodují ty volby. Byť si myslím, že pořád jsou ještě témata, která mají trošku vyšší prioritu v tom vlastním rozhodování a zejména v té komunální úrovni, na té komunální úrovni jsou to témata, která souvisí s obecným nějakým rozvojem té dané oblasti. Ale jak říkám, bezpečnost přirozeně, že člověk z přirozené podstaty je nebo obává se o svoji bezpečnost, může být daleko citlivější na různé bezpečnostní hrozby a právě proto i politické strany toto téma, ať už pozitivním nebo negativním slova smyslu, využívají pro kampaně pro jakoukoliv z těch úrovní.
12: Strany hnutí kompletují své kandidátky do podzimních komunálních voleb do třetiny Senátu. Tak co jste z těch dostupných informací zatím vyčetl?
13: Pokud je o komunální volby, tam se musíme odrazit od skutečnosti. Zmiňovala jste tady na začátku to téma více než 6 tisíc obcí s tím, že naprostá většina obcí vlastně jsou obce, kde vlastně ani nefungují klasické politické strany tak, jak je známe z té centrální úrovně. Takže tam se většinou dávají dohromady různá sdružení místních nezávislých politiků. Často i ta sdružení mají názvy něco jako nezávislý pro a teď tu danou oblast nebo za tuhle oblast lepší a pro ně a tak dále.
12: A naše.
13: Přesně tak a naše tady vesnice toho jména. A nebo někdy to jsou jenom čistě samostatní kandidáti dokonce. Takže i naprostá většina, až se budou dělat po volbách zase statistiky, tak vlastně naprostá většina zvolených zastupitelů, tak jako vždycky budou zastupitelé, kteří vlastně nebudou s nějakou přímou stranicko-politickou afiliací a budou to nezávislí kandidáti, ať už přímo nezávislí nebo reprezentující různá tato hnutí, sdružení nezávislých kandidátů a podobně. Jiná situace je samozřejmě v těch velkých městech. Čím výš jdeme, čím k většímu městu jdeme, tak tím více vlastně ta scéna začíná podobat té řekněme centrální, celonárodní stranicko-politické scéně. Takže nejzajímavější z tohoto pohledu máme samozřejmě Prahu, kde vidíme určité spojenectví, ale zase spojenectví, která se liší od spojenectví v minulých volbách. Máme tady třeba bývalou koalici Spolu, kterou tvořily tři středopravicové strany, které spolupracovaly i na té centrální úrovni v té předcházející Fialově vládě, ale teď jenom dvě jdou spolu a jedna jde z Praha sobě, KDU ČSL jde z Praha sobě a ODS TOP 09. Do toho samozřejmě řada těch, kteří jdou samostatně, ať už starostové nebo hnutí ANO. Takže vidíme tam určité pohyby, které reflektují i to, že některé strany se snaží v nové pozici, ve které jsou od minulých sněmovních voleb, to znamená zejména strany bývalé vládní koalice, které teď jsou v opozici, tak se snaží pochopitelně trošku zviditelňovat tu svoji roli, co by nejsilnější opoziční strany. Je tady vidět třeba hodně velké pnutí mezi ODS a starosty. A to se hodně promítá do skládání, nebo do ani ne skládání kandidátek, ale spíš výběru kandidátů pro senátní volby. Protože v senátních volbách to vypadá, že si na řadě míst budou v rámci opozičních kandidátů konkurovat zejména kandidáti ODS a starostů.
12: Asi narážíte konkrétně na Prahu 9, kde by proti sobě mimo jiné měli nastoupit kandidáti stran někdejší pěti koalice, operní pěvkyně paní Pecková za ODS a David Smoljak za Barvistan.
13: Přesně tak, ale nejenom příklad této Prahy 9. A Praha 9 byl asi nejviditelnější, i protože tam dlouhou dobu se zdálo, že kandidátem, který bude reprezentovat tu bývalou vládní koalici, bude vlastně jenom stávající obhajující senátor pan Smoljak. A až relativně pozdě vlastně ODS nominovala svoji kandidátku, kterou myslím podpořila i TOP 09. Takže tady došlo opět k určitému rozkolu. STAN má svého kandidáta, kterého podporuje část bývalé vládní koalice, ODS svého kandidáta, svoji kandidátku, kterou podporuje část bývalé vládní koalice, ale podobné případy uvidíme i v jiných místech a jak říkám, zejména to budou kandidatury zástupců ODS nebo nominovaných ODS a nominovaných starosty. A jak říkám, ono to je trošku přirozené, protože jsou to právě tyto dvě strany, které se vlastně přetahují, když to řeknu takhle, o druhou příčku v průzkumech veřejného mínění, a tedy o to, kdo je jako tím nejsilnějším opozičním hráčem.
12: O situaci před říjnovými komunálními i senátními volbami hovořím s Petrem Justem, politologem.
10: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: Zůstáváme u našeho tématu. Pane Juste, finišuje také výběr kandidátů do Senátu. Má o něj zájem čím dál více vůbec veřejně známých lidí, osobností. Tak co si o tom myslíte? Co to ukazuje?
13: Já myslím, že to je přirozené. Ono to souvisí s tím, jaký je charakter senátních voleb. Že to jsou volby, které jsou mnohem víc zaměřené na osobu než na politickou stranu. Pochopitelně řada těch osobností, řada lidí, kteří pochází z různých jiných oborů, kde se vypracovali, vyprofilovali, tak jde třeba s tou stranickou značkou, ale myslím si, že primárně tam jdou s tím svým profilem, s tou svojí tváří, s tím, že ta značka je něco, co jim samozřejmě pomáhá zejména technicky, logisticky, organizačně, finančně, protože i díky tomu, že jdou jako kandidáti nominovaní politickými stranami, tak třeba nemusí sbírat podpisy pro kandidaturu, které by museli sbírat, kdyby byli ryze nezávislými kandidáty. No a pak, jak jsem říkal, jako je to zázemí, organizační, technické, finanční, logistické zázemí, které ta příslušná politická strana může poskytnout. Ale jinak si myslím, že primárně senátní volby a způsob, který je tedy pro ty volby využíván, hodně nahrává přesně kandidátům, kteří tu svoji tvář mají známou z jiných oblastí společenského, kulturního, sportovního života, nebo jak vidíme i teďka na kandidatuře bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehky, tak i třeba z vojenského prostředí.
12: Co by znamenalo případné oslabení opozice v Senátu?
13: Opozice je v současné době v situaci, kdy ten Senát je její jakousi pojistkou, že ještě má určitý dopad na, nebo má vliv na legislativu, že minimálně může tu legislativu, která přichází z poslanecké sněmovny, kde je dnes odlišná politická většina, tak minimálně může trošku pozdržet vetem nebo pozměňovacími návrhy její přijetí. Samozřejmě pokud máme disciplinovanou většinu v poslanecké sněmovně, tak veto Senátu nebo případné pozměňovací návrhy, které Senát, opoziční Senát dá, tak nejsou pro tu vládu nějakou zásadní překážkou, jsou spíš zdržením, protože samozřejmě při vrácení do poslanecké sněmovny se ten proces trošku protáhne. Jiné by to ale bylo v případě, že by chtěla vláda dělat nějaké zásadní systémové změny. A tady samozřejmě je cílem opozice primárně udržet ten Senát, protože při nějakých zásadních systémových změnách, ať už jde o ústavu, kde byste dokonce museli mít v obou komorách ústavní většinu, ale třeba ať už jde o volební zákony, kde vám stačí prostá většina, ale v obou komorách a tam nelze Senát přehlasovat jeho veto, tak tam by samozřejmě mohla si vládní většina, kdyby měla většinu v obou komorách parlamentu, vlastně prohlasovat tyto systémové změny. Takže myslím si, že pro opozici v tuto tuto chvíli je tím klíčovým úkolem číslo jedna udržet tu stávající většinu v Senátu právě kvůli tomu, aby mohli zabraňovat tomu, co by vnímali jako možnou třeba hrozbu pro fungování politického systému z pera té současné vládní koalice.
12: Nakolik ve společnosti rezonuje už možná chronický spor vlády a prezidenta. V podstatě každý den píše nějakou novou kapitolu. Viděli jsme minulý týden, že Petr Macinka zveřejnil starší SMSky od prezidenta Petra Pavla. Do prezidenta se pustil i Tomio Okamura, předseda sněmovny, v rozhovoru pro server Novinky.cz. O něm hovořil jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčetl mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Pana Okamury se dotkl také Pavlův výrok z ledna 2023, kdy v debatě před prezidentskými volbami o něm mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy a mládeže, což lídr SPD zcela odmítá. Tak jak to hodnotíte, pane Juste?
13: Když jste začala tím, jestli to ještě veřejnost vůbec nějak vnímá, nebo jak to vnímá, nevím, jestli to můžu říkat za veřejnost, ale když to řeknu zcela na rovinu, tak z mého pohledu už to skutečně začíná být hodně unavující a mám trošku pocit, jestli to vlastně není děláno trošku jako snaha zaplevelit to prostředí, politické prostředí celou řadou informací, kterých se budou média zcela přirozeně chytat. Já asi nemůžu vyčítat médiím, že pořád tato témata rozvíjejí, protože pro ně to je zajímavé téma určitě, ale myslím si, že na straně diváků, posluchačů, veřejnosti už si myslím, že až takový zájem není. Právě proto, že se to už děje každý den. Už to zevšednilo, už je to něco, co nepřináší vlastně ani nic nového. Už se víceméně zacyklili ty kritiky nebo kritické pohledy na prezidenta se zacyklily. Ze strany prezidenta se zdá, že zatím ta reakce je spíš taková neaktivní, což teď jakoby nekritizuju, že je neaktivní. Já si myslím, že to je ta strategie nezasahovat do toho, nestát se součástí a nepodporovat vlastně to, aby se pořád ta diskuze rozvíjela a udržovala, opakovala.
12: Možná k tomuto tématu jenom jedna jediná otázka. Pane Juste, říká se, že ten konflikt odstartovalo nejmenování Filipa Turka ministrem žádného rezortu. Nemůže mít tento spor, to napětí, které trvá, ještě mnohem hlubší kořeny, třeba jestli je to dozvuk té prezidentské kampaně před 2 lety?
13: Možná ne dozvuk prezidentské kampaně minulé, ale nějaká předehra prezidentské kampaně příští. Zaregistroval jsem určité, musím přiznat zatím spekulace, že Andrej Babiš by to přece jenom chtěl proti Petru Pavlovi zkusit ještě jednou. Andrej Babiš to sice dlouhodobě odmítá, ale Andrej Babiš dlouhodobě odmítal, že by vůbec chtěl kandidovat na prezidenta i před těmi předchozími volbami. Takže v tomto ohledu bych byl trošku opatrný v tom, jestli to máme nebo nemáme brát vážně, že Andrej Babiš říká, že do dalších prezidentských voleb nechce, ale i kdyby nešel, tak samozřejmě i pro Andreje Babiše a současnou vládní koalici samozřejmě bylo vhodnější mít na hradě někoho jiného. Takže i kdyby to nedělal jakoby sám pro sebe a pro svoji vlastní budoucí kandidaturu, tak to může vytvářet prostor právě pro výběr nějakého nebo pro to, aby se mohl profilovat nějaký jiný kandidát, který ať už by byl přímo nominovaný tou současnou vládní koalici nebo její částí, anebo měl její podporu, by tím vlastně mohl být vyzývatelem stávajícího prezidenta.
10: Jak to vidí?
12: Pokračujeme v rozhovoru s politologem Petrem Justem. Předseda Motoristů Petr Macinka odmítl možnost, že by jeho strana postavila vlastního kandidáta do prezidentské volby. Podle něj to není správné a nový mechanismus volby, tedy volba přímá, podle něj vylučuje šance politického kandidáta, tedy i politického prezidenta. Přímo volený prezident by podle Petra Macinky měl být občanským kandidátem a jakákoliv podpora ze strany vládních stran by byla pro něj smrtící. Tak odmítají lidé v přímé volbě, pane Juste, politické kandidáty?
13: Já bych to možná neviděl takto automaticky. Myslím si, že vždycky půjde o to, kdo bude tou vlastní osobností a jestli bude kandidátem politickým nebo kandidátem takzvaně občanským, je podle mě prvek, který sice je součástí toho profilu dotyčného člověka, ale není jediným aspektem, není jediným faktorem. Byl Miloš Zeman občanský nebo politický kandidát? Byl občanský z toho pohledu, že se nechal nominovat prostřednictvím petice, ale je to člověk, který je dlouhodobě nebo byl dlouhodobě přítomen v politice, včetně vysokých ústavních funkcí premiéra, předsedy poslanecké sněmovny. Takže bereme ho z tohoto pohledu jako občanského kandidáta na prezidenta nebo politického kandidáta na prezidenta. I jemu tu technickou, logistickou, organizační stránku kampaně zajišťovala politická strana SPOZ, strana práv občanů Zemanovci, která vycházela z přátel Miloše Zemana, proto se mi tam ti přátelé dostali. Takže neřekl bych, že přímá volba automaticky vede k diskreditaci politických kandidátů, protože já si myslím, že Miloš Zeman byl politickým kandidátem, přestože byl nominován prostřednictvím petice podepsané občany.
12: A jaké výhody nebo naopak má takzvaně ten stranický kandidát, kterého podporují politické strany, oproti tomu občanskému?
13: Tak já jsem vlastně ty výhody zmínil už i u těch senátních voleb. Když máte kandidáta, který kandiduje buď to přímo jako kandidát politické strany, anebo podporovaný politickou stranou výrazněji než jenom, že mu verbálně dají podporu, tak se může opřít právě o zázemí té dané politické strany. Ta strana může poskytnout svůj aparát, svůj administrativní, technický aparát, může se spolupodílet finančně na jeho kampani, může se podílet organizačně, logisticky na té kampani, tak to je samozřejmě pro daného kandidáta výhodné. Samozřejmě ta nevýhoda je, že je spojený i s nějakou značkou, a ta značka, stranická značka, může být zároveň handicapem, ale jak říkám, nebo jak jsem řekl před chvílí, není to vždycky automatické, protože vždycky ta stranická značka je tam i vedle toho profilu dotyčného kandidáta nebo kandidátky. Nezávislí kandidáti, kteří jdou čistě, že se nechají nanominovat podpisy občanů na petičních listinách a kteří nejdou s podporou nějaké zavedené politické strany, která má svoji hierarchii, svoji organizační strukturu, tak oni samozřejmě vytváří nějaký svůj tým, vytváří si svoji kancelář, která jim vlastně supluje roli toho, co by dělali těm stranickým kandidátům ty stranické sekretariáty, ale už si to musí ten dotyčný kandidát zřídit sám, nebo ten petiční výbor to musí zřídit pro toho kandidáta.
12: A o čem svědčí podle vás, pane Juste, rezignace většiny politických stran, jak si postavit toho vlastního prezidentského kandidáta?
13: Je to dáno vždycky i situací, jestli stávající prezident bude nebo nebude obhajovat. Tady minimálně část politického spektra, která podporuje stávajícího prezidenta, předpokládá, byť stávající prezident to ještě neřekl definitivně, ale předpokládá, že bude kandidovat. Takže já jsem v tomto aspektu spíše překvapený, že čas od času zaznívá od některých stran stávající opozice, že by přece jenom měli nominovat svého kandidáta. To je pro mě víc překvapivější, než to, že nikoho vlastně nenominují. A pokud jde o ty strany stávající vládní koalice, myslím si, že nakonec nedojde k tomu, jak jste tady i citovala Petra Macinku, nebo jak jsem zaznamenal i on od Andreje Babiše, že by vláda žádného kandidáta neměla. Oni nemusí mít svého kandidáta ve smyslu, že řekneme, toto je kandidát nominovaný našimi stranami, ale může to být kandidát nebo kandidátka s podporou těchto stran, aspoň tou verbální podporou, protože jak říkám, pro Andreje Babiše by určitě bylo jednodušší a pro jeho vládu, kdyby mohli spolupracovat s někým, kdo by jim šel víc na ruku a kdo by třeba byl méně kritičtější a méně třeba důslednější v nějaké v uvozovkách kontrole toho vládnutí než stávající hlava státu.
12: Přijdou další veta?
13: Já bych třeba to veto, které teď přišlo, nějak nezveličoval. Bylo to první veto této vlády. To, že prezidenti vetují zákony, je běžné, takže myslím si, že přijdou. Spíš mě přijde zvláštní ta reakce, že hnedka jako byla taková trošku ze strany vlády, teda myslím vládních poslanců, že byla taková jako spíš až dotčená, protože oni to brali všechno v kontextu toho těch stávajících vztahů.
12: Názor politologa Petra Justa, prorektora pro kvalitu a rozvoj a také vedoucího katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas a těším se na příště.
13: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
12: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
7: Tady je Plus v půl druhé.
10: Český rozhlas Plus.
7: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle informací ČTK jde o už dřív odsouzeného Tomáše Jiříkovského a jeho advokáta. Dalším má být exministr spravedlnosti Pavel Blažek a nebo jeho tehdejší náměstek. Blažek na síti X napsal, že se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Výstrahu před extrémní zátěží teplem prodloužili na jihu Moravy až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Na většině území Česka dál platí taky výstraha před vznikem požárů. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Ukrajina v noci zaútočila taky na Ruskem kontrolovaný poloostrov Krym. Jihoindické státy Keralu a Karnataku o víkendu zasáhly povodně. Počet obětí v obou státech je momentálně 14. V Kerale museli úřady evakuovat téměř 8 tisíc lidí. Uzavřená je taky většina škol. Informace pro řidiče v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D11 z Prahy do Hradce Králové v nájezdu na D35 ve směru do Pardubic na exitu 84 je nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, překáží v křížení dálnic a zpomaluje se tam. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kamiony stojí od Rousínova z kilometru 216 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Osobní auta projíždí rychleji v levém pruhu. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice se ucpává konec dálnice před Vysokým Mýtem. Za koncem dálnice u Stradouně na silnici 17 řeší nehodu. Kolona z konce dálnice je z kilometru 155 asi na 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Na 15. a 5. kilometru je nehoda, kolona od Strakonické na 15:45. Provoz brzdí omezení v Kbelské ulici v Praze dlouhodobě a kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 z východní části okruhu až do Kbelské ulice. Zdržení 15 minut. Kolony je popojíždí i po magistrále, hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě, pak také v omezení u hlavního nádraží a nebo před Hlávkovým mostem. Celkově ve směru do Holešovic naberete asi 20 minut navíc. A plní se teď odpoledne taky Ječná ulice od Štěpánské na IP Pavlová, zdržení 5 až 10 minut. Dobře dojeďte. A dál je jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přehánka nebo i bouřka. Teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě dnes až 38, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Začíná další pořad Českého rozhlasu Plus, Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory. A jaká témata nás čekají právě dnes? Potraviny se v horku kazí rychleji. Jak poznat, kterou zeleninu je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu? Německo letos do půlky července zaznamenalo skoro 10 000 obětí veder a stejně jako v posledních letech je mezi nimi více žen. Proč? A autor českého vzkazu pro hluboký vesmír po mnoha letech zdraví i Česko. Vypravila se za ním expedice brněnské hvězdárny. Proč je nahrávka na gramofonové desce? I o tom budeme mluvit. S vámi je Věda Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
10: Věda Plus.
14: tu první téma. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
15: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
16: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
15: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
17: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
15: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
16: Ta růžnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
15: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta růžnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
17: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
18: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
17: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
15: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. V té lednici zase ztrácí chuťové vlastnosti. Je lepší je uchovávat mimo lednici. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
17: Obecně vzato nepatří do ledničky ani brambory. Právě teď ale dostaneme odrůdy, u kterých to tak úplně neplatí, ukazuje Pavel Klouček.
15: Takzvané rané brambory, které nejsou dozrálé, nemají dobře vyvinutou slupku.
16: Prostě není hrubá, ale je to lesklá, hladká. A když si člověk koupí brambory teď na přímou spotřebu, tak jak dlouho asi vydrží?
15: Několik dní, řekněme, mohly být skladovány i třeba v lednici několik dní, i když u těch pozdních se to nedoporučuje, protože se jim mění chuť na sladkou, ale řekněme několik dní, jak v lednici, tak mimo ní, ale ne dlouho a začnou se rychle kazit.
17: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině. Petržel, celer, řepu nebo mrkev bychom měli skladovat v chladu a vlhku.
15: Mrkev do chladného, vlhkého prostředí. Tady vidíme mrkve, které...
16: Vy ohýbáte v ruce, že to není vyloženě křupavá mrkev.
15: Ne, ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu. Ona úplně zgumovatí. Není zkažená. Dokonce, kdybychom jí dali do vlhkého prostředí, částečně se jí ta křupavost vrátí.
17: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek. I když i u nich jsou věci, na které bychom si měli dát pozor.
15: Tady sklizený česnek už...
16: Kanadě je úplně suchá.
15: Ten stonek se dá krásně zlomit.
19: Jsem si sem vzal lupu, protože jsem se chtěl kouknout, jestli neuvidíme ty roztoče.
16: Podrobně pod lupou na ten stroužek česneku.
15: Některé ty stroužky nejsou viditelně plesněné nebo schnilé, ale jsou jako gumové.
16: Tmavší barvu mají, jsou gumovější, takové svraskalější.
15: Tak to způsobují pouhým okem neviditelní roztoči.
17: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů, tak aby zelenina vydržela ještě déle.
15: My hledáme látky, které jsou schopné zabíjet ty mikroorganismy. Takové samozřejmě existují, rostliny si je vyrábějí, takzvané esenciální oleje neboli silice. Jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
16: V atmosféře.
15: Víme obaly, do kterých dáte tyhle ty plodiny.
17: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Kdybychom do nich ale chtěli dát cibuli nebo česnek, museli by být dobře prodyšné a těkavé silice by z nich rychle vyprchaly. Výzkum proto dále pokračuje. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
14: Trvanlivost zeleniny nezávisí jen na tom, jaký skladujeme doma. Důležité je i to, co se s rostlinou dělo předtím. Podle odborníků se tak trvanlivost může rok od roku výrazně lišit. A více nám k tomu řekne přímo autor předchozí reportáže Martin Srb. Zdravím tě.
20: Dobrý den.
14: Co se je teď v horkém počasí se zeleninou, která je ještě na polích anebo v zahradách?
20: Pro tu zeleninu, co právě teď dozrává nebo u které přišel čas sklizně, to je ideální situace, tedy z hlediska té rostliny. Zase platí, že co je dobré pro rostlinu, nemusí být příjemné pro lidi, kteří v tom horku musí být venku pod slunečním žárem. A právě za takového jasného dne mi to na univerzitním poli ČZU potvrdil Pavel Klouček.
15: Letošní sezona zatím je na ty podmínky velice dobrá, na tyhle ty zeleniny, brambory a tak dále, protože je sice sucho, to je pravda, ale pakliže jsou pozemky zavlažované, tak to samozřejmě tolik nevadí a zároveň zároveň v té době sklizně těch hlavních plodin neprší, nebo ne minimálně dlouhodobě.
14: Velmi horko jsme měli také na konci června. Co to udělalo s úrodou?
20: To nejnápadnější, co se stalo, je, že všechno zraje o něco dřív. Pavel Klouček mi říkal, že se to mezi jednotlivými roky může lišit až o týdny. Ale celkem za to se v poslední době sklizeň opravdu posouvá do dřívější doby. Jestli horko tu úrodu zničí nebo nezničí, to záleží na tom, jak kdo zaléval. Ideální je samozřejmě napřed, aby byla ta rostlina dostatečně zavlažovaná a potom, aby na sluníčku všechno hezky dozrálo. Podle vědce by bylo mnohem horší, kdyby dlouho pršelo v době sklizně. Tím by se totiž celé úrodě zkrátila trvanlivost.
15: Chvíli, kdy máte sklízet a máte dlouhodobě deštivé počasí, tak se vám tam namnoží zejména houby a bakterie. Vy to potom nemáte jak ideálně dosušit většinou. Jsou sezóny, kdy opravdu zvlášť cibule, česnek, brambory je extrémně těžké potom jako skladovat.
14: A dá se ještě zelenina ve vlhku zachránit?
20: Ano, dá. Tedy není to přímo téma, které bychom řešili v těchto těch dnech, ale kdo ví, jak dopadne ta letošní sezóna ještě. Na tom, jestli se dá zachránit, tak to záleží hlavně na tom, co se s ní děje po sklizni. Třeba cibule by se měla krátce slušit na slunci a potom dosoušet několik týdnů v provětrávaném přístřeší. Ve vlhkém počasí bychom si tedy asi museli pomáhat technikou. I brambory potřebují napřed vydýchat nadměrnou vlhkost, než je uložíme do toho doporučovaného chladného sklepa. Všechno to chce čas a trpělivost.

0: která je čerstvá na přímou spotřebu a jinou zeleninou, která je k uskladnění, když si to pořádně prohlédneme a rozhodneme. Třeba v horkých dnech si nebudeme dělat velké zásoby, některou zeleninu můžeme i zamrazit a také můžeme zlepšit situaci tím, že budeme pozorní. Když si všimneme, že se něco někde začíná kazit, tak odborník radí co nejdřív odstranit ten jeden napadený kus. Je možné, že to stihneme ještě dřív, než se ty mikroby nebo roztoči dostanou do ostatních kusů, tím můžeme tu trvanlivost prodloužit. A proto je také lepší skladovat zeleninu po menším množství a ne všechno v jednom prostoru.
1: Doporučuje Martin Srb z naší vědecké redakce, se kterým se ještě ve Vědě Plus uslyšíme. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Zatím naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Věda Plus stále s vámi a je tu další téma. Mezi oběťmi veder v Evropě převažují ženy. Vyplývá to ze studií z posledních let. Podle některých vědců ovšem není důvodem biologie, ale věk, pracovní prostředí a nerovný přístup k odpočinku. Z detaily je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Hezký den.
3: Dobré odpoledne.
1: Jak víme, že ženských obětí veder je víc, protože data přeci o úmrtnosti kvůli horku nejsou přesná.
3: To je pravda, používají se statistické modely, srovnání běžné očekávané úmrtnosti a počtem úmrtí během vlny veder. Ale ten vzorec vyšší úmrtnost žen ve vedru je v posledních letech patrný. Píše o tom server německé stanice Deutsche Welle. Cituje studii, která vychází z dat o úmrtnosti v 35 zemích. A podle té studie zemřelo před 4 lety v rekordních vedrech o 56% víc žen než mužů. Ale měli bychom vzít v úvahu, že ve starší populaci převažují ženy a ve vedru jich umírá víc, jednoduše proto, že je jich víc. Tak ten genderový nepoměr obětí horka vysvětluje německý vládní institut Roberta Kocha.
1: A ohrožuje vedro víc ženy nebo muže?
3: Nepatrně víc ženy, jak uvedla epidemioložka Alexandra Schneiderová z Helmholtzova výzkumného centra v Mnichově. Podle ní jsou nejvíc ohrožené starší ženy s onemocněním srdce, protože s věkem stoupá riziko kardiovaskulárních chorob. Hormony podle Schneiderové taky mají určitou roli, ale jejich hladina se během života mění, takže jak kdy podle věku. Naproti tomu zastánci hypotézy, že ženy jsou zranitelnější právě kvůli hormonům, poukazují na to, že ženské tělo není moc vybavené pro extrémní vedro.
1: No ale čí tělo je vybavené pro extrémní vedro?
3: To nám Deutsche Welle nepoví, za to se dozvíme, že ve srovnání s muži se ženy míň potí, taky mají víc tělesného tuku a to má vliv na termoregulaci a vnitřní teplotu těla přirozeně zvyšuje ženský hormon progesteron. Na tom stojí ta hormonální teorie. Ale zmíněná epidemioložka Schneiderová patří k těm, co tvrdí, že biologii to nebude. Hlavní důvod, proč vedro dopadá hůř na ženy, vidí v životních podmínkách a v sociálním prostředí žen. A podobný názor má i kineziolog, tedy odborník na mechanické zákonitosti pohybového ústrojí, Toby Mindl z kanadské Brookovy univerzity. To, jak snášíme vedro, ovlivňují podle Mindla faktory jako věk, velikost těla, kondice a obvyklé aktivity bez ohledu na pohlaví.
1: Věk a kondice, to je asi jasné, ale jaký vliv má pracovní prostředí a přístup k odpočinku?
3: Britský sociální geograf Laurie Parsons spočítal, že v teplotě překračující zdravotní limity stráví ženy v pracovní době o třetinu až polovinu času víc než muži. Třeba ve stavebnictví je ten rozdíl poloviční u stejné práce. Podle vědce je to tím, že muži se neostýchají požádat o přestávku a ženy taky na sobě mívají při stejné práci jako muži víc oblečení. A navíc, když pracovní doba skončí, muž zpravidla odpočívá. Žena ne. Stará se o děti, o domácnost, vaří, uklízí. A tady já mám tři tečky, protože tak popsal zjištěnou realitu britský sociální geograf Parsons.
1: Říká Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A ve Vědě

0: Plus už probereme klima, atmosféra má stále větší žízeň a právě to vysvětluje, proč Evropu trápí stále silnější sucho. I to zjednodušeně řečeno vyplývá z nové analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, která zkoumá vliv klimatických změn na konkrétní extrémní projevy počasí. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty podle výzkumníků zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Na studii se jako jediný český vědec podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity.
1: Tady, když se nadhneme, tak vidíme, jak část ta řetiště je obnažená. Je vidět, že ten průtok je teď poměrně nízký.
2: S hydrologem Oldřichem Rakovcem teď pozorujeme Unětický potok, jeden z přítoků Vltavy. Kameny, které bývají pod hladinou, jsou na suchu a kořeny stromů vykukují z vody.
1: Pršelo málo na jaře, ale když si to sečteme třeba na nějakých 3 nebo 6 měsíců, jsou to velice nízká čísla, ale zase nejsou tak jako extrémně nízká. Ale co je naopak jakoby velká změna, kterou můžeme přičíst klimatické změně, je to, že ta atmosféra je žíznivější a tím pádem rychleji nasává tu vodu a ztrácí se z vegetace, z půdy i z otevřených koryt řek a jezer.
2: Právě tady se tedy vypařilo velké množství vody, ale to neplatí jenom pro ty malé potůčky, ale i pro větší řeky.
1: Přesně tak, tento obrázek není pouze ukázkou jednoho malého povodí zde uprostřed středních Čech, ale ten region, který je zasažený, má opravdu velké evropské měřítko. Je to střední Evropa, je to východní Evropa. Na Dunaji musí zastavovat lodní dopravu, protože je velice málo vody v korytech řek. Podobná situace i na řece Rýn, kde také se musí snižovat zátěž lodí pouze na 10% a tím pádem ta cena té dopravy lodní se velmi zvýšila.
2: Zjištěním nové studie je tak to, že hlavní příčinou sucha je horko. Pokračuje jedna z jejich autorek, klimatoložka Sarah Kew z Nizozemského královského meteorologického ústavu.
3: Evropská léta se rychle mění. Naše studie ukázala, že hlavní příčinou sucha už není nedostatek deště, ale extrémní horko. To odpařuje vodu z půdy mnohem rychleji, než by tomu bylo bez klimatické změny. Jinými slovy, klimatická změna proměňuje období, která bychom dříve zvládali bez větších problémů, v těžká sucha. Pokud bude oteplování pokračovat, mohou se podobná sucha stát běžnou součástí evropského klimatu.
2: Vědci spočítali, že v západní Evropě je letošní půdní sucho kvůli klimatické změně přibližně 5x pravděpodobnější než ve světě bez vlivu člověka. Ve východní Evropě je to dokonce zhruba 10x. Jak se letošní sucho promítlo do českých řek, zkoumal pro mezinárodní tým právě Oldřich Rakovec. Analyzoval jejich průtoky za posledních 75 let a výsledkem je i jeden z varovných příkladů celé studie. Řeka Labe.
1: Koukal jsem se, jak rok 2026 je horší nebo lepší v porovnání s ostatními známými roky, kdy nastalo hydrologické sucho, jako například rok 2018, 2022 nebo 2025. Například ten průtok na Labi na jaře, duben, květen, červen, když si spočítáme ten průměr, tak je to nejnižší hodnota v porovnání s těma ostatními roky.
2: Podle vědců proto bude stále důležitější vracet vodu zpátky do krajiny, tedy obnovovat mokřady, říční nivy nebo zlepšovat vsakování vody do půdy, protože nejde jen o to, kolik vody spadne z nebe, ale kolik jí dokážeme v krajině udržet, než ji stále žíznivější atmosféra zase vysaje. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Stále posloucháte Vědo Plus a je tu další téma. Brněnská hvězdárna dnes zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Česko-americký vědec Václav Otakar Kostroun skoro před 50 lety namluvil jeden ze vzkazů pro kosmické sondy Voyager.
4: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
0: To byl hlas pana Kostrouna z roku 1977. Tým lidí z brněnské hvězdárny se za ním letos vydal do Spojených států. O jeho pozdravech pro vesmír i pro současné Česko teď budeme mluvit s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Hezký den ještě jednou.
5: Dobrý den ještě jednou.
0: Proč se hvězdáři za panem Kostrounem vydali právě teď?
5: Oni to měli v plánu už delší dobu, ale letos se to výjimečně hodí proto, že sonda Voyager 1, oni byli dohromady dvě, ona na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, když to velmi zaokrouhlím, skoro 26 miliard kilometrů, nebo 25,9 miliard, jsou to desítky miliard kilometrů. Ten signál od sondy až k Zemi letí celých 24 hodin. To je tedy jedno výročí, které teprve nastane, a druhé, které bude o trochu později, je pozemské. Panu Kostrounovi totiž bude v prosinci 88 let. Většinu svého života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak můžeme slyšet v nahrávce Brněnské hvězdárny.
6: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali. Ale ještě radši jsem, že můžu mluvit česky k vám v České republice.
0: Jak se vůbec jeho hlas dostal na nahrávku pro kosmickou sondu?
5: Byla to taková souhra mnoha okolností. Autoři sondy, američtí vědci s Carlem Saganem známým, chtěli poslat do vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce, nebo pokud žádní nejsou, tak minimálně jako takovou památku na lidstvo. Ta nahrávka je na malé pozlacené gramofonové desce, na kterou se nevešel příliš dlouhý záznam. Takže tehdy potřebovali sehnat skutečně krátké vzkazy v nejrůznějších jazycích, vzpomíná opět Václav Kostroun.
6: Já jsem byl ve své laborce a asi kolem 4. hodiny odpoledne dostal telefon od jedné známý a ona věděla, že mluvím česky. Říkala mě, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal něco jako milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
5: Byl to takový plán B. Odborníci z NASA totiž napřed oslovili Organizaci spojených národů, kde samozřejmě bude těch jazyků mnoho, ale prý od nich dostali příliš dlouhé projevy. Místo toho proto začali narychlo schánět lidi, třeba právě na univerzitách, aby promluvili různými jazyky. Nakonec sehnali ukázky 55 jazyků, včetně češtiny, nejvíc zastoupené asijské a evropské. No a to, že o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, tak to bylo opravdu veliké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník Hvězdárny a planetária v Brně a spoluautor této nahrávky Tomáš Přibyl.
7: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, naštěstí mohl, naštěstí netřískl telefonem. Pan Kostroun byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
5: Ten vzkaz do vesmíru, vzkaz na miliardy let dopředu, tak sice vznikal velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by na svých slovech do dneška nic neměnil.
0: A proč je nahrávka právě na gramofonové desce?
5: Protože je to trvanlivý záznam. Před 50 lety to už byla sice, řekněme, doba magnetofonová, ale magnetický záznam by nevydržel v kosmickém záření. Ty částice letící nabité by ho rychle smazaly. Ta gramofonová deska je skutečně mechanický záznam, který vydrží, je pozlacená, trvalý materiál. A k té desce vědci přibalili i jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát.
0: Je šance, že ji objeví nějaká vzdálená civilizace a zkrátka pustí tu desku.
5: To se neví, ale jestli se to tak stane, tak my se toho tady určitě nedožijeme. Samozřejmě zazněly i obavy, co když ji najde někdo s nepřátelskými úmysly, vystupuje zemi, bude chtít zaútočit. Nevíme. Ty sondy Voyager 1 a 2 ale krouží ve stále větších spirálách pořád kolem sluneční soustavy a podle výpočtu to potrvá desítky tisíc let, než budou aspoň někde na půl cestě mezi sluneční soustavou a nějakou jinou hvězdou. Jinak řečeno, budou pořád i od té jiné hvězdy hodně daleko. Odborníci ovšem říkají, že ta deska a další památky na lidstvo tam vydrží až miliardy let, včetně toho vzkazu v češtině, kde pan Kostroun přeje přátelům vše nejlepší, včetně obou hř českých.
0: Nejen o něm jsme mluvili s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou, hezký den.
0: Víc než stovka cizinců z pěti kontinentů se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se ale také seznamují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu se zájmu anebo jako jazyk svých předků.
8: V tomto bloku zopakujeme minulý čas a já se zeptám, co jste dělali o víkendu?
9: Ingrun, pamatuješ si?
10: Samozřejmě se pamatuju. O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
11: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu.
12: Mám tady studenty z různých koutů světa, například z Mexika. Mám tady naše sousedy z Rakouska, z Německa, ale také je tady studentka z Tajvanu nebo student z Anglie.
11: Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
12: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit, což já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus, ty si ale slepice.
11: To, že nejtěžší v české výslovnosti je hláska ř, je podle lektorky mýtus. Problematičtější je podle ní h nebo ch.
12: Třeba i můj profesor, který učí v Katovicích na univerzitě, tak do dneška říká ahoj holky, i když je to člověk, který je bohemista, tak to h mu dělá stále problémy.
11: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
13: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu. Rád se učím gramatiku, vidím tady ve škole, že gramatiku znám.
11: Víte, co to je jazykolam?
13: Ano, ale nepamatuju.
11: Strč prst skrz krk.
13: Strč prst skrz krk.
11: To pro Javiera ze španělského Toleda, nováčka na letní škole češtiny, už to bylo horší.
14: Strč prst skrk. Nevím.
11: Vysvětluje mi i důvod, proč přijel.
14: Protože miluju jazyky. Já už mluvím jasně španělsky, italsky, anglicky, turecky, německy a chtěl jsem se naučit slovanský jazyk.
11: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
14: Co máte dneska na denní menu?
11: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
14: Miluju zvíčkovou, smažený sýr, tvarůzky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
11: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovaci její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Ve Vědě Plus jsme tedy teď zavítali i na Olomouckou univerzitu a na letní školu slovanských studií. O studium českého jazyka je stále velký zájem. A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
15: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Plus a před námi je odpolední vysílání. Poslouchat nás můžete dnes až do 17. hodiny. Poslouchat všechny naše pořady můžete jednoduše také na aplikaci můjrozhlas.cz a nebo jednoduše na webu plus.rozhlas.cz a samozřejmě nás najdete také na sociálních sítích. Budeme rádi, pokud budete sledovat Instagram Českého rozhlasu Plus. 14 hodin 3. srpna a právě začíná pondělní odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
15: Český rozhlas Plus.
0: Jaká nás čekají témata? Přechodné období skončilo a takzvaná superdávka už je na světě a v plném provozu. 100 000 domácností ale na pomoc nedosáhne. Je to únosná situace? Maďarsko právě prochází největší dobrovolnou zkouškou úspor elektřiny za poslední desetiletí. Stovky firem omezují výrobu. Dokáže stát odvrátit energetickou krizi? A Štefan Margita dnes, tedy 3. srpna, slaví 70. narozeniny. Jaké role ho v kariéře formovaly nejvíce? I o tom budeme mluvit. Ještě předtím zprávy a Ondřej Látal.
16: Dobré odpoledne. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
17: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterými kladnou za vinu, že se podíleli na legalizaci výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a zdarováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
16: Podle České tiskové kanceláře jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daněhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Bývalý ministr Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
18: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a že bude i dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil.
19: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagai prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
16: Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o více než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
20: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
21: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
20: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas.
16: Detaily k situaci v Maďarsku nabídneme v odpoledním plusu chvíli po zprávách. Korejský poloostrov trápí nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce. Vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících o samotě a pravidelně je chodili kontrolovat.
22: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli třetí den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
16: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U Nalžovic na Příbramsku hoří les. Jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
1: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
16: Na místo vyrazil také tým z Berouna, speciální tým středočeských hasičů vyškolený na hašení lesních požárů. Doprava na Plusu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové jsou komplikace za sjezdem na Úvaly na 14,5 kilometru. Havarovala tam dodávka, blokuje teď pravý pruh. Kolona z 10. kilometru je asi na 20 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kamiony stojí od Rousínova z kilometru 216 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Osobní auta projíždí rychleji v levém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona před Litomyšlí. Z konce D35 zdržení na Hradec a Prahu asi 15 minut. V Praze teď odpoledne je spíš klidnější provoz. Komplikace jsou ale v tunelovém komplexu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju. Za sjezdem na Letnou a na Spartu stojí osobní auto v pravém pruhu a průjezd tunely musí regulovat. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Na 15,5 kilometru řeší nehodu. Kolona je od Lochkovského tunelu. Dobře dojeďte. V noci má být jasno až polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Teploty zítra vysoko 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Posloucháte Odpolední Plus.
20: A krásné odpoledne vám ze studia přeje Lenka Vahalová. Teď máme 8 minut po 14. Přechodné období skončilo a takzvaná superdávka už je na světě a v plném provozu. Od 1. srpna jí pobírá skoro 240 tisíc domácností na místo dřívějších forem pomoci, jako byly dávka a doplatek na bydlení, dávka na živobytí či na děti. Ovšem podle statistik úřadu práce přišlo o nárok na superdávku na 100 tisíc lidí. Polovině z těch, kdo uspěli finanční pomoc, klesla. Naopak více než třetina vzrostla. Zástupci neziskového sektoru, ale i někteří politici už kritizují zmíněné dopady a Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá od října tuto státní pomoc revidovat a v některých parametrech podmínky zmírnit. V o dost horší situaci se totiž ocitají někteří samoživitelé, starobní důchodci a studenti. Vše probereme s naším hostem, což je Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity České republiky. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
20: Jak vy sama hodnotíte ta čísla, která o dopadech zavedení takzvané superdávky vypovídají?
2: Ta čísla naprosto odpovídají realitě. Superdávka přinesla složitější a přísnější systém posuzování a z toho důvodu vypadává mnoho právě nejvíce jednotlivců, seniori, kteří mají úspory, lidé, kteří nesplní některé požadavky právě té superdávky. Takže skutečně mnoho lidí zůstává bez pomoci anebo se jim pomoc krátí, což zase bude znamenat, že se budou zadlužovat, ztrácet bydlení.
20: A je to sociálně únosná situace podle vás?
2: Právě pro ty nejchudší ta superdávka přinesla složitější situaci a myslím si, že to tak není správně. Určitě by se měla revidovat a změnit v mnoha parametrech.
20: Takže superdávka a ty podmínky byly podle vás nesprávně navrženy?
2: Za nás byly navrženy přísně a to vůči právě těm nejchudším a nejzranitelnějším. Myslím si, že je potřeba toto revidovat. U seniorů tačí jen to, že mají úspory a vlastně už nedosáhnou na část třeba na bydlení té superdávce. Pak jsou to lidé, kteří jsou samoživitelé, mají děti nad 15 let, nesplní pracovní bonus, přichází právě o pomoc. Hraje tu roli i složka dítě, která dříve patřila dítěti a dnes je to prostě posuzováno jako zásluhový bonus pro členy domácnosti. Takže dítě, které má problémy v domácnosti, ve které není všechno v pořádku, může dojít k tomu, že je zkrácená, nemá dostatek finančních prostředků na výchovu a výživu. Je to prostě komplikovaný systém.
0: Abychom tu situaci doplnili, tak nově zavedené opatření mohou silně dopadnout právě na některé seniory, zmínila jste i samoživitelky, samoživitele, na studenty. Můžete to potvrdit a proč se tomu tak děje?
2: Ano, můžu to tak potvrdit a samozřejmě to dopadá i také na ty, kteří jsou v odlužení, protože v podstatě se nezohledňuje nezabavitelná částka a tito lidé aktuálně pak nebudou vycházet právě se svými příjmy a neudrží si bydlení, takže je ohroženo i to odlužení. Co se týká studentů, tam se setkáváme s tím, že úřady práce jim říkají, že se musí nejdříve oženit, aby se mohli jakoby oddělit od rodiny, což mi přijde také nesprávné. Dnes se mladí lidé odchází z rodin, osamostatňují dříve, než se žení, mnozí se ani nežení a nevdávají. Takže prostě opravdu to přineslo mnoho složitostí a požadavků, které je potřeba zmírnit.
0: Mluví se o nárůstu klientů, kteří budou řešit skutečně existenční potíže, budou se dokonce bát, že přijdou o střechu nad hlavou. To uvádí Housing First. Co v Charitě tedy nyní očekáváte?
2: Ano, v Charitě očekáváme spoustu lidí, kteří se na nás budou obracet, jestli bychom jim pomohli sehnat levnější ubytování, ale to není na trhu. A zároveň se obáváme také, tak jak jsme slyšeli na konferenci asociace poskytovatelů, že se budou sčítat lidé prostě na pokojích a lových domů. To znamená tak, jak mají smlouvy, nikoliv o pronájmu, ale prostě o poskytnutí sociální služby, kde je stanovená úhrada, že se vlastně tyto lidé budou sčítat a jejich jakoby část na bydlení se bude krátit. To znamená, že ani lidé bezdomova, kteří jsou v azylových domech, nebudou schopni zaplatit například úhradu za azylový dům. A samozřejmě to bude komplikace jak pro sociální službu, tak pro tyto lidi můžou přijít o bydlení a zároveň my nevíme, jestli budeme snižovat tedy kapacity ve chvíli, kdy vlastně ti lidé nemají kam odcházet, nemají dostupné bydlení. Je to skutečně problém, snažíme se na to upozorňovat. Ministerstvo práce sociálních věcí, jak se k tomu postaví, doposud nevím.
0: Takže vnímáte to tak, že bude hlavním problémem to bydlení?
2: Ano. Je to velký problém.
0: Všechno,
2: a napříč cílovými skupinami. Napříč všemi cílovými skupinami, ať už je to samoživitel, senior, anebo prostě osoba, která se chce osamostatnit, mladá, nebo prostě jakoby středního věku. Vždy tady vlastně ta dávka je ničí, takže ty lidi v tom bydlení udrží obtížněji.
0: Všechno vyřizování navíc spadlo na úřady práce. Hrozí zahlcení podle vás?
2: My jsme vnímali opravdu přetíženost těch úředníků a zahlcení už při vyřizování žádostí. Vůbec už nebyla možnost nebo, jak bych to řekla, oprav, protože ty žádosti se vyřizovaly v loni v říjnu. A v podstatě se změnilo mnoho jakoby věcí v těch rodinách, třeba už se rozešli partneři nebo jsou rozvody a podobně. A ta superdávka je spočítaná stejně, protože vlastně ti úředníci radili těm lidem, aby prostě si nepodávali ty změny kvůli tomu, že by zase bylo přerušení té superdávky a v podstatě by na ně dosáhli později, tudíž by tam byl výpadek. Je to prostě opravdu složité na obou stranách, jak právě na úřadu práce pro ty pracovníky, tak vlastně i pro ty klienty.
0: A na závěr, co je podle vás nutné změnit a v prospěch kterých skupin především?
2: Určitě my bychom byli proto, aby složka na dítě nebyla zásluhová, aby byla prostě vyplácena vždy, protože děti si opravdu zaslouží jako péči a zvláště ty, které mají jakékoliv problémy, ať už se školní docházkou nebo prostě v rodině, tak potřebují být zajištěné, musí mít všechno to, co potřebují. Dál bychom byli rádi, kdyby se upravil právě ten zaměstnanecký bonus tak, aby prostě více lidí, třeba se lidé starší, kteří nemají odpracováno, nemuseli pracovat ve chvíli, kdy už v podstatě zaměstnaní nejsou schopni sehnat. Také, aby byl mírnější u osob lidí bez domova, kdy mnohdy není identifikováno, že ta osoba má psychiatrické problémy nebo mentální problémy. Rádi bychom také, aby se ještě vyhodnotili a přehodnotili právě ty koeficienty, kterými se řídí složka na bydlení, protože je potřeba vycházet z aktuálních nájmů. Těch věcí je opravdu hodně.
0: Říká Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity České republiky. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Teď už míříme do Maďarska. Maďarsko od víkendu žije v úsporném režimu. Firmy omezují výrobu, stát šetří elektřinou a lidé dostávají výzvy, aby večer spotřebovávali co nejméně energie. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožuje provoz jediné maďarské jaderné elektrárny Paks. Zpravodajka Bára Vránová zjišťovala, jak se země na možný výpadek připravuje. Hezký den, Báro.
3: Dobrý den.
0: Kvůli situaci dnes dočasná prezidentka svolala společné jednání vlády i opozice. Co zaznělo?
3: Jak předsedkyně parlamentu Agnes Forst-Hoferová, která má vlastně na starosti dočasně prezidentské pravomoci, tak premiér Péter Maďar vyzvali k jednotě. Všichni si podle nich uvědomují vážnost situace a je potřeba spolupracovat, aby se co nejvíce snížily dopady veder a možného výpadku jaderné elektrárny Paks na veřejnost. Elektrárna prozatím stále vyrábí, její poslední turbína podle oficiálních dat stále vytváří asi 230 MW, běžně je ale ten výkon zařízení, celého zařízení, asi kolem 2000. Zatím je cílem maďarské vlády udržet tuto elektrárnu co nejdéle, ale současně bezpečně v chodu.
0: Jak ten úsporný režim v Maďarsku vlastně vypadá? Bude vláda skutečně kontrolovat spotřebu, jak avizovala o víkendu?
3: Zatím prý ne, podle premiéra Maďara se podařilo i po tom víkendovém vládním apelu ušetřit ve špičce více než 1/10 spotřeby. Velké podniky omezují výrobu, jak jen to jde, většina státních úředníků pracuje z domu, lidé snižují výkony klimatizací, přidávají se také akvaparky, lázně nebo hotely, například úplně vypínají sauny a nepotřebné atrakce. Dnes od 5 odpoledne do 10 hodin večer taky nebudou jezdit nákladní vlaky, zhasnuté zůstávají veškeré památky prakticky v Maďarsku. Vláda tak zatím podle premiéra Maďara bude spoléhat na tuto dobrovolnost a žádné zásahy prozatím neplánuje.
0: Dá se v takovém úsporném režimu fungovat další dobu?
3: Podle vlády jenom omezeně. Ta současná opatření mají hlavně získat čas, než se ochladí a zlepší podmínky na Dunaji. Dobrovolné úspory, dovoz elektřiny nebo vyšší výroba v dalších elektrárnách mohou pomoci několik dnů, případně týdnů. Pokud ale by sucho pokračovalo déle, vláda připouští, že by musela sáhnout i k povinnému omezení spotřeby velkých průmyslových podniků. Domácnosti označuje až za úplně poslední možnost. Maďarsko má také poměrně velký podíl fotovoltaických elektráren. Ty ale nevyrábí po celou dobu a právě ve špičce, tedy odpoledne, kdy už slunce zapadne, se bude muset země spoléhat na pomoc z okolních států a pomoc už jí nabídlo třeba Slovensko.
0: Báro, a ještě na závěr, vláda mluví o možném odstavení v nejbližších dnech. Co bude rozhodovat o tom, kdy se elektrárna znovu rozjede?
3: Především počasí. Elektrárna využívá vodu z Dunaje k chlazení a bez dostatečné hladiny ji nemůže bezpečně provozovat. Jinak teď přišla zpráva, že řeka se oteplila, má už necelých 28 stupňů v okolí Pakše a i to zhoršuje využívání chlazení. Pokud se tedy v příštích dnech neochladí a nepřijdou srážky, může se stát, že elektrárna zůstane odstavená, ale meteorologové předpovídají, že v Rakousku by mělo koncem týdne pršet a to by mohlo i v Dunaji v Maďarsku velmi pomoct. Energetici zároveň uklidňují, že samotné opětovné spuštění elektrárny není technicky složitý proces. Jakmile budou ty podmínky splněné, může se vrátit do provozu poměrně rychle.
0: Tolik zpravodajka Bára Vránová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Problémy s chlazením své jaderné elektrárny řeší dál po proudu Dunaje i Rumunsko. Jaké řešení zvolila tamní vláda? Doplní Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Hezký den.
4: Dobrý den. Rumunsko sáhlo po výbušninách a snaží se změnit proud Dunaje. Řeka má totiž spoustu ramen a jaderná elektrárna Černá voda leží právě za místem, kde se koryto rozdvojuje. Cílem explozí je upravit tvar břehů, aby se klíčového, zbavit se klíčového kusu žulové skály a tím nasměrovat víc vody do koryta starého Dunaje, které teče k elektrárně. Do operace je nasazených 100 vojáků, včera začaly testovacími výbuchy, dnes už ale svůj cíl splnili, informoval rumunský ministr obrany Radomir Ruca.
5: Po včerejším pokusu se podařilo kousek skály odlomit. Udělali jsme analýzu a na jejím základě armáda zvolila další postup, který byl dnes úspěšný. Zvládli jsme, co se nepodařilo v posledních 30 letech.
4: Ta odpálená skála byla problémem dlouhodobě a pokusů o odstranění bylo v posledních dekádách několik, ale do dneška tedy neúspěšné.
0: Skála je tedy nejspíš pryč. Má tenhle armádní projekt ještě pokračování?
4: Ano, teď by měla přijít na řadu druhá fáze. Ta stojí na několika 70-metrových nákladních člunech. Armáda je bude s pomocí jeřábu postupně nakládat kamením, tak aby se pod jeho tíhou potopili a přehradili rameno. Vznikne z toho 3 metry vysoká bariéra, která má opět nasměrovávat ten hlavní proud do toho žádoucího koryta. Ono totiž do toho vedlejšího ramene s názvem Bala odteče až 85% veškeré vody. Je to způsobené i tím, že má o 4 metry hlubší dno. V tom původním starém Dunaji pak zůstává jenom 15% vody a tento rychlý zásah armády to má provizorně vyrovnat. Odstřelení skály ale umožní, aby se do budoucna pracovalo i na dlouhodobém řešení.
0: Jaderná elektrárna Černá voda ale zatím na zvýšení hladiny čeká. Jak vážná tam je situace? Musí omezovat výrobu?
4: Černá voda má dva reaktory, první z nich byl odstavený už minulé úterý, ta výroba tedy klesla o polovinu, o 706 MW. Ten druhý reaktor by měl být prý také brzy odpojený od sítě, odhad je mezi středou a čtvrtkem. Hladina Dunaje tam totiž stále klesá o 2 až 3 cm denně a i v Rumunsku směřuje k historickému minimu. Jaderná elektrárna je jediná v zemi a pokrývá pětinu spotřeby Rumunska. Vláda má se sešla na mimořádném zasedání a vyhlásila stav národní energetické krize. Lidé mají šetřit elektřinu, urychleně se dokončují některé solární a větrné elektrárny. Pokud ale vše půjde podle plánu, měl by ten projekt armády na přehrazení ramena Bala nákladními čluny být hotový ve středu ráno a pak by tedy hladina mohla začít stoupat.
0: Říká Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Máme 22 minut po 14. posloucháte Odpolední plus a teď už je na řadě ekonomika a biznis. Samostatná divize České pošty Balíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta postupně plně začlení zpět do pošty. Nové vedení Balíkovny tak už Česká pošta hledat nebude. Serveru Respekt.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Česká pošta spadá pod vnitro. Kment Balíkovnu vedl od začátku letošního března do konce května. Spolu s ostatními lidmi ve vedení divize odešel Kment podle pošty po vzájemné dohodě, uvedl dříve server e15.cz. Japonsko a Spojené státy minulý týden podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Potvrdili to úřady obou zemí. Dosud se o intervenci pouze spekulovalo mezi obchodníky. Jedná se o první společnou měnovou intervenci obou zemí od roku 2011. Uvedla to agentura Reuters. A ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem po zprávě, že americký prezident Donald Trump odložil plánovaný rozsáhlý útok na Irán. Severomorská ropa Brent vykazovala pokles o více než 5%, pohybovala se v blízkosti $83.50 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ztrácela téměř 6%. Energetický regulační úřad očekává, že elektřina a plyn v srpnu v Česku zdraží. Podle ERÚ za to může především nejistota na trhu, kterou vyvolává pokračující konflikt na Blízkém východě. Jak se tyto problémy promítly do skutečných ceníků dodavatelů energií? O tom teď budeme mluvit s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Hezký den.
6: Dobré odpoledne.
0: Jak na to energetický regulační úřad přišel, že budou energie zdražovat? Obchodní ceny přece neurčuje.
6: ERÚ od dubna zveřejňuje takzvané indikativní ceny elektřiny a plynu. To jsou cenové rozpětí, ve kterém by se podle výpočtu úřadu měly pohybovat férové nabídky dodavatelů. A to ještě jenom fixovaných produktů. A podle těchto propočtů průměrné nabídkové ceny v srpnu stoupnou, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
18: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
6: Jedná se ale jenom o pásmo, ve kterém jsou podle ERÚ ceny férové. Má zákazníkům pomoct zorientovat se v často velmi složitých cenících dodavatelů a najít nejvýhodnější nabídku. Pro dodavatele energií ale nejsou nijak závazné.
0: Ale odráží to situaci na trhu, takže dodavatelé skutečně zdražili?
6: Někteří už zdražili, jiní se k tomu chystají. Do té první kategorie patří například EPET Energie, která od začátku roku nechávala ceny beze změny. Generální ředitel firmy Petr Švec k tomu říká.
7: Nyní jsme museli přistoupit k úpravě ceníku pro nové zákazníky. Z důvodu dlouhotrvající nepřehledné situace na velkoobchodním trhu s energiemi v souvislosti s krizí na Blízkém východě.
6: Švec zároveň připomíná, že i tak zůstávají ceny EPETu pohodlně v cenovém rozpětí uváděném ERÚ. Ceny od začátku konfliktu držel beze změny i ČES. Pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou se zatím nezmění nic ani tentokrát, ale refixační ceníky ČES na konci prázdnin se zvýší, říká mluvčí firmy Ondřej Svoboda.
8: Pro řadu našich zákazníků půjde fakticky o zlevnění. V průběhu posledních let jsme totiž díky výhodným nákupům na trzích mohli v ČES prodeji ceny pro zákazníky několikrát průběžně snížit. Takže pokud si teď zákazník třeba prodlužuje víceletý fix, tak proti tomu svému staršímu produktu bude v mnoha případech platit výhodnější cenu.
6: Podle Svobody je to případ zhruba 40% zákazníků, kterým letos skončí fixované smlouvy.
0: Takže všichni dodavatelé zdražují?
6: Všichni ne. Další z velkých dodavatelů energií, Pražská energetika, je dokonce snížila. Jan Bílek z tiskového oddělení PRE říká.
23: Pražská energetika zlevnila ceny svých fixovaných produktů od srpna, a to u dvouletých i tříletých fixací. U elektřiny u nejběžnější distribuční sazby se jedná o zlevnění v průměru o 7%, u plynu je to potom o 10%.
6: PRE ovšem ceny už jednou od začátku krize na Blízkém východě zvyšovala. Od začátku května zdražila fixované produkty pro nové zákazníky.
0: A porostou ještě ceny energií?
6: Hodně bude záležet na tom vývoji na Blízkém východě. Situace se tam neustále mění a ceny kvůli tomu dost kolísají. Zejména u plynu jsou už teď drahé hlavně fixované kontrakty na rok, o něco levnější pak ty na 2 a 3 roky. Dlouhodobě odborníci očekávají spíš pokles cen. Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor říká.
24: Pořád přece jenom trh věří, že Irán nebude druhá Ukrajina a že rok 28-29 ty už jsou jako výrazně levnější.
6: Řada dalších významných dodavatelů jako Innogy, E.ON, Pražská plynárenská nebo MND zvyšovaly ceny elektřiny i plynu už v březnu. Obvykle se jednalo o zdražení o několik set korun.
0: Ekonomický redaktor Českého rozhlasu Tomáš Jeník. Moc děkujeme. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: Milánská, La Scala, New Yorkská metropolitní opera i Londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes 3. srpna slaví 70. narozeniny. Z divadelní kariéru operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
25: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
26: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
25: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
26: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
9: pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
26: Tév vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radůza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
10: Haló? Hano, spíte? Řekla jste, abych zavolal? Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text Halo Hano, řekla jste, abych zavolal, a já už jsem nedal ani hoří.
26: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat solovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: 14 hodin 30 minut, teď už jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
15: Český rozhlas Plus.
16: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard korun. Informovalo o to ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil minulý měsíc s přebytkem. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za asi 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6 miliard 800 milionů korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. A dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání. Doprava na plusu na D11 z Prahy do Hradce Králové jsou komplikace za sjezdem na Úvaly na 14,5 kilometru. Havarovala tam dodávka, blokuje teď pravý pruh, kolona z 10. kilometru je asi na 20 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kamiony stojí od Rousínova z kilometru 216 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Osobní auta projíždí rychleji levým pruhem. Na 35. z Mohelnice do Hradce Králové kolona před Litomyšlí. Z konce dálnice D35 zdržení na Hradec a Prahu asi čtvrt hodiny. A v Praze je klidnější provoz, komplikace jsou ale v tunelovém komplexu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju. Za sjezdem na Letnou a na Spartu před vjezdem do Povltavské stojí osobní auto v pravém pruhu. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách naměří většinou kolem 30 stupňů Celsia. To byly zprávy a na plusu začíná reparát.
11: Je pondělí 3. srpna, já jsem Markéta Vosková a tohle je reparát. O škole a školství jinak a lépe.
12: Poznat predátora není vůbec snadné. Bývá oblíbený mezi dětmi, které k němu mnohdy vzhlížejí.
13: Se záměrně jako do pozic vedoucích nominovali mladí, hezčí, pohlední muži, kteří potom na ty mladé dívky tam působili z nějaké pozice toho idolu.
14: Bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo.
17: Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat.
11: tábory, sportovní soustředění, výlety mají být pro děti a mladé lidi místem dobrodružství, přátelství a růstu. Jenže právě tam, kde se učíme samostatnosti a důvěře, se může objevit nevhodné chování a obtěžování i ve formě sexualizovaného nebo sexuálního násilí. Co by měli vědět rodiče, než své dítě pošlou na tábor? Jak děti a mladistvé připravit na situace, kdy se s tímto chováním setkají, ať už jako svědci, oběti nebo dokonce původci? Jaké nástroje mají organizátoři akcí, aby podporovali bezpečné prostředí? Predátor vypadá úplně normálně. Bývá to oblíbený učitel, vedoucí na táboře, praktikant nebo trenér. Rodiče i okolí ho chválí. A právě proto je tak nebezpečný. Píše se na webu moderniSebeobrana.cz. V dnešním díle se podíváme na to, jak chránit děti a mladé lidi před sexualizovaným násilím nejen na táborech. Uslyšíte zkušenosti lidí, kteří v této oblasti pomáhají, a konkrétní tipy, jak mluvit s dětmi i dospívajícími o bezpečí a důvěře. A začneme u přípravy na bezpečné letní pobytové akce. Do studia Reparátu přišla Johana Nejedlová z organizace Consent. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Mě zajímá, jestli si myslíte, že se přehlíželo téma sociálního bezpečí na pobytových akcích, nebo proč vlastně vznikla příručka, o které budeme dnes mluvit.
1: Bohužel, dalo se o tom číst i v médiích párkrát, jsou neúplně zřídka případy, kdy na táborech nebo nějakých jiných výjezdových akcích pro mládež dochází k nevhodnému chování. A to jak toho, kterého se dopouštějí ty účastníci a účastnice mezi sebou, tak bohužel často nějakým způsobem to pochází i od některých těch vedoucích. A my jsme si uvědomili, že je fakt hodně těch prostředí, kteří si uvědomují, že je to problém a chtějí se tomu věnovat. Dělali jsme pro ně různá školení, ale ta školení jsou vlastně hodně časově náročná a neměli jsme vlastně možnost poskytnout tuhle podporu tolika táborům, který by to chtěli. A tak jsme se rozhodli jim nabídnout nějaký poměrně jednoduchý manuál, jak se k tomu postavit, když jim to přijde samotným jako důležitý téma, kterýmu se chtějí věnovat.
11: Je to teda elektronická PDF publikace, kterou jsem si prohlížela, pročítala, jmenuje se Tábory bezpečně nejdou bez péče. Má asi 50 stran, vy jste spoluautorka, tak co v ní najdeme? Můžete nám ji stručně představit?
1: Mm-hmm. Ze začátku vysvětluje, co je vlastně to sociální bezpečí, co si pod ním představit. Snažíme se tam třeba vysvětlit, že to, že se na táboře nikdy nic nevhodného nevstane, je spíš nějaká iluze. Ale že to otevřenější prostředí a to, který ten problém chce řešit, je to, který si to uvědomuje a je připravený v případech, kdy se něco stane, to neignorovat, nezametat, ale snažit se to nějak vyřešit a ještě ideálně tomu předcházet. Takže to je nějaký teoretický úvod, kde vlastně vysvětlujeme i třeba, co jsou jak mocenský hierarchie, kteří si právě často různí vedoucí neuvědomují, protože mají pocit, že jsou jakým způsobem přátelští, že to mají tak jako naroveň s těma dětma nebo mladýma lidma, ale je potřeba, aby věděli, že tím, že jsou v té pozici vedoucích a mají nějakou moc o něčem rozhodovat, tak tu moc mají a má to nějaký konsekvence. A potom provázíme ten táborový tým takovou půldenní aktivitou, kdy si můžou společně nastavit pravidla, zvědomit si některé problematické situace, pobavit se o tom, jak chtějí přistupovat ke konkrétním případům, doporučujeme nastavit si nějaký mechanismy řešení problému. A pak na to navazuje ještě několik aktivit, které můžou udělat potom sami s těmi táborníky a tábornicemi už přímo na tom táboře, aby i těm účastníkům a účastnicím zvědomili, že to je nějaký téma, který je pro ten tábor důležitý a všichni věděli, jaký jsou mantinely a co mají dělat, když se porušují.
11: Můžete nám přiblížit nějaké konkrétní nástroje, jak vytvořit ten bezpečný systém fungování, který musí, jak jste řekla, taky reagovat na situace, které třeba dopředu nelze předpokládat?
1: My doporučujeme třeba se skutečně s tou skupinou, která tam přijede, pobavit o tom, jaký by to prostředí mělo být pravidla. A oni často tábory nějaký pravidla mají, ale zapomíná se na ty měkčí pravidla, které se týkají toho právě jako sociálního bezpečí a chování. Jde o to pobavit se o tom, že se k druhým snažíme chovat s respektem a slušně, a když se ostatní někomu třeba posmívají, tak je to překročení nějakého pravidla. My třeba doporučujeme nastavit si takový semafor, kam si napíšeme věci, věci, které chceme, aby se na tom táboře děly, jako zelená, potom žlutá, což jsou nějaké věci, které když ti účastníci porušují, tak je to problém, a pak červená, což jsou jako závažné věci, které je potřeba určitě řešit a můžou být ještě tak závažné, že třeba vedou k tomu, že někdo musí ten tábor opustit. Mezi ně patří třeba nějaká šikana, sexuální násilí, braní věcí ostatním lidem opakovaně nebo opakovaný porušování těch pravidel. Ale snažíme se třeba i ty vedoucí víc k tomu, aby těm mladým lidem vysvětlovali, že to porušení pravidel není vždycky nade vše, že nejdůležitější je jejich bezpečí. Protože to, s čím jsme se my setkávali, když jsme se bavili s účastníkama táboru a sdíleli nám nějaké zkušenosti, tak třeba bohužel k tomu sexuálnímu násilí, který je ústřední téma koncentu, i na táborech dochází, ale často třeba pod vlivem konzumace alkoholu. A vy, když máte nastavené pravidlo, že jakmile někdo pije alkohol, tak už se nikdy nesmí na ten tábor podívat a vrátit, a ty děti ten tábor mají rádi, tak když poruší tohle pravidlo a připlete se k tomu ještě něco dalšího, jako třeba sexuální násilí, tak se s tím pak nesvěří, protože cítí, že porušili to první pravidlo. A je potřeba, aby bylo jasný, že to bezpečí je nejdůležitější, i když bylo porušený nějaký zásadní a důležitý pravidlo, který se vyžadovalo. Tak třeba to si myslíme, že je něco, na co často ty tábory zapomínaly a co je potřeba jim zvědomovat.
2: Jak si nastavit postup ve chvíli, kdy jsem svědkem nějakého nevhodného jednání? Mm-hmm. I třeba z pozice toho, že jsem jeden z organizátorů a vidím, že kolega, kolegyně se nechová vhodně vůči těm účastníkům.
1: To je právě, si myslíme my a uvádíme to v té příručce, hrozně důležitý si promyslet už dopředu, protože pak, když tu situaci člověk vidí, tak může být zaskočený a neví, jak reagovat. Proto i pracujeme s tím semaforem, když vidíme, že už se tam děje něco, co je v nějaký tý takzvaný červený hranici, a usoudíme, že je to teda situace, kterou můžeme nazvat jako nějakou nouzovou, rizikovou, a je potřeba ji vyřešit, tak se snažíme vyzývat ty tábory, aby tu situaci, pokud to jde, zastavili v tu chvíli, kdy se děje. Pokud to v tu situaci nejde, tak

0: třeba když to někdo vidí takový chování, který, jak jste nazvala, je za hranicí, tak aby věděl, že může jít tady za těma dvěma lidma, kteří jsou víc připravení, aby se v tom ten člověk necítil sám. Ale strašně důležitý je, aby ty tábory věděli, že je hrozně důležitý to nepřecházet a neříkat si, tak asi to byl nějaký omyl, bylo to jednou, ale už rovnou v tu chvíli, kdy k tomu dochází, tak aby to řešili. My jsme i sbírali nějaký zážitky účastníků táboru a přesně jako hodně často tam negativně účastníci popisovali, že zažili něco hodně nevhodného, ale že ještě horší bylo, že to vlastně viděli ty ostatní vedoucí a ignorovali to.
1: Když mluvíme o otevřeném a bezpečném prostředí, tak na táboře nebo na pobytové akci může skutečně dojít k tomu, že se někdo do někoho zamiluje. Jak k tomu přistupovat?
0: To je právě jedna z těch důležitých věcí, na které by se měli shodnout ti vedoucí už na začátku a zamyslet se nad tím. Je úplně normální, že se někdo na táboře zamiluje, ale je potřeba si všímat toho, jestli tam právě není nějaká nerovná mocenská situace nebo nějaký velký věkový rozdíl a u toho si nastavit, že to by tak být nemělo. Za nás je úplně nepřijatelný, aby prostě vedoucí navazovali jakýkoliv romantický nebo sexuální vztahy s těma účastníkama nebo účastnicema táboru. I když se jim může zdát, že tady táborníkovi je 16, vedoucí je 20, pořád je to poměrně velký věkový rozdíl a zároveň je tam důležitý to, že ten vedoucí nebo ta vedoucí je v pozici, kdy prostě rozhoduje o tom, jak tam budou věci probíhat, jestli třeba ten člověk příště bude moci jet na ten tábor a vytváří to prostě nerovný vztah. A přijde nám dobrý tady to reflektovat a třeba se o tom bavit i s těma táborníkama při nastavování těch pravidel a říkat jim, tohle to prostě tady na táboře nechceme, je úplně normální, že se zamilujete, ale pokud něco takového se stane, tak počkejte po táboře a uvidíte, jestli je to vztah, který měl nějaký smysl. A to jsme u nějakého jako menšího věkového rozdílu. Když je tam jako větší rozdíl, tak samozřejmě nelze takový vztah následovat ani po táboře. Myslím, že je hodně důležitý to těm mladým lidem vysvětlovat, proč není vhodný, aby s nima někdo starší navazoval takový vztah, protože je úplně přirozený, že jim se může někdo starší líbit, může jim imponovat, že o ně projevuje zájem. Ale je potřeba, aby rozuměli tomu, jaký to má konsekvence a co ten vztah případně může obnášet.
1: Dají se tyhle opatření nebo konkrétní mechanismy a procesy přenést i do školního prostředí?
0: Ono se to hodně prolíná a ty témata jsou vlastně hodně podobný, i ty řešení jsou hodně podobný a bylo by ideální, kdyby podobná řešení platila ve všech prostředí a vlastně už od malička se děti, mladí lidi učili, že jako jejich hranice jsou jejich hranice, je potřeba je respektovat, věděli, že mají právo, když se jim děje něco, co jim nepříjemného, se někomu svěřit a požádat o pomoc, to je, myslím, jedna z věcí, která pořád ještě není tak úplně běžná. I v té příručce mluvíme o tom, že pořád mají lidé, jak mladí, tak i ti starší pocit, že řešit nějaký problém jako donášení nebo bonzování, tak to taky je potřeba narušovat už v tom školním prostředí a pak i třeba v jako nějakých zájmových kroužcích a celkově vytvářet nějaký povědomí o tom, že bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo a naplňovalo, tak to je něco jako důležitýho a je potřeba to těm lidem zvědomovat pořád dokola. Myslím, že se to postupně i ta česká společnost trochu učí, ale není to ještě všude úplně standardem. Často ještě přetrvává pocit, že je potřeba být na sebe tvrdý, být na mladý lidi tvrdý, povede to jako k lepšímu, tušímu, úspěšnějšímu kolektivu. Třeba možná, když se jedná o nějaký sportovní výjezdy nebo soustředění, tak je potřeba, abychom se učili nad tím přemýšlet a my jsme chtěli i tou příručkou pro tábory tomu dát nějaký jako první podmět pro tady ty prostředí. A máme třeba radost z toho, že si to ke dnešku stáhlo přes 1000 lidí, z nich většina hlásí, že právě pracují s mládeží, především na těch táborech, což nám dělá velkou radost.
1: Kdybyste měla vybrat jednu věc, která pro vás je důležitá, kterou byste chtěla vzkázat, co by to bylo?
0: Já bych především hrozně nechtěla, aby se rodiče báli posílat svoje děti na tábory, protože si myslím, že je to důležitá část dospívání, být někde s podobně starýma lidma a zažívat nějaké dobrodružství bez rodičů. Ale pro rodiče je podle mě důležitý zajímat se o to, jestli je to téma sociálního bezpečí něco, co ten tábor jako takový bere vážně, doptávat se na to, jak k tomu přistupují. Určitě je potřeba dětem dopředu zdůraznit, že není v pořádku, když s nima někdo zvedou.

0: budoucích bude chtít navazovat vztah nebo, nedej bože, mít sex, že když se k něm budou ostatní chovat ošklivě, že se mají svěřit někomu z vedoucích, komu věří, a že je potřeba se zpátky, když se ty děti vrátí, detailně doptat na to, jestli se tam cítili dobře. Pokud se necítili dobře, tak proč to bylo? Je možný, že jim třeba jenom něco nesedlo a neznamená to, že by už nikdy neměli jet na tábor a že to byl špatný tábor, ale skutečně jakoby víc zjišťovat, jaký ten tábor byl a jestli všechno tam probíhalo v pořádku. A my považujeme třeba jako dobrý signál tábor, který se snaží zjišťovat zpětnou vazbu od těch účastníků i od rodičů, že se jich třeba zeptá, jak se tam děcka cítili a co si o tom myslí. Tak to ukazuje, že skutečně chtějí pracovat na tom, aby ten tábor byl kvalitní po všech stránkách.
1: Já moc děkuji, tolik Johana Nejedlová z organizace Consent. Díky.
0: Já moc děkuji a přeju všem posluchačům a posluchačkám hezké léto.
2: Bez moralizování a bez stresu. Bezpečnou prevenci pro školy zajišťuje organizace LIFR, která od roku 2019 proškolila už 70 000 dětí na druhém stupni základních škol. Projekt je nominovaný na letošní cenu Asociace společenské odpovědnosti a jeho zakladatel Lukáš Rychetský je teď hostem Reparátu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Je třeba sexuální výchova pro mladé lidi nebo žáky nějak stresující a pracujete s tím nějak?
3: Zcela upřímně si myslím, že si spoustu jako lidí myslí, že je to pro ně daleko víc stresující, než jako ve skutečnosti je. Přijde mi, že spoustukrát se setkáváme s tím, pane bože, jaký jsou reakce a prostě je to musí být hrozně citlivý a tak. A ty děcka zas tak jako citlivý na tohle mě přijde, že jako nejsou. Na druhou stranu je pravda, že naše preventivní programy jsou fakt jenom na základní úrovni. Je LIFR od slov life offer, jako životní nabídka, a obecně to je i naše filozofie, že my prostě chceme jakoby těm dětskám nabídnout to, aby, hele, máme tady ověřený informace, které jsou evidence-based, přišli jsme vám je sem říct, ale čistě na vás, jak s nima vy budete vlastně jako nakládat. Tady ty informace, které vy tady máte, tak jsou informace, na které byste stejně pravděpodobně přišli během vašeho života, jenom my vám je dáváme tady ověřený nějakým způsobem ve větším kontextu, než aby vy jste si na ty informace přišli během nějakého zranění v rámci té vaší cesty, nebo daleko bolestivějc mně přijde, než aktuálně, jako vám to dokážeme dát. Aktuálně máme od 7. ročníku do 2. třetíku střední. Pokud se bavíme o sexuální výchově, o digitální gramotnosti, jsme už od 5, protože tam je to přece jenom pro nás takový jako lépe uchopitelný. To znamená, že vlastně my jako ke každý té skupině musíme přistupovat individuálně, ať jsou to 7, 8, 9 nebo 5. Na druhou stranu se nám kolikrát stává to, že ty 7 jako takový mají třeba jako znalosti pomalu jak některý 9 a člověk jako by tam přijde. A my vlastně jako nemáme úplně jako PowerPointové programy. To znamená, že vlastně my tam nejsme úplně přednáška, která jako přijde a pro všechny je stejná.
1: A jak to tady vypadá ta program?
3: Jak to vypadá? První vlastně věc je, že už od poptávky jsme jako docela v detailu, to znamená, že přijde poptávka, my vlastně zjistíme, co je to za školu, co je to za třídu. Učitelům přijdou dotazníky, které musí vyplnit. Vlastně v rámci těch dotazníků, které musí vyplnit, se ptáme jakoby na otázky typu, jestli proběhla nějaká primární prevence, jestli tam jsou nějaký problémy. Samozřejmě ty učitele nemůžou jmenovat ty děti, takže to tam máme i napsaný vlastně, aby jako nejmenovali, ale jenom, že prostě pokud bychom se dostali třeba do tématu, který by bylo citlivý, typu i kdyby vlastně jako oslovování, co vaši rodiče, mamka, taťka, blablabla, a najednou zjistíme, že tam dítě, který rodiče nemá, tak je to pro nás vlastně i pro to dítě zbytečně diskomfortní situace, když to jakoby můžeme dopředu vědět. Dle mýho názoru každý detail extrémně záleží. Takže vlastně nejdřív zjišťujeme ty potřeby těch učitelů, pak se ptáme vlastně jakoby na tu skupinu, jaká je. Pak přijdeme do té třídy. Tam zcela upřímně, bohužel prostě furt žijeme jako ve státě, kde si přijdou učitelé jako velmi kontrolovaní, takže vlastně jakoby kolikrát nám v těch dotazníkách úplně nevyplní pravdivou situaci, což je jako věc druhá, že vlastně jako dost často napíšou, že třída je třeba bez problému. A pak přijdeme a zjistíme, že třída určitě bez problému jakoby není, že typu třeba, že tam mají osobu, která prochází coming outem a je to naprosto veřejný a nám o tom jako neřeknou, tak to si myslím, že je zrovna jako docela viditelná věc. A oni vlastně nechtějí jenom, aby to bylo někde napsaný, že jo. Oni prostě nechtějí, aby vlastně v té zprávě, která vlastně z té školy jako přijde, bylo pod jejich jménem, jakože oni o tom vědí, protože dost často dělají, že já nevidím, já neslyším a tak. Takže, ale ježišmarja, nechci házet všechny učitele do jednoho pytla, jenom že se to jako stává. Pak proběhne ten program v té třídě, kde vlastně největší základ, který si myslím obecně jakýkoliv prevence nebo jakýkoliv komunikace s mládeží je, že se musí nastavit pravidla, a nějaký bezpečnější prostor. Můžeme dělat maximum proto, aby ten prostor byl co nejbezpečnější a nejpříjemnější pro všechny vlastně ty účastníky. A jako ku podivu vlastně, když se tady ta komunikace dá vlastně jako na povrch, tak ono, každá třída podle mě má v dnešní době nějaký pravidla. Ale ty pravidla se jako nedodržujou. Vidíte tam jako krásně na nástěnce, když se jako zeptáme v té třídě, máte vy nějaký pravidla, který byste chtěli od nás, aby jsme my dodržovali, aby vy jste se cítili safe. My tady jsme poprvé, tak nás jako seznamte s nima. O, ježišmarja, něco tam je napsané, když to přečtěte. A já říkám, super. A tak teď vážně, jakože co by vám udělalo vlastně jako příjemně, nebo čím byste byli vlastně jako rádi, kdyby se jako stalo, tak najednou vlastně se v nich jako probudí. A většinou jako jsou to slovíčka jako tolerance, většinou je to jako vlastně jako respekt a tak.
1: Máte pocit, že se proměňuje i ta otevřenost těch škol vůči tématům, která přinášíte? Co jsou ta témata, která se objevují v posledních letech?
3: Dřív mě přijde, že sexuální výchova minimálně u nás byla braná tak, jako že hele, potřebujeme splnit sexuální výchovu a potřebujeme si to odškrtnout. Teď si myslím, že jsme jako ve fázi, že ty učitelé začínají jako si uvědomovat, že je to vlastně jako potřeba. A začínají se k tomu stavět tak, že sexuální výchova je něco, co by mělo být součástí školství nebo jakoby nějakým způsobem vzdělávání, ale nemají na to třeba dostateční prostředky nebo svoje vlastní kapacity. Dřív jsme prostě jezdili na školy, kde prostě učitelé řekli, ne, já tohle v životě prostě říkat nebudu, najmeme na to někoho jiného, protože prostě já se tím tady nebudu stresovat a je to. Teď jezdíme na škole, kde ty učitelé říkají, ty jo, vlastně já bych to téma chtěl otevřít nebo chtěla otevřít, chci, aby to bylo nějakým způsobem bezpečný a chci vlastně po vás, aby byste nám dali nějaký základ a my se o to pak jako budeme starat. Stav ideál by bylo, kdyby jsme jezdili na škole, tam v fózovkách zasili to semínko, ty sexuální výchovy, že jsme řekli ty základy a pak už by se ta škola vlastně starala o to semínko a rostlo to nějakým způsobem jako dál. Trošku naivně si myslím, že si ještě furt na spoustu školách v České republice myslejí to, že primární prevence, což Schleifer je, což znamená ještě prevence předtím, než vůbec ten problém přijde, primární, a zachrání vlastně celou tu situaci. Takže za těch 90 minut, že stihne pokrýt všechny ty témata, které v tom kurikulu teď aktuálně máme, že to vlastně jako se všechno odškrtne a je to cajk. Je to furt na nějaký cestě. Dání toho semínka, ať už je to v jakýmkoliv věku, je vlastně extrémně důležitý a je hlavně hrozně důležitý, odkud ho jako získáváme a od koho. Ostatně my jsme se dělali loni i průzkum mezi učitelema i vlastně mezi studentama během léta, to bylo asi 3 měsíce. A ptali jsme se vlastně, jak našich studentů, který už jsme jako v minulosti navštívili třeba v rámci prevence, nebo i studentů, na který jsme dostali kontakt skrz nějaký jako skupiny a tak, jaký jsou jako jejich potřeby, co vlastně jako oni jako oceňují a tak. A tam vlastně vyšlo, že je pro ně daleko důležitější forma než obsah. Na druhou stranu se nám taky trošičku stává, podle mě čím dál víc to, že sexuální výchova je braná čistě jenom jako sexuální. Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat, víme, jaká je komunikace, víme, jak na online bezpečnou komunikaci, nástrahy prvního rande někde venku, dokážeme jako odhadnout, jestli ta osoba je reálná nebo není a tak. Takže si myslím, že moderní sexuální výchova je už o něčem úplně jiném, než o tom, jako že nandáme si kondom, řekneme si pohlavně přenosné choroby a řekneme si o tom, jak jako nebýt mamka nebo taťka.
1: Není to biologie a má to spousta souvislostí i s nějakou digitální gramotností, což se zřejmě, předpokládám, objevuje i ve vašich programech. Mě ještě zajímá, vy jste od roku 2026 akreditovanou organizací programu Erasmus plus mládež. Tak co vám to přináší? Vy jste, když jsme šli do studia, tak jste mi říkal, že se jezdíte inspirovat do zahraničí. Jak se vedeme ve srovnání s evropskými zeměmi?
3: Když to vezmu postupně, co nám to přináší? Přináší nám to určitě nové možnosti. Přináší nám to nové kontakty, přináší nám to nové prostředky pro to prozkoumávat, kde ta sexuální výchova má ještě místo, kde vlastně my dokážeme ještě něco ovlivnit. A zároveň i nový pohled na věci. Erasmus má spoustu jako subkategorií a třeba právě z vlastně nějakou práci s mládeží, ať už je to v rámci jako nějakého neformálního vzdělávání, kde vlastně tam spoustu aktivit, které vlastně my jsme si ze zahraničí přivezli a aplikujeme právě jako do těch našich preventivních programů. A pro ty děcka je to super v tom, že vlastně oni to neznají. A je to vlastně něco zábavného, je to něco nového, je to něco příjemného. To je pro nás důležitý. Aby ty děcka se bavili, aby ty děcka měli jako příjemný čas, aby vlastně strávili fakt jako těch 90 minut, 180 minut prostě častý naší prevence v něčem, co jim nedělá jako úzkost, v něčem, co jim je vlastně jako příjemný a hlavně, co jim dá ten zážitek, protože si myslím, že přes zážitek se nejvíce jako naučej.
1: Vy už jste tady zmínil spousta různých typů mechanismů i stylu komunikace, jak přistupovat k té současné sexuální výchově. Máte nějaké doporučení třeba pro rodiče, dětí nebo dospívajících, kteří nás poslouchají a chtěli by se svými dětmi umět pobavit o sexu nebo o vztahové výchově?
3: A myslím si, že tady je to právě o tom semínku, jak jsem říkal. V ten moment, když my jako už odmala začínáme postupně malýma krůčkama tu komunikaci nějakým způsobem otvírat, tak ona obecně ta sexuální výchova nemusí být moc trapná v ten moment, když už jako od raného dětství vím. S rodičem jsem se bavil třeba o tom, kde je OK, aby se mě dotýkal. Jo, jakože prostě máme nějaký role, mamka, taťka, učitelka, doktorka, kdokoliv. Tady ten je v pohodě, když se mě dotýká tady, tady ten je dotýká tady. A doporučuji si zaměřit na slovíčko tajemství, protože spoustu predátorů a spoustu lidí v kortu těch jako předškolních dětí nebo školních jako první až třetí třída používají slovíčko tajemství a vlastně budeme mít spolu malý tajemství a ty to nikomu neřekneš. Tak zaměřit se na to, OK, ale když ti někdo dospělej řekne, že budete mít spolu tajemství, musíš mě říct, když bude jako nějaký tajemství takovýhle, protože tajemství můžeme mít jenom spolu my dva nebo s nějakýma malejma kamarádama, ale když to bude někdo hodně jako...
1: Táborový vedoucí.
3: Přesně tak, když to bude třeba táborový vedoucí a nebo trenér nebo trenérka, jo, jako vlastně my si furt jako tady idealizujeme to, že když je to opačný gender nebo jako opačný pohlaví, takže vlastně jako se nic netýká. Ne vůbec, jakože prostě tady v ten moment, když jakoby přijde, tak i trenérky můžou mít jakoukoliv vlastně jako potřebu, třeba i k uspokojení. Takže je potřeba mluvit o slovíčku tajemství, to mně přijde jako takový docela kouzelný a vlastně hrozně jednoduchý si definovat, co to vlastně jako znamená, nevysvětlovat nic víc, na co se vás to dítě neptá. Že mně přijde, že kolikrát vlastně jako se dítě zeptá na věc A nejenom dostane PowerPointovou přednášku o 38 slidech a myslím si, že o to dítě úplně nestojí. Využijte toho, že jste najednou v tom jako fame momentu a říkáte si to, jo, tak tohle je super, prostě tak to dítě mi věří a zeptá se.
1: Tak já moc děkuju za vaše zkušenosti a postřehy. Tolik Lukáš Rychetský, ředitel organizace Lifer.
3: Děkuju za pozvání.
2: Na závěr připojím kontakt, kde hledat pomoc a podporu, pokud jste se stali obětí obtěžování a sexuálního násilí, pomůže vám nonstop a zdarma linka bezpečí na telefonním čísle 116 111. To už je z dnešní epizody vše. Budeme rádi za vaše postřehy z českého vzdělávání. Své náměty posílejte na adresu reparat@rozhlas.cz. Za celý tým Reparátu vás od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Markéta Vosková.
4: Hovory. Její tvorbu poznáte snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Zároveň ale také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z ní vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě s humorem a fantazií. Mým hostem bude výtvarnice, ilustrátorka, animátorka Eliška Sofer-Podzimek.
5: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
6: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
7: Hodin s vámi je Odpolední plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
5: Český rozhlas Plus.
7: Jaká témata nás čekají hned po zprávách? Španělská tajná služba varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty. Jak problematická je tahle situace pro celou Evropu? V Indonésii záchranáři pátrají po 28 pohřešovaných pasažérech trajektu, který při cestě mezi ostrovy začal hořet. Jaké jsou poslední zprávy ze záchranné akce? A žalobkyně vyřazená z bitcoinové kauzy ukázala dokumenty, podle ní dokazují, že jí v případu nechtělo nejvyšší státní zastupitelství. Jaká je reakce státního zastupitelství? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
8: Dobrý den. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7 miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje, pokračuje Čechová.
9: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
8: Webové stránky hackři napadly v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. Podle von der Leyenové by Evropská unie mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Podrobně o tom budeme mluvit v odpoledním plusu po zprávách. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o více než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
10: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
11: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
10: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Polský plavec Bartoloměj Kubkovsky jako první člověk na světě přeprával Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
12: Polák Bartoloměj Kubkovsky se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkovsky vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkovsky se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem pětkrát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy pondělního odpoledního plusu. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy, třeba ikonou s textem vytvořeno AI.
13: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak.
14: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
15: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
14: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
8: Horké počasí podle vědců zkracuje trvanlivost potravin. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
16: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
17: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
18: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
17: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Na D11 z Prahy do Hradce Králové je zdržení za sjezdem na Úvaly na 14,5 kilometru. Řeší tam nehodu dodávky v pravém pruhu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kamiony postávají už od sjezdu na Rousínov z kilometru 215. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona před Litomyšlí. Z konce D35 zdržení na Hradec a Prahu asi 15 minut. Na D8 se zdržíte za výjezdem z Česka směrem do Německa. Na německé straně jsou policejní kontroly a kolona ve směru na Drážďany začíná kousek za státní hranicí. Zdržení 15 minut. A v Praze jsou opět komplikace v tunelu Blanka směrem ze Smíchova do Troje. Za sjezdem na Letnou v levém pruhu zastavilo osobní auto. Průjezd tunely opět musí regulovat. Dobře dojeďte. Zítra bude polojasno až jasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
7: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 15. a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Ve španělském autonomním městě Ceuta, které leží na severoafrickém pobřeží, je stále až 5000 migrantů. Uvedl to dnes starosta Juan Vivas. O situaci také budou mimořádně jednat ministři vnitra zemí Evropské unie. Španělsko navíc instaluje do moře v okolí Ceuty bariéru, která má v budoucnosti stížit pohyb migrantů. Většina z těch, kteří pronikli ve čtvrtek na Ceutu, se už vrátila do Maroka. O jakém bezpečnostním problému mluvíme, tak to teď podrobně probereme s Vítem Novotným, analytikem z Martensova centra v Bruselu. Přejeme vám hezký den.
19: Dobrý den.
7: Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty. Jak moc španělský ministr vnitra Fernando Grande Marlaska situaci podcenil?
19: No, domnívám se, že opravdu tu situaci Španělé podcenili. Bohužel marocká vláda chystala jakousi odvetu vůči Španělsku a to jak španělská vláda, tak bohužel tedy i Frontex a evropské krizové řízení podcenili.
7: Marocká stráž ale obvykle nikoho bez dokumentů nebo povolení do zóny podél Ceuty nepouští. Co se tentokrát stalo, že ta stráž nic neudělala? Byl ten příliv migrantů příliš velký?
19: No, zatím na to téma panují domněnky, nicméně teorie, která se mi zdá nejvíce pravděpodobná, je ta, že opravdu skutečně marocké orgány normálně zabraňují lidem, aby překračovali na španělskou stranu, ale v tomto případě to neudělali. Pravděpodobně jako odvetu za to, že španělský premiér Sanchez vykonal návštěvu u jejich úhlavního nepřítele, tedy Alžírska. A to v souvislosti s obavami, že zlepšení vztahu bude znamenat, že Španělsko podpoří alžírskou výzvu k nezávislosti západní Sahary. Mm-hmm. Čili domnívám se, že tam šlo o tuto dynamiku a co tedy Maročané udělali, že přestali zabraňovat lidem překračování hranic.
7: My bychom měli doplnit, že podobná situace se v Ceutě stala už v roce 2021. Tak možná dvě otázky na vás. V čem se liší ta současná situace od té v roce 2021 a jak to celé dopadá na bezpečnost v Evropě?
19: Ta situace se liší v podstatě pouze tím, že tentokrát přišlo mnohem víc lidí. Mm. Tehdy to bylo, myslím, kolem 8 tisíc, tentokrát kolem 60 tisíc. Jinak tady je nějaká velmi podobná, byla tam snaha z marocké strany vlastně zneužít migraci vůči Španělsku a Evropské unii. Co se týče bezpečnostních rizik, no, pokud víme, tak nikdo z těch lidí, kteří se dostali do Ceuty, nepřešel na pevninu španělskou. To znamená, že tamto riziko z toho hlediska je nulové. Spíš to riziko je takové, že vlastně se ukazuje opět, že Evropská unie nevždy stráží svoje vnější hranice správně a že nevždy dokáže zabraňovat podobným kozům.
20: My už jsme to zmínili i ve zprávách. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou, tuším, že zítra prostřednictvím videokonference mimořádně jednat o migrační krizi kolem španělského města Ceuta. Co bude podle vás tím nejdůležitějším bodem? Co budou řešit?
19: Budou se snažit vykonat nějaký tlak na Španělsko, aby ještě lépe si chránilo svoje vnější hranice a pravděpodobně budou také kritizovat legalizaci migrantů ve Španělsku, která skončila 30. června a vůči které mají řadu výhrad.
20: A abychom ještě celou tu situaci dokreslili, tak podle bývalého dánského ministra obchodu a poslance parlamentu za konzervativní lidovou stranu Rasmuse Jarlova se jedná o koordinovaný útok. Ten, nebo ta událost i vyvolá konflikt mezi Madridem a Římem, jak jsme zmínili. Do jaké míry se jedná o politický problém, ale právě i na evropském území?
19: No, ten problém je samozřejmě velký. Bohužel nastala ta instinktivní reakce ze strany řady členských států, že tady budeme vylučovat Španělsko ze Schengenu, případně, že tady zavedeme kontroly na vnitřních hranicích. Bohužel jde o emocionální reakci, která vlastně neodpovídá zdaleka tomu, co se děje v Ceutě. A ta Schengen bohužel je velmi jaksi náchylný k těmto symbolickým gestům. No. Tak doufejme tedy, že z těch hrozeb se toho moc neuskuteční, že Itálie brzy zase uvolní ty kontroly v rámci vlastně vůči Španělsku a že vše se dostane k normálu.
20: Španělská levice a několik marockých nevládních organizací viní z celé situace marocké úřady. Kdo v téhle situaci podle vás selhal?
19: No, jak jsem už říkal, pravděpodobně tedy španělská policie, španělské tajné služby za prvé, za druhé tedy Frontex, který měl více varovat. Nevíme, jestli možná to varování vydal a Španělé na něho nereagovali. Jak si tyto informace nemám, to se také mohlo stát. No a potom samozřejmě můžeme mluvit, jestli jde o selhání ze strany Maročanů, kteří zřejmě tu celou věc vyvolali. No. Tak tam asi nejde o selhání, tam jde pravděpodobně o záměr.
20: Na sociálních sítích se začaly šířit nepravdivé informace, že hranice do Ceuty je otevřená. Kdo tyhle dezinformace šíří? A víte o dalších dezinformacích?
19: No, nevím, kdo konkrétně šíří. Vím, kdo bych na takových dezinformacích měl zájem, a to jsou tedy převaděčské skupiny.
20: Pašeráci, které
19: samozřejmě mají zájem na tom vydělat si právě na těchto falešných informacích v tom smyslu, že vlastně můžou prodat informace o tom, jak se dostat na evropskou pevninu. Ti na tom asi mají zájem, ale kdo je konkrétně šíří, nevíme. Nepomohla tomu reakce ze Spojených států, která ještě ten samý den, kdy ta krize začala, už začala šířit domněnky o tom, že jde o záměr tedy španělské vlády dostat na své území další migranty, což prosím není pravda.
20: Ještě jsem s vámi chtěla probrat, jak celou situaci řeší nový premiér Spojeného království, ale to už nestihneme, tlačí nás čas. Každopádně v Odpoledním plusu jsme právě teď mluvili s Vítem Novotným, analytikem z Martensova centra v Bruselu. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
19: Děkuji, naslyšenou.
20: A v Odpoledním plusu teď přesně ve 15:45 už míříme do Indonésie. Záchranáři v Indonésii stále pohřešují celkem 28 lidí z trajektu, který se potopil mezi ostrovy Java a Madura. Naděje na jejich záchranu je velmi malá, pátrání ale pokračuje. Zatím má naštěstí způsobené požárem 5 potvrzených obětí. Je to navíc už třetí vážná havárie lodi v Indonésii za poslední 3 týdny. A teď v tuhle chvíli už je ve studiu, nebo jsme ve spojení s Davidem Jakšem. Zdravím, krásné odpoledne.
21: Hezké odpoledne.
20: Záchranná akce pokračuje, tak jaké jsou poslední zprávy?
21: Tak šlo o trajekt z města Surabaya na východní Jávě směrem na ostrov Sulawesi a podle úřadů bylo na palubě celkem 271 lidí. Když loď míjela ostrov Madura, vypukl požár, ten si vyžádal v zápětí životy 5 lidí, ale 225 osob se podařilo zachránit a evakuovat. Singapurská televize CNA dnes večer pozměnila, respektive zvýšila ten počet pohřešovaných na 41 lidí. Pátrá po nich 7 lodí, včetně jedné vojenské, také několik rychlých člunů a místní rybáři. Ten vysoký počet zachráněných je přičítán tomu, že na blízku byly v té chvíli celkem 4 lodě, které přispěchaly na pomoc a většinu pasažérů z moře zachránili.
20: My jsme zmínili, že to je v krátké době už třetí podobné neštěstí. Připomeňme ta dvě další.
21: Poslední červencový víkend došlo k neštěstí u břehu Sulawesi na Togianských ostrovech. Skupina 11 Evropanů, včetně jednoho Čecha, tam cestovala na velkém rychlém motorovém člunu. Ten se kvůli špatnému počasí rozlomil a záchranáři trosečníky v moři našli doslova na poslední chvíli. Jeden člen posádky se také zachránil. Nicméně kapitán toho plavidla tak ten nepřežil. No a o týden dříve ztroskotal nedaleko jižního pobřeží Sulawesi osobní trajekt s bezmála 80 lidmi na palubě. Zachránit se tehdy podařilo 60 z nich, včetně několika dětí.
20: Davide, a na závěr, co to vypovídá o stavu lodí nebo o bezpečnostních předpisech v Indonésii?
21: Technický stav trajektu v Indonésii, ten je dlouhodobě velmi špatný. Na některých linkách podle indonéských médií dodnes jezdí lodě staré i 60 let. Soukromým provozovatelům chybějí peníze na velké nutné opravy a také na kontroly. No a pro spoustu cestujících jsou letenky, byť vnitrostátní, tak ale velmi drahé. Takže těm lidem nezbývá nic jiného, než cestovat právě těmi pomalými zastaralými trajekty, ty jsou často přetížené. No a před využíváním vnitrostátní lodní dopravy v Indonésii už v minulosti své občany varovala řada západních ambasád.
20: Mluvili jsme se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Moc děkujeme. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
20: Vracíme se zpět do České republiky. Spor státní zástupkyně Petry Lastovecké s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím a nejvyšším státním zastupitelstvím pokračuje. Lastovecká Českému rozhlasu poskytla dokumenty, které podle ní dokazují, že její lednové vyřazení z týmu dohlížejícímu na vyšetřování kauzy Bitcoin iniciovalo nejvyšší státní zastupitelství. No a vedení státního zastupitelství to popírá. Více nám teď řekne Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Hezký den.
0: Hezký den.
20: Tak jaké dokumenty jste získali?
0: Jde o e-maily, které si olomoučtí státní zástupci posílali mezi sebou a k tomu je ještě jedna příloha opatření místního náměstka Radka Bartoše. V tom prvním e-mailu ze 16. ledna Bartoš psal tehdejšímu šéfovi odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petru Šeredovi, že se o bitcoinovou kauzu zajímá nejen sám od sebe, ale i kvůli podnětu z nejvyššího státního zastupitelství. V dalším e-mailu, tentokrát ze 27. ledna, psal Bartoš dozorující státní zástupkyni Lucii Slámové. Informoval ji o tom, že bude kontrolovat rozhodnutí kolem dalšího vývoje kauzy a opět zmínil, že tím navazuje na požadavky nejvyššího státního zastupitelství. Podle Lastovecké to dokazuje, že kroky olomouckého vrchního státního zastupitelství, tedy i její vyloučení z týmu z 21. ledna, navazovaly na požadavky nejvyššího státního zastupitelství. A pokračuje sama Lastovecká.
1: Oba maily považuji za podstatné. Podle mého názoru dokládají intervence nejvyššího státního zastupitelství do způsobu zpracování bitcoinové kauzy na vrchním státním zastupitelství v Olomouci, které ze své dosavadní profesní praxe považuji za nestandardní.
20: A zajímá nás, jak na to reaguje státní zastupitelství.
0: No, oni nesouhlasí s tím, že by šlo o něco nestandardního. Podle mluvčího Petra Malého v případu nejvyšší státní zastupitelství nedalo žádný pokyn ani nepožadovalo personální opatření. Podobně se vyjádřil i olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Z jeho písemných odpovědí citujeme.
22: Odmítám, že by vrchní státní zastupitelství v Olomouci dostalo v této kauze jakékoliv pokyny od nejvyššího státního zastupitelství, ať už ve vztahu k personálím, či dokonce ve vztahu k tomu, která konkrétní osoba by měla či neměla být obviněna.
0: Dragounův náměstek Radek Bartoš nám napsal, že měli pochyby už od chvíle, kdy se o zapojení Lastovecké do případu dozvěděli. To ale nesedí s tím, co nám říkala Lastovecká v rozhovoru v půlce dubna. Popisovala to tak, že o jejím fungování v kauze věděli a neměli s ním problém až do 6. ledna. Tehdy na poradě podle deníku N prohlásila, že mají dostatek důkazů ke stíhání exministra spravedlnosti Pavla Blažka, který byl dříve v ODS a za rezort přijal ten miliardový dar v bitcoinech.
20: A na závěr prosím připomeň celý ten spor.
0: Spor se teď vede hlavně kvůli zmíněnému rozhovoru Lastovecké pro Radiožurnál z půlky dubna. V něm žalobkyně vůbec poprvé veřejně popsala svou roli ve vyšetřování bitcoinové kauzy a okolnosti jejího vyloučení. Vysvětlila, že ji o pomoc požádala dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která nestíhala zpracovávat všechny větve toho případu. Den po vydání rozhovoru dostala Lastovecká od Dragouna výtku, kterou ale 23. června zrušil kárný senát Pražského vrchního soudu. Teď se řeší, jestli státní zástupkyně dostane výtku znova. A jenom doplním, že exministra Blažka a jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela policie v kauze obvinila na začátku května a teď je i obžalovali.
20: Říká Martin Štorkán z investigativního týmu Českého rozhlasu. Děkujeme.
0: Díky.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
20: A v Odpoledním plusu přesně 21 minut po 15. míříme do Polska. Polsko od září zakáže dětem v mateřských a základních školách používat chytré telefony. Novelu vládního zákona už podepsal prezident Karol Nawrocki. Zákaz mohou zavést i střední školy, nebude to ale povinné. Téma teď probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
20: Jak přísný ten zákaz bude? Týká se jen vyučování a nebo i přestávek?
2: Ten zákaz se týká tedy nejprve dětí v mateřských školách, ale hlavně na základních školách a platit začne už nyní od září a školy budou mít až do ledna příštího roku vlastně čas se té novele přizpůsobit. Budou moci například vytvořit určená místa, kam by děti při příchodu do školy telefon bezpečně uložili na právě celou dobu výuky, včetně přestávek a výuky mimo školní areál a po skončení by si zase ten telefon tam vyzvedli. Nebude to ale povinnost škol vytvořit taková místa. A ta nová pravidla vypadají tak, že žáci po celou dobu pobytu ve škole nebudou moci používat chytré telefony, ale ani další elektronická zařízení, která umožňují komunikaci nebo nahrávání zvuku a obrazu. Ale ta novela zákona myslí na několik výjimek a další výjimky může stanovit ředitel nebo třeba učitelé.
20: A jaké jsou ty výjimky v zákazu používání chytrých telefonů na polských školách?
2: Děti budou moci používat chytré telefony nebo jiná podobná elektronická zařízení, například pokud budou nemocné, také to bude povolené v případě postižení nebo pokud děti mají zvláštní potřeby, vždy to ale v takových případech musí povolit ředitel. Telefony by měly nebo by mohly používat i v nouzových situacích, kdy existuje například hrozba ohrožení života, zdraví nebo majetku. No a další ta výjimka souvisí s rozhodnutím právě samotných učitelů. Pokud ti rozhodnou, že chytré zařízení je nezbytné pro vzdělávací účely, tak můžou dát souhlas k jejich používání.
20: Kateřino, a jaká je vůbec v Polsku podpora toho zákazu používání telefonů na školách?
2: No to si pojďme rozebrat trochu podrobněji, protože pokud se podíváme na politické zástupce, tak tady během hlasování panovala až neobvyklá shoda napříč politickými kluby. To se v Polsku skutečně nestává často. Návrh zákona nejdřív tedy přijala v červnu vláda, Sejm proto přijal nějaké pozměňovací návrhy. Proti hlasovala jenom hrstka poslanců z krajně pravicové konfederace, kteří obecně jsou proti jakémukoliv omezování práv, běžných uživatelských práv. Následně zákon putoval do Senátu, který přijal ten zákon bez pozměňovacích návrhů a prezident ho nyní podepsal s tím, že cílem opatření je vytvořit bezpečnější podmínky pro učení a podpořit zdravé a odpovědné používání digitálních technologií. Pokud se podíváme na podporu široké společnosti, naposledy se tohoto tématu týkal dubnový průzkum společnosti CEBOS pro tiskovou agenturu PAP. Z průzkumu tehdy vyplynulo, že pro zavedení zákazu je 85% Poláků.
20: Na závěr klidně stručně, existuje teď na polském nebo v polském veřejném prostoru vůbec nějaká kritika toho zákazu?
2: Existuje. Například úřad polského veřejného obhájce práv dítěte ve své zprávě kritizoval, že se na legislativních pracích nepodíleli zástupci dětí a mladých lidí, kterých se zákaz dotkne. Zmínil třeba i obavy o možné porušení důvěrnosti komunikace. Zákaz podle dětské ombudsmanky může znamenat i ohrožení života a zdraví, když dojde třeba k nehodě nebo k tragédii ve škole a děti nebudou mít okamžitý přístup k telefonům, protože třeba budou mít právě v nějaké uzamykatelné skřínce, tak nebudou moci ani rychle volat policii nebo záchrannou službu. No a další kritika se týká toho, že zákaz by podle odborníků na vzdělávání neměl fungovat sám o sobě, ale současně by ho mělo doprovázet vzdělávání v oblasti digitální hygieny a mediální gramotnosti, což se ale zatím na školách tedy neděje.
3: Tolik naše zpravodajka v Polsku, Kateřina Havlíková. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: V odpoledním plusu ještě další téma. Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru, a to vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. A tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
4: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o živoce rvát.
6: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
23: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
24: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
6: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
23: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
25: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
23: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
25: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
23: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
26: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
27: Tak ty ještěrky žijí v moři.
28: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
26: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
23: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: 15.30 jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
17: Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
8: Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká. Nehoda vrtulníku se stala před 2 týdny na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místo předseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Jihoindické státy Keralu a Karnataku o víkendu zasáhly povodně. Počet obětí v obou státech je momentálně 14. V Kerale museli úřady evakuovat téměř 8 tisíc lidí. Uzavřená je taky většina škol. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Výstrahu před extrémní zátěží teplem prodloužili na jihu Moravy až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Na většině území Česka dál platí taky výstraha před vznikem požárů. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je zdržení za sjezdem na úvaly na 14,5 kilometru. Řeší tam nehodu dodávky, v pravém pruhu projíždí se jenom levým, kolona z 10. kilometru je teď asi na 25 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kamiony postávají už od sjezdu na Rousínov z kilometru 215. Osobní auta projíždí cestu rychleji, pro ně je zdržení asi na čtvrt hodiny. Na D8 je zdržení za výjezdem z Česka směrem do Německa. Na německé straně jsou policejní kontroly, kolona ve směru na Drážďany začíná kousek za státní hranicí a i tam se zdržíte 15 minut. A v Praze počítejte s komplikacemi v tunelu Blanka směrem ze Smíchova do Troje. Za sjezdem na Letnou je v levém pruhu osobní auto. Dobře, dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvářet přehánky, teploty 34 až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
9: Jak se změnilo Česko pohledem britského novináře během víc než 2 desetiletí? Jak se proměnila česká politika a veřejná diskuze? Které tuzemské kauzy v posledních letech zajímaly zahraniční publikum a které jsme u nás doma nespravedlivě opomněli? A kdo je největší talent tuzemské politiky posledních 2 dekád? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
10: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC a kterého zdravím do Velké Británie. Dobrý den.
11: Dobrý den z Oxfordu.
9: Vy končíte jako korespondent v Praze. BBC dále zavírá posty dopisovatelů v Ženevě, v Lisabonu, na Balkáně a ve Varšavě. Celkem pokrývali dění ve 14 evropských zemích. Jsou důvodem ty 20% úspory, o kterých se mluví?
11: Údajně ano, to jsou ty oficiální důvody v rámci úspor, že ty 5 míst končí, ale jako musím zdůraznit, že jak Praha, tak ty další místa, které jste uvedl, ty jsou naprosto lidé na volné noze, to jsou freelancers. Takže nejenom já, ale i další kolegové a nejenom ty, kteří se to týkají, ale i další bývalí současných kolegů v BBC i mimo BBC se ptají, jaké jsou úspory, když ty lidé stojí buď velmi málo BBC, nebo i v mém případě v poslední půl roku absolutně nula. Takže my stále nechápeme, kde jsou ty úspory jako u konci takovou spolupráci.
9: Člen vedení zpravodajství BBC se nechal slyšet, že jediné zprávy, které od teď BBC zajímají, jsou Gaza, Ukrajina a všechno, co dělá Donald Trump. Je to podle vás pravda? Je to ten důvod možná?
11: Já si myslím, že no, pravda to možná je, já nevím, upřímně řečeno, ale určitě my jsme všichni cítili posledních 12 měsíců možná, že prostě ten zájem od Londýna na dění, která jako nesouvisí úzce s těma věci, které jste uvedl, určitě to klesá, ale klesá to dlouhodobě. Ale zase nechme stranou Česko a Slovensko, který já jsem 22 let pokryl jako zpravodaj BBC v Praze, jako ukončit spolupráce s mým kolegou Adamem ve Varšavě, Polsku, jako Polsko, která má klíčový strategický význam, co se týče Balkánu na Ukrajině, nebo Balkány, které nesouvisí přímo jako s válkou na Ukrajině, ale některé země na Balkáně jsou stále jako sud prachu. Takže nedává jako mně a nejenom mně žádnou logiku, žádný význam, když myslíme, že prostě ty úspory se dá jako najít i jinde. Takže podle nás je to nelogický a nejenom podle nás.
9: No a máte dojem, že to, co řekl ten váš vysoce postavený kolega, že ta témata, která BBC odteď zajímají, jsou už jenom tahle tři, které jsem citoval, Gaza, Ukrajina a vše, co dělá Donald Trump. Že ten důvod je, řekněme, posluchačská nebo divácká přitažlivost? Jaký by to mělo dopad, kdyby to opravdu tak bylo?
11: No, já nevím, jestli je to... No, za A, my samozřejmě, to jsou údajné slova nějaký vysoký člen managementu BBC News, který bylo v údajně nějaký jako online meeting s kolegy, ale jako samozřejmě to nevím, jestli to pravda nebo ne. Ale dá se to říct, že věci se pohybovaly jako v tom směru, že ne, my budeme soustředit na Ukrajinu, na Trumpa a tak dále, na Gazu. Takže to určitě to má nějakou logiku, ale zase prostě my nesouhlasíme s tím, že britský nebo každý, jako kdokoliv jako divák chce jako denní dietu každý vyjádřený Donalda Trumpa, když stejně druhý den říká něco úplně jiného. Jako třeba s Iránem, jako skoro nikdo jako nebere, co říká o Iránu vážně. Hmm. Takže proč musíme jako každou tiskovku živě a každé slovo, které padá od Trumpa, slyšet jako v reálném čase. Jako to na to nedává zase moc smysl. Ale takže nejsem si jistý, jestli to je opravdu reálný, co říkal údajně ten kolega.
9: Vy jste byl doposud značně zdrženlivý nejen ve věci BBC, ale taky jste nekomentoval českou politiku, možná proto, abychom vaše názory nepřipisovali vašemu zaměstnavateli. Změní se tohle vaším odchodem z BBC? Mohu od vás v tomhle rozhovoru chtít komentáře k českým reálím?
11: No, já si myslím, že ano, protože teď jako to je hlavní důvod asi, proč jsem, a je to pravda, že jsem byl zdrženlivý, co se týče česká politika a i jako politika, která byla i uvnitř BBC. A já jsem byl loajální k BBC, já jsem jako nekritizoval BBC a jsem byl i velmi, jsem měl velmi respekt před naším největším asset, což byla nestrannost, co se týče politika. Takže já jsem
9: vaše největší hodnota, řekněme.
11: Největší hodnota, přesně tak. Takže já jsem dlouho nekomentoval českou politiku, ale teď určitě mám jako volnější ruce.
9: Tak to zkusme. Já vám dám jeden příklad. Novinářka deníku N nebyla minulý týden připuštěná na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. Mohlo by se to stát v Británii?
11: Ne.
9: Jaká je,
11: absolutně ne.
9: Jaká je adekvátní reakce novinářů? Z logiky věci by novináři měli být solidární, protože příště se panující vládě mohou znelíbit oni. Tak co by se stalo v Británii, kdyby se to stalo?
11: No, osobně si myslím, že a vím, že jako mluví se o tom, že by mělo být nějaký bojkot. Že by další kolegové v médiích nejenom soukromní, ale i veřejnoprávní, což je samozřejmě těžký, že by jako neměli chodit na tiskovky vlády nebo tiskovky pana ministra Macinky. Já nevím, tohle je docela extrémní řešení, ale zase možná je to řešení správně. Já prostě mám docela luxusní pozice, že prostě já už jako nechodím na žádné tiskovky už delší dobu, takže já to nemůžu řešit, ale si myslím, že bojkot je na místě, upřímně řečeno, a si myslím, že to psal, myslím, Miloš Čermák včera a já
7: český
11: s tím docela souhlasím.
7: A řekněte mi, vy jste řekl zcela rozhodně, že v Británii by se tohle stát nemohlo, tak v čele Británie byli často impulzivní lidé, já nevím, třeba Boris Johnson, tak jak to, že nikdo neudělal tenhle ten krok?
11: Já si myslím, že tam je přece větší, nevím, profesionalita, že prostě i když samozřejmě jako Johnson a i jiné lídři, třeba Tony Blair a tak dále, jako některý z nich jako přímo nesnášeli různě deníky nebo novináře, ale jako nepustit na tiskovku, já si myslím, že to je prostě, podle mého je to prostě uznání, že my nemáme proti

0: kterou se Česko dostává do úplně jiné situace z hlediska, řekněme, politické kultury nebo zvyklostí?
1: To nevím. Já si myslím, že byste musel mě zeptat třeba za měsíc, protože je dost možné, že teď jsme v létě nebo před létem, jako celá věc se vyšumí, zase bude chodit Zdislava nebo někdo z Deníkem na tiskovky vlády a zase to bude zase jako vyšumět. Jako nevím, já bych to zase jako neúplně přehnal s tím, ale určitě je to znak něčeho, který není dobrý, není to zdravý pro společnost a je to další znak, že prostě ty příkopy, které vidíme nejenom v Čechách, se prohloubí.
0: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Zdá se, alespoň podle sociálních sítí, že probíráte archiv své práce za těch uplynulých 22 let. S jakými pocity?
1: Pocity velmi smíšení, trošku nostalgické. Jak jste správně řekl, že jsem dělal BBC 22 let. Předtím jsem měl 5 let v rozhlasu právě jako ve vašem baráku na Vinohradském jako pro Radio Praha vysílání do zahraničí. A předtím 3 roky v Četce. Takže já mám docela dlouhou novinářskou kariéru v Čechách. Nevím, já mám hodně dobré vzpomínky i smutné vzpomínky, ale možná nejhorší je s postupem času některé lidé, se kterým jsem měl velmi dobré, zajímavé, těžké rozhovory, už ani nejsou naživu. A to je možná nejhorší, když se dívám do svého archivu. A teď my jsme pár týdnů před výročí sovětské invaze a chystám něco o tom psát do svého Substacku Based in Bohemia. A jsem chtěl, nebo chci mluvit jako s různýma lidma, ale když pročesu svůj adresář, prostě tady vidím, že jo, Erazim Kohák, aha, umřel. Václav Žák, bohužel, po smrti. Takže jsou různě lidi, se kterým jsem v minulosti mluvil a teď jako nejsou mezi námi. A samozřejmě to platí i pro třeba Jiří Dienstbier, Dana Nimsová a tak dále.
0: Vy jste se korespondentem BBC v Praze stal ve stejném měsíci a roce, kdy naše země vstupovala do Evropské unie, jestli se nepletu, v květnu 2004. Jakou nejlepší radu jste tehdy dostal od vašich kolegů nebo kamarádů předtím, než jste opravdu dostal tuhle tu pozici, že budete hlasem střední Evropy a Česká a Slovenska v BBC?
1: Aha, to je těžká otázka. Já si myslím, že největší rada, kterou jsem dostal vůbec, to bylo od mého předchůdce, který mimochodem je zpátky v Praze a žije v Praze a pracuje v Praze. A on říkal, BBC chce slyšet nějaký entuziasmus ve tvém hlasu, když budeš o tom něco vyreferovat na rádio nebo v televize. Chtějí ten drive, chtějí ten prostě, že jste opravdu, že žiješ jako tím příběhem. To je jedna věc. A druhá věc byla nikdy nepomlouvat kolegy z branci. A jsem se snažil jako to respektovat a si myslím, že se to docela dobře osvědčilo.
0: Řekněte mi k tomu entuziasmu. Úkolem toho místního korespondenta je nabízet vysílání, které sídlí v Londýně, co by mohla BBC odvysílat z Česka pro světové publikum. Třeba na stanici BBC World Service. Dá se říct obecně, kdy jste měl největší úspěch, co vlastně, kdy jste musel ten entuziasmus, kdy jste ho nemusel vlastně použít příliš, aby editoři řekli, to je skvělé.
1: Jasný. No, je spousta příkladů. Třeba spor Bolka Polivky jako údajný král Valašské království proti jeho

0: ministr zahraniční věcí Tomáša Harabiše spor o království, který neexistuje, ale skončil před soudem jako opravdický spor mezi dvěma mužama. To nepotřebovalo žádný entuziasmus.
1: Ale to působí jako vtip, že jsme země Cimrmanů, kde neexistující království žaluje neexistujícího ministra zahraničí tohoto království.
0: Ale ten spor byl opravdový, takže to byl fakt spor o takzvaný jako intellectual property. Že jo? Takže to jsem používal jako záminku trošku hlouběji proskoumat českou duši, proč Češi potřebovali žít v nějakým světě, která neexistuje, jestli je to cimrmanský nebo jo, to je takový ten jako internal exile.
1: Já jsem si říkal,
0: myslím, že je to opravdový jako kurzová vlastnost.
1: Já jsem tak typoval, vy mluvíte o intelektuálním vlastnictví a o tom, jak je to relevantní téma, přestože království Bolka Polívky neexistuje, tak jsem si říkal, jestli největší zájem budil třeba pád vlády Mirka Topolánka během českého předsednictví Evropské unie v roce 2009, anebo jestli to byly nakonec neuskutečněné plány postavit v Trokavci americký radar v roce 2007. Kdy jste měl nejvíc práce jako pražský korespondent?
0: No, bych o tom musel přemýšlet. Nejvíc práce, to asi to bylo určitě kolem evropské dění, evropské třeba summity, ale to bylo spíš z důvodu, že já jsem musel velmi rychle se naučit, jak funguje ta Evropská unie. Takže pro mě to bylo nejvíc práce, já jsem nejvíc čtení pravidla, zvyky evropské, abych mohl referovat o nějaký jako rozhodnutí nebo nějaký summitu, co se týče Evropská unie, buď v Praze nebo v Bratislavě a tak dále. To nejvíc bolelo, protože jsem musel se velmi rychle naučit se orientovat v tom evropské dění, což Evropské unii, což je docela těžké.
1: Když jsme u těch zahraničních politiků v Česku, vy jste se nedávno svěřil, že na vás bývalý německý kancléř Gerhard Schröder byl nazlobený tak, že na vás málem křičel.
0: Ano.
1: Co se stalo?
0: No, dlouhá historka, se budu snažit to trošku zkrátit, ale my jsme byli na Hrzánském paláci, byl krásný, tuším, dubnový den, jako teplo, a bylo schůzka jednání mezi kancléřem Schröderem a tehdejší, teď už zesnulý premiérem Stanislavem Grossem. A já jsem byl docela pilný reportér BBC a můj úkol byl vždycky dostat se vyjádření, odpověď na tiskovce od světových nebo i českých a slovenských politiků a lídrů v angličtině. Což jako vždycky jsem se snažil o tom. Takže během tiskovky já jsem položil otázku panu kancléři Schröderovi v angličtině, protože já jsem věděl, že mluví velmi dobře anglicky. Já jsem ho slyšel rozhovor v angličtině. Takže jsem ho ptal, Mr. Chancellor, bla, bla, bla. A odpověděl, že ne. Německý odpověděl, ne, my jsme v Praze a budete se ptát buď německy,
1: což nebo vůbec,
0: nebo česky. A já jsem se smál a všichni se chechtěli kolem nás a to bylo, ta nálada byla dobrá. Ale já jsem jako se nedal a jsem položil otázku ještě jednou v angličtině, jako už po druhý, a zase velmi razantně říkal, ne, pane redaktore, my jsme v Praze, vy budete mluvit buď německy nebo česky. A já zase jako teď, jako to, ten smích trošku upadl, jako protože lidi začali být nervózní. Takže já jsem to pokusil po třetí a už jako se opravdu jako zlobil a říkal, vy sind nicht in London, vy sind in Prague. A prostě říkal, německy nebo česky.
1: Udělal byste to dneska jinak, pane Camerone?
0: Ne, asi to stejný, no. Ale ten konec byl, že jsem se ho ptal velmi, myslím, plynulé česky. Jsem přešel do češtiny a položil jsem tu otázku česky, oni to předložili a on jako kýval, tak dobrý. A pak se v jednom krásném momentu se otáčel Grossovi a ptal se Grossa anglicky, so, how is his Czech? Jako, jak mluví česky? A Gross, který samozřejmě nemluvil ani anglicky, ani německy, prostě říkal, jenom jako kýval. A pak nakonec Schröder přišel ke mně po tiskovka, potřásl mi ruku a říkal, you know, your Czech really is better than my English. Což byl takový krásný moment.
1: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Když mluvíte o českých politicích, jak jste s nimi vycházel? Vy jste zažil prezidenty Klause, Zemana, Pavla, 10 českých premiérů. Kdo měl jako politik podle vás největší, a já použiju to slovo, charisma?
0: Zeman. Bezpochybně. Zeman, prezident Zeman. I když já jsem ho znal jako premiér, já jsem nikdy netočil rozhovor, tuším, s ním jako prezident, ale jako premiér. Ano, protože já jsem jel s ním ještě jako zaměstnanec Radio Praha, Český rozhlas, do Švédska, když byl na oficiální návštěvě Švédska. A byl naprosto kouzelný. Jako můžeme říct o Zemanovi jako hodně cokoliv. Určitě má velmi negativní stránky, ale když ho postavíte před publikum, před davem novinářů a různých lidí, on má tak perfektní jako comic timing, že to časování vtipu je prostě naprosto geniální. Jeden příklad byl, že byla velká tiskovka s, myslím, Joran Persson, nevím, jak se jmenoval, švédský premiér tehdy plus Zeman, a byly pár otázků v angličtině, česky, a pak přišel švédský novinář a se ptal svého premiéra, a švédský premiér se omluvil Zemanovi a řekl, omlouvám se, ale teď musím odpovědět švédsky, takže chvíli nebudete rozumět. A Zeman řekl, nevadí, já mluvím několik slov, já umím několik slov ve švédštině, jako třeba skol. Jo. Ten smích jako byl přes celý sál. Takže on byl opravdu jako skvělý retorik a
1: babič. Když se bavíme o reflexi české politiky, jsou věci, které v Česku podle vás přehlížíme a měli bychom si jim jako novináři věnovat soustavněji?
0: No, když budu upřímný, váš kolega, další Petr, se mi dal tuto otázku předem a přemýšlel jsem o tom, a moc mě nenapadá. Já si myslím, že jako české média pokryje nejenom Českou republiku a sousední země, ale i jako svět docela dobře. Takže já jsem o tom musel přemýšlet. Možná jenom třeba věci, jako teď tuším, že Praha, 40% Pražanů, myslím, jsou cizinci, což je pro mě naprosto neskutečný fakt. A si myslím, že tohle by mohl třeba zasloužit víc pozornost v českých médiích, ale to samozřejmě to tam je. Takže upřímně řečeno, nic mně jako nechybí.
1: Tak to byla otázka editora Petra Dudka. Ještě jedna věc. Britové přinejmenším ve srovnání s Českem dobře rozumějí konceptu soft power, což je taková ta síla kultury, řekněme, té země. Váš velvyslanec Matt Field je v Česku populární postavou, dokonce vydal knihu nazvanou Jsem tady novej. Co by o sobě mohli současní Češi a současné Česko, co by mělo vyprávět? My taky hledáme český příběh, to je iniciativa Martina Vichtrleho, podnikatele, najít ten český příběh. Tak co podle vás je ten novodobý český příběh?
0: To je těžko, protože samozřejmě Česká republika hodně spohledlala, co se týče soft power na český pivo, což je správný, český sport, hokej a tak dále. Já si myslím, že jestli ten správný směr je uznat, že Česko není malá země. Jo, Česko je středně země. Nebo
1: středně veliká.
0: Středně malá země. Ano, středně veliká. Středně veliká. A máme, a to říkám jako už českým občanem, že máme nějaký vliv, myslím, na světě, v Evropě, a si myslím, že ten vliv by klidně mohl být větší, když se díváme teď třeba na Finsko. Finsko je podobně velký jako Česko, ale díky osobnosti jako třeba Alexander Stubb, který byl samozřejmě nedávno v Praze, jsem měl
1: čest prezident
0: moderovat, ženský prezident moderovat diskusi mezi prezidentem Pavlem a Stubbem na Hradě. Si myslím, že jako lidé jako on dokáže zvětšit vliv jeho docela skromná země. Myslím, že v Čechách máme dost lidí, kteří by mohli jako dokázat jako něco podobného, ale určitě není zakázat novinářů jako k tiskovky, to určitě tam jako cesta nevede.
1: Hostem Interview Plus byl novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Hodin, pondělní odpolední plus stále s vámi a z nového studia vás zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas plus.
3: Čemu se budeme věnovat až do 17. hodiny? Jak horké a suché počasí ovlivní letošní sklizeň a jaký vliv mohou mít požáry v západní Evropě na ceny některých potravin? V Česku začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Jak lidé poznají, kdy třeba komunikují s AI chatbotem? A na Kubě opět skolabovala energetická síť. Západ ostrova se ocitl bez světla a bez proudu. Jaká je budoucnost Kuby? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy s Ondřejem Lá.
4: Přeju vám klidné pondělí. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací České tiskové kanceláře jde o Tomáše Jiřikovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Dragoun.
5: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterými kladnou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
4: Podle ČTK jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je pak advokát Jiřikovského Karim Tic. Bývalý ministr Blažek na síti X napsal, že se nepovažuje za vinného v žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie podraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
6: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
4: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Pád vojenského vrtulníku na Třebícku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká.
7: Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení. Věc dozoruje okresní státní zastupitelství v Třebíči. Více informací v tuto chvíli nebudeme poskytovat.
4: Nehoda vrtulníku se stala před 2 týdny na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. Stroj se zřítil z výšky 50 metrů při přistávacím manévru. Pád nepřežila jedna vojákyně. 4 kolegové, kteří s ní byli na palubě, skončili v nemocnici.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít už dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a taky dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil.
8: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Íránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadržely 375 lidí. Mezi nimi bylo i 142 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFM TV skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departmán Gironde na jihozápadě země. Korejský poloostrov trápí nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce. Vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně je chodili kontrolovat.
9: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli třetí den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Komedie Jana Sviráka Pět švestek se na podzim dostane taky do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o 4. český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Snímek tam ponese název What a Way to Go. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové čekejte komplikace u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 14,5 kilometru jsou teď 2 nehody v obou směrech na Prahu i na Hradec. Jezdí se vždy jedním pruhem, kolona směrem z Prahy je delší asi na 30 minut. Z 9. kilometru směrem z Hradce se zdržíte v koloně 20 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kamiony postávají už od sjezdu na Růžičku. Rusínov z kilometru 214. Osobní auta projíždí o něco rychleji, výrazněji zpomalí u Rohlenky a potom u sjezdu na Slatinu. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v Ovenzení u Olympie na půltém kilometru řeší nehodu. Chvíli byl provoz zastavený, teď se pomalu dá projet a kolony jsou od sjezdu na Blučinu a jsou to hlavně kamiony. A v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu, kolona od sjezdu na Strašnice je na 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky anebo bouřky, teploty 34 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Hezké odpoledne s Lenkou Vahalovou, teď máme 8 minut po 16. Žně letos postupují o dost rychleji než loni. Před týdnem byla sklizena více než polovina ploch obilnin v zemi a 2/3 řepky. Nejrychlejší jsou hospodáři na jižní Moravě a také na Zlínsku. V Břeclavi už se slaví dožínky. Naopak nejpomalejším tempem se sklízí na Karlovarsku. Zatímco ječmen už bude posečen nejspíš všude, tradičně později se sklízí oves. Situace souvisí s horkým létem a zjevně i se suchem. Jak? Tak právě o tom teď budeme mluvit s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne.
3: Jak úspěšně a jak rychle pokračuje sklizeň v posledních dnech?
10: O rychlosti se dá hovořit pozitivně, co se týče, řekněme, úspěšnosti nebo hojnosti té sklizně, tam už je to horší.
3: Jak zásadní roli při letošní sklizni hrají právě teploty a sucho?
10: Tak dá se říct, že sucho sehrálo svoji roli zejména v březnu, dubnu, kdy opravdu jsme měli měsíce téměř bez srážek a tam už se určitým způsobem rozhodovalo právě o výnosech. Ty letošní výnosy zejména u obilovin jsou, řekněme, pod průměrem dlouhodobým, jsou výrazně horší než loni a u řepky, která je pro zemědělce velmi důležitá plodina, co se týká, řekněme, případných tržeb, tak tam je ta situace ještě horší.
3: A snaží se zemědělci sklidit dřív, než přijdou deště?
10: To je přesně, řeknu, asi priorita posledních dní. My teď zažíváme extrémní vlnu veder, která na některých místech, řekněme, trošku komplikuje tu sklizeň v tom, že musíme být opatrnější, aby náhodou nevznikly nějaké požáry. Na druhou stranu je ta předpověď, která teď momentálně je k dispozici, tak hovoří o tom, že by právě po té vlně veder mohly přijít přívalové deště, takže teď se snažíme tam, kde je to možné, tu sklizeň urychlit tak, aby bylo vše pod střechou.
3: A jaká ta letošní sklizeň bude po stránce ekonomické?
10: Já už jsem trošku naznačil, právě to jarní sucho negativně ovlivnilo výnosy, které jsou horší než v tom letošním roce, který na druhou stranu byl poměrně úspěšný, ale bohužel jsou horší než je dlouhodobý průměr. Co je problémem letošního roku, tak to jsou relativně vysoké náklady, jednak tady řekněme na založení porostu, pokud se jíme o jařinách, ale zejména, řekněme, na přihnojení jarní, protože byly velmi drahá hnojiva kvůli krizi na Středním východě.
3: Můžete ještě přiblížit, jak sucho ovlivňuje kvantitu a kvalitu sklizně, třeba u obilnin?
10: Tak pokud se bavíme o té kvantitě, tak řekněme s loňským rokem, ale samozřejmě záleží na regionu, tak se bavíme o propadech výnosů někde o 20-30%. Co se týká kvality, tak tam si myslím, že asi nebude problém zajistit potravinářskou kvalitu, řekněme v tom množství, které poptává trh. Na druhou stranu místy se mohou objevit problémy třeba s hektolitrovou hmotností nebo s jinými jakostními parametry.
3: Na jaře leckomu pomrzly třeba třešně. Jak jsme na tom právě v této oblasti, právě konkrétně, pokud mluvíme o ovoci?
10: Tak co se týká ovoce, tak i letos bohužel přišly jarní mrazy na začátku dubna s tím, že asi řekněme tím nejpostiženějším druhem ovoce jsou opět jablka, tak jako 2 roky zpátky. Na druhou stranu ta situace nebude až tak katastrofální, přesto ovocnáři odhadují ty škody někde na úrovni 1 miliardy korun a tak trochu doufají, že si buď na těch fuzovkách vzpomene česká vláda, nebo přijde nějaká pomoc Evropské unie, protože pro tento sektor konkrétně je to opravdu velká rána.
3: A kdy se dozvíme, jak letošní počasí ovlivní ceny potravin?
10: Tak já vždycky říkám, že my opravdu nejsme ti, kdo určují ceny potravin, jsme na jednotném trhu, pokud se neurodí v České republice, tak není problém odkudkoliv dovést, ať už tedy z Evropské unie, tedy z toho jednotného trhu nebo mimo ni. A dá se říct, že i vzhledem třeba k tomu, že tady jsou poměrně velké zásoby z minulého roku obilovin a lenin, tak ten trh v tuhletu chvíli ani na tu horší sklizeň v České republice nebo v jiných členských státech Evropské unie zatím nereaguje.
3: A právě v posledním týdnu také stále informujeme o požárech v jižní Evropě. Nakolik právě tyhle události ovlivní trh?
10: Zatím, pokud se opravdu bavíme o sklizni obilovin, tak tam není nějaký výrazný vliv, spíše řekněme tady ten vliv v jarních měsících, kdy bylo velké sucho a kdy se rozhodovalo o tom, jaké budou výnosy obilovin a lenin. Jak jsem naznačil, tak nejenom Česká republika, ale i celá střední východní Evropa se potýkala se suchem. Nižší výnosy jsou hlášené také z části Německa a Francie, ale jak říkám, je tady poměrně velká zásoba z minulého roku, takže i kdyby trhy nějakým způsobem reagovaly, tak to opravdu není nic úplně zásadního, co mělo nějak pohnout s těmi cenami směrem nahoru.
3: Nakolik jsou suchem ohrožena hospodářská zvířata a pomáhá i to opatření ministerstva, podle kterého mohou zemědělci pro pastvu využít i biomasu z nereprodukčních nebo nekosených ploch?
10: Určitě i tohleto opatření pomáhá, jinak samozřejmě extrémní vlna veder je velkou výzvou, ať už pro pasená zvířata nebo pro zvířata ve stájích. Snažíme se samozřejmě zajistit optimální klima. Je to záležitost, řekněme, poměrně i nákladově energeticky náročná, ale welfare zvířat je zkrátka prioritou pro chovatele, takže se ho snaží zajistit i v těchto podmínkách.
3: Možná ještě na závěr, jak to vypadá se sklizní obilnin na Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské invazi?
10: Musím se přiznat, že nemám úplně přesné údaje, nicméně i tam určitě bude mít sucho vliv. Na druhou stranu na Ukrajině se většinou bavíme o velmi kvalitních půdách, těch těžších půdách, černozemích. My tady máme zkušenosti, že řekněme to suší počasí, menší množství srážek hůře snášejí písčité půdy nebo lehčí půdy, takže se dokážu představit, že ten vliv sucha nebude na Ukrajině až tak drastický, jako třeba zemích střední a východní Evropy.
3: Říká Jan Doležal, prezident Agrární komory. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
10: Taky děkuji, naslyšenou.
3: A my v Odpoledním plusu už míříme do Ruska, konkrétně do Moskvy. Na záběrech jsou vidět vyděšení lidé, ranění leží na zemi a na zdi je velký nápis Alexandr 55. Video natočené na telefon je jedním z mála veřejných zdrojů informací o tom, co se v sobotu stalo v luxusní moskevské restauraci Balci Rosy. Úřady pouze potvrdily, že to byl teroristický útok. I na základě uniklého videa je nejpravděpodobnější, že terčem byl velitel ruského letectva Alexandr Čajko, který nedávno oslavil 55. narozeniny. Události v Moskvě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
11: Dobrý den.
3: Uplynuly už dva dny od výbuchu. Co přesně o něm dnes víme?
11: Tak oficiálně prakticky nevíme nic. Jenom to, že tedy moskevský starosta Sergej Sobyanin prohlásil, že šlo o teroristický útok. Neoficiálně na základě různých uniklých údajů tak víme, že to je velmi drahá restaurace, to opravdu tam jako už asi myslím, že ani jako káva by na to by naše platy nestačily, tak tam byl prostě velký, byla uzavřená společnost a hlídali tam příslušníci Federální služby ochrany, což je tedy kremelská služba, která hlídá ty nejvyšší činitele Kremlu. Přijela tam nějaká žena, která nesla nějak krabici, řekla ochrance, že nese tedy dárek k narozeninám. Ten ochrankář ji tedy zastavil a v ten okamžik prostě vybuchl ten dárek. Není jasné, kdo to byl a tak dále. Nicméně 3 lidé zahynuli, přinejmenším 20 dalších bylo zraněno a mimochodem jednou z těch zraněných, alespoň podle těch údajů, které unikly z jedné moskovské nemocnice, tak byla právě dcera toho Alexandra Čajky, které je asi 25 let.
12: A kdo je vlastně Alexandr Čajko a proč se mohl stát cílem toho útoku?
11: Tak Alexandr Čajko, to je zajímavý případ člověka, který se dostal na tu nejvyšší nebo jednu z nejvyšších pozic v ruské armádě v pouhých 55 letech. To skutečně jako není normální. On byl původně tankista a když se budeme bavit o tom, proč by se mohl stát terčem, tak on to byl právě ten člověk, který velel té severní skupině, která v únoru 22 se pokoušela probít až k Kyjevu, tudíž jeho jednotky mimo jiné byly v té nechvalně známé Buča a Irpini. Takže to je jedna věc. No a samozřejmě v okamžiku, kdy se stal velitelem těch takzvaných vojenských kosmických sil, což tedy je potřeba brát, že to je zase letectvo, tak on byl samozřejmě i odpovědný za veškeré prostě raketové útoky, za bombardování ukrajinských měst a tak dále. Takže z tohoto hlediska by to byl vlastně jako legitimní terč, byť je potřeba zdůraznit, že Ukrajina se nepřihlásila k tomu útoku.
12: Ondřej, a jak časté jsou podobné útoky na ruské generály?
11: Jsou relativně časté, nebo respektive přinejmenším, když jsem se připravil, tak jsem našel 4 případy. Byli to lidé, kteří různě, většinou tedy to byly tedy skutečně generálové, někteří odpovídali třeba za právě přípravu raketových složek a tak dále. Byl tam i člověk, který měl na starosti nějakou propagandistickou práci v celé ruské armádě. Zdá se, že je to prostě spíš otázka toho, jestli se dalo na něj nějakým jednodušším způsobem zaútočený, že by to byly nějaké jako velmi dlouho připravované akce. Byly to různé, někdy šlo o to, že byly vlastně jako objednáni někteří lidé anonymně přes Telegram, kteří prostě umístili výbušninu, jindy šlo o střelce a tak dále. Takže je to jako rozhodně Alexandr Čajko by nebyl prvním generálem, který by se stal terčem operace ukrajinských tajných služeb.
12: O sobotním výbuchu v moskevské luxusní restauraci oficiální ruská média stále mlčí, ale nám ty události okomentoval komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: Krásné odpoledne, teď máme 19 minut po 16. a budeme se věnovat umělé inteligenci. V Česku totiž začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Lidé by měli s nás rozpoznat, kdy třeba komunikují s AI chatbotem nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 Evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely, míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
13: Věci, které jsou v AI Actu, tak již dávno máme implementovány. Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
14: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli i hned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
15: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
14: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba při přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
15: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vejdete do té prodejny, tak tam musí být cedule. Tady v této prodejně jste vystaveni v systému umělé inteligence.
14: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur, nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
16: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
14: Každý případ ale bude podle Meravé posuzovaný individuálně. Český telekomunikační úřad kvůli tomu přijal i několik nových zaměstnanců. Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
12: A v odpoledním plusu nás čeká další téma. Bezbariérových toalet na takzvaný Euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně fungují na více než 2000 míst. Mnoho lidí se zdravotním postižením ale teď má problém se k samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. A důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a pak vydávat.
17: Dobrá věc, tady i v zahraničí. A v zahraničí jsem ho využil víckrát. Ať do sprchy nebo na záchod, je to jedno sociální zařízení, je takhle hezky dostupný.
18: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
19: Teď už jsme vyjeli do prostor sociálního zázemí, které jde odemknout euroklíčem. Ta výhoda hlavní je, že je to chráněné proti vandalům.
20: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují. Nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, zkrátka pro ty, co to potřebují, aby se nestala nějaká nehoda.
18: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Aktuálně si na 90 000 uživatelů může odemknout na 2300 zámků bezbariérových toalet. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují pracovníci výdejních míst na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
21: Jsou nedostupní. Já se tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
18: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
22: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě. Jakmile budou administrativní a technické kroky dokončeny, začneme vyřizovat všechny čekající žádosti v pořadí, jakém byly doručeny.
18: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy, od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
23: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
20: Celosobecky řeknu, že jsem rád, že ho mám. Je to velmi jako důležitá věc. V takových těch maličkostech, ale nesmírně důležitých, jako co si budeme povídat, dojít včas na záchod, to máme všichni stejný a někdo to potřebuje trošku víc.
18: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
12: A v odpoledním plusu 4 minuty před 16:30 nás čeká další téma. Lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit eroze půdy. To jsou hlavní cíle takzvaného pásového střídání plodin na polích. V Česku zájem o tento typ pěstování roste i díky novému dotačnímu titulu rezortu zemědělství. Od loňska se plocha takových polí téměř strojnásobila.
0: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Věškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michal Vrána.
1: Tento rok tam máme zase tou Pohanku a Vojtěšku. To pásové střídání jsme realizovali na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
0: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
1: Zrovna tady tahle krajina je dosti erozně ohrožená a pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
0: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásů a použité plodiny.
1: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon, ale to samotné obhospodařování po vrstevnici má velký protierozní efekt.
0: S dodržením limitu tady zemědělcům pomáhá speciální navigace v traktoru.
1: Tam má displej linie a on si na tu linii najede a ten traktor ho táhne sám po té linii, aniž by držel volant.
0: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michal Vrána.
1: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklima. Klimatické podmínky na tom poli. Je to určitě lepší situace, než kdyby celé pole bylo sklizeno a bylo holé.
0: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
5: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců mezi loňským a letošním rokem výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
0: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Jak to bylo doopravdy?
6: Když se 3. září 1981 ozvaly výbuchy na dole Pluto na Mostecku, znamenalo to smrt 65 horníků.
24: Říká policejní historik Radek Galaš. Otázka je, za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán?
2: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu.
12: Medoc nebo Pomerol, to jsou vyhlášené vinařské oblasti v okolí Bordeaux. Teď se ale potýkají se suchem a také nezájmem. Téma probereme po zprávách podrobně. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
4: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard korun. Informovalo o to ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil minulý měsíc s přebytkem. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za asi 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy.cz. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6 miliard 800 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů. Ruský útok na benzínovou stanici u města Kryvyj Rih zabil nejméně 3 lidi. Dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu o tom informuje náčelník tamní vojenské správy Oleksandr Vikul. Rusko od přelomu jara a léta systematicky útočí na ukrajinské čerpací stanice a snaží se je ničit. Používá k tomu malé FPV drony i bezpilotní letouny s dlouhým doletem. Hvězdárna a planetárium Brno zveřejnila pozdrav od českoamerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země. Informace ze silnic a dálnic na plusu. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové už je lepší situace u sjezdu na Lysou nad Labem na 14,5 kilometru. Už obě nehody odkliděly kolony, se dávají do pohybu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, kamiony postávají už od sjezdu na Rousínov z kilometru 214. Osobní auta projíždí rychleji, výrazněji zpomalí u rohlenky a potom u sjezdu na Slatinu. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v omezení u Olympie na 0,5 kilometru řeší nehodu. Chvíli byl provoz zastavený, teď se pomalu dá projet a kolony jsou od sjezdu na Blučinu. Jsou to hlavně kamiony. V Praze jsou komplikace na jižní spojce ve směru na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu, kolona od sjezdu na Zahradní město je asi na 15:15. Dopravu brzdí opravy k Belské ulice v Praze. Jede hodně kamionů, po víkendu kolony jsou hlavně směrem k Ústecké D8, kolona je už z Pražského okruhu od Hradecké dálnice D11, zdržení přes 20 minut. Kolony popojíždí taky po magistrále, hlavně směrem do Holešovic, stojí se na Nuselském mostě, potom taky v omezení u hlavního nádraží a taky před Hlávkovým mostem. Celkově ve směru do Holešovic naberete zdržení od muzea asi 30 minut. A regulují průjezd tunely, kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské i Povltavské ulici, vždy je to na 10 minut. Dobře dojďte. Zítřek má být jasný až polojasný, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo i bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Teploty 34 až 39, na horách většinou kolem 30 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
12: A máme 3 minuty po 16:30. Francouzští vinaři v oblasti Bordeaux počítají s velkými ztrátami. Důvodem nejsou ani tak rozsáhlé požáry, které tento region zasáhly, ale spíš extrémní sucho a vlny veder, které Francii toto léto trápí. V jedné z vinařských oblastí u Bordeaux je i náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
12: Kde přesně jsi a jaké tam sucho napáchalo škody?
3: Já jsem v oblasti Saint-Emilion, což je takové vinařské srdce Bordeaux, všude kolem mě jsou vinice. Ono to sucho není úplně na první pohled vidět, protože ty vinice jsou stále zelené, ale když se člověk podívá na trávu kolem, tak ta je úplně žlutá a do toho tu panuje velké horko, je přes 30 stupňů. No a takové teploty tu jsou téměř celé léto a když k tomu připočteme, že tu téměř neprší, tak ty škody budou obrovské, i když přesnou částku teď vinaři zatím vyčíslit nedokážou. Problémem je, že kvůli suchu nemají někteří vinaři dostatek vody na to, aby mohli zavlažovat celé vinice a hrozí, že tak víno zkrátka uschne. Lidé si teď Bordeaux a celou oblast Gironde, kde teď se možná spojují s požáry, ale ty místní vinice přímo neohrozily. Oni spíše fungují jako takový budíček, který ukázal, že klimatické změny, které způsobují taková horka a sucho, mají negativní vliv i na vinařský průmysl. Já jsem třeba před chvílí mluvil s jedním vinařem, který vlastní vinice, které jsou v jeho rodině po 6 generací, a teď začal jeho syn pěstovat i olivy, což bylo v této oblasti předtím nemyslitelné. Klima se tu ale podle toho vinaře mění tak, že už připomíná spíš to v jižní Itálii nebo Řecku.
12: Mají menší zisky vinařů i jiné důvody?
3: Kromě velkého sucha to je i klesající spotřeba vína, a to zejména mezi mladou generací, tedy zejména generací Z, která preferuje zdravější životní styl, jak vyplývá z různých průzkumů. Mezi 60. lety a touto dekádou dokonce klesla spotřeba vína ve Francii o 60%. A mění se i to, jak tu lidé víno konzumují. Zatímco dřív to byl běžný nápoj u francouzského oběda nebo večeře, tak dnes se víno stává něčím výjimečnějším, něčím, co se konzumuje při slavnostnějších příležitostech. A nefunguje tak jako dřív ani zahraniční odbyt. Na začátku roku 2026 například export vín z Bordeaux do Evropské unie meziročně klesl o 11%. Vývoz do Spojených států klesl o 10%. A to i v důsledku cel, která nejenom na francouzské víno uvalil americký prezident Donald Trump. Je nutné ale říct, že nejtvrději dopadá krize na producenty těch levnějších, především červených vín, než třeba na velké vinařské domy, jakým je třeba Chateau Margaux, i když na ten luxusní segment trhu to má samozřejmě taky negativní vliv.
12: A jak na to vinaři reagují? Snaží se tomu nějakým způsobem přizpůsobit?
3: Jak už jsem říkal, tak je to třeba pěstováním jiných plodin. Ten vinař, s kterým jsem mluvil já, začal pěstovat olivy a vyrábět olivový olej, což je ale furt spíše takový doplněk, než že by ho to výrazněji živilo. Kromě toho se tu objevuje taky pšenice, kukuřice, slunečnice, čirok, olivovníky, kivy, melouny nebo taky jiná zelenina. Zatím jde proti celkové ploše vinic o poměrně malou diverzifikaci. Co je zajímavé, to, že francouzští vinaři dokonce dostávají peníze za to, že révu odstraní, aby se tak snížila nadprodukce. Stát a vinařská organizace CIVB dokonce financují programy klučení a část bývalých vinic se tak mění na přírodní plochy nebo lesy a část na pole, kde se pěstují ty už zmíněné plodiny.
12: Tolik náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
12: A z Francie už míříme na Kubu. Obyvatelé Kuby se včera opět ocitli ve tmě a bez elektřiny. Energetická síť ostrova znovu skolabovala, země čelí ropné blokádě od Spojených států a už měsíce se potýká s masivními výpadky. Potíže souvisejí nejen s embargem, ale i se schátralou rozvodnou sítí. Celá kubánská ekonomika je v nejhorší krizi za poslední dekády. Omezují se základní služby, jako je zdravotnictví nebo školství. Paliva není dost ani pro zásobování obchodů anebo svoz odpadu. A naším hostem je teď odborník na Latinskou Ameriku Martin Rey. Hezké odpoledne.
7: Dobrý den.
12: Jak vážná je energetická a ekonomická krize na Kubě?
7: Tak jak jste říkala, skutečně je to významná krize, kterou Kuba dlouhé roky nepamatuje. Opravdu se dá hovořit o srovnání s obdobím, kdy se rozpadl Sovětský svaz a Kuba ztratila významného spojence, tak také zažívala extrémní krizi a tu tady máme opět. A v mnohem se podobá, jsou tam i některé samozřejmě odlišnosti, ale skutečně jedná se o významnou krizi, a evidentně krizi, která zatím nemá jasného konce, tedy je obava, že Kuba bude trpět dál.
12: Trumpova ropná blokáda je velmi přísná. Cla hrozí každé zemi, která by na Kubu ropu dodávala. Připomeňte, kde ji tedy na to nejnutnější kubánský režim získává?
7: Ano, já jsem vlastně, ještě se drobně vrátím, řekl, že Kuba trpí, oni trpí hlavně ti obyvatelé. Samozřejmě ti čelní představitelé režimu si ten svůj blahobyt zajistí, ale ten běžný občan, ten je opravdu nejvíc zasažen a je v té krizi tak trochu i rukojmím. A kde je zajištěna ta ropa nebo jak proudí na Kubu? No, je třeba připomenout, že Kuba má své zásoby ropy, sice velmi malé a navíc ta ropa není příliš kvalitní, ale zhruba polovinu té domácí produkce je schopná zajistit tedy z vlastních zdrojů. A pak tedy jsou to náhodné občasné dodávky, jako třeba když ropný tanker ruský připlul ke Kubě, nebo jsou to i teoreticky dodávky ze zahraničí od soukromých investorů. To je poměrně zajímavá věc, protože Spojené státy sice v podstatě motivovaly to mezinárodní společenství, aby nedodávalo ropu na Kubu, ale soukromí investoři mohou za určitých podmínek a kubánská vláda toho využívá. A to je v případě, že nakupují třeba pro své hotely, pro své fabriky a podobně a nenakupuje tedy režim kubánský. V tu chvíli Spojené státy akceptují ten dovoz paliv. A takto, když to sečteme, tak v podstatě se jedná o nějakou omezenou pro fungování v základech produkci, která tedy na Kubu proudí.
12: A na co čeká Donald Trump, až se kubánský režim vzdá?
7: Třeba to poslední, co jsem zmínil, tak je evidentně strategie zároveň nepoložit ten kubánský průmysl, podpořit drobné podnikatele, ale nedat peníze té vládě, která vlastně tomu režimu, který Kubu řídí a ovládá. Tedy snaha podpořit třeba místní podnikání, podpořit opozici, to je asi silné slovo na Kubě, ale přece jen ty lidi nějakým způsobem motivovat a zároveň dát najevo tomu režimu, že pokud nebude nějakým způsobem měnit svoji politiku, že ta krize bude pokračovat. Takže Donald Trump pravděpodobně čeká na to, že si kubánští představitelé matematicky spočtou, že je pro ně výhodnější kooperovat a třeba změnit alespoň částečně svoji politiku, než aby zastávali svých původních pozic a setrvávali na nich, což se částečně nějakým způsobem vyvíjí. Ty diskuze nejsou u konce a jsou tam i různá neformální jednání. Je třeba připomenout, že významnou úlohu hraje Marco Rubio jako ministr zahraničí, který má kubánské kořeny.
12: A jak se k americké blokádě a tamní těžké krizi staví okolní země?
7: Nevím o tom, že by samozřejmě můžou nesouhlasit, ale Mexiko respektuje, Venezuela velmi respektuje, to znamená skutečně netransportuje ropu a určitě se najdou významní kritici Donalda Trumpa v Latinské Americe i jinde po světě, takže kritika může zaznívat, ale na druhou stranu ta praktická rovina, ta platí. To znamená, na Kubu neproudí žádné dodávky z Venezuely, která dříve bohatě zásobovala režim, a ani z Mexika, a je to opravdu o domácí produkci a nějakých drobných jiných dodávkách.
12: Ale kritika Kubě nepomůže. Víme, kdo je ochoten Kubě pomáhat v téhle situaci?
7: Víme, ale spíše

0: výrobu elektrické energie.
1: No a na závěr klidně stručně, jaká je podle vás prognóza, jak tahle situace ještě dlouho může trvat?
0: Z mého pohledu dlouho, shodují se na tom i další pozorovatelé, protože v podstatě kubánská vláda je jistá ve své pozici, řekněme, bezpečnostně. Tajná policie pracovala dlouhá desetiletí, armáda, policie, silové složky jsou na straně režimu, nevypadá to, že by tam došlo k nějakému rozkolu. To znamená, oni se o svoji pozici bát nemusí v té bezpečnostní rovině. Spíš se mohou bát o ekonomickou pozici a to je, kam cílí tlak Spojených států. Tedy pravděpodobně mně to bude zdlouhavé, ale k nějakým změnám, ústupkům již dochází v průběhu času ohledně nějakých nových zákonů a podobně. Tedy spíš je potřeba se aktuálně připravit na dlouhou krizi a pozvolně možná uvolňující se kubánský režim, nikoli v změnu režimu.
1: Krizi na Kubě jsme probrali s odborníkem na Latinskou Ameriku Martinem Rejem. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A v odpoledním plusu už se vydáváme za očkováním do lékáren. Byste brzy nemuseli chodit jen pro léky, ale také na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezi rezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve čtyřech lékárnách v Praze, v Brně a také v Ostravě.
2: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
3: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
4: Když bychom to vzali při nějakým jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
3: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
5: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
3: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: S vámi je Odpolední plus i 5:45. Irsko i celý hudební svět se loučí s irským písničkářem Glennem Hansardem, který zemřel při nehodě na motorce 29. července. Fanoušci se do dnešního večera mohou přijít rozloučit k jeho rakvi. Na zítřek je naplánovaný zpěvákův pohřeb. Hansardovi příznivci se s ním ale v posledních dnech symbolicky loučili třeba také spontánními koncerty v ulicích. A s dalšími podrobnostmi je teď ve studiu Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Hezký den.
8: Dobrý den.
1: Jak se tedy lidé v Irsku s Glennem loučí a jak bude vypadat jeho připravovaný pohřeb?
8: Hansardovi fanoušci se s ním můžou rozloučit do dnešního večera u jeho rakve, která je vystavená v kapli Irského muzea moderního umění. Před vstupem do budovy podle irské veřejnoprávní stanice RTE čekají stovky lidí. A o ohromující vlně lásky a vzpomínek na sociálních sítích píše i Hansardova rodina. Ve vyjádření na Facebooku taky požádala, ať fanoušci místo květin nebo darů věnují prostředky na dobročinné účely. Konkrétně to má být organizace Ukrainian Action anebo komunita Dublin Simon, která

0: a pomáhá lidem bez domova. Hansardová rodina informovala i o podrobnostech jeho zítřejšího pohřbu v dublinské katedrále svatého Patrika. Na něm vystoupí i hudebníci, Hansardovi příbuzní a přátelé. To je dost symbolické. Sam Hansard totiž takto vystupoval například na pohřbu Shane'a McGovena z legendární irské punkové kapely The Pogues, třeba, která proběhla před dvěma lety. Hansardová rodina a blízcí čekají hojnou účast. Vstup veřejnosti do katedrály bude proto omezený. Celý obřad bude ale taky vysílat živě právě ta už zmíněná stanice RTE.
1: A jak vypadaly vzpomínkové akce v minulých dnech?
0: V těch uplynulých dnech se na jeho počest sešli muzikanti v ulicích Belfastu nebo Dublinu a připomněli tak i jeho začátky jako baskera, tedy pouličního muzikanta. V centru irské metropole tak zazněla například i píseň Falling Slowly. Jde o Oscarovou píseň z filmu Once, kterou Hansard složil s českou písničkářskou Markétou Irglovou. Ta už taky vyjádřila soustrast Hansardově rodině. Kromě ní na irského muzikanta vzpomínal třeba Bono ze skupiny U2, rocker Bruce Springsteen nebo americký ex-prezident Barack Obama. Svou vzpomínku připojila i současná irská prezidentka Catherine Connollyová. Ta ho označila za jednoho z největších irských písničkářů.
1: Pro Irsko byl Hansard evidentně dost klíčový. Jaký byl ale jeho vztah k České republice?
0: No, velmi úzký. V Česku vystupoval víc než čtvrt století, navíc s češkou Markétou Irglovou i několik let žil. I proto na něj vzpomínají například i organizátoři festivalů Colors of Ostrava, Prázdniny v Telči nebo Slunovrat, kde hrál ještě letos v červnu. Hansard sám se zajímal například o český předrevoluční disent. Na koncertě k výročí samotové revoluce před 5 lety na Václavském náměstí například takto přespíval i píseň Jaroslava Hudky Havlíčku Havle. Upon little tedy paragraph šavle, teď to mi o právu Havličku Havle. No a například frontman skupiny Mňága a Žďorp, Petr Fiala, na legendárního irského písničkáře vzpomíná jako na skromného týpka se stále stejnou odřenou kytarou.
1: A já připomenu, že pohřeb Glena Hansarda je naplánován na zítřek. Ve studiu byl s informacemi Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Já děkuju, naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu už pozvánka. V pražských Havlíčkových sadech začíná festival Letní grébovka. Jeho dějištěm bude už tradičně grota, tedy umělá jeskyně, která se během srpna promění v netradiční divadelní scénu. Festival zahájí premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavným textem Oscara Wilda. Diváky čekají také autorské a nonverbální inscenace anebo příběh věnovaný Marlene Dietrich. O programu festivalu, ale i o tom, proč je podle ní důležité otevírat na jevišti aktuální společenská témata, si teď budu povídat s režisérkou a zakladatelkou divadla Marianou Arzumanovou. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Festival Letní grébovka letos zahajuje premiéra inscenace Jak je důležité míti, ale ne Filipa, ale Oscara. Tak proč zrovna tahle hra?
2: Jsem pyšná na to, že vlastně pro nás Hana Nováková udělala speciální překlad, který vycházel z naprosto odlišného rozboru, než ta hra byla pojata doteď. Totiž v originálním názvu The Importance of Being Earnest se skrývá hra s jménem Ernest a být upřímným, nikoli chytrým. A což už trošku mění význam. No a třetí věc, na které jsem narazila v Anglii, v Londýně, že třetí význam slova Ernest bylo být teplým v dobu Oscara Wilda. Když to víš a začínáš čistou hru znova rozebírat, tak se otevírá úplně jiný význam na pozadí životopisu samotného Oscara Wilda, který byl vlastně za sodomii poslán do vězení. A vrátím se tím pádem k tématu, který mě osobně vždycky zajímá. Je to téma svobody, volby a nevím, nutnosti zůstat sám sebou v odlišných ohledech. Takže vlastně tu hru jsem zvolil vůči úplně odlišnému traktování.
1: A když se bavíme o tématech jako tolerance, respekt, autenticita, tak jak se dají taková témata přenést na divadelní jeviště?
2: Upřímně. Chytře, upřímně, talentovaně. No, trošku dělám srandu, samozřejmě umění patří to všechno, co jsem zmínila, ale já opravdu si myslím, že nejdůležitější, tak jako v názvu hry Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, být upřímným. Pokud něco bolí umělcu, který se dotýká nějakého tématu, je nutnost prostě upřímně o tom mluvit. Možná nemyslit ani na pokladnu, ani na komerční úspěch a prostě mluvit o tom, co bolí.
1: Na projektu se podílejí také studenti a absolventi DAMU. Tak čím je pro vás ta mladá generace inspirativní?
2: Inspiruji tím, že mě život s nimi jakoby dal dohromady, protože už třetí ročníku jsem na doktorátu v DAMU a oni zrovna začínali, když jsem tam dostala a viděla jsem a pozorovala, jak rostou a konkrétně tenhle ročník Čečváka Korčáka, profesoru, je unikátní za mě jako lidský bytosti, to jsou strašně zvědaví a krásní lidi a inspirují, protože chtějí vědět víc, než často chci mládež. Takže proto myslím si, že ta symbióza nebo to, co vzniklo, a já s nimi už dělám druhé představení, Být Marlene Dietrich, to byla naša premiéra jako našeho románu, které žije doteď, jsme byli s tím představením, to je premiéra minulého ročníku. Mm-hmm. A byli jsme teď třeba v Litomyšli, předtím v Kulisi, teď nás pozvali do Paříže na Vánoce. Bylo to úspěšné představení nejenom vůči tématu, není vůči tomu, že tam se sešli lidi, kteří chtějí dělat divadlo, kteří jsou vlastně fanaticky chtějí dělat divadlo, což jediná cesta si myslím, že v umění, aby dostat diváka do nějakého prožitku a katarze.
1: Jak jsem zmínila v úvodu, tak festival se odehrává v grotě, v Havlíčkových sadech. Proč a co přináší tenhle prostor?
2: Zase inspiraci. Je to neskutečně krásná scéna. Troufnu říci, že možná nejkrásnější z těch letních scén, které má Praha, které samozřejmě má spoustu letních scén, jenže i na Hradě to nevypadá takhle malebně, jak v té jeskyni, jak je to prostě neuvěřitelně malebně. Já ani jiný slova asi teďka nevymyslím. Takže tohle to inspiruje hodně nejenom nás, jako tvůrčí tým, ale i diváci, kteří rádi přichází a už je to začala být taková tradice přijít a dostat ten zážitek, kde všechno odpovídá jakoby o vizuální řád, zvukový řád, všechno se zapadá a tak vzniká něco unikátního.
1: Letošní program je žánrově velmi pestrý. Podle čeho vybíráte jednotlivé inscenace a klidně můžete zakomponovat i tu Marlene Dietrich?
2: Vždycky to začíná, aspoň do dnes byla taková tradice premiérou, což bude jak důležitě mít i Oscara. Pak nasleduje premiéra další předcházejícího ročníku Být Marlene Dietrich. Potom vlastně už vytahujeme z našeho repertoáru nějaké hry, které byly velmi oblíbené, třeba představení 13 ženských tváří. Minulý rok jsme chtěli ukončit, ale diváci nám psali, ať to neukončíme, ať ještě pokračujeme dál. Totiž tam ještě hrají malí děti, které trošku vyrostly. Já jsem si říkal, dobře, tak naposledy poslední ročník, 13 ženských tváří, Buenos Aires vystupte, představení, které je vizitka divadla, protože to vzniklo jako první představení vůbec před 13 lety, možná už víc. A Běh života, komedie na motivy Nila Simona a je to zase lehká, ale zároveň myslím si, že hodně koresponduje s současností o kríži středního věku, o našich cestách za psychoterapeutami a tak dál.
1: A já o vás vím, že často zpracováváte témata i kolem Ruska a Ukrajiny. Chystáte i něco v této oblasti?
2: Měla jsem jeden projekt, který ještě zatím není dokončený, a je to hra Nazdar, tady je Navalný. Byl nápad, že to se zrealizuje jako muzikál, ale upřímně řeknu, že jsme to se snažíme vytvořit se synem, který jako skladatel hodně pomáhá i v divadle, ale zatím to ještě v procesu. A nechci to uspěchat, nikdy nechci uspěchat. Jinak věnuju asi svým způsobem i hra Být Marlen Dietrich pro mě inspirovaná tím, co se odehrává teďka v Rusku a tím, jakým způsobem celý svět se k tomu staví.
1: A je umění způsob, jak se s tím vyrovnat?
2: Určitě. Jediný způsob, a si myslím, že v umění musí být i edukativní směr, protože jinak zapomínáme za 5 let, co bylo předtím, a už nám připadá, že příběh Marlen Dietrich nebo Remarka je to něco úplně odlišného, než to, co se odehrává teď. To tak není. Takže ano, určitě s vámi souhlasím, že to takhle má být.
1: Máme poslední minutku, blíží se zprávy přesně na 17. hodinu. Divadlo MA funguje už víc než 10 let. Jak se za tu dobu proměnilo?
2: Začínali jsme jako amatérský soubor s lidma, kteří chodili na hodiny argentinského tanga. A tam jsem začala dělat kurzy herectví a ta skupina, která přišla, udělal takzvané absolventské představení. A teď 99% herců jsou profesionálové a poslední dobu ještě mladež trošku takhle to poposunulo.
1: Zakladatelka a režisérka Mariana Arzumanová, moc děkujeme, naslyšenou.
2: Nashledanou.
1: A to už je z odpoledního plusu vše.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bývalému náměstkovi u střední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Vinu odmítá. Ruské útoky na sklad v Charkově zničil podle nakladatelství miliony knih. Brankář Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil do Newcastle. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
5: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
4: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. Meteorologická stanice ve Strážnici na Horunínsku naměřila 39,9 stupně Celsia. To je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat až do čtvrtka. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnál to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Víkendový ruský útok na sklad v ukrajinském Charkově zničil 8 milionů knih. Podle agentury AFP to oznámilo nakladatelství Ranok. Podle něj je to největší ztráta pro ukrajinskou knižní infrastrukturu od začátku plnohodnotné války v roce 2022. Ruská armáda na různá vydavatelství mířila už v minulosti. Kyjev to považuje za cílenou snahu o poškození ukrajinské kultury, stejně jako útoky na muzea, galerie nebo kostely. Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
6: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
7: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
6: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
7: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
8: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. V rozhovoru pro web Newcastlu mluvil o tom, jak ho v anglickém klubu přijali.
9: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
10: Ucpaná D1 v Brně a komplikace na dálnici D11 u Hradce Králové. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Teď navíc na začátku toho omezení chvíli stálo auto v levém pruhu, zřejmě nepojízdné. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř je opět průjezdná. Na 98. kilometru schořelo auto. Dálnice asi hodinu stála, teď už se podařilo zprůjezdnit alespoň levý pruh. Kolona od sjezdu na Hradec Králové plotiště se začíná pomalu hýbat. Na dálnici D11 komplikace je směrem do Prahy. Na 15. kilometru po nehodě zavřený pravý pruh dojíždí se do krátké kolony na 18. kilometru. V Praze je silný provoz kolony mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 10 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě směr Ústí nad Labem od nájezdu z Hradecké dálnice přes Novopatskou až do Kbelské do omezení. A z Prahy i nehoda překáží na Karlovarské za Vypichem před Bílou horou a tvoří se kolona směrem z centra. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Tomáš Pancíř.
11: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident hospodářské komory? A může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
12: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
11: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
12: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
11: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
12: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
11: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
12: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenou takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoli podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
11: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
12: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad plastikářského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová. Ona se vytváří už dlouhé roky.
11: Kde a schválena vlastně byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
12: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáři v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví a jsou to i výrobci obalu.
11: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na mastné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
12: Ne. Tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit, screeningové kritérium je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, proč mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, kterými spolupracují, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
11: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
12: Tak, tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svojí velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramu, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojuhelníčku.
11: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
12: Jednak je vždycky lhůta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhůtě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kódy a to tak, že buď tam nechají volný prostor anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
11: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
12: Ano, budou a zase musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká, nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. Nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete klejmovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, abyste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci. Budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové. Tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všudy přítomný.
11: Jak citelné ty pokuty budou?
12: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné, mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
11: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Minářová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
12: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenu ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu, to znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
11: ve
12: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
11: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
12: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit a vede k tomu řada cest a vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. Druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní, tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok na správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu, takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, minus 15% v roce 2040.
11: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
12: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
11: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované PET lahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
12: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
11: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací ohledně prodeje sebou. To bude od kdy?
12: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
11: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
12: Tak krabice bude moci být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. A divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalů. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi. definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
11: Vy říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
12: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
11: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
12: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
11: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
12: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy, a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální, a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
11: prostě
12: neúprosné.
11: Já vás budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
13: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus.
13: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice anebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadrželi 375 lidí. Mezi nimi bylo i 142 nezletilých. Informuje o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFM TV skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2 miliardy 400 milionů korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Tady Tady jsou dopravní informace na plusu. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy jsou komplikace za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14. a 5. kilometru dořešují dřívější nehodu, projíždí se tam jenom jedním pruhem. Kolona z kilometru 18 je teď na 15 minut. Na D11C z Prahy do Jaroměře je obnovený provoz za sjezdem na Hradec Králové. Na 98. kilometru ještě hasiči zasahují u auta po požáru. Už se ale projíždí levým pruhem, kolona z kilometru 96 je teď na 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Miličínem. Zdržení v koloně je skoro 15 minut. V Praze jsou teď v podvečer komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Na konci Lanového mostu stojí poslední auto po nehodě. V levém pruhu kolona je od sjezdu na Strašnice asi na 10 minut. Nehoda překáží taky v Bělohorské z centra Prahy před točnou tramvají na Bílé hoře. Je to nehoda dvou aut, výrazně překáží a kolona začíná už před Vypichem. Zdržíte se 20 minut. Dopravu brzdí opravy k Belské ulice v Praze. Hlavně směrem k Ústecké D8. Kolona je už z Pražského okruhu od Hradecké D11. Zdržení přes 30 minut. A regulují průjezd tunely a kolony jsou z Radlické, taky v Plzeňské, i v Povltavské, anebo Dobřížské. Vždy je to na 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou místy tvořit přehánky, teploty zítra 34 až 39 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti plus.
14: Politici jsou naši otroci a málo je urážíme, říká muž, který Andreje Babiše přirovnává k hyeně, Petra Fialu k želvě a říká, že na politiku je třeba dívat se jako na zoologickou zahradu. Začíná Osobnost plus, mým hostem je spolutvůrce podcastu Keci a politika Petro Smichopoulos. Vítám vás tady.
15: Dobrý den, celý den.
14: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
14: Petroše, kdybyste měl po cirka 7 měsících fungování naší vlády jí charakterizovat jedním slovem, jaké by bylo?
15: To je těžká otázka. Asi bych si vybral slovo extremisti. Je to první vláda, kterou máme od roku 90, ve které zcela zjevně zasedají extremisti.
14: Jasně, ale ne každý člen té vlády je extremistou, je to tak?
15: Ne každý, ale když sedíte ve vládě, kde nějací extremisti jsou, tak se vlastně stáváte taky extremistou.
14: A teď mi řekněte, máte pocit, že ten dopad do reálného života téhle společnosti ve formě nějakého třeba zákona nebo čehokoliv už se této vládě podařil v uvozovkách, podařil jako extremistický výstup?
15: No, ono to je složitý, protože pokud neděláte zrovna revoluci nebo převrat, tak ty změny, ty politické systémy mají nějakou setrvačnost. Ono se to vždycky projeví až s odstupem. To není tak, že ta vláda něco udělá a zítra se probudíme a žijeme v jiném státě. Takhle to nefunguje, ale ta vláda může dělat nějaký soubor nějakých kroků, které každý jeden z nich možná nemusí nutně jako vést něčemu tragickému, ale když dáte do řady za sebe, tak najednou třeba za 5 nebo za 10 let zjistíte, že žijete v úplně jiném státě a to si myslím, že se teďka děje.
14: Příklad?
15: Tak já si myslím, že když poslanci a významní politici vládních stran volají po zrušení ústavního soudu jenom proto, že se jim nelíbí nějaký rozsudek, tak to já považuji za hlasité přiznání toho, že je někdo extremista, v tomhle případě prostě Filip Turek.
14: Mluvil někdo tady o faktickém zrušení ústavního soudu a nebo jenom v uvozovkách, ono je to dost, zpochyňování jeho fungování?
15: No, já si myslím, že Filip Turek otevřeně řekl, že by se měl zrušit, takže a to já považuji za úplný extremismus.
14: Jasně, Filip Turek není členem vlády.
15: Je vládním poslancem.
14: No to jo, ale
15: a je
14: není
15: vládním zmocněncem a málem byl ministrem zahraničí, málem byl ministrem životního prostředí.
14: Ne, tohle není, že se ho zastávám. Jo? No. To je jenom, že prostě když mluvím o vládě, tak mluvím o souboru ministrů, premiéra a vicepremiérů. Takhle jako.
15: Jo, ale tak jako myslím, že vicepremiér Macinka se ho hlasitě ve všech situacích zastával, čímž se k tomu extremismu přihlásil. Takže a ten je vicepremiérem vlády.
14: Vy jste napsal anebo řekl, teď netuším, protože vaše texty se mě pletou s tím, jak vystupujete v kecích a politice, ale rozhodně jste řekl, že říkáte, že mnoho senátorů, kteří formálně patří k současné opozici, jsou jednou nohou ve vládním táboře nebo minimálně v klíčových tématech sdílají vládní názory. Já se ptám, platí to i dnes podle vás, protože čas postoupil a možná někteří opoziční politici už zbrzdili. Tak se ptám, v jakém stavu je tohle dnes?
15: Co to znamená, že zbrzdili? Teď tomu nerozumím.
14: No, že vlastně názory...
15: Tak vstřícní vládě.
14: Názory vstřícné k vládě opustili, já nevím.
15: No, já si myslím, že to jako je... I v tom Senátu je to takový veřejný tajemství. Já jsem dokonce s několika těmi senátory mluvil, kteří přiznali, že jenom čekají na ty podzimní volby, aby založili nový senátní klub pod taktovkou Martina Kuby, což je pro mě jako B tým jako Andreje Babiše, který je Andrejem Babišem oprašován a je mu pomáháno. Takže... A může Martin Kuba říkat tisíckrát, že to je jinak, jo. Kolik jich je, to nevím, jo, ale já vím teda minimálně o dvou nebo o třech, takže a oni se netajili tím, že ten klub toho nového subjektu chtějí založit někde na podzim, takže to si myslím, že v Senátu se ví.
14: To jsou tedy senátoři, jenom abych to pochopila, to jsou senátoři, kteří už nebudou kandidovat za ODS nebo budou kandidovat?
15: Ne, to jsou senátoři, kteří sedí v Senátu, běží mandát, nekončí jim teď na podzim.
14: Ano.
15: A kteří jenom prostě po těch volbách jako přestoupí nebo založí nějaký klub s novým názvem, který bude dirigovat prostě Martin Kuba.
14: Řekněte mi, ještě je, protože víme reálně, že před volbami, po volbách to ta chvíli bylo, že totiž část ODSky chtělo jít do koalice s hnutím ANO. Je tenhle proud tam slabší nebo silnější, než byl?
15: Já si nemyslím, že existuje nějaký proud v ODS, který by tohle zastával ani teď, ani v minulosti. A pokud se k tomu vyjadřovali nějací politici ODS, tak to podle mého názoru, jestli to dobře pamatuju, nebyli určitě politici, kteří sedí v parlamentu, nebo mají nějaké významné funkce ve vedení ODS, ať už na celostátní nebo krajské úrovni, to znamená v těch klíčových orgánech, které rozhodují o tom, jak se ta strana bude chovat. A pramenilo to podle mě z hlubokého omylu některých lidí, že s Andrejem Babišem se dá o něčem vyjednávat a že Andrej Babiš je politik, na jakého oni jsou z minulosti zvyklí v jiných stranách. To znamená, že Andrej Babiš má nějaké politické zájmy dlouhodobé, na kterých se dá stavit nějaké partnerství. To není pravda a oni jako žili v hlubokém omylu, že něco takové existuje a že Andrej Babiš se dá jako jakýmkoliv způsobem přivez k tomu, aby sjednával a dodržoval nějaké politické dohody. To je prostě hluboký omyl, který nevím, jestli už všichni pochopili, ale já doufám, že ano.
14: No, ale když si vezmeme konkrétní příběh toho vztahu ANO k prezidentovi, který se jenom pod vlivem motoristů vlastně proměnil v postoj velmi negativní, který tam dřív nebyl, tak to trošku vypadalo, a já se ptám, jestli to na vás taky tak působilo, že to trochu vypadalo, že prostě přijmou bez jakéhokoliv zaváhání takovýhle impuls od koaliční strany.
15: Jako Andrej Babiš.
14: Ano.
15: Já jsem taky žil v takovémhle omylu, chvilku po volbách, jsem si myslel, že Andrej Babiš je spokojený s výsledkem těch voleb a že se bude snažit jako projít tím volebním obdobím bez nějakých zásadních konfliktů, které mu umožní jako klidné vládnutí. Ale dneska, když se na to dívám, tak to evidentně byl omyl, protože se ukazuje, že Andrej Babiš jako nikdy skutečně nevstřebal tu katastrofální porážku v prezidentských volbách, což si myslím, že je chyba na jeho straně, protože já si pořád myslím, že to vlastně pro něj žádná porážka nebyla. Protože mu ta účast té prezidentské volby mu umožnilo získávat voliče dalších opozičních stran na svou stranu, což se ukázalo potom ve sněmovních volbách.
14: Ale pardon, jinými slovy, ale říkáte, Petrosi, že takový ten negativní postoj premiéra k prezidentovi by přišel, i kdyby nebyli ve vládě motoristé?
15: Ano, já jsem předtím naprosto jistý. On není schopen žádné konsenzuální politiky, on není schopen žádných ústupků, on má dneska pocit, a myslím, že na to čekal 10 let, že konečně může neomezeně vládnout, jak mu se líbí. A ta konstelace, kterou dneska má v té vládě, to znamená SPD a motoristi, mu to umožňuje ze 100%, ačkoliv to může z mediálního prostředí vypadat tak, že tam Tomio Okamura a Petr Macinka o něčem rozhodují. Myslím si, že to není pravda, že Andrej Babiš je přesně tak, jak to měl naplánované, nechává vytvářet nějakou pěnu dní na rezortech, které ho z velké části vůbec nezajímají, a na těch klíčových rezortech, které ho zajímají, řídí tu agendu napřímo on sám. To je jedna věc. A druhá věc, netvařme se, že tam SPD je jako koaliční partner. Jo. SPD de facto zaujalo

0: postupy té vlády jsou z dílny Andreje Babiše?
1: No ty rozhodující, které ho zajímají, ano, jako samozřejmě, jako asi detailně ho nezajímají některé rezorty, které jsou mimo jeho zorné pole, ale ty klíčové, což jsou hlavně ekonomické rezorty, tak ty ho zajímají naprosto 100%. A tam se děje všechno pod jeho taktovkou a ti ministři v zásadě reportují jenom mu.
0: Řekněte, když tak ti menší koaliční partnery, a teď mám na mysli speciálně motoristy, tak jestliže si tak razantně vydobili své prostě na ministerstvech, které řídí a ze začátku v tom vztahu k tomu prezidentovi, tak proč si tahle koaliční strana nechá líbit, že se všechno jede, jak říkáte, podle taktovky hnutí ANO?
1: A jak by to mohli jinak dělat? Jich je prostě 10.
0: No,
1: to je jako prostě parta jako od jednoho hospodského stolu, která naprosto nemá žádnou šanci generovat žádný protinávrhy proti tomu velkému molochu, což je hnutí ANO.
0: No tak se ptám, jestli je to neschopnost, anebo je to prostě, že jinak tam vlak nejede s tou vládou.
1: Ale ta strana fakticky neexistuje, to je fakt jako 10 nebo 15 lidí, kteří nemají žádnou členskou základnu, žádný organizace nejsou schopni generovat žádný návrhy, tak přesně z tohohle důvodu Petr Macinka velmi chytře zvolil strategii, že bude dělat rozruch v médiích, protože politicky nejsou schopni doručovat žádný výsledky. Jako všechno, co slibovali v předvolebním programu, tak opustili, všechno jim Andrej Babiš škrtnul a oni, aby vůbec ospravedlnili svoji existenci a voliči vůbec věděli, že existujou, tak si zvolili jako ten konflikt s Hradem, protože to jim umožňuje přítomnost v těch médiích. A jak říká Bohumil Pečinka, my jsme tady v minulosti ten úplně identický konflikt jako s Hradem měli. A bylo to ve 30. letech z úplně jako stejných důvodů. Prostě existovala tady strana, která se jmenovala Národní obec fašistická, která neměla žádný prostě program, který by byl prosaditelný, takže prostě zvolili stejnou taktiku, znamená permanentní válku s Masarykem a Hradem, která jim umožňovala existenci na tom politickém jako výsluní. Petr Macinka zvolil stejnou strategii, zatím mu to funguje. Otázka bude, co bude za 3 roky, až ti voliči budou opravdu chtít nějaké výsledky, protože nic z toho, co měli v tom volebním programu motoristi, se jako neděje.
0: Petros Michopoulos, dnešní host Osobnosti Plus, zaregistroval jste, těžko jste asi mohl nezaregistrovat, že manipulace politiků, nepravdy, v některých případech lži, že vlastně nikomu neubírají body?
1: To nevíme ještě, já si myslím, že na to je moc brzo, abychom řekli, že to nikomu neubírá body.
0: No ne, stačí sledovat preference, že?
1: No ale to je moc brzo, podle mě ještě od voleb. Já si myslím, že tohle si můžeme říct, až ty preference budou stejné třeba v půlce příštího roku. Jo. Ale ano, jako přítomnost lží ze strany politiků v politickém světě není nic nového, co bychom tady jako měli my. Jo. To k té politice patří jako 2500 let. A 2500 let si na to jako všichni stěžujou, jak politici lžou a nevím co všechno.
0: Čili není nic výjimečného.
1: Není to nic výjimečného. A problém, ve kterém se, nebo situace, ve které se nacházíme my teď, a nejenom Česká republika, je to jako globální problém toho západního světa, je zánik těch kontrolních mechanismů. To znamená, v okamžiku, kdy mediální mainstream nahradili sociální sítě a streamovací služby, ke kterým má přístup každý a může si tam vytvářet vlastní fanoušovskou základnu, tak neexistuje žádný generální korektiv jako toho, co je pravda, co je lež. Ta společnost se s tím bude muset nějak vyrovnat. Zatím teď jsme ve fázi, kdy každý si najde ten svůj zdroj, který ho utvrzuje v tom, že ta jeho lež je pravda a obráceně. A uvidíme, kam to dospěje a jestli ta společnost bude nakonec vyžadovat jako nějakou korekci, protože parlamentní republika s demokratickým způsobem volby, s tajným hlasováním, svobodnýma volbama, jako nemůže existovat bez toho, aniž by ty politiky někdo dramatickým způsobem kontroloval. Protože když kohokoliv nebudete kontrolovat, tak vždycky zvlčí a začne dělat věci, které se vám nelíbí. A jedna z těch kontrolních věcí nebo jeden z těch kontrolních mechanismů jsou svobodná nezávislá média. To je taky důvod, proč Andrej Babiš tak strašně chce zadupat do země ty veřejné

0: dopravní média, na které nemá tu páku. Jako. To znamená, uvidíme.
1: Ne, víte, já jsem mluvila o tom, teďko vzpomenu událost několik desítek let starou, dekád, totiž jak Clinton měl průšvih se slečnou Luinskou, jestli si to pamatuje.
0: Ano, pamatuju si to dobře.
1: A on předstoupil tenkrát před americký parlament a lhal při svém projevu k ním. A podle zpráv z tehdejších médií jeho se zdálo, že prostě to, co mu média nemůžou jako odpárat, nebyl vztah s paní Luinskou, ale to, že lhal v tom kongresu, nebo kde to bylo.
0: V Senátu,
1: no. A tak se jenom vás ptám, máte stále pocit, že u nás ta přítomnost manipulací a lží a nepravd je stejně zhruba zastoupená, jako byla třeba před 5 lety?
0: Myslím si, že ano. Rozdíl je v tom, že není žádný žalobce. Jako ten Clinton tenkrát nakonec čel tomu trestnímu vyšetřování a myslím si, že impeachmentu ne proto, že měl nějaký vztah, ale protože lhal před senátní komisi nebo před vyšetřovací komisi. My tady nic takového nemáme a to je důsledek toho, že důsledkem toho je to, že ti politici jako stupňují to nebezpečné chování, protože nikdo je nekonfrontuje s tím, že lžou a pro tu společnost se stává ta lež jako akceptovatelná, protože ten jejich mediální svět jim říká, že to není lež. V té Americe tenkrát ten problém byl v tom, že ta společnost neakceptovala tu lež. My akceptujeme z velké části a čím dál tím víc mizí z té politiky více do kontrolních mechanismů. Jedna věc jsou svobodná média, ať už soukromá nebo veřejnoprávní. A druhá věc je to, že vlastně tolerujeme neexistenci demokratických instrumentů uvnitř těch vládních stran nebo uvnitř parlamentních stran, tak bych to řekl jednodušeji. A ve chvíli, kdy ty samotné strany, které vládnou, nemají ve svých stanovách a ve svých politických vnitřnostech demokraticky kontrolní instrumenty, tak nemůžete čekat, že potom budou vládnout jiným způsobem.
1: Mimochodem, tohle se opravdu týká i dnešní opozice.
0: Myslím si, že v opozici většina stran, nebo všechny strany, demokratické instrumenty uvnitř mají. Týká se to hlavně vládních stran, týká se to hlavně SPD a hnutí ANO a motoristi nejsou strana fakticky, jako, protože nemají členy, nemají žádné organizace, takže tam jako nevíme, asi mají demokratické stanovy, ale tam neexistuje žádný politický vnitřní život v té straně, kdežto v SPD a v ANO. Něco takového existuje, ale nemají tam ty demokratické instrumenty.
1: Dokážete odhadnout jenom to, jaká si myslíte, že tahle země v porovnání s dobou před rokem, stačí před volbami, tak jaká ta česká společnost a země bude, až přijdou další volby?
0: No, bude ještě vyhroceně rozdělená, protože než nastanou ty sněmovní volby nebo to období po těch příštích sněmovních volbách, tak před sebou budeme mít ještě několik polarizačních okamžiků, kromě běžných voleb toho nižšího řádu, ať už do Senátu, do krajů nebo do obcí, nás čeká jako úplně extrémní situace, což budou prezidentské volby a protože Andrej Babiš se rozhodl, že obsadí místo na Hradě, buď sebou nebo někým ze svých lidí, tak ta volba z logiky věci, protože je většinová, bude jako extrémně jako polarizující. Myslím, že ta kampaň bude násobně horší, než byly ty předchozí a že ta společnost bude tak fatálně rozdělená, že do těch sněmovních voleb jako vstoupí v podstatě jako v situaci jako občanské války bez střelby. Jako.
1: Jinými slovy říkáte, že tahle vláda vlastně podporuje čím dál větší polarizaci téhle země.
0: No to samozřejmě Andrej Babišovi vyhovuje, že jo? Protože tomu umožňuje držet ty voliče v tom sektarském stavu, ve kterém je dneska má.
1: Jste přesvědčen o tom, o čem píší různé některé servery, totiž, že s tím novým vládním zákonem o změně jednacího řádu vlády, vlastně Andrej Babiš nepřestává mít mocenské ambice, které se vlastně rozšiřují. Cítíte to stejně?
0: Já si myslím, že jsme to řešili tady u vás shodou okolností někdy před rokem, kdy jsme řešili to, jestli Andrej Babiš je schopen změnit systém vládnutí v tom státě. Já jsem vám říkal, že on nepotřebuje jako měnit ústavu ani dělat přebrat, že on není legislativní typ, že on je mocenský a exekutivní typ a že on ten parlament na nic nepotřebuje, teď myslím sněmovnu, že on je schopen exekutivními změnami uvnitř toho státu ten stát dramatickým způsobem změnit. A přesně na to přivezl z Maďarska paní Tinde Bárta, která mu sem jako kopíruje ty modely, které tam 16 nebo 20 let praktikoval Viktor Orbán. Tak to dělá stejným způsobem. Jako on de facto kopíruje to, co dělal Viktor Orbán, aniž by musel měnit ústavu, aniž by musel měnit moc zákonů. On si ten stát jako vezme tímhle exekutivním způsobem, to znamená oslabením kontrolních mechanismů, rozvolněním vztahu lidí k tomu státu, změnou fungování toho státu, obsazováním celé té struktury státní svými vlastními lidmi a tím to změní, že jo, nepotřebuje na to měnit ústavu.
1: A teď mi řekněte, existuje na téhle cestě, Babišově, existuje něco, co by celý ten kolotoč mohlo zbrzdit, nebo neexistuje?
0: Existuje jediná věc, kterou jsme vymysleli už dávno, a to jsou svobodné volby. Jako když se to lidem nebude líbit, co se děje, a budou si říkat, nám se nelíbí, že takovýmhle způsobem ta vláda vládne a tak dramaticky mění ten svět, ve kterém my žijeme, ať se to týká řízení vlády, řízení ministerstev nebo likvidaci veřejnoprávních médií, tak to můžou projevit ve volbách. Nikde jinde to projevovat moc nemůžou. Můžou samozřejmě demonstrovat, podepisovat petice, ale ten faktický exekutivní akt jsou volby. Takže pokud chtějí dát té vládě nějaký signál, že toto je cesta, která se jim nelíbí, tak musí chodit k volbám a volit někoho jiného. Jako, nebo volit je, jestli se jim to líbí, tak můžou samozřejmě volit je. To jako máme, pořád ještě máme férové a svobodné volby.
1: Petros Michopoulos dnes v Osobnosti Plus nabízí vám některá z opozičních stran nějakou skutečnou variantu do budoucna.
0: Jak říká Bohumil Pečinka, opoziční strany ještě pořád jsou v takovým jako po porážkovým karu, že pořád ještě smutněji z prohraných voleb. A myslím si, že na tu formaci, na to, aby se sformovali k nějakému zásadnímu střetu s těmi vládními stranami potřebují ještě nějaký čas. Myslím, že se to teď otestují na podzim v komunálních a senátních volbách a teprve potom se ukáže, kdo jak se z té prohry probral. Pak nás čekají prezidentské volby, které budou úplným jako džihádem proti Petru Pavlovi, kde moc prostoru ty politické strany mít nebudou. Ale to taky ukáže náladu v té společnosti. A jak říkám, prostě velké výzvy, velké prohry a velké chyby jako dávají šanci novým a nadějnějším lídrům. Takže já bych nebyl v tomhle jako v nějakém jako smutku.
1: A říkáte to jakoby s tou perspektivou, že dnešní lídři, třeba ODS, takže budou jako v historicky krátké době vyměněni?
0: Nemusí být vyměněni, můžou sami se změnit a začít jinak pracovat. To jako není řečeno, že ta změna musí nastat tím, že se personálně ty strany změní. Můžou ti lidi se začít jinak chovat, můžou jinak začít komunikovat, můžou se poučit z těch chyb. Jako já si myslím, že inteligentní bytosti jsou schopny se evolučně jako přizpůsobovat té situaci, takže buď se přizpůsobí, anebo prostě odejdou do propadliště dějin.
1: Petros Michopoulos, spoluautor úspěšného podcastu Kecy a politika, byl mým dnešním hostem. Jsem tomu ráda. Děkuju.
0: Děkuji za pozvání a pěkný den přeji.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Devadesátkové léto.
3: Chystaný rozpad Československa oznámil obyvatelům země jako první ze zahrady brněnské vily Tugendát v létě 92 slovenský premiér Vladimír Mečiar.
4: Předpokládáme, že do konce septembra by byly přijaty federální zákony. A to zákon o způsobe zániku České a Slovenské federativní republiky, kterým by se nahradil doterajší zákon o referendě, který poznal jeden právně nečistý způsob.
2: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Začal Prague Pride, pořadatelé a policie posilují bezpečnost.
6: Policisté budou ve zvýšené míře dohlížet na všechny doprovodné festivalové akce, které v sobotu vyvrcholí hlavním pochodem.
5: První člověk překonal Baltské moře. Polský plavec urazil 160 kilometrů za 56 hodin.
7: Nevím,
8: jsem hrozně unavený. Vůbec nic nevím.
5: Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, přestoupil do Newcastle. Pozor na nehodu na dálnici D11 na 15. kilometru směrem z Hradce Králové do Prahy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 3. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
9: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Tvrdí to úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
10: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinské Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
11: Podle exministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
12: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
11: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danielovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let. říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
7: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušení povinností úředních osob zorganizoval.
11: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
5: Začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření.
13: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
14: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
13: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
15: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
13: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lady Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
16: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
17: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
16: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
18: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
16: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
5: Hvězdárná planetárium Brno zveřejnili pozdrav od česko-amerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager.
19: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
20: Říká Václav Kostroun na pozlacené gramofonové desce umístěné na sondách. Spolu s ním tam znějí pozdravy v 54 dalších jazycích.
21: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
20: Vzpomíná v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou.
21: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
20: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti jednoho světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
5: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
22: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
23: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu z Premier League podepsal 5letou smlouvu s přestupovou částkou 30 milionů eur. V přepočtu přes 720 milionů korun se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Spartančtí fotbalisté se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Los ve švýcarském Lyonu také rozhodl, že Plzeň vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy s poraženým z dvojice Berševa Crvená zvezda Bělehrad. Hradec Králové, pokud v kvalifikaci stejné soutěže přejde přes Bešiktaš, změří síly s horším z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas. V případě, že s istanbulským klubem prohraje, čeká ho v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. To Jablonec, když ve stejné soutěži vyřadí Rigu, narazí na Jagellony Bialystok nebo Rangers z Glasgow.
0: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a v Brně neprůjezdná Jedovnická ulice. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozoru sjezdu na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru uklízejí po nehodě a dojíždí se do krátké kolony. V Brně je po nehodě zavřená Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U zastávky Bílá hora se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Taky v Praze nehoda v Průmyslové ulici ve směru z Hloubětína do Hostivaře se srazila dvě auta u Prefy a je tam kratší kolona za Českobrodskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Také zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme podvečerní publicistiku dnes s Věrou Štechrovou.
1: V bitcoinové kauze padly 4 obžaloby, jak se celý případ propisuje do české politiky. Jak ohrozil akrobatické letce při show u jezera Most neznámý dron. A jaká očekávání má režisér Jan Svěrák od uvedení filmu Pět švestek v Británii. O tom všem budeme mluvit. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s pochybným darováním kryptoměny státu Tomášem Jiříkovským. Bitcoiny v hodnotě téměř 2 miliardy korun mohly pocházet z darknetového tržiště, za stát je převzalo ministerstvo spravedlnosti. Exministrovi Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení. Jiříkovskému v souhrnu 20, jeho advokátovi 8 let vězení. Obžalovaní vinu odmítají. Celá kauza se odehrála krátce před sněmovními volbami v roce 2025. My jsme do vysílání pozvali politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
3: Pěkný podvečer.
1: Tak ODS dnes vydala prohlášení, že věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice, že exminister Blažek jednal v dobré víře a ODS vyvodila velmi rychle odpovědnost a Blažek byl odvolán. Podařilo se podle vás ODS od té kauzy odstřihnout?
3: ODS dělala všechno možné, aby se od té kauzy odstřihla ještě před loňskými volbami, proto také ten rychlý odchod Pavla Blažka z ministerstva spravedlnosti i z poslanecké sněmovny a nástup paní Evy Dekrova na jeho místo ministryně spravedlnosti, přičemž ale už tenkrát existovaly pochybnosti, jestli spíš paní Dekrova nemá za úkol některé věci zamést nebo udusit, než zveřejnit, protože bylo zřejmé, že kdyby se celá kauza rozvinula v plné kráse, v plné parádě, takže by mohla dopadnout na volební výsledek ODS ještě víc. No v současnosti už si myslím, že se hraje především o osud občanských demokratů v Brně, protože odtud Pavel Blažek pocházel, měl tam velmi silnou vnitrostranickou pozici, byl z těch, kteří organizovali vlastně to, jak se bude ODS v komunální politice v Brně chovat a kromě toho také dokázal prosadit Petra Fialu na post předsedy celé té politické strany. Dneska občanští demokraté budou vyhlížet hlavně to, jestli se v tom přelíčení nebo při projednávání té kauzy ukáže, že jaký podíl vlastně na celé té kauze Pavel Blažek má, jestli jenom byl pasivním příjemcem oné části peněz z té bitcoinové peněženky, a nebo jestli jeho zapojení do celé té kauzy bylo mnohem mnohem větší, širší, jestli tam měl i nějaké své osobní zájmy. No a pochopitelně se také občanských demokratů dotkne to, pokud se bude projednávat nebo rozebírat znovu role ministerstva financí, které původně mělo, jeho úředníci měli tedy varovat před nebezpečností celé té transakce, ale nakonec tady tato slova se nedonesla ani prý k ministru financí Stanjurovi, ani k dalším vládním špičkám, takže ještě ODS může zažít s celou tou kauzou celou řadu zajímavých překvapení.
1: A má ten případ, řekněme, potenciál ovlivnit ty nejbližší volby, tedy obecní, tam jste zmiňoval Brno, a taky senátní volby letos v říjnu?
3: Myslím si, že částečně ano, protože my jsme to sledovali třeba v minulosti na kauze Dozimetr, která se týkala starostů a nezávislých, a to šlo tenkrát v uvozovkách jenom o náměstka primátora pana Hlubučka, nešlo o klíčovou figuru uvnitř celé té politické strany, a přesto byli starostové a nezávislí velmi nervózní z toho, jak se ta kauza dotkne voleb. V tuto chvíli si myslím, že občanští demokraté můžou mít strach jak v těch senátních volbách, tak už i ve zmíněném Brně, ale co se týká komunálních voleb například v těch dalších městech, tak tam si myslím, že tady tato kauza nebude mít sílu takové výrazné rozbušky, i když samozřejmě dá se předpokládat, že strany vládní koalice se pokusí využít všechno, co se podaří proti ODS použít, tak skutečně do té kampaně vnést.
1: Když jsme se ale dívali na volební průzkumy před volbami sněmovními v roce 2025, tak po vypuknutí té bitcoinové kauzy to s preferencemi ODS potažmo koalice Spolu nějak výrazně nezamávalo. Tak měla podle vás ta kauza nakonec dopad na výsledek těch sněmovních voleb?
3: Vzhledem k tomu, že ten výsledek byl relativně těsný, anebo že se očekávalo, o kolik vlastně jeden ten politický tábor převýší ten politický tábor druhý, tak v tomhletom směru prostě mohli rozhodovat i menší množství voličských hlasů. Proto si myslím, že nějaký dopad na ty volební výsledky ta kauza mít mohla, ale je pravda, jak už jsme vlastně řekli v úvodu, že občanští demokraté se rozhodli minimalizovat rizika už ze samotného začátku. To znamená, že se nejprve hovořilo o tom, že vlastně státní rozpočet se přišel k výrazné finanční injekci, k výrazné posile, že pan ministr Blažek svoji roli myslel velmi zodpovědně a myslel všechno v dobrém, ale právě to, že v tuto chvíli se ta kauza začne rozebírat u soudu a začnou padat i tvrzení, která třeba nebudou pro občanské demokraty úplně příjemná a se kterými se nevypořádali v té své snaze celou věc před volbami minulými sněmovními uklidit, tak v takové situaci se samozřejmě může v tuto chvíli ta kauza pro ně jevit vlastně svým způsobem jako nebezpečnější než loni na podzim, ale hodně bude záležet na tom, jakým způsobem se bude projednávat a jakým způsobem ji ty jednotlivé politické strany budou ve svých kampaních zpracovávat.
1: A mimochodem, jak často u nás dochází k obžalově ministra vlády nebo dokonce k jeho odsouzení. Já pamatuju například případ ministryně Parkanové, ten se táhl opravdu léta, pak byla zproštěna všech obvinění, odškodněna. Naopak například ministr Svoboda, tuším ČSSD v 90. ten byl souzen přímo do vězení natvrdo.
3: Některé případy skončily osvobozením, některé odsouzením, některé se vytratily, tak říkajíc, do prázdna. Měli jsme tady ministry, kteří odklánili peníze směrem ke svým manželkám. Měli jsme tady nejrůznější pokusy vlastně zneužít tu vysokou státní funkci, ale pokud si dobře pamatuju, tak žádná taková kauza se přímo nedotkla ministra spravedlnosti, tedy člověka, který by měl jako první dohlížet na úroveň demokratického právního státu. A pan Blažek sice tvrdí a opakuje ten bonmot, že sice to myslel velmi dobře, ale dopadlo to jako vždycky, to je ten starý bonmot Viktora
1: Černomyrdina
3: z Ruska, ale nebo z tehdejšího Sovětského svazu, ale myslím si, že samozřejmě v tuto chvíli se můžou zvažovat i další varianty, co vlastně měl ve skutečnosti pan Blažek za lubem, protože víme, že se jak on, tak jeho náměstek s dalším obžalovaným panem advokátem Ticem z Brna dobře znali, takže se bude posuzovat, jestli postupovali v nějaké shodě, nebo jestli postupovali individuálně a každý s nějakým svým vlastním záměrem. Toto jsou všechno věci, které se v souvislosti s ministrem spravedlnosti nikdy nerozebíraly a vzhledem k tomu, že ta kauza je hodně citlivá a má poměrně slušný potenciál být dotažena do konce, tak si myslím, že se klidně může stát, že pan exministr Blažek bude jedním z těch členů vlády, kteří vlastně historicky skutečně můžou odejít i od soudu s odsuzujícím rozsudkem.
1: Tak pokud znovu použiju slova Viktora Černomyrdina, shrnuli jsme to podrobně od A až do B s Lukášem Jelínkem, politologem. Děkuji, naslyšenou.
3: Nemáte za český zbytek pondělí.
1: Policie šetří incident, který se stal při zahájení hudebního festivalu Lety Troll u jezera Most mezi 4 letadla akrobatické skupiny Flying Bulls, která vystupovala na zahájení festivalu, přiletěl dron, který ohrozil bezpečnost pilotů. Ti se o incidentu paradoxně dozvěděli až se 4denním zpožděním ve chvíli, kdy někdo záběry z dronu zveřejnil na sociálních sítích. Je na nich vidět, že dron se pohyboval velmi blízko akrobatických speciálů. Policie teď pátrá po pilotovi dronu. My jsme ve spojení s vedoucím skupiny Flying Bulls a zároveň bojovým pilotem, který létá na Gripenech, Stanislavem Čejkou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak co se z těch záběrů na sociální sítě dalo vyčíst? Jak blízko od vás byl ten dron a v jaké chvíli se objevil?
4: Tak byl tam určitě delší dobu. My jsme si ho za celou dobu teda vůbec nevšimli, ani vlastně hlavně já jako vedoucí, který se koukám po okolí a měl bych mít ten přehled, co se kolem někde děje, jak se v prostoru pohybujeme, tak já jsem vůbec neměl tušení, tam ten dron je. Jak byl blízko, to se dá těžko usuzovat, protože můžeme pouze z těch záběrů, který jsem viděl dneska ráno, a což vlastně bylo až ten okamžik, kdy jsem se dozvěděl, že tam vůbec něco lítalo. A já si myslím, že se bavíme o nějakých, v tom nejbližším manévru, co jsem viděl, tak nějaký jednotky metrů, maximálně nějaký nízký, velmi nízký desítky.
1: Vy jste 4 piloti, ve 4 letadlech, létáte velmi blízko u sebe, provádíte akrobatické kusy, tak jakým způsobem vás takhle nečekaný dron může ohrozit?
4: No ve chvíli, kdybychom to věděli, tak přerušíme vystoupení. Protože taková srážka s dronem bude určitě znamenat poškození letounu a podle toho, jaký by to poškození bylo, tak by to mělo pak následky nějaký, klidně až nějaký fatální nebo nějaký opravdu opuštění letounu padákem nebo něco v tom smyslu. Navíc tím, že lítáme relativně nízko, tak tam toho prostoru potom pro nějaký manévrování, buď třeba se zničenou vrtulí nebo se zničeným křídlem, moc není.
1: Mohl tam být podle vás ten dron náhodou, že třeba o té letecké show nevěděla, prostě se vám připletl do cesty?
4: Já jsem se dneska ráno, když jsem se díval na to video z našeho vystoupení, tak to bylo několik minut, takže tam, kdyby ten pilot věděl, nebo kdyby to bylo omylem, tak by rozhodně se nezaměřoval kamerou na nás a okamžitě by někam odletěl. Tam bylo vidět jednoznačně, že nás natáčí.
1: Vy sami jste o tom dronu nevěděli. Dá se vůbec v té rychlosti spozorovat, případně se dronu vyhnout, nebo to je v podstatě nemožné vidět něco malého?
4: To je, myslím si, dost složitý, byla by to spíš náhoda, že by vůči nějakému pozadí jsem ho náhodou uviděl, co tak ve vzduchu jsme schopni vidět, tak jsou dravci třeba vůči obloze, tak ty jsme schopni vidět, ale zase i ty jako na poslední chvíli a třeba těžko by se vůči ním vyhejbalo. Naštěstí ptáci jsou natolik inteligentní, že se vyhnou sami ty drony, respektive jejich piloti už věřím, že kolikrát ne, nebo to ani tak třeba nemají v ruce, že se nedokážou opravdu vyhnout nebo manévrovat tak, jak by přesně potřebovali.
1: No nicméně drony jsou stále populárnější, tak jak je vůbec zajištěné, aby se nepohybovaly v blízkosti takových leteckých show?
4: Obecně to pořadatel vyhlašuje a zakazuje, takže nikdo by tam neměl samozřejmě s tím dronem lítat, měla by to být taková všeobecná známost, že tím může způsobit nějaké ohrožení. To je, jak kdyby, řekl bych, obecná inteligence, nebudu ohrožovat nějakým prostředkem někoho jiného. Pokud by s dronem někdo lítal v metru na silnici, taky bude ohrožovat ostatní auta. No, a pak samozřejmě existují nějaké prostředky detekce dronů. Drony mají mít odpovídače v sobě, takže ty detekovací softwary, hardwary, které jsou, tak by je měli o nich vědět a pak minimálně zastavit tu airshow, zjistit, kde je pilot, řekněme, nechci říct pacifikovat, ale nějakým způsobem zastavit toho pilota od toho konání, od toho lítání.
1: No, vy jste zároveň pilot Gripenu. Jak má třeba tohle zajištěné při svých cvičeních armáda? Tam to musí být asi naprosto neprůstřelné, aby tam ten dron prostě nebyl.
17: Tak teoreticky se samozřejmě může stát, že dron letí kamkoliv, když to tak vezmu, ale my, jak bych to řekl, když vezmu z pohledu vojenského pilota Gripenu, který se soustředí většinou na, nebo máme primárně air-to-air úkoly, to znamená úkoly proti vzdušným cílům, tak my zase nelítáme tak často ve výškách, kde bychom se s takovým dronem mohli potkat.
1: A existuje něco jako rušička dronu, která by třeba do toho prostoru ten dron vůbec nepustila?
17: Tak v dnešní době bych řekl, i s těma událostma, které vidíme, které se dějí východně od nás, tak je překotný vývoj zařízení, které by měly nějakým způsobem eliminovat drony. A těch opatření je, bych řekl, dneska čím dál tím větší množství. Takže ano, existují rušičky, existují nějaké prostředky, které by úplně zničily ty drony. Takže ano, je toho velké množství.
1: Říká Stanislav Čejka, vedoucí skupiny Flying Bulls a zároveň pilot 21. letecké základny taktického letectva v Čáslavi. Děkuji vám, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
1: Ztráta blízkých, stárnutí, nemoci, ale i naděje, to jsou témata, která otevřel film Jana Svěráka Pět švestek. Už 10 týdnů ho uvádějí česká kina, no a za tu dobu ho vidělo přes 120 tisíc diváků.
6: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
8: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
9: Což by taky nebylo špatný. Ušetřilo by to spoustu trápení. Mně i těm okolo.
8: A dobře se to vyjímá v životopise. Utonul kdesi u pobřeží Afriky.
1: Na podzim komedie zamíří také do kin ve Velké Británii a půjde tak o čtvrtý český film, který se od vzniku České republiky podaří ve větším měřítku dostat do britských kin. My jsme teď ve spojení přímo se scénáristou a režisérem snímku Janem Svěrákem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Tak snímek v Británii uvede společnost Picture House. Vy už tušíte, kdy a do kolika kin Pět švestek zamíří?
10: Tuším, že to bude buď na podzim nebo v zimě. Musí to být do 15. ledna, to mají uvést. A oni vlastní síť takových jakoby malých multikin, nebo jak to nazvat, více sálových kin. Mají jich 28 po celé Anglii nebo Velké Británii, takže v nich to uvedou, jestli ve všech najednou, nebo po částech, to zatím netuším, ta dohoda je teprve 14 dní stará.
1: Samotnou mě překvapilo, že jenom 4 české filmy byly promítány v kinech v Británii a teď bych mohla dodat, že 2 z toho navíc byly vaše. Tak jak to děláte?
10: Bylo jich víc, celkem jich bylo asi 6 nebo 7, ale mluvíme o širší distribuci, to znamená, kdy to bude hrát prostě víc než třeba 15 kin najednou.
1: No a v čem je to tajemství, ano, že Pět švestek půjde do britských kin a to ve větší množství?
10: Já si myslím, že tam tajemství je dvojí. Jedno je, že to téma je pravděpodobně srozumitelný v zahraničí a že Británie je na tom podobně jako my, že má velký množství diváků, kteří už jsou ve věku, kdy už nepracují, už jsou třeba v důchodu, ale přitom jsou aktivní a zdraví a zajímají se a chtějí něco vidět a oni o nějakém tématu, který se jich týká, se chtějí bavit. A druhý tajemství je, že koproducent toho filmu je Eric Abraham, což je britský producent. A ten samozřejmě má v Británii kontakty a může lecos domluvit.
1: A pomáhá ještě v tomhle přízvisko Oscarový režisér. Vy jste sám říkal, že už se tomu usmíváte, že to bylo dávno.
10: Já myslím, že určitě i to, že předchozí naše 2 filmy takovou distribucí širší prošly, tak i to pomáhá, že nám víc důvěřují ty distributoři.
1: Ten film v Česku zatím navštívilo 120 tisíc diváků, je to film o pětici starších lidí. Vy jste už ale i před premiérou říkal, že byste byl rád, kdyby do kin chodili třeba i mladší diváci. Máte nějakou reakci od nich? Daří se to?
10: Víte co, my jsme to možná docela mylně směřovali na lidi nad 45 let, kteří už mají třeba stárnoucí rodiče, nebo přímo, aby chodili jako s nimi do kina, aby vzali svoji 75-80 letou maminku do kina, která už nebyla dlouho. Tak jsem chtěl zopakovat vlastně případ Vratné lahve, kde brali 20-letí děti svoje 50-60-letí rodiče na to spolu do kina, že to je takový jako hezký zážitek společný a zároveň modrý bod za to, že prožiju kvalitní čas s rodičem. Ale teď jsem to viděl v Uherském Hradišti na letní filmové škole, kde jsou sami mladěši a A oni reagovali stejně jako to starší publikum. Dokonce některým vtipům se smáli dřív, protože to myslí rychleji. Takže a... jsem si říkal, sakra, možná jsme to zbytečně o tom troubili, že to je jenom pro starý.
1: A co britské publikum? Máte pocit, že je podobné tomu českému, že se bude smát na stejných místech, že má podobný smysl pro humor?
10: Já si myslím, podle těch zkušeností, které mám s těmi předchozími filmy, tak jako my sdílíme hodně podobný humor a tím, že jsme v tom regionu evropském, tak máme i stejné problémy. To, že ta stará generace nebo starší vlastně si nežije tak špatně, ale nechce na starý kola, kdy ještě vlastně aktivní, nechce se dát do péče státu nebo na pospas dětem a chtěli by sami si řídit, nebo mají takovou touhu si řídit sami svůj život, dokud to jde a obávají se, že až to nepůjde, takže čekají jenom tyhle dvě možnosti. A ten film mluví o tom, že to nejsou jenom ty dvě možnosti prostě v péče dětí, který se o vás k vám můžou chovat jako k vlastním dětem a trošku vás peskovat, anebo péče státu, ale že no, nabízí se tam třetí možnost, že ty starší lidi, když se včas dají dohromady a založí si takový klub nebo takový vlastní domov důchodců, tak to může být podle jejich. Že to stáří si člověk může prostě řídit ten život ve stáří sám.
1: Návod, jak prožít stáří. Ať se filmu daří v Británii. To byl Jan Svěrák, režisér a scénárista Pěti svestek. Děkuji, naslyšenou.
10: Děkujeme moc, naschledanou.
1: Teď už tady budou aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Knihovna Václava Havla změní své jméno, v jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména jejího manžela a prvního českého prezidenta. Odůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvaly vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. Teplotní rekord pro 3. srpen dnes padl na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra by podle meteorologů mělo být ještě tepleji. A kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká také Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola, který odvysílá zítra od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
0: Nehody v Brně a taky v Litomyšli. V Brně se ucpává Hradecká ulice, výjezd směrem na Svitavy. Kousek před sjezdem na Řečkovice zasahují hasiči u požáru přívěsu. Čekejte pomalé kolony od Králova pole asi na 15 minut. V Brně je taky neprůjezdná Jedovnická ulice. Ve směru ze Slatiny do Líšně vyšetřují u Bílé hory vážnější nehodu auta s motorkou. Z Brna teď do Litomyšle na silnici 35 na křižovatce za prodejnou byla se srazila dvě auta. Okolí se tam mírně ucpává, provoz už je slabší. Taky v Praze už provoz mírný, menší kolony čekejte stále v centru, třeba na magistrále, kde ve směru na Holešovice brzdí provoz omezení. Zdržíte se do 10 minut. Chvilku postojíte i na okruhu z Černého mostu směr Ústí nad Labem. V Novopatské ulici popojíždí kolona před omezením ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Bitcoinová kauza jde k soudu. Snižování schodku naráží na realitu. Centrální banky mezi ropou a technologiemi. Blíží se ruské volby a napětí stoupá. Na čem záleží budoucnost Petera Maďara a malé drama na velkém letišti? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
11: Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Petře, nyní je tedy podaná žaloba. Do jaké fáze se celá kauza dostala tím?
12: Dá se říci, že ta kauza míří k soudu a že se tedy nenaplnila slova různých lidí, kteří poukazovali na to, že není snaha dotáhnout tu bitcoinovou aféru do konce, to znamená před soud, ale nyní se tak děje. Samozřejmě je ještě otevřené to, zda soud třeba nevrátí ještě před nařízením toho soudního líčení tu kauzu zpět státnímu zastupitelství, aby třeba něco doplnilo. Uvidíme to, že k tomu dochází v této době, to znamená k podání obžaloby, tak není úplně náhoda. Souvisí to s jednou docela zajímavou věcí. Hlavní aktér kauzy, pan Jiříkovský, je ve vazbě a to, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres a ten se také projevuje v tom, že jeden z těch obžalovaných, to znamená advokát Tic, se obrátil na ústavní soud a tvrdí, že práva na obhajobu byla krácena, že zkrátka policie a státní zastupitelství provádělo celou řadu úkonů, na které museli ve velmi krátké lhůtě reagovat právě ti obžalovaní, tehdy ještě obvinění, a že to bylo tedy v rozporu s tím, jaká má být obhajoba, jaké mají být možnosti. Ústavní soud předběžné opatření nevydal, to znamená, že se advokátovi nepodařilo zabránit tomu, aby se ta kauza nedostala k soudu. Žalobkyně má určitý názor na to, že například bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek se podíleli de facto na legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že přispěli k pokusu o praní špinavých peněz a že zneužili pravomoci úřední osoby. Pochopitelně ti obžalovaní mají právo se hájit tak, jak uznají za vhodné, a oni tvrdí, že de facto nic nespáchali, že byli možná trochu naivní a že chtěli získat pro stát miliardu korun a že místo, aby byli chváleni, tak jsou vlastně hanění a nyní stojí před soudem, ale vzhledem k tomu, z jaké velmi pravděpodobně trestné činnosti ty peníze nebo ten dar pocházel, jaká byla minulost právě pana Jiříkovského, jakým způsobem on se vůbec dostal k elektronice, aby se mohl dostat k bitcoinům a tak dále, tak to spíše ukazovalo na to, že to není náhoda, že snad ti, kteří se do toho zapojili, nebyli natolik prostí duchem, aby přehlédli celou řadu různých varovných signálů. Takže uvidíme, jak uspějí se svojí obhajobou u soudu. To, že byla podána obžaloba, že byl návrh na určité tresty, ještě zdaleka neznamená, že skutečně soud takto rozhodne.
11: Ta kauza sehrála poměrně velkou vnitropolitickou úlohu, možná ovlivnila minulé volby.
13: pak se na ní trochu zapomnělo. Teď je tady zpátky. Sehraje možná ještě nějakou vnitropolitickou roli?
12: Uvidíme, jakým způsobem ta kauza se bude vyvíjet, co zazní u soudu, jak se budou ti obžalovaní hájit, zda do toho například v úzovkách nenamočí ještě nějaké politiky a podobně, ale myslím si, že pokud ten vývoj kauzy bude standardní, to znamená, bude rozhodovat soud, tak minimálně současná vládní koalice, když byla v opozici, tak tvrdila, že právě představitelé ODS a další se snaží tu kauzu zamést pod koberec, tak toto úplně tvrdit nebudou moci, ale pochopitelně budou poukazovat na různé nesrovnalosti a okolnosti té bitcoinové kauzy, kdy velmi nestandardním způsobem se chovalo také ministerstvo financí tehdy pod vedením Zbyňka Stanjury. Takže možná to budou nadále připomínat. Rozhodně tato kauza z politického prostředí úplně nezmizí a když dojde na nějaké vyhrocené spory mezi vládou a opozicí, tak je velmi pravděpodobné, že právě aféry typu bitcoinová kauza nebo další se dost často vytahují a probírají se ve veřejném prostoru.
13: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
13: Vláda se zavázala, že bude snižovat schodky v dalších letech. To se snadno řekne, ale jak to udělá? Tuto otázku si klade náš spolupracovník Petr Šabata, šéfredaktor listu Právo.
14: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard v příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet po pár měsících v úřadu schválenou legislativu daňovou, rušení úřadu a další, aby mohl výrazně snížit deficit rozpočtu už v příštím roce. A těžko mu vyčítat, že takto rychle není připravený. Horší je, že ani v plánu projednávaném s Unií není žádný konkrétnější postup, jak snižovat schodky ve slíbeném rychlém tempu v dalších letech. Když prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali členové vlády právě na to, že podle stávajících pravidel by museli tlačit schodek ke 150 miliardám a kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit. A zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
13: Konstatuje šéfredaktor listu Právo Petr Šabata. Rozhodování centrálních bank uvízlo mezi ropným trhem a novými technologiemi. Všímá si toho ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
15: Červencová jednání hlavních centrálních bank světa, Evropské centrální banky a amerického Fedu žádné změny do nastavení měnové politiky nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy, má ve většině zemí světa negativní vliv na inflaci. Tento týden zasedá Bankovní rada České národní banky. Ani tady se po červnovém zvýšení úrokových sazeb o 0,25% nečekají žádná přelomová rozhodnutí. Ceny ropy, které ovlivňují postoj centrálních bankéřů po celém světě, mezitím předvádějí pohyb jako na houpačce.

0: jistá. Paradoxně ve chvíli, kdy pozornost centrálních bankéřů váže především světový vývoj cen ropy a energií, přišla zastřešující organizace centrálních bank, Banka pro mezinárodní platby, s varováním před dopady umělé inteligence. Podle ní by její rozmach mohl výrazně zkomplikovat posuzování stavu ekonomiky a stanovování úrokových sazeb. Protože tato technologie současně posiluje jak poptávku, tak i nabídku. Podle analytiků banky prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, který je stále častěji financován dluhem, podporuje růst ekonomiky i cen akcí, což může přispět ke krátkodobým inflačním tlakům. Jenže záhy by umělá inteligence měla přinést také růst produktivity, což má zase opačný vliv na inflaci. Problém ovšem je, že rozsah, načasování a rozložení přínosu umělé inteligence k inflaci i jejímu potlačení je velmi nejistý. Zkrátka je jasné, že umělá inteligence mění svět. Jakým způsobem, kdy a okolik je ale zatím záhadou. Což dost komplikuje rozhodování o úrokových sazbách. Centrální bankéři se tak ocitli na pomezí dvou světů. Starého, kde ceny určují fosilní paliva, a nového, kde hlavní roli hraje umělá inteligence, které navíc čase možná i nahradí. Pro spotřebitele to znamená ještě větší nejistotu. Měnová politika bude opatrnější a ještě méně předvídatelná než kdy předtím.
1: Konstatuje Julie Hrstková. Volby jsou citlivá záležitost i v zemích, kde poslanci o ničem nerozhodují. Týká se to i Ruska, kde se parlamentní volby do státní dumy, dolní komory federálního shromáždění Ruské federace, budou konat nejpozději 18. až 20. září. Minule drtivě zvítězila strana Jednotné Rusko, vedená Dmitrijem Medvěděvem. Proč to strana moci letos bude mít podstatně těžší, vysvětluje Libor Dvořák.
2: Není divu, že to Jednotné Rusko letos u volebních uren v skutku nebude mít snadné. Hlasování proběhne v kulisách trvalých ukrajinských útoků na ruskou energetickou a zpracovatelskou infrastrukturu, poklesu preferencí jak strany samotné, tak i prezidenta Putina a v neposlední řadě znepokojivých zvěstí o další vlně masové mobilizaci, která se očekává hned po volbách. Vědom si toho všeho, prezident na červnovém sjezdu Jednotného Ruska stranu vyzval, aby učinila vše pro vítězství ve zvláštní vojenské operaci. Už proto, že všechen ruský lid se dnes sjednotil ve jménu podpory přímých účastníků této operace a věří ve vítězství našich vojáků, říká Putin. Jenže, když současná státní duma 27. července uzavírala své jednání a její hurá vlastenecký předseda Vjačeslav Volodin po prohlášení, že stran je mnoho, kdežto Jednotné Rusko je jen jedno, a poté začal skandovat Rusko, Putin, vítězství, což zopakoval pětkrát, poslanci se k němu nepřidali a omezili se na zdvořilý potlesk. Jaký významnější signál nálad ve společnosti až po nejvyšší politické kruhy bychom ještě mohli chtít. Političtí analytici jsou přitom přesvědčeni, že strana moci Jednotné Rusko nějakou zřetelnou a srozumitelnou předvolební strategii jednoduše nemá. Je zřejmé, že Rusové jsou válkou unaveni a že vládnoucí strana zatím nevyprodukovala žádnou jasnou předvolební strategii. Ať jsou ovšem nálady ve společnosti jakékoliv, Jednotné Rusko je nuceno válce fandit, jen aby podpořilo toho, kvůli komu kdysi vzniklo, Vladimíra Putina. O možném, byť vítězném, ale přece jen o dost nižším volebním výsledku Jednotného Ruska se s ostychem začíná mluvit dokonce i v Kremlu. A není divu, na pozadí zjevné krize ve straně a poklesu popularity samotného Putina by jakákoliv jásavá volební čísla Jednotného Ruska vypadala na nejvýš podezřele. A zároveň ještě dvě zajímavé skutečnosti svědčící o předvolebních rozpacích zdánlivě všemu

0: mocného režimu. K volbám bude, pravda, bez svého vůdce Javlínského, připuštěno opoziční jablko a do seznamu kandidátů jednotného Ruska se naopak nedostal Dmitrij Medveděv, známý jestřáb, dožadující se vymazání Ukrajiny z povrchu zemského, třeba jadernými zbraněmi. Inu také symptomy reálné síly současné ruské státní moci.
1: Všimá si Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Peter Maďar dostal ve volbách obrovskou příležitost. Nikde není psáno, že ji nový maďarský premiér využije dobře. O tom, čemu čelí už v tuto chvíli, uvažuje naše spolupracovnice Kamila Pešeková.
3: Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi a jeho straně TISA poprvé od dubnových parlamentních voleb klesla podpora občanů. Podle průzkumu agentury Median by stranu TISA dnes volilo 68% voličů. Před měsícem to bylo o 5% bodů více. Jde podle všeho o reakci na dění kolem odchodu bývalého prezidenta a pokračující hledání toho nového. Péterovi Maďarovi se podařilo dostat Tamáše Šujóka z prezidentského úřadu zákonem určeným přímo k tomuto účelu. To vyvolalo i v táboře Maďarových příznivců různorodé reakce, hlavně kvůli nejistotě, zda byly dané kroky legální. A když byla v zápětí po Šujókově odchodu jako nová hlava státu navržena šachová velmistryně Judit Polgárová, ukázalo se, že premiér neměl celou věc připravenou. Polgárová, která se politice nikdy nevěnovala, totiž nabídku odmítla. Vůbec poprvé tak novému šéfovi vlády někdo naznačil, kde jsou jeho hranice. Právě neprofesionální přístup premiéra ohledně výběru nové hlavy státu ho v očích voličů poškodil. Až do té doby byl premiér Maďar velmi iniciativní a nebylo dne, aby nepřišel s něčím novým. Mnohé z toho se dělo formou razantních změn, kdy byly z důležitých míst ve státě odstraňováni lidé svázaní s vládou předchozího premiéra Viktora Orbána. Za tímto účelem Maďarova většina v parlamentu schválila vznik Národního úřadu na ochranu a navrácení majetku. Jeho úkolem má být odhalení případů, kdy se s veřejnými financemi nehospodařilo transparentně a existuje silné podezření, že peníze nakonec skončily u lidí spjatých s minulou vládou. Úřad dostane do rukou výjimečné kompetence, bude mít možnost kontrolovat bankovní účty, smlouvy a další dokumenty. To je důležitou součástí procesu vyrovnání se s dědictvím 16-leté Orbánovy vlády. Na podzim by také měly podle původních plánů odstartovat práce na nové ústavě. Premiér Maďar k tomu slíbil celostátní konzultaci, při které budou moct své podněty podávat všichni občané. To bude i pro něj důležitý test, do jaké míry to myslí vážně s nastolením nových poměrů v zemi. Půjde hlavně o novou podobu dělby moci. Systém, který totiž v dosavadní ústavě zakotvil Viktor Orbán, byl silně orientovaný na jeho osobu. Rozhodování prakticky o všech záležitostech končilo u něj. Maďar hned po vyhraných volbách naznačoval, že by Maďarsko mohlo mít do budoucna přímo volenou hlavu státu. A to by byla oproti dosavadnímu systému výrazná novinka. Podobně závažná je také otázka, zda by nová ústava změnila i současný volební systém. I ten, který zatím platí, nechal předchozí premiér Orbán napsat na míru své straně Fidesz, která díky tomu mohla s nadpoloviční většinou hlasů dosáhnout na ústavní většinu v parlamentu. Tím dokázala Orbánova strana přetvořit Maďarsko k obrazu svému se všemi známými důsledky. Právě tento systém pomohl letos i Péterovi Maďarovi. Otázka, zda bude ochotný se ho vzdát nebo podlehne pokušení ho ponechat v platnosti a zajistit si tak ústavní většinu i po příštích volbách, bude pro nejbližší budoucnost Maďarska klíčová. Kromě těchto velkých otázek ale musí nový premiér řešit i daleko běžnější záležitosti, například zajištění dodávek energie. Jak moc je Maďarsko v tomto ohledu zranitelné, ukazuje vynucená odstávka jeho jediné jaderné elektrárny v Pakši, která za normálních okolností vyrábí polovinu energie v zemi. Důvodem odstávky byla rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožovala chlazení elektrárny. Letos v dubnu to byly nakonec právě takové zdánlivě malé věci, které rozhodly o porážce Viktora Orbána, protože on i jeho lidé ztratili za ty roky cit pro to, co trápí běžné občany. A to nakonec také rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu vlády premiéra Pétera Maďara.
1: Hovořila Kamila Pešeková. Slovo není jen zvuk, který odezní, ale také věc, moc a symbol. Vyzkoušet si to můžete třeba na letišti, jak si toho povšiml spisovatel a náš spolupracovník Ondřej Neff.
4: Velká prázdninová dramata se odehrávají ve vysokých horách a v mořských vlnách. Malé drama jsme zaznamenali z počátku minulého týdne na pražském letišti. Rodina ve složení pán, paní a dvě děti se chystala k odletu do Istanbulu. Měli se na co těšit. Istanbul je krásné město a kupodivu je tam v těchto dnech menší horko než u nás, pokud mohu věřit informacím mého mobilu. Drama začalo v okamžiku, kdy úředník v zavazadle objevil rodině, zřejmě pánovi, moc silnou powerbanku. To je ten akumulátor, ze kterého si můžete nabíjet mobil. Pána to rozladilo a jak byl nevrlý, řekl něco v tom smyslu, že je terorista. Následovalo to, čemu se lidově říká élend. Sesypali se na něho, všecko prohledali a vyloučili ho z přepravy. A co rodina? Zpráva suše sděluje, že letiště pak v doprovodu policistů poklidně opustili. O tom poklidu si dovolují pochybovat. Zvláště pak po návratu domů asi padlo mnoho silných slov, zejména z dámské strany, a pokud jde o děti, možná i sem tam skanula nějaká ta slza. Vzpomněl jsem si přitom na vlastní příhodu z poloviny devadesátek. Putoval jsem po Americe s notebookem, vybaveným baterkou s kapacitou čistá nula. Musel být zapnutý do sítě, jinak si neškyt. No a jednou takhle při prohlídce na letišti mi úředník řekl, abych ho zapnul. Nastalo dohadování a já tenkrát taky usoudil něco, jako že jsem hol ten terorista. No jo, devadesátky v Americe, jako u nás, doba volnosti a snad i drzosti. Neznat, že by se úředník mé poznámce usmál, naopak, pořádně mě seřval. Ale nikdo mi neklekl na krk jako Floydovi a v letu jsem pokračoval. Po té lekci bych ale sprosté slovo na T na letišti nevyslovil ani v kabince na záchodě, tím méně v ruzeni. Možná tam nejsou nejpřísnější na světě, nebyl jsem na všech letištích světa, takže to nemůžu posoudit, ale jenom tam mě nahnali do kabinky, když moje kovová protéza kyčelního kloubu jakož vždycky zapískala v bezpečnostním rámu. Nechali mě svléknout kalhoty a chtěli vidět jizvu po operaci. Žádnou nemám, ale od sondy skalpelem upustili. Dokonce nereagovali na můj dotaz, jestli když už tu stojím s holým zadkem, jestli se budou dívat dovnitř. V přepravě jsem pokračoval. Možná do Istanbulu nebo někam dál na Blízký východ. Tam podle mých zkušeností s přísností nepřehánějí. Zkoušet to nebudu, ale možná, že by mi tam prošla i poznámka o teroristovi. Oni přece vědí, jak terorista vypadá. Rozhodně ne jako plešatý dědek s endoprotézou, co chodí ve cvičkách, protože se neohne, aby si zavazel kaničky. Oni dobře vědí, vždyť od nich ti teroristé obvykle přicházejí.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Hovory. Její tvorbu poznáte snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Zároveň ale také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z ní vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě s humorem a fantazií. Mým hostem bude výtvarnice, ilustrátorka, animátorka Eliška Sofer-Podzimek.
5: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vojenská policie vyšetřuje pád vrtulníku na Třebíčsku jako obecné ohrožení z nedbalosti. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeře ze Srbska nebo Izraele. V Brně je po požáru auta ucpaná Hradecká ulice na výjezdu směr Svitavy. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Námništi nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hájková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Hola zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
2: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
1: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák řídil České aerolinie v době jejich úpadku. V souvislosti s letošními rozsáhlými lesními požáry zadrželi francouzské úřady přes 370 lidí, mezi nimi i na 150 nezletilých. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Ve vazbě kvůli podezření ze žhářství skončilo několik desítek lidí, uvádí to stanice BFM TV. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Největší zasáhl departmán Gironde na jihozápadě země. Hasiči už mají plameny pod kontrolou a evakuovaní se postupně vrací do svých domovů. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. Lhůta pro přihlášení kandidátek vyprší zítra v 16 hodin. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy, kapry nebo třeba 30-kilového sunce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 km dlouhý úsek řeky je tak teď takřka bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
3: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
4: Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi srbskou Červenou zvezdou Bělehrad a izraelskou Berševou. Podle golmana Viktorie Floriana Vigeleho je jedno, s kým si jeho tým zahraje.
5: Preferenz gibt es keine.
6: Nemám žádnou preferenci. Musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit. Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch dvou zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
4: Hradec Králové se po losu v Nyonu a v případě postupu přes Bešiktaš střetne s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Pokud dvojutkání ale nezvládne o hlavní fázi konferenční ligy, si zahraje s aténským Panathinaikosem nebo CSKA Sofia. Jablonec čeká v závěrečné části kvalifikace Bialystok nebo Rangers, ale nejprve musí přejít přes Rigu.
7: Nepojízdné auto na D8 u Prackovice a komplikace v Brně. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Teplice. Na kilometru 61 ve stoupání před tunelem Radejčín hlásíte nepojízdné auto.
8: tom pomalém pruhu tam stojí osobák na varovkách. Ještě tam u toho nikdo nebyl, má si zřejmě nějakou poruchu.
7: A kamiony vybočují prudce doleva. Na dálnici D8 dejte pozor i za Prahou, směr Ústí nad Labem. Zhruba na 4. kilometru za benzinkou hlásíte srnku na vozovce.
8: Vybíhala srnka akorát na silnici, tak ať si dávají všichni pozor. Byla už na krajnici.
7: V Brně čekejte kolony v Hradecké ulici před sjezdem na Řečkovice. Zasahují tam hasiči u požáru auta a je tam menší fronta na výjezdu směr Svitavy. V Brně se ucpává i Kníničská ulice směrem na Bystrc. Na křižovatce s Veselařskou se srazila 2 auta. A stále zavřená je v Brně Jedovnická ulice ve směru ze Slatiny do Líšně. U Bílé hory vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Namazat, zapnout, poslouchat.
10: Že jim bytláci zabili slona.
11: Vražda Jana a Martiny.
12: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
9: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda, která otřásla Slovenskem. Známe důkazy, popíšeme výslechy. Budeme vyprávět o mimořádném vyšetřování, které dodnes vyvolává otázky. Vydáváme první epizodu 5-dílné četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je pondělí 3. srpna.
13: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 1. Časť 1. Posledný deň slobody.
9: Odbyla 18. hodina a bývalý policista Tomáš Sabo s bratrancem Miroslavem Marčekem, který ještě před lety nosil vojenskou uniformu, zamkli dveře svého obchodu s výživovými doplňky pro sportovce v centru Kolárova. Byla středa 26. září 2018. A oni ještě netušili, že mají za sebou poslední den svého vysněného podnikání. A na dlouhá léta i poslední den života na svobodě. Sabo se vydal ospalými uličkami města do domu svých rodičů. Marček ke své přítelkyni, u které v posledních týdnech přespával. Vlastní rodiny si v mládí nezaložili. Při dobrodružném způsobu života na to zřejmě neměli čas. Po odložení uniformy, ve které Marček okusil i zahraniční misi, se oba muži nechávali naverbovat na ochranu zámořských obchodních lodí před piráty. Jak se později ukázalo, doma přitom napáchali strašné věci, jen aby utáhli rozjezd společného podnikání. A tomu se právě blížil definitivní konec. Ulice městečka na jihu Slovenska toho večera brázdilo i několik policejních operativců. O nichž Marček se Sabojem neměli tušení. V šeru podzimního večera se policisté nenápadně proplížili až k jejich domovům, kde měli splnit jediný úkol. Zjistit, jestli oba muži skutečně zamířili domů, aby tam zalehli do postele. Harčová 10, na místě, potvrzuji, vyťukal policista, nasazený na sledování podezřelých do svého mobilu a poslal zprávu kolegům. Lesní 38, sledovaný je v domě partnerky, potvrzuji. Doplnil v zápětí další důležitou informaci i druhý policista. A hlášení z Kolárova bylo v tu chvíli kompletní. Otazník visel už jen nad tím, kde je majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Ten si krátce předtím koupil se svou přítelkyní obrovský dům s růžovou fasádou ve vesničce Chotín, která leží asi 12 minut jízdy autem z Komárna. V sousední obci Marcelová zase vlastnili dům jeho rodiče a on tam občas přespával. Nakonec se objevil právě v Chotíně. Chotín 530, na místě i s partnerkou, potvrzuji. To už do policejní razie, která dostala název News, v českém překladu zprávy, zbývalo jen pár posledních hodin. Policisté ji chtěli spustit ještě před svítáním a využít moment překvapení. Zásahový tým ale potřeboval, aby scénář plánované operace vyšel do puntíku. Klíčové bylo, aby únikem informací nedošlo k prozrazení akce. Kromě toho potřebovali, aby podezřelí muži ani náhodou neopustili své domovy. Policisté se snažili připravit vše tak, aby se při zásahu nikdo nezranil. No a především chtěli zabránit tomu, aby jim někdo z trojice unikl. Už tehdy věděli, že akci bude sledovat celá země. Šli si totiž pro podezřelé z úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která 7 měsíců předtím otřásla Slovenskem. Brzy ráno vyrazila auta a desítky maskovaných příslušníků jednotky Lynx Komando na předem určená místa. Jeli na neohlášené návštěvy ke 3 lidem na jednou. Pro každého z nich pak zvolili jinou taktiku. Už dávno předtím si ověřili rozložení pokojů v jejich domech, pevnost dveří i stav oken. Vždycky musíme k podezřelým přistupovat jako k těm nejnebezpečnějším pachatelům, ať už jde o kohokoliv. Nemůžeme se spoléhat na to, že tentokrát to bude jen brnkačka. Nesmíme nic podcenit, protože to může mít fatální následky. Říká muž, který se v září 2018 osobně zúčastnil této ostře sledované akce. Plánovači zásahu si vždycky předem ověřují, jestli dané osoby oficiálně vlastní zbraň. V tomto případě museli být ještě opatrnější než obvykle. Chystali se zadržet muže, o kterých byli přesvědčení, že před pouhými několika měsíci zavraždili 2 mladých lidí v jejich vlastním domě. Museli tedy počítat s tím, že se nebudou zdráhat a k násilí se uchýlí znovu. Navíc bývalý policista a voják umí se zbraní zacházet velmi dobře. No a nikdo taky nemohl tušit, jaký zbrojní arzenál doma skrývají.
13: Část 2. Potichučky aj nahlas.
9: Finální rozkaz k zásahu vydal velitel operace News ve čtvrtek 27. září 2018, ještě za tmy. Maskovaní policisté před 16:00 ráno v jediném okamžiku zajistili všechna strategická místa v okolí 3 domů. Objevili se tedy ve stejnou chvíli v Kolárově i v Chotíně. K Andruškovi vešli úplně potichu, bez hluku a rozbíjení dveří. Ozbrojení muži v neprůstřelných vestách se jeden po druhém plížili chodbami rodinného domu a bez jediného slova postupně nahlíželi do všech pokojů. Muže, kterého hledali, objevili spícího v ložnici spolu s přítelkyní. Rychle se ho zmocnili a po tomhle budíčku spustil velitel zásahového týmu sérii rutinních otázek. Jméno? Příjmení? Dostával na ně bleskové odpovědi. Ale když došlo na datum narození, tak šokovaný Andruško si najednou nemohl vzpomenout. Přitom své 41. narozeniny oslavil teprve před týdnem. Policistům pak před kamerou potvrdil, že při zadržení nebyl zraněn a že nepotřebuje žádné lékařské ošetření. Při následné prohlídce jeho domu našli policisté několik pušek. Zhruba 40 kilometrů severněji od Chotína, tedy v Kolárově, zvolili zakuklení policisté odlišnou taktiku zásahu. Dům rodičů Tomáše Saboa nejdřív obklíčili a potom těžkým beranidlem vyrazili vstupní dveře. Policie, policie, ruce nad hlavu, ozýval se spod kukel křik po celé chodbě. Takovéto ohlášení svého příchodu si maskovaní policisté nevybírají proto, aby zadrženého vyděsili. Ono to má mnohem prozaičtější důvod. Zásahová jednotka se musí vždycky oficiálně představit, aby lidem v domě formálně oznámila, že nejde o ozbrojenou loupež, ale o skutečný policejní zásah. Bývalý policista Sabo ležel v posteli v pokoji v přízemí, jen pár kroků od vchodu do domu. Muži se samopaly u něho byli během několika vteřin. Spal tak tvrdě, že ho zpočátku nevzbudil ani křik policistů. Ruce na obličej, dej si ruce na obličej, křičeli jeden přes druhého. Tímto nacvičeným postupem zadržení se snaží člověka v první chvíli zmást, aby neměl čas přemýšlet. Teprve když policisté stáli na posteli přímo nad Sabojem a nasadili mu pouta na ruce, otevřel oči a nechápavě zíral na to, co se právě stalo. Jak se jmenuješ? Křičeli na dezorientovaného muže. Tmu vystřídalo světlo. Sabo přimhouřenýma očima upřel pohled do policejní kamery. Tomáš, řekl tiše a polkl. Po schodech s rukama nad hlavou mezitím sestoupil do přízemí i jeho otec. Necelé dva roky po synově zadržení zemřel. Jeho přiznání k podílu na vraždách se už nedožil. U Saboa taky našli jednu nábojnici. Když později kriminalisté prozkoumávali rýhy na jejím plášti, zjistili, že byla ve stejném zásobníku jako náboje použité při vraždě Jána a Martiny. Policii se podařilo zadržet i Sabova bratrance Miroslava Marčeka. Jak se později ukázalo, právě on byl hlavním aktérem dvojnásobné vraždy. Během razie v Kolárově vyšetřovatelé ještě pracovali s verzí, že střelcem byl Sabo a Marček jeho pomocníkem. Nakonec se ukázalo, že to bylo právě naopak. Marček, na rozdíl od svého bratrance, své zadržení neprospal. Speciální jednotka totiž v jeho případě zvolila hlučnější způsob, jak se ho zmocnit. Nejdřív začali rozbíjet okna na různých stranách domu, aby bývalého vojáka co nejvíc zmátli. Jedním z oken dovnitř hodili i malou výbušninu, aby způsobili hluk. Ve stejnou chvíli pak vyrazili dveře na opačné straně domu. Zatímco oni s výkřiky policie, policie napochodovali do domu, zmatený muž v trenýrkách, bez trička, bezradně stál v pokoji a netušil, která bije. A přesně to byl cíl zásahového týmu. Pokud se ve tmě ozývá hluk z více stran, ani dobře vycvičený střelec nedokáže jednoznačně určit, kterým směrem by měl namířit zbraň a bránit se. Marček ležel během vteřiny na zemi. Ruce měl za zády a muži v kuklách na něj křičeli, aby počítal. Jedna, dva, tři, snažil se splnit jejich pokyn. Pak stichl. Ale v zápětí dostal rozkaz počítat dál. Všechno pod kontrolou, zvolal jeden z příslušníků u spoutaného muže. Po chvíli do domu vstoupil vyšetřovatel. Marček seděl na židli, obklopen armádou ozbrojenců. Na stůl mu položili papíry o zadržení a bývalý voják v tu chvíli věděl, že jeho svět se mu právě zhroutil. Cože? Cože? Nechápavě reagoval při zmínce o vraždě novináře a jeho snoubenky. No, zamyslete se, odvětil suchým tónem vyšetřovatel. Policisté se mezi tím rozprchli po okolí domu. Za chvíli se už vraceli se zajímavým úlovkem. Našli dva po domácku upravené samopaly typu Škorpion, 153 nábojů a ocelové trubky upravené na tlumiče.
13: Časť tretia. Jeden sa hneď zlomil.
9: Trojici mužů z jižního Slovenska odvezli porazy s pouty na rukou do sídla pobočky Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. Vyhlídky na brzký návrat měly mizivé. Zadrželi je pro podezření z úkladné vraždy novináře a jeho snoubenky, za což jim hrozily vysoké tresty. Věčný kšeftař Zoltán Andruško ale začal velmi rychle uvažovat o plánu jakés také ze záchrany. Když vydýchal ranní návštěvu maskovaných policistů, okamžitě oznámil, že chce spolupracovat. Během prvního výslechu byl zřejmě ještě pořád v šoku a na některé detaily si nemohl vzpomenout. Už tehdy však vyšetřovatelům vyprávěl příběh, na kterém trvá dodnes. Prohlásil, že vraždu novináře si objednala Alena, která bydlí na okružní cestě v Komárně. Měla to udělat pro velmi mocného muže s kontakty. Zpočátku se Andruško bál jeho jméno vůbec vyslovit, ale nakonec z něj vypadlo, že Alena si to objednala pro Mariana Kočnera. Tehdy podnikatel Kočner seděl už 3 měsíce ve vazbě kvůli jiné kauze. Čelil obvinění z padělání směnek. V téhle kauze lítal i s bývalým šéfem televize Markýza a expolitikem Pavlem Ruskem. Policisté si pro Kočnera přišli už v červnu 2018 do plážové restaurace u jezera v Dunajské Lužné, nedaleko Bratislavy, když tam večeřel se známými. Blesková příprava akce proběhla o týden dříve, než bylo původně plánováno. Věci se totiž rychle dali do pohybu poté, co tajná služba zjistila, že vlivný boháč plánuje opustit Slovensko. Údajně se už balil do Chorvatska, kde měl zakotvenou svou luxusní jachtu. Nečekanou razii policisté spustili v absolutním utajení. Věděl o ní pouze úzký okruh zainteresovaných lidí. Kočner zasahujícímu týmu tvrdil, že se necítí dobře, ale při následném vyšetření v nemocnici mu lékaři nic nezjistili. Než ho definitivně odvezli k výslechu, zastavili se ještě ve vile v luxusní bratislavské čtvrti Koliba, aby si z domu vzal léky. Opálený v bílé lněné košili stihl zamávat novinářům z okna auta. Ačkoliv ho soudce specializovaného trestního soudu Roman Půchovský do vazby nevzal, senát nejvyššího soudu měl o pár dní později jiný názor. Kočner dorazil na odvolací řízení ve výstředním modrém saku a ani na chodbě si nesundal sluneční brýle. Po několika hodinách se takhle vyparáděný vydal do vazební cely. A to novinářům nejdřív sliboval, že se po soudu ke své kauze vyjádří, jakoby ani nepočítal s možností, že skončí za mřížemi. O rozsáhlé razii na jihu Slovenska, při které kriminalisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána a Martiny, se tedy Kočner dozvěděl za zdmi vazební věznice. Jediný kontakt s vnějším světem měl v té době přes telefon, kterým mohl z vazby zavolat svým advokátům a tehdy ještě příteli Petrovi Tótovi. V tu chvíli, ale na jiném místě, policisté od Andruška uslyšeli, že ten samý Kočner může stát v pozadí vraždy novináře. Co však v tu chvíli bylo možná ještě podstatnější, poprvé od něj taky slyšeli o možné spolupachatelce Aleně a museli okamžitě jednat. Celou noc potom strávili zjišťováním podrobných informací o dosud neznámé ženě z Komárna. Práce po nocích pro ně tehdy nebyla žádnou novinkou. V posledních zářijových dnech řada členů Kuciakova vyšetřovacího týmu ani nechodila domů. A zatímco jedni dávali dohromady poznatky o nové postavě v případu, další ji začali sledovat.
13: Část čtvrtá. Policajti u lékaře.
9: Alena Žužová strávila po razii proti trojici Sabo, Marček, Andruško na svobodě už jen o jediný den víc než oni. Neseděla se založenýma rukama, tvrdil později u soudu Peter Tóth. O aktivitách Aleny Žužové z té doby věděl poměrně hodně, i když tehdy ještě neznal její pravou identitu. Zatímco byl Kočner kvůli obvinění z podvodu se směnkami ve vazbě, požádal Tóta, aby si přes šifrovanou aplikaci psal s osobou, kterou měl v mobilu uloženou pod krycím jménem Sis Alino. Tóth až později pochopil, že za tímto označením se skrývá Žužová. Do té doby plnil pokyny a posílal neznámé ženě Kočnerovi vzkazy plné symbolů a hesel. V den policejní akce Žužová znervóznila a Tóthovi horečně vypisovala. Zjišťovala, jestli se Kočner ve vazbě náhodou nezlomil, nebo jestli nemá na celé nového spoluvězně. Poslední hodiny využila taky k vyčištění svého mobilu a ke schánění informací o zadrženém kamarádovi Andruškovi. V pátek 28. září ráno vyšla z domu na okružní cestě v Komárně, kde bydlela s matkou a nezletilou dcerou. Měla takové prodloužené černé vlasy. Na ulici byla nezaměnitelná. Operativci, kteří měli za úkol monitorovat její pohyb, ji určitě rychle poznali. Jako obvykle nasedla s dcerou do bílého Mercedesu. Překvapivě však nezamířili do školy, jako v jiné pracovní dny. Auto nechali zaparkované u Dunajského nábřeží v Komárně a společně odkráčeli k dětskému doktorovi. Policisté museli situaci rychle vyhodnotit. Nebylo totiž jasné, jestli se tam nechystá získat omluvenku pro dceru, aby mohli společně uprchnout. Do školy by mohli poslat potvrzení od lékaře. Dívka by tak nikomu nechyběla. Pak by stačilo rychlým Mercedesem profrčet přes Komárenský most a byli by v Maďarsku. To by vše zkomplikovalo, protože zadržení osoby v zahraničí je byrokraticky náročnější. A zásah proti posádce auta, ve kterém sedí dítě, je zase riskantní. Na místě byli v tu chvíli jen tři policisté a ti na další zásahové jednotky nečekali. Rozhodli se jednat okamžitě. S příkazem k zadržení podezřelé vstoupili krátce před 9:30 do budovy, ve které měl lékař ordinaci. Dcera už byla na vyšetření a Žůžová seděla v čekárně. Když tam policisté dorazili a oslovili ji, v její tváři nezaznamenali ani náznak překvapení, natož šoku. Naopak, reagovala zcela klidně, jako by jejich návštěvu v duchu očekávala. Zarazila se až při požadavku, se kterým po úvodních slovech přišli. Vyzvali ji totiž, aby jim vydala oba telefony, které měla u sebe. Jeden jim dala hned, ale u druhého začala dělat drahoty. Ten je pro dceru. Je to dárek, právě jsme ho koupili. Ten vám nedám, bránila Žůžová z brusu nový iPhone. Vyznělo to jako výmluva, protože už ráno psala Kočnerovu kamarádovi Tótovi a upozornila ho, že bude brzo mít nový telefon. Policisté ale nevyjednávali a oba mobily si vzali. S pouty na rukou Žužovou odvedli ke svému autu a nabídli jí neprůstřelnou vestu a taky odvoz pro dceru. V té chvíli nevěděli, jestli Alena Žužová skutečně sehrála nějakou roli v případu vraždy novináře. Museli počítat i s možností, že pokud existují koneční zadavatelé vraždy, mohli by se pokusit o její likvidaci. Co to tu hrajete za komedii a za divadlo? Jste směšní, vysmála se jim. Nevypadala vůbec vyděšeně a drze ocekávala. Odvezli ji zpátky do rodinného domu v Komárně, kde zastihli i její matku. Starší paní ochotně odpovídala na otázky. Kvůli zadržení své dcery nebyla nijak hysterická ani rozzuřená. Začala domovní prohlídka. Policisté zabavovali různé věci, zejména elektroniku. U dveří do každé místnosti stála s nimi i Žůžová, aby viděla, jaké předměty si z domu odnášejí. Hned v přízemí čekalo na policisty velké překvapení. V pokoji, který vypadal jako dětský, byly pod kobercem uloženy hromádky peněz. Byly zabalené v kuchyňské útěrce, popsal očitý svědek, co tam našli. Žůžová měla pod kobercem ukryté bankovky v hodnotě 23 tisíc eur. Je to moje rezerva pro případ, že se něco stane, komentovala tento nález tehdy nezaměstnaná žena. Zatímco před domem měla zaparkovaný nový bílý Mercedes vyšší třídy, tak vnitřní vybavení domu nezářilo žádným luxusem, byl v něm běžný nábytek. V zahradě za domem pak měla starší bazén se špinavou vodou. Jak ukázalo i další vyšetřování, tohle nebyl jediný kontrast, který svobodná matka a jedna z nejbližších přítelkyň Mariana Kočnera roky schovávala.
10: Část 5. Bod zlomu.
9: V ten stejný pátek zavolal Marian Kočner, vazebně stíhaný podvodník se směnkami, svému tehdejšímu kamarádovi Petrovi Tótovi. Tento bývalý důstojník Slovenské informační služby se mu během hovoru zmínil, že policisté zadrželi podezřelé z vraždy Jána Kuciaka. Kočnerovi už taky vyprávěl o Žužové a upozornil ho, že média tuto ženu spojují právě s ním. Novináři ji označovali za Kočnerovou tlumočnici italštiny. V Komárně nikoho nemám, utrousil Suše Kočner do sluchátka. Peter Todt začal mít pocit, že jeho dlouholetý přítel lže. To byl jeho osobní bod zlomu. Když se mu pak neznámá žena s přezdívkou Sis Alino najednou celé hodiny neozývala, došlo mu, s kým si ještě donedávna psal. A žena to zřejmě brzy přijde i policie. Razie na jižním Slovensku a přiznání Zoltána Andruška zase byly velkým bodem zlomu v celém vyšetřování dvojnásobné vraždy, která se stala tou nejsledovanější kauzou v novodobé historii Slovenska. Od tohoto okamžiku byl případ plný zvratů, nepochopitelných rozhodnutí, překvapivých přiznání a šokujících detailů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali první díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže byly pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Lauře i Ringieru moc krát děkujeme, že nám umožnili výňatky z takhle důležité knihy ve Vinohradské 12 použít a současně dodávám, že události, které popisujeme, tak vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. To znamená, že celý tento týden se nebudeme věnovat obnovenému procesu s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou, který začal v lednu 2026. O tom zase někdy jindy. My pokračujeme v úterý. Naslyšenou zítra.
0: Jak to bylo doopravdy?
11: Když se 3. září 1981 ozvaly výbuchy na dole Pluto na Mostecku, znamenalo to smrt 65 horníků.
14: Říká policejní historik Radek Galaš. Otázka je, za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán?
0: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Začíná další pořad Českého rozhlasu Plus, Věda Plus, inspirativní témata a rozhovory. A jaká témata nás čekají právě dnes? Potraviny se v horku kazí rychleji. Jak poznat, kterou zeleninu je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu? Německo letos do půlky července zaznamenalo skoro 10 000 obětí veder. A stejně jako v posledních letech je mezi nimi více žen. Proč? A autor českého vzkazu pro hluboký vesmír po mnoha letech zdraví i Česko. Vypravila se za ním expedice brněnské hvězdárny. Proč je nahrávka na gramofonové desce? I o tom budeme mluvit. S vámi je Věda Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
0: Věda Plus.
15: A je tu první téma. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
16: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
17: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
16: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
18: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
16: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
17: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
16: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
18: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
19: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba. maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
18: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
16: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. V té lednici zase ztrácí chuťové vlastnosti. Je lepší je uchovávat mimo lednici. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
18: Obecně vzato nepatří do ledničky ani brambory. Právě teď ale dostaneme odrůdy, u kterých to tak úplně neplatí, ukazuje Pavel Klouček.
16: Takzvané rané brambory, které nejsou dozrálé, nemají dobře vyvinutou slupku.
17: Prostě není to hrubá, ale je to lesklá, hladká. A když si člověk koupí brambory teď na přímou spotřebu, tak jak dlouho asi vydrží?
16: Několik dní, řekněme, mohly být skladovány i třeba v lednici několik dní, i když u těch pozdních se to nedoporučuje, protože se jim mění chuť na sladkou, ale řekněme několik dní, jak v lednici, tak mimo ní, ale ne dlouho a začnou se rychle kazit.
18: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině. Petržel, celer, řepu nebo mrkev bychom měli skladovat v chladu a vlhku.
16: Mrkev do chladného, vlhkého prostředí. Tady vidíme mrkve, které...
17: Vy ohýbáte v ruce, že to není vyloženě křupavá mrkev.
16: Ne, ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu. Ona úplně zgumovatí. Není zkažená. Dokonce, kdybychom ji dali do vlhkého prostředí, částečně se jí ta křupavost vrátí.
18: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek. I když i u nich jsou věci, na které bychom si měli dát pozor.
16: Tady sklizený česnek už...
17: Ta natě je úplně suchá.
16: Ten stonek se dá krásně zlomit.
20: Jsem si sem vzal lupu, protože jsem se chtěl kouknout, jestli neuvidíme ty roztoče.
17: Podrobně pod lupou na ten stroužek česneku.
16: Některé ty stroužky nejsou viditelně plesněné nebo schnilé, ale jsou jako gumové.
17: Tmavší barvu mají, jsou gumovější, takové svraskalější.
16: Tak to způsobují pouhým okem neviditelní roztoči.
18: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů, tak aby zelenina vydržela ještě déle.
16: My hledáme látky, které jsou schopné zabíjet ty mikroorganismy. Takové samozřejmě existují, rostliny si je vyrábějí, takzvané esenciální oleje neboli silice. Jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
17: V atmosféře.
16: Vyvíjíme obaly, do kterých dáte tyhle ty plodiny.
18: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Kdybychom do nich ale chtěli dát cibuli nebo česnek, museli by být dobře prodyšné a těkavé silice by z nich rychle vyprchaly. Výzkum proto dále pokračuje. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
15: Trvanlivost zeleniny nezávisí jen na tom, jaký skladujeme doma. Důležité je i to, co se s rostlinou dělo předtím. Podle odborníků se tak trvanlivost může rok od roku výrazně lišit. A více nám k tomu řekne přímo autor předchozí reportáže Martin Srb. Zdravím tě.
17: Dobrý den.
15: Co se děje teď v horkém počasí se zeleninou, která je ještě na polích anebo v zahradách?
17: Pro tu zeleninu, co právě teď dozrává nebo u které přišel čas sklizně, to je ideální situace, tedy z hlediska té rostliny. Zase platí, že co je dobré pro rostlinu, nemusí být příjemné pro lidi, kteří v tom horku musí být venku pod slunečním žárem. A právě za takového jasného dne mi to na univerzitním poli ČZU potvrdil Pavel Klouček.
16: Letošní sezona zatím je na ty podmínky velice dobrá, na tyhle ty zeleniny, brambory a tak dále, protože je sice sucho, to je pravda, ale pakliže jsou pozemky zavlažované, tak to samozřejmě tolik nevadí a zároveň v té době sklizně těch hlavních plodin neprší, nebo ne minimálně dlouhodobě.
15: Velmi horko jsme měli také na konci června. Co to udělalo s úrodou?
17: To nejnápadnější, co se stalo, je, že všechno zraje o něco dřív. Pavel Klouček mi říkal, že se to mezi jednotlivými roky může lišit až o týdny. Ale celkem za to se v poslední době sklizeň opravdu posouvá do dřívější doby. Jestli horko tu úrodu zničí nebo nezničí, to záleží na tom, jak kdo zaléval. Ideální je samozřejmě napřed, aby byla ta rostlina dostatečně zavlažovaná a potom, aby na sluníčku všechno hezky dozrálo. Podle vědce by bylo mnohem horší, kdyby dlouho pršelo v době sklizně. Tím by se totiž celé úrodě zkrátila trvanlivost.
16: Máte sklízet a máte dlouhodobě deštivé počasí, tak se vám tam namnoží zejména houby a bakterie. Vy to potom nemáte jak ideálně dosušit většinou. Jsou sezóny, kdy opravdu zvlášť cibule, česnek, brambory je extrémně těžké potom jako skladovat.
15: A dá se ještě zelenina ve vlhku zachránit?
17: Ano, dá. Tedy není to přímo téma, které bychom řešili v těchto těch dnech, ale kdo ví, jak dopadne ta letošní sezona ještě. Na tom, jestli se dá Jestli se dá zachránit, tak to záleží hlavně na tom, co se s ní děje po sklizni. Třeba cibule by se měla krátce slušit na slunci a potom dosoušet několik týdnů v provětrávaném přístřeší. Ve vlhkém počasí bychom si tedy asi museli pomáhat technikou. I brambory potřebují napřed vydýchat nadměrnou vlhkost, než je uložíme do toho doporučovaného chladného sklepa. Všechno to chce čas a trpělivost na straně zemědělců nebo zpracovatelů, jenomže proti tomu tlačí trh. Zkrátka my spotřebitelé, my konzumenti podle odborníků chceme mít zeleninu brzy na pultě.
15: Takže za to nemohou ani tak spěchající zelenáři, ale my zákazníci.
17: Spotřebitelské statistiky to bohužel ukazují, říká Pavel Klouček.
16: Zelenina je část potravin, s kterou se nejvíce plýtvá, nejvíce se vyhazuje, prostě protože je čerstvá a dost často ji prostě v domácnostech neumíme uskladnit. Nejvíc totiž vyhazujeme my jako spotřebitelé.
15: Martine, a ještě na závěr, jak bychom to mohli zlepšit?
17: Třeba tím, že budeme rozlišovat mezi zeleninou, která je čerstvá na přímou spotřebu, a jinou zeleninou, která je k uskladnění, když si to pořádně prohlédneme a rozhodneme. Třeba v horkých dnech si nebudeme dělat velké zásoby, některou zeleninu můžeme i zamrazit, a také můžeme zlepšit situaci tím, že budeme pozorní. Když si všimneme, že se něco někde začíná kazit, tak odborník radí co nejdřív odstranit ten jeden napadený kus. Je možné, že to stihneme ještě dřív, než se ty mikroby nebo roztoči dostanou do ostatních kusů, tím můžeme tu trvanlivost prodloužit. A proto je také lepší skladovat zeleninu po menším množství a ne všechno v jednom prostoru.
15: Doporučuje Martin Srb z naší vědecké redakce, se kterým se ještě ve Vědě Plus uslyšíme. Moc děkujeme, naslyšenou.
17: Zatím naslyšenou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Věda Plus stále s vámi a je tu další téma. Mezi oběťmi veder v Evropě převažují ženy. Vyplývá to ze studií z posledních let. Podle některých vědců ovšem není důvodem biologie, ale věk, pracovní prostředí a nerovný přístup k odpočinku. Z detaily je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
15: Jak víme, že ženských obětí veder je víc, protože data přeci o úmrtnosti kvůli horku nejsou přesná?
2: To je pravda, používají se statistické modely, srovnání běžné očekávané úmrtnosti a počtem úmrtí během vlny veder. Ale ten vzorec vyšší úmrtnost žen ve vedru je v posledních letech patrný. Píše o tom server německé stanice Deutsche Welle. Cituje studii, která vychází z dat o úmrtnosti v 35 zemích. A podle té studie zemřelo před 4 lety v rekordních vedrech o 56% víc žen než mužů. Ale měli bychom vzít v úvahu, že ve starší populaci převažují ženy a ve vedru jich umírá víc, jednoduše proto, že je jich víc. Tak ten genderový nepoměr obětí horka vysvětluje německý vládní institut Roberta Kocha.
15: A ohrožuje vedro víc ženy nebo muže?
2: Nepatrně víc ženy, jak uvedla epidemioložka Alexandra Schneiderová z Helmholtzova výzkumného centra v Mnichově. Podle ní jsou nejvíc ohrožené starší ženy s onemocněním srdce, protože s věkem stoupá riziko kardiovaskulárních chorob. Hormony podle Schneiderové taky mají určitou roli, ale jejich hladina se během života mění, takže jak kdy podle věku. Naproti tomu zastánci hypotézy, že ženy jsou zranitelnější právě kvůli hormonům, poukazují na to, že ženské tělo není moc vybavené pro extrémní vedro.
15: No ale čí tělo je vybavené pro extrémní vedro?
2: To nám Deutsche Welle nepoví. Za to se dozvíme, že ve srovnání s muži se ženy míň potí, taky mají víc tělesného tuku a to má vliv na termoregulaci a vnitřní teplotu těla přirozeně zvyšuje ženský hormon progesteron. Na tom stojí ta hormonální teorie. Ale zmíněná epidemioložka Schneiderová patří k těm, co tvrdí, že biologii to nebude. Hlavní důvod, proč vedro dopadá hůř na ženy, vidí v životních podmínkách a v sociálním prostředí žen. A podobný názor má i kineziolog, tedy odborník na mechanické zákonitosti pohybového ústrojí, Toby Mindl z kanadské Brookovy univerzity. To, jak snášíme vedro, ovlivňují podle Mindla faktory jako věk, velikost těla, kondice a obvyklé aktivity bez ohledu na pohlaví.
15: Věk a kondice, to je asi jasné, ale jaký vliv má pracovní prostředí a přístup k odpočinku?
2: Britský sociální geograf Laurie

0: Muž zpravidla odpočívá, žena ne. Stará se o děti, o domácnost, vaří, uklízí. A tady já mám tři tečky, protože tak popsal zjištěnou realitu britský sociální geograf Parsons.
1: Říká Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A ve Vědě plus už probereme klima. Atmosféra má stále větší žízeň a právě to vysvětluje, proč Evropu trápí stále silnější sucho. I to zjednodušeně řečeno vyplývá z nové analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, která zkoumá vliv klimatických změn na konkrétní extrémní projevy počasí. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty podle výzkumníků zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Na studii se jako jediný český vědec podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity.
2: Tady, když se nadhneme, tak vidíme, jak část ta řetiště je obnažená. Je vidět, že ten průtok je teď poměrně nízký.
3: S hydrologem Oldřichem Rakovcem teď pozorujeme Unětický potok, jeden z přítoků Vltavy. Kameny, které bývají pod hladinou, jsou na suchu a kořeny stromů vykukují z vody.
2: Pršelo málo na jaře, ale když si to sečteme třeba na nějakých 3 nebo 6 měsíců, jsou to velice nízká čísla, ale zase nejsou tak jako extrémně nízká. Ale co je naopak jakoby velká změna, kterou můžeme přičíst klimatické změně, je to, že ta atmosféra je žíznivější a tím pádem rychleji nasává tu vodu a ztrácí se z vegetace, z půdy i z otevřených koryt řek a jezer.
3: Právě tady se tedy vypařilo velké množství vody, ale to neplatí jenom pro ty malé potůčky, ale i pro větší řeky.
2: Přesně tak, tento obrázek není pouze ukázkou jednoho malého povodí zde uprostřed středních Čech, ale ten region, který je zasažený, má opravdu velké evropské měřítko. Je to střední Evropa, je to východní Evropa. Na Dunaji musí zastavovat lodní dopravu, protože je velice málo vody v korytech řek. Podobná situace i na řece Rýn, kde také se musí snižovat zátěž lodí pouze na 10% a tím pádem ta cena té dopravy lodní se velmi zvýšila.
3: Zjištěním nové studie je tak to, že hlavní příčinou sucha je horko. Pokračuje jedna z jejich autorek, klimatoložka Sarah Kew z Nizozemského královského meteorologického ústavu.
4: Evropská léta se rychle mění. Naše studie ukázala, že hlavní příčinou sucha už není nedostatek deště, ale extrémní horko. To odpařuje vodu z půdy mnohem rychleji, než by tomu bylo bez klimatické změny. Jinými slovy, klimatická změna proměňuje období, která bychom dříve zvládali bez větších problémů, v těžká sucha. Pokud bude oteplování pokračovat, mohou se podobná sucha stát běžnou součástí evropského klimatu.
3: Vědci spočítali, že v západní Evropě je letošní půdní sucho kvůli klimatické změně přibližně 5x pravděpodobnější než ve světě bez vlivu člověka. Ve východní Evropě je to dokonce zhruba 10x. Jak se letošní sucho promítlo do českých řek, zkoumal pro mezinárodní tým právě Oldřich Rakovec. Analyzoval jejich průtoky za posledních 75 let a výsledkem je i jeden z varovných příkladů celé studie. Řeka Labe.
2: Koukal jsem se, jak rok 2026 je horší nebo lepší v porovnání s ostatními známými roky, kdy nastalo hydrologické sucho, jako například rok 2018, 2022 nebo 2025. Například ten průtok na Labi na jaře, duben, květen, červen, když si spočítáme ten průměr, tak je to nejnižší hodnota v porovnání s těma ostatními roky.
3: Podle vědců proto bude stále důležitější vracet vodu zpátky do krajiny, tedy obnovovat mokřady, říční nivy nebo zlepšovat vsakování vody do půdy, protože nejde jen o to, kolik vody spadne z nebe, ale kolik jí dokážeme v krajině udržet, než ji stále žíznivější atmosféra zase vysaje. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Vědo plus a je tu další téma. Brněnská hvězdárna dnes zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Česko-americký vědec Václav Otakar Kostroun skoro před 50 lety namluvil jeden ze vzkazů pro kosmické sondy Voyager.
5: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
1: To byl hlas pana Kostrouna z roku 1977. Tým lidí z brněnské hvězdárny se za ním letos vydal do Spojených států. O jeho pozdravech pro vesmír i pro současné Česko teď budeme mluvit s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Hezký den ještě jednou.
6: Dobrý den ještě jednou.
1: Proč se hvězdáři za panem Kostrounem vydali právě teď?
6: Oni to měli v plánu už delší dobu, ale letos se to výjimečně hodí proto, že sonda Voyager 1, oni byli dohromady dvě, ona na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země.

0: to je, když to velmi zaokrouhlím, skoro 26 miliard kilometrů, nebo 25,9 miliard, jsou to desítky miliard kilometrů. Ten signál od sondy až k Zemi letí celých 24 hodin. To je tedy jedno výročí, které teprve nastane, a druhé, které bude o trochu později, je pozemské. Panu Kostrounovi totiž bude v prosinci 88 let. Většinu svého života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak můžeme slyšet v nahrávce Brněnské hvězdárny.
1: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali. Ale ještě radši jsem, že můžu mluvit česky k vám v České republice.
2: Jak se vůbec jeho hlas dostal na nahrávku pro kosmickou sondu?
0: Byla to taková souhra mnoha okolností. Autoři sondy, američtí vědci s Carlem Saganem známým, chtěli poslat do vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce, nebo pokud žádní nejsou, tak minimálně jako takovou památku na lidstvo. Ta nahrávka je na malé pozlacené gramofonové desce, na kterou se nevešel příliš dlouhý záznam. Takže tehdy potřebovali sehnat skutečně krátké vzkazy v nejrůznějších jazycích, vzpomíná opět Václav Kostroun.
1: Já jsem byl ve své laborce a asi kolem 4. hodiny odpoledne dostal telefon od jedné známý a ona věděla, že mluvím česky. Říkala mě, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal něco tam jako milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
0: Byl to takový plán B. Odborníci z NASA totiž napřed oslovili Organizaci spojených národů, kde samozřejmě bude těch jazyků mnoho, ale prý od nich dostali příliš dlouhé projevy. Místo toho proto začali narychlo schánět lidi, třeba právě na univerzitách, aby promluvili různými jazyky. Nakonec sehnali ukázky 55 jazyků, včetně češtiny, nejvíc zastoupené asijské a evropské. No a to, že o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, tak to bylo opravdu veliké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník Hvězdárny a planetária v Brně a spoluautor této nahrávky Tomáš Přibyl.
3: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, naštěstí mohl, naštěstí netřískl telefonem. Pan Kostroun byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
0: Ten vzkaz do vesmíru, vzkaz na miliardy let dopředu, tak sice vznikal velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by na svých slovech do dneška nic neměnil.
2: A proč je nahrávka právě na gramofonové desce?
0: Protože je to trvanlivý záznam. Před 50 lety to už byla sice, řekněme, doba magnetofonová, ale magnetický záznam by nevydržel v kosmickém záření. Ty částice letící nabité by ho rychle smazaly. Ta gramofonová deska je skutečně mechanický záznam, který vydrží, je pozlacená, trvalý materiál, a k té desce vědci přibalili i jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát.
2: Je šance, že ji objeví nějaká vzdálená civilizace a zkrátka pustí tu desku.
0: To se neví, ale jestli se to tak stane, tak my se toho tady určitě nedožijeme. Samozřejmě zazněly i obavy, co když ji najde někdo s nepřátelskými úmysly, vystupuje zemi, bude chtít zaútočit. Nevíme. Ty sondy Voyager 1 a 2 ale krouží ve stále větších spirálách pořád kolem sluneční soustavy a podle výpočtu to potrvá desítky tisíc let, než budou aspoň někde na půl cestě mezi sluneční soustavou a nějakou jinou hvězdou. Jinak řečeno, budou pořád i od té jiné hvězdy hodně daleko. Odborníci ovšem říkají, že ta deska a další památky na lidstvo tam vydrží až miliardy let, včetně toho vzkazu v češtině, kde pan Kostroun přeje přátelům vše nejlepší, včetně obou hř českých.
2: Nejen o něm jsme mluvili s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Víc než stovka cizinců z pěti kontinentů se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se ale také seznamují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu se zájmu anebo jako jazyk svých předků.
4: V tomto bloku zopakujeme minulý čas a já se zeptám, co jste dělali o víkendu?
5: Ingrun, pamatuješ si?
6: Samozřejmě se pamatuju. O víkendu jsme přijeli
7: z Rakousku do Olomouci.
8: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu.
9: Mám tady studenty z různých koutů světa, například z Mexika. Mám tady naše sousedy z Rakouska, z Německa, ale také je tady studentka z Tajvanu nebo student z Anglie.
8: Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
9: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Což já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus, ty si ale slepice.
8: To, že nejtěžší v české výslovnosti je hláska ř, je podle lektorky mýtus. Problematičtější je podle ní h nebo ch.
9: Třeba i můj profesor, který učí v Katovicích na univerzitě, tak do dneška říká ahoj holky, i když je to člověk, který je bohemista, tak to h mu dělá stále problémy.
8: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
10: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu. Rád se učím gramatiku, vidím tady ve škole, že gramatiku znám.
8: Víte, co to je jazykolam?
10: Ano, ale nepamatuju.
8: Strč prst skrz krk.
10: Strč prst skrz krk.
8: To pro Javiera ze španělského Toleda, nováčka na letní škole češtiny, už to bylo horší.
11: Strč prst skrk. Nevím.
8: Vysvětluje mi i důvod, proč přijel.
11: Protože miluji jazyky. Já už mluvím jasně španělsky, italsky, anglicky, turecky, německy a chtěl jsem se naučit slovanský jazyk.
8: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
11: Co máte dneska na denní menu?
8: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
11: Miluju svíčkovou, smažený sýr, tvarůvky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
8: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovací její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Ve Vědě Plus jsme tady teď zavítali i na Olomouckou univerzitu a na letní školu slovanských studií. O studium českého jazyka je stále velký zájem. A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
12: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
13: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
14: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
14: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Rýn nebo Dunaj se dál potýkají s rekordními poklesy hladiny. Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s Davidem Kempfem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Knihovna Václava Havla změní své jméno Radiožurnálu, to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
16: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
15: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Radiožurnálu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek za ODS, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. Zítra můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. S nízkou hladinou se potýká taky Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvytíženější silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice se můžou tvořit kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov i v opačném směru na Opavu.
17: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finišerů. Dělníci pracují i v noci.
18: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
17: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
18: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
17: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
19: Poprvé na led před novou sezónou hokejové Tipsport Extraligy dnes vyjeli 4 kluby Litvínov, Kometa Brno, Kladno a Plzeň. Litvínovští už trénovali i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem, který odehrál jako defenzivní specialista 9 sezón v NHL. V severočeském klubu ale dostane ofenzivnější roli a podle trenéra Roberta Reichla bude mít na hru týmu velký vliv.
20: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který v 6 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
19: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Olejnikovovou vyřadila po setech 2x6-4 a příště vyzve světovou pětku Rusku Andrejevovou.
1: Překážka na D1 u sjezdu na Rousínov a neprůjezdná silnice na Českokrumlovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Humpolcem už uklizeno. Na kilometru 84 byl na dálnici nepořádek. Silničáři odjeli a odvezli i značení. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stojí dvě nákladní auta. 215. kilometr blokují krajnici, něco tam opravují, značení kolem vozidel blokuje část pravého pruhu. Opatrně vybočuje se vlevo. V Brně na městském okruhu v Černovické ulici komplikace. Na křížení s Ostravskou nefunguje světelná signalizace. A na Českokrumlovsku je neprůjezdná trasa Mirkovice-Markvartice. V úseku odklízí spadlý strom, to omezení by tak nemělo trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Proč generální prokuratura vydala pokyn, váš pokyn, k zastavení trestního stíhání ve věci výbuchu na dole Pluto, ke kterému došlo v roce 1981?
1: Na nic takového si nevzpomínám. Do funkce generálního prokurátora jsem byl jmenován v květnu 1988, předchozí generální prokurátor náhle zemřel a tak mi nikdo agendu nepředával. Když jsem do funkce generálního prokurátora nastupoval, dostal jsem dva koncepční úkoly. Zprávu o dodržování socialistické zákonnosti v Československé socialistické republice pro federální shromáždění a soubor opatření pro prohloubení prokurátorského dozoru pro předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Proto jsem se ke konkrétním věcem ani nedostal.
2: Tak to odpovídal vyšetřovateli z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu někdejší generální prokurátor Ján Pěščák v únoru roku 2000. Tehdy bylo obnoveno vyšetřování důlního neštěstí z roku 1981. To nemělo v historii obdoby. Na jeho konci bylo 65 mrtvých horníků. A výslech bývalého prokurátora Pěščáka pokračoval.
0: Mám tomu tedy rozumět tak, že jste se tehdy vůbec neseznámil s vyšetřovacím spisem ve věci výbuchu na dole Pluto?
1: Ano, spis takového rozsahu jsem nikdy jako generální prokurátor Československé socialistické republiky nečetl. Ze zákona o prokuratuře jsem ani žádný takový spis číst nemohl.
0: Z pokynu generálního prokurátora bylo odborem dozoru v přípravném řízení generální prokuratury uloženo krajské prokuratuře v Ústí nad Labem zastavit trestní stíhání obviněných. Můžete se k tomu vyjádřit?
1: Myslím, že tehdy došlo k určité deformaci ze strany pracovníků odboru dozoru generální prokuratury Československé socialistické republiky, neboť generální prokurátor nebyl oprávněn žádný takový pokyn vydat. Pro časový odstup si již nevzpomínám. Myslím ale, že jsem o té věci nebyl informován.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Předmětem vyšetřování byly události 3. září roku 1981 na Mostecku v Litvínovském hnědouhelném revíru Mostecké pánve. Co se tam tehdy stalo? Otázka pro hosta pořadu, policejního historika magistra Radka Galaše.
3: 3. září 1981 došlo k velké důlní tragédii, kdy při výbuchu v dole Pluto zahynulo 65 horníků.
2: Jak se to mohlo stát?
3: Na první dojem to působilo tak, že došlo k výbuchu metanu v dole, což se ale ukázalo jako mylná představa.
2: Jedním z tehdejších záchranářů, který pracoval na tamním dole, byl Jaroslav Richter. Tak to vzpomínal na tehdejší dění pro deník CZ.
4: V té chvíli jsem byl ve sprše a nic neslyšel. Tekla na mě voda a chlapi vedle mě se jako vždy hlasitě bavili. Pak přiběhl do sprch kolega v civilu, který chtěl jít na nohy, bala zavolal. Kluci, bouchlo Pluto. Nevěřili jsme mu. Jenže najednou přestala téct voda. A nám došlo, že má pravdu.
2: A záchranář Jaroslav Richter pokračoval.
4: První čety prošly šachtu a zjistili, kde jsou živí a mrtví. Pak jsme dole jen zazdívali a do centra nešli, protože tam vznikl velký oheň. Byla to malá šachta, kde se všichni znali. Pracovali jsme tam spolu léta. Denně jsme byli ve styku a myli si záda. Tenkrát nebyla taková fluktuace jako teď. Panika byla obrovská. Dost lidí nechtělo fárat a báli se i někteří záchranáři. Nebylo výjimkou, že profík vykonal svou práci a pak se zhroutil, protože to psychicky nevydržel.
3: V 15 hodin 33 minut se ozval první silný výbuch. Po něm následovala série dalších menších a začalo kolabovat elektrické vedení, větrání v dole a skolabovalo na chvíli i operační středisko. To samozřejmě vyvolalo okamžitě poplach a byli aktivováni záchranáři, kteří byli na každém dole. V 16 hodin a 5 minut což znamená zhruba půl hodiny po události, už dolů sfárala první četa báňských záchranářů.
2: Kolik horníků v dole bylo?
3: 105 horníků, část byli záchranáři, kteří zde likvidovali 4 zápary, o kterých ale většina té směny vůbec nevěděla.
2: Co to byly ty zápary?
3: Zápar je vlastně samovolná oxidace uhlí, která je přirozená, ale musí se likvidovat a nesmí přesáhnout určitou teplotu, aby nedošlo k zahoření tohoto uhlí. V závěru bylo zjištěno, že příčinou byl výbuch prachu, který byl v prostředí v dole.
2: A teď si pojďme říci, kolik lidí byli záchranáři schopni ještě zachránit, jak probíhalo hledání a nacházení dalších mrtvých těl a podobně.
3: Zachráněno hned na počátku bylo 39 horníků. Ti vyfárali zhruba v 16 hodin 45 minut. Pak už bohužel záchranáři dohledávali pouze mrtvé. A to dohledávání ale trvalo 4 měsíce.
2: Pamětník Jaroslav Richter, jeden ze záchranářů tamního dolu, vzpomínal, že poté už jenom zazdívali. Jak tomu rozumět?
3: Já jsem fáral na dolech s pamětníky, kteří zde přímo zasahovali. A oni mi vyprávěli totéž. V podstatě šlo o jednu jedinou věc a to byla prevence. V této situaci hrozily další a další výbuchy. Znamená to, že by došlo nejenom k devastaci vybavení dolu a znemožnění dalších záchranných prací, ale hrozily i další oběti na životech. Proto bylo místy rozhodnuto, že budou postaveny zdi. To znamená, že některé chodby, kde byl vysoký obsah prachu, tak byly prostě zazděny. Bez ohledu na to, zda za tou zdí ještě někdo žije.
2: Zbouraly se ty zdi někdy?
3: Já se přiznám, že takovýto záznam jsem nenašel, ale vzhledem k tomu, že z dolu vyprostili všechny oběti, tak předpokládám, že po určité době ano.
2: A začal se hledat viník.
3: Ale bylo to nesmírně komplikované a velmi obtížné. Vemte si, že jako první se při takovémto neštěstí jde po záznamech bezpečnostních techniků, kteří vědí, jaká je situace v dole. Hned první zjištění bylo, nemůžeme najít knihy o bezpečnosti práce pod zemí. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat dál. Ztrácely se důležité dokumenty už v samotném začátku.
2: Kdo řídil vyšetřování?
3: Vyšetřování řídila krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem. Samozřejmě byli přiděleni vyšetřovatelé, ale ti měli velmi těžkou úlohu, protože stáli před místem činu, na kterém nikdy v životě nebyli. Navíc, aby mohli na toto místo činu, tak museli být speciálně vycvičeni.
2: Jak dlouho takové vycvičení trvalo? To během té doby nikdo nevyšetřoval?
3: Takovéto cvičení nebo vycvičení trvá řadu měsíců. Ti policisté, aby mohli pod zem, tak museli absolvovat zkrácený výcvik báňské záchranné služby, včetně práce v dýchacích přístrojích v prostředí, které pro ně bylo absolutně neznámé.
2: S jakými odborníky kriminalisté spolupracovali?
3: Spolupracovali se všemi možnými odborníky typu geologů, důlních techniků, specialistů, jakého odborníka oni si řekli, kterého potřebovali podle těch konkrétních zjištění, toho dostali.
2: Obtížné podmínky vyšetřování tohoto důlního neštěstí popsal po necelém roce, bylo to v červenci 1982, ve svém hlášení vedoucí dokumentace hasičského sboru Jaroslav Semecký.
0: Při prováděných průzkumech v uzavřených oblastech dolu Pluto byla prováděna prvotní dokumentace v inertizovaném ovzduší a ve vysokých teplotách. Filmy byly zpracovány na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem mnohem později a tak teprve při zpracování bylo zjištěno, že z pořízených 12 záběrů mohlo být použito pouze několik přijatelných snímků. Vzhledem k vysoké teplotě a nepříznivým klimatickým podmínkám došlo při zpracování negativů k odloupnutí emulze od filmové podložky a tím byl film znehodnocen a dokumentace není provedena.
2: Jaké byly výsledky vyšetřování? My jsme slyšeli v dané zprávě, že to trvalo víc než rok.
3: Trvalo to velmi dlouho a bylo několik vyšetřovacích verzí. Mezi ně patřila ku příkladu exploze metanu. Problém ovšem spočíval v tom, že důl Pluto nebyl plynující důl, takže tam metan nebyl. Další bylo nedodržení technologických postupů, zvýšená míra prachu, porušování bezpečnosti práce. Celá řada verzí byla postupně vyvrácena.
2: A nakonec zůstala jedna jediná, poslední vyšetřovací verze. A takto byla popsána.
5: Ke vzniku mimořádné události na dole Pluto 2 došlo iniciací uhelného prachu, jehož rozvíření bylo způsobeno neočekávaným závalem na komoře 4107/11, který byl způsoben buď geomechanickým jevem nebo porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a nebo porušením technologických postupů.
2: Bylo způsobeno. Tento trpný rod nám může naznačovat, že snad nikdo za nic nemohl. Ale poslechněme si kriminalistický závěr.
0: Všechna uvedená zjištění a charakterizující nedostatky v systému boje proti prašnosti v dole a dalších souvisejících opatření, ať již technických nebo kontrolních, byla známa i orgánům koncernového podniku DVUZ a OBU a vytvářela již delší dobu před výbuchem na dole Pluto 2 stav rovnající se obecnému ohrožení ve smyslu trestního zákona.
2: Orgánové tedy informováni byli, ale pojďme si daný text přeložit. Co se skrývá pod zkratkami, které jsme slyšeli, DVUZ a OBU?
3: Zkratka DVUZ znamenala Doly vítězného února v Záluží, koncernový podnik. To znamená to nejvyšší podnikové vedení, a OBU je okresní báňský úřad, čili úřad, který dozírá na bezpečnost práce v báňských provozech.
2: Věděli konkrétní lidé z těchto konkrétních institucí to, co bylo v kriminalistickém závěru, že se tam už nějaké problémy objevovaly?
3: Ano, věděli to. Věděli o vysokém procentu prachu, které vznikalo díky zanedbávání některých čistících pracovních činností na úkor těžby.
2: Zajišťovali nějak bezpečný provoz? Řešili to nějak?
3: Prakticky to neřešili vůbec, protože přednost dostávala výtěžnost dolů a plnění socialistických závazků před bezpečností mužstva.
2: Celé vyšetřování trvalo dlouhých 5 let. Kriminalistický závěr jednoznačně určil odpovědné osoby a viníky a měl začít proces potrestání daných lidí. 9. června roku 1986 generální prokurátor České socialistické republiky Jaroslav Krupauer píše svému nadřízenému, tím byl generální prokurátor celé Československé socialistické republiky, tedy federace.
5: Považuji za odůvodněný návrh, aby okresní prokurátor v Mostě podal obžalobu na odpovědné pracovníky dolu, po případě koncernového podniku Doly vítězného února v Záluží a obvodního báňského úřadu v Mostě.
3: Mělo být obžalováno celkem 11 osob. Zpravidla se jednalo o vedoucí pracovníky výroby, inspektora bezpečnosti práce, vedoucího větrání závodu, ředitele závodu, dokonce ředitele útvaru řízení výroby, obvodního báňského inspektora a další osoby, které byly obviněny z trestného činu obecného ohrožení a hrozil jim trest v rozpětí odnětí svobody od 3 do 10 let.
2: Takže se zdálo, že viníci budou opravdu potrestáni.
3: To první zdání takové skutečně bylo, ale realita taková nebyla. Do věci se vložila Státní bezpečnost a Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky. Na každého nacházeli kompromitující materiály ve snaze diskreditovat jejich znalecké posudky a tím pádem zpochybnit celý proces.
2: Ale někdo jim musel dát takový pokyn.
3: Předpokládám, že tento pokyn přišel z ústředního výboru komunistické strany.
2: A z jakého důvodu?
3: Je to jednoduché, bylo potřeba plnit závazky sjezdu a nikoliv poukazovat na chyby soudruhů, kteří to dělali v dobré víře, protože chtěli vyšší výtěžnost dolů.
2: Takže politické zadání vyrubat co nejvíce uhlí na počest 16. sjezdu komunistické strany Československa mělo větší hodnotu než 65 mrtvých lidí a celá tragédie a ti, kteří za to byli odpovědní?
3: Je to přesně tak a oni v podstatě považovali za dostatečné to ubohé odškodnění, které dostali vdovy a děti po mrtvých hornících. Pohybovalo se v řádu nižších tisíců.
2: Co se dělo dál?
3: Celý spisový materiál byl de facto zapečetěn. Bylo to 10 000 stran textu, 20 000 stran další dokumentace a ty všechny byly zavřeny prostě v Mostě a nikdo k ním neměl přístup.
2: Přesto dozorový prokurátor Miloslav Holubec, stejně jako generální prokurátor ČSR Krupauer, ostatně slyšeli jsme jeho pokyn k podání obžaloby z června roku 86, vyčkávali, že dojde k nařízení soudního jednání. Pro toto jednání bylo důležité, jaké bude stanovisko generálního prokurátora Federativní Československé socialistické republiky Pěščáka. A ten 7. června roku 1988 napsal dopis. Adresátem byl tehdy sám generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Milouš Jakeš. Důležité je podotknout, že opět i na tento dopis se čekalo další 2 roky.
1: Vážený soudruhu, generální tajemníku, z pokynu soudruha Vladimíra Blechty, vedoucího oddělení státní administrativy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jsem se podrobněji seznámil se závěrečnými materiály souvisejícími s vyšetřováním katastrofy na dole Pluto 2 v Louce u Litvínova, jakož i s návrhem na podání obžaloby proti osobám, které měly zavinit tuto rozsáhlou mimořádnou událost. Stotožňuji se s názorem, že se nepodařilo hodnověrně prokázat zejména příčinnou souvislost mezi jednáním osob, proti nímž bylo vedeno trestní stíhání, a následky důlního neštěstí. Získání dalších důkazů není možné pro velký časový odstup 7 let a vzhledem na charakter katastrofy. Devastace na místě činu, přímí svědkové zahynuli a podobně. Proto po konzultaci považuji za správné zastavit trestní stíhání.
2: Pak už to šlo ráz na ráz. Po 10 dnech vedoucí odboru Milan Fischer napsal dopis krajskému prokurátorovi v Ústí nad Labem Jaroslavu Čechovi.
6: Vážený soudruhu, sděluji ti, že generální prokurátor ČSSR vyslovil souhlas s předloženým nástinem usnesení o zastavení trestního stíhání proti obviněnému. A souhlasil rovněž s přijetím souboru preventivních opatření, která odpovídají závěrům jednání na Severočeském krajském výboru Komunistické strany Československa v Ústí nad Labem dne 8.7.1988.
2: Krajský prokurátor Jaroslav Čech po pár dnech vydává usnesení, bylo to 31. srpna 1988, ve kterém píše.
6: Trestní stíhání všech 11 obviněných se zastavuje, neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchali obvinění. Výsledky vyšetřování odůvodňují závěr, že skutek, pro který byly obvinění stíháni, je trestným činem. Avšak vzhledem k tomu, že ani po provedení všech dosažitelných důkazů nebyla jednoznačně prokázána příčinná souvislost mezi jednáním obviněných a nastalým následkem, zůstaly pochybnosti o jejich zavinění.
3: Můžeme to shrnout tak, že strana rozhodla a tím to skončilo.
2: Skončil tím celý příběh neštěstí a vyšetřování a potrestání viníků na dole Pluto?
3: Řekněme, že pro 80. léta určitě ano. Ale v roce 2000 přichází nová iniciativa.
2: A to Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Předvolán v rámci vyšetřování byl také někdejší generální prokurátor Ján Pěščák. V úvodu pořadu jsme slyšeli jeho odpovědi a také jakousi argumentaci. Nebylo absurdní, když tvrdil, že on vůbec nebyl oprávněn žádný pokyn k zastavení trestního stíhání vydat a stejně tak tvrdil, že o té věci nebyl informován a pak to korunoval slovy, že si vlastně nevzpomíná, že by daný dokument vůbec podepsal.
3: Samozřejmě, že to absurdní bylo. A z jeho výpovědi podotýkám, že to byl generál Sboru národní bezpečnosti mimo jiné. Vyplynuly i další absurdity. Jemu byl předložen dopis Miloši Jakešovi s jeho vlastnoručním podpisem a on tvrdí, já si to nepamatuji. On si v podstatě po pár letech v úvozovkách nepamatoval neštěstí s 65 mrtvými, u kterých rozhodl o tom, že celé trestní řízení zastaví.
2: Je vůbec možné na takové absurdní kličce toto řízení zastavit, poněvadž byla vyslechnuta řada svědků. Byl dokonce podán návrh na obnovu řízení. Jak to pokračovalo?
3: To pokračování už tak veselé úplně nebylo. Státní zastupitelství, kam ta iniciativa doputovala, neshledalo důvody k obnovení řízení. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu s tímto nesouhlasil a podal podnět k vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkumu. Ani ten však nedopadl a i vrchní státní zastupitelství nerozhodlo o pokračování nebo obnově trestního řízení.
2: A teď si řekněme proč. Nechyběly důležité dokumenty, které byly záměrně zničeny na počátku těch 80. let?
3: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu celou řadu těch chybějících materiálů doplnil a našel. Doplnil výpovědi i bývalého ministra průmyslu a obchodu a dalších. Takže tady bych to jako příčinu přímo neviděl.
2: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán? A stejná otázka pro hosta pořadu, policejního historika, magistra Radka Galaše.
3: Rozhodně za tyto skutky měl být potrestán a mělo být prokazatelně potrestáno 11 zodpovědných lidí.
2: Jak si vysvětlit, že v 80. letech klíčové bylo hlavně vyrubat uhlí a splnit plán? Lidské životy, lidské zdraví, stejně jako připomeňme i životní prostředí, to se dostávalo do zcela podružné role, ale že ani po pádu komunistického režimu, vždyť vystoupení bývalého generálního prokurátora Pěščáka byl vlastně výsměch či plivanec do tváře pozůstalým, že to bylo takto smeteno ze stolu i v té době.
3: Jsem přesvědčený o tom, že rozhodování po roce 2000 bylo otázka pohodlí a lenosti. Doslova a do písmene. V 80. letech to byla věc úplně jiná.
2: Mělo by ještě nějaký smysl, pokud by byla právní možnost obnovit trestní stíhání?
3: Já mám obavu, že ta právní možnost tady není. A proto jsou tady historici a rozhlas, aby se všichni dozvěděli o tom, jak skutečně tento případ byl vyšetřen a jak byl ukončen. Osobně se domnívám, že každý skutek by měl být potrestán, anebo alespoň konstatována vina. Nejde o to, aby ti lidé skončili ve vězení, ale jde o to, aby soud řekl, ty jsi vinen smrtí 65 horníků.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámil to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let. Věc je tak promlčená. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Levit Roll u jezera Most. Zhruba 1600 odvedenců dnes v Dánsku nastoupilo nově prodlouženou povinnou vojenskou službu. Ta bude trvat 11 místo dosavadních 4 měsíců, informovala o tom agentura Reuters. Dánsko se chystá koncem tohoto měsíce brance poprvé nasadit do Grónska. A začal festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posilují bezpečnostní opatření. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles už projevilo 12 milionů lidí z celé planety. Zájemci jsou ze všech 50 států USA a z dalších 200 zemí světa. V první fázi si zatím lístky pořídili 4 miliony lidí. Američtí pořadatelé o tom informovali před blížící se druhou vlnou prodeje vstupenek na olympiádu.
3: Omezení na D1 na Vyškovsku a nehoda u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov stále stojí dvě nákladní auta. Kilometr 215 na krajnici kvůli opravám značení kolem vozidel blokuje část pravého pruhu, takže opatrně vybočuje se vlevo. U dálnice D3 na Táborsku směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo u exitu 107 Třeboň směr jízdy Praha pod dálnicí mezi sjezdem a nájezdem. Na Opavsku pozorně na trase Košetice Velké Hraltice v úseku narazilo auto do stromu. Nehodu šetří policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Před námi je jasná a teplá noc, teploměr ukáže 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle 14. Zítra pak bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 3. srpna, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
5: Poznat predátora není vůbec snadné. Bývá oblíbený mezi dětmi, které k němu mnohdy vzhlížejí.
6: Se záměrně jako do pozic vedoucích nominovali mladí, hezčí, pohlední muži, kteří potom na ty mladé dívky tam působili z nějaké pozice toho idolu.
7: Bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo.
8: Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat.
4: Bory, sportovní soustředění, výlety mají být pro děti a mladé lidi místem dobrodružství, přátelství a růstu. Jenže právě tam, kde se učíme samostatnosti a důvěře, se může objevit nevhodné chování a obtěžování i ve formě sexualizovaného nebo sexuálního násilí. Co by měli vědět rodiče, než své dítě pošlou na tábor? Jak děti a mladistvé připravit na situace, kdy se s tímto chováním setkají? Ať už jako svědci, oběti nebo dokonce původci. Jaké nástroje mají organizátoři akcí, aby podporovali bezpečné prostředí? Predátor vypadá úplně normálně. Bývá to oblíbený učitel, vedoucí na táboře, praktikant nebo trenér. Rodiče i okolí ho chválí. A právě proto je tak nebezpečný. Píše se na webu moderniSebeobrana.cz. V dnešním díle se podíváme na to, jak chránit děti a mladé lidi před sexualizovaným násilím nejen na táborech.
7: Uslyšíte zkušenosti lidí, kteří v této oblasti pomáhají, a konkrétní tipy, jak mluvit s dětmi i dospívajícími o bezpečí a důvěře. A začneme u přípravy na bezpečné letní pobytové akce. Do studia Reparátu přišla Johana Nejedlová z organizace Consent. Vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Mě zajímá, jestli si myslíte, že se přehlíželo téma sociálního bezpečí na pobytových akcích, nebo proč vlastně vznikla příručka, o které budeme dnes mluvit.
0: Bohužel, dalo se o tom číst i v médiích párkrát, jsou neúplně zřídka případy, kdy na táborech nebo nějakých jiných výjezdových akcích pro mládež dochází k nevhodnému chování. A to jak toho, kterého se dopouštějí ty účastníci a účastnice mezi sebou, tak bohužel často nějakým způsobem to pochází i od některých těch vedoucích. A my jsme si uvědomili, že je fakt hodně těch prostředí, kteří si uvědomují, že je to problém a chtějí se tomu věnovat. Dělali jsme pro ně různá školení, ale ta školení jsou vlastně hodně časově náročná a neměli jsme vlastně možnost poskytnout tuhle podporu tolika táborům, který by to chtěli. A tak jsme se rozhodli jim nabídnout nějaký poměrně jednoduchý manuál, jak se k tomu postavit, když jim to přijde samotným jako důležitý téma, kterýmu se chtějí věnovat.
7: Je to teda elektronická PDF publikace, kterou jsem si prohlížela, pročítala, jmenuje se Tábory bezpečně nejdou bez péče. Má asi 50 stran, vy jste spoluautorka, tak co v ní najdeme? Můžete nám ji stručně představit?
0: Ze začátku vysvětluje, co je vlastně to sociální bezpečí, co si pod ním představit. Snažíme se tam třeba vysvětlit, že to, že se na táboře nikdy nic nevhodného nevstane, je spíš nějaká iluze. Ale že to otevřenější prostředí a to, který ten problém chce řešit, je to, který si to uvědomuje a je připravený v případech, kdy se něco stane, to neignorovat, nezametat, ale snažit se to nějak vyřešit a ještě ideálně tomu předcházet. Takže to je nějaký teoretický úvod, kde vlastně vysvětlujem i třeba, co jsou jak mocenský hierarchie, kteří si právě často různí vedoucí neuvědomují, protože mají pocit, že jsou jakým způsobem přátelští, že to mají tak jako naroveň s těma dětma nebo mladýma lidma, ale je potřeba, aby věděli, že tím, že jsou v té pozici vedoucích a mají nějakou moc o něčem rozhodovat, tak tu moc mají a má to nějaký konsekvence. A potom provázíme ten táborový tým takovou půldenní aktivitou, kdy si můžou společně nastavit pravidla, zvědomit si některé problematické situace, pobavit se o tom, jak chtějí přistupovat ke konkrétním případům, doporučujeme nastavit si nějaký mechanismy řešení problému. A pak na to navazuje ještě několik aktivit, které můžou udělat potom sami s těmi táborníky a tábornicemi už přímo na tom táboře, aby i těm účastníkům a účastnicím zvědomili, že to je nějaký téma, který je pro ten tábor důležitý, a všichni věděli, jaký jsou mantinely a co mají dělat, když se porušují.
7: Můžete nám přiblížit nějaké konkrétní nástroje, jak vytvořit ten bezpečný systém fungování, který musí, jak jste řekla, taky reagovat na situace, které třeba dopředu nelze předpokládat?
0: My doporučujeme třeba se skutečně s tou skupinou, která tam přijede, pobavit o tom, jaký by to prostředí mělo být pravidla. A oni často tábory nějaký pravidla mají, ale zapomíná se na ty měkčí pravidla, které se týkají toho právě jako sociálního bezpečí a chování. Jde o to pobavit se o tom, že se k druhým snažíme chovat s respektem a slušně, a když se ostatní někomu třeba posmívají, tak je to překročení nějakého pravidla. My třeba doporučujeme nastavit si takový semafor, kam si napíšeme věci, který chceme, aby se na tom táboře děli, jako zelená, potom žlutá, což jsou nějaké věci, které když ti účastníci porušují, tak je to problém, a pak červená, což jsou jako závažné věci, které je potřeba určitě řešit a můžou být ještě tak závažné, že třeba vedou k tomu, že někdo musí ten tábor opustit. Mezi ně patří třeba nějaká šikana, sexuální násilí, braní věcí ostatním lidem opakovaně nebo opakovaný porušování těch pravidel. Ale snažíme se třeba i ty vedoucí víc k tomu, aby těm mladým lidem vysvětlovali, že to porušení pravidel není vždycky nade vše, že nejdůležitější je jejich bezpečí. Protože to, s čím jsme se my setkávali, když jsme se bavili s účastníkama táboru a sdíleli nám nějaké zkušenosti, tak třeba bohužel k tomu sexuálnímu násilí, který je ústřední téma koncentu, i na táborech dochází, ale často třeba pod vlivem konzumace alkoholu. A vy, když máte nastavené pravidlo, že jakmile někdo pije alkohol, tak už se nikdy nesmí na ten tábor podívat a vrátit a ty děti ten tábor mají rádi, tak když poruší tohle pravidlo a připlete se k tomu ještě něco dalšího, jako třeba sexuální násilí, tak se s tím pak nesvěří, protože cítí, že porušili to první pravidlo. A je potřeba, aby bylo jasný, že to bezpečí je nejdůležitější, i když bylo porušený nějaký zásadní a důležitý pravidlo, který se vyžadovalo. Tak třeba to si myslíme, že je něco, na co často ty tábory zapomínaly a co je potřeba jim zvědomovat.
9: Jak si nastavit postup ve chvíli, kdy jsem svědkem nějakého nevhodného jednání? Mm-hmm. I třeba z pozice toho, že jsem jeden z organizátorů a vidím, že kolega, kolegyně se nechová vhodně vůči těm účastníkům.
0: To je právě, si myslíme my a uvádíme to v té příručce, hrozně důležitý si promyslet už dopředu. Protože pak, když tu situaci člověk vidí, tak může být zaskočený a neví, jak reagovat. Proto i pracujeme s tím semaforem, když vidíme, že už se tam děje něco, co je v nějaký takzvaný červený hranici a usoudíme, že je to teda situace, kterou můžeme nazvat jako nějakou nouzovou, rizikovou a je potřeba ji vyřešit, tak se snažíme vyzývat ty tábory, aby tu situaci, pokud to jde, zastavili v tu chvíli, kdy se děje, pokud to v tu situaci nejde, tak aby hnedka, když to jde, šli za tím člověkem, který se dopouštěl toho nevhodného chování, promluvili si s ním o tom, snažili si zjistit, co se děje, proč se to děje, vysvětlili mu, pokud je to něco závažného, že to je skutečně nějaký porušení i těch pravidel, který platí i pro ty vedoucí a společně se třeba s dalšími kolegy dohodli, jakým způsobem to řešit a měli už dopředu trochu rozmyšlený, jak by se takový případy řešili. Snažíme se těm táborům doporučovat, aby měli třeba dvě osoby, které budou zodpovědné za tady tu agendu, které jsou už trochu víc připravený se na ty situace podívat a třeba když to někdo vidí takový chování, který, jak jste nazvala, je za hranicí, tak aby věděl, že může jít tady za těma dvěma lidma, kteří jsou víc připravený, aby se v tom ten člověk necítil sám. Ale strašně důležitý je, aby ty tábory věděli, že je hrozně důležitý to nepřecházet a neříkat si, tak asi to byl nějaký omyl, bylo to jednou, ale už rovnou v tu chvíli, kdy k tomu dochází, tak aby to řešili. My jsme i sbírali nějaký zážitky účastníků táboru a přesně jako hodně často tam negativně účastníci popisovali, že zažili něco hodně nevhodného, ale že ještě horší bylo, že to vlastně viděli ty ostatní vedoucí a ignorovali to.
9: Když mluvíme o otevřeném a bezpečném prostředí, tak na táboře nebo na pobytové akci může skutečně dojít k tomu, že se někdo do někoho zamiluje. Jak k tomu přistupovat?
0: To je právě jedna z těch důležitých věcí, na které by se měli shodnout ti vedoucí už na začátku a zamyslet se nad tím. Je úplně normální, že se někdo na táboře zamiluje, ale je potřeba si všímat toho, jestli tam právě není nějaká nerovná mocenská situace nebo nějaký velký věkový rozdíl a u toho si nastavit, že to by tak být nemělo. Za nás je úplně nepřijatelný, aby prostě vedoucí navazovali jakýkoliv romantický nebo sexuální vztahy s těma účastníkama nebo účastnicema táboru. I když se jim může zdát, že tady táborníkovi je 16, vedoucí je 20, pořád je to poměrně velký věkový rozdíl a zároveň je tam důležitý to, že ten vedoucí nebo ta vedoucí je v pozici, kdy prostě rozhoduje o tom, jak tam budou věci probíhat, jestli třeba ten člověk příště bude moci jet na ten tábor a vytváří to prostě nerovný vztah. A přijde nám dobrý tady to reflektovat a třeba se o tom bavit i s těma táborníkama při nastavování těch pravidel a říkat jim, tohle to prostě tady na táboře nechceme, je úplně normální, že se zamilujete, ale pokud něco takového se stane, tak počkejte po táboře a uvidíte, jestli je to vztah, který měl nějaký smysl a to jsme u nějakého jako menšího věkového rozdílu. Když je tam jako větší rozdíl, tak samozřejmě nelze takový vztah následovat ani po táboře. Myslím, že je hodně důležitý to těm mladým lidem vysvětlovat, proč není vhodný, aby s nima někdo starší navazoval takový vztah, protože je úplně přirozený, že jim se může někdo starší líbit, může jim imponovat, že o ně projevuje zájem. Ale je potřeba, aby rozuměli tomu, jaký to má konsekvence a co ten vztah případně může obnášet.
9: Dají se tyhle opatření nebo konkrétní mechanismy a procesy přenést i do školního prostředí?
0: Ono se to hodně prolíná a ty témata jsou vlastně hodně podobný, i ty řešení jsou hodně podobný a bylo by ideální, kdyby podobná řešení platila ve všech prostředí a vlastně už od malička se děti, mladí lidi učili, že jako jejich hranice jsou jejich hranice, je potřeba je respektovat, věděli, že mají právo, když se jim děje něco, co jim nepříjemného, se někomu svěřit a požádat o pomoc. To je, myslím, jedna z věcí, která pořád ještě není tak úplně běžná. I v té příručce mluvíme o tom, že pořád mají lidé, jak mladí, tak i ti starší, pocit, že řešit nějaký problém jako donášení nebo bonzování, tak to taky je potřeba narušovat už v tom školním prostředí a pak i třeba v jako nějakých zájmových kroužcích a celkově vytvářet nějaký povědomí o tom, že bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo a naplňovalo, tak to je něco jako důležitýho a je potřeba to těm lidem zvědomovat pořád dokola. Myslím, že se to

0: která pro vás je důležitá, kterou byste chtěla vzkázat, co by to bylo?
1: Já bych především hrozně nechtěla, aby se rodiče báli posílat svoje děti na tábory, protože si myslím, že je to důležitá část dospívání, být někde s podobně starýma lidma a zažívat nějaké dobrodružství bez rodičů. Ale pro rodiče je podle mě důležitý zajímat se o to, jestli je to téma sociálního bezpečí něco, co ten tábor jako takový bere vážně, doptávat se na to, jak k tomu přistupují. Určitě je potřeba dětem dopředu zdůraznit, že není v pořádku, když s nima někdo z vedoucích bude chtít navazovat vztah nebo, nedej bože, mít sex, že když se k něm bude ostatní chovat ošklivě, že se mají svěřit někomu z vedoucích, komu věří, a že je potřeba se zpátky, když se ty děti vrátí, detailně doptat na to, jestli se tam cítili dobře. Pokud se necítili dobře, tak proč to bylo? Je možný, že jim třeba jenom něco nesedlo, neznamená to, že by už nikdy neměli jet na tábor a že to byl špatný tábor, ale skutečně jakoby víc zjišťovat, jaký ten tábor byl a jestli všechno tam probíhalo v pořádku. A my považujeme třeba jako dobrý signál tábor, který se snaží zjišťovat zpětnou vazbu od těch účastníků i od rodičů, že se jich třeba zeptá, jak se tam děcka cítili a co si o tom myslí. Tak to ukazuje, že skutečně chtějí pracovat na tom, aby ten tábor byl kvalitní po všech stránkách.
0: Já moc děkuju, tolik Johana Nejedlová z organizace Consent.
1: Díky. Já moc děkuju a přeju všem posluchačům a posluchačkám hezké léto.
2: Bez moralizování a bez stresu. Bezpečnou prevenci pro školy zajišťuje organizace LIFR, která od roku 2019 proškolila už 70 000 dětí na druhém stupni základních škol. Projekt je nominovaný na letošní cenu Asociace společenské odpovědnosti a jeho zakladatel Lukáš Rychetský je teď hostem Reparátu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Je třeba sexuální výchova pro mladé lidi nebo žáky nějak stresující a pracujete s tím nějak?
3: Zcela upřímně si myslím, že si spoustu jako lidí myslí, že je to pro ně daleko víc stresující, než jako ve skutečnosti je. Přijde mi, že spoustukrát se setkáváme s tím, pane bože, jaký jsou reakce a prostě je to musí být hrozně citlivý a tak. A ty děcka zas tak jako citlivý na tohle mě přijde, že jako nejsou. Na druhou stranu je pravda, že naše preventivní programy jsou fakt jenom na základní úrovni. Je LIFR, je od slov life offer, jako životní nabídka, a obecně to je i naše filozofie, že my prostě chceme těm dětskám nabídnout to, aby hele, máme tady ověřený informace, které jsou evidence-based. Přišli jsme vám sem říct, ale čistě na vás, jak s nima vy budete vlastně jako nakládat. Tady ty informace, které vy tady máte, tak jsou informace, na které byste stejně pravděpodobně přišli během vašeho života, jenom my vám je dáváme tady ověřený nějakým způsobem ve větším kontextu, než aby vy jste si na ty informace přišli během nějakého zranění v rámci té vaší cesty, nebo daleko bolestivějc mě přijde, než aktuálně jako vám to dokážeme dát. Aktuálně máme od 7. ročníku do 2. třetíku střední. Pokud se bavíme o sexuální výchově, o digitální gramotnosti, jsme už od 5, protože tam je to přece jenom pro nás takový jako lépe uchopitelný. To znamená, že vlastně my jako ke každý té skupině musíme přistupovat individuálně, ať jsou to 7, 8, 9 nebo 5. Na druhou stranu se nám kolikrát stává to, že ty 7 jako takový mají třeba jako znalosti pomalu jak některý 9 a člověk jako by tam přijde. A my vlastně jako nemáme úplně jako PowerPointové programy. To znamená, že vlastně my tam nejsme úplně přednáška, která jako přijde a pro všechny je stejná.
2: A jak to tady vypadá ta program?
3: Jak to vypadá? První vlastně věc je, že už od poptávky jsme jako docela v detailu, to znamená, že přijde poptávka, my vlastně zjistíme, co je to za školu, co je to za třídu. Učitelům přijdou dotazníky, které musí vyplnit. Vlastně v rámci těch dotazníků, které musí vyplnit, se ptáme jakoby na otázky typu, jestli proběhla nějaká primární prevence, jestli tam jsou nějaký problémy. Samozřejmě ty učitelé nemůžou jmenovat ty děti, takže to tam máme i napsaný vlastně, aby jako nejmenovali, ale jenom, že prostě pokud bychom se dostali třeba do tématu, který by bylo citlivý typu, i kdyby vlastně jako oslovování, co vaši rodiče, mamka, taťka, bla, a najednou zjistíme, že tam dítě, který rodiče nemá, tak je to pro nás vlastně i pro to dítě zbytečně diskomfortní situace, když to jakoby můžeme dopředu vědět. Dle mýho názoru každý detail extrémně záleží. Takže vlastně nejdřív zjišťujeme ty potřeby těch učitelů, pak se ptáme vlastně jakoby na tu skupinu, jaká je. Pak přijdeme do té třídy. Tam zcela upřímně, bohužel prostě furt žijeme jako ve státě, kde si přijdou učitelé jako velmi kontrolovaní, takže vlastně jakoby kolikrát nám v těch dotazníkách úplně nevyplní pravdivou situaci, což je jako věc druhá, že vlastně jako dost často napíšou, že třída je třeba bez problému. A pak přijdeme a zjistíme, že třída určitě bez problému jakoby není, že typu třeba, že tam mají osobu, která prochází coming outem a je to naprosto veřejný a nám o tom jako neřeknou, tak to si myslím, že je zrovna jako docela viditelná věc. A oni vlastně nechtějí jenom, aby to bylo někde napsaný, že jo? Oni prostě nechtějí, aby vlastně v té zprávě, která vlastně z té školy jako přijde, bylo pod jejich jménem, jakože oni o tom vědí, protože dost často dělají, že já nevidím, já neslyším.

0: a tak, takže, ale ježišmarja, nechci házet všechny učitele do jednoho pytla, jenom, že se to jako stává. Pak proběhne ten program v té třídě, kde vlastně největší základ, který si myslím obecně jakýkoliv prevence nebo jakýkoliv komunikace s mládeží je, že se musí nastavit pravidla, že se musí nastavit pravidla a nějaký bezpečnější prostor. Můžeme dělat maximum pro to, aby ten prostor byl co nejbezpečnější a nejpříjemnější pro všechny vlastně ty účastníky. A jako ku podivu vlastně, když se tady ta komunikace dá vlastně jako na povrch, tak ono, každá třída podle mě má v dnešní době nějaký pravidla. Ale ty pravidla se jako nedodržujou. Vidíte, se tam jako krásně na nástěnce, když se jako zeptáme v té třídě, máte vy nějaký pravidla, který byste chtěli od nás, aby jsme my dodržovali, aby byste se cítili safe. My tady jsme poprvé, tak nás jako seznamte s nima. O, ježišmarja, něco tam je napsané, když to přečtěte. A já říkám, super. A tak teď vážně, jakože co by vám udělalo vlastně jako příjemně, nebo čím byste byli vlastně jako rádi, kdyby se jako stalo. Tak najednou vlastně se v nich jako probudí. A většinou jako jsou to slovíčka jako tolerance, většinou je to jako vlastně jako respekt a tak.
1: Máte pocit, že se proměňuje i ta otevřenost těch škol vůči tématům, která přinášíte? Co jsou ta témata, která se objevují v posledních letech?
0: Dřív mě přijde, že sexuální výchova minimálně u nás byla braná tak, jakože hele, potřebujeme splnit sexuální výchovu a potřebujeme si to odškrtnout. Teď si myslím, že jsme jako ve fázi, že ty učitelé začínají jako si uvědomovat, že je to vlastně jako potřeba. A začínají se k tomu stavět tak, že sexuální výchova je něco, co by mělo být součástí školství nebo jakoby nějakým způsobem vzdělávání, ale nemají na to třeba dostateční prostředky nebo svoje vlastní kapacity. Dřív jsme prostě jezdili na školy, kde prostě učitelé řekli, ne, já tohle v životě prostě říkat nebudu, najmeme na to někoho jiného, protože prostě já se tím tady nebudu stresovat a je to. Teď jezdíme na škole, kde ty učitelé říkají, ty jo, vlastně já bych to téma chtěl otevřít nebo chtěla otevřít, chci, aby to bylo nějakým způsobem bezpečný a chci vlastně po vás, aby byste nám dali nějaký základ a my se o to pak jako budeme starat. Stav ideál by bylo, kdyby jsme jezdili na škole, tam v fózovkách zasili to semínko, ty sexuální výchovy, že jsme řekli ty základy a pak už by se ta škola vlastně starala o to semínko a rostlo to nějakým způsobem jako dál. Trošku naivně si myslím, že si ještě furt na spoustu školách v České republice myslejí to, že primární prevence, což Schleifer je, což znamená ještě prevence předtím, než vůbec ten problém přijde, primární, a zachrání vlastně celou tu situaci. Takže za těch 90 minut, že stihne pokrýt všechny ty témata, které v tom kurikulu teď aktuálně máme, že to vlastně jako se všechno odškrtne a je to cajk. Je to furt na nějaký cestě. Dání toho semínka, ať už je to v jakýmkoliv věku, je vlastně extrémně důležitý a je hlavně hrozně důležitý, odkud ho jako získáváme a od koho. Ostatně my jsme se dělali loni i průzkum mezi učitelama i vlastně mezi studentama během léta, to bylo asi 3 měsíce. A ptali jsme se vlastně jak našich studentů, který už jsme jako v minulosti navštívili třeba v rámci prevence, nebo i studentů, na který jsme dostali kontakt skrz nějaký jako skupiny a tak, jaký jsou jako jejich potřeby, co vlastně jako oni jako oceňují a tak. A tam vlastně vyšlo, že je pro ně daleko důležitější forma než obsah. Na druhou stranu se nám taky trošičku stává, podle mě čím dál víc to, že sexuální výchova je braná čistě jenom jako sex. Uální. Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat, víme, jaká je komunikace, víme, jak na online bezpečnou komunikaci, nástrahy prvního rande někde venku, dokážeme jako odhadnout, jestli ta osoba je reálná nebo není a tak. Takže si myslím, že moderní sexuální výchova je už o něčem úplně jiném, než o tom, jako že nandáme si kondom, řekneme si pohlavně přenosné choroby a řekneme si o tom, jak jako nebejt mamka nebo taťka.
1: Není to biologie a má to spousta souvislostí i s nějakou digitální gramotností, což se zřejmě, předpokládám, objevuje i ve vašich programech. Mě ještě zajímá, vy jste od roku 2026 akreditovanou organizací programu Erasmus plus mládež. Tak co vám to přináší? Vy jste, když jsme šli do studia, tak jste mi říkal, že se jezdíte inspirovat do zahraničí. Jak se vedeme ve srovnání s evropskými zeměmi?
0: Když to vezmu postupně, co nám to přináší? Přináší nám to určitě nové možnosti. Přináší nám to nové kontakty, přináší nám to nové prostředky pro to prozkoumávat, kde ta sexuální výchova má ještě místo, kde vlastně my dokážeme ještě něco ovlivnit. A zároveň i nový pohled na věci. Erasmus má spoustu jako subkategorií a třeba právě z vlastně nějakou práci s mládeží, ať už je to v rámci jako nějakého neformálního vzdělávání, kdy vlastně tam spoustu aktivit, které vlastně my jsme si ze zahraničí přivezli a aplikujeme právě jako do těch našich preventivních programů. A pro ty děcka je to super v tom, že vlastně oni to neznají. A je to vlastně něco zábavného, je to něco nového, je to něco příjemného. To je pro nás důležitý, aby ty děcka se bavili, aby ty děcka měli jako příjemný čas, aby vlastně strávili fakt jako těch 90 minut, 180 minut, prostě častý naší prevence, v něčem, co jim nedělá jako úzkost, v něčem, co jim je vlastně jako příjemný, a hlavně, co jim dá ten zážitek, protože si myslím, že přes zážitek se nejvíce jako naučej.
1: Vy už jste tady zmínil spousta různých typů, mechanismů i stylu komunikace, jak přistupovat k té současné sexuální výchově. Máte nějaké doporučení třeba pro rodiče, dětí nebo dospívajících, kteří nás poslouchají a chtěli by se svými dětmi umět pobavit o sexu nebo o vztahové výchově?
0: Myslím si, že tady je to právě o tom semínku, jak jsem říkal. V ten moment, když my jako už odmala začínáme postupně malýma krůčkama tu komunikaci nějakým způsobem otvírat, tak ona obecně ta sexuální výchova nemusí být moc trapná v ten moment, když už jako od raného dětství vím. S rodičem jsem se bavil třeba o tom, kde je OK, aby se mě dotýkal. Jo, jakože prostě máme nějaký role, mamka, taťka, učitelka, doktorka, kdokoliv. Tady ten je v pohodě, když se mě dotýká tady, tady ten je dotýká tady. A doporučuji si zaměřit na slovíčko tajemství, protože že spoustu predátorů a spoustu lidí kortu těch jako předškolních dětí nebo školních jako první až třetí třída používají slovíčko tajemství a vlastně budeme mít spolu malý tajemství a ty to nikomu neřekneš. Tak zaměřit se na to, OK, ale když ti někdo dospělej řekne, že budete mít spolu tajemství, musíš mě říct, když bude jako nějaký tajemství takovýhle, protože tajemství můžeme mít jenom spolu my dva nebo s nějakýma malejma kamarádama, ale když to bude někdo hodně jako
1: táborový vedoucí.
0: Přesně tak, když to bude třeba táborový vedoucí a nebo trenér nebo trenérka, jo, jako vlastně my si furt jako tady idealizujeme to, že když je to opačný gender nebo jako opačný pohlaví, takže vlastně jako se nic netýká. Ne vůbec, jakože prostě tady v ten moment, když jakoby přijde, tak i trenérky můžou mít jakoukoliv vlastně jako potřebu, třeba i k uspokojení. Takže je potřeba mluvit o slovíčku tajemství, to mně přijde jako takový docela kouzelný a vlastně hrozně jednoduchý si definovat, co to vlastně jako znamená. Nevysvětlovat nic víc, na co se vás to dítě neptá. Že mně přijde, že kolikrát vlastně jako se dítě zeptá na věc A najednou dostane PowerPointovou přednášku o 38 slidech a myslím si, že o to dítě úplně nestojí. Využijte toho, že jste najednou v tom jako fame momentu a říkáte si to, tak tohle je super, prostě tak to dítě mi věří a zeptá se.
1: Tak já moc děkuju za vaše zkušenosti a postřehy. Tolik Lukáš Rychetský, ředitel organizace Lifer.
0: Děkuju za pozvání.
1: Na závěr připojím kontakt, kde hledat pomoc a podporu, pokud jste se stali obětí obtěžování a sexuálního násilí, pomůže vám nonstop a zdarma linka bezpečí na telefonním čísle 116 111. To už je z dnešní epizody vše. Budeme rádi za vaše postřehy z českého vzdělávání. Své náměty posílejte na adresu reparat@rozhlas.cz. Za celý tým Reparátu vás od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Markéta Vosková.
2: Pro a proti.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD oprášili myšlenku na zrušení 9. třídy. Prospělo by českým školákům zkrácení povinné školní docházky na 8 let, nebo bychom riskovali propad kvality vzdělávání a prohloubení sociálních nerovností? Debatovat budou předsedkyně učitelské platformy a ředitelka základní školy pod Beckovem na Praze Východ Petra Mazancová a ředitel základní školy Plaňany Martin Šmahel.
2: Pro a proti. Zítra po 9:30 na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí zapadělání 8 let vězení. Ukrajina zaútočila na další sklady ruské společnosti Wildberries. Po ruském útoku na Charkov schořelo 8 milionů knih. Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají ve čtvrtém předkole Ligy mistrů, buď s Fenerbahče nebo Šturmem Graz. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server iRozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informace potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
5: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
4: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 1989 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně, na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku. Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo celkem 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
6: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil 1 člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: O využití peněz, které Severní energetická ušetřila na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost rozhodnout sama, bez účasti státu, informovala o tom mluvčí Eva Maříková. Podle ní bude společnost jednat přímo s obcemi v okolí těžební jámy.
7: Částku, kterou chtějí těžaři mezi obce rozdělit, ale neuvádí. Podle jejich dřívějších informací mělo jít o 100 miliony korun. Severní energetická původně plánovala dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Ten se zatím Českému rozhlasu nevyjádřil. Z Mostu Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
8: Fotbalisty pražské Sparty, pokud projdou přes francouzský Lyon do 4. předkola Ligy mistrů, čeká boj o postup do základní části soutěže s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Nejen o tom rozhodl los ve švýcarském Lyonu.
9: V evropské lize čeká Viktorii Plzeň dvojutkání o účast v hlavní části soutěže s poraženým ze souboje Berševa, Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové má před sebou ještě 2 kvalifikační kola. Pokud ve 3. předkole evropské ligy vyřadí Bešiktaš Istanbul, narazí na horšího z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. A pokud by východočeši neuspěli v boji o účast v konferenční lize, vyzvou buď Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. A pokud Jablonec vyřadí Rigu, ve stejné soutěži narazí na polskou Jagiellonii Bialystok nebo skotský tým Rangers. Kristián Šveda, Radiožurnál.
10: Neprůjezdná 13 na Karlovarsku a nehoda u veselí nad Lužnicí. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova neprůjezdná. Uzavírka kvůli spadlému stromu nebo několika spadlým stromům je v úseku Stráž nad Ohří Pernštejn. Zasahují tam hasiči. Možná objízdná trasa vede po druhé straně řeky, hlavně pro osobní auta přes obce Korunní, Kamenec a Okounov. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov stále vybočuje do levého pruhu. Na kilometru 215 stojí 2 nákladní auta a značení podél vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu na místě policie a taky silničářská šipka. Udání se D3 na Táborsku u veselí nad Lužnicí směr jízdy Praha je osobní auto mimo vozovku. Havarovalo pod dálnicí pod exitem 107 Třeboň, je to mezi sjezdem a nájezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
11: Vzpomínáte ještě na dobu, kdy se definitivně rozhodovalo o zániku Československé federace? Léto roku 92 připomene už za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus Veronika Kindlová, ale ještě předtím si přiblížíme některé ze známých českých politiků 90. let. Repríza portrétu nabídne profily dvou tváří Občanské demokratické aliance Ivana Maška a Tomáše Ježka. Hovořit o nich bude Petr Nováček. Devadesátky, doba zásadních politických, společenských a ekonomických změn, doba, kdy jedni opatrně ohledávali prostor svobody a druzí si ji naplno a bez zábran užívali, často i na úkor druhých. Co z 90. let zbylo v české politice? Ve speciálu portrétů politici devadesátek se dnes ohledneme za jednou z prvních politických stran, která ve svobodných poměrech vznikla, za Občanskou demokratickou aliancí, a za dvěma politiky této strany, Ivanem Maškem a Tomášem Ježkem. Jsme tady dva, novinář a politický komentátor Petr Nováček. Petře, hezký den.
12: Hezký den přeju.
11: A David Hertl, ne snad pamětník, ale řekněme svědek té doby. Tak dobrý poslech.
2: Politici devadesátek.
11: Datem, kterým dnes začneme, je 17. prosinec 1989. Toho dne se v bytě Pavla Bratinky sešlo asi 13 lidí, část z disentu, část z předlistopadového hnutí za občanskou svobodu, to byl právě ten Pavel Bratinka, a část ekonomů, tam byl třeba Tomáš Ježek. Říkali o sobě, že vyznávají konzervativní hodnoty a založili Občanskou demokratickou alianci. Petře, v těch 90. letech, ne o té první polovině 90. let, vzpomenete si, jaká strana to byla, jakou roli vůbec hrála v té době?
12: No, strana to byla malá a ona sama přesvědčena o tom, že hraje roli zcela zásadní. Ale mimochodem byla to strana významná, tím zaprvé měla významné osobnosti. A za druhé, ODA se považovala částečně právem za takovou tu skutečnou pravici, tedy za něco festovnějšího, stabilnějšího, ukotvenějšího než Občanská demokratická strana. Bylo to odvážné, bylo to tak a do jisté míry to říkalo o sobě právem.
11: Já jenom dodám, že postupný pád téhle strany začíná po roce 1996, kdy z čela ODA odešel předseda Jan Kalvoda. Ono to bylo spojeno s takovým, neříkejme rovnou skandálem, ale něčím na ten způsob. Pak se předsedové různě střídali. V únoru 1998 ODA zažila opravdový skandál, když byl odhalen takový poněkud exotický sponzor téhle strany. Stala se součástí čtyřkoalice a zanikla koncem roku 2007. Když bychom se měli vrátit na to ustavující setkání v prosinci 89, tak v bytě Pavla Bratinky byl i Ivan Mašek. On se narodil v roce 48, mezi lety 68 a 69 studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, potom byl v roce 70 z politických důvodů propuštěn z místa úředníka v Ústavu dopravních zařízení, vystřídal různé dělnické profese a od roku 85 pracoval jako programátor a nakonec vedoucí střediska v softwaru. Mezitím dálkově vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v 80. letech už se účastnil bytových seminářů. Stýkal se s řadou disidentů, po Palachovu týdnu v lednu 89 podepsal chartu 77 a v říjnu 89 byl odsouzen za pobuřování. On totiž podepsal manifest hnutí za občanskou svobodu. Takové docela zajímavé je, že propuštěn byl v pátek 17. listopadu 1989, takže ještě stihl založení Občanského fóra. Potom kandidoval a byl zvolen v těch prvních svobodných volbách na jaře 1990 do Českého parlamentu. Petře, já vím, že vy jste na Ivana Maška narazil, co by novinář, až o něco později. Vzpomenete si někdy na to své první setkání s ním?
12: No tak já jsem na něj určitě narazil jako na významnou tvář ODA už předtím, ale problém je v tom, že my jsme tehdy nedělali všichni všechno, to nebylo možné zvládnout. A Ivan Mašek fungoval v České národní radě, zatímco já jsem se tenkrát zúčastnil maratonu zakládání českých, ale i slovenských politických stran. A tudíž jsem měl ten rajon od západních Čech až po Košice. Čili přednostně jsem chodil do federálního shromáždění. Takže tím to bylo. Ivana Vaška jsem samozřejmě znal, protože do České národní rady jsem docházel též. Tam bylo mimochodem velice vlídné klima, úplně nepopsatelně jiné než dnes. Paní Burešová, doktorka, která byla předsedkyní té rady, ta té radě vtiskla unikátní podobu. No, ale proč to? Ivan Mašek byl samozřejmě významným člověkem jakožto předseda poslaneckého klubu, tím pádem musel být člen organizačního výboru, čili i když nebyl v úzkém vedení ODY, tak musel mít ale perfektní informace o tom, jak se co se děje a názor na to, co se dít má. No. A já jsem na něj narazil hlavně v roce 1992, jako na jiné oďáky, jak jsme jim říkali, a to v souvislosti s těmi česko-slovenskými konflikty, protože ODA zastávala velmi striktní názor. Ona říkala, že buď to se tedy máme slušně dohodnout, jak budeme dál žít spolu ve funkční federaci, anebo se máme slušně rozejít a nic mezi tím.
11: Ivan Mašek bývá občas označován za jakousi šedou eminenci ODY. On byl zvolen v roce 92 znovu a znovu v roce 96. Předsedal, jak už jste říkal, poslaneckému klubu, zároveň byl členem stálé komise pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby, byl místopředsedou rozpočtového výboru. Vnímal jste ho jako člověka, který toho hodně ví a pohybuje se i tak, řekněme, v takovém tom zákulisí?
12: No jejda, Ivan Mašek to byla... jaksi, to byla marka, aby to tak řekl. No, předsedové poslaneckých klubů bývají velmi vlivní lidé, oni se pohybují často za kulisami, kde dohadují to, co je třeba dohodnout. Mimochodem to nám dneska naprosto chybí v současné poslanecké sněmovně. Tam tohle to prostě nefunguje, proto ta sněmovna se zasekává a vypadá to tam, jak to tam vypadá. No, takže tenkrát předseda poslaneckého klubu, to je velmi důležitá figura. A navíc Ivan Mašek byl zcela unikátní osobnost, protože, abych tak řekl, on pracoval nepřetržitě. Nejen v té sněmovně, myslím, poslanecké sněmovně při jednání, ale on pracoval i, jak se tomu tenka řekla, v dolní sněmovně. A tam zejména se svým přítelem, panem Dobalem, byli známi tím, že, jak bych tak řekl, no... rádi si na dobrou věc připili a ne na dobrou věc.
11: Tak ostatně, já jsem se i dočetl u Miroslava Koreckého v Lidových novinách, že Maškova osmiletá útrata v restauraci poslanecké sněmovny by si zasloužila titul čestný host. Bylo to prostě to jeho místo, kde on vyřídil spoustu věcí?
12: No to mi povídejte, to byly přímo přízračné dvě osobnosti. Mašek Dobal a říkalo se o nich, že mají neskutečnou výdrž. Takže je už jenom z toho důvodu, že jednání s nimi nejsou lehká. A to taky mělo. Já jsem to pak až později zažil na jedné celostátní konferenci ODA, čili sjezdu. Ale to bylo až později, toho nechci předbíhat. Ale už to teda jsem to načal. No pamatuju se, že Ivan Mašek se tak věnoval zákulisnímu jednání od toho pátku do neděle, kdy ta konference trvala, tak se ani nedostal do vlastního jednacího sálu.
11: Necháme promluvit samotného Ivana Maška. V roce 1998 byl hostem Radiofóra a tam se ho zeptali, kde se vlastně odehrává politika.
13: Mimo to, co běžný občan vidí, mimo třeba jednání poslanecké sněmovny, které se odehrává v síni a které případně vysílá televize, tak samozřejmě probíhá vždycky řada jednání v těch kuloárech nebo tady chcete-li v tom zákulisí. To je přirozené, řekl bych, že je to dokonce velká část té politiky. Otázka je, co do toho zákulisí pojímat, jestli například také práci ve výborech, která často také není pro běžného občana a pro média příliš zajímavá, není to tolik vidět. Čili odehrává se tam velká část a já si myslím, že to není špatně. To, co je jinak špatně, nebo to, co mě třeba se nelíbí, je, když se část té politiky odehrává na stranických sekretariátech a mezi stranickými sekretariáty a ti poslanci potom jenom jaksi plní tuto roli. Já jsem, a proto možná solový hráč, mě prostě taková práce politická nevyhovuje, abych to ani nedokázal politiku takhle dělat.
11: Že Ivan Mašek byl solový hráč, o tom se opravdu hodně hovořilo. Také se mluvilo o tom, že on prý dokázal třeba na jednání poslanecké sněmovny tvrdě kritizovat i svého koaličního partnera, v té době premiéra Václava Klause. To byla výjimka nebo to bylo typické v té době?
12: Já vám si myslím, že ti dva pánové se opravdu v lásce nijak neměli. Ivan Mašek byl opravdu svéráz a Václav Klaus také svým způsobem, aby tam byla ta rivalita ODA, ODS, ODS, ODA. Takže tak to bylo. Špičkovali se vzájemně, tam byli oba mistři, tedy, takže to probíhalo takhle. No.
11: Od jara 97 byl Ivan Mašek členem takzvané pravé frakce v ODA a potom v prosinci ze strany odešel. Petře, ta pravá frakce, co to bylo?
12: No, to byla hlavně reakce na pragmatiky typu Vladimíra Dlouhého, o kterých si ti festovní ODAci mysleli, že zanášejí do strany podivné, hlavně nekonzervativní myšlenky a postupy. No, a to už se ODA blížila do velké krize, která pak vyvrcholila třeba říct na podzim a skončila tím, že ODA spolu s lidovci odešli z vlády a tím ji položili. A to už chylovalo k tomu, protože se tuštilo, že ODA to má jak podivné s penězi. A financování měl na starosti Vladimír Dlouhý, ale vím, že ani pozdější předseda strany nedokázal se dovědět, odkud ty peníze ODA vlastně všechny má. To pak vyústilo v tom známém skandálu černých sponzorů a podobně, jako je měla ODS. A Ivan Mašek to nejspíš tušil, taky to byl ekonom. Takže jak si začal si brát distanc. Začal nejen, že začal učit lidi v ODA kritizovat, ale vytvořil si tuto speciálně pravicovou stranu, než to byla pravicová frakce a pak to byla strana konzervativní slouvy a to bylo opravdu, to byla jako destilát té původní ODA velmi, velmi jako zarytá, nekompromisní strana. Mimochodem taky podle toho dopadla, protože oni, myslím si, ztratili smysl pro to činit kompromis a to je v politice zásadní věc.
11: Je to tak, ta strana po dvou letech zanikla. Ivan Mašek po odchodu z politiky podnikal jako analytik a poradce. V roce 2010 se pokusil o návrat do politiky, byl zvolen zastupitelem městské části Praha 5 za TOP 09 a zemřel v lednu 2019. Bylo mu 70 let.
2: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Hostem portrétu je dnes Petr Nováček. Od Ivana Maška se posuneme k Tomáši Ješkovi, který byl v tom prosinci 89 také na setkání v bytě Pavla Bratinky, na tom setkání, ze kterého vzešla ODA. Tenhle plzeňský rodák, narodil se 15. března 1940, absolvoval v roce 62 vysokou školu ekonomickou, už během studia vstoupil do komunistické strany, jak později říkal, v důsledku mládí a blbosti. Stranu opustil po srpnu 68. V tom takovém období určitého tání působil v týmu ekonoma Otyšika, který se věnoval reformě československého hospodářství a to mu umožnilo dostat se na stáž do Švýcarska. Pracoval v ekonomickém ústavu, druhou polovinu 80. let pak strávil jako zaměstnanec prognostického ústavu. Do politiky vstoupil Tomáš Ježek záhy po listopadu 89. Občanskou demokratickou alianci 6 let zastupoval v České národní radě a poslanecké sněmovně a krátce po listopadu působil také jako poradce tehdejšího ministra financí Václava Klause. Petře, mluvili jsme o vašem prvním setkání s Ivanem Maškem. Vzpomenete si pro změnu, kdy jste se poprvé potkal s Tomášem Ježkem?
12: No, já si myslím, s Tomášem Ježkem určitě dříve. A to také z toho důvodu, že mě jako kdekoho strašně zajímal ekonomický vývoj, prognózy a tak dále. A Tomáš Ježek byl člověk velmi vlídný vůči novinářům. Já si na to pamatuju. Takže když ho člověk někde potkal, a zeptal se, tak on strašně rád vysvětlil a byl opravdu fundamentální. My jsme ho měli rádi, protože říkám znovu, bylo s ním hezké povídání a současně to, toho člověk moc spoustu dověděl. Mimochodem bychom si měli říct, že on přeložil ještě pro samizdat několik Hayekových zásadních prací, čili to je literatura pro konzervativce zcela zásadní. No a ještě snad maličkost, to jeho krátké bloudění v KSČ, možná, že to bylo tím, že 2 měsíce před koncem války byl popraven gestapem jeho otec, takto středoškolský profesor v Plzni.
11: Je to tak. Tomáš Ježek byl s Václavem Klausem a Dušanem Třískou považován za otce kuponové privatizace. On působil jako ministr pro privatizaci, krátce vedl Fond národního majetku. Řadu let potom stál v čele komise pro cenné papíry. Mimochodem, Petře, vzpomenete si na tehdejší slavnou kuponovou knížku? Měl jste ji?
12: To víte, že jsem ji měl, že jsem na ní dokonce vystát frontu na Slovanský ostrov. To bylo geniálně vymyšleno, že jo. Tam vlastně to byl jeden ze sporů, který on měl s manažerem Ježkem, Václav Klaus, protože šlo to, kdy to spustit, kdy tu kuponovou knížku dá do oběhu. Václav Klaus chtěl, aby se tak stalo 1. ledna roku 1992, zatímco pan Ježek byl toho názoru, že to se nedá normálně stihnout, nakonec v tomhle případě zvítězilo, se to pak fakticky spustilo až od, pokud se má tu 1. května, ale v každém případě to byla krásná věc, v té kuponové knižce bylo faksimile podpisu ministra financí, kterýmž byl Václav Klaus. Takže jste to mohli pojmout i tak, že před volbami, ty byly, že jo, na přelom května a června, že před volbami vám Václav Klaus, ministr a předseda nedlouho předtím vzniknuší ODS, že vám posílá takový dárek, možnost, jak se tenkrát říkalo, obohatit se. Jo? No, takže to bylo opravdu hezky vymyšleno a řekl bych na státní útraty měl Václav Klaus, řekl mu, ale on nepotřeboval, on měl i tak dost, protože to byl mediálně mimořádně schopný politik.
11: Je pravdou, že se tehdy říkávalo, že do té doby nejoblíbenější knížkou byla vkladní, pak se teda stala nejoblíbenější knížkou knížka kuponová. No. Jenom v rychlosti pár čísel, ta privatizace v letech 91 až 94, do ní bylo zařazeno téměř 1200 národních podniků. Jak už jste říkal, za 1000 korunu jsme si mohli pořídit kuponovou knížku. V té první vlně se účastnilo kuponové privatizace 6 milionů občanů a 264 investičních fondů a ve druhé vlně zase zhruba přes 6 milionů lidí a 353 fondů. A celkem se takhle v soukromých rukou ocitl kdysi státní majetek za 367 miliard korun. Mimochodem, Petře, napadne vás, kolik miliard se při té privatizaci takzvaně ztratilo?
12: No to byly dlouhé debaty. Hovořilo se o částkách ve stovkách miliard. To přesně už asi nikdo nespočítá. Víte, ten princip spočíval v tom, že ta privatizace první 2 roky běžela vlastně bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů. On to, Václav Klaus, neměl rád, kontrolní mechanismy. A to je to, proč později došlo mezi duem Klaus-Ježek zásadnímu sporu. Pan inženýr Ježek dlouho říkal, zaplať pánbů, že ekonomové měli přednost před právníky, protože kdyby tomu bylo jinak, tak bychom bývali tu kuponu privatizace nedali do pořádku. On se později za tenhle výrok omluvil, vysvětlil, že jak to myslel, že to myslel trošku jinak. Abych to řekl jednoduše, později dospěl k názoru, že právě jestli něco potřebovala kuponová privatizace, tak potřebovala dohled a kontrolu. Zejména ty investiční fondy, kterých se prostě protahovaly desítky miliard korun a nikdo o tom neměl představu, kvůli odkud kam, no.
11: Sám Tomáš Ježek později uznával, že ne všechno se s tou privatizací povedlo. Tady je taková kratičká ukázka z jeho rozhovoru z února roku 1999 pro pořad Profil.
14: Dlouho jsem bojoval za regulaci na kapitálovém trhu, vůbec za vytvoření komise pro cenné papíry A samozřejmě tam těmi soupeři už byli velice silní chlapíci, protože tady byla celá řada lidí, která měla eminentní osobní zájem na tom, aby to přítmí a ten nepořádek pokračoval co nejdýl, protože to bylo ideální rejdiště pro takové ty obchody, které už se nikdy opakovat nebudou. Pro něch se spíš hodí to ošklivější slovo krádež nebo tunelování a to už prostě to mě tenkrát velice osobně jakoby vadilo.
11: Když jste mluvil o Václavu Klausovi a tedy Tomáši Ježkovi, ty jejich spory byly, řekněme, obecné, týkaly se privatizace, nebo jste měl někdy dojem, jako jsem měl třeba já, že to jsou spory až téměř osobní?
12: Máte pravdu, pak už to byly spory až téměř osobní. Oni, abych tak řekl, jeden druhého neustále pak už opravoval, špičkovali se tak navzájem a víte, ono to pak, pokud já vím, nabilo i takové formy nepříjemné. Prosím, nebyl jsem u toho, ale tak jsem tehdy slyšel z několika zdrojů. Inženýr Ježek byl docentem na Vysoké škole ekonomické a tehdy se profesury přidělovaly takzvanou rozpravou, že jo, před vědeckou radou. A říkalo se hned tehdy, že když měl obhajovat svoji profesuru, tak se na zasedání příslušného gremia dostavil Václav Klaus, tehdy profesor Vysoké školy ekonomické, proto byl jeho členem a tam se nějak velmi negativně vyjádřil o odborných kvalitách Ježkových. No a on pak tu profesoru nedostal už nikdy. Takže tak jsem to tehdy slyšel, nerad bych pomlouval, ale v každém případě mezi nimi ty spory pak nabývaly až vyloženě osobní podvy.
11: Možná s tím koresponduje i to, že když v roce 1992 ODS vyhrála volby, tak Václav Klaus, co by tedy nový premiér, pochopitelně mohl Tomáši Ježkovi nabídnout místo ministra financí. Ostatně Tomáš Ježek byl jedním tedy z lidí, kteří připravovali tu privatizaci, ale už tehdy se říkalo, že Václav Klaus tohle místo ministra nabídne komukoliv jinému, kromě Tomáše Ježka.
12: Ale řekněme si jednu maličkost, jestli je pikantní, že Ježek se svými názory, když se začala bortit ODA názorově, takže se dokonce stal členem poslaneckého klubu ODS a členem ODS. To bylo v roce 1995-7. No a pak, když došlo k takzvanému sarajevskému atentátu a z ODS se odštěpila Unie svobody, tak pan inženýr Ježek byl jednu dobu angažován i v Unii svobody.
11: Tomáš Ježek zemřel v listopadu 2017, bylo mu 77 let a novinář Jan Macháček v listopadu, tedy krátce po jeho smrti, v Lidových novinách napsal, že Tomáš Ježek byl, a teď tedy cituji, člověk čestný, dobrosrdečný a laskavý, nikdy nikoho neurážel, nad nikoho se nevyvyšoval, upřímně věřil své práci a jejímu smyslu, politikou se nijak neobohatil a jeho jedinou chybou byla přílišná důvěřivost k některým lidem. Petře, podepsal byste se pod
12: to? Podepsal bych to okamžitě. Já pokud vím, tak Tomáš Ježek byl také věřící člověk. Myslím, že to byl evangelik. A on to nedával nějak ve známost, ale patrně to měl v tom svém vnitřním já ty hodnoty srovnané. A proto, to má kolega Macháček pravdu, proto já použiju toho pojmu v politice, se nepoužívám od času. To byl velmi slušný člověk. Velmi slušný člověk. A férový člověk, podle mého soudu, tak jsem aspoň poznal já.
11: Roman Češka, bývalý politik ODA, který pak vystřídal Ježka v čele Fondu národního majetku, po Ježkově smrti v Lidových novinách napsal, ta nejsilnější vzpomínka není na práci nebo politiku, ale na chvíli, kdy jsem při stěhování ministerstva mezi jeho věcmi našel jím psané básně, tedy míněno básně Tomáše Ježka. Zůstal jsem pav, ukázali mi člověka citlivého, zajímavého, nabitého emocemi a ukázali mi jeho křesťanskou víru. Což vlastně jenom dotvrzuje to, co jste teď říkal. Petře, díky, že jste přišel zazpomínat na dva zajímavé politiky Občanské demokratické aliance. Těším se zase za týden na setkání nad politiky ODS. Zatím naslyšenou.
12: Já vám děkuju a zdravím posluchače.
11: Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgii pořadu měl na starosti Stanislav Winter a z Českého rozhlasu Plus se loučí také David Hertl.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
11: Srpen roku 1992 přinesl zásadní obrat a dal definitivní odpověď na otázku, jak to bude se společným státem Čechů a Slováků. Dramatické chvíle přiblíží repríza pořadu Archiv Plus.
15: V polovině srpna roku 1992 už bylo víceméně jasné, že společný federální stát Čechů a Slováků je fakticky mrtvý projekt. Představy české a slovenské politické reprezentace o státoprávním uspořádání i ekonomickém směřování země byly naprosto odlišné a ochota z nich ustupovat byla mizivá. Teď už nešlo o to, zda se federace zachrání nebo nezachrání, ale o to, kdy a jak a nakolik kultivovaně zanikne. Z archivních nahrávek z té doby vybírala a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.
15: Nejsilnější česká strana, tedy ODS, a nejsilnější slovenská, HZDS, si po volbách přece vzali, že nejpozději do 30. září dohodnou, jak by to s republikou mohlo být dál. Celé léto se scházeli zástupci obou stran, aniž by situaci nějak zásadně rozetnuli. Proč je důležité, aby se konec federace odehrál na základě oboustranně přijatelné dohody, pro rozhlas formuloval Václav Benda, tehdejší předseda křesťansko-demokratické strany, která tvořila koalici s ODS.
16: Je jistě pravděpodobné, že jednostranné nebo nekoordinované dělení společné republiky by probíhalo jaksi rychleji, už prostě proto, že jaksi na akce jedné strany budou následovat reakce druhé strany bezprostředně, než teda dělení koordinované, ale opakuji, že sice nám běží o čas, jsme si vědomi toho, že každé další prodlužování dosavadní krize nás stojí nesmírně mnoho vnitropoliticky, zahraničně politicky, a to jak tedy od jaksi morální stránky problému až po stránku čistě finanční, to jsou obrovské ztráty, ale samozřejmě nějaký dramatický nebo dokonce jaksi balkánský vývoj by nás stal ještě nesrovnatelně více, proto bychom dávali a stále dáváme přednost té třeba o něco pomalejší, byť v jaksi přísně termínované cestě, tedy pokojného rozchodu na úrovni federálních zákonů a federálních opatření.
15: Václav Benda tu jasně mluví o rozchodu. Z pohledu české vládní reprezentace to totiž bylo jediné možné řešení. Čeští vítězové voleb chtěli buď federaci, nebo nic. Slovenští federaci rozhodně nechtěli a místo ní navrhovali volnou konfederaci dvou prakticky samostatných zemí. To zase odmítala česká strana. Česká levicová opozice se ale s rozdělením státu dlouhodobě nechtěla smířit a snažila se jednotný stát zachránit prosazením referenda. Poslechněte si slova tehdejšího předsedy sociálních demokratů Jana Horáka.
17: Je možné, že demokraticky Češi a Slováci v referendu rozhodnou, že nechtějí pokračovat ve federativním systému. No tak je nutno po mém soudu připravit nějaký nový útvar, který by zakonzervoval spolupráci mezi Slováky a Čechy s ohledem na jejich koexistenci za posledních 74 let. Historicky, politicky, kulturně, sociálně, hospodářsky my jsme dosáhli společně určitých úspěchů, určitých výsledků, a bylo by chyba, abychom tyto věci ignorovali, a proto se domníváme, že v případě zániku federace by měl vzniknout útvar, který by tuto minulou spolupráci dokumentoval, ať už by to bylo pod názvem Svazek, Unie, či jakkoliv jinak. Doufám, že v krátké době přijdeme s konkrétním návrhem, jak by měla vypadat forma takového nového svazku.
15: Čeští vládní politici i Václav Havel, v té době už bývalý prezident, abdikoval totiž v polovině července, byli proti referendu. Podle nich voliči o federaci rozhodli už v červnových volbách. Jak řekl tehdejší předseda české vlády Václav Klaus, i kdyby 51% hlasovalo pro zachování společného státu, nepohneme se ani o milimetr kupředu, protože odstředivé tendence budou pokračovat. Během léta vyzvalo HZDS českou levici, ochotnou souhlasit s unijním uspořádáním, k jednání. Konkrétně sociální demokracii a liberálně sociální unii. Na české straně to vyvolalo malé pozdvižení. Zdálo se, že levicová opozice a HZDS chtějí české vládě za zády cosi upéci. Redaktorka Kateřina Kašparová o tom mluvila s českým premiérem Václavem Klausem.
18: Včera se sešli představitelé liberálně sociální unie a československé sociální demokracie a na svém setkání konstatovali, že HZDS nechce společný stát a že toto musí vzít na vědomí. A slovy pana Trnky také uvedly, že není možné dále setrvat na svých stanoviscích. Myslíte si, že toto může posílit pozici ODS v dalších kontaktech se slovenskou stranou a vůbec, že to může zlepšit celkovou situaci na české politické scéně?
19: Já od začátku jsem nepřijímal interpretace některých novinářů o tom, že jednání HZDS s českými opozičními stranami je pokusem o nějaké spojenectví za zády ODS. Opravdu, já jsem to nikdy nepřijímal, občas mě bylo vytýkáno, že jsem příliš naivní a že podceňuji toto nebezpečí, ale já jsem tuto interpretaci nikdy nepřijímal. Já jsem vždycky si spíše myslel, že HZDS hledá i touto formou de facto jisté partnery nebo souhlas v těch základních otázkách, o kterých jim, to znamená HZDS, jde. A HZDS dneska nemá jako dominantní program, vůči kterému by chtěla kolem sebe shromažďovat podporu, odlišné názory na ekonomickou reformu, odlišnou sociální politiku, odlišné věci tohoto typu. Programem HZDS je teď otázka státoprávního uspořádání a já věřím, že debaty HZDS s těmito stranami spíše přispívají k vyjasnění situace, kterou česká opozice někdy nechce prostě realisticky přijmout, že je taková, jaká je.
15: Politické dění v srpnu 92 bylo vůbec velice komplikované. Do jednání o státoprávním uspořádání také zasáhlo projednávání nové slovenské ústavy slovenským parlamentem. Nová ústava už byla koncipována jako ústava samostatného státu, která existenci federace vůbec nebrala na vědomí. Ve dnech, ze kterých pocházejí všechny předcházející záznamy, se jednání o podobě státu mezi ODS a HZDS zadrhla. Slovenská strana je přerušila kvůli sporu o federální bezpečnostní službu. ODS totiž nechtěla, aby post šéfa obsadil někdo z HZDS. O vyjádření k přerušenému jednání požádal rozhlas i spisovatele a donedávna poradce Václava Havla Pavla Tigrida.
20: Už jen tak matně si vzpomínám, co jsem dělal, když mi slečna odmítla přijít na rande a pár hodin před pevně smluvenou schůzkou mi telefonicky sdělila důvody této nečekané absence. A než jsem mohl co říct, zavěsila. Zavěsil jsem také, usedl do nejbližší lenošky a začal přemýšlet. Proč asi? Něco jsem řekl, co jsem neměl? Nebo snad ty plandavé kalhoty, co jsem měl na sobě, když jsme se naposled viděli? Nebyl jsem dost uctivý, když mě přesvědčovala o tom, že ženy jsou prozíravější než muži? Na nic kloudného jsem obvykle nepřišel i řekl jsem si, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se vaří a že si dovolím v takových případech doporučovaný luxus a počkám si. Však se včas tu pravou příčinu dovím. A sáhnul jsem nikoli snad po revolveru, ale po knize. Kdybyste někdy čirou náhodou, vážená posluchačko či posluchači, byla či byl v podobném rozpoložení, nebo dokonce v téže situaci, a ta nemusí být nutně milostná, učiňte, jak by smet. Dokonce i tu knihu doporučím. Její titul je krátký, o demokracii, vyšla loni v pražském nakladatelství Melantrich a autorem jednotlivých kapitol není nikdo jiný než náš dobrý starý Tomáš Garrigue Masaryk. A abych vás příslušně nalákal, zde několik citátů. Tak třeba toto. Není maličkostí znovu dobít svůj stát a ten stát udržet. Naše rozpoložení v Evropě a ve světě v období očividně přechodném ukládají nám mnohé a těžké úkoly.
15: Mnohem obyčejněji se k přerušení jednání ze strany HZDS vyjádřil Josef Žilenec z ODS.
0: My se snažíme, aby ten proces, který probíhal, probíhal i nadále. Není možné nejednat, protože to znamená otevřít vrata nekontrolovanému vývoji. My uděláme všechno, abychom jednali a jsem přesvědčený, že toto byla jenom krátká epizoda, která má svůj původ ve vývoji na slovenské politické scéně a že společný zájem, který zde evidentně máme, absolutní nutnost se dohodnout, to je tak zřetelný zájem, že ten překryje ty drobné perturbace a že velmi brzo začneme spolu jednat.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
15: Přerušení jednání mezi ODS a HZDS bylo skutečně jen krátkodobou záležitostí. Ale než se k němu dostaneme, pojďme si pustit zajímavou ukázku z rozhovoru s manažery firmy Fialka, která vyráběla pracovní obleky. Reportér Boris Riegler se jich ptal na těžkosti, se kterými se potýkají. Odpověď ilustruje, že část české veřejnosti k rozdělení země přistupovala velmi pragmaticky.
21: Nevím, jestli Uherský Hradiště je nejlepší místo na podnikání. Možná jo, možná ne, ale každopádně tady nejsou lidi. Máme požadavek na pracovním úřadě už 3/4 roku vlastně od vzniku firmu na 30 lidí. Nic. Já jsem na tom, no takhle v pondělí odjíždím na Ukrajinu, kde se budu snažit sehnat lidi, když nejdou se...
22: Počkejte, Jiří, já jsem nerozuměl. Na Ukrajinu. Do bývalého Sovětského svazu pojedete?
21: Přesně tam.
22: Vy jste jako sládek, vy tam chcete vstyčit vlajku, ne?
21: Já tam nechci vstyčit vlajku, já o tam teď potřebuju levnou pracovní sílu, pokud to vypadá tak, že jsme ještě furt Československo, slovenská koruna je stejně dobrá jako česká, tak ze Slovenska dneska nikoho nepřitáhnu, musíme chvilku počkat, zatím budu brát lidi z Ukrajiny.
15: A teď zpátky k jednání ODS a HZDS. Obnovila se už ve středu 26. srpna. Tehdy se v Brně ve známé funkcionalistické vile Tugendhat sešel předseda české vlády a ODS Václav Klaus a předseda slovenské vlády a strany HZDS Vladimír Mečiar. Určitě znáte fotky zachycující oba politiky, jak v uvolněných pozicích jednají na zahradě vily. Jednali celý den a po 23. hodině předstoupili před novináře.
23: Tato schůzka a její průběh je signálem a symbolem znovu nalezení té, zejména vámi, novináři, tak spochybňované důvěry a spolupráce mezi Občanskou demokratickou stranou a HZDS. To je první významná věc, která, myslím, znamená záruku užitečné kooperace a spolupráce do budoucnosti. To je teze číslo 1.
15: Za druhé, jak pokračoval Václav Klaus, obě strany zrekapitulovaly, jak se podařilo splnit závěry předchozích schůzek a za třetí přijali harmonogram dalšího postupu. Ten už představil Vladimír Mečiar.
24: Předpokládáme, že do konce septembra by byly přijaté federální zákony. A to zákon o spôsobe zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorým by sa nahradil doterajší zákon o referende, ktorý pozná len jeden právne niečistý spôsob. Ďalej predpokladáme, že sa do konca septembra príjme zákon o spôsobe delenia majetku a o nástupníckých právach. Je možné, že tu môže dôjsť časovému preklenutiu pravdepodobne až do polovici októbra. Predpokladáme tiež, že do konca septembra sa príjmu zásady dohody Národnej rady Českej republiky a Slovenskej republiky o budúcom spolužití, ktoré by mali byť vyjasnené tak, aby v priebehu októbra mohli byť národnými radami schválené. Na základe tohoto schválenia v Národných radách predpokladáme, že celý november by bol venovaný prijatiu tých zákonov a opatrení na území obidvoch republik, ktoré tieto dohody vyzvú. Jedná sa o veľmi zložitý komplex právnych vzťahov v oblastiach ako občianskoprávnych, tak majetkových, finančných a tak ďalej, tak aby život hospodársky i spoločenský išiel nerušene ďalej. Obdobie decembra sme si nechali na vyrovnanie nejakých rozdielov, ktoré môžu vzniknúť, a k 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikli Republiky Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary.
15: Vladimír Mečiar pak mimo jiné ještě řekl, že situace je zkrátka tak vážná, že nezbylo, než se postavit z oči v oči a jít od sebe.
24: Takže to všetko, keby nenašlo vecné vysporiadanie a nový priestor, by v podstate viedlo k tomu, že by sa nám hospodárska i politická situácia vymkla z rúk.
23: Jestli to mohu shrnout, tak z pohledu České republiky já věřím tomu, že dojde-li k tomuto procesu tak, jak je plánován, připravován v klidné, kontrolované formě. Já věřím a ODS věří, že můžeme nalézt se Slovenskem lepší vztahy, dlouhodobě trvalejší vztahy, než jsou vztahy dosavadní.
1: Mohli bychom napísat nebo oboznámit našich občanů v České a Slovenské republice, že

0: Je o postupný rozpad štátu, tak my sme sa dostali po voľbách do situácie, keď bolo treba hľadať východisko, keď sme už určitý negatívny zlý stav zobrali. A východisko možno hľadať buď k decentralizácii, alebo k novej centralizácii. K novej centralizácii chýba aj politická vôľa a chýbajú aj ekonomické podmienky.
1: Návrh na rozdělení federace nastínil také budoucí ekonomické vztahy obou republik. Kvůli rozdílné síle ekonomik se počítalo s rozdělením měny, ale zároveň také se vznikem zóny volného obchodu a celní unie. Dopady v pořadu Radiožurnál vysvětlil ředitel odboru cenové politiky Federálního ministerstva financí Emanuel Šíp.
2: Domnívám se, že rozdílnost v hospodářských politikách obou politických subjektů, které zvítězí ve volbách, v podstatě vylučuje měnovou unii. Nevylučuje však unii celní, nevylučuje sféru volného obchodu. No a pokud by i s tou podmínkou, že se dejme tomu bude na hranicích směňovat peněžní hotovost a že se budou přepočítávat nějak ceny, zboží dostane bez překážek a bez zbytečných cel z jedného státu do druhého, neměl by to být závažný problém. Horší by to bylo, kdyby si státy v tomto směru začaly dělat naschvály. Ty naschvály mohou nastat třeba tím, že Slovensko, kde dojde patrně k devalvaci koruny, bude mít zboží v Česku levnější, to znamená slovenské zboží bude odplývat do Česka. Čeští producenti, zejména ti neschopní čelit konkurenci, by přičeli, že toto zboží je příliš levné, ať se na ní uvalí cla. Naproti tomu na Slovensku, kde lze pravděpodobně pro příliš agresivní nebo příliš silné zásahy státu do ekonomiky čekat třeba i opětovný vznik nedostatkovosti. Zase mohou vzniknout filozofie, že naši podnikatelé se chovají naprosto nevlastenecky a zboží, které doma chybí, vyváží velké množství někam do Čech. To znamená, v těchto podmínkách potom by se asi stalo, že by státy mohly sahat k nějakým překážkám, které by nesloužily věci. Tyto překážky je lehké zavést, těžké odbourat.
1: A jak na dohodu o rozpadu federace reagovala média?
3: Slovenské emancipační snahy dospěly k jasnému závěru. Poslední den roku má být posledním dnem společného státu. Je to užitečná a úlevná zpráva, která znamená, že si oba naše národy vezmou věci do svých rukou. Ani opozice, která je v opozici prostě proto, aby byla v opozici, s tím nic nespraví. Ta emancipace však má mnoho podtextů. Jedním z nich je nacionalismus. Dle mého názoru s ním český národ má sám u sebe své zkušenosti. Nacionalismus se Češi odnaučovali dlouho a úplně to nezvládli dodnes. O to víc mám strach, jak se rozeběhne slovenský život tohoto džina puštěného z lahve. Má totiž svoji logiku. V ní má místo i iniciativa za svrchované Košice, i samospráva maďarské menšiny. Lze jen věřit, že Vladimír Mečiar jim bude stejně moudrým a vnímavým partnerem, tak jako je Václav Klaus moudrým a vnímavým partnerem emancipačním snahám slovenské reprezentace.
1: Komentoval ve čtvrtek 27. srpna brněnský návrh na rozpad federace moderátor pořadu Radioforum Ladislav Doležal. Reakce tisku zprostředkovalo vydání Radiofóra z následujícího dne.
4: Například dnešní Lidová demokracie píše: české a slovenské dějiny se ve středu večer opět pohnuly. Československo jako stát končí, to je dnes zřejmé. Bude-li se však jeho konec shodovat s tím, co jsme slyšeli v úterní noci z úst Vladimíra Mečiara, to ukáží teprve příští měsíce. A podobně svobodné slovo? Tak už to tedy víme. Vítězné politické síly se dohodly na tom, že letošním silvestrem skončí 74. tradice společného soužití Čechů a Slováků ve společném státě. Jenže nelze nikterak vyloučit, že tento císařský řez se tak hladce a rychle provést nepovede.
1: Četl z novin rozhlasový komentátor Jiří Ješ a pokračoval.
4: Já bych ještě chtěl dodat citát z komentáře v dnešním českém deníku, kde Martin Schmarz reaguje na ty stále opakované výtky, že dvě strany nemají mandát a tak dále. Tak on tam píše, cituji: ODS a HSDS se zavazují, že budou v parlamentech iniciovat příslušné postupy k těmto dohodám. Nikoliv tedy, že rozdělí ČSFR, ale že navrhnou ve federálním shromáždění a národních radách, aby stanovili legitimní postup dvou států. A to je podstatný rozdíl. Argumentace české levice, že o rozpadu státu nemůže rozhodnout jednání dvou politických stran, je poněkud zmatečné. Existuje pouze dohoda dvou stran o společném postupu ve federálním shromáždění, ne smlouva o rozdělení. O takových krocích bude bez pochyby rozhodovat parlamentní.

0: většina.
1: Já si myslím, že není dost málo toto opakovat.
2: Na to, zda se v parlamentu skutečně najde potřebná většina, se redaktorka Kateřina Kašparová ptala místopředsedy ODS Jiřího Kováře.
3: Dohodli jste se také na přípravě několika zákonů. Jedním z nich je například zákon o způsobech zániku federace. Vzhledem k tomu, že to bude ústavní zákon, bude k jeho přijetí potřeba 3/5 většina poslanců federálního shromáždění a tím pádem budete potřebovat i podporu opozičních stran. Máte už nějaké signály, které z těchto stran by vás mohly podpořit?
4: Tak hovořit signály z těchto stran, to je samozřejmě složitá věc, nicméně myslím si, že právě jednání předsedy federálního shromáždění pana Michala Kováče s představiteli například sociální demokracie a liberální sociální unie, kdy jednoznačně odpověděl na otázky toho typu, zda by nebylo možné, aby byl změněn přístup a byla zachována federace. Takže já si myslím, že spíš takové vystřízlivění těch rozumnějších z opozice, když to takhle mám říct, by mohlo přinést ty hlasy, které jsou zapotřebí pro schválení 3/5 většinou federálním shromáždění.
2: Jak se už v září ukázalo, vystřízlivění se nedostavilo v takovém počtu, jak bylo potřeba, a ústavní zákon o zániku federace neprošel federálním shromážděním. Sociálním demokratům se naopak podařilo prosadit návrh na vznik komise, která měla připravit přeměnu federace v Československou unii. Komise se ale nikdy nesešla. Na to ještě následovala roztržka mezi ODS a HZDS, která na nějakou dobu zmrazila další jednání. Nakonec ale byly všechny potřebné zákony schváleny a 31. prosince 1992 federace zanikla. A to je z archivu Plus věnovaného československému rozvodu všechno. Z archivních záznamů vybírala, za pozornost děkuje a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
5: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: V 90. letech jsme si ani neuměli představit, jakou moc v české politice budou mít jednou bezpáteřní populisté. Taky si někdy říkáte, jaké štěstí, že v 90. letech ještě neexistovaly sociální sítě? Jak by si asi dnes počínali legendární kraválisté Miroslava Sládka, kteří demonstrovali před Československou televizí v červnu 1991?
5: 90kové léto na Plusu.
7: V cyklu 30 let poté dnes hovoříme s mediologem Janem Jirákem z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity. 10. června 1991 proběhla velká demonstrace Sládkovců před budovou Československé televize. Kdo to byli Sládkovci a proč demonstrovali zrovna tam?
8: Tak řečení Sládkovci byly politická strana, jejíž asi dnešními slovy řečeno postavení v tom politickém spektru bylo, řekněme, strana protisystémová. Jejím základním naladěním byl určitá forma pravicově radikálního populismu spojená s určitou jednoznačnou interpretací toho listopadového, polistopadového vývoje. V zásadě ta interpretace tak řečených Sládkovců byla založená na představě, že celý listopad 89 byl jakousi dohodou mezi starými komunistickými elitami a novými elitami. Také v jejich dikci mluvili o loutkovém převratu. A v praxi šlo o to, že oslovovali ty skupiny obyvatel, které nebyly s polistopadovým vývojem spokojené. Ne, že by chtěli návrat před listopad, ale prostě patří k těm, kteří na té změně nijak nevydělali ani společenské jinak. A protože média hlavního proudu a politické elity hlavního proudu nepřipouštěly jakékoliv pochybnosti o tom listopadovém vývoji, tak Sládkovci představovali, řekněme, určitý tlampač, který dával slova, dával prostor těm, kteří s tím byli nespokojeni a sami se tak vyjadřovali. Proč se ocitli před budovou tehdejší Československé televize na Kavčích horách, je asi dané především tím, jaké postavení vlastně Československá televize měla. Je třeba si uvědomit, že dnešní postavení médií veřejné služby je výsledkem poměrně dlouhého vývoje. Dneska jsou to sebevědomá média, jejichž postavení je srozumitelné a akceptovatelné pro velkou část populace. V tom roce 90-91 to byla média s předsedou spojená se státem. Setrvačností je to ještě před ustavením, zákonným ustanovením médií veřejné služby, že to byly fakticky státní organizace. A pro Sládkovce vlastně představoval jednu z možností, jak předvést aroganci státu. Miroslav Sládek jako předseda té strany tam tehdy přišel s požadavkem, že chce vystoupit v zpravodajské relaci. Pak zvyšoval ty požadavky až na vystoupení v diskusním pořadu. Ale podstatné je, že na to mohl předvádět, jak mu to dává za pravdu, že ta nová polistopadová moc je arrogantní a nechce nechat promluvit obyčejné lidi, nechce nechat zaznít nějaký alternativní hlas. Čili pro něj to mělo tenhle doklad. Ono to nebylo jediné vystoupení, tehdy to byla série demonstrací, které se odehrávaly různě před ministerstvem zahraničí, před na Pražském hradě a tak podobně.
7: A došlo v těch uplynulých 30 letech k nějakým analogickým akcím před budovami české tehdy už televize, případně Českého rozhlasu?
8: Asi takové jako nejvýraznější vystoupení. Ono tehdy dobové prameny uvádějí, že tehdy toho 10. června se tam sešlo zhruba 3000 lidí, z toho značná část byly přihlížející, takže to nebyla jako masová akce a skutečně jako masového rozsahu. Asi je třeba připomenout tu takzvanou vánoční krizi roku 2000, kdy po neúspěšném nebo nepříliš úspěšném pokusu instalovat nového generálního ředitele vyhlásili zaměstnanci nejdřív zpravodajství stávku a došlo k nějakému vypínání vysílání, alternativnímu vysílání z jiných prostor a tak. Ale hlavně došlo k tomu, že na Kavčích horách se během Vánoc scházeli lidé a vlastně vyjadřovali určitou podporu těm zaměstnancům, kteří se bránili nastolení toho nového managementu. Končilo to v lednu 2001 vlastně velkými mnoha desetitisícovými demonstracemi na Václavském náměstí.
7: Říká na závěr mediolog Jan Jiránk z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity. Dnešní část cyklu 30 let poté věnovanou demonstraci Sládkovců před budovou Československé televize připravil a naslyšenou se těší Pavel Hlavatý.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
0: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Při letecké show na festivalu v Mostě se blízko letadel pohyboval dron. Událost prověřuje policie. Evropská komise navrhuje posílení vnějších hranic Unie. Reaguje tak na krizi ve španělské Seutě. Hokejisté Kladna zahájili přípravu pod trenérem Radimem Rulíkem. A zítra bude slunečno, v Čechách odpoledne místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Let It Roll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. Dnes dopoledne je pak někdo stáhl.
10: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
11: Já jsem neměl tušení, když jsem v tom odkaze viděl docela, že bylo docela blízko v nějakým okamžiku.
10: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
12: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
10: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
9: Správa Železnice České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa Železnice za ně zaplatí necelých 6 miliard 800 milionů korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie. O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po říjnových volbách. Radní se na tom shodli na dnešním jednání. Válcová věž zříceniny se má oficiálně stát nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti před pár dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 stupně.
13: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Radiožurnál.
9: Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým na ledě někdejší kouč reprezentace Radim Rulí, který by rád se svými svěřenci navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
14: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
9: Na ledě se dnes premiérově taky představili hokejisté Litvínova Plzně a taky Komety Brno, kteří by měli od nového roku hrát domácí zápasy v nové hale na výstavišti. Jejich prvním soupeřem by tam měla být 10. ledna Sparta Praha.
15: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a překážka u Dox. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem 40 tun, skoro 7 metrů na šířku, a zpomaluje provoz. Před chvílí u exitu 119 Velký Beranov po D1 pojede až do Prahy. Na silnici 38 z Dox do Mladé Boleslavy řidiči hlásí sraženou lesní zvěř. Pomaleji projíždějte mezi odbočkami na Mělník a Bezděz. Na Českolipskou silnici 270 na výjezdu z Dox do Dubé už odklidili spadlý strom a úsek je opět průjezdný. Na brněnskou silnici 377 z Tišnova do obce Železné narazilo osobní auto do mostu, na místě policie a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Propojuje ilustrace, animace, fotografii a digitální umění způsobem, který vynesl ohlas doma i v zahraničí. Její tvorbu poznáte relativně snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Mediálně vděčné jsou zmínky, že kreslila třeba pro americký Vogue nebo Jamieho Olivera a žila a pracovala v New Yorku, ale má toho za sebou mnohem, mnohem víc. A o mnohem z toho si budeme dnes povídat. Zároveň také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z této zkušenosti vznikla vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě, s humorem a fantazií. Mým hostem v hovorech, a já jsem tomu moc rád, je výtvarnice Eliška Sofra Podzimek. Dobrý den, vítejte.
17: Dobrý den, děkuju, já jsem taky ráda.
16: A já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
5: Hovory.
16: Eliško, v čem spočívá ten projekt Plešouni?
17: Takhle velká otázka hned na začátek. No, samozřejmě to vychází z nějaký vlastní zkušenosti z prostředí onkologie, kde jsem se ocitla ve svých 15 letech a vlastně od té doby se snažím najít něco, co tomuhle tomu odvětví můžu já svým tvořením a patláním vrátit. A vlastně jsem přišla i spolu s mojí bývalou onkologickou lékařkou Lucí Hrdličkovou na projekt Plešouni, což je už teďka v tuhle chvíli trošku obsáhlejší projekt, ale core toho tvoří seriál animovaný, který by měl sloužit jako takový průvodce pro děti a jejich vlastně okolí a rodiny, aby se trošku zorientovali v tom, co se děje, když jsou takhle nemocní.
16: Je pravda, že inspirací vám byl francouzský legendární seriál Byl jednou jeden člověk?
17: Určitě. A byl jednou jeden cokoliv.
16: Jasně,
17: ono to má
16: jasně,
17: několik přízvisek.
16: Potom variací.
17: Ale ano, otevřeně to říkáme, protože to je geniální seriál, který doteďka vlastně promlouvá k mladému publiku a vlastně ta forma toho, jak dokáže vysvětlovat různý fakta a věci, co se dějou uvnitř těla, je skvělej. A my se o to snažíme jenom velmi v specifickém odvětví vlastně onkologické léčby a ty prostředky, který tam používáme, tak jsou právě skrze různý metafory, vlastně cokoliv logicky potřebujete vysvětlit dětem, tak to musí zobrazovat něco, co znají. To znamená, hledáte paralely v jejich životech a v tom, co znají, abyste vysvětlil, co to je třeba vedlejší účinek.
16: Já jsem viděl trailer a tam je třeba kapitán Chemo,
17: přesně,
16: takový námořník, který nevím, jestli v tom traileru na mě měl působit vlastně sympaticky nebo nesympaticky, ale možná obě ty složky jsou tam nezastupitelné, protože přesně samozřejmě tak. Chemoterapie je asi extrémně nepříjemná, ale na druhou stranu může pomoct a může zachránit život.
17: Přesně tak, to jste řekl hezky. On je vlastně hrozně specifická složka té léčby. Jo. Je to něco, čeho se to dítě hrozně obává, má to plno vedlejších účinků, které nejsou úplně příjemný, ale pořád je to vlastně parťák na naší straně boje. Pořád bojuje proti tomu většímu strašákovi, co v tom těle nemá co dělat. Jo. Takže to je ten kapitán, je tam takovej, že skrze ten storytelling a to povídání, ten příběh v té animaci měli posléze děti najít sympatie a že to je ten kámoš, který ho potřebuje.
16: Poznal jsem dobře, že ho dabuje Jiří Macháček, ano. Nebo jsem se spletl?
17: Jo, to byla taková sázka nejistotu, protože prostě hlas Jirky Macháčka nám k tomu strašně seděl a on naštěstí byl svolný k tomu nám ho namluvit, takže ano.
16: Tak to gratuluju i ke spojení s takovouto mimořádnou osobností. Ale v jaké je ten seriál fázi? Protože pokud se nepletu, tak vznikl nějaký pilotní díl a předpokládám, že teď jsou asi problémem peníze, aby vznikly díly další.
17: Je to tak, my jsme pořád velmi v raném fázi toho celého projektu. Máme jeden díl, na kterém jsme se vyzkoušeli a ukázali, jak to myslíme, protože neděláme rozanimovanou infografiku, která by běžela někde v čekárně a vlastně to děti moc nezajímalo, ale tvoříme nějaký dobrodružství příběh, ve kterém jsou schované informace, který si myslíme společně s odborníkama, který na tom s námi pracují, by měly ty děti znát, aby se méně třeba báli nějakých dílčích situací, co je během té léčby čekají. Ať už to jsou různý vyšetření, ať už to je, že přijdou o vlasy, nebo proč nemůžou chodit mezi svoje kámoše do třídy, protože mají oslabenou imunitu. A vlastně skrz tu animaci a fantazii se to dá docela hezky vysvětlovat. Takže teď máme jeden díl, který logicky, tematicky se týká vlasů, protože plešouní a je to, co okolní svět vidí, když jste nemocný. Takže už jenom vysvětlit to, že je to vedlejší účinek chemoterapie, že chemoterapie cílí na rychle rostoucí buňky, což jsou primárně ty nádorový, ale vlastně občas smete i ty okolo, jako ty vlasový a vlastně díky tomu přijdete jako pacient o vlasy, to často neví třeba ani dospělý pacient, co se léčí na onkologii. A to jsou takové věci, které vlastně vy ani často netušíte, že chcete a potřebujete vědět, ale to, že jim jako porozumíte, aspoň do nějaký míry dokáže trochu to dítě a tu rodinu uklidnit, co vlastně se teďka v rámci toho celého chaosu, kde se to ta rodina ocitne, jako děje.
16: Kolik dílů by mělo vzniknout?
17: Ideálně 10. Máme tam namyšlených plno dalších dílů, který se zabývají primárně nějakým takovýmhle psychologickým dopadem na ty dítě a na tu rodinu. A vlastně společně s psychologama a lékařem vymýšlíme témata, kterých bych se to mělo týkat.
16: A scénář už je hotový? Nebo
17: máme napsaný tak polovinu těch dílů scénářů. Jsou rozpracovaný.
16: Vy toho máte za sebou hodně, krom různých ilustrací typu Malého prince a výstav a prací pro nejrůznější i typy médií, tak ale máte za sebou něco jako animovaný seriál?
17: Seriál ne, ale animovaný tvorbu, animovanou tvorbou se věnuju vlastně od školy, ale seriál je velký sousto. Nicméně na to nejsem sama, naštěstí.
16: Jasně, ale právě mě zajímá, jestli jako animovaný seriál je pro ilustrátorku, výtvarnici, animátorku něco jako, a teď nevím, hledám nějaké přirovnání pro tvůrce krátkých filmů, prostě tříhodinový blockbuster, nebo jestli je to prostě mnohem větší kláda s prominutím, která si vyžaduje větší nasazení, určitě, čas, peníze, úsilí.
17: Určitě. A v podstatě my směřujeme tak, aby každý díl měl kolem 10 minut, což vlastně ve výsledku je až takový jako animovaný celovečerák. Takže je to velký sousto, a ať už na to financování, tak celkově na ten projekt.
16: A cílem je dostat potom plešouny, seriál, plešouni, jako do televizí, nebo na platformy, nebo jenom v úvozovkách, jenom, ale ono dneska co je, jenom na YouTube třeba, nebo prostě do internetového světa?
17: Ideálně všude, kam to půjde. Jo. Ve chvíli, kdy se někdo dostane do situace, kdy potřebuje takovýhle informace, tak aby měl více možností, kde to najít. Samozřejmě pak se dostáváme do nějaký distribuční strategie, kdo vám zakáže to mít někde a někde, a televize, že to má nějakou dobu u sebe, ale náš primární cíl je, aby to bylo dostupné na co nejvíce místech, ať už je to YouTube, ať už je to veřejnoprávní televize, ať už je to naše aplikace, kterou vytváříme společně s tím projektem, ale ať už vám to doporučí sestra, nebo lékař, a nebo třeba učitelka ve škole, takže
16: cílem je, a teď pardon, to nechci vyznít zle, jako jenom osvěta a jenom motivace, anebo to má ještě i nějaký další charitativnější přesah a třeba je cílem vybrat i nějaké peníze právě na léčbu onkologicky nemocných?
17: Ten cíl je primárně ten psychologický dopad, která ta léčba na ty rodiny a děti a pacienty má. Jo, je to vlastně něco, co já, když jsem byla nemocná, tak to už je třeba 15 let zpátky, tak se primárně řeší to, abych se uzdravila, aby ten pacient zvládl ten nádor a vlastně mohl nějakým způsobem pokračovat v životě. Teďka v tuhle fázi se ten vývoj té léčby dostává i do toho, jaký to má následky, jaký má důsledky do života, ať už zdravotní, anebo psychologický. A k tomu bychom my rádi přispěli touhle pomůckou. A ta pomůcka má vlastně být jak pro ty pacienty a jejich rodiny a jejich okolí, ale tak i pro ty lékaře, protože oni samozřejmě pracují s psychologi, kterých je ale bohužel v dost zemích na světě nedostatek, a my vlastně tvoříme takový jako komunikační nástroj, který oni můžou použít k tomu, aby k těm dětem komunikovali, co oni chtějí vědět, takže a vizuální, což pro děti je to nejlepší, co můžete udělat.
16: Na webu Plešounu jsem se dočetl, že tam je statistika, že 85% dětských onkologických pacientů to přežije a vyléčí se, tak možná i to je cílem, nalít trochu optimismu do žil a ukázat, že to je boj, který se z velké šance dá vyhrát.
17: Je to
16: doufejme,
17: tak,
16: že to číslo bude samozřejmě co nejvyšší a bude narůstat.
17: Je to tak, jako ta osvěta k tomu samozřejmě logicky patří, ale je to vlastně takový náš jako okrajový, to řeknu blbě, jaký okrajový cíl, jo? Ta společenský tabu kolem tohohle tématu rakovina u dětí je prostě obrovský, nikdo o tom nechce slyšet ani mluvit, a tím spíš lidi neumí komunikovat, když už v okolí někoho takového mají.
16: Já vím, že vy jste říkala v roce 2020, když začal covid, že jste byla v uvozovkách ráda. Vím, to nevyzní cynicky, ale že nošení roušek se zlegitimizovalo a my jsme všichni rozuměli tomu, proč máme nosit roušky. Protože vy jste říkala, když jste před těmi
18: tehdy 10, dnes 15 lety nosila roušku, tak přesně, jste vypadala jako někdo, kdo má lepru.
17: Ano, a že to ode mě všichni chytí, přitom jsem jenom se potřebovala chránit od ostatních.
18: Jasně, jasně, protože jste měla oslabenou imunitu.
17: Přesně tak, takže ve chvíli, kdy teď už po covidu možná někdo z nás tuší, že když je nemocný a má chřipku, tak si může vzít do tramvaje roušku, aby to neprskal na ostatní. Tak...
18: A je to známka ohleduplnosti a nikoli nějakého nebezpečí.
17: Přesně tak.
18: Vy jste o tom onemocnění mluvila nesčetněkrát na TEDxu a v řadě rozhovorů, ale zajímá mě, a zase teď nechci, ať to vyzní cynicky, protože je to úžasný projekt a samozřejmě držím palce tomu, ať se to povede dotáhnout, ale může se na tom výtvarnice takto vyřádit jako kreativně? Baví vás to, že to je prostě zajímavá výzva i pracovně?
17: Jo, určitě. Tak já bych to nedokázala asi dělat, kdyby to ze všech těch stran nedávalo mi smysl. Kreativně je to hrozně výživný hledat ty metafory, na kterých to ukazujeme, hledat ty postavy, na kterých to vysvětlujeme dětem, ať už je to přesně kapitán Chemo, nebo je to teď v angličtině máme Mr. I jako MRI a magnetická rezonance, tak to si tam je ta fantazie tam hraje jako obrovskou roli, která pomáhá tomu příběhu a těm faktům být srozumitelnější.
18: Já už jsem našel na internetu nějaké zmínky o plešounech v roce 2020, takže ten projekt je starší a je to širší platforma a teď tedy tvoříte ten seriál?
17: Ano, přesně tak. My jsme vlastně teďka v průběhu těch x 5 až 6 let My jsme vlastně začínali crowdfundingem v covidu a vybírali jsme na tu první epizodu, kterou se nám podařilo dokončit až teď, protože jsme hledali technologie a způsoby, jak to vůbec vyrobit a s kým. A to jsme teďka dotáhli, ale zároveň k tomu jsme vytvářeli aplikaci, která už je teďka ke stažení na všech možných platformách s aplikacemi a ta v podstatě slouží jako takový zaznamenávací deník pro pacienta, kam si píše, jakou měl náladu, kolik toho vypil pitný režim, kolik toho vyčural a zároveň tam je vlastně video obsah, který doplňuje ještě ten seriál, který snad někdy vznikne a ten je zaměřený na výživu, na to, jak se stravovat, když nám není dobře a aby jsme to tělo posílili a zároveň cvičení ve smyslu rehabilitace až různý jako dechový jogový cvičení, který jsme zase skládali s rehabilitací v Motole. Takže to na tom všem jsme pracovali a teď konečně máme plán i dalších scénářů epizod a snad se nám někdy podaří dodělat dalších 9 dílů.
18: Berete to tak, že třeba tím seriálem už byste si to téma i sama pro sebe chtěla jednou provždy uzavřít a nějak se s tím vypořádat a prostě uzavřít jednu kapitolu a jít zase dál k jiným tématům ve vašem životě i ve vaší tvorbě?
17: Já si myslím, že se to nikdy nestane. To prostě už jako navždy bude patřit k mému životu a k tématům mého života, ale já jsem za to ráda a myslím si, že jako častokrát se s tím potkávám, když se bavíme s dalšíma bývalýma pacientama, že se k tomu nějakým způsobem mají tendenci vracet těm, co to teprve čeká, něco, někam to posunout.
18: Řekl bych, že pokud by to vaše povídání nebo počínání pomohlo jen jednomu jedinému člověku, takže to za to stojí a že to i pro vás musí být satisfakce.
17: Samozřejmě ano, ale mě samotný pomáhá vlastně zorientovat se v tom prostředí. Mě to hrozně baví a fascinuje mě to. Já jsem, když jsem byla nemocná, tak jsem uvažovala o tom, že budu lékařka, protože mě to absolutně nadchlo. Pak mě to velmi rychle pustilo. Ale vlastně teďka díky práci na tomhle projektu já se dostávám do spojení právě s expertama, který řeší v rámci té léčby strašně zajímavé věci, které se strašně rychle jako posouvají kupředu a jsou velmi progresivní. A mě to jako hrozně fascinuje. Snažíme se to všechno v tom projektu obsáhnout. A není vlastně často není jednoduchý si vybrat, co tam má být a co už ne. A často se ani ty experti samotní neschodnou na tom, co se těm pacientům má a nemá komunikovat, takže je to takový živoucí organismus, který se pořád formuje.
18: Výtvarnice, animátorka, ilustrátorka Eliška Sofera Podzimek je mým dnešním hostem.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Inspirovala jste mě před chvílí tou zmínkou, že když jste byla nemocná, že jste uvažovala o tom, že byste mohla být lékařkou, k takové vlastně trochu klišoidní otázce a omlouvám se za ní, ale uvidím, co to ve vás vyvolá a když nic, tak od toho půjdeme dál.
17: Dobře.
18: Ale zajímá mě, jestli jste se třeba někdy setkala s tím, že i vaše umění a vaše tvorba může léčit.
17: Já myslím, že moje vlastně, nechci říct, že veškerá, ale jako většina mé tvorby může být často až klišoidní pro někoho, když na ní kouká.
18: To se fotká a tam domalovaná postavička.
17: Jo, ale zároveň jako velmi často pozitivní, někdy až infantilní, někdy až pro děti, někdy až líbivá, ale já vlastně mě to baví a ty lidi, co si k tomu najdou cestu, taky a potřebují občas prostě nějaký pozitivní pošťouch tady v těch všech šílených věcech, co se kolem nás ve světě dějou. Takže já se toho pouštět nebudu a vlastně teď jsem se pustila do velmi těžkého tématu, o kterém společnost nechce mluvit a snažím se ho právě trochu otočit v to, aby nebylo vnímáno tak strašně temně, jako je.
18: Já jsem na úvod zmiňoval takové ty mediálně známé projekty, já to jsem ještě nezmínil, třeba Tomáše Kluse nebo New Yorkský deník Metro a tak dále. Ono my novináři to potřebujeme tady tyhle zkratky na jednu stranu. Ale na druhou stranu muzikanti to často mají tak třeba, že říkají, že ty nejznámější písně a ty největší hity nebývají jejich nejoblíbenější, nebo že si myslí, že napsali mnohem jako hodnotnější věci. Jak to máte vy? Na co jste třeba nejvíc pyšná té vaší tvorby? Pro posluchače Eliška se dlouho zamyslela. To je tolik těch věcí? Anebo
17: ne, spíš nevím, jestli dokážu vybrat jednu věc. Mě na tom hrozně baví ta rozmanitost, kterou kam mě to pouští. A jsem vlastně za ní strašně vděčná. To, že já bych asi nedokázala třeba ilustrovat jenom dětské knížky. Malý princ byl skvělá éra, vlastně, která pořád běží a výstava žije, což jsem taky strašně ráda. Ale zase prostě posunout se někam dál a vymyslet si jiný téma a další odvětví je takový hrozně...
18: Takže zeptat se vás na to, na co jste nejvíce pyšná, je jako zeptat se rodiče, na které dítě ze své tvorby je nejvíce pyšný.
17: Ale tak Jamie Oliver to není.
18: Je to mediálně zajímavé.
17: Jasně.
18: Ale prostě ta vaše, tak ta rozmanitost, a to je možná vlastně hezká odpověď, že spatřujete kouzlo v té rozmanitosti.
17: Ano. A na Plešouny jsem pyšná a ne tak na sebe, ale spíš na to, jaký kolem sebe dokáže vytvořit kolektiv lidí a jaký tým na tom pracuje, který jsou velmi do toho zapálení a dokážou a věří mi v tom, že ten projekt má smysl a za to jsem strašně vděčná.
18: Jak důležitý pro vaši práci byl a je Instagram?
17: Taký vlnej to má. Byl na začátku velmi taková hlásná trouba, anonymní, kde vlastně můžu do světa vysílat svoji práci a nemusím se v úzovkách pod to vůbec podepisovat. Pak samozřejmě jako spojení se s lidma kdekoliv na světě skrz tuhle platformu bylo vlastně takový, až řeknu blbě, jako skvělý zážitek, jako pro spolupracovat s různýma fotografama třeba v New Yorku a navzájem si pinkat fotky a dokreslovat si je, bylo v tom věku, ve kterým jsem to dělala, jako fascinující. A ve chvíli, když se z Instagramu stala primárně jako marketingová platforma, už to tak zábavný není, ale pořád je samozřejmě důležitý pro mý práci jako a pro projekt Plešouní a vlastně pro všechno, co děláme.
18: A vnímáte to tak, že ta dnešní doba, ta vizuální, klipovitá, kdy všechno musí jako blikat a upoutávat naši pozornost, že je ale třeba jako pozitivní v tomhle pro výtvarné umělce?
17: Myslím si, že je moc rychlá. Zrovna včera jsme s mou partnerky ségrou malou koukali na nějaký nový animák a to se nedalo stíhat, to bylo šílený. Já jsem na to koukala jak blázen, tak jako ta frekvence těch střihů a toho, té rychlosti, kam má člověk koukat a co vnímat, byla jako až pro mě děsivá, takže doufejme, že to zase se dostane do nějaký vlny, kde se tohle trochu zpomalí, ale moc v to nedoufám.
18: Co vás, Eliško, vlastně dneska nejvíce a nejlépe živí? A teď samozřejmě nezajímá mě jak, ale co tvoří jako většinu vašich příjmů?
17: Já to musím samozřejmě nějakým způsobem balancovat s komerčníma projektama, což ale zase na druhou stranu si na ně nestěžuju, protože za mnou chodí moc cestí klienti, kteří jdou cíleně za mnou a chtějí ode mě moji specifickou tvorbu, což jsem strašně ráda. A taky je to absolutně jako variabilní a neopakuje se to, což je skvělý. Takže to jsou určitě...
18: To jsou věci na zakázku?
17: Jo, ať už přímo jako komerční, marketingový, reklamní a A pak mám samozřejmě výstavu Malýho prince, která pořád putuje po českých městech, což jsem taky ráda, tak to je skvělý. Občas nějaký workshopy, občas režíruju nějakou reklamu. Je to fakt různorodý.
18: Přemýšlíte nad tím i tak, abyste si z toho svého jména vytvořila vlastně brand, aby Eliška nejdřív Podzimková, dnes Sofér Podzimek, aby to byla prostě taková značka, že když se to v tom uměleckém nebo i možná širším světě řekne a oznámí, že všichni budou vědět?
17: Já nad tím asi takhle nepřemýšlím. Ono se to tak jako děje, já jsem za to samozřejmě ráda. A pak jsem ráda, když přijde klient, který ví, za kým jde a co po něm má chtít, tak to je samozřejmě jako super, že mě netlačí do něčeho, co nedělám, ale úplně takhle velce strategicky o tom nepřemýšlím.
18: Nemáte nějakou pětiletku nebo ne. plány, jak budovat značku? Jaké procento času vám zabírá tvorba, ta samotná, ta kreativa? A jaké procento času vám zabírají ty věci okolo? Marketing, faktury, domlouvání, plánování?
17: Noční můry, myslíte?
18: No, dobře.
17: Ne, tak to k tomu samozřejmě patří jo. No. Ale no, poslední dobou je to spíš tohle, než ta kreativa, což mě mrzí a snažím se to trošku vrátit zpátky. Pracuju na tom, jo. Je to taky nějaký balancování času, který se učím v průběhu života, jako všichni.
18: Je to tak, že ty, řekněme, technické nebo organizační věci ubírají nejenom čas, ale i energii právě té kreativní části.
17: Určitě, určitě. Tohle mě to jako hodně unavuje a vysiluje a pak mi to ta kreativa vrací tím, že třeba nechodí tak často, že je složitější něco ze sebe vytlačit. A já mám hrozně ráda, když mi přijde projekt nebo nabídka práce a mě to okamžitě začne šrotovat a začnou mě napadat věci, tak to je takový nejkrásnější, jak to může být. A když to pak musím tlačit, tak to není ono.
18: Herečka Simona Levandovská nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že v té rozbouřené době chce být členkou souboru Divadla na zábradlí, protože chce někam patřit do nějaké party. Jak to máte vy jako výtvarná umělkyně? Není to prostě příliš solo práce?
17: Je to solo práce, ale já teď...
18: Nevadí vám to? Nechybí vám to?
17: Já si to teďka kompenzuju v rámci těch plešounů. Tam už ta komunita je, je to skvělý.
18: Takže tam máte partu, ke které patříte a ano. která patří k vám.
17: Ano. A vlastně je velmi, má takový okruhy, je velmi úzká v rámci týmu, ale pak zároveň to jsou další pacienti, kteří nám pomáhají, jejich rodiny a vlastně i lékaři, experti. Ta bublina už kolem nás je jako relativně široká a jsou to všechno hrozně skvělí lidi.
18: Eliško, já vám moc děkuju za toto povídání a přeju vám, ať se vám ve všech sférách i osobních, i pracovních daří a ať si můžeme zase příště povídat o tom, že třeba vznikl seriál Plešouni.
17: Děkujeme moc.
18: Eliška Sofér Podzimková byla mým hostem v hovorech, já jsem tomu rád a s posluchači Českého rozhlasu Plus se loučí a hodně zdraví a dobré nálady přeje Michal Rosypal.
19: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
20: Four people have been charged in connection with the so-called Bitcoin case. Their former Justice Minister Pavel Blažek, his former deputy Radomír Daňhel, lawyer Karin Tic and convicted drug dealer Tomáš Jiříkovský. The prosecutor is seeking a prison sentence of 6.5 years for the former Justice Minister. The 2026 Prague Pride Festival kicked off on Monday and will offer more than 200 cultural, educational and community events at different Prague venues throughout the week. The highlight of the 16th annual festival, celebrating equality and the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and other LGBTQ plus people, will be Saturday's Rainbow Parade through the centre of Prague. And finally, Czech goalkeeper Lukáš Horníček has completed a transfer from Braga to Newcastle United, signing a 5-year contract with a Premier League club. The €30 million transfer makes the 24-year-old the third most expensive Czech footballer in history.
21: Weather.
20: Tuesday should be clear to partly cloudy with daytime highs between 34 and 39 degrees, possibly hitting 40 degrees in the eastern parts of the country. The risk of wildfires remains high across most of the Czech Republic, with southern Moravia continuing to face an exceptionally high fire danger. The network of Czech centers is heading for its biggest transformation in years. Newly appointed director Ivan Jugl says the goal is not to shrink the organization, but to strengthen its presence abroad while making it more efficient at home. Vít Pohanka reports.
1: The Czech Centers network was established in 1993, shortly after the creation of the independent Czech Republic, building on a handful of cultural institutes that had existed earlier. Today, the network comprises 26 centers on four continents, working closely with Czech embassies. While they are best known for organizing exhibitions, concerts and film festivals, they also promote Czech language, science, innovation, education, tourism and business, making them one of the country's main instruments of cultural diplomacy. Newly appointed director Ivan Jugl says the aim is not to scale back the organization, but to strengthen its presence overseas. So he says the ministry's vision is to preserve the existing network of Czech centers while streamlining the organization's headquarters in Prague. He stresses that the focus should be on expanding Czechia's international presence rather than reducing it. Every year, the network stages around 1,700 events, attracting well over 2 million visitors. It also administers the prestigious Czech Grand Design Awards, supports Czech participation at major international exhibitions and festivals, and regularly cooperates with partners ranging from museums and universities to technology companies and creative industries.
21: Ne všude musíte mít přímo zástupce státu, ale může existovat něco, co jsme pracovně nazvali franšízou.
1: One of the more innovative ideas under consideration would allow trusted partners to represent the Czech Republic abroad without opening new state-run offices.
21: Krajanské spolky, teoreticky honorární konzulové přátelé České republiky, prostě různé instituty a združení.
1: Ivan Jugl says expatriate organizations, honorary consuls and long-time friends of the Czech Republic could, under certain conditions, operate under the Czech Center's brand.
21: Ať už se to týká informování o České republice.
1: He also wants the Czech Centers to present a broader picture of today's Czech Republic. Rather than concentrating primarily on culture, he says the network should better connect cultural diplomacy with business, science, innovation and Czech communities living abroad so that these activities reinforce one another. Asked about criticism from Foreign Minister Petr Macinka from the Motorists Party that some Czech centers had drifted away from their original mission, Ivan Jugl declined to make any immediate judgments.
21: Potřebuji opravdu čas mluvit s jedním každým ředitelem Českého centra, udělat si na jeho činnost vlastní názor.
1: Instead, he says, he first wants to meet every center director personally before deciding whether any changes are needed.
20: Vít Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
22: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé, nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
19: Pro a proti Lukáše Matošky.
22: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den i vám.
24: Hezké dopoledne.
22: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
24: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma a dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé, občané České republiky, platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
2: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
3: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoli z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb a je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat nebo zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
2: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
24: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku toho seniora. V České republice je třeba takzvané zákonné kapesné nebo zůstatek příjmu 15%, a kdyby některý nějaký senior například chtěl část toho kapesného, třeba 300-500 korun použít na sníženou úhradu za ubytování a za stravu, tak to ani nesmí, protože to je zakázáno. Své vlastní úspory nesmí použít na tu úhradu. To znamená, i kdyby na to měl, tak český právní systém to v těch domovech neumožňuje. A pak je potřeba ještě jako rozdělit dvě věci. Jedna je spoluúčast přímé rodiny, bavme se tedy o dětech, z jejich příjmu, a druhá z jejich majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států, a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi, tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a, jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
2: My se bavíme to znamená, jenom aby bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
24: Jednak určitě ne péče. Péče zdravotní, sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada mu je předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun, měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek je dobrovolný.
2: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, bylo by to z příjmu, promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
3: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký.
2: Určitě.
3: Ono v současnosti to takhle není. My oba víme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně, dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů, ano, ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
2: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
24: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoliv většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
2: A jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
24: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování, stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 000 korun nebo nějaká podobná 400 000 korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domovech pro seniory.
2: Paní Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
3: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulací nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
2: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
3: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících, a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
2: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc, tak jako tak?
24: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromý nebo veřejný, protože o tom to není. A domov s dotací,
2: pane Horecký,
24: a bez dotace.
2: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
24: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
2: Omlouvám, že vás znovu přerušu. Jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
24: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam

0: skládat a rozlišovat, jaké jsou přímé náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastních činností.
1: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
2: Takhle, těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje.
1: A tím chcete říct?
2: Tím chci říct, že že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavená do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péče nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debaty, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
1: Čili
2: tak tím zase
1: vy říkáte,
2: zakládáme
1: že
2: jenom
1: potřeba
2: to, že
1: podpořit
2: bude
1: pečující osoby.
2: Samozřejmě.
1: Tak,
2: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty, jak podpořit pečující osoby ze strany státu?
0: Určitě ano, já jenom zase jednovětnou korekci, ta poslední věta paní Desátové, aby ze svých úspor platili za sobou péči. No, to nikdo nechce. Péče zdarma, sociální i zdravotní, znova podtrhuju. Jestliže někdo
1: dobře,
0: asi platí
1: současně,
0: za ubytování a stravu...
1: Současně jako jsou to asi náklady, které jsou neodmyslitelné od toho pobytu v daném zařízení. Náklady
0: jsou a jsou daleko vyšší
1: za pobyt
0: než
1: za
0: ty náklady na ubytování a stravu. A ubytování a stravu si každý má hradit sám, když na to nemá. Má mu pomoc stát a nebo rodina. Takže jenom ten princip, který se furt jako točí ohledně toho a sklouzává k té péči. Ty pilíře té péče jsou tři. Je to neformální péče, to je největší na celém světě, v celé Evropě, tvoří 60 až 80%, v České republice je to nějakých 80%+. Dokonce pak je to terénní ambulantní služby a pak jsou to pobytové služby a my musíme posilovat všechny tři složky, protože když budeme posilovat jenom jednu, tak to bude buď neuměrně drahé, anebo zvládneme ten nástup a zvýšené poptávky a stárnoucí generace za těch 10-15 let. To znamená ta debata o posilování kapacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče, to znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
1: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
2: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé

0: zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy. To je jasné.
1: Čili
0: ale
1: podle vás...
0: v debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
1: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 tisíc lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
0: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
1: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
2: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký příklad.
1: Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
2: Ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
1: Paní Desátová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
0: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v Poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
1: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu, která říká, že tedy co 5 let, tak dalších 20 tisíc lidí bude potřebovat lůžko v domově pro
0: seniory?
1: Ale
0: samozřejmě na to existuje právě i práce České geriatrické a gerontologické společnosti, která s těmito daty pracuje, právě když byla žádat o to, aby geriatrická akutní lůžka a geriatrické ordinace byly brány vážně a byly zařazeny zdravotními pojišťovnami na úhradovou vyhlášku a přinášely ty důkazy, co to bude znamenat, kolik to stojí teď, ale kolik to tomu systému může uspořit v budoucnu, i přesný dopad, jak to funguje s těmito lidmi a kolik těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
1: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
2: Ne, já znova říkám, že se nám může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
1: a to
2: který
1: je
2: významně drahý. To je nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích dvou dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit. Děkuju. Na zázrační lék.
1: Skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
4: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
5: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
6: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
3: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
7: Radiokniha. Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
3: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Po velké migrační vlně zůstává ve španělském městě Ceuta na severu Afriky 3 až 5 tisíc běženců. Domácnosti pěti obcí na Brněnsku jsou kvůli suchu bez pitné vody. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeř ze Srbska nebo Izraele. Zítra bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 až 5 tisíc běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
9: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně stovky migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Radiožurnál.
8: V 5 obcích na Brněnsku neteče kvůli dlouhodobému suchu pitná voda. Vyčerpaly se tam zásoby vody ve vodojemech. Jde o Domašov, Rudku, Říčky, Javůrek a Litostrov. Dodávky pitné vody z veřejného vodovodu jsou tam teď přerušené. Obce přitom před 4 dny omezily kvůli situaci odběr pitné vody. Zakázaly například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Podle dobrovolného svazku obcí Domašov, který pětici obcí sdružuje, přesto spotřeba neklesla tolik, aby se podařilo zásoby vody doplnit. Místní si teď můžou pitnou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Radiožurnálu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
10: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
8: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici. Fotbalová Sparta se v případě postupu přes Lyon utká v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz. Plzeň narazí ve 4. předkole Evropské ligy na poražený tým ze souboje mezi Červenou zvezdou Bělehrad a Berševou. Podle golmana Floriana Wiegeleho je jedno, s kým se Viktoria střetne.
11: Nemám žádnou preferenci, musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit? Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch 2 zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
8: Hradec Králové se v případě postupu přes Bešiktaš střetne s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Pokud dvojutkání nezvládne, o hlavní fázi konferenční ligy si zahraje s aténským Panathinaikosem nebo CSKA Sofia. Jablonec čeká Bialystok nebo Rangers, ale nejprve musí přejít přes Rigu.
12: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady jede nadměrný náklad s doprovodem. Zpomaluje provoz, teď zhruba kilometry 28 až 27 míří k omezení u Šmejkalky a pak v Praze přejedou na Pražský okruh směr Ruzině. Na dálnici D35 ve směru z Vysokého Mýta do Hradce Králové stojí porouchané osobní auto. Za sjezdem na Dašice 147 kilometrů na Krajnici patrně kolem se pohybují lidé, na místě je silničářské značení. Na silnici 39 z Českého Krumlova do Horní Plané narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za Kájovem u obce Kladenské Rovné a místo s opatrností průjezdné. A na Břeclavsku silnici z Drnholce do Mikulova nepřihlédněte chodce, pohybuje se v úseku Novosedli Březí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Zítra má být jasná až polojasná, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Bitcoinová kauza jde k soudu. Snižování schodku naráží na realitu. Centrální banky mezi ropou a technologiemi. Blíží se ruské volby a napětí stoupá. Na čem záleží budoucnost Petera Maďara a malé drama na velkém letišti? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
13: Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Petře, nyní je tady podaná žaloba. Do jaké fáze se celá kauza dostala tím?
14: Dá se říci, že ta kauza míří k soudu a že se tedy nenaplnila slova různých lidí, kteří poukazovali na to, že není snaha dotáhnout tu bitcoinovou aféru do konce, to znamená před soud, ale nyní se tak děje. Samozřejmě je ještě otevřené to, zda soud třeba nevrátí ještě před nařízením toho soudního líčení tu kauzu zpět státnímu zastupitelství, aby třeba něco doplnilo. Uvidíme to, že k tomu dochází v této době, to znamená k podání obžaloby, tak není úplně náhoda. Souvisí to s jednou docela zajímavou věcí. Hlavní aktér kauzy, pan Jiříkovský, je ve vazbě a to, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres a ten se také projevuje v tom, že jeden z těch obžalovaných, to znamená advokát Tic, se obrátil na ústavní soud a tvrdí, že práva na obhajobu byla krácena, že zkrátka policie a státní zastupitelství provádělo celou řadu úkonů, na které museli ve velmi krátké lhůtě reagovat právě ti obžalovaní, tehdy ještě obvinění, a že to bylo tedy v rozporu s tím, jaká má být obhajoba, jaké mají být možnosti. Ústavní soud předběžné opatření nevydal, to znamená, že se advokátovi nepodařilo zabránit tomu, aby se ta kauza nedostala k soudu. Žalobkyně má určitý názor na to, že například bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek se podíleli de facto na legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že přispěli k pokusu o praní špinavých peněz a že zneužili pravomoci úřední osoby. Pochopitelně ti obžalovaní mají právo se hájit tak, jak uznají za vhodné, a oni tvrdí, že de facto nic nespáchali, že byli možná trochu naivní a že chtěli získat pro stát miliardu korun a že místo, aby byli chváleni, tak jsou vlastně hanění a nyní stojí před soudem, ale vzhledem k tomu, z jaké velmi pravděpodobně trestné činnosti ty peníze nebo ten dar pocházel, jaká byla minulost právě pana Jiříkovského, jakým způsobem on se vůbec dostal k elektronice, aby se mohl dostat k bitcoinům a tak dále, tak to spíše ukazovalo na to, že to není náhoda, že snad ti, kteří se do toho zapojili, nebyli natolik prostí duchem, aby přehlédli celou řadu různých varovných signálů. Takže uvidíme, jak uspějí se svojí obhajobou u soudu. To, že byla podána obžaloba, že byl návrh na určité tresty, ještě zdaleka neznamená, že skutečně soud takto rozhodne.
13: Ta kauza sehrála poměrně velkou vnitropolitickou úlohu, možná ovlivnila minulé volby, pak se na ní trochu zapomnělo. Teď je tady zpátky. Sehraje možná ještě nějakou vnitropolitickou roli?
14: Uvidíme, jakým způsobem ta kauza se bude vyvíjet, co zazní u soudu, jak se budou ti obžalovaní hájit, zda do toho například v úzovkách nenamočí ještě nějaké politiky a podobně, ale myslím si, že pokud ten vývoj kauzy bude standardní, to znamená, bude rozhodovat soud, tak minimálně současná vládní koalice, když byla v opozici, tak tvrdila, že právě představitelé ODS a další se snaží tu kauzu zamést pod koberec, tak toto úplně tvrdit nebudou moci, ale pochopitelně budou poukazovat na různé nesrovnalosti a okolnosti té bitcoinové kauzy, kdy velmi nestandardním způsobem se chovalo také ministerstvo financí tehdy pod vedením Zbyňka Stanjury. Takže možná to budou nadále připomínat. Rozhodně tato kauza z politického prostředí úplně nezmizí a když dojde na nějaké vyhrocené spory mezi vládou a opozicí, tak je velmi pravděpodobné, že právě aféry typu bitcoinová kauza nebo další se dost často vytahují a probírají se ve veřejném prostoru.
13: říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
14: Naslyšenou.
13: Vláda se zavázala, že bude snižovat schodky v dalších letech. To se snadno řekne, ale jak to udělá? Tuto otázku si klade náš spolupracovník Petr Šabata, šéfredaktor listu Právo.
15: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard v příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet po pár měsících v úřadu schválenou legislativu daňovou, rušení úřadu a další, aby mohl výrazně snížit deficit rozpočtu už v příštím roce. A těžko mu vyčítat, že takto rychle není připravený. Horší je, že ani v plánu projednávaném s Unií není žádný konkrétnější postup, jak snižovat schodky ve slíbeném rychlém tempu v dalších letech. Když prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali členové vlády právě na to, že podle stávajících pravidel by museli tlačit schodek ke 150 miliardám a kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit a zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
13: Konstatuje šéfredaktor listu Právo Petr Šabata. Rozhodování centrálních bank uvízlo mezi ropným trhem a novými technologiemi. Všímá si toho ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
16: Červencová jednání hlavních centrálních bank světa, Evropské centrální banky a amerického Fedu žádné změny do nastavení měnové politiky nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy, má ve většině zemí světa negativní vliv na inflaci. Tento týden zasedá Bankovní rada České národní banky. Ani tady se po červnovém zvýšení úrokových sazeb o 0,25% nečekají žádná přelomová rozhodnutí. Ceny ropy, které ovlivňují postoj centrálních bankéřů po celém světě, mezitím předvádějí pohyb jako na houpačce. Aktuálně neřídí ani tak nabídka a poptávka jako nečekané výroky prezidenta Donalda Trumpa, který obden informuje o tom, zda bude či nebude útočit na Irán. Ve chvíli, kdy se zdálo, že je tento konflikt zažehnán, ceny ropy klesly k $70 za barel. Posléze se ukázalo, že příměří bylo poněkud předčasné a ropa zdražila zpátky ke $100 za barel. Cena černého zlata mezitím opět klesla pod $90 za barel. Vzhledem k nevyzpytatelnosti vývoje je ovšem sázka na jakýkoliv trend ve vývoji cen na trhu extrémně nejistá. Paradoxně ve chvíli, kdy pozornost centrálních bankéřů váže především světový vývoj cen ropy a energií, přišla zastřešující organizace centrálních bank, Banka pro mezinárodní platby, s varováním před dopady umělé inteligence. Podle ní by její rozmach mohl výrazně zkomplikovat posuzování stavu ekonomiky a stanovování úrokových sazeb, protože tato technologie současně posiluje jak poptávku, tak i nabídku. Podle analytiků banky prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, který je stále častěji financován dluhem, podporuje růst ekonomiky i cen akcí, což může přispět ke krátkodobým inflačním tlakům. Jenže záhy by umělá inteligence měla přinést také růst produktivity, což má zase opačný vliv na inflaci. Problém ovšem je, že rozsah, načasování a rozložení přínosu umělé inteligence k inflaci i jejímu potlačení je velmi nejistý. Zkrátka je jasné, že umělá inteligence mění svět. Jakým způsobem, kdy a okolik je ale zatím záhadou, což dost komplikuje rozhodování o úrokových sazbách. Centrální bankéři se tak ocitli na pomezí dvou světů. Starého, kde ceny určují fosilní paliva, a nového, kde hlavní roli hraje umělá inteligence, které navíc čase možná i nahradí. Pro spotřebitele to znamená ještě větší nejistotu. Měnová politika bude opatrnější a ještě méně předvídatelná než kdy předtím.
13: Konstatuje Julie Hrstková. Volby jsou citlivá záležitost i v zemích, kde poslanci o ničem nerozhodují. Týká se to i Ruska, kde se parlamentní volby do státní dumy, dolní komory federálního shromáždění Ruské federace, budou konat nejpozději 18. až 20. září. Minule drtivě zvítězila strana Jednotné Rusko, vedená Dmitrijem Medvěděvem. Proč to strana moci letos bude mít podstatně těžší, vysvětluje Libor Dvořák.
17: Není divu, že to Jednotné Rusko letos u volebních uren v skutku nebude mít snadné. Hlasování proběhne v kulisách trvalých ukrajinských útoků na ruskou energetickou a zpracovatelskou infrastrukturu, poklesu preferencí jak strany samotné, tak i prezidenta Putina a v neposlední řadě znepokojivých zvěstí o další vlně masové mobilizaci, která se očekává hned po volbách. Vědom si toho všeho, prezident na červnovém sjezdu Jednotného Ruska stranu vyzval, aby učinila vše pro vítězství ve zvláštní vojenské operaci. Už proto, že všechen ruský lid se dnes sjednotil ve jménu podpory přímých účastníků této operace a věří ve vítězství našich vojáků, říká Putin. Jenže, když současná státní duma 27. července uzavírala své jednání a její hurá vlastenecký předseda Vjačeslav Volodin po prohlášení, že stran je mnoho, kdežto Jednotné Rusko je jen jedno, a poté začal skandovat Rusko, Putin, vítězství, což zopakoval pětkrát, poslanci se k němu nepřidali a omezili se na zdvořilý potlesk. Jaký významnější signál nálad ve společnosti až po nejvyšší politické kruhy bychom ještě mohli chtít. Političtí analytici jsou přitom přesvědčeni, že strana moci Jednotné Rusko nějakou zřetelnou a srozumitelnou předvolební strategii jednoduše nemá. Je zřejmé, že Rusové jsou válkou unaveni a že vládnoucí strana zatím nevyprodukovala žádnou jasnou předvolební strategii. Ať jsou ovšem nálady ve společnosti jakékoliv, Jednotné Rusko je nuceno válce fandit, jen aby podpořilo toho, kvůli komu kdysi vzniklo, Vladimíra Putina. O možném, byť vítězném, ale přece jen o dost nižším volebním výsledku jednotného Ruska se s ostychem začíná mluvit dokonce i v Kremlu. A není divu, na pozadí zjevné krize ve straně a poklesu popularity samotného Putina by jakákoliv jásavá volební čísla jednotného Ruska vypadala na nejvýš podezřelé. A zároveň ještě dvě zajímavé skutečnosti svědčící o předvolebních rozpacích zdánlivě všemocného režimu. K volbám bude, pravda, bez svého vůdce Javlinského, připuštěno opoziční jabloko a do seznamu kandidátů jednotného Ruska se naopak nedostal Dmitrij Medvěděv, známý jestřáb, dožadující se vymazání Ukrajiny z povrchu zemského třeba jadernými zbraněmi. Inu také symptomy reálné síly současné ruské státní moci.
13: Všimá si Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Peter Maďar dostal ve volbách obrovskou příležitost. Nikde není psáno, že ji nový maďarský premiér využije dobře. O tom, čemu čelí už v tuto chvíli, uvažuje naše spolupracovnice Kamila Pešeková.
18: Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi a jeho straně TISA poprvé od dubnových parlamentních voleb klesla podpora občanů. Podle průzkumu agentury Median by stranu TISA dnes volilo 68% voličů. Před měsícem to bylo o 5% bodů více. Jde podle všeho o reakci na dění kolem odchodu bývalého prezidenta a pokračující hledání toho nového. Péterovi Maďarovi se podařilo dostat Tamáše Šujóka z prezidentského úřadu zákonem určeným přímo k tomuto účelu. To vyvolalo i v táboře Maďarových příznivců různorodé reakce, hlavně kvůli nejistotě, zda byly dané kroky legální. A když byla v zápětí po Šujokově odchodu jako nová hlava státu navržena šachová velmistrině Judit Polgárová, ukázalo se, že premiér neměl celou věc připravenou. Polgárová, která se politice nikdy nevěnovala, totiž nabídku odmítla. Vůbec poprvé tak novému šéfovi vlády někdo naznačil, kde jsou jeho hranice. Právě neprofesionální přístup premiéra ohledně výběru nové hlavy státu ho v očích voličů poškodil. Až do té doby byl premiér Maďar velmi iniciativní a nebylo dne, aby nepřišel s něčím novým. Mnohé z toho se dělo formou razantních změn, kdy byly z důležitých míst ve státě odstraňováni lidé svázaní s vládou předchozího premiéra Viktora Orbána. Za tímto účelem Maďarova většina v parlamentu schválila vznik Národního úřadu na ochranu a navrácení majetku. Jeho úkolem má být odhalení případů, kdy se s veřejnými financemi nehospodařilo transparentně a existuje silné podezření, že peníze nakonec skončily u lidí spjatých s minulou vládou. Úřad dostane do rukou výjimečné kompetence, bude mít možnost kontrolovat bankovní účty, smlouvy a další dokumenty. To je důležitou součástí procesu vyrovnání se s dědictvím 16-leté Orbánovy vlády. Na podzim by také měly podle původních plánů odstartovat práce na nové ústavě. Premiér Maďar k tomu slíbil celostátní konzultaci, při které budou moct své podněty podávat všichni občané. To bude i pro něj důležitý test, do jaké míry to myslí vážně s nastolením nových poměrů v zemi. Půjde hlavně o novou podobu dělby moci. Systém, který totiž v dosavadní ústavě zakotvil Viktor Orbán, byl silně orientovaný na jeho osobu. Rozhodování prakticky o všech záležitostech končilo u něj. Maďar hned po vyhraných volbách naznačoval, že by Maďarsko mohlo mít do budoucna přímo volenou hlavu státu. A to by byla oproti dosavadnímu systému výrazná novinka. Podobně závažná je také otázka, zda by nová ústava změnila i současný volební systém. I ten, který zatím platí, nechal předchozí premiér Orbán napsat na míru své straně Fidesz, která díky tomu mohla s nadpoloviční většinou hlasů dosáhnout na ústavní většinu v parlamentu. Tím dokázala Orbánova strana přetvořit Maďarsko k obrazu svému se všemi známými důsledky. Právě tento systém pomohl letos i Péterovi Maďarovi. Otázka, zda bude ochotný se ho vzdát nebo podlehne pokušení ho ponechat v platnosti a zajistit si tak ústavní většinu i po příštích volbách, bude pro nejbližší budoucnost Maďarska klíčová. Kromě těchto velkých otázek ale musí nový premiér řešit i daleko běžnější záležitosti, například zajištění dodávek energie. Jak moc je Maďarsko v tomto ohledu zranitelné, ukazuje vynucená odstávka jeho jediné jaderné elektrárny v Pakši, která za normálních okolností vyrábí polovinu energie v zemi. Důvodem odstávky byla rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožovala chlazení elektrárny. Letos v dubnu to byly nakonec právě takové zdánlivě malé věci, které rozhodly o porážce Viktora Orbána, protože on i jeho lidé ztratili za ty roky cit pro to, co trápí běžné občany. A to nakonec také rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu vlády premiéra Pétera Maďara.
13: Hovořila Kamila Pešeková. Slovo není jen zvuk, který odezní, ale také věc, moc a symbol. Vyzkoušet si to můžete třeba na letišti, jak si toho povšiml spisovatel a náš spolupracovník Ondřej Neff.
19: Velká prázdninová dramata se odehrávají ve vysokých horách a v mořských vlnách. Malé drama jsme zaznamenali z počátku minulého týdne na pražském letišti. Rodina ve složení pán, paní a dvě děti se chystala k odletu do Istanbulu. Měli se na co těšit. Istanbul je krásné město a kupodivu je tam v těchto dnech menší horko než u nás, pokud mohu věřit informacím mého mobilu. Drama začalo v okamžiku, kdy úředník v zavazadle objevil rodině, zřejmě pánovi, moc silnou powerbanku. To je ten akumulátor, ze kterého si můžete nabíjet mobil. Pána to rozladilo a jak byl nevrlý, řekl něco v tom smyslu, že je terorista. Následovalo to, čemu se lidově říká élend. Sesypali se na něho, všecko prohledali a vyloučili ho z přepravy. A co rodina? Zpráva suše sděluje, že letiště pak v doprovodu policistů poklidně opustili. O tom poklidu si dovolují pochybovat. Zvláště pak po návratu domů asi padlo mnoho silných slov, zejména z dámské strany, a pokud jde o děti, možná i sem tam skanula nějaká ta slza. Vzpomněl jsem si přitom na vlastní příhodu z poloviny devadesátek. Putoval jsem po Americe s notebookem, vybaveným baterkou s kapacitou čistá nula. Musel být zapnutý do sítě, jinak si neškyt. No a jednou takhle při prohlídce na letišti mi úředník řekl, abych ho zapnul. Nastalo dohadování a já tenkrát taky usoudil něco, jako že jsem hol ten terorista. No jo, devadesátky v Americe, jako u nás, doba volnosti a snad i drzosti. Neznat, že by se úředník mé poznámce usmál, naopak, pořádně mě seřval. Ale nikdo mi neklekl na krk jako Floydovi a v letu jsem pokračoval. Po té lekci bych ale sprosté slovo na T na letišti nevyslovil ani v kabince na záchodě. Tím méně v ruzeni. Možná tam nejsou nejpřísnější na světě. Nebyl jsem na všech letištích světa, takže to nemůžu posoudit, ale jenom tam mě nahnali do kabinky, když moje kovová protéza kyčelního kloubu jakož vždycky zapískala v bezpečnostním rámu. Nechali mě svléknout kalhoty a chtěli vidět jizvu po operaci. Žádnou nemám, ale od sondy skalpelem upustili. Dokonce nereagovali na můj dotaz, jestli když už tu stojím s holým zadkem, jestli se budou dívat dovnitř. V přepravě jsem pokračoval. Možná do Istanbulu nebo někam dál na Blízký východ. Tam podle mých zkušeností s přísností nepřehánějí. Zkoušet to nebudu, Ale možná, že by mi tam prošla i poznámka o teroristovi. Oni přece vědí, jak terorista vypadá. Rozhodně ne jako plešatý dědek s endoprotézou, co chodí ve cvičkách, protože se neohne, aby si zavázal kaničky. Oni dobře vědí, vždyť od nich ti teroristé obvykle přicházejí.
13: Uzavírá Ondřej Neff nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl třetí. Tentokrát jsem své pátrání nezahájila v terénu. Nejdříve jsem četla. Když jsem přestala sledovat osudy kyberžoldáků bojujících za nezávislou Istrii a snažení Istrijců v kosmu, analyzovala jsem istrijské báje o obrech a příběh prvního doloženého evropského upíra. Prohlížela jsem si dokonce mapy takzvaných dračích brást, tedy linek vedoucích podél země, jejichž překřížení, na Istrii mimořádně početná, mají podle lidí specializujících se na rozličné alternativní teorie aktivovat pozitivní energii a kreativitu. Tento nejrozvinutější a nejbohatší chorvatský region, jehož obyvatelé zastávají liberální světonázor výrazně častěji než jiní Chorvati, proto získal přívlastek Terra Magica, čarovná země. Neznám mnoho regionů s tak silně rozvinutou mytologií a teď nemyslím jen v rámci Chorvatska, ale obecně kdekoliv jinde, vysvětluje mi místní novinář a propagátor fantastické literatury Davor Šišovič. A nejzajímavější na tom je, že spousta z těch příběhů je stále ještě živá. Tak to na rovinu, to samozřejmě nikdo nepřizná, ale někteří lidé tu stále věří, že orko nebo štrigoni existují. Místní kněz před časem protestoval proti oslavám dne Jureho Granda a byl tak nazlobený, jako by byl skutečně přesvědčený o tom, že uctíváme upíra, který zakrátko vstane z hrobu. Na rozdíl od jiných bytostí z istrijské mytologie, Jure Grando s jistotou existoval. Za života byl sedlákem z vesničky Kringa a nebyl zajímavý pro jiné knihy než farní matriky. To se však změnilo po jeho smrti. Podle zevrubných záznamů jistého polyhistora ze 17. století, pocházejícího ze slovinského Kraňska, Jure mezi léty 1656 a 1672 trýznil zdejší rolníky, především vdovu po sobě samotném. Tehdy stíraní obyvatelé vesničky pod vedením faráře konečně otevřeli jeho rakev a nejprve se do srdce naprosto nedotčeného rozkladem pokoušeli vrazit kolík, načež neboštíkovi, který se prý zlomyslně usmíval, prostě odsekli hlavu. Istrijci tudíž zdůrazňují, že se u nich narodil první evropský upír, u něhož známe jméno i příjmení. Avšak zevrubná dokumentace neměla dostatečnou působivost a Jure prohrál s Drákulou. A dokonce i s téměř o století mladším Srbem Petrem Blagojevičem. Není divu, věčný upíří mýtus si lidé spojují spíše s divokými balkánskými kmeny, které děsily civilizovanou Evropu a byly podrobeny vládě srovnatelně tajemných osmanských Turků a ne s Istrií, západním pomezím slovanského světa a prosluněným krajem, kde je úřední řečí vedle chorvatštiny i italština. Část viny za to nesou i sami Chorvati. Nechtějí být totiž pokládáni za Balkán, takže se nemůžou divit, že nikdo nedocenuje ani jejich upíry.

Na Istrii od literatury utečete jen stěží. S Davorem si povídáme v hospůdce Ulix, což je chorvatské jméno Odysea Ulyssese. A u sousedního stolku mezi tím na šálek presa nebo sklenku místního vína od růdy Teran čeká bronzový James Joyce. Občané Puly jsou pyšní na 4 měsíce, během nichž tu jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století vyučoval angličtinu. Už méně se hovoří o tom, že se sem 22-letý umělec se svou milou Norou zatoulal vlastně náhodou, protože nedostal slíbenou práci v Curychu ani v Terstu. Město ho nijak neuchvátilo. V dopisech psal o Pule jako o přímořské Sibiři a bohem zapomenutém místě. O Istrii pak jako o nudném kraji obývaném tupými Slovany v malých červených čepičkách a příliš velkých kalhotách. Vyslovoval také naději, že se co nejdříve přestěhuje do Itálie, jelikož tuto katolickou zem s její 100 národů a 1000 jazyků nenávidí. Tento odpor měl své důvody. Joyce vydělával málo a jeho italština byla hodně vzdálená dialektu, jímž se v Pule mluvilo. V otázce hodnocení města je ovšem vhodnější rozmrzelému spisovateli nedůvěřovat. Po ztrátě Benátek platila Pula za hlavní rakousko-uherský válečný přístav a od půlky 19. století město procházelo dynamickým rozvojem. Přerodilo se z malé díry s poněkud povadlým starověkým půvabem v hektické průmyslové středisko. Vojenské námořnictvo činilo z Puly kosmopolitní místo, v němž tepal život. Roku 1900 projelo jejími ulicemi první auto, o rok později první elektrický automobil. Dopisy někdy odrážely jen pravdu okamžiku. Ten s větami o přímořské Sibiři, pokládaný za doklad toho, že zdejší region byl kulturní pustinou. Joyce napsal na přelomu let 1904 a 1905, kdy s Norou bydleli v nevytápěném kvartíru a Půlu zrovna zasáhla meteorologická anomálie. Silná sněžná vánice, kdy bylo dosaženo jedné z nejnižších teplotních hodnot v celých dějinách města. Teploměry klesly k -10 stupňům.

Každopádně Půla byla bezesporu pouze krátkou a nepříliš pozoruhodnou epizodou ve spisovatelově životě. Franci Blaškovič, průkopník Čavalu, tedy v Istrii 90. let populárního hudebního žánru, jenž propojoval rockovou muziku a místní dialekt, zpívá ve své písni o tom, jak Joyce přijel za výdělkem do Puly, kterou si nikterak nezamiloval, a tak zuřil, vybíjel si zlost na noře a místním vyhrožoval, že o něm ještě uslyší, avšak naštěstí pro všechny nakonec odjel. I když je pravda, že i toto rozhodnutí za něj učinil někdo jiný. Bylo to císařství, které se nenadále začalo bát špionů a nařídilo, aby všichni cizinci s okamžitou platností opustili město. Spisovatele dnes v Pule připomíná pamětní deska a pomník, jehož přičiněním chudák Joyce už navždycky bude muset čekat na kávu v nemilovaném městě. Existuje ovšem ještě jeden vtipnější příklad toho, jak se malé národy pokoušejí využít světových jmen. Při cestě z Curychu do Terstu Joyce s Norou omylem vystoupili v Lublani a následkem toho museli strávit noc na lavičce v jednom tamním parku. Tato velkolepá událost po letech stála u zrodu umělecké instalace, pamětní desky nedaleko nádraží, ale také antologie povídek slovinských spisovatelů a spisovatelek s názvem Noc v Lublani?

Ze světových spisovatelů si Davor Šišovič, jak se na milovníka sci-fi sluší a patří, mnohem více cení Žila Verna, který je shodou okolností taktéž spjatý s Istrií, byť úplně jinak. Tento průkopník vědecko-fantastické literatury sice na poloostrově nikdy nebyl, ale pozorně si prostudoval zeměpisnou literaturu a následně umístil část děje románu Matyáš Šándorf do městečka Pazin. Titulní postava, uherský hrabě, je uvězněná na tamním hradě. Vedle nějž zaje obrovitá propast. Kaňon řeky Pazinčice a dodnes v úplnosti neprozkoumaná jeskyně Pazinská jama. Proslýchá se, že právě do této propasti kdysi pohlédl Dante a následně psal o bráně pekelné, před níž je nutné vzdát se veškeré naděje. Není známo, zda byl tento literát někdy v Pule, ale Mimoděk ji zmiňuje ve své Božské komedii. Hrad, situovaný nad kolmými skalními stěnami a propast, jež se pod ním rozevírá, skutečně působí mocným dojmem. Istrijci mají pochopitelně svou vlastní teorii o jejím vzniku. Vše podle nich začalo v dobách, kdy po světě chodili obři. Podle istrijských pověstí šlo o tvory v jádře dobromyslné, avšak prudké povahy. Jednoho dne Bán Dragonia, veliký jako hora, svým obřím pluhem oral v zemi brázdy, jimiž pak měly téci řeky a zavodnit vysychající poloostrov. Velitel posádky Pazinského hradu jej upozornil, že nepracuje dostatečně pilně, načež obr zlostně odhodil náčiní a v tu ránu se z nedokončeného kanálu začala rozlévat voda. Když slyšel stále úpěnlivější prosby lidí, které zaplavovala, nakonec se slitoval a svou obří nohou dupnul do země. A právě tak vznikla Pazinská jama, skrze niž voda posléze odtekla. Nad nedalekým Sergiovým obloukem, nazývaným též Zlatá brána, už dávno zapadlo slunce a naše káva se jako mávnutím čarovného proutku proměnila ve víno. Teprve pak se dozvím, že rozličné mytologické příšery sehrály v istrijských dějinách nesmírně důstojnou úlohu. Právě mimo jiné díky nim se po druhé světové válce stal poloostrov součástí Jugoslávie. Třeba, že po rozpadu Rakouska-Uherska toto území na celé meziválečné období připadlo Itálii. Na pařížskou konferenci v roce 1947, kde se rozhodovalo o průběhu hranic mezi Jugoslávií a Itálií, byly připraveny tisíce dokumentů, včetně detailních národopisných průzkumů, vysvětluje mi Davor. Motivací byla snaha prokázat slovanský ráz tohoto území. Štriguni byli jedním z mocných argumentů, které svědčily ve prospěch Jugoslávie a Chorvatska. Nakonec pařížská mírová dohoda přiznala Jugoslávii téměř celý poloostrov s výjimkou svobodného území Terstu. Štriguni, v ženské podobě štrige, jsou tvorové podobného původu jako všeslovanské strigy, přestože se podobají i upírům nebo čarodějnicím. Podle některých pověstí je nutné být jimi už od narození. Poznávacím znamením je například srostlé obočí nebo zuby u novorozenců. Podle jiných se jimi člověk stane až po smrti. Jejich úhlavními nepřáteli jsou krsnici. Lidé narození v bílé kazajce, patrně se jednalo o placentu, kteří měli nadpřirozenou moc, zejména schopnosti léčit lidi a dobytek, ale také odvracet kletby. Součástí istrijského bestiáře je rovněž orko. Tvor protivný a zlomyslný, jelikož člověka mate na rozcestí a svádí poutníky do záhuby. Hrozivým přízrakem je mora, jež v noci člověku usedá na hruď a dusí jej. Maliky výjimečně nepocházejí ze slovanské mytologie, nýbrž ze světa románských lidových pověr. Dovedou měnit svou podobu, proto se mohou zjevovat jako osel, pes anebo dítě. Navíc lze na Istrii potkat i hadího krále, tedy baziliška, psohlavého Attilu, jakož i celé zástupy dalších tvorů. Ráda si je představuji, jak drží Josipa Broze za ruku, když vchází do pařížského konferenčního sálu.
I přes bohatý a pestrý bestiář je dnešní láska i strýců k literární fantastice věcí překvapivou, protože v celém Chorvatsku se fantazii stále ještě nevyhrabalo ze žánrového geta.

Zatímco autoři současného polského fantasy do svých knih s oblibou propašovávají své konzervativní názory, chorvačtí tvůrci jsou politicky mnohem víc nalevo. Ze Záhřebu pochází Darko Suvin. Jeden z nejslavnějších teoretiků žánru sci-fi, jejž definuje jako literaturu kognitivního odcizení a zároveň přesvědčený marxista. Tento pozdější profesor na univerzitě v kanadském Montrealu se narodil v roce 1930 jako záhřebský žid Darko Schlesinger. Jeho zájem o fantastiku ovlivnila traumatická zkušenost z raného mládí. Za druhé světové války pár desítek metrů od něj explodovala bomba. Od té doby začal přemýšlet

mezi Chorvatsko, Slovinsko a Itálii, která ovšem zabírá pouhé 1% jeho území. Krom toho existují také Istrie červená, bílá a šedá. Jejichž názvy vycházejí z odlišného typu podloží. Na západě poloostrova je to červenohnědá zemina, ve vnitrozemí šedivý jíl, zatímco východní část tvoří bílá hornina. Krajinné typy se tu dramaticky mění a typicky chorvatský palimpsest tu ještě víc než jindy dává na odiv své útroby. V Pule každodenně procházím kolem dochovaného starořímského amfiteátru, ale když jsem vedle něj, zahledím se na loděnici. Kdysi chloubu, dnes bolestivé místo na mapě města. Jak zde další a další společnosti vyhlašovaly úpadek, zaměstnanci končili na dlažbě. Na tomto nevelkém území se v 19. století rozvinuly hned tři procesy utváření moderních národů. Chorvatské a slovinské národní obrození a italské Risorgimento. Pro identitu Istrijců, kteří rádi zdůrazňují svůj odstup vůči obyvatelům jiných chorvatských regionů, však byly zásadní události, které se tu odehrály v období od rozpadu Rakouska-Uherska do 50. let 20. století, kdy poloostrov patřil k Itálii, následně byl za druhé světové války dobyt Titovými partizány a nakonec připojen k socialistické Jugoslávii. Byl to čas obrovských proměn etnického složení obyvatelstva na daném území, některými připodobňovaný k biblickému exodu.

Na Istrii se spolu třeskutě střetávají dva narrativy o krvavém 20. století. V jednom příběhu máme boj proti fašismu, osvobození, spravedlivé hranice a konec útlaku. V tom druhém zmrzačená, osekaná vlast, slovansko-komunističtí barbaři, nucené přesidlování, perzekuce a nakonec i smrt v jamách. Tyto narrativy vyžadují, aby už na rovině volby slov člověk zaujal vyhraněný postoj. Osvobození nebo anexe? Opodstatněná pomsta anebo nevinné oběti? Vycestování anebo vyhnání? Než učiníme rozhodnutí, musíme se vrátit do závěru epochy monarchie se stovkou národů a tisícem jazyků, jak ji pohrdlivě charakterizoval Joyce, a rovnou připojil pár kousavých poznámek o paralyzovaném parlamentu, neschopném dospět ke shodě a intelektuálně nejskorumpovanějším dvoře v celé Evropě. Po první světové válce byla Istrie, k radosti italských iredentistů, společně se Zadarem a Riekou, tou do roku 1924, připojena k italskému království. Toto řešení pokládalo za svou porážku jak vedení království Srbů, Chorvatů a Slovinců, tak i Mussoliniho fašisti, jelikož dohoda z Londýna roku 1915 slibovala Italům výrazně větší kus Dalmácie. Italové se kvapně pokoušeli podřídit si toto území a po nástupu fašistů k moci nebyla situace místních Slovanů záviděníhodná. Zavíraly se slovanské školy a instituce, přičemž je nutno mít na paměti, že před rokem 1918 byla školská síť v Istrii velice slabě rozvinutá a většinu obyvatelstva tvořili analfabeti, což Italům výrazně usnadnilo italianizaci regionu. Veřejné užívání chorvatštiny a slovinštiny bylo zakázáno a příjmení byla přepisována dokonce i na hrobech. Nadto byl region doosidlován Italy z jiných částí země, zatímco část chorvatské a slovinské inteligence vycestovala do sousedního království, které ctilo jejich národnost už pouhým svým jménem. Jednou z klíčových složek současné istrijské identity je antifašistická tradice. Často ovlivňuje i volbu politických stran a byla též jedním z důvodů, proč v 90. letech, kdy jinak v celé zemi běsnil nacionalismus, přistupovali Istrijci k záhřebské vládě velmi rezervovaně a namísto Tudžmanově straně dali ve volbách hlas své lokální istrijské demokratické straně. Záhřeb se nejprve pokusil dát rovnítko mezi istrijskost a chorvatskost a jako volební heslo uplatňoval první slova istrijské hymny.

krásná země Istrie milá, domové rodu chorvatského. Když se však setkal s odporem, oplatil to stejnou mincí a obvinil Istrijce z autonomistických a separatistických tendencí.

Někteří tvrdí, že svébytnost istrýců je ve skutečnosti pouze varianta etnošovinismu, sycená kapitalismem. Právě v Istrii se totiž nacházejí nejluxusnější vily pro turisty. Právě tam se, ještě společně s Dubrovníkem, chorvatská turistika pro chudé nejvíce přiblížila dle ekonomických expertů žádoucí turistice pro lidi s naditou peněženkou. Pro Istrijce je snadné vymezovat se proti zaostalému, nedostatečně liberálnímu a málo pokrokovému zbytku země, třeba už jen proto, že se jich bezprostředně nedotkla válka v 90. letech. Podobné je to s mýtem multietnicity, na Istrii tolik hýčkaným. Je to spíše nostalgie po habsburské éře, kdy byl poloostrov fakticky mnohonárodnostní. Dnes tu po Italech zbyly především cedulky se jmény obcí. Populačně tvoří jen asi 6% obyvatel chorvatské části poloostrova. Navíc se jejich počet stále snižuje. Asimilují se nebo výjíždějí studovat do Itálie a zpátky už se nevracejí. Istrijská demokratická strana, tedy organizace, jež má být údajně dokladem své bytnosti politického života na Istrii, neposkvrněného kompromisy ani spoluprací s Tučmanovým nacionalistickým režimem, je obviněná mimo jiné z podílu na mnoha lokálních privatizačních aférách, jež souvisejí především s uzavřením zdejších loděnic. Mýtus Istrie jakožto regionu se silnými antifašistickými tradicemi má ovšem určitou oporu v dějinách. Istrijci nepřihlíželi nečinně tomu, jak italský fašismus pozvedá své ostří. Ještě před převzetím moci v celé Itálii působili Mussoliniho stoupenci na Istrii aktivně. Italové navíc po zabrání Istrie a Dalmácie drancujícím způsobem vykořisťovali zdejší ekonomiku a využívali k tomu bezmála otrockou práci místních dělníků a rolníků. Začátkem roku 1921 fašisté obsadili a následně zapálili sídlo dělnické rady v Terstu a brutálně přepadli zástupce odborového svazu dolu v Raše. 600 horníků tehdy vstoupilo do stávky a převzalo důl. Krátce poté se k ním přidali další 2000 vzbouřenců. Společně založili hornickou samosprávnou komunu, pojmenovanou podle istrijského městečka Labinská republika. Jejím hlavním sloganem bylo Důl je náš. Po 37 dnech byl odpor horníků zlomen intenzivním útokem italské armády, karabiniérů a dvou vojenských plavidel. Tyto události měly a dodnes mají značný symbolický význam. Jsou pokládány za první protifašistické povstání na světě. Nevelké hornické město Labin, situované na návrší, v roce 2021 bujaře oslavovalo sté výročí Labinské republiky. Tamnější havíři však nebyli izolovaní. Po celé meziválečné období se v ulicích Puli, Vodňanu, Rovině, Buje nebo Bale odehrávaly střety mezi černými a rudými. Rolníci, vyvstala-li taková nutnost, bránili svá práva a majetky vidlemi. Vznikaly ilegální antifašistické organizace a od roku 1931, tedy na vrcholu hospodářské krize na Istrii, protestovaly i ženy, což bylo v jiných regionech tehdy nemyslitelné. Chorvatky volební právo získaly až v okamžiku, kdy se v roce 1945 dostali k moci komunisté.

Během druhé světové války na Istrii aktivně působili jugoslávští partizáni. Po kapitulaci Itálie v roce 1943 využili zmatků a systémového vákua, rozpoutali povstání a obsadili většinu území poloostrova. Odzbrojili italské vojáky i místní policii a vyhlásili sjednocení Istrie s mateřskou domovinou, přičemž ovšem přiznali určitou autonomii italské menšině. Tento stav však netrval dlouho. Už měsíc na to v důsledku protiofenzívy vedené od jezera Garda samotným Erwinem Rommelem byla Istrie obsazena Němci. V roce 1945 se situace opětovně změnila ve prospěch Titových partizánů. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje tresty pro 4 obžalované. Brankář Horníček přestoupil do anglického Newcastlu a stal se třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Dnes bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je úterý 4. srpna, začínají hlavní zprávy a Pavel Prouza.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
2: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Exministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
3: Podle exministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
4: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
3: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danielovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
5: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
3: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: V metropoli začal festival Prague Pride na podporu LGBTQ+ lidí. Až do neděle organizátoři připravili 200 akcí. Spolu s policií zároveň po nedávném teroristickém útoku na podobnou akci v Berlíně posílili bezpečnostní opatření.
6: Policisté budou dohlížet na všechny doprovodné akce festivalu. Na sobotní duhový pochod centrem hlavního města pak nasadí celkem 100 lidí, vrtulník, ale třeba i policejní koně, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
7: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov.
6: Organizátoři navíc mají i vlastní ochranku festivalu, popisuje jeho mluvčí Nikola Páleníčková.
8: Budou dohlížet na bezpečnost vlastně těch akcí v průběhu festivalu.
6: Samotný program festivalu se kvůli událostem v Berlíně nezměnil. Před sobotním průvodem je ale připomene minuta ticha. Po útoku islamisty v německé metropoli na konci července zemřela jedna žena a desítky lidí utrpěly zranění. David Šalek, Radiožurnál.
1: Ukrajinské útoky na Krymu a v přilehlých částech Ruska podle tamních úřadů nepřežilo nejméně 9 lidí. Jsou mezi nimi údajně i 3 děti, které zabila exploze po pádu trosek sestřeleného dronu na pláž. Informovali o tom úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina zasáhla taky další obří sklad ruského e-shopu Wildberries nedaleko Moskvy. Ruským útokům naopak čelili oblasti na jihu a západě Ukrajiny.
9: Ruské bombardování v Záporožské oblasti nepřežil jeden člověk. Po víkendovém útoku ve východoukrajinském Charkově stále hoří taky sklad nakladatelství Ranok. Plameny už zničily na 8 milionů knih, včetně dětských učebnic. Podle šéfa nakladatelství Viktora Kruhlova série výbuchů zasáhla taky logistické centrum pro distribuci školních batohů. Není to první ruský útok na ukrajinská vydavatelství a kulturní instituce. Ruská armáda v minulosti zasáhla muzea, divadla i kostely, včetně historické Kyjevsko-Pečerské lávry. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Stroj soukromého provozovatele s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Na místě pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek letěl v blízkosti známé akrobatické skupiny Flying Bulls. Mohl tak ohrozit jak piloty, tak i diváky zahajovací show festivalu Lety Troll u jezera Most. Záběry z dronu byly zveřejněné na sociálních sítích. V pondělí dopoledne pak někdo stáhnul.
10: Piloti neměli o dronu ani tušení, uvedl po shlédnutí videa šéf akrobatické skupiny Flying Bulls Stanislav Čejka.
11: Já jsem neměl tušení, byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
10: Mostecká policie začala výskyt stroje, který mohl ohrozit letadla, prověřovat.
12: A budeme nadále zjišťovat bližší okolnosti. Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
10: Uvedl policejní mluvčí Václav Krieger. Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl registrovaný, je ale podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungerové nemožné. Používání dronů pořadatelé festivalu během akce zakázali. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
1: Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
13: Polák Bartoloměj Kupkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kupkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kupkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5krát. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Brankář Lukáš Horníček se stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Zamířil z portugalské Bragy do anglického Newcastle, kde podepsal 5letou smlouvu.
14: Za Newcastle United už v minulosti chytal jiný Čech, bývalý reprezentant Pavel Srníček, a Lukáš Horníček o něm mluvil v rozhovoru pro klubový web.
15: I odkaz, který tu zanechal, mi nakonec pomohl se rozhodnout. Je to lehčí tím, že tu nejsem prvním českým brankářem a fanoušci Pavla milovali. Byl důležitým hráčem i pro národní tým. Je to velké jméno.
14: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Kristián Čveda, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají od 20 hodin na Letné francouzský Lyon. Zápas uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Hosté přijedou bez českého reprezentanta Pavla Šulce, který kvůli zánětu kolene chybí v nominaci. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Graif.
16: Tak samozřejmě Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre něho samozřejmě je to ještě špeciálnější, veľa lidí mu se malo prísť, takže rozhodně se chcel vrátit na známe trávníky a bohužel aj taky to je někdy futbal.
17: Omezení omezení na D1 u sjezdu na Rousínov a nebezpečí na Břeclavsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov stále objíždí odstavený kamion. Kilometr 215. Auto na krajnici značení kolem zasahuje do pravého pruhu, takže kdo místem projíždí, vybočuje vlevo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo teď už na trávě stojí osobní autořidič. Vozidlo posunul. A na Břeclavsku trase Lednice Bulhary je po havárii vodovodního potrubí zaplavená vozovka. Laguna vody je u odbočky k firmě Megaplast. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noci většinou jasná nebo polojasná, přechodně oblačná s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident Hospodářské komory, a může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
19: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
18: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
19: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
18: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
19: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
18: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
19: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenou takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoliv podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
18: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
19: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad plastikařského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová. Ona se vytváří už dlouhé roky.
18: Kde a schválena vlastně... byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
19: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáře v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví, a jsou to i výrobci obalu.
18: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na masné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
19: Ne. Tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit, screeningové kritérium je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě, a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, proč mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, s kterými spolupracuji, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
18: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
19: Tak tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svojí velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramů, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojuhelníčku.
18: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
19: Jednak je vždycky lhůta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhůtě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kody a to tak, že buď tam nechají volný prostor, anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
18: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
19: Ano, budou a zase musíme si musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká, nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. A nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete klejmovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, abyste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci, budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové, tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všude přítomný.
18: Jak citelné ty pokuty budou?
19: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit na pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné, mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
18: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing, Lenka Minářová, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4 000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
19: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů, a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenou ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, který budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu, to znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
18: ve
19: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
18: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
19: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit a vede k tomu řada cest a vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. A druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní, tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok na správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu, takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, minus 15% v roce 2040.
18: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
19: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
18: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované petlahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
19: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
18: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací. Ohledně prodeje sebou, to bude odkdy?
19: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
18: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
19: Tak krabice bude moci být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. A divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalů. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
18: Vy říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
19: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
18: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
19: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
18: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
19: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy, a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální, a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
18: prostě
19: neúprostné.
18: Já budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
19: A děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Atentát na prezidenta Kennedyho, rozhovor s Jiřím Voskovcem, čínská kulturní revoluce, válka ve Vietnamu, zločiny 50. let, tedy rozhlasový reportér Karel Kincl. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
0: Archiv Plus.
21: Tady je New York, Karel Kincl. 4, 3, 2, 1.
20: To bylo pracovní ohlášení rozhlasového reportéra Karla Kincla z doby jeho působení ve Spojených státech v první polovině 60. let. O svém dětství a vztahu k rozhlasu vypráví v nahrávce z roku 61.
22: Když mi bylo asi 6 let, vzali mě rodiče poprvé do Prahy. Na všechno z té návštěvy jsem už zapomněl, jenom na jednu věc ne. Na jednom domě tenkrát visel tlampač a z toho tlampače se linula strašně silná hudba. Až do svých studentských let jsem byl přesvědčen, že vím, kde sídlí Pražský rozhlas a že ta hudba byla silná proto, aby byla slyšet v rádiu až u nás v Žebráce. Měl jsem k rozhlasu už tenkrát velmi úzký poměr. Když totiž kluci hráli na plácku fotbal, nikdy mě nechtěli vzít mezi sebe, protože jsem to neuměl. Tak jsem si vždycky sedl na klády a hrál si na redaktora Laufra. Reportovat jsem taky neuměl a neumím to konec konců do dneška, ale moc se mi to líbilo a říkal jsem si, jaké by to bylo pěkné, kdybych mohl povídat do opravdického rozhlasu. Nevěděl jsem sice o čem, ale myslel jsem si, že se to podá. No, pak jsme se přestěhovali do Prahy a ke konci protektorátu jsem se stal členem Dismanova dětského souboru. Dismanova rozhlasového dětského souboru. Recitovat mě tam sice nenaučili, ale za to jsem poznal, že ona ta rozhlasová práce není jenom sednout si k mikrofonu a povídat. Že to zkrátka chce fortel, jako v každé jiné práci. Ale že je to mnohem zajímavější, odpovědnější, těžší a současně zábavnější než každá jiná práce. Jak vidíte, myslel jsem si totéž, co si student, který jde na medicínu, myslí o medicíně, nebo co si chlapec, kterému učarovala továrna, myslí o továrně. Zkrátka dobře, onemocnil jsem rozhlasem.
20: V roce 1948 získal cenou pracovní zkušenost z živého vysílání v době mezinárodní výstavy rozhlasu. V průběhu základní vojenské služby nastoupil do armádního rozhlasového vysílání. Na počátku 60. let dostal nabídku pracovat jako náš zahraniční zpravodaj ve Spojených státech amerických, kam s manželkou odletěl v roce 1962. Ačkoliv byl v té době Karel Kincl kovaným straníkem, museli jeho dvě děti zůstat v Československu jako pojistka. Dalo by se tomu říkat i rukojmí. Kinclův rozhovor s Jiřím Voskovcem, žijícím v americkém exilu, byl v Československém rozhlase odvysílán 16. října 1963. Vybrali jsme alespoň jeho úvodní část.
23: Tady je New York, u mikrofonu Karel Kincl. Voskovec a Werich to nejsou jenom dvě jména, to je pojem. A tak když řeknu, že u mého mikrofonu sedí Jiří Voskovec, dalšího představování netřeba a můžeme hned začít s rozhovorem. Nejdříve byste měl snad, pane Voskovec, říct lidem u nás doma něco o minulosti, samozřejmě ve zkratce. Co jste všechno prožil od svého odchodu z Československa?
24: Já vám rozumím, pane Kincle, vy byste chtěl, jak se řekne, tedy přemostit Nuselské údolí.
23: Přemostit tu mezeru.
24: Tu mezeru mezi mým odjezdem z Prahy 48 a dnešní dobou. Já jsem říkal přemostit Nuselské údolí, protože si představuju, že to je možná obraz, který který zachytí pozornost pražského obecenstva.
2: Jistě, velmi, velmi.
20: Nejznámějšími Kinclovými příspěvky ze Spojených států, později na toto téma napsal i knihu, byla série jeho reportáží a komentářů k vraždě prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
3: Před 2,5 hodinami začal za slunečného, ale chladného počasí v hlavním městě Spojených států Washingtonu pohřeb prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

0: Rakev s tělesnými pozůstatky zavražděného prezidenta byla vezena na otevřeném voze, taženém třemi páry koní od Washingtonského kapitolu k Bílému domu. Za rakví byl veden osedlaný jezdecký kůň bez jezdce. Členové prezidentovy rodiny, prezident Johnson, vedoucí představitelé amerického politického a kulturního života a delegace z více než 80 zemí světa jeli za rakví v automobile. Čestná stráž je složena z příslušníků americké armády, letectva, námořnictva, pobřežní obrany a námořní pěchoty. U Bílého domu smuteční hosté vystoupili z automobilů a sledovali rakev z ostatky prezidenta Kennedyho pěšky do katedrály svatého Matěje. Žena zavražděného prezidenta byla doprovázena prezidentovými bratry, ministrem spravedlnosti Robertem Kennedym a senátorem Edwardem Kennedym. Následovali je prezident Lyndon Baines Johnson a členové smutečných delegací vedení prezidentem de Gaullem v uniformě generála a dalšími 17 prezidenty a šéfy států. Sovětský svaz zastupuje na pohřbu amerického prezidenta náměstek předsedy Rady ministrů Sovětského svazu Anastas Mikojan.
1: Pobyt ve Spojených státech, který skončil v roce 1965, měl na Karla Kinzla zásadní vliv. Jeho rigidní komunistické názory se postupně liberalizovaly. Šlo přitom o postupný proces. Ještě v roce 66 například natočil propagandistický pořad o jednom z nejhorších komunistických strašáků. Americké zpravodajské službě CIA.
2: Poslyšte vyprávění o CIA, o ústřední špionážní agentuře Spojených států. Napsal Karel Kinzel ve spolupráci s Ellenem Dallesem, bývalým ředitelem CIA, Richardem Bisselem, bývalým ředitelem operací CIA, Johnem Chancellorem, ředitelem rozhlasové stanice Hlas Ameriky a mnoha dalšími. Všichni autoři v pořadu také hovoří.
3: Sebezáchova je jednou ze základních funkcí každého organismu. Každého organismu, ať je to třeba protoplazma, tráva, zvíře, člověk, nebo ať jsou to třeba jaderné velmoci. Pořad, který uslyšíte, ovšem nehodlá popularizovat biologii. V tomto pořadu se bude chvíli mluvit o špionáži jako o jedné podobě, kterou na sebe vzal pud sebezáchovy ve vztazích mezi jednotlivými státy dnešního světa. V tomto pořadu se bude dosti dlouho mluvit o tom, jak špionáž jedné země přestala být formou sebezáchovy a stala se zbraní agrese a výboje.
1: V druhé polovině 60. let odlétá Karel Kinzel jako zpravodaj do jihovýchodní Asie. Pozoruhodná je jeho reportáž o počátcích čínské kulturní revoluce.
4: Sedím u oběda, ten hluk, který slyšíte, to jsou ostatní pasažéři a čínský personál. Sedím tedy u oběda na letišti v městě Wuhanu. Vzdálenost mezi Pekinem a Hanojí by tryskové dopravní letadlo absolvovalo přibližně za 3 hodiny. Ale my letíme pomalým letadlem vrtulovým a ještě si dáváme na čas. V Naningu, posledním čínském městě na letecké cestě do Hanoje, budeme dokonce čekat na setmění. Z bezpečnostních důvodů. Letíme do země, proti které vedou Američané intenzivní leteckou válku. Zásluhou mezipřistání mám tedy dost času mluvit do mikrofonu bez hluku leteckých motorů, ale ne tak docela bez hluku hesel. Naše letuška právě otvírá červenou knížku citátů z Mao Tse-tunga a přistupuje k mikrofonu. Pro většinu cestujících je to pouze nepochopitelný příval zvuku, ale to nevadí. Opakování Maových citátů je tu v této chvíli zřejmě prvním přikázáním politické linie. Mezi rudými gardisty jsou už někteří aktivisté, kteří umějí těch 312 stránek červené knížečky citátů z paměti.
1: Hlavním Kinclovým působištěm byl tehdy ovšem Vietnam, kde probíhala občanská válka za sílící účasti jednotek Spojených států.
4: Jsme v palmovém háji. Vypadá to jako džungle, ale je tady vesnice. Nad námi se prohání asi 5 nebo 6 amerických letadel. To, co jste slyšeli, to byly jejich rakety. Ty další rány, to byly střely vietnamského protileteckého. To byly střely vietnamského protiletadlového dělostřelectva. Myslím, že útočí na silnici, která je odtud asi 2 kilometry.
1: Kinclovy nahrávky z Vietnamu se v rozhlasovém archívu dochovaly v původní nesestříhané podobě. Ještě jedna, možno říci triumfalistická ukázka ze 3. února 1967.
4: Tak vidíte, neuplynulo ještě ani 6 hodin od chvíle, kdy jsem vyslovil předcházející větu a mohu říci, že ke zvukům vietnamského všedního dne patří také tento. Slyšeli jste? Hodil jsem jednu duralovou trosku na hromadu jiných duralových trosek. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem, který mi bzučel nad hlavou. Krátce poté, co jsem předpolednem vypnul magnetofon, zazněly další výbuchy, jeden z nich zvlášť silný. Přizpůsobil jsem se svým vietnamským hostitelům a přestal jsem si jich všímat. Ukázalo se, že to byla hrubá novinářská nedbalost. Pak jsme totiž dostali zprávu, že ten silný výbuch způsobilo právě letadlo, které leží tady na hromadě přede mnou a které při dopadu na zem explodovalo. Bylo sestřeleno protileteckým granátem. Došli jsme sem na místo dopadu po 4-kilometrové cestě po hrázích kolem rýžových polí a houštinami palem a bambusu. Několikrát jsme se museli kryt před nízkoleticími Američany, ale za to teď vidím na vlastní oči. Zbytky letadla F-8E. Tady přede mnou leží kus křídla, cituji: "Caution, scratches and dents are not acceptable in this fitting." To je výborný nápis. Znamená, že zde prý na tomto místě křídla není možné, aby tam byly odřeniny. Scratches. No tak těch odřenin je tady poněkud víc. Pilot, major amerického letectva, se katapultoval a byl zajat.
1: Na jaře 1968 se Karel Kincl stává členem městského výboru KSČ v Praze, později normalizátory nazývaného Druhé centrum ve straně. Z rozhlasové práce je nesporně nejzajímavější jeho cyklus věnovaný zločinům 50. let z června 1968.
3: Noví představitelé tohoto státu i komunistické strany Československa proklamují své odhodlání zúčtovat s touto stránkou 50. let jednou provždy. Věřme jim, ale dejme jim současně najevo, že nic jiného bychom tak jako tak nepřipustili. Kontrolujme, jak rychle a jak poctivě a z gruntu plní.

0: tam byl z pověření Československého rozhlasu. Takže místo, abych byl 21. srpna 68 v Praze a ve studiu, byl jsem na druhém konci světa v Tokiu. Tak jsem udělal to, co se tam udělat dalo. Nejdříve jsem prakticky pendloval mezi televizními a rozhlasovými studii v Japonsku. Mimochodem, Japonci měli překvapivě mnoho a velice přesných zpráv o tom, co se v Československu děje a dělo. No a pak jsem se dočetl, že v Bělehradě v té době uvázla část československé vlády, ministr zahraničí Jiří Hájek, Ota Šik, Karel Lebl a někteří další, tak jsem si jim dal telegrafický dispozici a přes severní pol jsem odletěl do Bělehradu. Tam se dalo ještě novinářsky něco udělat těch několik málo dní, které zbývaly do uzavření takzvané moskevské dohody.
1: Poté se Kincl přesunul do Vídně. O tamnější situaci hovoří v roce 1993.
2: Protože jsem byl rozhlasový autor, lidi mě poslouchali nebo mě viděli v televizi, tak ke mně zahořeli jakousi pozoruhodnou důvěrou, bych řekl. Je to divný, ale přesto, co tak bylo. A v hotelu mě každý den přepadávala spousta lidí a říkali, poslyšte, máme zůstat, anebo se máme vrátit. A já jsem nebyl v stavu jim říct ano, ano, ne, ne, vraťte se nebo zůstaňte. Tak jsem jim říkal, kdybych vám řekl zůstaňte, tak jsem buď hlupák nebo provokatér. Kdybych vám řekl vraťte se, tak jsem buď provokatér nebo hlupák. Bohužel, tyhle ty věci si musíte rozhodnout vy sami. Je pochopitelný, že se na to ptáte. A mimochodem, já jsem nebyl tak naivní, abych už z formulace té otázky nepoznal, jakou odpověď oni očekávají. Ale k tomu jsem se nevzepěl.
1: Karel Kincl ještě v roce 1968 musí rozhlas opustit a poté krátce působí v Československé televizi. Odtud dostává výpověď v roce 69, kdy je také vyloučen ze strany. V následujícím období může pracovat pouze v nekvalifikovaných zaměstnáních. Po jeho opakovaném věznění a mnohostranném šikanování se manželé Kinclovi v únoru 1983 vystěhovali do Velké Británie. Následující ukázka pochází z rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC z 22. března 1983.
3: Pane Kincl, na co se tady nejvíc těšíte?
2: Já se těším nejvíc na práci. Víte, já jsem nepřišel z Československa, neodešel z Československa proto, abych mlčel. Já jsem si říkal to, co jsem si myslel v Československu, i za tu cenu, že jsem prožil těch posledních 14 let tak, jak jsem říkal. A míním si a chci si říkat tady, co si myslím. A protože jsem Čech, tak chci říkat samozřejmě především, co si myslím o Československu.
1: O svém působení v exilu vypráví Karel Kincl na jaře 1990.
4: Teď pracuješ jako co? Jako kdo? Promiň,
2: mně
4: jako
2: se
4: kdo?
2: Podařilo, to se budu chlubit, podařilo se mi téměř neuvěřitelné. Já jsem odcházel do exilu v roce 83, kdy mě bylo 56. A všichni moji přátelé na západě mě pokládali za naprostého debila, který si myslí, protože já jsem to říkal, že budu se chtít živit tou jedinou prací, kterou jakž takž umím, tedy novinařinou. A oni říkali, ty jsi se zbláznil, je ti 56, západ se změnil od té doby, co jsi tady byl, ale přesto je neuvěřitelné, že si myslí, že by se ti to mohlo podařit. Ano. Já jsem říkal, moment, ne, já to neříkám, že za každou cenu, že chci jenom tu novinařinu. Když to nebude možné, tak samozřejmě jsem připraven se živit jakkoliv, ne jakkoliv, to bych přeháněl, ale tak, abych uživil sebe a svou rodinu. Ale především chci se pokusit o svou profesi. A představ si, že s dávkou tedy jistého štěstí, které asi nezbytné...
4: A jisté zdravé drzosti, dá se říct?
2: Já si myslím spíš pracovitosti, protože já jsem dost pracovitý člověk. A
4: o tom
2: musím ti říct, že jsem nikdy nepracoval tak tvrdě, jako těch posledních 7 let. Ale podařilo se mi prostě to, že se živím jako novinář. Jsem členem redakce měsíčníku anglického, který se jmenuje Index on Censorship, česky snad cenzura na pranýři, nebo tak nějak.
4: Ano.
2: Je to měsíční, který se věnuje o

0: otázkám cenzury všude na světě a já tam dělám odborníka na východní a střední Evropu. No a kromě toho dělám takzvaného freelance, čili na volné noze pro BBC, pro Svobodnou Evropu jsem dělal pro spoustu novin českých, exilových i jiných. A před 2 lety, a to opět se chlubím, to je neuvěřitelné, já se z toho chlubeně nedostanu.
1: Není nutné, aby si se
0: před
1: chlubil.
0: 2 lety se mně podařil kvalitativní skok, protože jsem se stal vlastně anglickým novinářem, jsem stálým spolupracovníkem deníku The Independent v Londýně, což je skutečně nejlepší britský deník a já si to nesmírně považuji.
2: Názory Karla Kinsla alespoň letmo přibližují 2 ukázky z pořadu Káva u Kiše z roku 1993.
0: Svět není vůbec černobílý, svět hraje všemi barvami a zachycovat ty všechny barvy, nebo pokoušet se o to, dá samozřejmě daleko větší práci, než to redukovat na černou a bílou. To dá větší práci autorovi, konkrétně novináři, ale to dá větší práci i čtenářům, posluchačům a tak dále. Protože v okamžiku, kdy se přistihnete při myšlence a tenhle ten problém přede mnou stojí, ať mi to někdo řekne, jak se mám zachovat, no tak to je cesta do pekel. Já si myslím, že to je fenomenon, které je velice cenné. Já jsem si vůbec uvědomil, jak cenné jsou tradice. A nejenom pokud jde o královskou tradici, ale i jiné společenské, politické a tak dále. Je fantastické, že lidi jsou schopni se upnout, dejme tomu k tomu královskému rodu, v době, kdy svět je strašlivě složitý a rozbouřený, tak mají pocit, velice naivní, že tohleto je jakýsi pevný ostrov v rozbouřené moři. Je to naivita, ale současně si říkám, je naivita horší než ztráta iluzí a cynismus? Myslím, že bych dal přednost té naivitě.
2: Karel Kinsl zemřel v Londýně 1. dubna 1997. Závěrečná ukázka z roku 2005 přináší rozhovor s Milanem Pokorným, autorem jeho posmrtně vydané biografie.
3: Ta osobnost je vnitřně rozporná, je to opravdu téma, jak je vlastně i v titulu té knížky na román, tak jak se říká, no to je prostě život, o tom by mohl být román, že? Jenomže když se pak člověk pustí dovnitř do těch dobových pramenů, do materiálů, které prostě shromáždí za vlastně 2 roky té práce, tak zjistí, že jeho život měl jakousi logiku, ale úplně jinou, nežli jaká by se zdála prostě pozorovateli, který už zná z těch posledních let jeho života, a to bylo na tomto zajímavé.
4: Jakou?
3: Odhalovat tu vnitřní logiku.
4: Jakou?
3: Od jeho začátků, které se prostě nesly v duchu revolučního mládí, od vysílání v armádní redakci rozhlasu, kde teda vysílal s proměnutím neuvěřitelné slátaniny, ale ono to zase má svůj nějaký význam historický, přes jeho angažma v 60. letech prostě ve opravdu ta vrcholných postech rozhlasových, byl zpravodajem ve Spojených státech a zároveň byl spolupracovníkem vojenské rozvědky, což se s ním potom také nějakým způsobem táhlo dál přes jeho 2 věznění v 70. letech a 80. jako disidenta, že přes jeho návrat, velký návrat k mikrofonu už ve Velké Británii, kde se stal spolupracovníkem českého vysílání BBC, až po ten teda šťastný konec, který jakoby korunoval vše dobré, ale ono to vůbec tak není. Ta zpětná optika, to zpětné světlo, jakoby vrhalo jako bílé oslňující světlo na všechno, co bylo předtím a zatlačovalo ty stíny.
2: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Karel Kinsl, muž, který onemocněl rozhlasem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
5: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
6: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
7: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
6: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na Hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
7: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové třípatrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
6: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
7: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
5: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. Izrael se podle Rady míru začne stahovat z pásma Gazy, až bude hnutí Hamás úplně odzbrojené. Plzeňští hokejisté vyjeli před novou sezónou poprvé na led. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Knihovna Václava Havla změní své jméno. Radiožurnálu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí Stan. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
4: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
1: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas. Informovala o tom tzv. Rada míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet na plnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. O věci jednali izraelský premiér Benjamin Netanyahu a vysoký představitel pro pásmo Gazy Nikolaj Mladenov. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé. Předpokládá ale taky stažení izraelské armády z pásma Gazy. Hamas souhlasil s tím, že zbraně předají výboru palestinských technokratů, který má nad Gazou převzít správu. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o tzv. Pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ji loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
8: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Hokejisté Plzně mají za sebou první trénink na ledě. Zapojili se do něj i tři kanadské posily extraligového celku, obránci Robertson a McPherson a útočník Katič. Pouze z tribuny sledoval své svěřence kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Škody Josef Jandač.
9: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobruslý, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne, než když je přímo na ledě.
1: Na led poprvé v přípravě společně vyjeli také hokejisté Litvínova, Komety Brno a Kladna. Rytíře nově vede bývalý trenér reprezentace Radim Rulík, který má k dispozici i několik posil, včetně mistra světa Michala Kempného.
10: Nehoda na dálnici D35 u Vysokého Mýta a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Rousínov. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Litomyšle chvíli po půlnoci osobní auto narazilo do zábrany. Kilometr 166 je to u nájezdu z Vysokého Mýta. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov už odklízí porouchaný kamion. Kilometr 215 značení v místě zasahuje z krajnice do pravého pruhu, takže místem se jede levým jízdním pruhem, auta vybočují. A na silnici 38 z Jihlavy do Golčova Jeníkova se na několika místech jede kyvadlově. Kvůli opravám povrchu vozovky mezi sjezdem z D1 a Štoky a z Havlíčkova Brodu do Olešné. Na obou místech se i v noci tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
5: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
7: Czech Radio News in English. Four people have been charged in connection with the so-called Bitcoin case. Their former Justice Minister Pavel Blažek, his former deputy Radomír Daňhel, lawyer Karin Tic and convicted drug dealer Tomáš Jiříkovský. The prosecutor is seeking a prison sentence of 6.5 years for the former Justice Minister. The 2026 Prague Pride Festival kicked off on Monday and will offer more than 200 cultural, educational and community events at different Prague venues throughout the week. The highlight of the 16th annual festival, celebrating equality and the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and other LGBTQ plus people, will be Saturday's Rainbow Parade through the centre of Prague. And finally, Czech goalkeeper Lukáš Horníček has completed a transfer from Braga to Newcastle United, signing a 5-year contract with a Premier League club. The 30 million euro transfer makes the 24-year-old the third most expensive Czech footballer in history.
11: Weather.
7: Tuesday should be clear to partly cloudy with daytime highs between 34 and 39 degrees, possibly hitting 40 degrees in the eastern parts of the country. The risk of wildfires remains high across most of the Czech Republic, with southern Moravia continuing to face an exceptionally high fire danger. The network of Czech centres is heading for its biggest transformation in years. Newly appointed director Ivan Jukl says the goal is not to shrink the organisation but to strengthen its presence abroad while making it more efficient at home. Vít Pohanka reports.
12: The Czech Centres network was established in 1993, shortly after the creation of the independent Czech Republic, building on a handful of cultural institutes that had existed earlier. Today, the network comprises 26 centers on 4 continents, working closely with Czech embassies. While they are best known for organizing exhibitions, concerts and film festivals, they also promote Czech language, science, innovation, education, tourism and business, making them one of the country's main instruments of cultural diplomacy. Newly appointed director Ivan Jukl says the aim is not to scale back the organization, but to strengthen its presence overseas. So he says the ministry's vision is to preserve the existing network of Czech centers while streamlining the organization's headquarters in Prague. He stresses that the focus should be on expanding Czechia's international presence rather than reducing it. Every year, the network stages around 1,700 events, attracting well over 2 million visitors. It also administers the prestigious Czech Grand Design Awards, supports Czech participation at major international exhibitions and festivals, and regularly cooperates with partners ranging from museums and universities to technology companies and creative industries.
11: Ne všude musíte mít přímo zástupce státu, ale může existovat něco, co jsme pracovně nazvali franchízou.
12: One of the more innovative ideas under consideration would allow trusted partners to represent the Czech Republic abroad without opening new state-run offices.
11: Krajanské spolky, teoreticky honorární konzulové přátelé České republiky, prostě různé instituty a združení.
12: Ivan Jukl says expatriate organizations, honorary consuls and long-time friends of the Czech Republic could, under certain conditions, operate under the Czech Center's brand.
11: Ať už se to týká informování o České republice.
12: He also wants the Czech Centers to present a broader picture of today's Czech Republic. Rather than concentrating primarily on culture, he says the network should better connect cultural diplomacy with business, science, innovation and Czech communities living abroad so that these activities reinforce one another. Asked about criticism from Foreign Minister Petr Macinka from the Motorists Party that some Czech centers had drifted away from their original mission, Ivan Jukl declined to make any immediate judgments.
11: Potřebuji opravdu čas mluvit s jedním každým ředitelem Českého centra, udělat si na jeho činnost vlastní názor.
12: Instead, he says he first wants to meet every center director personally before deciding whether any changes are needed.
7: Vít Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Dobrý den a celý nový týden a také nový měsíc srpen. Až do pátku si v tomto čase můžete už tradičně poslechnout rozhovor s našimi hosty na aktuální témata, která hýbou společností. Děním zejména v České republice a české politice se budeme zabývat v příštích minutách. Ve studiu totiž usedl Petr Just, politolog a také prorektor pro kvalitu a rozvoj Metropolitní univerzity Praha. Vedoucího katedry politologie a anglofonních studií se zeptám zejména na to, jaká témata budou dominovat komunálním volbám, které nás čekají na podzim už za více než dva měsíce, co by znamenalo oslabení opozice v Senátu a jaké výhody či nevýhody má občanský kandidát na prezidenta oproti tomu stranickému. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
13: a 10. října si všech 6373 obcí a městských obvodů zvolí nové zastupitelstvo. Komunální volby proběhnou spolu s prvním kolem voleb do Senátu, tak jak horký podzim politicky nás, pane Juste, čeká.
14: Myslím, že už se skoro z těch různých volebních cyklů ani nedostáváme do normálního režimu. Protože sotva nějaké volby skončí, tak už začíná nejdřív neformální a potom formální fáze. Takže myslím, že už jsme ve fázi, kdy ten horký podzim, zatím teda horké léto, ale možná i ten horký podzim, politicky horký podzim nás už začíná ovlivňovat a tak, jak se ty volby budou blížit, tak to bude intenzivnější a intenzivnější, zejména když vidíme, že to dění na politické scéně obecně, bez ohledu na to, jestli se zrovna nějaké volby konají nebo nekonají, je myslím energické a dynamické, abych použil nějaké eufemistické politické výrazy, tak je neustále. A pokud do toho vstoupí ještě volby, tak ty rozhodně pod ten kotel ještě víc přiloží. Takže ten podzim bude horký a možná to horké léto to trošku předznamenává.
13: Komunální volby jsou ze své podstaty jiné než ty takzvaně velké parlamentní. Tak jaký je o ně zájem? Nakolik lidé třeba už nyní sledují přípravu těch kandidátky se uzavírají?
14: Ony jsou jiné nejenom tím, že to je jiná úroveň vládnutí, ale zároveň, že asi nemůžeme úplně jednotně nahlížet na celou Českou republiku, na volby v každé jednotlivé části. Samozřejmě máme tady nějaká rámcová jednotná pravidla, ale přece jenom ten vlastní, ať už volební proces, nebo to, co těm volbám předchází a to, co potom i následuje při sestavování obecních rad, tak je hodně ovlivněno řadou aspektů, například tím, o jak velkou obec se jedná. Samozřejmě trošku jinak bude probíhat ta předvolební kampaň v Praze, trošku jinak bude probíhat na menších městech, v menších městech a na vesnicích. Otázka je taky, jaká témata do těch kampaní vstupují, protože zase v Praze třeba velké téma doprava, vidíme, že už v současné době se hodně to téma zase dostává do popředí, ono bylo udržováno na jednom z těch čelných míst po celé ty 4 roky a vlastně v každém tom cyklu, volebním cyklu každé pražské rady bývá doprava jedno z takových těch nejvýše postavených témat, ale před volbami se zdá, že to ještě víc, že se to ještě víc dostává do popředí, ale zase témata, která trápí lidi v jiných obcích, v jiných typech obcích, jsou třeba jiná, takže ta odlišnost komunálních voleb a vůbec komunální úrovně je i v tom, že tady neexistuje nějaké jedno centrální zastřešující téma, které bychom mohli říct, a teď ty komunální volby jsou o tomto tématu.
13: Přesto všechno, pane Juste, myslíte si, že by jedním z těch témat, a také, jak jste popsal, nemusí to platit pro všechny regiony, všechny kouty naší vlasti, se propíše i nelegální migrace, a to v souvislosti s tím incidentem z minulého týdne, kdy desítky tisíc migrantů se snažili proniknout do španělského města Ceuta, což je exkláva na severu Afriky. Podle premiéra Andreje Babiše je zapotřebí okamžitě uzavřít Schengen prostor pro Španělsko.
14: Tohle je téma, které bych řekl, že ani tak se neodráží v kampaních podle toho, jestli je to kampaň komunální, krajská, senátní, sněmovní, evropská, ale že to je vlastně obecné téma, na kterém se politické strany snaží ukázat, že jim jde o bezpečnost, protože téma migrace z velké části je u nás vázáno na téma bezpečnost. Ani tak není vázáno na ta jiná témata, přestože to taky proniká třeba do témat souvisejících se sociální politikou, se vzděláváním a podobně, ale migrace je vždycky primárně rámována tématem bezpečnosti a je přirozené, že bezpečnost je téma, které se řeší ať už na té centrální úrovni, to znamená, když vedeme kampaň do poslanecké sněmovny, bezpečnost je velké téma je ať už vnitřní bezpečnost nebo i ta vnější bezpečnost, ale i když jdeme na ty nižší úrovně, na úrovni krajů, na úrovně obcí, tak vlastně bezpečnostní témata jsou jedněmi z těch, které rozhodují ty volby. Byť si myslím, že pořád jsou ještě témata, která mají trošku vyšší prioritu v tom vlastním rozhodování a zejména v té komunální úrovni, na té komunální úrovni jsou to témata, která souvisí s obecným nějakým rozvojem té dané oblasti. Ale jak říkám, bezpečnost přirozeně, protože člověk z přirozené podstaty je nebo obává se o svoji bezpečnost, může být daleko citlivější na různé bezpečnostní hrozby a právě proto i politické strany toto téma, ať už pozitivním nebo negativním slova smyslu, využívají pro kampaně pro jakoukoliv z těch úrovní.
13: Strany a hnutí kompletují své kandidátky do podzimních komunálních voleb i voleb do třetiny Senátu. Tak co jste z těch dostupných informací zatím vyčetl?
14: Pokud je o komunální volby, tam se musíme odrazit od skutečnosti. Zmiňovala jste tady na začátku to téma více než 6 tisíc obcí, s tím, že naprostá většina obcí vlastně jsou obce, kde vlastně ani nefungují klasické politické strany, tak jak je známe z té centrální úrovně, takže tam se většinou dávají dohromady různá sdružení místních nezávislých politiků. Často i ta sdružení mají názvy, něco jako nezávislý pro a teď tu danou oblast, nebo za tuhle oblast lepší a pro ně a tak dále.
15: A naše.
14: Přesně tak. A naše tady vesnice toho jména. A nebo někdy to jsou jenom čistě samostatní kandidáti dokonce. Takže i naprostá většina, až se budou dělat po volbách zase statistiky, tak vlastně naprostá většina zvolených zastupitelů, tak jako vždycky budou zastupitelé, kteří vlastně nebudou s nějakou přímou politickou stranicko-politickou afiliací a budou to nezávislí kandidáti, ať už přímo nezávislí nebo reprezentující různá tato hnutí, sdružení nezávislých kandidátů a podobně. Jiná situace je samozřejmě v těch velkých městech. Čím výš jdeme, čím k většímu městu jdeme, tak tím více vlastně ta scéna začíná podobat té řekněme, centrální, celonárodní stranicko-politické scéně. Takže nejzajímavější z tohoto pohledu máme samozřejmě Prahu, kde vidíme určité spojenectví, ale zase spojenectví, která se liší od spojenectví v minulých volbách. Máme tady třeba bývalou koalici Spolu, kterou tvořily tři středopravicové strany, které spolupracovaly i na té centrální úrovni v té předcházející Fialově vládě, ale teď jenom dvě jdou spolu a jedna jde z Praha sobě, KDU ČSL jde z Praha sobě a ODS TOP 09. Do toho samozřejmě řada těch, kteří jdou samostatně, ať už starostové nebo hnutí ANO. Takže vidíme tam určité pohyby, které reflektují i to, že některé strany se snaží v nové pozici, ve které jsou od minulých sněmovních voleb, to znamená zejména strany bývalé vládní koalice, které teď jsou v opozici, tak se snaží pochopitelně trošku zviditelňovat tu svoji roli, co by nejsilnější opoziční strany. Je tady vidět třeba hodně velké pnutí mezi ODS a Starosty. A to se hodně promítá do skládání, nebo do ani ne skládání kandidátek, ale spíš výběru kandidátů pro senátní volby. Protože v senátních volbách to vypadá, že si na řadě míst budou v rámci opozičních kandidátů konkurovat zejména kandidáti ODS a Starostů.
15: Asi narážíte konkrétně na Prahu 9, kde by proti sobě mimo jiné měli nastoupit kandidáti stran někdejší pěti koalice, operní pěvkyně paní Pecková za ODS a David Smoljak za Barvistan.
14: Přesně tak, ale nejenom příklad této Prahy 9. A Praha 9 byl asi nejviditelnější, i protože tam dlouhou dobu se zdálo, že kandidátem, který bude reprezentovat tu bývalou vládní koalici, bude vlastně jenom stávající obhajující senátor pan Smoljak. A až relativně pozdě vlastně ODS nominovala svoji kandidátku, kterou myslím podpořila i TOP 09. Takže tady došlo opět k určitému rozkolu. Stan má svého kandidáta, kterého podporuje část bývalé vládní koalice, ODS svoji kandidátku, kterou podporuje část bývalé vládní koalice. Ale podobné případy uvidíme i v jiných místech a jak říkám, zejména to budou kandidatury zástupců ODS nebo nominovaných ODS a nominovaných Starosty. A jak říkám, ono to je trošku přirozené, protože jsou to právě tyto dvě strany, které se vlastně přetahují, když to řeknu takhle, o druhou příčku v průzkumech veřejného mínění a tedy o to, kdo je jako tím nejsilnějším opozičním hráčem.
15: O situaci před říjnovými komunálními i senátními volbami hovořím s Petrem Justem, politologem.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Zůstáváme u našeho tématu. Pane Juste, finišuje také výběr kandidátů do Senátu. Má o něj zájem čím dál více vůbec veřejně známých lidí, osobností. Tak co si o tom myslíte? Co to ukazuje?
14: Já myslím, že to je přirozené. Ono to souvisí s tím, jaký je charakter senátních voleb. Že to jsou volby, které jsou mnohem víc zaměřené na osobu, než na politickou stranu. Pochopitelně řada těch osobností, osobností, řada lidí, kteří pochází z různých jiných oborů, kde se vypracovali, vyprofilovali, tak jde třeba s tou stranickou značkou, ale myslím si, že primárně tam jdou s tím svým profilem, s tou svojí tváří, s tím, že ta značka je něco, co jim samozřejmě pomáhá zejména technicky, logisticky, organizačně, finančně, protože i díky tomu, že jdou jako kandidáti nominovaní politickými stranami, tak třeba nemusí sbírat podpisy pro kandidaturu, které by museli sbírat, kdyby byly ryze nezávislými kandidáty. No a pak, jak jsem říkal, jako je to zázemí, organizační, technické, finanční, logistické zázemí, které ta příslušná politická strana může poskytnout. Ale jinak si myslím, že primárně volby, senátní volby a způsob, který je tedy pro ty volby využíván, hodně nahrává přesně kandidátům, kteří tu svoji tvář mají známou z jiných oblastí společenského, kulturního, sportovního života, nebo jak vidíme i teďka na kandidatuře bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehky, tak i třeba z vojenského prostředí.
15: Co by znamenalo případné oslabení opozice v Senátu?
14: Opozice je v současné době v situaci, kdy ten Senát je její jakousi pojistkou, že ještě má určitý dopad na, nebo má vliv na legislativu, že minimálně může tu legislativu, která přichází z poslanecké sněmovny, kde je dnes odlišná politická většina, tak minimálně může trošku pozdržet vetem nebo pozměňovacími návrhy její přijetí. Samozřejmě pokud máme disciplinovanou většinu v poslanecké sněmovně, tak veto Senátu nebo případné pozměňovací návrhy, které Senát, opoziční Senát dá, tak nejsou pro tu vládu nějakou zásadní překážkou, jsou spíš zdržením, protože samozřejmě při vrácení do poslanecké sněmovny se ten proces trošku protáhne. Jiné by to ale bylo v případě, že by chtěla vláda dělat nějaké zásadní systémové změny. A tady samozřejmě je cílem opozice primárně udržet ten Senát, protože při nějakých zásadních systémových změnách, ať už jde o ústavu, kde byste dokonce museli mít v obou komorách ústavní většinu, ale třeba ať už jde o volební zákony, kde vám stačí prostá většina, ale v obou komorách a tam nelze Senát přehlasovat jeho veto, tak tam by samozřejmě mohla si vládní většina, kdyby měla většinu v obou komorách parlamentu, vlastně prohlasovat tyto systémové změny. Takže myslím si, že pro opozici v tuto chvíli je tím klíčovým úkolem číslo jedna udržet tu stávající většinu v Senátu právě kvůli tomu, aby mohli zabraňovat tomu, co by vnímali jako možnou třeba hrozbu pro fungování politického systému z pera té současné vládní koalice.
15: Nakolik ve společnosti rezonuje už možná chronický spor vlády a prezidenta, v podstatě každý den píše nějakou novou kapitolu. Viděli jsme minulý týden, že Petr Macinka zveřejnil starší SMSky od prezidenta Petra Pavla. Do prezidenta se pustil i Tomio Okamura, předseda sněmovny, v rozhovoru pro server Novinky.cz. O něm hovořil jako o Podrazákovi či Křivákovi, vyčetl mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Pana Okamury se dotkl také Pavlův výrok z ledna 2023, kdy v debatě před prezidentskými volbami o něm mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy a mládeže, což lídr SPD zcela odmítá. Tak jak to hodnotíte, pane Juste?
14: Když jste začala tím, jestli to ještě veřejnost vůbec nějak vnímá, nebo jak to vnímá, nevím, jestli to můžu říkat za veřejnost, ale když to řeknu zcela na rovinu,
15: tak z mého
14: pohledu už to skutečně začíná být hodně unavující a mám trošku pocit, jestli to vlastně není děláno trošku jako snaha zaplevelit to prostředí, politické prostředí celou řadou informací, kterých se budou média zcela přirozeně chytat. Já asi nemůžu vyčítat médiím, že pořád tato témata tato témata rozvíjejí, protože pro ně to je zajímavé téma určitě, ale myslím si, že na straně diváků, posluchačů, veřejnosti už si myslím, že až takový zájem není. Právě proto, že se to už děje každý den. Už to zevšednilo, už je to něco, co nepřináší vlastně ani nic nového. Už se víceméně zacyklili ty kritiky nebo kritické pohledy na prezidenta, se zacyklili ze strany prezidenta. Se zdá, že zatím ta reakce je spíš taková neaktivní, což teď jakoby nekritizuju, že je neaktivní. Já si myslím, že to je ta strategie nezasahovat do toho, nestát se součástí a nepodporovat vlastně to, aby se pořád ta diskuze rozvíjela a udržovala, opakovala.
15: Možná k tomuto tématu jenom jedna jediná otázka, pane Juste. Říká se, že ten konflikt odstartovalo nejmenování Filipa Turka ministrem žádného rezortu. Nemůže mít tento spor, to napětí, které trvá, ještě mnohem hlubší kořeny, třeba jestli je to dozvuk té prezidentské kampaně před 2 lety?
14: Možná ne dozvuk prezidentské kampaně minulé, ale nějaká předehra prezidentské kampaně příští. Zaregistroval jsem určité, musím přiznat zatím spekulace, že Andrej Babiš by to přece jenom chtěl proti Petru Pavlovi zkusit ještě jednou. Andrej Babiš to sice dlouhodobě odmítá, ale Andrej Babiš dlouhodobě odmítal, že by vůbec chtěl kandidovat na prezidenta i před těmi předchozími volbami. Takže v tomto ohledu bych byl trošku opatrný v tom, jestli to máme nebo nemáme brát vážně, že Andrej Babiš říká, že do dalších prezidentských voleb nechce. Ale i kdyby nešel, tak samozřejmě i pro Andreje Babiše a současnou vládní koalici samozřejmě bylo vhodnější mít na hradě někoho jiného. Takže i kdyby to nedělal jakoby sám pro sebe a pro svoji vlastní budoucí kandidaturu, tak to může vytvářet prostor právě pro výběr nějakého nebo pro to, aby se mohl profilovat nějaký jiný kandidát, který ať už by byl přímo nominovaný tou současnou vládní koalici nebo její částí, anebo měl její podporu, by tím vlastně mohl být vyzývatelem stávajícího prezidenta.
15: Názor politologa Petra Justa. Děkuji za váš čas a těším se na příště.
14: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
15: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
16: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Země se z požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného ze žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal velvyslankyni ve Spojených státech Olhu Stefanišinovou. Vyplývá to z dekretu, který zveřejnila jeho kancelář. Důvod odvolání dokument neuvádí. Velvyslankyně ale podle serveru Kyiv Independent na Facebooku napsala, že se pro odchod rozhodla sama z osobních důvodů. Kvůli nedostatku vody klesla hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum, píše o tom agentura DPA. Výrazně to omezilo lodní dopravu. Německý ministr dopravy Steffen Bilger na čtvrtek svolal do Bonnu odbornou konferenci. S nízkou hladinou se potýká i Dunaj. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola tenisového turnaje Canadian Open. Česká tenistka porazila bývalou světovou čtyřku Bianku Andreescuovou 7-5 a 6-4. Úspěšný vstup do turnaje má za sebou také Karolína Plíšková, která vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou po setech 2x6-4. Na kurtu je teď Tereza Valentová, která zatím proti Američance Tausendové prohrála první set.
10: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a nehoda v Praze. Po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jede nadměrný náklad s doprovodem. Jsou za sjezdem na Jičín, teď mezi kilometry 40 až 50. Je to skoro 260 tun a 5 metrů na šířku. Jedou na exit 84, kde odbočí na Vysoké Mýto. Za nákladem s doprovodem je většinou hustý provoz a na trase taky místy prší. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně i na exitu 42 sjezdu na Jičín. Vlevo na trávě stojí zřejmě porouchané osobní auto. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka havarovalo osobní auto. Nehoda je u přejezdu z Patočkovy ulice. Podle policie je vozidlo mimo vozovku. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů v údolích, ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Politici jsou naši otroci a málo je urážíme, říká muž, který Andreje Babiše přirovnává k hyéně, Petra Fialu k želvě, a říká, že na politiku je třeba dívat se jako na zoologickou zahradu. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je spolutvůrce podcastu Keci a politika Petro Smichopoulos. Vítám vás tady.
18: Dobrý den, celý den.
17: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
17: Petroše, kdybyste měl po cirka 7 měsících fungování naší vlády jí charakterizovat jedním slovem, jaké by bylo?
18: To je těžká otázka. Asi bych si vybral slovo extremisti. Je to první vláda, kterou máme od roku 90, ve které zcela zjevně zasedají extremisti.
17: Jasně, ale ne každý člen té vlády je extremistou, je to tak?
18: Ne každý, ale když sedíte ve vládě, kde nějací extremisti jsou, tak se vlastně stáváte taky extremistou.
17: A teď mi řekněte, máte pocit, že ten dopad do reálného života téhle společnosti ve formě nějakého třeba zákona nebo čehokoliv už se této vládě podařil v uvozovkách, podařil jako extremistický výstup?
18: No, ono to je složitý, protože pokud neděláte zrovna revoluci nebo převrat, tak ty změny, ty politické systémy mají nějakou setrvačnost. Ono se to vždycky projeví až s odstupem. To není tak, že ta vláda něco udělá a zítra se probudíme a žijeme v jiném státě. Takhle to nefunguje, ale ta vláda může dělat nějaký soubor nějakých kroků, které každý jeden z nich možná nemusí nutně jako vést něčemu tragickému, ale když dáte do řady za sebe, tak najednou třeba za 5 nebo za 10 let zjistíte, že žijete v úplně jiném státě, a to si myslím, že se teďka děje.
17: Příklad?
18: Tak já si myslím, že když poslanci a významní politici vládních stran volají po zrušení ústavního soudu jenom proto, že se jim nelíbí nějaký rozsudek, tak to já považuji za hlasité přiznání toho, že je někdo extremista, v tomhle případě prostě Filip Turek.
17: Mluvil někdo tady o faktickém zrušení ústavního soudu, a nebo jenom v uvozovkách, ono je to dost, zpochybňování jeho fungování?
18: No, já si myslím, že Filip Turek otevřeně řekl, že by se měl zrušit, takže... No, a to já považuji za úplný extremismus.
17: Jasně, Filip Turek není členem vlády.
18: Je vládním poslancem.
17: No to jo, ale
18: a je vládním zmocněncem a málem byl ministrem zahraničí, málem byl ministrem životního prostředí.
17: Ne, tohle není, že se ho zastávám. Jo? No. To je jenom, že prostě když mluvím o vládě, tak mluvím o souboru ministrů, premiéra a vicepremiérů. Takhle jako.
18: Myslím, že vicepremiér Macinka se ho hlasitě ve všech situacích zastával, čímž se k tomu extremismu přihlásil. Takže, a ten je vicepremiérem vlády.
17: Vy jste napsal anebo řekl, teď netuším, protože vaše texty se mě pletou s tím, jak vystupujete v Kecích a politice, ale rozhodně jste řekl, že říkáte, že mnoho senátorů, kteří formálně patří k současné opozici, jsou jednou nohou ve vládním táboře nebo minimálně v klíčových tématech sdílají vládní názory. Já se ptám, platí to i dnes? Podle vás, protože čas postoupil a možná někteří opoziční politici už zbrzdili. Tak se ptám, v jakém stavu je tohle dnes?
18: Co to znamená, že zbrzdili? Teď tomu nerozumím.
17: No, že vlastně názory...
18: Tak vstřícní vládě.
17: Názory vstřícné k vládě opustili, já nevím.
18: No, já si myslím, že to jako je... I v tom senátu je to takový veřejný tajemství. Já jsem dokonce s několika těmi senátory mluvil, kteří přiznali, že jenom čekají na ty podzimní volby, aby založili nový senátní klub pod taktovkou Martina Kuby, což je pro mě jako B-tým jako Andreje Babiše, který je Andrejem Babišem oprašován a je mu pomáháno. Takže a může Martin Kuba říkat tisíckrát, že to je jinak, jo. Kolik jich je, to nevím, jo, ale já vím teda minimálně o dvou nebo o třech, takže a oni se netajili tím, že ten klub toho nového subjektu chtějí založit někde na podzim, takže to si myslím, že v senátu se ví.
17: To jsou tedy senátoři, jenom abych to pochopila, to jsou senátoři, kteří už nebudou kandidovat za ODS nebo budou kandidovat?
18: Ne, to jsou senátoři, kteří sedí v senátu, běží mandát, nekončí jim teď na podzim.
17: Ano.
18: A kteří jenom prostě po těch volbách jako přestoupí nebo založí nějaký klub s novým názvem, který bude dirigovat prostě Martin Kuba.
17: Řekněte mi, ještě je, protože víme reálně, že před volbami, po volbách to ta chvíli bylo, že totiž část ODSky chtělo jít do koalice s hnutím ANO. A je tenhle proud tam slabší nebo silnější, než byl?
18: Já si nemyslím, že existuje nějaký proud v ODS, který by tohle zastával ani teď, ani v minulosti. A pokud se k tomu vyjadřovali nějací politici ODS, tak to podle mého názoru, jestli si to dobře pamatuju, nebyli určitě politici, kteří sedí v parlamentu, nebo mají nějaké významné funkce ve vedení ODS, ať už na celostátní nebo krajské úrovni, to znamená v těch klíčových orgánech, které rozhodují o tom, jak se ta strana bude chovat. A pramenilo to podle mě z hlubokého omylu některých lidí, že s Andrejem Babišem se dá o něčem vyjednávat a že Andrej Babiš je politik, na jakého oni jsou z minulosti zvyklí v jiných stranách. To znamená, že Andrej Babiš má nějaké politické zájmy dlouhodobé, na kterých se dá stavět nějaké partnerství. To není pravda a oni jako žili v hlubokém omylu, že něco takové existuje a že Andrej Babiš se dá jako jakýmkoliv způsobem přivést k tomu, aby sjednával a dodržoval nějaké politické dohody. To je prostě hluboký omyl, který nevím, jestli už všichni pochopili, ale já doufám, že ano.
17: No, ale když si vezmeme konkrétní příběh toho vztahu ANO k prezidentovi, který se jenom pod vlivem motoristů vlastně proměnil v postoj velmi negativní, který tam dřív nebyl, tak to trošku vypadalo, a já se ptám, jestli to na vás taky tak působilo, že to trochu vypadalo, že prostě přijmou bez jakéhokoliv zaváhání takovýhle impuls od koaliční strany.
18: Jako Andrej Babiš.
17: Ano.
18: Já jsem taky žil v takovémhle omylu, chvilku po volbách, jsem si myslel, že Andrej Babiš je spokojený s výsledkem těch voleb a že se bude snažit jako projít tím volebním obdobím bez nějakých zásadních konfliktů, které mu umožní jako klidné vládnutí. Ale dneska, když se na to dívám, tak to evidentně byl omyl, protože se ukazuje, že Andrej Babiš jako nikdy skutečně nevstřebal tu katastrofální porážku v prezidentských volbách, což si myslím, že je chyba na jeho straně, protože já si pořád myslím, že to vlastně pro něj žádná porážka nebyla. Protože ta účast té prezidentské volby mu umožnilo získávat voliče dalších opozičních stran na svou stranu, což se ukázalo potom ve sněmovních volbách.
17: Pardon, jinými slovy, ale říkáte, Petrosi, že takový ten negativní postoj premiéra k prezidentovi by přišel, i kdyby nebyli ve vládě motoristé?
18: Ano, já jsem si tím naprosto jistý. On není schopen žádné konsenzuální politiky, on není schopen žádných ústupků, on má dneska pocit, a myslím, že na to čekal 10 let, že konečně může neomezeně vládnout, jak mu se líbí. A ta konstelace, kterou dneska má v té vládě, to znamená SPD a motoristi, mu to umožňuje ze 100%, ačkoliv to může z mediálního prostředí vypadat tak, že tam Tomio Okamura a Petr Macinka o něčem rozhodují. Myslím si, že to není pravda, že Andrej Babiš je přesně tak, jak to měl naplánované, nechává vytvářet nějakou pěnu dní na rezortech, které ho z velké části vůbec nezajímají, a na těch klíčových rezortech, které ho zajímají, řídí tu agendu napřímo on sám. To je jedna věc. A druhá věc, netvařme se, že tam SPD je jako koaliční partner. Jo. SPD de facto zaujalo pozici, kterou v minulosti ve vládě Andreje Babiše mělo KSČM. To znamená, oni de facto poskytli té vládě tichou podporu s tím, že Andrej Babiš jim dovolil, aby jeho nominanty na ministerstva pojmenovali jako své kandidáty. Jo. Protože nikdo z těch lidí, které tam SPD nominovalo, nejsou lidi SPD, jsou to všechno lidi Andreje Babiše, a přesně takto se v té vládě chovají.
17: Ale když říkáte, že Andrej Babiš není schopen žádné konsensuální politiky, znamená to, že veškeré výstupy té vlády jsou z dílny Andreje Babiše?
18: No, ty rozhodující, které ho zajímají, ano, jako samozřejmě, jako asi detailně ho nezajímají některé rezorty, které jsou mimo jeho zorné pole, ale ty klíčové, což jsou hlavně ekonomické rezorty, tak ty ho zajímají naprosto 100%, a tam se děje všechno pod jeho taktovkou a ti ministři v zásadě reportují jenom mu.
17: Řekněte, když tak ti menší koaliční partnery, a teď mám na mysli speciálně motoristy, tak jestliže si tak razantně vydobili své prostě na ministerstvech, které řídí, a ze začátku v tom vztahu k tomu prezidentovi, tak proč si tahle koaliční strana nechá líbit, že se všechno jede, jak říkáte, podle taktovky hnutí ANO?
18: A jak by to mohli jinak dělat? Jich je prostě 10.
17: No, ale
18: to je jako prostě parta jako od jednoho hospodského stolu, která naprosto nemá žádnou šanci generovat žádný protinávrhy proti tomu velkému molochu, což je hnutí ANO.
17: No tak se ptám, jestli je to neschopnost, anebo je to prostě, že jinak tam vlak nejede s tou vládou.
18: Ale ta strana fakticky neexistuje, to je fakt jako 10 nebo 15 lidí, kteří nemají žádnou členskou základnu, žádný organizace, nejsou schopni generovat žádný návrhy, tak přesně z tohohle důvodu Petr Macinka velmi chytře zvolil strategii, že bude dělat rozruch v médiích, protože politicky nejsou schopni doručovat žádný výsledky. Jako všechno, co slibovali v předvolebním programu, tak opustili, všechno jim Andrej Babiš škrtnul, a oni, aby vůbec ospravedlnili svoji existenci a voliči vůbec věděli, že existují, tak si zvolili jako ten konflikt s Hradem, protože to jim umožňuje přítomnost v těch médiích. A jak říká Bohumil Pečinka, my jsme tady v minulosti ten úplně identický konflikt jako s Hradem měli. A bylo to ve 30. letech z úplně jako stejných důvodů. Prostě existovala tady strana, která se jmenovala Národní obec fašistická, která neměla žádný prostě program, který by byl prosaditelný, takže prostě zvolili stejnou taktiku, to znamená permanentní válku s Masarykem a Hradem, která jim umožňovala existenci na tom politickém jako výsluní. Petr Macinka zvolil stejnou strategii, zatím mu to funguje. Otázka bude, co bude za 3 roky, až ti voliči budou opravdu chtít nějaké výsledky, protože nic z toho, co měli v tom volebním programu motoristi, se neděje.
17: Petros Michopoulos, dnešní host Osobnosti plus. Zaregistroval jste, těžko jste asi mohl nezaregistrovat, že manipulace politiků, nepravdy, v některých případech i lži, že vlastně nikomu neubírají body?
18: To nevíme ještě, já si myslím, že na to je moc brzo, abychom řekli, že to nikomu neubírá body.
17: No ne, stačí sledovat preference, že?
18: No ale to je moc brzo, podle mě ještě od voleb. Já si myslím, že tohle si můžeme říct, až ty preference budou stejné třeba v půlce příštího roku. Jo. Ale ano, jako přítomnost lží ze strany politiků v politickém světě není nic nového, co bychom tady jako měli my. Jo. To k té politice patří jako 2500 let. A 2500 let si na to jako všichni stěžujou, jak politici lžou a nevím co všechno.
17: Čili není nic výjimečného.
18: Není to nic výjimečného. A problém, ve kterém se, nebo situace, ve které se nacházíme my teď, a nejenom Česká republika, je to jako globální problém toho západního světa, je zánik těch kontrolních mechanismů. To znamená, v okamžiku, kdy mainstream, mediální mainstream nahradili sociální sítě a streamovací služby, ke kterým má přístup každý a může se tam vytvářet vlastní fanoušovskou základnu, tak neexistuje žádný generální korektiv jako toho, co je pravda, co je lež. Ta společnost se s tím bude muset nějak vyrovnat. Zatím teď jsme ve fázi, kdy každý si najde ten svůj zdroj, který ho utvrzuje v tom, že ta jeho lež je pravda a obráceně. A uvidíme, kam to dospěje.

0: nemá tu páku. Jako. To znamená, uvidíme.
1: Ne, víte, já jsem mluvila o tom, teďko vzpomenu událost několik desítek let starou, dekád, totiž jak Clinton měl průšvih se slečnou Lewinskou, jestli si to pamatuješ.
0: Ano, pamatuju si to dobře.
1: A on předstoupil tenkrát před americký parlament a lhal při svém projevu k ním. A podle zpráv z tehdejších médií jeho se zdálo, že prostě to, co mu média nemůžou jako odpárat, nebyl vztah s paní Lewinskou, ale to, že lhal v tom kongresu, nebo kde to bylo.
0: V senátu.
1: V senátu, no. A tak se jenom vás ptám, máte stále pocit, že u nás ta přítomnost manipulací a lží a nepravd je stejně zhruba zastoupená, jako byla třeba před 5 lety?
0: Myslím si, že ano. Rozdíl je v tom, že není žádný žalobce. Jako ten Clinton tenkrát nakonec čel tomu trestnímu vyšetřování a myslím si, že impeachmentu ne proto, že měl nějaký vztah, ale protože lhal před senátní komisi nebo před vyšetřovací komisi. My tady nic takového nemáme a to je důsledek toho, že důsledkem toho je to, že ti politici jako stupňují to nebezpečné chování, protože nikdo je nekonfrontuje s tím, že lžou a pro tu společnost se stává ta lež jako akceptovatelná, protože ten jejich mediální svět jim říká, že to není lež. V té Americe tenkrát ten problém byl v tom, že ta společnost neakceptovala tu lež. My akceptujeme z velké části a čím dál tím víc mizí z té politiky více do kontrolních mechanismů. Jedna věc jsou svobodná média, ať už soukromá nebo veřejnoprávní. A druhá věc je to, že vlastně tolerujeme neexistenci demokratických instrumentů uvnitř těch vládních stran nebo uvnitř parlamentních stran, tak bych to řekl jednodušeji. A ve chvíli, kdy ty samotné strany, které vládnou, nemají ve svých stanovách a ve svých politických vnitřnostech demokraticky kontrolní instrumenty, tak nemůžete čekat, že potom budou vládnout jiným způsobem.
1: Mimochodem, tohle se opravdu týká i dnešní opozice.
0: Myslím si, že v opozici většina stran, nebo všechny strany, demokratické instrumenty uvnitř mají. Týká se to hlavně vládních stran, týká se to hlavně SPD a hnutí ANO a motoristi nejsou strana fakticky, jako, protože nemají členy, nemají žádné organizace, takže tam jako nevíme, asi mají demokratické stanovy, ale tam neexistuje žádný politický vnitřní život v té straně, kdežto v SPD a v ANO. Něco takového existuje, ale nemají tam ty demokratické instrumenty.
1: Dokážete odhadnout jenom to, jaká si myslíte, že tahle země v porovnání s dobou před rokem, stačí před volbami, tak jaká ta česká společnost země bude, až přijdou další volby?
0: No, bude ještě vyhroceně rozdělená, protože než nastanou ty sněmovní volby nebo to období po těch příštích sněmovních volbách, tak před sebou budeme mít ještě několik polarizačních okamžiků, kromě běžných voleb toho nižšího řádu, ať už do senátu, do kraju nebo do obcí, nás čeká jako úplně extrémní situace, což budou prezidentské volby a protože Andrej Babiš se rozhodl, že obsadí místo na Hradě, buď sebou nebo někým ze svých lidí, tak ta volba z logiky věci, protože je většinová, bude jako extrémně jako polarizující. Myslím, že ta kampaň bude násobně horší, než byly ty předchozí a že ta společnost bude tak fatálně rozdělená, že do těch sněmovních voleb jako vstoupí v podstatě jako v situaci jako občanské války bez střelby. Jako.
1: Jinými slovy říkáte, že tahle vláda vlastně podporuje čím dál větší polarizaci téhle země.
0: No to samozřejmě Andrej Babišovi vyhovuje, že jo? Protože tomu umožňuje držet ty voliče v tom sektárském stavu, ve kterém je dneska má.
1: Jste přesvědčen,

0: o tom, o čem píší různé některé servery, totiž, že s tím novým vládním zákonem o změně jednacího řádu vlády vlastně Andrej Babiš nepřestává mít mocenské ambice, které se vlastně rozšiřují. Cítíte to stejně?
1: Já si myslím, že jsme to řešili tady u vás s chodou okolností někdy před rokem, kdy jsme řešili to, jestli Andrej Babiš je schopen změnit systém vládnutí v tom státě. Já jsem vám říkal, že on nepotřebuje jako měnit ústavu ani dělat přebrat, že on není legislativní typ, že on je mocenský a exekutivní typ a že on ten parlament na nic nepotřebuje, teď myslím sněmovnu, že on je schopen exekutivními změnami uvnitř toho státu ten stát dramatickým způsobem změnit. A přesně na to přivezl z Maďarska paní Tinde Bárta, která mu sem jako kopíruje ty modely, které tam 16 nebo 20 let praktikoval Viktor Orbán, tak to dělá stejným způsobem. Jako on de facto kopíruje to, co dělal Viktor Orbán, aniž by musel měnit ústavu, aniž by musel měnit moc zákonů. On si ten stát jako vezme tímhle exekutivním způsobem, to znamená oslabením kontrolních mechanismů, rozvolněním vztahu lidí k tomu státu, změnou fungování toho státu, obsazováním celé té struktury státní svými vlastními lidmi a tím to změní, že jo, nepotřebuje na to měnit ústavu.
0: A teď mi řekněte, existuje na téhle cestě Babišově, existuje něco, co by celý ten kolotoč mohlo zbrzdit, nebo neexistuje?
1: Existuje jediná věc, kterou jsme vymysleli už dávno, a to jsou svobodné volby. Jako když se to lidem nebude líbit, co se děje, a budou si říkat, nám se nelíbí, že takovýmhle způsobem ta vláda vládne a tak dramaticky mění ten svět, ve kterém my žijeme, ať už se to týká řízení vlády, řízení ministerstev nebo likvidaci veřejnoprávních médií, tak to můžou projevit ve volbách. Nikde jinde to projevovat moc nemůžou. Můžou samozřejmě demonstrovat, podepisovat petice, ale ten faktický exekutivní akt jsou volby. Takže pokud chtějí dát té vládě nějaký signál, že toto je cesta, která se jim nelíbí, tak musí chodit k volbám a volit někoho jiného. Jako, nebo volit je, jestli se jim to líbí, tak můžou samozřejmě volit je. To jako máme, pořád ještě máme férové a svobodné volby.
0: Petros Michopoulos dnes v Osobnosti Plus nabízí vám některá z opozičních stran nějakou skutečnou variantu do budoucna.
1: Jak říká Bohumil Pečinka, opoziční strany ještě pořád jsou v takovým jako poporážkovým karu, že pořád ještě smutněji z prohraných voleb. A myslím si, že na tu formaci, na to, aby se sformovali k nějakému zásadnímu střetu s těmi vládními stranami potřebují ještě nějaký čas. Myslím, že se to teď otestují na podzim v komunálních a senátních volbách a teprve potom se ukáže, kdo jak se z té prohry probral. Pak nás čekají prezidentské volby, které budou úplným jako džihádem proti Petru Pavlovi, kde moc prostoru ty politické strany mít nebudou. Ale to taky ukáže náladu v té společnosti. A jak říkám, prostě velké výzvy, velké prohry a velké chyby jako dávají šanci novým a nadějnějším lídrům. Takže já bych nebyl v tomhle jako v nějakém jako smutku.
0: A říkáte to jakoby s tou perspektivou, že dnešní lídři, třeba ODS, takže budou jako v historicky krátké době vyměněni?
1: Nemusí být vyměněni, můžou sami se změnit a začít jinak pracovat. To jako není řečeno, že ta změna musí nastat tím, že se personálně ty strany změní. Můžou ti lidi se začít jinak chovat, můžou jinak začít komunikovat, můžou se poučit z těch chyb. Jako já si myslím, že inteligentní bytosti jsou schopny se evolučně jako přizpůsobovat té situaci, takže buď se přizpůsobí, anebo prostě odejdou do propadliště dějin.
0: Petros Michopoulos, spoluautor úspěšného podcastu Kecy a politika, byl mým dnešním hostem. Jsem tomu ráda. Děkuju.
1: Děkuji za pozvání a pěkný den přeji.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Korejský poloostrov zažívá nejteplejší dny v historii měření. Fotbalisté Sparty rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
6: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
7: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
6: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
8: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
6: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
9: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
6: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Korejský poloostrov trápí nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce. Vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí žijících osamoceně a pravidelně je chodili kontrolovat.
10: Nejhorší je situace tradičně v centrální a jihozápadní části Jižní Koreji. V Soulu vyrazilo zkontrolovat osamocené staré lidi přes 60 tisíc zdravotníků a dobrovolníků. Bezmála 2000 kilometrů silnic v jihokorejské metropoli třetí den po sobě skrápí přes 200 cisteren, protože na některých místech se pocitová teplota už blíží 50 stupňům. Podle aktuální předpovědi mají extrémní horka tento týden pokračovat a situaci zhoršuje naprosté bezvětří ve většině provincií. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
5: Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově nastoupili lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemohou, učitelé. Výcvikem na vojenské akademii, ale spolu s nimi projdou také zástupci dalších časově náročných profesí, lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4, naopak ale nemají volné víkendy, popisuje důstojník Martin Kresta.
11: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniform, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
5: Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Do Prahy s francouzským klubem nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění chybí v nominaci. Po úspěšné minulé sezóně by navíc podle portugalského trenéra Olympiku Paula Fonseky mohl z Lyonu odejít.
12: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
5: Duel třetího předkola Ligy mistrů